Kapitola 7. Pěkná svině. Serjoža si vzal balíček bankovek, vlastně to nebyl balíček, ale nějaká rolka stažená gumičkou, letenku, pas a odcházel v noci z restaurace, kde běžně Lopata se svými kumpány sedával. Dnes tam nebyli všichni, ale Ron a Richie si chtěli dát pivo a nějaké utopence. Loudavá chůze k restauraci jen prezentovala, že oba nikam nespěchají. V tom zahlédli vycházet Serjožu. Nasadil si kapuci, rozhlédl se a zmizel v šeru, aniž by je zahlédl. Podívali se na sebe a znervóznili. Ani jeden nepromluvil, ale oba mysleli na stejnou věc. Lopata není s jejich prací spokojen a to byl pro ně existenční problém. Bez Lopaty jsou vyřízeni. Měli po náladě a nebyli si jisti, zda mají vstoupit nebo jít domů. Chuť na pivo a utopence zvítězila a tak vstoupili dovnitř. Vrchní je mávnutím ruky pozdravil a zahlaholil, jestli jdete za šéfem, tím myslel Lopatu, tak je v extrovce vzadu. Byla to místnost, kde někdy jednali, hráli kulečník nebo se jen tak opíjeli, když je neměl nikdo vidět. Podívali se na sebe, zda za ním mají jít nebo si sednout tady a tvářit se, že Sergeje neviděli. Bude lepší, když půjdou za ním, stejně se doví, že jsou tady. Vešli do extrovny a rádoby zvesela, ale šlo jim to těžce, pozdravili. Čau, vole! Snad, volové, odpověděl Lopata, aniž by zvedl hlavu od iPadu, na který společně s hráběmi, zahradou a modrookým hleděli. Co chcete? Stejně bez zájmu pokračoval Lopata, aniž by zvedl hlavu, natož spočinul na přicházejících okem. Ron i Richie přes svou tupost pochopili, že přišli nevhod. Ron se rozhodl, že je probere z letargie a všechny překvapil nejvíce Richieho, který si uvědomil, že se blíží průser. Jeho chabá mysl mu přesto zapnula blikající světýlko, že není vhodné dělat si z Lopaty srandu. Ale to už Ron spustil, aniž by ho někdo vyzval. Potkali jsme se se Sergejem, tak jsme se s ním dohodli, že mu pomůžeme. Všichni čtyři jako na povel zvedli hlavu od iPadu a strnule se na oba v té chvíli sedající si muže podívali. Zabodli se do nich pohledem, jako včela do raního květu nacucaného sladkou tekutinou. Lopata zbledl a začal se potit. To se mu nestávalo. Jo? A v čem mu chcete pomoct? No s tou bábou. To už bylo dusno k zhlknutí. A co máte dál, to jste sem nemuseli chodit, snažil se zastavit nechtěnou diskusi Lopata. Modrooký byl na mrtvici. To se nemělo stát. Jestli vědí něco o likvidaci Kamily, tak to je špatné. To si uvědomovali všichni čtyři gauneři. Jak jinak se dá hovořit o těch, kteří klidně nechávali likvidovat lidi? Ron byl v koncích, nic kromě hladu a chuti na pivo neměl. Nervózně si odloupl nechtem ukazováčku pod stolem kousek kůže na palci pravé ruky hned kolem nechtového lůžka a začala mu téct krev. V duchu se zaradoval, že se omluví a odkráčí na WC, ale Lopata mu to nedovolil. Tak co máte dál tak důležitého, že jste přišli bez pozvání? Richie se chopil příležitosti a začal vykládat o setkání s Křivým, Radoušem a Palem. Jak připravujeme tu její likvidaci, myslím té blbky z úřadu, tak jsme zjistili další možnosti. Vůbec si neuvědomil, že pod pojmem likvidace si už v této chvíli představuje každý něco jiného. Lopata víceméně strnule poslouchal, měl obrovský strach, že se akce provalila. Křivý nám vyprávěl, že Fík byl v tom jejich energetickém volia, víš, který to je, pokračoval v podání informací Riči. Samozřejmě, schází se tam ta energetická spodina, procedil skrze zuby Lopata. No a velcí fotovoltaici se rozhodli zafinancovat likvidaci Kamily. Dlouho se hádali, jak kdo přispěje, až se nakonec dohodli, že to musí být podle velikosti elektrárny, podle výkonu. Dohodli se na 300 tisících na megawatt výkonu.
Počkej, Riči, to je blbost. To se bavíme o stovkách milionů korun. No právě, všichni nedají, všichni nejsou členové Volia, anebo tam vůbec nechodí. Ale přesto se bavíme o hodně penězích. A kdy to má začít, ta jejich akce? Vložil se do hovoru Zahrada. Tak ta už začala, abych byl přesný, koupili si 3 novináře, dále pokračují v útocích na Kamilu, no a Radouš a Palo ji nakonec zavřou. Ty seš ale vůl. Oni můžou tak hovno, zavírat může soud. Oni tak můžou zavřít do sklepa, ne do kriminálu. Na oko Zahrada oponoval, aby oba zvědy vyprovokoval k dalším podrobnostem. Ale neboj, neboj, však uvidíš, začal se naparovat Riči, když viděl, že ho poslouchají. To je všechno na dlouhý lokte, to není záležitost na pár týdnů, opáčil Hrábě, který doposud mlčel. No, to bych neřekl. Nervově nebo zdravotně to nevydrží a půjde do prdele dřív, než se nadáme. Kdyby Ron a Riči věděli, kdo dělá výběrčího tohoto projektu, který se projednal ve Voliu, kdo je konstruktérem tohoto projektu, asi by se tak nenaparovali. Gauneři těsně předtím, než tito dva přišli, prošli celý tento projekt, který řídil Zahrada. Oslovoval jen ty nejvýznamnější kumpány. Že to prosáklo až do Volia, to pro ně byla novinka a všechny zamrazilo. Modrooký tuto akci nechtěl podpořit, obával se prozrazení a že by to mohlo být bráno jako organizovaný zločin. Na organizovaný zločin byl expert obávaný fízl traktorista a toho neměli pod kontrolou. Byl nebezpečný a pracoval jako samostatná jednotka s tou svojí hordou mu oddaných fízlů. A z gaunery by se vůbec nepáral, natož bavil. Modrooký dobře věděl, že dostat se do spáru traktoristy je po nich. Měl pár prokurátorů, kteří rovněž nehleděli ani vpravo, ani vlevo a chytit partu přičinu, jak z dotačních peněz objednávají likvidaci, tak to by pro ně byla pochoutka. Akce, kterou založil Zahrada, byla proto velmi nebezpečná. Hromadně se dalo vybrat hodně peněz, ale o to bylo riziko prozrazení větší. Každý pak žvaní a odkryt organizátory to nechtěl ani domyslet. Hromadné akce výběru peněz na likvidaci Kamily, to by zavánělo velkým malérem. Traktorista by po nich skočil jako čokl po špekáčku. I tak pořád kolem nich čmuchal, byli z něj všichni nervózní. Traktoristy se báli jako čert kříže, k smrti ho nenáviděli. Gauneři si neoddechli a téměř shodně přemýšleli, že se akce dost komplikuje. Že Modrooký měl pravdu, když byl velmi zdrženlivý na organizování Fifolika, jak si pracovně nazvali finanční fond na likvidaci Kamily. Když ti dva tupci Ron a Riči žvaní novinky o výběru peněz na její zbavení, začíná to smrdět. O fondu už ví každý a to není dobře. Traktorista nás pochytá jako cece mouchy na modrý hadr. Na druhé straně měli radost, že o likvidaci Kamily je všeobecný zájem, což jenom potvrzovalo, že se stala škodnou pro celou mafii, která tady vládne. V hlavě se jim honilo, že ti dva tupci o jejich zakázce vůbec nic nevědí a Sergej jim určitě nic neřekl natož, aby si je přizval jako pomocníky k vraždě Kamily. Blahoskloně nechali Richieho vyprávět, co se odehrálo ve Voliu. Potřebovali vědět, kolik toho ta podle nich lůza ví. No, tak pokladník je nějaký park, který celou akci a výběr peněz organizuje. Vše běží v hotovosti a Křivý zahrnul do odměn i Pala a Radouše. Počkej, nějak mi to nesedí. Co s tím má společného Křivý? No právě. Fík, když mu to vyprávěl, Křivý se pochválil, že my připravujeme také akci proti ní, ale nemáme dostatek peněz. A představ si, že mu peníze dají. Sice nám neřekl kolik, ale my si myslíme, že to bude hodně. Prý je to moc dobré, že Palo a Radouš mají oni také zájem. Lopatu to přestávalo bavit, ale potřebovali vědět vše, tak je nechali vyprávět.
Drby z těch chudinských klubů, jak nazýval všechny kluby, kde se scházeli ti ostatní, ti nevyvolení, ti, kteří ani netušili, že existuje nějaký Kvído, jeho zavedený klub a parta, která v něm uzavírá ty nejodvážnější dohody, dohody kryté zákonem. Zahrada jen tiše poslouchal. To, že nepadlo jeho jméno jako organizátora, ho sice potěšilo, ale vůbec se mu nelíbilo, jak se akce neřízeně rozjela. Bylo mu jasné, že jestli nechtějí zůstat v pařátech traktoristy, musí se rychle umět zdekovat a fifolika organizovat opatrněji, nejlépe v zahraničí. A co se z těch peněz financuje? Položil kontrolní otázku Hrábě, jen aby znal, do jaké hloubky mají ti dva blbci informace. Však jsem už říkal, 3 novináři, dárečky pro kohokoliv, kdo se chce do tažení proti Kamile zapojit, i zaměstnanci úřadu. Představ si, včera jí tam poslali jednoho narkomana, ti jsou levní, ti za 5 kilo udělají cokoliv, no a když jim dáš 2000 nebo potřebují nadávku, tak budou stát frontu, aby si jim dal zakázku. Prostě se s nima dobře pracuje. A co narkoman, šel jí prodat dávku? Zachechtal se Hrábě. Ne, ole, dostal stříkačku nakaženou virem HIV a jeho úkol byl se k ní jakkoliv dostat a prostě jí pobodat injekční stříkačkou. Měl 2, ve druhé měl infekci žloutenky typu C. Ale, ten chudinský klub je kreativní, to se mi líbí. Začali gauneři ožívat, Lopata si poručil láhev bourbonu a kyblík ledu. Ron s Richem vyprávěli a doposud si nemuseli ani nic vymýšlet, jen opakovali informace, které přinesl Křivý na jejich setkání. No a co? Tak má bába žloutenku nebo HIV nebo obojí. Chechtal se téměř v kuse Hrábě a ostatní ho se stejným smíchem doprovázeli. Tak to nevím, usmíval se jízlivě Richi. Jak to dopadlo? Tak tahle akce dost blbě. Narkomanovi dali prachy na dávku, dávku pervitinu, asi nějakou podřadnou, tak ten hňup, i když měl slíbených 2000 po zdařené akci, už nepřišel. K bábě se dostal až na sekretariát. Tam to mají dost malý, tak seděl v takový malý předsínce. Stačilo, aby Kamila vyšla a akce se povedla. Jenže ona byla v kanceláři, měla nějaké jednání. No a má tam sekretářky, ředitele a ti ji hlídají jak vlci křížení s jaguárem, pumou a tygrem. Jsou strašně zlí, černá vdova je proti nim míru milovný pavouk. Prostě ten kluk byl jak na výslechu gestapa, jak se tam dostal, kdo ho tam pustil, jak se jmenuje, co chce, kdo ho posílá, kde pracuje, co to má v tašce. Bylo to pro něj tak vysilující, že nakonec řekl, že ho posílá maminka, rozplakal se a usnul. Tím celá akce, která mohla být fakt dost dobrá, skončila. Cože? Ten Smažka usnul? Jo, na té židli. V té předsínce prostě usnul jako pařez. A jak to víš, co se tam odehrálo? Stále máme nějaké filcky na úřadě, tak se s nějakým zpožděním dostali k informaci, co se u báby na sekretariátě odehrálo. Kdy to bylo? Ale teď nedávno, když probíhal ten kobercový nálet a Kamila to nahlásila na policii. Ještě štěstí, že to byli naši kluci a mohli to zamést pod koberec. Už spí, jenom my dva jsme vzhůr.

Šedivá myš zřejmě od někud z polí. Je konec léta a začátek sklizně, jenom si nemysli, ono to bolí, když někdo kosou tě řízne. Jenom si nemysli, ono to bolí, když někdo kosou tě řízne. Však já si nemyslím, kámoško, v bídě, klidně tu přenocuj, nějak se vejdem, ráno se vzbudíš dřív, než někdo přijde, a večer se zase sejdem. Ráno se vzbudíš dřív, než někdo přijde, a večer se zase sejdem. Budeme společně do noci škrábat,

0: dělat, hlavní je, jak ten svět berem. Je konec léta a mně přišlo líto, že chodí po polích vrazy, škodíš-li, neškodíš, kdo rozsoudí to, a tak ti nabízím azyl. Škodíš-li, neškodíš, kdo rozsoudí to, a tak ti nabízím azyl.
1: Hraje vám Radio Xaver.

matka pro děti. Já vím, když se dva políbí, že to nemusí být z lásky a vůbec nic si neslíbí.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Je tady stream s hostem a já jsem rád, že přišel doktor Petr Robejšek. Dobrý večer, pane doktore.
2: Dobrý večer, pane Vesej.
1: Mám spoustu dotazů. Martin Kukol píše: dobrý večer, chtěl bych se otázat, zda považujete za reálné zahájení rozhovorů mezi Ruskou federací a Ukrajinou a je-li možné, že Ukrajina někdy zabraná území získá zpět.
2: Já si myslím, že ta komunikace už existuje, vlastně řekl bych, existuje celou dobu, ale to je moje hypotéza, která se týká nebo odvozuje od mých analytických a politických zkušeností a od toho, že patřím ke škole realistických politologů, to znamená těch, kteří vidí věci opravdu tak, jak jsou. A protože k ní patřím, tak na druhou část

0: za kilo mamon východní Evropě zvláště vládne. Souhlasíte s tím, pane Dobejšku?
1: No, myslím, že vládne všude stejně a daleko víc. To je vlastně absurdní. Vládne tam a mezi těmi, kteří mají úplně nejvíc. Prostě tento, co se dnes odehrává, je iniciativa zhruba 10 000 lidí, těch nejbohatších na světě, kteří si myslí, že protože jsou nejbohatší, tak jim patří země koule. To je, ti nejbohatší chtějí ještě víc. Takže my s naším mamonem jsme směšní.
0: Juraj Šoltes píše, dobrý den, pane doktore, váš názor na decentralizaci společnosti, posilování role obcí a komunitní spolupráci ve společnosti v budoucnosti. Vy už jste něco na to téma naznačil?
1: Současnosti. Absolutní souhlas.
0: V budoucnosti, tady píše.
1: A já říkám současnosti.
0: Jo. No ale víte, přece oni to moci páni pochopí jednoho dne, že to není dobře. Že to jde proti ním, ta decentralizace.
1: V pořádku, tak se třeba z toho poučí, tak to budou respektovat.
0: A nebo vše zastaví?
1: To je těžké. Víte, když je společnost opravdu v nouzi a pardon, jejich vládci nejsou schopni společnosti zajistit to, co je vlastně jejich povinnost, aby ji zajistili. To znamená, aby vlastně všichni lidi měli určitou šanci se dosyta najíst a zatopit si a tak dále. Když tohle to nedokážou, tak pak už je to mnohem těžší lidem zakazovat, aby se o sebe postarali. To nedokázali ani komunisti svého času. Lidé se o sebe postarali. Jelo to v nějaké paralelní společnosti. A dnes máme pro mnohé lidi podobnou konstelaci. Oni nevědí, kudy kam. Ale pro mě jde spíš o to, ten konstruktivní rozměr. Lidé se už právě mimo ten systém odebírají. A je to dobře, není to proto, že bych chtěl tady nějaký puč. Nebož jde o to, aby se vytvořila alternativa k tomu modelu, který, jak vidíme, nefunguje. A ta alternativa ho může doplňovat. A je to i šance pro politiky říct si, hele, ono to je asi lepší, když si v tom kraji a v tomto městečku lidé spoustu věcí dělají sami, nebudem se jim do toho plést. A tím by došlo k jakémusi smíru, k jakémusi vyrovnání toho centralistického mocenského pojetí a toho, že lidi tam, kde bydlí, vědí nejlépe, co je dělat. A ta věc by mohla vyústit v hladké přistání, protože jasné je, že naše společnost, stejně jako ostatní západní společnosti, musí pokusit, a já doufám, že se to podaří, hladce přistát z doby a představ o nadbytku do doby dostatku. A ta doba dostatku, to je to, co ti obyčejní lidé si mohou pokusit a řekl bych i úspěšně, obstarat sami a stát se z toho může poučit a říct, hele, oni to dělají dobře, ve skutečnosti nám nedělají problémy, naopak odebírají nám problémy, proč by se to netolerovali, kdyby měli tuhletu lidskou velikost, ti, kteří nám vládnou, a i svůj vlastní zájem, tak z toho může být docela konstruktivní soužití. Když ne, tak ta paralelní společnost postupně nahradí tu dnes ještě oficiální společnost.
0: Co mě poradíte, pane doktore, kdybych se chtěl vašimi slovy řečeno odebrat mimo systém?
1: Začněte se, a to, jako proč vám to říkám, začněte se informovat v paralelním informačním systému. Ten už existuje, ten je velmi dobře vyvinutý, vy to děláte, že? Takže to není nic nového. Zároveň ve všech možnostech, ve všech otázkách, které se týkají vašeho všedního dne, přemýšlejte o tom, musím jít tou cestou, kterou mi nabízí systém, to znamená, musím všecko dělat elektronicky, musím všecko dělat co možná nejrychleji, nebylo by lepší pro mě i pro ostatní a pro tuhletu společnost, abych se více stýkal s lidmi z očí do očí, face to face, to znamená elementy specificky pro váš život, váš životní styl, elementy toho, co ten systém od vás nechce, systém od vás chce rychlost, globalizaci, nadnárodnost, nepřímé vztahy. Dělejte pravý opak. A to si může každý přeložit do svého vlastního života. Někdo to může dělat lépe, někdo to může dělat méně lépe, ale každý má šanci žít alternativní život. A tím, že se složí ty tisíce a statisíce jiných rozhodnutí, než nám vnucuje systém, tak vzniká, ačkoliv si to ten konkrétní člověk a ani ten druhý neuvědomuje, vzniká

0: paralelní a žije paralelní společnost. O to jde, to je třeba dělat.
1: No,
0: já jenom ještě bych řekl, podívejte se na YouTube a zadejte si tam společnost, diagnóza a řešení, ani tam neříkejte robejšek, a objeví se vám krátký 18-minutový film, kde je tohleto nastíněno ve velmi předžvíkané podobě.
1: Přemýšlím nad tím, co před časem nám říkalo naše ministerstvo vnitra, že když se budu chovat nesystémově, tak se mnou bude započat dvoucestný dialog.
0: Ono je to nesystémově, co to znamená nesystémově. Tady nic z toho, co ti lidé dneska už dělají, tím, že se starají o svoje problémy a zajišťují si topení a zajišťují si čerstvá vajíčka a tak dál, nic z toho není pod zákonem. To znamená, to jsou věci, ty lidi si najdou svoji cestu, jako si ji našli v komunistické diktatuře, najdou si ji a jdou si tou cestou. Co se na tom dá trestat, nevím, ale to je to podstatné, aby se lidé všude, kde to jde, bez jakékoliv provokace, nemusí se chodit na barikády, aby začali měnit tuhletu společnost k lepšímu i v zájmu těch, kteří vládnou, jak jsem před chvilkou rozvedl. Vy se usmíváte tak taj úplně.
1: Ne, já přemýšlím o své roli.
0: Ano.
1: Protože vám můžu říct ze svojí hluboké zkušenosti, ve chvíli, kdy budete chtít udělat centimetr, jediný centimetr, třeba se jenom pokusíte, aby veřejnoprávní televize byla o centimetr transparentnější. Já jsem se o to jenom pokusil. Mm. Jenom pokusil. Mm. Tady se o to pokouším, o tom, co mluvíte 4 roky, v XTV skoro 6. A pane doktore, protáhli mě takovou špínu za to. Mm. A víte, co je nejjednodušší? Já, když budu mluvit s Petrem Robejškem, s kýmkoliv, jakmile tam budou zaznívat věci, které nejsou systémové, a já to cítím denodenně, abyste tomu rozuměli, denodenně.
0: Představit, no.
1: Tak v tu chvíli jsem proruský troll, šváb, a vyslechnete si o sobě tolik věcí, že proto já se usmívám, protože se to snažím brát na sebe a vůbec tady nepláču. Já jsem si tu cestu zvolil a vleču sebou, ještě jsem do toho zavlekl dalších 8 lidí, kteří tím trpí, tak chci upozornit jenom na to, že to není vždycky tak jednoduché.
0: Proč ten Facebook čtete, kde vás tahnou špínou? Proč se o to staráte? My si musíme uvědomit, že ty sítě, já vím, že to je pro vás profesionálně nutné, no ale pak musíme tu špínu snést, ale sociální sítě zvětšují dojem významnosti některých věcí. Teďko nemluvím o tom právním, já teďko myslím o tom, co jste říkal, nějaká hate speech a všechny tyhle ty záležitosti. Když tohleto, od tohoto odhlédnete nebo řeknete si, jo, to jsem si zvolil, tak to je, s tím musím žít, tak můžete svoji práci dělat dál. Teď.
1: Ale já nemluvím vůbec o Facebooku.
0: No.
1: Já mám spoustu věcí, o kterých tady nemůžu mluvit nebo nemůžu prokázat. Hmm. Třeba o tom, jak důsledně jsem profízlovaný. Hmm. Já vím pozitivně, že už delší dobu mám odposlouchávaný telefon. A různý jiný věci, a teď, kdybych to tady říkal, tak bych říkal, on se tam z těho mám chudák. Hmm. Proto já to nikdy tady neříkám. Ale říkám, že ta cesta je těžká.
0: Ano, jistě vy jste v exponované pozici, jak jste správně řekl, zvolil jste si a historicky viděno, vám to bude přičnout velmi k dobru. Budete prostě patřit k těm, o kterých se bude mluvit pozitivně a s úctou. Že to je těžké, o tom nepochybuji a vaše angažmá také proto velmi obdivuji, ale fakticky ten obyčejný člověk si může tu svoji žádoucí, ne kriminální, ne protistátní, lepší společnost, může si ji žít dnes a denně a lidé to dělají. No, to znamená, jo, a bude jich to dělat stále víc, čím větší bude nouze v nejširším slova smyslu, které jsou vystaveni.
1: A ve chvíli, když něco řeknu, podívejte, co píše pan Vendelín, hlavně se nerozbreč, sranda. Jo, ale tak bereme. Tak, Karel Mrazík posílá 2 kila, píše, dobrý, děkuji vám, Xavere, za tohoto hosta. Škoda, že jeho myšlenky a texty nelze tesat na nebe. To je ale obrat krásný, pane Robejšku, co?
0: Na nebe se tesají jiné věci.
1: Aby nebyly míjeny, hodně sil a zdraví oběma, tak pane Mrazíku, děkuju. Ještě hezky se jmenuje Mrazík, že? Jiřka píše, díky za skvělého hosta. Pane Robejšku, jakou dáváte šanci EU? Myslíte si, že Evropská unie přežije nebo se změní v závorce, což by měla, anebo zanikne? Maďarsko, zdá se, v EU dlouho nebude a ostatní. A já dodávám ještě drobnost, že jsem zaregistroval, že na britských ostrovech už je nějaká síla, která říká, pojďme se zavčas vrátit do Evropské unie. Tak teď to všechno vezměte, promiňte, jenom cinkla SMS-ka.
0: Víte, my jsme o tom mluvili, že jsme byli naposledy spolu v tom krátkém rozhovoru, to je asi tak měsíc, tak jsme hovořili o tom, že Evropská unie byla velký, atraktivní sen poválečné doby, kterého se ale bohužel zmocnili byrokraté a ta oligarchie, o které jsme hovořili, to je automatismus, to je fyzika moci. My tohleto si musíme uvědomit, že tady nejde o lidi, kteří jsou sami o sobě zloduši. To jsou ti, kteří se nalézají na pozici, která jim přináší výhody a oni ty výhody využijí. Samozřejmě, že je využijí, dokud je nebudeme kontrolovat tak, že si to nedovolí. A protože Evropská unie, nejenom ona, prostě ty instituce reprezentativní demokracie se postupně z té možnosti je kontrolovat vyčleňují a my to trpíme a nesnažíme si řešit si problémy sami, vzniká dysfunkční model, který potom se na svých vlastních rozporech a protiřečivostech nakonec dovede ať už tedy k rozpadu, k rozpůlení, k dekompozici. Já bych si přál, aby ta dekompozice byla jakž takž koordinovaná, aby to nebyl velký crash, který by byl taky představitelný třeba v souvislosti s velmi masivním rozpadem, ve smyslu masivní důsledky rozpadu evropské měny a potažmo z toho tedy rozpad Evropské unie. Nepřál bych si to, protože to zase, to škodí Evropě, to škodí každému obyčejnému člověku víc než těm, kteří v Evropě vládnou, ale faktem je, že ta instituce se přežila. Ta bohužel nefunguje, neplní to, co by měla, nedokázala vyřešit problémy, jako je třeba společná evropská energetická politika. Dávno už předtím, než co se děje dneska, když se vzpomeneme na infrastrukturní projekty, jako bylo třeba Nabucco. Nagooglujte si to, podívejte se, co se stalo s Nabuckem, jaké to byly plány a co z nich zbylo.
1: Udělám s dovolením samostatně doma. Vláda není o tom, jak rychle dokáže rozemlít živé lidi na prach, ale o tom, jak dlouho je dokáže mlít, tady někdo píše Vendelín. No. Chcete k tomu?
0: Ne, já myslím, že to je takové jako, já nevím, formulace zoufalství nebo...
1: Pane Robejšku, tím, že Německo chce v uvozovkách napumpovat vlastní ekonomiku plus cesta Scholze do Číny, vyslalo tím jasný signál v uvozovkách, že v EU si bude vždycky dělat svou politiku a role ostatních zemí je podružná. Nebo podružná se ptá, jestli to tak je.
0: Vždycky hráli v Evropě první housle Francouzi, Němci, Britové. Vždycky hráli první housle, logicky, protože jsou to nejsilnější mocnosti. Hrají i dneska a budou jí hrát i v budoucnosti. S tím se prostě musíme smířit a hlavně ale musíme podle toho jednat. To znamená, naše politika musí reagovat na to, že tady existuje určitá mocenská konstelace a hledat cesty, jak přesto prosadit vlastní národní zájmy. Že to nedělá dost úspěšně, jiná věc, ale že by to měla dělat, je podle mého názoru naprosto jasné. A ostatně, když se podíváte na země, jako je Dánsko nebo Holandsko, ty si to s tou malostí poradili docela dobře, lépe než mě.
1: Co je to ten národní zájem v očích Petra Robejška? To určitě nebude to samé, co v očích Petra Fialy.
0: No, asi ne, já do jeho očí nevidím, ale Víte, národní zájem se pozná podle toho, jak politika v každém konkrétním okamžiku v otázkách, které se týkají národního zájmu, to znamená něco, co je zaměřené mezinárodně, jak politika v každém okamžiku rozhoduje. To znamená, je to případ od případu. Třeba dnes by nebylo v českém národním zájmu přijmout euro. Byly doby, kdy bylo představitelné, že by to mohlo být v českém národním zájmu. Ale dneska určitě by to v národním zájmu nebylo. To znamená, ta témata jsou témata každodenní politiky a to, jestli vláda sleduje národní zájem nebo ne, se pozná podle toho, jak na ta témata a na ty výzvy odpovídá.
1: Dobře, existuje tady, pane Robejšku, ještě vůbec nějaký hmatatelný, jasný, pojmenovatelný, definovatelný národní zájem, protože...
0: Národní zájem je sloužit svému národu, to znamená první
1: teorie.
0: Úloha... Není to, no ne, dobře, vy ode mě chcete definici, ta definice zní takhle. Ne, vláda byla, každá vláda v každé zemi byla nejpozději od Hobse, od prostě společenské smlouvy, je volená proto, aby se snažila co nejvíce prospět vlastním občanům. To není teorie, to je prostě takhle se definuje národní zájem, a který se potom operacionalizuje, jak se říká, zná, převádí do praxe v konkrétních otázkách. To znamená, moje úloha jako ministerského předsedy je sloužit národním zájmu mé země, lidem, kteří tady žijí, kteří se účastnili na volbách, ani ne těm, kteří mě, všem, kteří mě zvolili, nebož těm, kteří tady žijí, a jejich potomkům, a dělám proto to nejlepší. A nechám samozřejmě ze sebou mluvit a i se kritizovat, jestli to, co dělám, je opravdu v národním zájmu. Ale to patří k normální politické diskuzi, to je řekněme hygiena politického procesu. A pak se vykrystalizuje, co je, jestli v otázce dejme tomu euro, ano nebo ne, co je v národním zájmu a co není v národním zájmu.
1: Já těm lidem ovšem nevěřím, že to, co dělají, vůbec to ani nevidím, že by dělali něco. Já vidím, že pan Rakušan, paní Pekarová, pan Fiala, často vidím, že jednají v zájmu Ukrajiny, což je chválihodné ve chvíli, kdy jsou napadeni jinou zemí, jasně, ale já vůbec nevidím nic, co by dělali pro naše občany. A to vidím spíš naopak.
0: My jsme si ale už řekli, že...
1: A neměl by jim to někdo říct, že jsme tady my a že máme nějaké zájmy?
0: Jo, ano, jistě, oni by to měli vědět samé, oni to nejspíš vědí. My si musíme jenom uvědomit, že politika v tom nejvyšším patře politiky se staví celá paleta možností, jak reagovat na otázku X. A bohužel je to tak, ale ještě jednou opakuji, to je svrchovaně lidské a je třeba proti tomu postupovat tím, že ti politici budou spíše kontrolovatelní a postižitelní, než doposud jsou. Ale je svrchovaně lidské, že ten, který se potom rozhoduje pro to, nebo to, nebo to, tak se rozhoduje spíše podle zájmu svojí strany, podle svých vlastních zájmů, než podle zájmu těch, kteří jsou, tak říkajíc, daleko. Daleko jsou příští volby, daleko jsou občané někde v horní, dolní. To je fyzika moci, to je normální, racionální projev typu člověk a s tím musíme zacházet. Že se nad tím budeme pobuřovat a reptat v hospodě nestačí. My se musíme snažit dělat co možná nejvíc pro to, abychom se to, co můžeme, o to se postarali sami a zároveň, abychom změnili politický systém tím směrem, který tu kontrolovatelnost a postižitelnost politiků spíše zajišťuje. Abychom jim, a teď to neříkám ironicky, abychom jim pomáhali uvědomit si, proč jsou zvoleni a co to je národní zájem. A ještě jednou, to neříkám ironicky, protože ten člověk, který je ve vysoké politice, se logicky ex definitionem odcizuje od toho normálního světa. My mu to musíme připomínat tou či onou formou a opravdu mu pomáhat, aby pochopil. Ano, Czechia first.
1: Řeknu Česko na prvním.

0: Paní ministryně spravedlnosti podle mého názoru prokazuje svoje neschopnost tím, že nejdřív říká, vybrala si sama koordinátora, to podotýkám, pak se dohodla s tímto koordinátorem, že napíše závěrečnou zprávu o této kauze, pak toho koordinátora propustila a zaplatila mu polovičku honoráře a oznámila, že nakonec zpráva bude, protože STAN na to naléhal. A pak nikoli paní ministryně, ale pan koordinátor oznámil, že žádná zpráva nebude, což je viditelný rozpor. Takže mají v tom chaos a nesvědčí to o jejich kompetenci.
1: No, pokud vím, tak ty jsi v minulosti vždycky hovořil velmi uctivě a skoro bych řekl kamarádsky o Pavlu Blažkovi. Několikrát si řekl, že ti přijde jako nejchytřejší člověk z této vlády. Po Pavlu Blažkovi mám pocit, se slehla zem. Odstoupil z pozice ministra spravedlnosti. Není toto samo o sobě důkazem, že tady nějaký podvod s bitcoiny a s praním peněz proběhl?
0: Tak Pavel Blažek je v té současné šachové hře obětovaný pěšec, aby nebyla ztracena věž, která se jmenuje Stanjura, a zmizel a až na jeden příklad neposkytuje žádná veřejná vyjádření. Ten jeden příklad opačného typu byl, že hájil svůj postup, ale budiš. No, takže z tohoto důvodu se domnívám, že ta kauza bude pokračovat. Útoky opozice na blížícím se novém zvláštním zasedání poslanecké sněmovny se soustředí na ministra Stanjuru. A pojede se to až do voleb, protože co může být vděčnějšího než právě tato kauza.
1: A proč si myslíš, že ministr Blažek byl pěšák a Stanjura je věž? To přece...
0: Podívej se, i velmi chytrý člověk udělá chybu. Někdy se říkalo, Německo nedělá malé chyby, dělá jenom velké chyby. No, stejně tak velký člověk dělá jenom velké chyby.
2: Posloucháte Radio Xaver.

Já nejsem hroch, ni moskyt, ani ptakopis, ni vůl. Jsem člověk, tak aspoň mi to bylo řečeno. Život mi toho poskyt, že stačil by půl a nemohl bych mu přijít na jméno. Já na obtíž jsem býval a věčně smůlu mýval, až pak jednou z nenadání stal se div. Mě začali říkat pane, já věděl jsem, že se to stane.

pak místo smůly sláva mě začala v srdci hřát. A kde kdo říkal, že jsem kabrňák? Ale jak se to stává, já začal jsem se bát, že jednou spadnu z hůry na frňák. Zatím však byl jsem slaven, životem neunaven, já s novou chutí do dlaní si plyt. Tak bylo to osudem dané, já věděl jsem, že se to stane,

roky, jak známo, plynou a připitom mělej čas počne si s námi neúprostně hrát. Já začal zpívat jinou a potom čekám zas.

0: Posloucháte Radio Xaver. Posloucháte Radio Xaver.
1: Nepřiznaná koalice. Dva krajské soudy zamítly návrh na zrušení kandidátky SPD. To je předvolební boj, panečku.
2: A to, ten kolorit já jako neřešil. Mě na tom zajímá jedna věc, kterou jako český systém ještě nepoznal a která se k nám asi dostane. My kdybychom, ty minulý volby rozhodlo to, že strašně moc hlasů těsně propadlo. A to už se asi nestane.
1: Ano.
2: Kdyby se byli bývali asi motoristi domluvili s druhou stranou, se šlachtou, tak by asi skoro nepropadly žádný hlasy. Jo? Takže je vidět, že se tam dostane neuvěřitelně široký politický spektrum. Ale já zase vůbec nevím, co to bude znamenat. Já mám třeba kamarády, který zvažují volit SPD, protože milují paní Šichtařovou. Říkají, to je pravicový člověk, to je ekonom, to je chytrá ženská, ta patří do parlamentu.
1: To slyším často.
2: Jo, a já jim zase třeba říkám, ty, já se s některýma bavím jako třeba o zdravotnictví. To ta debata třeba na OVKSČ byla lepší. oni jsou jako hodně vlevo od komunistů. Některý jejich lidi. Jo? Oni to nemyslejí zle. Oni o tom systému nic nevědí. Ani nemyslím, že mají nějakou ideologii. Jo? Ale prostě třeba říkají, já chodím za těma voličema a ty voliči říkají, že mají být zubní implantáty zdarma. Říkám, to je bezvadný nápad. Tak to je nějakých třeba 1000 miliard. A oni, aha. čili, já nevím, jak to dopadne. Jestli vlastně ta paní Šichtařová, jestli to bude nějaký klub, jestli tam travna dostane.
1: Jestli.
2: A pan Okamura vždycky před každým hlasováním řekne, jak to bude. A ono to tak bude. A nebo jestli vlastně budeme mít tolik politických stran, co jsme nikdy ani netušili. To znamená, už teď mi přijde, že je tam těch stran jako hrozně moc. Mně se samozřejmě líbí americký systém, kde jsou v zásadě dvě, se ne úplně se shodnou, jsou to dva bloky, ale OK. My už těch stran tam budeme mít hrozně moc a koalice. A já teď nevím, jestli třeba paní Šichtařová nebude vlastně nějaká vlastní třeba politická strana vůči třeba těm jiným lidem. Protože když se s ní bavím o zdravotnictví, tak ona jako kapíruje jako třeba pojišťovenský systém a tak dále. A pak jsou v té SPD lidi, kteří to myslí docela dobře a docela na vysokých jako místech a ty jako říkají, všechno má být zdarma a nejlepší a jenom zavřeme pár zlodějů a peněz je strašně. A tak nevím, takže to bude hrozně zajímavý, jestli vůbec ten stát bude aspoň trošku jako nějaký akceschopný, protože já si jako myslím, že to jako bude strašně moc stran a znám třeba i lidi, co pomáhají v SPD se s jinýma kandidátama, to už nechci říkat, to by neměl průšvih. A ty říkají, jako my v první vteřině jako odejdeme z té SPD. Jo? Takže my to bereme, i pan Okamura je s tím smířený, jako že to je takový blok. A pak samozřejmě si budeme se spolu všichni bavit, ale nebudeme jako v takovém tom klubu, jak to znáte, že se hlasuje jednímu ženu. Tak jsem zvědavý. To bude na tom jako zajímavý. Jinak tyhle ty, jestli to soudy zamítnou, nezamítnou, to je taková prostě pěna nos. Na to má pan Okamura dobře právnicky zmáknutý, to asi my nevyřešíme.
1: Tak,

Poslyš, když mě nevěříš, ty také chceš jít pořád víš, a slunce je tak zlaté, ať se plní. Pak se můžeš, když seš blíž, spálit víc, než pochopíš, a budeš rád, když nenajdeš jen

0: Helena Růžičková, Marie Formáčková, Deník mezi životem a smrtí.
1: Noc jsem prožila s Karlem Gottem. Musím říct, že to byla nezapomenutelná noc. Karel je prostě Karel. Ale abych Karlovi nespůsobila nějaké problémy, uvedu to hned na pravou míru. Noc jsem prožila s knihou obrazu Karla Gotta. Nemohla jsem spát, bolely mě nohy, tak jsem si jako vždy napustila vanu, sedla si tam a vzala si sebou knížku. Opatrně jsem v ní listovala, abych ji nenamočila a pokračovala jsem v tom i později, když jsem z vany vylezla. Přemýšlela jsem nad každým obrazem, proč ho Karel asi namaloval a co tím chtěl říct. A mám pocit, že jsem tu noc Karla poznala víc, než za všechna léta, co se známe a potkáváme. Řekl mi o sobě něco, co by asi nikdy nahlas neprozradil a až se s ním uvidím, musím to s ním probrat. I v obrazech je vidět, jak je to odpovědný člověk. Pořád musím myslet na to, jak dokonale se choval, když jsme točili pohádku Z pekla štěstí 2, kde hrál dvě role Lucifera a Boha. Byl vždycky včas připravený na natáčení a divím se, že se před ním nestyděli mnozí z těch, kteří ještě nic nedokázali, ale chovali se jako primadony. Karel je opravdová hvězda, ale hvězdné manýry nemá. A možná je to jenom špatné označení, že se o spovykaných a nevychovaných lidech říká, že mají hvězdné manýry. Opravdové hvězdy bývají skromné a normální. Vybavila se mi taková drobná historka. Karel seděl o přestávce mezi jednotlivými natáčeními na takové truhle. Říkali jsme jí bedna. Pojď si ke mně sednout, řekl mi. Tak jsem šla a on vstal, protože se ke mně automaticky zachoval jako k ženě. Jelikož to bylo v době, kdy jsem měla pozadí dost objemné, Karel už se vedle mě nevešel a tak zůstal celou dobu stát. A takhle se choval vždycky. Na natáčení se sjížděli turisté jako k nějaké atrakci. Přijížděli hlavně autobusy s německými fanoušky. Cestovní kanceláře nabízely návštěvu natáčení filmu jako bonus navíc a Karel ani jednou nedal najevo, že by mu to bylo nepříjemné. S turisty, kteří se na něho přijeli podívat, se pokaždé přivítal a dokonce jim zaspíval a nekonečné hodiny se jim podepisoval. 25. dubna 2003. Měli jsme s Marií na výstavišti autogramiádu. Přišlo hodně lidí a já myslela, že už mi upadne ruka. Nechci nikoho zklamat, ale opravdu víc jak hodinu se podepisovat nevydržím. Nemám v ruce moc citu a psaní mi dělá problémy. Ale bylo to velmi příjemné, protože jsem se potkala s Evičkou Pilarovou, které to moc slušelo a byla jako vždy milá a nesmírně kultivovaná. Popovídali jsme si krátce, ale vydatně. Pak ke mně na chvilku přišel pan režisér Jiří Sekvenc a viděla jsem se s Jiřím Wintrem Nepraktou, který vystupoval z auta, když jsme s Marií odjížděli. Ale stihli jsme se pozdravit a prohodit pár slov. Taky na tom není zdravotně nejlíp, takže jsme se bavili o chorobách. To Otík Brousek je pořád elegán a vypadá jako mladík. Toho jsme zase potkali, když jsme na výstaviště přijížděli. Když mě k večeru v hotelu navštívil Vašek Glazar, šel si umýt ruce do koupelny. Za chvíli vykoukl a hrozně se smál. No to snad není možný, s čím ty jezdíš reprezentovat. Bez takového doplňku se dáma opravdu neobejde. A držel v ruce kartáč zvaný rejžák, který jsem si přibalila ke svým kosmetickým proprietám a on ho uviděl ležet nad umyvadlem na poličce spolu s rtěnkou, parfémem a pudřenkou. Vzala jsem si totiž na nohy svoje oblíbené zimní růžové semišové boty a protože byly trochu špinavé, řekla jsem si, že je v Praze rejžákem vydrbu pod tekoucí vodou. Pochopitelně jsem nepředpokládala, že by v hotelu něco takového mohli mít, tak jsem si vzala vlastní rejžák. Uznávám, že vedle kosmetických přípravků a květin, které jsem měla ve vaně, vypadal rejžák dost nepatřičně. Vašek se o mě postaral, přendal všechny květiny do vázy, takže jsem se mohla po jeho odchodu vykoupat. Nahřála jsem se v teplé vodě a poprvé od úterka jsem spala v posteli jako člověk. Předtím jsem byla tak zničená, že jsem do postele prostě nedokázala dojít. Bylo mi v čisté, vonavé posteli tak dobře, že jsem usnula ještě dřív, než jsem zaujala svoji typickou spací polohu. Sobota 26. dubna 2003. V poledne jsme měli s Marií ještě jednu autogramiádu na výstavišti. Marie mě vyzvedla v hotelu, naložili jsme všechny moje krámy, včetně nádherných kytic, o které pečuji už z Bratislavy a jsou pořád svěží. Po autogramiádě na mě čekal taxík. Marie do něho přeložila všechny věci a jela jsem domů jako dáma. Ale hodně zdevastovaná dáma, která už sotva pletla nohama a ani neměla dost sil na to, aby stáhla okénko u auta a zamávala na rozloučenou. Táta viděl, jak na tom jsem zoufale, sedl si ke mně a začal s vážnou tváří meditovat o smyslu trojky v mém životě. Prý je to fajn, že jsem se rozhodla napsat s Marií ještě třetí díl mého deníku. Ty jsi, Heleno, opravdu s trojkou spojená. Homolkovi to byla tvoje první trilogie a pak Slunčata, další trilogie. Teď s Mařenkou dáváte dohromady třetí trilogii a to je moc dobře. Hele, a nešlo by to nějak zařídit, abys měla ještě trojčata? A já blázen si myslela, že si se mnou táta chce rozumně popovídat o životě. Zase na mě čekala pěkná hromádka dopisů. Vzala jsem si je k posteli, ležím a pročítám si je. Právě jsem dočetl dva díly vašeho deníku Mezi životem a smrtí a doufám, že vyjde pokračování. I já patřím mezi ty, co v sobě nosí rakovinu. Mám ji v játrech po hepatitidě typu B, kdy mě nejprve přešla do zánětu jater, potom do cirhózy, a nakonec se to zvrtlo na rakovinu. Prošel jsem spoustou zdravotních zařízení, poznal řadu lékařů, absolvoval množství vyšetření, takže moc dobře vím, co právě prožíváte. Do toho mám ještě problémy s imunitou, jezdím na kapačky do Prahy a je mi stále hůř a hůř. Dávejte na sebe pozor, ať jste tady ještě dlouho a můžete nás těšit svým humorem. Tohle je kousek z dopisu, který mi poslal Jirka od Zruče nad Sázavou. Musí to být stateční kluk. A je to opravdu kluk, ještě mu není 40, když dokáže i přes své problémy myslet na druhé. Nic po mně nechce. Prostě sednul a napsal mi, abych věděla, že v tom nejsem sama. No, není to krásné? Už dlouho vám chci napsat. Vždy jsem obdivovala vaše herecké umění. V poslední době obdivuji i vaše umění žít. Poprvé jste mi pomohla prostřednictvím televizní obrazovky, když jste byla loni hostem odpoledního pořadu televize Markýza. Tehdy jsem ztratila svoji drahou sestru, která byla mým nejbližším člověkem. Velmi trpěla, nejen nemocí, ale ubližoval jí i manžel. Já jsem také onkologicky nemocná, onemocnila jsem dřív než sestra. A bolí mě, že ona, která mi tak obětavě pomáhala, už tady není. Bylo jí teprve 37 let. Mně je 44. Staráme se s mužem o syna mé zesnulé sestry a já každé ráno musím sbírat síly, abych dokázala celý den fungovat a být ostatním oporou. Moc mi v tom pomáháte. Když je mi nejhůře, řeknu si, že to musím dělat jako vy. Nemyslet na trápení a radovat se z maličkostí. Vaše Marta. Tenhle smutný a zároveň milý dopis mi přišel z Nitry a že mě nesmírně dojal, To snad ani nemusím říkat. I další dopis přišel ze Slovenska, z Bratislavy. Ten jsem kvůli slzám, které se mi řinuly z očí, ani nemohla dočíst. Když jsem dočetla váš deník mezi životem a smrtí, zamyslela jsem se sama nad sebou. Pořád se mi hlavou honila vaše slova o lidech, kteří jsou jako popelnice. Jenom jedí, pak se zbavují toho přebytečného, co do sebe dostali, a vlastně nic užitečného nedělají. Mám pocit, že i já se podobám na takovou popelnici. Všechny moje dny jsou stejné. Jsem líná, starám se o malého syna a to je tak jediné, co má v mém životě smysl. Mám učňovskou školu bez maturity a o další vzdělávání jsem se ani nesnažila. Vyhýbám se lidem. Nechodím ráda na nákupy, protože v houfu si připadám ztracená. Jsem samotářka, ač zdaleka nežiji sama. Jsem vdaná a žijeme společně s maminkou a dvěma mými sourozenci. Maminka není v poslední době zdravá. Nechce mi říct, co jí je. Hodně kouří a nejhorší je, že já kouřím také. Nebýt vás, asi bych se nad sebou tak důkladně nezamyslela. Teď ale vím, že takhle to dál jít nemůže. Už kvůli synovi, kterého mám velmi ráda, se musím změnit. Začala jsem číst, pokusím se studovat. A děkuji vám za to, že jste mi dodala sílu. Třetí dopis je veselější, rozesmál mě, i když dojemný je také. Jeho autorkou je Jiřina z Břeclavy. Moje babička říkávala: prožila jsem 3 války, první světovou, druhou světovou a třetí s dětkem. Dožila se skoro 100 let a byl to ten nejlepší člověk, který dokázal pofoukat každou bolístku. Myslela jsem si, že tak konejšit a povzbudit jako ona už mě nikdo nikdy nedokáže. Když jsem však dočetla 2 díly vašeho deníku mezi životem a smrtí, najednou se přede mnou babička zase objevila. Umíte totéž, co ona. Jen s tím rozdílem, že babička pomáhala jenom nám, svým nejbližším, kdežto vy, jako známá osobnost, máte moc pomáhat mnoha lidem. Z celého srdce vám za to děkuji. Neděle 27. dubna 2003. Zase jsem tátu seřvala, že kouří, že klepe popel na zem a že pomalu chodí. Přitom jsem si před chvilkou řekla, že dneska udělám výjimku a budu celý den vlídná a ani jednou na něho nezvýším hlas. Čím jsem starší, tím vícem po tatínkovi. Ten byl stejný generál a dobře si pamatuji, jak jsme před ním stávali s maminkou v pozoru. I když přišel pozdě večer, obě jsme vyskočili z postele a vzorně jsme ho přivítali. Obě v nočních košilích jsme stáli jako vojáci přihlášení. Táta se neminul povoláním. Byl to voják tělem a duší a jeho profese ho opravdu těšila. Sloužil jako voják v Alžíru, pak pracoval v Praze v posádkovém domě. Armáda ho využívala také jako překladatele, protože znal spoustu jazyků, ale jeho nejvíc lákala práce v obtížných podmínkách. Miloval nebezpečí a extrémní situace. Když někde cítil dobrodružství, hned se tam hlásil. Já jsem celá jako on. Taky miluji svou profesi a taky se vrhám do každé neobvyklé situace. Čím obtížnější úkol dostanu, tím jsem šťastnější. Chudák maminka, ta s námi asi neměla jednoduchý život. Jenomže my 2 s tatínkem jsme na tohle nikdy ani nepomysleli. Po tatínkovi mám i dobrou paměť. Nikdy mi nedělalo problém zapamatovat si text. Naopak jsem se musela naučit, jak text z hlavy vyhodit. A šlo mi to docela dobře. Pamatuji si, jak jsme natáčeli s Jirkou Suchým film Nevěsta. Bylo to v roce 1970 a šlo o takový smutný film o důvěřivé dívce Zdeně, která opustí zaměstnání v drůbežárně a vydá se hledat manžela, protože by se měla podle věštby vdát 23. října. Zdenu hrála Marta Vančurová, já hrála Pokojskou. Byl to pěkný film, ve kterém hráli výborní herci, například Jaromír Hanzlík, Pepa Dvořák nebo Petr Svojtka. Film se moc neprosadil. Dneska si na něj málo kdo vzpomene, ale možná jeho doba ještě přijde.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Pane prezidente, 21. díl. Dobrý den, pane prezidente.
2: Dobrý den.
1: No, vládní pětikoalice ODS, Lidovců, TOP 09, Pirátů a STAN ve sněmovně schválila zvýhodněný energetický tarif, který by v časech pokračující energetické krize měl pomoci českým občanům. Pomlčka, je to 30 miliard. To tak jako s tím souhlasíte, že by se 30 miliard mohlo použít na tohle?
2: Tak já nevím hlavně, proč se tomu, no ne, že stát si ze svých peněz, který vybere, může rozhodovat o tom stát jako zastoupení daňových poplatníků s parlamentem, může se rozhodnout, že ty peníze, které vybírá,

0: Zlevněnému dotaci říkají zlevněný tarif, to je podivné.
1: Dobře. Pane prezidente, pojďme teď na některé věci, které se vás týkají, pravda, okrajově, ale přesto mě zajímá váš názor. V médiích proběhla taková zprávička, že ve Francii údajně se ruší koncesionářské poplatky za média veřejné služby. Říkám to teď ve velkých úvozovkách, protože to byla jenom krátká informace, mohla by to být taky dezinformace, dokud nám to nepotvrdí někdo, kdo to tam má ve složenkách. Ale má to pokračovat tak, že bude vláda dotovat vysílání médií veřejné služby. Co myslíte, tento model by v naší zemi fungoval? Byl byste pro?
0: Ale teď ona nula od nuly pojde, takže nevím co. Já zaprvé nerozumím příliš na to, moje IQ je nízké, pojmu média veřejné služby, veřejnoprávní média, to je protimluv. Já znám, že jsou média stejně jako podniky nebo cokoliv soukromé nebo státní, a veřejnoprávní je obezlička taková, abych použil starý bolševický výrok, prostě tím nějak, aby to vypadalo, že to je státní, tak tomu říkám veřejnoprávní nebo jak ve Francii veřejné služby. Já tomu nerozumím. Já myslím, že jsou to pro mě Česká televize státní médium a mě nějak nezveřejňuje. Mě už tam nepozvala aspoň rok, protože mě nemají rádi s mými názory. Tak nevím, já veřejné služby nerozumím. Jestli je něco státní, no tak podle mého názoru by si to stát mohl dotovat jakýmkoliv způsobem. Buď když má nekonečně peněz, tak když má státní rozpočet ve Francii nekonečně peněz, tak je zbytečně vybírat nějaké koncesionářské poplatky.
1: Což ale
0: tak
1: nemá.
0: To už je druhá úvaha. Tak ať si to dotuje, přeci to je jejich decision. To je jejich rozhodnutí, to bych jim přál a nechal. Mm-hmm.
1: Možná jste zaregistroval v médiích zprávu o tom, že Rada České televize, kde já jsem součástí, pane prezidente, jo, vyjádřila svým usnesením názor, že pořad Newsroom, to je v České televizi pořad o médiích na ČT24, porušil kodex. Jo? A to tím, že některé naše spoluobčany označili za dezinformátory, aniž by dali prostor druhé straně a tak. Já si živě vzpomínám před pár týdny, kdy vás Česká televize redaktoři naháněli, tuším, před frekvencí 1, tak podle záběru jsem to odhadnul u auta, kdy vás natahovali na skřipec za to, že jste údajně měl nějakým ruským médiím poskytnout nějaké vyjádření. Nespomínáte si na to? A tam z vás dělali nebo prohlašovali, že jste ruským nějakým dezinformátorem. Jinými slovy, máte svoji zkušenost s tou institucí. Na základě toho, že teď třeba bylo určeno radou, že byl porušen kodex, máte pocit, že se hnuly ledy, nebo je to úplně stejné, jak to bylo?
0: Tak rozumím, Xavere, že to je váš osobní biznis.
1: Biznis vůbec ne, pane prezidente.
0: Já vím, ale zájem, váš osobní zájem. A jste rád, že možná jste přehlasovali uvnitř té rady někoho, kdo byl proti tomu napálit vedení České televize tímhletím. To je možné, ale já myslím,
1: to?
0: Že ne, to vycházíte z hypotézy, že mě zajímá Česká televize.
1: Ano, to z té hypotézy vychází.
0: No, protože na to jsem už dávno rezignoval. Takže prostě otázka, jestli jako Newsroom označíte za jednu konkrétní věc, která nějak se dá chytit jednoduchými způsoby za slovo, já bych považoval za totální desinformační kanál, či program, či co celý Newsroom České televize. Takže já myslím, že ten by měl být hnán k zodpovědnosti jako celek.
1: No a váš pohled, protože o tom jsme se tady nikdy nebavili. Na ten okamžik, kdy vás redaktoři nahánili kvůli těm ruským médiím a

0: Tak vás se to vůbec nedotklo? Je vám to jedno?
1: Žiju v tomhle světě už 30 let s Českou televizí a zejména s některými výlupky této České televize. Takže dotklo, ale jako nezbývá než zavrtět hlavou a jít dál, protože žádnými usneseními Rady České televize se to nezmění. To se může změnit jedině tím, že si vytvoříme, že tady převládne úplně jiné myšlení v naší zemi a že budou jiní lidé obsazovat a dominovat České televizi, že tam budou jiní redaktoři, že budou jinak uvažovat. Teď někomu strhnete z platu, nevím, jak to děláte v té radě vaší 5% a tak dále, a tím se nic nezmění. Totální změna paradigmatu, totální změna myšlení by byla jediným krokem k tomu, aby v té České televizi se něco mohlo změnit.
0: Tak upřímně, na to to zatím nevypadá.
1: No tak Dima, ty víš, to je srabácká rada České televize, vy se nic neodvažujete.
0: Jo, dneska pojedeme tohleto, jo.
1: Nic tak neodvažujete
0: o tom
1: udělat a jen tak prostě.
0: Ale co chcete
1: to
0: udělat?
1: Tak šolicháte, no tak jste takový poloministři nebo poloposlanci v té radě, no tak se vám tam dobře žije a sem tam pohrozíte prstíčkem panu šéfovi České televize. On mezi jedním a druhým předkrmem to tak veme na vědomí, ale tím to končí.
0: Jo, vy jste mě dneska přišel sem takhle zneuctit, ale já to...
1: Ne, já nevím, já...
0: Ne, máte kus pravdy, já nemohu říct nic jiného.
1: Tak já mám zkušenosti s zacházením loňským v radě, ne v radě, v Českém rozhlasu. A to je zase jiná rada, že jo? Nebo
0: to je rozhlasová rada, ano.
1: To je rozhlasová rada. No a my jsme tam protestovali proti tomu zacházení. No, to je tak legrační, co vám odpoví ta rada a co vám odpoví ředitel Českého rozhlasu, že... Nic, jenom můžete se pousmát a jít zas dál.
0: Vidíte, já jsem teď čekal, že budete mít pointu a řeknete, ale naštěstí je tady XTV.
1: No ne, no to už to říkám tolikrát, že už se nechci opakovat, aby to nebylo blbý takový.
0: Máte, pane prezidenta, teď aktuálně 4. nebo okolo 4. srpna obavu z toho, co přijde s tou nadcházející vlnou covidu? Že budou opatření, že budou lockdowny, že budou roušky. Teď já vím, že vy jste velkým nepříznivcem očkování. Museli by mě v řetězech, jste říkal v tomto pořadu, přivést.
1: Tak podívejte, já čtu nové a nové studie, které jednoznačně říkají, teď jsem dělal s nějakou německou, kde jednoznačně říkají, že roušky nehrály vůbec žádnou roli v šíření covidu. Jednoznačně to říkají a tak dále. Já myslím, že o vakcínách si myslíme svoje. Vy jste tady měli, myslím, opravte mě, před několika týdny nebo kolik, doktora Svobodu, jednoho z našich největších imunologů a podobně. Mimochodem to je bratr pana potenciálního budoucího primátora Prahy. Neměli? Ale někde na něčem takovým vystupoval, nevím, kde to bylo. No a to je člověk, který u nás vymyslel vůbec se zabývat oborem imunologie v 70. letech už jako a tak dále. Já jsem u něho dostal včera takový dlouhý, složitý text. No tak co všechno on tam píše o vedlejších účincích tohoto typu vakcín, tak to... Není to děsivé, protože já to vymačtu to xkrát, ale znamená to, že je to natolik sporné všechno to vakcinování, že nevím, co si o tom myslet.
0: Takže obavu. Jak
1: že na nás budou šlapat určitě ano. Všichni ty chlípkové a Smekalové a tak jsou natěšený, protože si brousí nožíky a
0: aby na nás...
1: Pan Kubek určitě, to je prototyp toho.
0: Tak teď už máme pár týdnů do voleb komunálních a senátních. Pane prezidente, my se do té doby ještě uvidíme, ale jak to vidíte teď v mezičase? Už se něco kolem voleb mele, nebo zatím je ticho?
1: Mluvíte o komunálních volbách.
0: O komunálních, no.
1: Myslím, že už vidím různé billboardy. Dneska mě fascinoval billboard ODS, nebo co to je, prostě kdy tam vidím pana poslance Svobodu, to je bratr toho imunologa, a Sandru Ugeniu, která má typicky pražské české jméno. Ale vidím tam paní Marvanovou, která se po 10 letech vrátila dolů na matičky strany ODS. To mě úplně fascinuje. No tak ano, něco se děje.

0: já opravdu nevidím důvod, proč máme zatěžovat zaměstnavatele tím, že budou za každého zaměstnance ještě platit jakoby poplatek České televize Českému rozhlasu. Když už teď musí platit třeba OSE a dalším věcem, což je další problém obrovský. Já jsem si to taky zažila, když jsem pracovala v soukromé sféře. Ale hlavně vůbec ta komunikace kolem této povinnosti je velmi smutná, protože vím, že když si volají do České televize nebo do Českého rozhlasu, tak dostávají rozporuplné informace, ten zákon není vysvětlený. A je to tak v tichosti, proto já jsem ten facebookový příspěvek dala, aby ty lidi prostě se nedostali do problému.
1: Dobře, ale ten princip,
0: no je to špatně,
1: že zase někomu o sobě něco musím hlásit.
0: Ne, je to prostě velký bratr na každé straně. Jako já, za prvé, já mám problém s tím, aby se takhle tímhle způsobem financovala Česká televize a Český rozhlas. Prostě s tím mám problém. Vadí mi to, že někdo vymáhá, existuje tam oddělení, které vymáhá ty poplatky a pak ty pokuty jsou obrovské. Stačí, když se neodhlásíte z trvalého bydliště, že jste se prodal byt, to mám zkušenost, prodal jste byt, prodal jste to někomu jinému, máte trvalý bydliště nikde, ale stejně vás budou stíhat, že tam neplatíte poplatky, což je úplně neuvěřitelný. A teď jsme to zavedli povinně, plošně, úplně všem. Takže ten, kdo má mobil, ten, kdo má notebook, nemusíte na tu Českou televizi koukat, nemusíte jí poslouchat Český rozhlas, ale platit to prostě musíte. A ještě za svoje zaměstnance.
1: Předpokládám, že jste naladěná spíš tak, že by ta média veřejné služby měla být vlastně státní. Je to tak?
0: Měla by být financována jiným způsobem, ze státního rozpočtu.
1: Ze státního rozpočtu.
0: A to neznamená, že jsou státní.
1: Já vím, no a tak oni už teď jsou státní. Jenom, abychom
0: no to my víme, upřímní. To my víme, ale to tady jde víme, ale o to nastavení financování ze státního rozpočtu. Já to vidím jako efektivní, nejsme sami, má to spoustu jiných zemí, není to žádné ohrožení demokracie, jak se tady hlásí. Je to jenom o tom, jak se to připraví, aby jsme věděli, jak je to financováno, aby Český rozhlas i Česká televize mohly plánovat. Ale rozhodně to není o tom, že budeme tu zátěž přenášet na občany.
1: Co je teď aktuálně nejzásadnější věc, za kterou bojí patrioti?
0: V parlamentu?
1: V parlamentu. Evropské.
0: Určitě to je Green Deal. Je to boj proti
1: pořád.
0: Green Dealu. Pořád. Protože to je ta největší překážka k tomu, aby Evropská unie nebo státy Evropské unie byly konkurenceschopné. A samozřejmě máme i problém s tím posílat bezhlavě peníze na Ukrajinu. Bez hlavy, aniž by tam byly nějaké kontroly a tak dále. Mm-hmm.

0: Rádio Xaver.
1: Jak padající

si za něj nekoupíš. Jo, jo, karton na bůrek a taky porcelán. S modrýma cibulkama, tapety parmazán. Pět kilo hráků, nebo džinsy, Calvin Klein. Tak, to zdá, že to není štěstí.

0: Radio Xaver.
1: Za stranu a za lidi. Dobrý den, paní Karol.
2: Dobrý den, já vás zdravím.
1: Jak pak jste se těšila na mě?
2: Já se na vás těším vždy.
1: Vždy? Někdy méně, někdy více.
2: Ne, vždycky více.
1: Vždycky více. Mm-hmm. A jak jste na tom dnes, protože já musím říct, že mám slabou šestku.
2: No, tak vidíte, vy se na mě netěšíte. Co se vám stalo?
1: Nevím, něco se mnou děje. Hledal jsem na Google příznaky. V noci jsem měl úplně hroznou chuť na něco sladkého. Tak jsem šel k Vietnamcovi o 1:30 v noci. Podotýkám, že jsem si koupil tu větší studentskou pečeť a u televize o 1:30 v noci jsem ji sežral. A nejčastější příznaky, jo, a potom jsem měl ještě na něco chuť, tak jsem si rozdělal okurky, to jsem nic jiného doma neměl. Vepsal jsem to do Google a napsalo to, že z největší pravděpodobností se jedná o graviditu.
2: Ano, to si taky myslím. To jsem vám právě chtěla říct, že jste těhotná.
1: No, to je hrozný, ale něco se děje.
2: No to ale není hrozný, to je radostná zpráva.
1: Ne, tak počkejte, že to děláte srandu, takže jsem z toho takový jako... Za celý život jsem snad nesnědl někdy celou studentskou pečeť.
2: Za celý život jsem snad nebyl gravidní.
1: Nebyl. No a vy to máte zjevně na desíce, já to na vás vidím.
2: Jo, tak já vždycky jsem tak jako pozitivně
1: svítí
2: naladěná.
1: Svítí vám očiska.
2: No. Tak jednak jste mě navnadil tou studentskou pečetí.
1: Vy to máte to ráda?
2: Já taky můžu, no, studentskou pečeť. Jenom teda s okurkama se to servíruje málo kdy.
1: No tak ono je to jako v pořadí, no, ale podotýkám, na pořadí nezáleží, ale nekonzumuješ to zároveň. Musím říct, že v té studentské pečeti byly maliny a není to v tom dobrý prostě.
2: Ne, lepší jsou višně.
1: Že višně taky
2: višně
1: jsou.
2: Višně v tom jsou. No oni už do toho naflákali kde co hrušku taky, ale u mě vede višňa a pak hruška.
1: Říkal Vietnamec, ptal jsem se ho, jaký to je a říkal, já to nejím. A byl to v tom obchodě, byl brutální smrad, tak jsem se ptal, jako co, jestli mu tam vybuchnul odpad nebo něco. A on říkal, že ne, že vaří rybu v zákulisí.
2: Ve 2 ráno, jo?
1: No, tak on je tam přes den v noci.
2: No jo.
1: Občas manželka, občas děti.
2: To je nějaká tuhá ryba.
1: No nějaká vietnamská ryba, která se, když se vaří, tak smrdí strašně.
2: V Dobřichovicích, což je sousední město, tak tam je Vietnamec a ten taky vaří, že často je mu tam cítit jídlo, ale tomu hezky voní. A já právě nedávno jsem viděla, že tam je celá rodina, takže oni si tak různě to nám dají na tu mističku, pak se tam sednou na kus papundeklu před krám a konzumujou to. A já jsem mu to chtěla pochválit a říkám, že to je pěkný, že kdyby jako byla ta možnost, takže bych se tam přišla k němu někdy najíst. Říká, to byste nepřežili.

Hráli jsme na výstavě dětské knihy v německých Brémách. Mim Trio a Miloš Nesvadba. Když jsme spolu s Milošem nasedli do auta, do staré ojeté Dacie, na cestu domů, svěřil jsem se. Pane Nesvadba, pojedeme rychle, pospíchám domů. Čeká mě z brusu nová krásná ženská. Poznali jsme se na plese, hráli zrovna Nikitu od Eltona Johna, tak jí říkám Nikita. Byl jsem naléhavý a asi nesnesitelně protivný. Toužil jsem být už u ní. Pan Nesvadba se nade mnou smiloval a říká: Ty blázínku zamilovaný, nemohu se na tebe koukat, jasně, ale mám dvě podmínky, že budeš řídit a budeš mi o ní vyprávět. Michal se Světlanou ještě v Brémách zůstali a my s Dáčí jeli domů. Řídil jsem jak šílený. Starý pán byl celý radostný, jak mu ta Dacie jede. Pane Nesvadba, tady ten budík ukazuje, že vaříme. Toho si nevšímej, ten budík takhle ukazuje od chvíle, co jsem to auto koupil. Neměl jsem důvod nevěřit a tak jsem přidal a vyprávěl, jak bylo domluveno. Hele, ono to bublá, nemůžu si pomoct. Jeď, povídám. Pan Nesvadba se nedal zvyklat, očividně potěšen mým vyprávěním. Říkali jsme si věci, které se mezi otcem a synem zpravidla neříkají, ale mezi dvěma muži ano. Pane Nesvadba, zajedu na odpočívadlo, jednak musím, a pak nějak se mi něco na tom autě nezdá. Zastavil a otevřel jsem kapotu motoru. Pojďte se podívat, vaříme. Žlutý andělé konstatovali, že je to rozbité, že nás odtáhnou do nejbližšího servisu za 100 německých marek. Byla neděle. Vesnice vylidněná, neuvěřitelné vedro vyhnalo všechny k vodě. V servisu jsme zastihli jen majitele. Byl ochotný tak napůl. Já vám to opravím, ale musíte si to rozebrat sami. Tohle všechno ven, chladič taky a tohle dynamo taky. A až budete hotovi, bydlím za rohem. Zazvoňte na mě. Když to nedokážete, budete čekat do zítra na mechaniky. Oba jsme šli do trenek, Nesvadba obětavec zalehl pod auto a jistil to ze spodu klíčem a já ze zhora dalším klíčem to povoloval. Několikrát se klíč smekl a mě sedřel dost ošklivě klouby. Auto bolí, nejde to, povídám bolestivě přes skulinku v motoru. Nesvadba energicky vylezl. Ukáž, vyměníme se, já bych tam usnul, jak seš pomalej. Rád bych se zasmál, jak byl špinavý, ale nehodilo se to. Šroubovali jsme, hekali, povolovali, ale nešlo to. Po třech hodinách jsme to vzdali. Oba jsme byli odření do krve, špinaví a spocení. Necháme toho, už nemůžu. Máš pravdu. Tak jo, nemá to cenu. Pane Nesvadba, půjdeme se někam umýt? Do hospody na záchod, ne? A co kdyby jsme si tam dali jedno pivo? Tak jo, pojďme za hlasem vesnice. Vy něco slyšíte? Já slyším jenom duc, duc, duc, nějakou diskotéku. Pojďme za holkama, holky a chlas, to je moje. Vzdychl Miloš spíš zoufale než nadšeně. Koupili jsme si každý dvě piva, ty vypili a já chtěl ty voskový kelímky vyhodit. Nevyhazuj je, budou se hodit na ráno. A šli spát do auta. To bude noc. Chrápeš, upíre? Ne, tak to se těš, já jo. Noc proběhla bez problémů, také proto, že jsme si dali každý tři pivka a to nikdy není špatný prášek na spaní. Ráno 27. dubna roku 86 jsme se probudili. Jak se vám spalo? Mně dobře, vybídl jsem Miloše. Mně moc ne, a tak jsem v noci ladil rádio, potichu, abych tě nezbudil, a poslouchal německý zprávy, moc se jim nerozuměl, ale jedné zprávě jo, tu pořád opakovali. A já jsem pana Miloše moc neposlouchal a šel do servisu pro vodu do kelímku. Vyčistil si zuby, ale voda na opláchnutí už nějak nezbyla. Ale protože byla raní čerstvá rosa, klekl jsem si a rukama jsem přejel trávu, omokřil si ruce a tím si omyl obličej. Jo, abych ti to dopověděl, co v rádiu říkali. Prý v Rusku v Černobylu jim vybouchl jaderný reaktor. Takže ta raní čerstvá rosa je určitě kontaminovaná. Jsme u Černobylu dost blízko, vzdušnou čarou víc jak 1000 kilometrů. Takže jsem ozářenej, tak budu v noci svítit. Konečně. Takhle blbě jsem si zavtipkoval, neznaje dopadu na lidský organismus, jsem to neřešil. Víc mě zajímalo být u své milované.
Dopoledne nám auto opravili za 120 německých marek. To byly moje poslední peníze. Ženě nepřivezu zase nic. Povzdechl si Miloš. Znovu natěšen jsem sedl za volant a vyjeli jsme. Ujeli jsme asi 60 kilometrů, nejel jsem až tak rychle. To není možný, ono to zase blbne. A z motoru se kouřilo. Žlutý andělé nás zas otáhli za pouhých 100 německých marek do nejbližšího servisu. Dneska to ale neopravím, to nestihnu. Máte kde spát? No jo, v autě, tak jsme spali na dnešek. Na hotel nemáme. V autě to nebude možné, když ho rozebereme. Tak jsme se tak nešťastně s Milošem po sobě dívali a ten servisman tedy pokračoval. Tak, když se neurazíte, mám pro vás nocleh, pojďte. Vedl nás na svoje velké vrakoviště. Prošli jsme ho až do zadní části k hromadám amerických bouráků. Vyberte si, v jakém chcete spát. V některých autech baterka ještě jede, tak si můžete zatopit. Díky! A já běžel jak smyslu zbavený k těm muzeálním kouskům. Ty vole, tolik Amerik jsem ještě pohromadě neviděl. Oni vypadají, jako by jim nic nebylo. To je nádhera! Jak malí Jardové jsme se vrhli k pěti na sobě naskládaným největším a nejdelším Amerikám. Tohle newyorský auto mrakodrap bude náš hotel, povídám. Já chci americký lože sám pro sebe, dožadoval se Miloš. Ale kuchyňka a WC může být společné, ne? Pan Miloš otevřel v přízemí luxusní Ameriku. Kůže bílá, palubní deska červená. Ještě to tu voní, řekl bych, novotou. To byl nějaký bohatý navoněnej frajer, co to vlastnil. Zůstanu tady, do patra šplhat bez výtahu nebudu. Tak já lezu na Empire a pozvete mě na návštěvu? Ne, budu dnes koukat na TV. Vyšplhal jsem se nad něj. Nedupej a žádný ženský, jo? Nebo to na tebe prásknu, Nikitě. Je, pane Nesvadba, pojďme ještě někam. Já půjdu, ale kdo bude ty naše nový káry hlídat, aby je nikdo neukrad? Určitě mají alarm. Tak jo, taky mám žízeň. Šli jsme na oslavu domácího fotbalového klubu. Sál byl z Celty, dlouhý a v něm spousta stolů a mnoho piv. Upíre, ukradni mi ten nádherný keramický tuplák. Jsem vášnivým sběratelem půl litru, ty to víš. Když mi dáte na pivo, tak není problém. Podívej, jak je krásný. Rozplýval se nad oběma tuplákama. Jeden byl porculánový, zvláštních tvarů, druhý broušený, oba jak originály. Já sundám svetr a můžeš je do něj zabalit oba, promýšlel Miloš sběratelský plán. Nedáme ještě jedno pivo, jako jedno třeba dohromady. Vezmu ještě támhle ten, ručně malovaný. Jo, jo, jo, a chtěl bych ještě jeden dřevěný, tak vem dva tupláky. A pěkně jsme se prdli, bylo to moc příjemný. A na americkém autohotelu jsme se připravovali ke spánku. Upíre, pojď sem ještě, podívej. A já koukal, jak Miloš zmáčknul knoflík a elektricky se mu vytvořila lůžková úprava. Ukládal se ke spánku a přitom povídá. Podívej, já člen Národního divadla, mám já to zapotřebí. Ráno jsme přišli k autu, které bylo skoro hotové. Ty němečtí zachránci ptali se nás, jak jsme se vyspali. My děkovali a pak se stalo něco dojemného, ale zároveň nevysvětlitelného. Mám pro vás nabídku. Zadarmo vám dáme nějakou tu Ameriku. Pár jich tu je, které ještě jezdí. Každá z nich bude lepší než tenhle váš vrak. Co vy na to? A my jim nedokázali vysvětlit, že tu dáči máme napsanou v celním prohlášení, že to prostě nejde, že by to neprošlo. Že bychom to projeli do pěkného průšvihu. To vlastně nechápali. A pak se nás ještě ptali, včera jste byli viděni na pivní slávě. Pili jste pivo dobrý? Jo, pivo bylo dobrý, ale drahý, chválil a zároveň kritizoval Miloš. A vraceli vám za tupláky zálohy? 5 marek? A to Miloše překvapilo. Aha, proto to pivo bylo tak drahý. A já mu povídám, tak pane Miloši, já měl z toho nervy a blbý pocit, že jsem zloděj. Takže já je nekrad. Ale vy jste si je kupoval.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Vy nevíte, jaký máme premiéra teď? Člověka roku. Pan Fiala je člověk roku.
2: Člověk roku, to jsem viděl.
1: Člověk roku. Když říkal, konečně budete mít premiéra, na kterého budete možbej hrný a pyšný. A teď máme člověka roku z Fialy.
2: Jo, jo, a to bylo někde v cizině, není to nakonec...
1: V Polsku.
2: Není to, nebylo to v Rusku?
1: V Rusku ještě ne. To
2: člověk,
1: možná při...
2: člověk goda.
1: Já myslím, že Putin mu to dá teď záhy. A tím ho strašně strestá. Ale on to má v Polsku, já s toho mám velkou radost. Já si myslím, že to dostala za ten Turov, že to Polákům, víte, trošku změkčil, a aby mohli dál těžit.
2: Co to je za anketu?
1: Já vůbec nevím. Já si myslím, že to dostal za Turov a za to, jestli nase do toho vlaku, kam to jeli? To jeli do Moskvy, ne? Někdy z jara, nebo nevíte, kam to jeli?
2: Já nevím, ale toto se nesmí v médiích říkat.
1: Ježíš Mariano, jo, pravda. To
2: zahrávám, co? Zahráváte si to zakázaný téma.
1: To smrdí soudem.
2: Takže nezesměšňovat cestu dobře. Pana Fialy.
1: Ne, já už jsem jenom zapomněl, kam to bylo.
2: Budeme říkat tam.
1: Tam. A ani nebudeme znevěrohodňovat, že by tam nebyl. Prostě tam byl.
2: Víš, pane Holče, jak můžete něco takového?
1: No já si pamatuju, byste to tady jednou nadhodil. Jako, jestli tam vůbec byl. A já jsem říkal, že tam byl.
2: No, já jenom upozorňuju, pane Holče, že tady přes ulici je Pečkův palác. Pečkárna takzvaná.
1: Tam se umějí rozhazovat asi co?
2: Jenom, aby náhodou tady pro nás někdo nepřišel a říkal, pojďte, pánové, tady kousek jenom.
1: Pojďte si na chvíli sednout tam na ty lavice.
2: No, právě, no, tak...
1: Do čekárny.
2: Takže tam?
1: Tam byl.
2: Já si myslím, že tam nebyl.
1: No, tak vy jste... No, vy půjdete do paláce si sednout.
2: A já říkám jenom tam.
1: Já vím, co tím myslíte. Trošku, to jsou zlý větičky, jak by řekl klasik, jo? To jsou zlý větičky, ale vidíte, že jak jsem zalitej tím štěstím.
2: Já vám to docela i věřím, protože vy jste v těchto věcech srdcař.
1: Jsem.
2: Zatímco mě to je teda úplně jedno.
1: No já to vidím, a protože mám srdíčko na správném místě.
2: Máte, vaše srdce, totiž tluče pro ODS.
1: Pro správnou věc. Co?
2: Ježíši Kriste, oni...
1: Tak vy jste...
2: A je k tomu nějaká soška, nebo... Když je člověk roku.
1: Já čekám, že nám Fiala sdělí nějaký detaily k tomu. Já fakt hořím zvědavostí.
2: Jo, tak na druhou stranu, on z toho taky určitě má srandu, jo. Fiala, ale to nemůžete odmítnout.
1: A já myslím, že doteďka volá do Polska, říká, prosím vás, a za co jste mi to dali? Já furt ne. No ale tak, vy jste škodolibej, já to vidím. Vás vidím, nežijete.
2: Ne. Ale říkám si, že to je hezký, že vlastně takhle zabudoval. To je dobrý, ne?
1: Já trošku z vás si cítím, jako kdyby to nebyl váš premiér, ale to nebudem říkat taky vůbec. Radši.
2: Já se v tomto nevyjadřuji.
1: Držte se zpátky.
2: No, ale mně stačí, že to je váš premiér.
1: Že jo? No. To je jasný.
2: Říká se, že příštím premiérem bude Jurečka.
1: Jo, to jste slyšel někde?
2: Já jsem to slyšel z křesťanských kruhů.
1: Jo. Vy jste byl v kostele, nebo?
2: Já jsem byl u zpovědi. Mm-hmm. A tak jsem se ptal tam.
1: A nebyl tam Jurečka přímo s zpovědníkem?
2: Ne. Jo. Tam byl takový starší pán.
1: Kalousek.
2: A víte, že...
1: To by mohl být, ne, Mirek?
2: A víte, že jo? Tak ne, to jsou... Lidi oddaní Bohu, nedělej mi se z toho legraci, já jenom říkám, že z těchto kruhů jsem slyšel, že se toto chystá a že se to chystá prostě.
1: No vy máte vždycky prostě věrohodné informace, to já vím.
2: Až na výjimky. Ale to, že on by to chtěl, potom no tak, nepochybujte. No a takže vy jste zalitý štěstím a chcete vědět, proč já jsem nešťastný.
1: No teď se to zkazí celý, že jo?
2: Zkazí. No. Já mám nový sousedy, takovou nějakou rodinu, kde chlapec, asi tak desetiletý, jsem ho viděl dvakrát na chodbě, hraje na trumpetu.
1: Tak to je super nástroj, to je krásný nástroj.
2: Když na ní umíte hrát, tak...
1: Jo, a on ještě to neumí.
2: A on to neumí a je to celý odpoledne. Ještě ho to navíc asi baví, ten to nejhorší. Slyší to, to se rozlíjá po té chodbě, já to slyším ve všech místnostech a hraje hrozně falešně a třeba pár takových tónů pár hraje třeba dokola půl hodiny.
1: Jo.
2: No. A já jsem si říkal, jestli na to neexistují nějaký prášky, že bych si nechal napsat, protože už to dlouho nevydržím.
1: No tak vidíte. Zkuste tu, jak rozdává diagnózy a recepty na dálku. Ale vy jste hrál se někdy jako dítě na nějaký hudební nástroj?
2: Tak trošku.
1: Já jsem ku příkladu, mě dali rodiče na Zobcovou flétnu. Já jsem to schytal...
2: To není žádný nástroj, Zobcová fléta.
1: Protože mojí starší sestru dali na klavír, což je skvělý nástroj. Já jsem schytal Zobcovou flétnu. A pravda, po nějakých možná 3 letech učitelka byla upřímná a už nevím, jestli mojí mámě nebo tátovi řekli, nenuďte Petra do té flétny. Není to jeho nástroj.
2: Je spíš sportovní.
1: Jo,
2: jasně,
1: jo.
2: No, to se tak říká. No. Takže jste hluchý.
1: Nejsem hluchý, já vás slyším. Co,
2: no já myslím,
1: všechno, co řeknete. Jako. Ne, jenom ta Zobcová flétna mi nepřirostla k srdci. Já si myslím, že bych byl super klavírista.
2: Rozeznáte falešný tón?
1: No, vzhledem k tomu, že z vás jde tolik falešných tónů, já všechno
2: rozeznám. To rozeznám. Z vás?
1: Ne? Počkejte. Ne, tak to jde z vás. To jde z vás teď.
2: A strašně těžký je zaspívat falešně, programově.
1: No, počkejte.
2: No, to vám někdo předvedu.
1: To ale říkáte vy?
2: Ne, to říká každý hudebník, vám to potvrdí. No, mám jediný plán.

0: ten.
1: Tak ho zaseknete.
0: Tak ho zaseknu. A
1: to jste ale trošku zlej, ne? Zaseknout no, malýho kluka ve výtahu?
0: No, malýho, desetiletýho. No tak. A až ho vytáhnou, tak já mu řeknu, když člověk jezdí s trumpetou, to se stane často. A on už nikdy nepojede.
1: No malýho, tak no, předpokládám, že v deseti letech nevypadá jako ten zloděj repráků z Borovan.
0: No,
1: co, nebo trošku?
0: Tak dítě to, já jsem ho viděl dvakrát na chodbě, dobrý den, jako. No ale myslím, že Armstrong z něho nebude.
1: A co vy můžete vědět? Jste muzikální typ, posloucháte
0: ano, já hodně, na rozdíl. No, já hodně. A teď mi urazilo nesmírně, v televizi byl přenos divadelního představení Špinárka. Neviděl jste to?
1: Ne.
0: A, což má být jako na motivy života Věry Špinarové z nějakého ostravského, asi amatérského divadla, nevím. Ale něco tak příšerného. Já jsem nikdy neviděl nic horšího. A teď tam tu Špinárku hraje herečka, která tam zpívají písničky a zpívají falešně.
1: A tak se berte to
0: je taková urážka.
1: Že jí nehraje herec, ne? V tom se to dá považovat, co?
0: Mohlo to tak dopadnout, no. Jako ještě, ale divím se, že toto někdo pustí. To je jedno prostě, no. Tak jsem nešťastný tak dočasně.
1: Půže na váš vytříbený sluch, to vás...
0: Jemnocit,
1: no.
0: Pane holče, jemnocit.
1: Já vím.
0: No ale vy jste zmínil Jamilu, jestli pak víte, že dnes, co je dneska, čtvrtek, 8., že dnes je Jamila v hlavní roli.
1: U soudu. Došlo na soud. Poslední soud?
0: Já musím říct, zlomyslně, pane holče, vy máte srdce na správném místě, ale já se teď projevím jako největší svině. Já jí přeju, aby jí semleli. Aby dostala trest, omluvu a 25 ran holí.
1: Já vám se řeknu, protože mám srdíčko na správném místě, tak si přeju to samý.
0: Fakt?
1: Jo. Ta si to zaslouží. Vždyť je to člověk, který pouští samý zlo, ne? Samozřejmě v rámci dobrá, to je potřeba říct.
0: Ona je nějaká Ruska nebo něco, ne takový?
1: Ne, já myslím, že je Kazaška, ne? Z Kazachstánu původem.
0: Někde. Ale je to... Já, promiňte, na mě to...
1: Ta národnost za to nemůže, ona je prostě špatný člověk, ne? To můžeme říct, ne?
0: Já neříkám, že to může národnost. No. Já jenom říkám, že je špatný člověk, že to je odporný člověk. Mně
1: vy půjdete taky k soudu.
0: Tak jak se to řekne, abych
1: našel soudu? Dávejte si pozor na jazyk.
0: Mohlo by se některým občanům zdát, že je to špatný člověk.
1: Jo, to jste řekl moc hezky.
0: Za to mě nemůžou soudit ani o mě.
1: Ne.
0: Z toho mě advokát vyseká.
1: Jo.
0: Tak a to, že řekneme, že jí přejeme po vzoru paní Černochové, že nám ji není líto,
1: jo.
0: Do soudu.
1: Potlačujeme v sobě přirozené lidské city a pudy.
0: Tak.
1: A přejeme si, aby dostala co nejtvrdší trest. Co?
0: No, prostě je to, už jsem málem řekl zruda. Za to jsem se musel omluvit jednou. Ne zruda, je to hrozně zlý, neupřímný, nekorektní člověk. Prostě co si má, co dovolovat. A já doufám, že ten soud se na to takhle bude dívat.
1: No já doufám taky. Ale víte, co je zajímavé? Že se na ten soud vydávají stupenky na příděl.
0: To jsem taky četl. Na tenhle ten taky?
1: No jasně, na Babiše a na Zemana.
0: Tak zaprvé jsme v Čechách. To znamená, že s těma stupenkama někdo kšeftuje.
1: No, já jsem tam někde viděl Ivo Rittiga se pohybovat a Janouška.
0: A provizi.
1: I když Janoušek sedí, ten tam někoho... Já si Ivo Rittig, že to zmanežoval. Ten to umí, ne? S lístkama.
0: No jasně, no. Ale mám strach, aby na ty soudy nepřišlo víc lidí, než na ten nový film o tom Žižkovi. I'm a

0: Pane poslanče, vy vidíte dovnitř té situace celé, řekněte, ty stále se zvyšující ceny všeho a pojďme se držet teď potravin, je ta příčina v tom, že jsou to ty drahé energie, nebo máme věřit tomu, že zatím stojí ty obchodní řetězce?
1: No, obchodní řetězce taky, ale samozřejmě i ta výroba těch potravin je někde jinde, než byla. Oni to nejsou jenom ty energie, ale jsou to dražší obaly, do kterých ty potraviny dávají. Jsou to dražší poplatky za odpady, protože to se zvýšilo několikanásobně. A to všechno ty firmy, které vyrábějí ty potraviny, tak musí samozřejmě zaplatit a do něčeho zohlednit. A samozřejmě i lidská práce nějakým způsobem do toho zasahuje, protože ty mzdy prostě jdou postupně nahoru, tak se to musí do všeho nějakým způsobem promítnout. A pak je další věc těch řetězců, co oni si na tom nechají. Protože to, že říkají, že to je o českých výrobcích potravin, tak si myslím, není úplně pravda, že například máslo, 50% másla, který v České republice se prodá, tak se sem dováží. To znamená, že by to muselo být úplně jinak.
0: Vy jste řekl před chvílí, že před časem byly přebytky, ale to taky není dobrá zpráva pro vás zemědělce, když zůstanou přebytky. Neboli existuje nějaký mechanismus, který zajišťuje vyvážení toho trhu, aby byl vyvážený. Vyvážený ve smyslu ne vyvážení za hranice, ale vyvážený.
1: V tomto je problém to, že prostě ty zemědělci, oni celkově podnikatelský prostředí potřebuje mít nějakou stabilitu. Jo, my víme jako zemědělci, že je špatně, pokud jsou vysoké ceny komodit nebo nízké ceny. Prostě jednou to vyskočí a víme, že bude opět pád dolů. My potřebujeme mít nějakou stabilitu, aby jsme věděli, za nějakou cenu vyrábíme, za kolik potom z toho utržíme a kolik budeme moct investovat. To je prostě základ, který potřebujeme mít. Takže k tomuhle právě by měly fungovat i ty dotace, že některé segmenty, ne že ty dotace by měly jít všem, ale některé segmenty opravdu výroby, které se úplně třeba nedaří, ale chceme je tady zachovat, a by měly být podporovaný více než ty, které dneska jsou. Já to vezmu i vzhledem k podnebí, něco jiného, když hospodaříte na Moravě, na Hané, a něco jiného, když hospodaříte u nás v Libereckém kraji. Jo? Myslím si, že by to mělo být i rozdělený podle těch klimatických zón, kde prostě to zemědělství má úplně jiné podmínky. Radio Xaver.

Nehodím se. Jsem nevysoký muž. Tak je to. Tuhle mne posadili na jakousi sesli. Seděl jsem jako poddubák v řadě s normálně vzrostlými jedinci. Pro televizi to bylo. Hrůza hrůz, přímý přenos. Přímo z Prahy. Režisérovi jsem se právem zdál nepřípustně drobný, připosražený, nevhodný pro televizní přenos. Jak jsem se tam choulil mezi těmi obry, kázal přinést polštáře pod toho zapadlého vlastence. No, příliš to nepomohlo, víme? Nalevo obrovský sportovec, napravo manekýna dlouhá jak týden bez kořelky, či modelka světového významu. Přibližně 2 metry výšky jsou předpokladem k takovému zaměstnání. Strachy se ještě více smršťují a tehdy káží přinést více polštářů. Kol všichni v textilu a ne ledajakém, značkovém, co se rozumí, ty zuby, ty vlasy. Jsem tam i mládí. A když už odeznělo, pomohli si nějakou vycpávkou, implantace se tomu pěkně říká, operací barvičkami, nánosem pudru, sesychám se ještě víc. V břiše se mi slyšno převalují 3 snídaně. Mohli mne rovnou posadit na bílou porcelánovou mísu? Nikde vůkol známky přírody, jen kabely, falešné kulisy, stěny a tváře, praktikábly, nevím, co to je, soustrojí k vymývání mozku, k tvorbě svorného veřejného mínění, zařízení k vysílání podprahových signálů, povelů, kategorických imperativů, kup, kup. Čtu správně? Ubij, zap. Čtu správně. Na scénu, pod níž soukromně hynu, se vevalí 100hlavá banda jakýchsi jeptišek a už pějí, ze záznamu rytmicky se kývají, řičí. Diváci v dislokovaných, co to je za slovo, domácnostech lhostejně nabírají mastnými nasolenými prsty sušenky z lesklého sáčku a nosou je k ústům. Jeptišky mizí. Přichází úhledný mladík a metá salta. Čelisti diváků lhostejně rozemílají keks a pohrdlivě mlčky civí. Postavit je namísto toho herce, svedli by toliko zarytě mlčet. Je země vyvolených obrů a je stinný kraj, kde živoří trpaslíčci. A mezi nimi propast k nepřekonání. SMS 1. Ve 2 hodiny ráno někdy vzplane bílý ohníček monitoru telefonu vedle na polštáři. A tehdy rozespalýma očima čtu zprávy jiných, co ještě bdí. Dnes v noci ke mně do ložnice vstoupil konečně někdo úplný. Úplný měsíc, říkají mu úplněk. Líbali jsme se, milovali rozžhaveně a on začal ubývat a ubývat, ale za několik dnů zase ke mně mým oknem se stoupí a bude to stejně krásné milování a závratné toužení až do jeho dalšího úbytku. Ten měsíc má vaši tvář, milý jene. Píše dívka, s ní jsem nikdy nespal. Jiná madam palcem vyťukává, chtěla bych mít muže, ale neumím být ženou. Chtěla bych mít ženu, ale neumím být muž. Další dáma píše takto. Dobrou noc, Honzíčku, nejdražší. Milovat muže znamená závazek s pokorou na celý život. Která to včas nepochopí, nosí smůlu. Nechci vám nosit smůlu. Alena. Proud přeslazené poezie nepřestává přitékat. Už vidím letadlo, kterým poletíme. Koupila jsem si svůj oblíbený parfém a čekám, jak to všechno dopadne. Moc si přeju, abychom se ještě líbali a objímali.
Rád bych věděl, co se dělo, když dívka sepisovala tohle. Ozvěte se zítra, Janečku, jsem konečně sama. A jste právě ve mně, ve mně. A znovu ta dívčina. A ještě něco jsem vám chtěla říct, že vás mám nade vše a nade všechny ráda. PS. Když píšu, že bych přijela večer, neznamená to, že bych od vás očekávala nějaké výkony, jestli mi rozumíte. Už taky nejsem nejmladší a mám velké pochopení pro to, když člověk není při síle. Třeba dneska v noci jsem toho moc nenaspala, ale je krásné třeba jen tak ležet a držet se za ruce. A tohle stručné, ale snad nejvíc, co když jsem četl na displeji svého telefonu. Nezapomněla jsem nic. Fabien. SMS 2. A teď z jiného soudku. Zkouším si nechat narůst chlupy na kundě, je to pěkně hnusný. Chcete to vidět, Eva? Jinší madam, pornomodel 6. kategorie, jsou 3 kategorie. Dobrý večer, jak se máte? Já sedím sama v hospodě a nudím se. Nemá mi kdo protáhnout dírku. Platí to úterý? Radka, ta prdelatá. Dagmar Eš se vyznává. Milí Jene, jste také tak zoufale nadržený jako já? Kriste pane, já bych mrdala, až bych vyšívala. Dále už si nepamatuji, kdo. Jane. Místo princezny Solimánské s chlebem a tvarohem mohu nabídnout jen horkou kundu. A dál? Čuráka mocného. Ráno i večer vstyčeného. Dej mi Bože, konec modlitby V.Š. Terezie projevuje přání. Jsem rozhodnutá jít dělat děvku do luxusního pánského klubu. Budete můj první zákazník? Jiná oznamuje suše, Jene, dneska se se mnou nepobavíte. Nachladl mi výtrusník. Dvakrát totéž od dvou dam, co se neznají, v jednom měsíci. Chcete se se mnou vyspat? Hej, čtěte. Dobré jitro, Jene. When I was dreaming of you, my husband woke me up. Tak duchem s vámi byla jsem hrubě zezadu zneuctěna. Též k ližbě mocné došlo, zbrocen šťávami výstřiku řval jako wild animal, právě jako vy. Krásnou neděli, jen vaše Kajda. Vladimírka píše ze široka. Toť už je mi dobře. Ale v noci jsem se a ráno i pos... Neříkal snad velký Čechov, že stručnost je známka talentu? Zde dívka je zřejmě nadaná literátka, rozhodně šetří slovy. Neser. Dvě přítelkyně na mě jdou z hurta. Ty, Saudku, kdybys fungoval jako kamarád, tak nás pozveš na kávičku a my tě polejem horkou vodou. Dívka vysokoškolsky vzdělaná těm vzkazům nasazuje korunu. Ohromeně hledím na displej, zaskočen nezvyklou přímočarostí. Jsem rozháraná čupka, chceš mě? A teď přichází jakýs návod, snad žádost o patentování smělé novinky. Promyšlený vibrátor ve tvaru podkovy. Půlka v kundě, půlka na poštěváku. Ještě něco vrazit do prdele a štěstí bude dokonáno.

0: představit tak, že dnes je možné, aby firma vedle svých účtů třeba v českých korunách, v eurech, v dolarech a bůh ví, v
1: librách,
0: jasně, měla vedený účet ve zlatě.
1: Ano.
0: Včetně jakéhosi tedy rizika, jakési volatility toho zlata. Mm-hmm. To znamená, že jednoho dne tam můžou mít víc peněz, někdy míň,
1: ano,
0: podle toho, jak to zlato koriguje, že ono koriguje taky někdy.
1: Máš oblíbený termín,
0: koriguje. A někdy roste.
1: Ano.
0: A jindy zase koriguje.
1: Je tomu tak. Ano, firmy mohou mít a mají, firmy dneska máme v tom systému kolem tisíce vlastně obchodníků, to znamená firem, podnikatelů, OSVČ a tak dále, kteří vlastně využívají zlaté účty pro to, aby buď tam shromažďovali svoje rezervní peníze ve zlatě, nebo aby přijímali platby mezi sebou navzájem, anebo od zákazníků, anebo to kombinují, že tam mají svoje rezervy a přijímají platby. Vy jste zmínil tu volatilitu.
0: Jasně.
1: Je tomu tak, vlastně to zlato nějakým způsobem se vyvíjí. My, když se podíváme na to poslední období, za dva roky plus 80%, od začátku roku plus zhruba 30%, ale samozřejmě jsou tam i korekce, teď třeba zlato korigovalo o nějaké 3,4%. Takže ta firma samozřejmě tím, že vede účty jak v penězích, tak ve zlatě, tak si vybírá, které účty využije pro to, aby z nich jakoby platila. To znamená, jestliže zlato zrovna stagnuje, no tak je lepší využít účty v korunách nebo nějakých penězích ve fiat měně. A jestliže zlato roste, což teda teď se děje spíše četnější období než ne, tak pak můžu platit pohodlně z toho zlata.

0: Pane Holče, je tady čtvrtek. Čtvrtek, náš den, a já jsem tady byl 14 dnů bez vás.
1: Tak jste to přežil, Xavere.
0: Vy jste mě odložil normálně jak do dětského domova. Na 14 dnů.
1: No, ale teď jsem natěšený. Nebudete věřit, jak.
0: Já taky jsem natěšený. No, a dneska ráno jsem přijížděl a na parkovišti říkal jeden pán, že každý idiot dneska nosí kšiltovku. Tak jsem si tady vyhrával ve skladu nějak.
1: No vidíte, jak to umíte potvrdit. No. Co?
0: A je to, vypadám aspoň jak řidič kamionu nebo něco takového?
1: Spíš multikáry.
0: Multikáry?
1: Multikáry.
0: No to oni tady mají, jak mají ty vlaky pod nama. A já jsem je přemlouval, aby oni mají tu ještěrku, ale nepůjčili mi to.
1: Ne?
0: Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne.
1: Jste mohl mít brigádičku letní, ne?
0: Tak co? Já mám v tom Tesku.
1: Jo, jo. Ale už teď to není potřeba, my bohatneme všichni, takže no, už se na to vyprněte.
0: Počkejte, na toto já mám dneska na vás zásadní dotaz, na vás vzdělanýho člověka. Hmm. Ale musím vám říct historku, ne historku, informaci, kterou si pro vás šetřím od minulého týdne.
1: Ne.
0: Představte si, pane Holče, já jsem vám měl sen. A je to vždycky nebezpečný. A sen, prostě Šlachta se stal ministrem vnitra. Ale tam, počkejte, tam figurujete vy.
1: Ne, Xavere, no. Počkejte, to brzděte, to neříkejte, protože někdo, napadá mě třeba takový jistý Petr Fiala, jestli ho znáte, ten by mohl dostat infarkt nebo mrtvici nebo bojí najednou z tohohle.
0: No jasný, ale toto byl zatím sen, já myslím, že to není vůbec nemožný. Jo. Ale normálně jsem v tom snu viděl, jak Šlachta sám řídí takový to, jak je ten vězeňský autobus, ten fialovej.
1: Já myslel ještěrku, že to tam pojede na brad, hele, celý to odveze.
0: A na tom prvním sedadle za tou mříží seděl Fiala a vy jste běžel vedle toho auta a křičel jste na toho Šlachtu, a ještě tam má ty barmský ženy,
1: jo,
0: nezapomeňte
1: jo, jo.
0: Na to.
1: Ne, ale Xavere,
0: to byla taky rozkrádačka a já jsem jako říkal, ať nejste tak zlej.
1: To je od vás hezký, ale víte, že já bych normálně jel s plukovníkem asi tentokrát už. Já bych tam vyrazil s ním.
0: Tak já si taky myslím, že...
1: Víte, možná by to trošku smrdělo, že by to bylo méně zákonný třeba, jak se to občas stane, ale tahle vláda si se zákonama taky nedělá hlavu, tak co?
0: No jasný.
1: Tak to naložíme a odvezem, ne?
0: Ale jako stokrát lepší Šlachta, než tady ten pán z toho Kolína, ne?
1: Pán z Kolína je hustej.
0: No, tak to je jako...
1: Toho bych postem by měl svůj vlastní Anton, pro jistotu.
0: No, Anton se tomu říká, já jsem přemýšlel nad tím slovem. No, tak si to představte, že je to asi předzvěst něčeho.
1: A ne, nezeptáme se plukovníka, neřekneme mu, tak jako, hele, měli jsme, řekněte mu to, měl jsem sen, že zase jedete na Strakovku, jako ministr vnitra, a on třeba by to nastartoval.
0: No, já jsem teda slyšel z dobře informovaných zdrojů, že někteří chlapci a dívky z poslanecké sněmovny z pětikoalice jsou podělaný jak vějce z toho, že uspěl ten Turek Macinka, a že Šlachta chodí okolo.
1: To se nedivím. To
0: a
1: se
0: já
1: nedivím.
0: Si říkám, jako normálně si to, nikdy bych si to nepřál, já si myslím, že on jako vlastně má někde jinde ten svůj parketu a teď si to přeju.
1: Jo, to já taky.
0: Šlachta ministrem vnitra.
1: A tak mu dáme impuls, ne, nějaký, co?
0: No chtělo by to. Tak zajedeme za ním do těch Pohořelic.
1: No,
0: a
1: já jsem pro.
0: Vezmeme si transparent. Ta Gregorová nám půjčí, ne, ten transparent.
1: Jasně, jasně.
0: Prcat.
1: Ona taky v té vládě nechce být. Tak taky pomůžeme taky.
0: No jasný.
1: A říká, že
0: jasný.
1: Tam Piráti nemají co dělat.
0: Říkala jo.
1: No tak, hele, to dáme dohromady.
0: Já bych do toho šel, pane Holče, tomu musíme pomoct na světlo.
1: Jo.
0: A potom bychom se mu mohli vnutit do nějaké komise, která bude určovat, kdo se bude vyšetřovat.
1: No jasně, vyšetřovací komisi. To bude to vidím, hele, jak...
0: Tak pane Šlachto, pojďte, kamperička, tady začneme, barmský ženy, taky podvůdek, to a jeli bychom.
1: Záložnička, že jo, co?
0: Záložnička.
1: Nákup dluhopisů, byteček další v Brně, no. Co?
0: No, já myslím, že to je takový hezký, skoro vlhký sen.
1: No a tak sny se mají plnit, ne? Stává no. Skutečnost.
0: A navíc on se teď už se nějak ostřílel v té politice, teď se dostává do věku, kdy už to má nějakou vážnost, pane Holče, všechno hraje pro něj.
1: A navíc se vrávním teď, jak má tu novou energii po těch eurovolbách. Hele, ten to nastartuje klidně.
0: A jak jsou ti lidi naštvaní? tak stačí do nich takhle cvrknout a říct, tenhle toto všechno vyšetří.
1: No se vrát, úplně vidím ty špalíry po nábřeží, jak tam jedou tím mantonama, jak je veze, jak tleskají, ale konečně.
0: No, byli jsme, pane Holče, o víkendu na výjezdu.
1: To znamená co, jako no, Antonem taky?
0: Xaver jede naším Antonem a tím obytňákem, a musím vám říct, že se spoustou lidí jsme mluvili, nebo s několika lidma, a oni, někdo říká, vy nedělejte to, škodíte tak, že nějaký pán říkal, že jsme ohrožením pro demokracii.
1: Opravdu?
0: A na dálnici na nás ukazoval někdo takhle a někdo takhle.
1: Aha.
0: Ale ti lidi jsou tak naštvaní na to, že i ti, kteří vlastně nenávidějí Babiše a všechny, celou opozici, tak ještě víc nenávidějí to, co
1: Fialovce.
0: Ale jak to možný? Co se stalo?
1: Co se stalo?
0: No.
1: No tak všechno to, co udělali ve vládě, ne?
0: Aha.
1: Trošku popření klíčových slibů volebních, trošku lhaní, ne? Trošku podvodů.
0: Lhanička no, tam trošku je.
1: Trošičku, ne? A počkejte, kam jste jel?
0: No, byli jsme, prosím, na Moravě. Jižní Morava, krásná zem, osázená vinným keřem.
1: No jasně.
0: A tak jsme tam jako bloudili a den předtím jsme byli na Sázavě a na jednom hudebním festivalu.
1: A který pán říkal, že škodíme demokracii?
0: Nevím, přišel tam za náma.
1: Jo?
0: Ale
1: a proč?
0: Sedli jsme si před obytňák na ty rozkládací židličky, jo, nosnost 150 kg. A já jsem po 150 už. A kafičko a tak. A vedli jsme, ale příjemný člověk, jo. A on říkal, že to je blbý, jako, že takhle jako úplně se všema mluvit. A pak jsem mluvil se studentem nějakým, který mě oslovil, že by se chtěl se mnou sejít, co sleduje XTV, a ten mi to říkal taky. Že,
1: co?
0: No, že škodíme demokracii, protože dáváme prostor všem.
1: A demokracie, když se dává prostor jenom některým vybraným?
0: No, já jsem mu to takhle vysvětloval, on říkal, že někteří lidi říkají tak strašné věci, že by neměli být v tom veřejném prostoru slyšet vůbec. Říkal.
1: A jmenoval někoho? Měl nějaký příklad?
0: No jasně. No,
1: jako Rakušana nebo
0: čtvrtě hodiny. Ne.
1: Fialu?
0: Třeba Babiše jmenoval a Okamuru jmenoval a tak. A říkal, aha, že se už několik let nebaví s rodičema, protože oni volili Babiše. Tak on se s nima nebaví. Říkal. A já jsem, ještě jsem
1: a nenapadlo, jestli něco není v nepořádku s ním? Ani
0: ne, pozor, sebevědomí
1: jo.
0: Čiší na kilometr dopředu, ale abych byl úplně upřímný, je to i tak, pane Holče, že jsme se domluvili, že přijde udělat rozhovor do XTV a to já cením.
1: Jo, tak fajn.
0: Takže to jsem nakonec, no ale ptal jsem se, a kdo, když teda jako studujete, kdo to platí tu školu? A no. On říká, že má brigády. No, tak to je jedno.
1: Tak se zeptejte, až tady budete mít.
0: Já doufám, že to dojde, psal mi.
1: Vysvětlete jako mu, že teda jste popřel ten jeho princip a že přesto jste ho pozval, že mu dáte teda slovo a hlas.
0: No ne,
1: někteří. Demokracie je správná, je tak, že se dává hlas jenom vyvoleným, ne?
0: No, ale pozor, tak toto oni slyšejí, že jo? Tak toto v těch školách tak je?
1: No, ne ve školách.
0: Ne ve školách, no. V některých rodinách. No. Tak prosím vás, pane Holče, zajímá mě ještě, předpokládám, že jste k vašemu uchu donesla zpráva, že se včera provádělo odvolání moje z Rady České televize.
1: No já jsem jim tak fandil, ať vás odvolají, Xavere. No, co?
0: Děkuju.
1: Ne, no, mě to strašně bavilo a víte, že jsem velký fanoušek, fakt ultra, pana Jakoba. A on měl hvězdný moment a proto mě to tak bavilo.
0: No, on přednesl obžalobu celou.
1: Jasně. Měl tam už i verdikt připravený, ale bohužel verdikt. Tam stála v cestě sněmovna, ale...
2: A celý to tam přečetl a řekl, že jsem teda nedůstojný
1: reprezentant. A to se vás zeptá, Xavere.
2: České televize.
1: Řekněte mi...
0: Vždycky vás budu chtít potrestat, tak začnu mluvit jako Jakub.
1: On si z nás dělá prdel, dělá to schválně, protože...
0: Neříkejte prdel, to je, já jsem řekl jenom
1: Ježiš,
0: prdel
1: no
0: a, už mě odvolávají, no, pane Holče.
1: Ještě, že mě nemůžou úplně odvolat.
0: Pojďme. No tak to vás odvoláme tady z XTV, uděláme komisi.
1: A nebo k soudu mě dostanou.
0: Ne,
1: to se může stát. No ale počkejte, dělá si z nás legraci, jako tohleto, bere to celý jako, že se nám vysmívá.
0: Ne, to je osobní zášť. Ne, možná toho Jakoba, ale té Pekarové a popravdě, pane Holče, po té, co jsme tady oni řekli všechno, co jsme řekli za ty...
1: Tak se nemůžeme divit, jasně.
0: Tak se nemůžeme
1: divit. Ale počkej, tak se...
0: Predajkyňa, prej, na tom trvá.
1: Jo, chápu. Ale řekněte mi, já když jsem to sledoval, teda tu nedůstojnost toho obřadu jeho, neměl by být odvolaný von za to, že snižuje důstojnost sněmovny, ne, která on, už je i tak mizivá?
2: On je velmi důstojný v té sněmovně.
1: Ne, nechcete toto navrhnout?
0: Za první, v té obžalobě, jaký tam přednesl, já to nechápu, jak je možný, že mu to někdo nepřečte předtím. Má několik faktických chyb.
1: Tak.
0: Jako
1: to
0: opravdu
1: je,
0: jako...
1: Ježiš, fakta nějaký ksa. No, neblměte. No.
0: A mimo jiné říká, že jsem urazil režisérku Somerovou, to jsou ti lepší lidi, jak říká.
1: Jo.
0: A já jsem natočil video, celá urážka je v tom, že jsem řekl, že ona je lhářka a ona je totální lhářka.
1: Ona lže.
0: Já v tom videu Somerová lže, to je teď důležité, abyste to všichni pustili. Beru větu za větou a uvádím to na pravou míru a každý si to může dohledat. A ona je, Somerová je lhářka.
1: Ale?
0: Tak já jí nemám urazit ještě jednou.
1: Měl, uražte jí,
0: no
1: je, ale...
0: Lhářka. To není žádná urážka, ne?
1: Jasně, no. To je jenom konstatování faktů.
0: Subjektivní hodnoty.
1: A teď máme vrchního cenzora, Foltýna, který dohlíží na správnost faktů, Xavere. Máš se dodržovat fakta.
0: A on už je?
1: Má, no jasně. A říkal, že všichni máme právo na názor, ale na svoje vlastní fakta. A jestli má jako faktický chyby a špatný fakta v té obžalobě, okamžitě Foltýna na něj, co?
0: No tak pozor, Foltýn je jich, že? Tak
1: myslíte, on je na stranický.
0: Jo.
1: No jasně.
0: Jo, tak to určitě. No a tak to mě překvapilo, že a s tím já jsem si to stáhnul, vypořádám se s ním, až přijde čas.
1: Necháte to uzrát.
0: Nechám to uzrát, protože jako... A normálně se seknul v několika věcech, až jsem na to jako čuměl, že... Tak, no, když je to pro ně tak důležitý. No a ono to nedopadlo, on se ten bod přerušil a bude se to probírat někdy jindy.
1: No. No a nenapadlo je, že neodvolali Šarapatku takovýho.
0: Pozor, ten, Šarapatka co? Je na správné straně.
1: To bylo takový hodně nedůstojný, ne, toho působení?
0: Šarapatka byla u nich, jo. Takže to bych jako vůbec ne...
1: Ten urážel kde koho, ne?
0: No, ale kandidoval za TOP 09.
1: Ale je pravda, pozor. Že... Počkejte, já jsem si na to vzpomněl. On urážel lidi hodnotově.
0: On, tak
1: to
0: je. Ano. A to sam Pavlík náš.
1: Z Řeporí? No. A Pavlík je, prosím vás, to byla jeden tweet, jak říkal no, Don Pablo. Jeden, Xavere, jeden tweet.
0: Já nevím,
1: jinak je Pavlík to... úplně slušný člověk.
0: Já nevím, jestli to byl jeden tweet.
1: Jeden tweeteček, co? A navíc se kaje. Marek Benda říkal taky, že se kaje.
0: No, já myslím, že je strašně důležitý, pane Holče, aby na toto ti lidi mysleli, až půjdou k volba.
1: No to
0: a my jim to do té doby musíme den co den připomínat. To je jediná cesta. No takže já se, ne že těším, netěším, tak je to prohra, když mě odvolají, to je jasný, ale slunce vyjde druhý den, myslím, ne?
1: Já myslím, že jo.
0: Jo, zatím. Ale je, zapadá to všechno do sebe neuvěřitelně, protože já jsem velký odpůrce zvyšování poplatků, vůbec televizních poplatků.
1: Já bych říkal poplatky, já bych doma říkal daň, ne? Je to daň.
0: No, je to podle mě racketeering.
1: Racketeering je to slušný. Navíc on tomu, Andrej Babiš o tom mluvil ve sněmovně a i on to správně nazval daní, ale on to nazval nepřímou daní. Já bych řekl, že to je přímá daň, protože z toho se prostě nevyvlíknete. Abyste se z toho vyvlík, a to vy víte asi líp než já, tak musíte napsat jakýsi čestný prohlášení, že nevlastníte vlastně už dneska téměř nic elektronického doma.
0: Že nedýcháte.
1: Že nedýcháte, že jste mrtvej vlastně. A jinak prostě musíte platit a to je normální přímá daň.
0: Tak to je to, proč ta Česká televize, že je v takové partě tady s něma. Proto jim jdou tak na ruku.
1: To znamená.
0: No, podívejte, teď už se ukázalo, že víte, kdo je ten pan Hynek?
1: Ten, co se infiltruje?
0: Ten, co se infiltruje, tak pozor.
1: A on se infiltruje furt?
0: No, on se neinfiltruje, on je na zdravotní dovolené už někdy od března. A to vás potěší, protože abychom teda byli úplně, jo, tak to vám přečtu.
1: Jako vyvážený, chcete říct?
0: Je to velmi vyvážený. Jiří Hynek porušil kodex ČT. Etický panel generálního ředitele ČT na svém prvním zasedání posuzoval jednání reportéra Jiřího Hynka v kauze IKEM a došel k jednohlasnému, pane Holček, jednohlasnému, jakože hlasovali všichni stejně, závěru, že známý televizní reportér jednal v rozporu s kodexem ČT, a to proti dvěma jeho ustanovením. V nálezu etického panelu je mimo jiné uvedeno, že se reportér Hynek dopustil střetu zájmů. Takže už to máme černý na bílým od takzvaného etického panelu, aha, který ten, ta Česká televize tak ctí. Jak když byl Dvořák, to řekl etický panel.
1: No ale ono ctí, když vydá edikt správnej, ne? Co?
0: No, je to tak.
1: No a co teď bude s Hynkem?
0: Jinak, co bude s Hynkem?
1: Bude se dál infiltrovat to za bude, naše daně?
0: To bude na Seznamu nebo na Fóru, ne? Kam jinam?
1: No to by aspoň nebyl za naše.
0: No. A já se bojím, že já je jasný, když se podíváte na celou tu kauzu, jak tam domlouval té manželce do pořadu. To jsou ty rodinný klany, o kterých já pořád mluvím, jo.
1: Tak oni nějak rodině potřebovali pro nějakou operaci, Xavere, tak se infiltrovali,
0: Jo. No, tak jo. Tak jo, a přesto se mi to nelíbí.
1: No, spousta máte pravdu, no prostě operaci, je to televizní daň, Xavere, a rozhlasová daň, a mě to, teď to fakt řeknu, sere, protože je to vlastně daň za vládní propagandu, vyšší.
0: No.
1: Nic jiného.
0: Podívejme se na debatu předvolební, před evropskými volbama. Tři zástupci jednoho politického subjektu v předvečer voleb na televizní obrazovce České televize. Už to projednává velká vysílací rada. Pozor, to ne, že to... A za to to máme platit výpalný?
1: No.
0: Já doufám, že budou chodit takový, jak... už mi to tak trošku přijde, že to jednoho dne musí do toho stádia dojít. Plaťte ty televizní poplatky, my vás budeme chránit za to.
1: Jo.
0: A mě to tak rozčiluje, ještě to chtějí zvýšit.
1: No ale oni se nás vlastně chrání.
0: Aby na tady ty Hynky a tady na ty lidi pan Moravec do dneška nevysvětlil, jak je možný, že předsedu parlamentní politické strany Okamuru nepozval 9 let do svého pořadu. Doufám, že to dočkáme teď.
1: A tak třeba ho přehlíjíte jenom, nebo co?
0: No tak možná nevěděl, že už je...
1: Se může stát.
0: Může se to stát, může se... Ale tak talentovaný člověk s tak obřím rozhledem a bezbřehým intelektem, jak je Vašek, no to přece není možné.
1: Není to možný. A máte pravdu, vy jste říkal, že to dojde do stádia, že nám budou říkat, plaťte to a my vás budeme chránit. Oni už nás chrání, Xavere. Před pravdou. Co?
0: No.
1: Slušně, ale.
0: Tak na takový chránění, pane Holče.
1: No počkejte, ale ono je ještě hůř, to pozor. Víte, co je v té vládní novele ještě taky? Že teď Česká televize a Český rozhlas mají být vládním nástrojem v boji proti dezinfu. A víte, co je taková jako...
0: No, tak to je přiznání.
1: A teď řeknu znovu prdel, ale vlastně není...
0: Pane Holče, neříkejte toto přede mnou.
1: Jo.
0: Vy jste nedůstojný reprezentant víte, tady Vilzonky.
1: A to popisuje Fialovu vládu úplně nejhůř, že my nemáme právní definici dezinformace. A legislativní rada vlády, čili vlastní orgán vlády, počkejte,
0: co tohleto... Co právní definici, jste jak děcko?
1: Napsal přesně tenhle ten argument, jak se bude vymáhat nějaký odhalování dezinformace, když Česká televize má fungovat v právním rámci nebo v zákonném rámci a my nemáme zákon dezinformace, kdo to bude posuzovat. Ale vláda to tam přesto...
0: Nějaký panel nebo někdo, to je jednoduchý, ne? No, udělá se panel nebo něco.
1: Víte, ale... já jsem vám říkal před časem, že tady si taky panel mezi náma.
0: Však já na tom pracuji. No ale, pane Holče, toto už je úplně jedno. Oni už přiznávají, že ta televize je jejich. A včera to tam říkal ten pan Fiala Fiala z SPD, že... Celý zatím za mým odvoláním není nic jiného, než to, že tam nechtějí nepohodlného radního. Já říkám nezvyšovat poplatky, říkám líp hospodařit.
1: Ale Xavere, vlastně prosazujete vládní program. Vzpomeňte si na ministra Baxu, který říkal, naše vláda v tomhletom období nezvýší televizní daně a rozhlasují.
0: To říkal?
1: No jasně, že to řekl.
0: To je.
1: Tohle řekl, takže vy prosazujete program Fialovy vlády. Vy to tam hájíte. Jste v podstatě jako mini-minister.
0: Fakt? Tak neměl bych dostávat nějaký prachy.
1: No metal a prachy.
0: Já bych chtěl raději ten metal.
1: Já vím, vy jste hodnotový člověk, no, já to vidím na vás. No.
0: Tak podívejte, pane Volče, je potřeba myslet na to, že oni tímto krokem, neboli to tím zákonem, přiznávají definitivně. Víte, jak to křičel ten Šarapatka na tom náměstí?
1: Na ten toho křičel už tolik, že nevím, no přesně, co myslíte.
0: On měl úžasný vystoupení, já si to někdy pouštím, to na Facebooku.
1: Jo?
0: Na Václavském náměstí byla nějaká...
1: Jo.
3: My Českou televizi nedáme.
1: Jo.
3: My si ji necháme.
1: Jo. A ještě vám ji zražíme.
0: Geniální, ale pozor, říkám to s úctou, protože já bych to neuměl, já bych tam nepípnul ani slovo.
1: Líbě jste to neřekl, ne?
0: Ne, vůbec bych to neřekl. Já když tam přišel, ještě tam, já vím, jak to je, když mluví ten na mikrofon někde, kde je velká šalanda před váma, tak se vrací ten zvuk, to není jednoduchá disciplína a bylo vidět, že...
1: Vlastní slova se vám vrací,
0: no,
1: co?
0: Jestli, ale... Takže klobouk dolů přes rukem, já bych tam neřekl ani dobrý den.
1: Tak se, když jsme u Šarapatky, kdyby vás odvolali, nenastoupí na hru Šarapatka, nezastoupí.
0: No musel ho zvolit.
1: No to já vím, tak na to mají teď sílu, ne? No, tak to...
0: No ale on už se pokoušel a nezvolil. Jo.
1: Já vím, tak on se trápí trošku, ne? To
0: je, já nevím, že... já jsem Vozeňko nic nevím, myslím, že se netrápí.
1: Já myslím, že se trápí, že by tam taky chtěl.
0: To není o penězích.
1: Ale i taky, Ksefere. Pro lidi, kteří se neuživí jinak pořádně. No.
0: No, já teda ve svém civilním zaměstnání si vydělám víc než
1: no,
0: české.
1: No právě vy se uživíte jinak, ale...
0: No a teď ještě chodím na ty brigády do toho Teska. Včera,
1: to dneska, je zásadní, ne?
0: Dneska v noci jsem vyrovnával Tatranky, pane Volče.
1: Kolik stojí Tatranka teď, Ksefere?
0: Já nevím.
1: Co, nějaký... Já, nemáte tady
0: tak
1: nějaký?
0: Tatranky, já nemůžu, prosím vás, kolaborovat s Tatrankama, já jedně manérky.
1: No jo, vlastně. Jo.
0: Ale hlavně oni už ani ty Tatranky nejsou, co bývaly tady.
1: Já nevím, já už jsem ale to fakt dlouho neměl.
0: Kolik stojí Tatranka, fakt nevím. 3 koruny? 4?
1: Já jsem
0: ne, to jste mě teď dostal, tak. Víte,
1: na co jsem si vzpomněl? Já jsem kdysi znal člověka, který jezdil ještě za totality jako personál těch rychlíků.
0: No.
1: A oni se chlubili tím, jak tam kradli všechen tenhle ten proviant. A tam byly i Tatranky.
0: Cože?
1: No.
0: Pane Holče, nebudete mě věřit.
1: No kolik?
0: No kolik byste řekl?
1: No tak počkejte, já si to tak sesumíruju. Máme Fialovou vládu, která zvládla inflaci nejúspěšněji na celém světě. Teď bohatneme, tak si myslím, rostou nám reální platy a příjmy tak 2,20?
0: Tatranka, jo,
1: co?
0: Jo, určitě.
1: 2,20, ne? Tak 2,30.
0: Tatranky, oplatky Tatranky Opávě, Lísko Oříškové, 20 korun, no, 72 haléřů. Plus doprava za 137 korun, ale to je asi... No,
1: tak jako, to jsou ale sakra
0: to
1: hodnoty.
0: E-shop,
1: to jsou sakra hodnoty, Ksavre.
0: Tatranka stojí 20 korun. Hmm? Mimochodem, já jsem teď nedávno nakupoval na tom košíku. Víte, co je košík? Hmm? A já si nakupuju moc věcí, jo. Ale už jsem se fakt díval, co nutně potřebuju a co

0: jako pro ženy v barmě?
1: No jasně.
0: No počkejte, vy mluvíte o sociální dávce, my když jsme byli na tom výjezdu teď, tak jsme natáčeli rozhovor v obytňáku s panem Petrovem, Luďkem, což je chlapík, takový statečný bojovník na vozíku, 60-letý pán, a ten si byl žádat o sociální, kdyby to nebylo tak tragicky, tak bych se tomu fakt smál. O sociální dávku se svým bratrem dostali 50 korun, jim vyměřili. 50 korun,
1: pane. Jsou dvě tatranky teda? Říkal jste 22?
0: 27, ne?
1: Jo, tak ani ne, jo.
0: 20 korun, no, tak jsou to dvě a půl tatranky.
1: Tak podle toho se to asi počítá, ne? Si myslím na tatranky, co? Jsou dva, jste říkal, ne? Brákové?
0: No, jsou brákové.
1: No, tak každý jednu
0: je to všechno v tom rozhovoru, on to tam říká, tam líčí, jak potom už po druhý žádat nešli, už mu přišlo trapný. Ale normálně přišel výpis, což tam nějaká úřednice určitě zpracovávala 3 dny a s 50-tisícovým platem a vyměřila jim 50 korun. Měsíčně teda podotýkám. Tak jako na zemi to nenajdete, jako 50 gigačku. Ale to je to, že jak nikoho nechají padnout. No a mluvil jsem s jedním kamarádem z Brna, který má tatínka zaměstnanýho v Zetoru. Jo, už člověk jako těsně před důchodem, tatínek jeho, a říkal, že teda dostal výpověď, že propouští Zetor, a říkal, že jsou tak naštvaní ti lidi tam na toho Fialu a na tenhle ten spolek.
1: Jak dělá, co je třeba,
0: protože úplně jednoduše několik tisíc lidí přišlo o život, o podstatu,
1: já bych, vy jste říkal, jak Fiala říkal, nenecháme nikoho padnout, tak on to myslel, nenecháme nikoho z našich lidí padnout.
0: Jo, takhle.
1: Ono se to, vlastně se, to je takový dezinfo, co se z toho stalo. On to myslel takhle.
0: Pane Holče, myslíte, že ten člověk dobře spí?
1: Já se obávám, že klidně jo.
0: Jo.
1: To je u něj nejhorší. Já myslím, že on je fakt tak jako opravdu chorobný lhář a podvodník, že mu to přijde normální. To kvůli čemu třeba, já nevím, jak vy,
0: já si to o něm nemyslím.
1: Co?
0: Že je chorobný lhář, podvodník.
1: A proč tak lže?
0: Tak,
1: a proč podvádí lidi po volbách?
0: No, protože ho někdo drží pod krkem, nebo neví, co s tím, nebo něco, třeba je z toho sám nešťastný.
1: Já si myslím, že ne.
0: A přijde domů a říká manželce, máma, zase se musela lhát těm lidem.
1: Ksavere, já si myslím, že on přijde domů k manželce, sedne si a řekne, teda dneska jsem zase celý den lhal, hele, to si měla vidět. Že je to takhle, že to je horší.
0: A nebo přijde k manželce domů a řekne, mámo, dneska to cinklo zase.
1: Řekne, kam se podíváme, kde máme ten milion další?
0: Tak to by bylo ještě horší, no, kdyby to bylo tak.
1: No, já si myslím, že to je tak.
0: Fakt? Spíš,
1: že je nemocnej, tak na mě působí prostě psychicky nemocně.
0: No, já jsem četl nějakého vyjádření pana ministerského předsedy, abychom byli úctiví k těmto lidem, musím. Tak v okamžiku, kdy se ukázalo, že vznikne ta Babišova a Orbánova frakce v Evropském parlamentu, tak tenhle ten člověk má napsal, nebo někde prostě ze sebe vyblil, já to nechápu, že to je proruská frakce. Že to slouží.
1: Já bych tomu řekl dvě věci. Za prvý vlastně Babišovi potvrdil, že to trefil.
0: Jasně.
1: Když vidí tenhle ten ruský kvičení Fialy, tak má potvrzení fakt, že něco udělal správně, že se Fiala bojí. A za druhý, jestli je Petr Macinka, to teď řekl velmi přesně, prostě tady s těma kecama o Rusku, tak řekl Fialovi, ať už přestane konečně parazitovat na ukrajinský válce, protože nic jiného nemá a stará se o Česko a normální politický program.
0: To řekl samozřejmě dobře, no. Nepříliš hodnotově teda. Hodnot je tam o hodně míň. Ale zase na druhou stranu, řekněte, toto je věc, která jde z něho, nebo mu to někdo poradí? Hele, běž a řekni, že ta frakce je proruská. To bude dobrý, ty to buduješ.
1: Já si myslím, jak znám i ty lidi kolem něj, že se sešli opravdu tak jako čtyřka, pětka, takový jádro tvrdý, který jsou stejní fanatici jako Fiala. Lháři, podvodníci a fanatici.
0: A to je kdo třeba?
1: František Cerha, Smolka, Havelková, už se dneska jmenuje jinak. A ještě jeden poradce. To je taková, jako, to bych řekl,

0: kritika kolem Fialy, i s Fialou.
1: Jo. A myslíte, že v tom, že do toho třeba čeká něco úplně kop?
0: Ona tam si čeká jenom třeba něco pro sebe.
1: Ježiš, to je štěstí. No ale podívejte, ještě se k tomu, ještě se musím vrátit k jiné věci. A co myslíte, že tady ti lidi by dělali, kdyby ten Šlachta byl tím ministrem vnitra?
0: No ty by museli zdrhnout.
1: A kam by asi tak zdrhli?
0: No tak vidím Barmu. Vidím Barmu, Severé, ta si připravujou, chápete? Já to je úniková to... cesta. Oni se tam předplácej. No a nebo by jim vrátil tu lásku Volodymyr, ne? Že by vzali zase vlak do Kyjeva. Co myslíte? No radši asi spíš tu Barmu, ne?
1: Oleksandra, nebo jak se jmenuje ta jeho?
0: Olena, ne? Nebo asi jo, nějak.
1: No tak oni by je spolu jako by si je přijmuli na svůj hrudní koš a řekli, tady máme jednu vilu, tady máme druhou vilu, my vás všechno...
0: Kterou chcete?
1: No jasně. No a prosím vás, všiml jste si taky... Jo, já jsem se teď musel strašně smát. Na Facebooku jsem viděl nějakou... Tak jak se dávají ty různý citáty, jo? Na různý jména. Tam měl člověk, že jste si mohl doplnit nějaký jméno do nějaké milostné poezie nebo něčeho. A tam někdo mu to vyfluslo a on to tam dal ten post a byl to hrozně vtipný. Oleksandra je motýl, Oleksandra je včela, Oleksandra je růže vozená do kostela. Oleksandra je první i poslední můj hřích. Nepoznat Oleksandra nemiloval bych. Víte, co to je? To je Manon.
0: Aha.
1: A tam si na nějaké mašince, na nějaké aplikaci hodíte jakýkoliv jméno. Mm-hmm. Ale to Manon jede, jo? Manon,
0: jo.
1: Manon je včela, Manon je růže vozená do kostela. Ale tomuto jsem se musel tak strašně smát, že jsem si říkal, že ti lidi nemají soudnost vůbec. Mm-hmm. Že by zkuste to tam někdy. Já vám pošlu tu aplikaci a vy si tam hodíte Xaver.
0: Jo.
1: A tam bude Xaver je motýl, Xaver je včela.
0: Tak to já si tam radši
1: hodím. Xaver je růže vozená do kostela.
0: Petr je motýl, co?
1: No to Petr do toho moc nejde.
0: Ale Xavere.
1: Ne, tak to si raději hoďte tu Oleksandru. Zkuste to Xavera tam dát. Za to nic nenáte a ono se to, jo, a ono se to automaticky...
0: Dávat vaše jméno?
1: No, protože jsem váš tady nejvěrnější kolega, kterýho jste opustil.
0: Vy znevažujete svoje důstojnost Rady České televize a další věci. Počkejte, to jsem se vás chtěl zeptat teď. Vy jste vzal vlastně citát z pohádky.
1: Cože?
0: Tom, na tu Vašáriovou.
1: To je Manon.
0: Ale Manon... Ježíš, brás ti dostane prdel.
1: No, pane Volče, to co jsem neslyšel.
0: Počkejte, to je romantická pohádka. Ale bojím se, já to vím, bojím se, že letos princezně roste nemráz prdel. To je citace z pohádky, kde hraje mladá Vašáriová princeznu.
1: Mě chcete zahubit.
0: A počkejte, a teď se chci zeptat, jestli, jak oni si teď ustanou tu radu na přepisování historie, jestli vlastně teď kvůli tomu...
1: To takhle je dobrý, tak...
0: Takhle je to lepší, protože já vám pak něco řeknu.
1: Takhle jsem skejťácký týpek.
0: A jak si teď zakládají tu radu na přepisování historie?
1: Já nevím,
0: pro vlastní
1: jak to udělat, abych odvedl vaši pozornost.
0: Tak jestli přepíšou i tuhle tu pohádku, jestli to vymažou, ten citát z toho. A mimochodem, víte, koho jste mi teď připomněl? Teď jsem si to uvědomil, jak na vás koukám. Postavu jednu z těch hlavních mafiánů ze Sopránu. Přesně takhle tam je.
1: Jo,
0: nosí kšiltovku, když je na útěku, ale já vám nebudu říkat, jak skončí, protože to není hezký. Je to nehodnotový.
1: Buď to, jak je to v nějakém tom filmu, že drží tu pistoli a říká, že ta krev bude buď to...
0: To je v Kmotrovi. A tady nejsou pistole, tady jsou baseballky. A víc vám nebudu říkat.
1: Jo, no vy se díváte na takovýhle... Rozumíte, já se dívám na romantický komedie a pláču toho,
0: no,
1: a vy se
0: díváte... Xaver mě fascinuje zlo. No.
1: Fakt? Xaver je motýl. Xaver je včela, naučte se to. Xaver je růže vozená do kostela.
0: Xaver, já na vás koukám teď, pořád toho motýla nevidím.
1: Tak asi, když to psal, tak tam nedal hrocha, dal tam motýla. No. Tak si to změňte. Na to bude taky aplikace.
0: Není tam motýle?
1: Motýle. A motýle dneska excelovale.
0: To teda, no.
1: Ve sněmovně.
0: Řekl to správně.
1: Jo.
0: Taky já... proto je tak nasral zase, no.
1: Pane Holče, já vás důrazně
0: žádám,
1: abyste hovořil tady hezky, prostě protože to
0: může... Jazykovej kód, co?
1: No ne, tak rozumíte, podívejte se, co to potom způsobuje. A tam řekla nějaká poslankyně včera při té diskusi, nějaká za Lidovce, že pozor, a to je důležité, řekla, že názorově jsou jí blížší názory pana Xavera než paní Vašáriové, ale nemůže být v radě člověk, který nezvládá svoje vystupování. Tak já vás tady žádám, abyste vy zvládal svoje vystupování.
0: Je, a to máte pravdu. A nemohl bych na sobě ještě zapracovat. Tak vy jste mi říkal, že v radě máte novou radní, která vám dává lekce z vystupování na veřejnosti. Nemohl bych se někdy zúčastnit?
1: To bych mohl, pane Holče,
0: kdybych si to předplatil?
1: Dovolte, abych se k této věci vyjádřil pouze v přítomnosti svého právního zástupce.
0: To je škoda.
1: My tam taky máme...
0: To je škoda, abych tam šel, rád bych se přiučil.
1: My tam taky máme mravům. Radní, která píše udání.
0: No tak to je ale nádherný. Počkejte, teď je doba bonzu.
1: Vážená, no, tak to dostane... vážená paní místopředsedkyně.
0: Počkejte, taky napište na seznam těch návrhů na vyznamenání 28. října.
1: Myslím,
0: to stihnete ještě a dostane metal od Petra Pavla.
1: Jo.
0: Je doba bonzu, Xavere.
1: Jo,
0: vy to... nebonzujete vůbec?
1: No tak to víte, že si občas
0: trošku ne, jako si bonznete, ne?
1: Ale tady většinou s váma. No ale podívejte se, kam to potom vede.
0: No jo.
1: No. Takže pane Holče, ještě vám chci říct jednu podstatnou věc. Co ten Orbán?
0: Orbán?
1: Podívejte, ten se úplně utrhnul z řetězu.
0: Orbán jede, co?
1: On jel za Alexandrou, za Volodymyrem a najednou za Vladimírem Vladimirovičem. Hmm. Tak co on chce vlastně?
0: Pak do Číny?
1: No asi, no.
0: No ne, tak chce mír, ne? Tak já vím, že je to špatný.
1: Ježišmarja, jak můžeš chtít mír?
0: To je ještě horší slovo než prdel, ne?
1: Pane Holče, s váma je to fakt těžké. Vy byste měli teď napsat dopis do té sněmovny, že vy jste ten, kdo mě svádí k hříchu.
0: Tady. To je pravda. A na oplátku vy byste mohl tam sehnat to, ne? Seznam oficiálně zakázaných slov, takový index, ne?
1: No. Tak on to nakonec bude muset stejně posoudit soud. Co je hrubý porušení?
0: Počkejte, tak soud je vláda, ne? Nebo pan Jakob, ne? Soud.
2: Myslíte, že má nějaký soud už vymyšlený?
0: Já úplně vidím, hlejte, jak takhle tohle jeho řečí vynáší ten verdikt.
1: Jo, jak to je.
0: Ten by trumfnul Urválka.
1: No, pane Holče, musím říct, všechno zlý je k něčemu dobrý.
0: No to
1: víte,
0: jo,
1: ne?
0: To jo.
1: Umíte si představit ty Wilsonky, až nebudu v radě?
0: No, počkejte, Wilsonky, až vy nebudete v radě. Představte si Wilsonky bez téhle vlády.
1: Co budeme dělat? No tak Šlachta nás bude za nima pouštět.
0: No,
1: budeme s nimi dělat interview.
0: To jo, ale ty to prostě tvoří sami.
1: Musíme
0: jako
1: se teď vnutit plukovníkovi. To je základ. Pod jeho křídla.
0: Jo.
1: A až to bude jako, tak on nás tam... Hele, nemohl byste nás pustit na jeden rozhovor s Petříkem? Máme vzkaz od žen z Barmy, důležitý. On nás tam pustí.
0: Ale myslím, že Petřík, on nebude na Pankráci, nebo on bude na Osmice, na Praze.
1: Co to je na Osmice?
0: V Bohnicích.
1: Myslíte, že to takhle?
0: Spíš bych si myslel tak, že u mě je to spíš duševní stav.
1: Jo. No... Vidíte to na předčasné volby?
0: To asi ne už.
1: Po těch volbách, co budou teď?
0: Úplně ne.
1: Ne? Já jsem o tom slyšel včera nějaký podcast.
0: No jako vidím, jestli přesvědčíme plukovníka, aby nastartoval ještěrku, tak možná jo.
1: Levoně, to se mi strašně líbí a strašně mi to baví, co teď vlastně, jakou hrůzu mají z toho Macinky a z toho Turka. To je vlastně tak hezký.
0: No je to zábava.
1: Najednou dostali černý na bílým, že ti lidi jim věří. Tak řekli si o to, ne?
0: No tak říkají si o to furt.
1: No a my budeme teda dělat, co my máme, jaký plán. Vnutit se plukovníkovi a potom vyčkat, až to nějak dopadne.
0: Jo.
1: A chceme...
0: A pak Wilsonky točit, až budou to na jiných místech.
1: No, budeme jezdit v obytňákem.
0: Jo, vidíte, to bude. A já vám něco řeknu, oni se naučí nás milovat, protože budou chtít společnost a kontakt se světem.
1: Kafe.
0: Budou se na nás těšit, budou na nás mávat. Už jedete, pojďte.
2: Už jedete.
0: Vám říkám, i Markéta si nás oblíbí.
1: Ne, tak ta nás, pane, musel jsem to uznat, když mi tady vyprávěl, nebo tady ne, ale na jiném místě, abych to řekl přesně, jeden člověk z pětikoalice, protože já tam taky s někým mluvím. Jo?
0: No tak a proč ne?
1: A mi říkal, ty vole, ta je nenávistná tak, že to má úplně do konce života, že ty musíš vypadnout z té rady.
0: Počkejte, z rady Xavereta, tím to neskončí, to je jenom začátek. A vás dostane z Česka. Vy skončíte v té Barmě. Skončíte v té Barmě taky.
1: Udělala.
0: No dostanete nějaký vystěhování nebo něco.
1: Jo, to
0: no, počkejte.
1: Taky. Jo, ale tak musíme mluvit o predajkyni s úctou, ne?
0: Jo, protože viděla jste jí ve Varech, jak tančila?
1: Ne, tančila. Dobře?
0: Tak jako marketkovsky. Vy jste to neviděl? To si pusté.
1: Tak já nejsem takový fanoušek, jak vy. Já mám jiný favority.
0: Já tam. Vím, no.
1: Květákový steak.
0: Jo.
1: Ale viděl jsem nějaký video, kde tančí Medveděv. Viděl jste to?
0: Ne.
1: Na nějakým asi abiturientským večírku.
0: Jo.
1: A to je strašná prdele, jak tančí Medveděv. To se fakt podívejte, jako já jsem ten poslední, kdo by se to měl srandu, to ještě jsem neviděl tančit mě, jo. Mm. A to já taky se umím rozjet, jo. Ale Medveděv,
0: nebo jo.
1: To je to někde na YouTube, pane Holče. No. Ještě tady mám, počkejte, nesmím zapomenout děkovačku, jo?
0: No.
1: Na transparentní účet XTV nás podporují někteří lidé stále dokola. Mm-hmm. I když pan Holec se sebere a jde pryč.
0: Hm. To je zasloužená dovolená. Pojďte, Marcela Skořepová, ta nás podporuje.
1: Ježiš, ta Marcela, to je tak hodná žena, to je něco jako já.
0: Pana Xavera a pana Holce zdraví, Marcela, jste skvělí. Vidíte? Tomáš Pokorný taky. Na čistotu Vítkovo krimibandy, multifunkčnost kosmonautiky Blbuše a Vlzonku, která je po dvou týdnech abstinence opět zpět. Vidíte? Jsem se vrátil.
1: Holec se vrátil.
0: Jiří Bidžovský, V10 koncesionářský poplatek, Alena Davídková, Azalka. Na Vlzonku od Azalky a Tomášova Vlzonova 920 na vysílání první české blbonautky. Je se to líbí, ta lidová tvořivost. Astronautuše do temno dalekého a hlubokého vesmíru třetí kosmickou rychlostí. Je to něco připomnělo?
1: Mám podezření, že se nechováte úctivě k ženám, pane Holče.
0: No a tady by se dalo říct, že jsem se mohl nakazit od vás, ne?
1: No,
0: já jsem se dočetl, že vy máte trošku problém.
1: No, jsme na konci, pane Holče, já už se těším na příště a některé věci, které jsem nastřádal, musím nechat na příští týden.
0: Vy jste to už řekl trošku jakobovsky, já to vidím, vám se to dostalo pod kůži, Xavere.
1: Co myslíte?
0: Nejvyšší čas skončit, Xavere.
1: Nejvyšší čas skončit. Tak jo?
0: Já vás odvolávám.
1: Že by měl mi takový ten meč.
0: Jo.
1: Tak jo, pane Holče, jsme na konci a jdeme se věnovat další práci.
0: Zeme makat, ne? Poctivě, co?

0: získejte XTV Premium bez reklam a bez čekání. Nyní jen za korunu. xtv.cz.
1: Pane holče, je tady čtvrtek. To je krásný den.
2: Už jsme tu zas, Ksavre.
1: Už jsme tady zas. A dneska takový hezký čtvrtek, bych řekl.
2: Jo? Čím?
1: Tak venku, sluníčko.
2: Jo?
1: To vy ne, jako Ital musíte milovat.
2: Jo, a vidím, vy záříte.
1: Já zářím nad agendou.
2: Nad agendou, no, jo?
1: Protože máme spoustu dobré agendy. Prosím vás, vizuální tady agitace naše. Mm-hmm. Květen měsíc lásky, to je jasný, to jedeme. A dnes je tady, přátelé, heslo, které vymyslel, co vymyslel? Přinesl tady do Jámy Lvové pan Holec. Teď jde o všechno.
2: Ksavre, já to nebyl.
1: A kdo to byl?
2: Já to ukrát, já jsem zloděj obyčejný.
1: A co to?
2: Já kradu, já se beru, co můžu dít, to mě víte.
1: A kdo řekl něco tak chytrý?
2: Tohle to vymyslel vrchní hodnotář.
1: Hodnotář?
2: Šéf strachovky Petr Fiala, jo. To je jeho volební krédo, teď jde o všechno.
1: A nechybí tam nějaký dodatek?
2: No tam chybí spousta dortků. Já jenom jsem si říkal, sedíte na správné straně, když to takhle čtete. Takový krédo vznešený?
1: Dneska jo.
2: Jste si jistý?
1: No tak mám to takhle v zádech.
2: To totiž nesmí říkat lidi, kteří nestojí na správné straně. Víte?
1: Nemají ty hodnoty. No. Teď jde o všechno a dodatek je jak komu, jo?
2: Jak komu, ale já to chápu, jemu jde o všechno.
1: No tak tam to je s ním.
2: Po té čtyřletce ničivý Ksavere, já bych taky cítil, že mi jde o všechno.
1: Já už jsem teda viděl někde na Facebooku, pane holče, jak mají tu kampaň s tou paní herečku.
2: A tam se ale sešlo víc klaunů. I Bolek přišel za těch 18 milionů.
1: I Bolek byl.
2: Ale já za 18 milionů já bych tam došel taky na tu Masaryčku.
1: Na Masaryčce to bylo,
2: jo? Cestou bych si dal pár panáčků, abych dostal dobrou náladu, nasál do sebe hodnoty. A došel bych taky.
1: No, vy jste tam byl?
2: Nebyl. Já musím pracovat.
1: Ale co jste to za reportéra?
2: Já nejsem reportér už dávno.
1: Takže ne?
2: Ne. Já musím se živit, Ksavere, a platit do státního rozpočtu, aby to mohli posílat na Ukrajinu.
1: Na Ukrajinu?
2: Já nemám čas na nějakou Masaryčku a fialovskou kampaň.
1: Jste posílá hodně na tu Ukrajinu.
2: No. Víc než jsem.
1: No, a víte co? Mně to přišlo rozpačité.
2: Teď jde o všechno, ta kampaň? Mě to víte, jak se říká, že zoufalství plodí zoufalství.
1: To
2: tak
1: říká.
2: Na mě, jo. Mezi elitou.
1: No tak mezi, no.
2: Takhle to na mě působilo. Ale na mě už působí konání Petra Fialy dlouho, jako zoufalství.
1: Ale co je potřeba říct, že teda se, jak říkal Emil Zátopek, plivli na brus. A jdou do toho, jdou do plnejch.
2: Tak já nevím, nějaký brus teda plivli.
1: No ne, tak pracovití jsou. Já to vidím pořád někde.
2: To bohužel možná jo. No. To je asi to nejhorší na nich, že jsou pracovití v tomhle ohledu. Ale řekněte mi, já nevidím, koho oni tímhle můžou přesvědčit, kromě těch přesvědčených.
1: Problém každé kampaně.
2: No jo, ale s takovýhle ještě, ne?
1: No, já vám můžu říct, že uklizečku v našem baráku...
2: Chytlý už chcete říct?
1: Cože?
2: Chytlý?
1: No ne, tak my tam máme novou. To jsem vám říkal.
2: Jo?
1: No a já jsem se snažil navázat kontakt a tím, že jsem teda úctivě zdravil.
2: A jak zdravíte?
1: Dobrý den. No, ale už jsme jako, je to relativně mladá paní a stěžovala si, že u nás ve výtahu někdo nalepil na stěnu výtahu nálepku Donalda Trumpa, samolepku.
2: To jste byl vy?
1: Nebyl. Já jsem to chod, říkala, co s tím má dělat.
2: Jo? No a jak se tomu postavíte?
1: Říkal, teď už nic. Říkal jsem mi, teď to musíte přelepit nálepkou Petra Fialy. A ona se dívala, no nechápavě, jakože kdo to je a tak. A tak mávla rukou, posléze i hadrem a tím to skončilo. Ale chci říct, že teda moc lidí ještě nezasahli.
2: No, počkej, takže rezumé je, že nevěděla, že teď jde o všechno? Ještě?
1: No, tak ta nevěděla určitě. Myslím, že ani nevěděla, kdo Petr Fiala. A
2: to je ale lepší zase.
1: Znamená to, že někteří lidé se o to nezajímají.
2: To určitě.
1: A těm je jedno. Nevědí ani, kdo je Babiš třeba.
2: Vy jste mi vnuknul myšlenku. Kdybych já tak nevěděl, kdo je Petr Fiala. Víte, jak mě by se žilo?
1: Ale vy jste posedlej jim. Úplně.
2: Já vidím, co páchá.
1: Ale pácha, no tak teď rozhodneme my,
2: voliči,
1: občané,
2: plebs,
1: mluvím za náš obvod, za Praha 5, jako jo.
2: Za váš dům, za váš výtah.
1: Tak klidně za náš dům a nějak rozhodneme. A buď to se tady ukáže, že občané chtějí tady tu katastrofu, a nebo že nechtějí. A já jsem z toho celkem nervózní.
2: No já taky. A vy agitujete v domě?
1: Já agituji hodně.
2: A děláte výlet poctivě?
1: No tak u nás je to teď složitý. Nejde dělat výlet, u nás se rekonstruuje.
2: A.
1: Část baráku, takže máme jenom půlku parkoviště k dispozici a poctiví ukrajinští chlapci tam prostě chodí s kýblama a já nemám u koho agitovat. Oni tady nebudou volit.
2: Já tam cítím trošku ironii, Xaver.
1: Jak to?
2: Vy nevíte, že oni dotují náš státní rozpočet? Tak o nich mluvte, prosím vás.
1: Ale já jsem řekl, že jsou poctiví.
2: Jo, já jsem viděl s takovýmhle výrazem.
1: Jako kdykoliv přijdu, tak tam sedí.
2: Xaver, nejde vám věřit ani slovo. Jste jak Fiala teď.
1: Já vím, tak já jsem to chytl od něj. Ale víte co, pane holče, já bych vůbec... Vy už jste plný optimismu, já to na vás vidím, ale já teda ne ještě.
2: No ne, pozor, to nejsem. Pozor, já se bojím.
1: Bojíte se?
2: Někde hluboko uvnitř se bojím, jak se říká.
1: No. A já jsem vám dnes chtěl přinést, ukázat truhlík. Jak nám vyrostla nenávist.
2: Roste?
1: Nebo co jsme to sázeli? Ne,
2: no určitě nenávist taky.
1: Strach?
2: Ale strach a nenávist
1: je rostou. Strach, že takhle vysoký.
2: No?
1: Ta kopřiva nějaká, nebo co to je. A myslím, že to svědčí o tom, že jsme jako dobří hospodáři.
2: No počkejte, co my jenom? Víte, jak nám vyrost tady v Česku strach?
1: To nevím.
2: 54% Čechů se bojí víc Fialy než Putina. To je z průzkumu STEMu. A teď si představte, víte, kdo si to zadal?
1: To není možný.
2: Počkejte, víte, kdo si to zadal? Nitrák Rakušan. A tohle mu z toho vyšlo, tady to zlo, že se 54% Čechů bojí toho, že víc, že volby ovlivní Petr Fiala než Putin.
1: No, tak to já jsem viděl průzkum teď SANEPu, se kterým XTV spolupracuje, a ten je na téma média. A víte, kolik procent lidí oslovených z roku 2650 se nedívá na českou televizi?
2: Tak to bude tak kolem, no bude se to, jak se říká, limitně blížit stovce?
1: Ne, limitně se to blíží 77%. Respektive je to něco přes 77%.
2: A proto nám vláda zvýšila daň za českou televizi.
1: No jasně.
2: Aby jsme se mohli, jak říkáte, aby jsme měli tu možnost se dívat ještě víc.
1: Ale ta ostuda.
2: Je to příšerný, ale já to, že se Češi bojí víc Fialy než Putina, tak tomu říkám opravdu triumf vůle Petra Fialy. Protože
1: ale
2: tohle dokázat...
1: Někdo, ne?
2: Co?
1: Tomu dělal schválně někdo, ne?
2: No, Rakušan.
1: Rakušan.
2: Jenomže počkejte, to se týká celý vlády. Samozřejmě v jejím čele je Fiala.
1: Jasný, ale Rakušan hraje svoji? Vy jste to ještě nepochopili?
2: Jasně, že jo, ale ona je tam změněná celá vláda. Jako.
1: Jo. No a to je hrůzný výsledek. Mimochodem, když jsme u toho, co si myslíte o tom, jak se jmenuje ten pán Fico, se jmenuje Robert, ne?
2: Slovenský premiér?
1: Premiér.
2: Nevíte, jak se jmenuje.
1: No tak se vás koušel. On se jmenuje Robert Fico, mimochodem myslím, že včera to bylo rok o to atentátu.
2: Jo.
1: Nebo dneska to je, to bylo takhle nějak. A co říkáte na to, že on jel do toho Ruska? No, trošku to byl přišlapné, nebo ne?
2: Pojďte, mě by...
1: Já bych tam nejel, pane Holče.
2: Když tam pojedete vlastně úctít jenom památku padlých sovětských vojáků...
1: Těžko vysvětluje.
2: Jasně, ale pojďte, mně se na něm líbí, že má odvahu k týhletý i době, kdy se tady přepisou dějiny, tak jako říct, takhle to bylo, nějaká historie Slovenska, a tak proto já tam jedu dělat tohle. Pak je velký problém, jestli tam vlastně se necháte vtáhnout do Putinovy propagandy. Putin je prostě zručnej manipulátor, chytrý hráč, no.
1: Jo? Něco jako paní Nerudová?
2: No to ne, tak to je blbuše, ne?
1: Já nevím, ona je taky manipulátorka trošku.
2: Ale hloupá.
1: To nevím, hloupá. Ale tak vy máte takový názor. Ale řekněte, válka byla v Maďarsku, ne? Druhá světová.
2: No, jasně, no,
1: že Lišák tam nejel.
2: Maďarsko stálo trošku na jiné straně, no.
1: No ne, tak já jsem čekal, že Orbán pojede. A myslím, že to
2: no tak
1: čekal.
2: On tam nemohl jet Orbán, když vzhledem k tomu na jaký straně bylo Maďarsko tehdy. No.
1: No ne, ale teď se snaží.
2: To jo, ale tohle prostě maďarský premiér nemohl udělat. No.
1: Nemohl, jo. No a za nás tam byl ten pan Dostal a byl tam nakonec.
2: To byl, no jasně.
1: Byl, jo.
2: No
1: jasně. Dostal vízum, jo.
2: dostal vízum, jo. Jo?
1: No jo, a vy si teda myslíte, že ta politická cena, kterou platí chudák Fico za to, že je adekvátní?
2: No já právě si, nesmíte to brát, tu politickou cenu počítat podle obrazů v českých médiích, které jsou posedlý Ficem. Vemte si, kdybychom si udělali rešerše médií, titulků v českých médiích, tak zjistíme, a já to vím, proč to je, víme to oba, že víc titulků tady generuje slovenský premiér, úplně jak je to na ruby, než český premiér, který tady vládne a je zodpovědný za situaci v Česku. Ale já to chápu, že jeho propagandisti vlastně to celý zakrývají Slovenskem a nenávistí k Ficovi. Takže usuzovat na to, jakou cenu on platí z českých médií, se absolutně nedá. Ne. Možná, když si to otočíte na ruby, že se té ceně můžete přiblížit.
1: No, pane Holče, my bychom měli ale teď zmínit, proč je dnes na tabuli cti námi oblíbený pan Foltín.
2: To je borec, co? Pojďte se na ně.
1: No.
2: Ten plán, co?
1: Já
2: vidíte
1: jsem
2: to?
1: Nedávno hovořil na jedné recepci s panem recepčním, abych jeho...
2: Já myslel tady s panem Foltým.
1: Ne, a on říkal tak vtipnou věc, nevím, jestli to není protistátní, ale říkal, co ten Foltým? A říkal, no co, jako já o něm nic nevím, tak cenzor hlavní ne a tak. A pán říkal, já když se dívám na ten obrázek, představte si, když si Usáma bin Ládin sundá ten šátek a zkrátí vousy. A víte, že...
2: No, Ksever, jasně.
1: To tam je, jakože ta podoba i na
2: člověka neštěstí. Napadne, jestli ty Američani fakt zabili Usámu, ne? Jestli dostal, jestli ho nevzali do toho, jak se to říká, systém ochrany svědků?
1: No tak...
2: Neposlali ho sem?
1: Na Netflixu je o tom dokument, který jsem viděl, a tam jsou záběry autentický, jak tu mrtvolu nakládají do vrtulníku.
2: To se může, Ksever, ten Usáma tam je, ne? Že já vám něco řeknu.
1: Já víte, nevím, to je do... takový ale... nejhledanější terorista, to má k němu daleko ale... tady náš.
2: Víte,
1: ale je to humorný, tady ne. Tak to můžeme říct.
2: Dočet, že normálně do takovýhleho programu vzali nějakého slovenského mafiána a s novou identitou si představte, se svolením českých autorit poslali žít do jižních Čech. A on páchá činnost na trestno. Chápete, jak je to možný?
1: No chápu, protože v té naší policejní a justiční soustavě je možný úplně všechno.
2: To jsem ještě... nevěděl.
1: Nevěděl, ne. To se podívejte jako zvláně. Ale díval jsem se, že v dozimetru je nějaký zvonek.
2: Soudci nám to nechtějí soudit pořád, Ksavere.
1: No ne, ale je tam nějaký ten uhlo Minia, nebo jak se jmenuje.
2: Počkejte, no jo, dobře, tak ty se...
1: A ten zvoní prej.
2: No ten zvoní, ale víte, co teď soudce, který to má...
1: Do homilia.
2: No, soudce, který to má teď soudit, tak řekl, já jsem uzavřel s těma dvěma tady ty dohody, tak obhájci těch dalších by teď mohli mě navrhnout, bych to neměl soudit pro podjatost. A my řekli, no my to asi navrhneme, což znamená další odložení soudu do zimetr.
1: No jo, tak je to těžký, jako musíte...
2: Já je to...
1: Chtějí spravedlnost, pane Holče.
2: Ten Vítek je borec.
1: No... Jenom abychom se nedivili, že bude budoucím premiérem.
2: No to já se divit
1: i když nechci. Oni, i když spolu nakonec bude skládat vládu, tak vám říkám, že nebude Fiala. To je jasný, ne?
2: Když bude vládu skládat kdo?
1: Já si myslím, že to tak dopadne, že nakonec Stan je předběhne.
2: Spolu.
1: To jsou takový moje teorie.
2: Já vím.
1: Myslím si, že se Piráti nedostanou, že je to takový teď jakože zdání. Jo? A myslím si, že se dostanou nakonec motoristi, myslím si, že se dostanou komunistky a tak. To jako, všimli jste si té drobné jazykové říčky?
2: Jaké?
1: že se dostanou komunistky?
2: To je nádhera. Xavere, vy jste básník.
1: No ne, tak to je fóry pro fanšmekry.
2: Je, tak vy děláte humor pro fanšmekry.
1: Ne, já nedělám žádný humor, ale toto se mě mimořádně povedlo. Teď musím to říct.
2: Já vám nebudu tleskat, vy si zatleskáte sám.
1: No, co? No.
2: Ty bych vás i urazil, ne?
1: No. Já se bojím, že...
2: Já se na něj musím dívat.
1: Na koho?
2: A na plukovníka.
1: Ale on je dobrý.
2: Je skvělý. A víte, co se mi líbí? On teď oslavil rok na Rosky první ve funkci, která měla trvat půl roku. O které on sám říkal, nebude to trvat díl než půl roku.
1: A jak to?
2: No to angažmá, ta funkce měla trvat půl roku.
1: Tak ono to zachutnalo, ne, trošku?
2: A ty hodnoty moc, přeci jenom...
1: Hodnoty moc, kačky na to jsou. Já nevidím jediný důvod, proč by nebyl ve funkci. A on určitě má nějaký aparát, ne? Nebo tam sedí sám?
2: No má kluce majora si vzal teď. Říkal, že nikdo jiný, než vysoká šajba vojenská, se na to nikdo nehodí. A daří se mu, má výsledky taky, ne? To je potřeba říct, co? Nám tady založil klub sviní.
1: Váš klub sviní, jasný, ale já žádný výsledky nevidím teda.
2: No tak.
1: No to mi řekněte jeden.
2: Takže jsou lidi svině, klub sviní taky.
1: Dobře, takže jsou lidi svině, plácne.
2: Komunikační karty, Xavere.
1: Trouba, no to je...
2: Komunikační karty.
1: A to je nesmysl, no. Ale úspěch, matatelný úspěch.
2: Podle mě jede satiru ten člověk.
1: Je to možný, že jede satiru, že nakonec se ukáže, že celou dobu ten Foltin, že to byla převlečená pazděrková. Je to ještě, pozor, to
2: takže
1: ještě...
2: Takže ne sama, ale i, jo?
1: No. Ale pane Holče, my jsme nějak přišli velkoryse, a to mě znervozuje, to zvonění toho, on se jmenuje Dovhomilia, ne?
2: Jo.
1: Má divný jméno nějaký člověk, Dovhomilia.
2: Není to ten, co mu říkají Gucci?
1: Gucci? Já nevím, jak mu říkají.
2: Já si myslím, že by to mohl být on. Já... Nosí se šatí u Gucciho, ne?
1: U Gucciho? A to je, Gucci je prestižní, jo?
2: Taková trošku drahá.
1: Tak já šiju u mistra Mejty.
2: Jo, tak jste takový movitější člověk, než nějaký Dovhomilia.
1: No ne, tak já nevím, Mejta je víc než Gucci, ne?
2: To jasně.
1: Tak jasně. To je klan Gucci je film, ne?
2: Taky, dobrý.
1: No, tak to zase díval, to mě nebavilo.
2: Jo?
1: Jo? Hmm? No. Tak mě už vlastně baví jenom chalupáři, už se to blížil.
2: Blížíte se k tomu, jasně.
1: Blížíme. Ale já to říkám celý proto, že my bychom si měli, pane Holče, udělat poznámku, že když budeme dávat ceny roku, tak na cenu zvonek roku, v Brně se říká tomu, kdo bonzuje, že chodí zvonit.
2: Jako zvonit, jo?
1: No, že chodí zvonit, jako to se říkalo za totáče, když byl někdo spolupracovníkem, tak se mu říkalo zvonek.
2: A vy jste zvonili tak jako víc, jo, Brně? Jste takový charakterové větší, nebo?
1: To nevím, ale znal jsem několik lidí,
2: co zvonili?
1: Kterým se dávalo za jméno do závorky zvonek. Jo? Pozor, zvonek. A my bychom měli udělat na konci roku speciální cenu zvonek roku. A nominovaní budou Dovhomilia a Jan Souček. Ten teď zvoní.
2: No, ten zvoní slušně, ale víte, kdo založil zvonění?
1: Ten už zazvonil i na ty
2: kače. Jo, to se mi líbí, jak zvoní. Ale víte, kdo založil masový zvonění?
1: To nevím.
2: Pamatujete si předchůdce, kdo byl jeho? Michal Klíma, první cenzor vlády.
1: Pan Klíma.
2: A on po nějakém čase ve funkci přeci se ozval a řekl, on prezentoval taky výsledky svojí práce a řekl, jde to dobrým směrem, jak říká Fiala, lidi posílají spoustu udání a oznámení na sebe a postek si, že má kruce nedostatečný aparát, aby všechny ty bonzy mohly zadministrovat a ty lidi šetřit. Takže zvonit se začalo za Michala Klímy.
1: No a zvonek roku dáme, ne?
2: Zvonek roku.
1: Máme první dva kandidáty.
2: Jo.
1: No a pane Holče, teď vám ještě musím říct, že jsem se díval v neděli na Primě, když tam byl ten náš oblíbený pan minister věcí zahraničních. Já nevím...
2: Knedlík.
1: Se jmenuje Knedlík? Ne, on se jmenuje... Jinak.
2: Knedlík. To je Knedlík.
1: On se jmenuje Lipavský.
2: Říkal jo, jsem jinak neřekne jinak než Knedlík.
1: Kdo
2: on celém světě známe jako Knedlík.
1: Jak to?
2: Tak se na ní podívejte. On tak i se vyjadřuje.
1: Dobře,
2: Knedlík.
1: A jak by říkali mě teda?
2: Ne, vy jste vážená, je, vy jste tak, vážená figura.
1: Jak by říkali mistr třeba.
2: Tak.
1: Tak, tak, aby se to nějak vyvážilo. Ale tak to, se má, to, to už jsme tady probírali a víme to ze zdrojů velmi blízkých. Mm-hmm.
2: Z diplomacie.
1: Že se mu neříká tam jinak, než ta mastito.
2: No nebuďte slušnej.
1: Ne, ne, ne, to mastikulka, že jsem říkal. No ale jestli knedlík, nevím. Ale mně vám ho přišlo líto v neděli.
2: Myslíte, když dostal na Ložino od Filipa Turka?
1: No na Ložino je asi slabý slovo. Pane holče,
2: ono přejel normálně tím Turek Mercedesem, ne?
1: Se mu prošel po zádech rychlostí 240 km za hodinu. Tam a zpátky, tam a zpátky, tam a zpátky. A už jsem si říkal, pane Turku, brzděte. No. Nebo to pan
2: Knedlík říkají,
1: ministr... Knedlík je hrozně ponižující.
2: Tak on je ponižující, no. On nás ponižuje jako, na, jako zemi. Tím, jak nás reprezentuje. Ale máte
1: pravdu. Neexistuje nic horšího, než o ženské řeknete, že je knedla.
2: No. A já to říkám...
1: Prostě...
2: A Filip Turek Lipavskýho, on mu přejel ty záda, co on předtím ukázal Lavrovovi, ne?
1: No. Nebylo to hezký už. No
2: tak on je fakt nedůstojný a ponižuje nás.
1: Opravdu. Dobře, ale pan Turek už měl brzdit.
2: Neměl. On potřebuje opravdu přijíždět furt za to, co tady dělá, jak se chová. A jaký je fakt pitomec. Vemte si ty jeho...
1: No tak, jasně, pane Dolče.
2: Ksavere, on už je tak zoufalej, že štve už i vlastní.
1: Fakt?
2: Jasně. Tak teď řekl o Putinovi, že je zbabělec. Mm-hmm. A on se chová jako kdyby...
1: A je, no, tak není, on je spíš ranař. Ne?
2: On je trošku hustý.
1: Jako zbabělec, neřekl,
2: je
1: to...
2: Ale víte co, on je ministr zahraničí, je to prostě formální funkce diplomatická, kde se diplomati a ministři zahraniční nějak chovají.
1: No formální.
2: A on, a, no diplomacie není úplně neformální, jako že jo.
1: No, ne, tak
2: že si potrpí na formálnosti. Ano. A on se chová takhle prostě jak pubertální knedlík. A on se chová hlavně tak, jako kdyby měl moc vymazat Rusko z mapy a jako že Rusko už nebude nikdy existovat a vůbec nevidí dál než prostě za svoji funkci.
1: Ale neříkej tomu knedlík.
2: Teď je to knedlík.
1: Ale je to tak zlý, pane hoče.
2: No tak je to takový věrný.
1: Já tady ty některé věci já prostě neříkám.
2: Já vím, tak jste...
1: Knedla je hnusný, když se o někom řekne, že vemeno je to hnusný, prostě. A knedlík je hrozný.
2: Knedlík, tady jsme národ knedlíků, tak on je knedlík. Co je na tom ošklivýho?
1: Tak jo, tak já jsem taky knedlík. Ne? No. Já jsem knedlíček.
2: Vidíte.
1: Ale játrově, já jsem.
2: Nok.
1: No a já jsem si říkal, když tam promlouval pan Lipavský, chvilkama, když ho ten Turek...
2: Tak promlouval není možná úplně...
1: No, když ho nechal Turek nadechnout, tak jsem si říkal, že bychom ho měli napsat do knihy hříchu.
2: No ten si to zaslouží, to je jasný.
1: Mám to udělat?
2: Dobre, já jsem, víte, že my ani jeden nikdy neříkáme, že se stydíme za našeho premiéra, nebo tohle není můj prezident, když vyhrál volby, lidi se ho zvolili, fajn.
1: Za Lipavskýho se trošku stydím.
2: Ale já se právě stydím za Lipavskýho. Poprvý musím říct, že se stydím za to, že knedlík takovýhle reprezentuje ve světě mojí zemi.
1: Já se někdy stydím za vás, když třeba řeknete tam tu nehezkou věc o mé oblíbené paní Danuši.
2: No. Že je blbuše?
1: No, tak to já nemám rád. Dneska je 15. května.
2: Já jsem zradikalizoval Fiala. Těma nálepkama, víte? Já už nálepkuju.
1: No to jo, to vy nálepku.
2: Nedlík, blbuše.
1: Tak...
2: Já se na to budu muset dát pozor.
1: Jak se jmenuje pan... Lipavský. Vlastík?
2: Já jsem říkal Mastikulka.
1: Ne, tak to se tady napíše, tady se musí psat
2: jednoho. Jasně, Jan Lipavský.
1: Honza?
2: Honzí.
1: On je bakalář, ne?
2: Já nevím. Nebo je tak si víte, jak si říká.
1: Řekněte, jak takovýhle člověk může být ministrem zahraničí, já to nechápu.
2: Já taky ne, Ksavere. Ale vidíte, co všechno je možný.
1: A navíc jako... Navíc ještě od těch je takový Bazilišek, víte, jak podrazil ty Piráty.
2: Tak podrazil, trošku je zradil, ne? Co?
1: Tak podrazil, no, pane holče. Víte, co tady píšu? Že ho dáváme do knihy.
2: Tak je takový krysařík, co?
1: Za všechno, co říká.
2: Jo. Za všechno, čím je.
1: Vším, čím byl. Pane holče, teď to tady podepište vlastní krví. No, a když jsme u té agendy,
2: no,
1: my jsme minulé nepoděkovali některým našim příznivcům, kteří nás podporují na transparentní účet a hlavně oni neví, že zatím pořád nám posílají peníze jenom na advokáty. Tak na transparentním účtu XTV, takže vy teď poděkujete,
2: no,
1: a já založím knedlík zpátky do knedlíku.
2: No tak víte. Víte, jak jste si to osvojil.
1: Jo, jo, jo, ale já bych byl opatrný.
2: Tomáš Pokorný, na přístav pravdy, který příkladně oslavuje svátek práce břitkým slovem a humorem sobě vlastní.
1: Je to pravda?
2: Jo. Viktor Hervik, na podporu ředitele Součka, vidíte, Xavere?
1: Kaž to tady možný.
2: A jeho boj s pravdou a láskou v čele s hodnotovým radním Ješkem.
1: No, tak je něco na tom, no.
2: Tak co, komu to hodíte pak to? Asi železnímu, ne?
1: Cože?
2: No, říkám, komu to hodíte v příští volbě? Asi železnímu, ne?
1: Já nevím,
2: byl dobrý tát, ředitel.
1: Že? Železný...
2: Jakubovi.
1: Jo, myslíte ve volbě ředitele?
2: Tak jak on říká, že mu nejde vůbec o funkci, ale že se zachrání Václava Moravce.
1: Já všude čtu, že budu odvolaný, no, tak mě už se to asi netýká.
2: Třeba to ještě stihnete. No, ale Václava Moravce je potřeba zachránit, ne?
1: No to je jasné. No.
2: Tomáš Sova, Wilsonova 920, na Zahradníka pro XTV, vidíte, na náš truhlík nenávisti a strachu.
1: To je dobrá idea, ano.
2: Jeden volný je na Hradě, flanelku a nářadí má vlastní, ale je pekelně drahý. To teda je.
1: A ještě příspěvek na manželku ještě.
2: Jo. Alena Davídková, na Wilsonku od Azalky, děkujeme. Jiří Vidžovský, V10, koncesionářský poplatek pro přístav pravdy. Tomáš Pokorný, chytrý a nešifrovaný poplatek za možnost sledování přístavu pravdy i bez pana generálního. Vidíte? Jak si to osvojili, tu možnost?
1: Jako nešifrovaný sledovat? Je fakt, ano, dobrý.
2: Daniel Klement, na Wilsonku přístav pravdy. Marcela Skořepová, Xavere, ta nás podporuje taky furt. Moc vám fandím, pan Holec má skvělé názory. To víte, ne, taky, co?
1: Jak které? No. Ale některé.
2: A
1: ano.
2: Pan Xaver má super.
1: Super účest.
2: Hostky, nebo? A hosty.
1: Má super jednoutky.
2: Z té jedničky. To vám, jo, nosí Marcela, ne?
1: Co?
2: Jednoutky.
1: Marcela mi nosí, tak, no, ano, nosí, dá se tak říct, už několikrát, takzvané utopence.
2: Jo. Tomášová, Wilsonova 920, na odchodné platy pro generálního ředitele ČT. Xavere, já jsem se vám dočet, že on dostane snad 3,5 milionu, nebo kolik?
1: Co to je dneska?
2: Jo? Po inflaci to máte pravdu.
1: Je to.
2: A nezapomeňte v kanceláři zasnout a komplet ČT vypnout. Vidíte, jak radikalizují lidi? Jak si osvojí moje názory?
1: Jako
2: správné?
1: 77% lidí nesleduje, to už je fakt hodně, pane Holč.
2: Tak se vede, tak už se zradikalizujte taky a vypněte
1: já,
2: to tam.
1: Já jsem ten typ, co by se radikalizoval.
2: Archiv dejte XTV.
1: Jo, a archiv to je něco jiného.
2: Xavere, musím vám říct, víte, že je čas stát na správné straně.
1: Já stojím.
2: A není nic mezi, nebo jinde, nebo mimo.
1: Já stojím na straně dobra, pane Holče. Vy to ještě nevíte?
2: Jo. Alena Davídková, na Wilsonku od Azalky, Nadežda Formánková, Wilsonova 10, malý příspěvek pro přístav pravdy a jeho skvělé komentátory. Jiří Vidžovský, koncesionářský poplatek pro přístav pravdy. Vidíte, jak ten přístav

0: Celé týden o všechno, teď musíme ukončit režim Fialy. Co?
1: Víte, co on bude muset ještě vytrpět? Co on si bude muset vyslechnout o sobě do těch
0: Fiala?
1: Voleb?
0: Fiala? Podle mě tím vůbec netrpí.
1: Ne.
0: Ten je mimo, ten člověk. Úplně.
1: No tak někdo mu to, třeba rodina nebo něco. Podívejte se, jak se zastává maminky ten pan od Koňolampy. Ten chlapec.
0: Jo.
1: Jako ten za ní bojuje, tak ten to čte, tohoto dráždí, bolí a tak. Já to chápu. Tak u Fialu to bude něco podobného, ne?
0: No ale Petřík, premiér, ten je, ten to nevnímá vůbec Xavere, ten žije ve svém světě úplně jiný.
1: A když prohraje, co myslíte, bude na Ukrajině nebo v Barmě?
0: Já vám říkám, že když neprohraje moc, tak normálně on je tak drzej, že se bude snažit všechny kolem sebe přesvědčit, že,
1: drzej není
0: musí,
1: vůbec.
0: Je, že je? Musí pokračovat dál v tom boji za demokracii, za pravdu.
1: A tak já myslím, že mu lidi nezapomenou.
0: Do Barmy určitě nebude mířit, protože tam neposlal ani korunu. Tam by po něm, co to by vystoupil na letišti, tak by možná ho sebrali.
1: Ne, tam jsou ty brožury.
0: Nejsou, tam není nic, Xavere. Ale na Ukrajině tam by ho možná dali někam do bunkru, co?
1: No, jsem na to zvědavej, co bude. Pane Holče, jsme na konci dnešní Vilzonky. Já jdu točit do vedlejšího studia a vy už jdete domů, ne?
0: Co domů? Xavere, teď jde o všechno.
1: Tak vy vyjdete ještě někam? Jdete šířit osvětu, evangelium.
0: Jo.
1: OK. Tak si, a máte karty?
0: Mám, to víte, jo.
1: Plný auto.
0: Jo.
1: Tak se těším na příště. Já shledanou.
0: Na shled.
2: Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.

spousta chat, když někdo stavěl, pomáhal každej chlad, a ženský vařili a valili prsty, to když se někdo do ruky sekl.

0: U nás XTV pan Noveský Ivan, to je odborník na energie, zakladatel ERU mimochodem. Energie se stanou luxusním zbožím. Vláda nás ožebračuje vědomě. Ruský plyn nemůžeme nahradit. Firmy propouští a dlouho nevydrží. Tak co si z toho vybereme?
1: Mně tam přijde hlavně strašně jako smutná ta úroveň té debaty v EU a v České republice. Že já myslím, že taková věc jako je válka. Jedna věc je, že někdo řekne slava Ukrajině, všechno je to růžový, vyhraje, to je normální ve válce. Nikdo neříkal, že byla druhá světová válka, tak nevodížděli americký vojáci proti Němcům a někdo říkal, třetina z vás se třeba nevrátí. Uvidíte ty Němci, to je hrozný. Jo? Čili to je jedna rovina. A druhá rovina je, že v tom týlu, když jako plánujeme, tak bychom si měli říkat pravdu. Že? Ta Evropský parlament by vlastně to mělo být docela seriózní. A on jako odhlasoval, že ten plyn a ta ropa z toho Ruska jako nepůjde, ona jde, to je vlastně divný. Že? Do toho se tady vyděsily firmy, protože ta energie není až tak klíčová pro ty domácnosti. Ty si spousta domácností okay, bude spalovat ostravskou briketu, něco takového se bude dít, ale ty továrny si prostě nedokážou pomoct, nedokážou to nahradit. A měl by jim někdo jasně říct, co bude. Jo, to znamená, samozřejmě nikdo nemůže říct, když Putin řekne, od zítřka není plyn, tak to nikdo nemůže ovlivnit, to je jasná věc. Ale když ta Česká republika by měla říct docela jasně, jak to jako bude dál a ty docela mě přijdou ty věci, jestli je pravda, což jsem slyšel od všech lidí, já tomu nerozumím, ale tady se mluvilo o německém plynu a norském plynu, ale zdá se, že 99% plynu jde z Ruska, byť přes Německo, a ten 1% to máme na Moravě, takže já myslím, že asi musíme nějakým způsobem rozumně k tomu přistupovat.
0: Tak z vašeho oboru, téměř teda z vašeho oboru, nevím, zda jste četl ten článek, zajímavý teda, je to těžký, hluboký příběh člověka nešťastného. Muž s penisem na předloktí, pěstoval si ho 6 let pro transplantaci. To už je možný?
1: To přímo jako z mého oboru, protože to jako dělali mý učitelé, jsem u toho držel háky, u těch operací, čili samozřejmě to dělá, se třeba nahrazoval red, se nahrazoval třeba z různých částí jakoby těla a tak dále. A z předloktí, to je známý štěp, je to relativně běžná operace. Čili čtěl jsem článek, který zněl jako strašně, jako, že to je úžasná, mimořádná operace, ale v zásadě je to docela standardní. Tam jenom bylo to, jak jsem četl ten článek, že tam byla kárie operace, něco nebyl spokojený a takové věci. Ale i ty štěpy, včetně toho, že ne vždycky ty štěpy se povedou, že můžu takzvaně znekrotizovat, odumřít, to všechno je standardní věc a já jsem se tomu věnoval, ale tohle je relativně jakoby starší ještě nějak typ té operace, dneska se dělají i takový jako víc ještě pokročilý.
0: Pane docente, až 6 let je možný, že ten penis na předloktí jako žije?
1: No tam asi bylo nějak, já vůbec o tom nic nevím a nejsem specialista na tyhle operace, ale souvisí to samozřejmě s tím, jak se to asi hojilo, nehojilo, takže pokud to trvá dlouho, tak to spíš bývá o tom, že se tam něco nedaří a čeká se, jestli se něco ještě, ale to bych jako spekuloval. To
0: předpokládám, že když je na tom předloktí, že funkcionalita nějaká, že by s tím žil nějaký partnerský život, o tom se nebavíme.
1: No, tak to je jako hrozně zajímavé, co oni dneska dokážou, to už jak když jsem dělal tabu, tak to už je 30 let skoro, tak tehdy kolegové z fakultní nemocnice Brno vyprávěli, jak tyhle ty loky dokážou v uvozovkách oživit z vašeho pohledu, jo? Čili dají se tam dát nějaký implantáty, které dokážou i do určité míry tu funkci jakoby obnovit sexuální si, ale to já v tenhle případ nechci mluvit a na to si musíte pozvat odborníky. Česká republika je v tom relativně velmoc v těchto operacích, takže tady máme docela dost těch kolegů.
0: To každého zajímá, ale tato věc.
1: Ne, to určitě, ty jsi člověk, něco víc, jenom abych to věděl, nejsem na to odborník.
0: Člověk má na předloktí penis, přijdete někam do restaurace, tam je krásná sévírka a on se mu stopoří.
1: Já jsem lékař, já si z toho dokážu dělat legraci. Pro mě jsou ty lidi jako chudáci. Ne, jemu se stala hrozná věc.
0: Máte pocit, že si z toho dělám legraci?
1: Ne, a snaží se léčit a funkcionalita je pak taková, že třeba u některých těch štěpů, oni jsou různý ty štěpy, jak třeba je taková pumpička, kterou má tam a tou pumpičkou si vlastně jakoby způsobí tu erekci. To jsou jiný výkony, které to funguje na jiném principu, čili dneska ta medicína dokáže velké věci. Hrozně jsme se vyškolili na operacích jakoby transsexualita, kdy tam to je vlastně typická věc, kdy se mění ty pohlaví, ale tam se často jako přizpůsobí ty tkáně, které už sexuální byly.
0: Ještě jedna věc na závěr. tady v tomto studiu někdo nedávno říkal, už nevím kdo, že úroveň něco v tom smyslu národa se pozná mimo jiné podle toho, jaký ti lidi mají zuby. Kdybychom to tímto náhledem brali na Českou republiku, jaký máme zuby my Češi?
1: Jako říkám všude, jako, že my jsme prostě země mezi...
0: Moje do toho nepočítejte.
1: Ne, my jsme země mezi Německem a Ukrajinou, to prostě ve spoustě věcí, takže jsme trošku Ukrajinci, trošku Němci, to někde prostě mezi. Úplně přesně vám to neumím říct, že my jsme jediná země v EU, která našla peníze na průzkum, kolik je zubního kazu v populaci, takže my to úplně přesně nevíme. Víme, kolik kazů mají Němci, Rakušáci, Poláci, Slováci a ty země kolem. Ten počet kazů se snižuje a co se týče obliba nějakých estetických výkonů ve stomatologii, tak to dramaticky roste, čili ty lidi dneska ty zuby mají krásně, že když se dneska podíváte na teď chtěl jsem říct ten film, ale to bych toho herce schodil, ale když se podíváte na některé známé české komedie a tam se smějou ty herci, tak třeba by vám to dneska přišlo jako divný, že někdo má takový zuby v běžném životě na to, aby byl jako velká hvězda filmová.
0: No předpokládám, že Němci s tou německou povahou, že musí být všechno na svém místě a pintlich, takže Němci obecně budou mít zuby jako jak ze škatulky, ne? No,
1: tak Švýcaři už skoro jsou na tom, že děti mají kas skoro na nule. Jo, to znamená, že ten zubní kas už skoro není. Jo, ty Němci ten zubní kas mají tak, že ty děti mají v průměru kolem jednoho jakoby zkaženýho zubu v puse. Ono je to takový měřítko, buď je to kas, nebo je to plomba, nebo je ten zub ztracený. Takže jsou to nějaký hrozně zlomkový čísla, co byly jako nedávno. My nevíme, jak je to v Čechách. Já si myslím, doufám, že se to zlepšuje. Ale na některých výkonech, jako je třeba léčení dočasných zubů, kde ta pojišťovna to kryje, tak tam počet těch výkonů jako neubejvá. Takže když mi někdo říká, ale možná v těch Čechách je to horší, než si myslíte, tak možná to tak je. A já se snažím dotlačit ministerstvo, aby jsme to spočítali. Takže jsme věděli, kolik je tady kazů. Ale v tom Německu ten kaz jako mizí a dneska ty zubní lékaři hodně se právě vlastně živí něco, čemu bychom dřív říkali kosmetika.
0: Tak ještě poslední věc. No. Vladimír Remek, český kosmonaut, jediný. Není to úplně příliš známá historka, ale vyprávěl mi on. Předtím, než letěl na tu oběžnou dráhu, tak se vědělo, že ten jeden z kosmonautů, co tam je, má zánět a zubu. A oni ho, Remka, během asi 3 dnů naučili ten zub spravit, případně vytrhnout. Je to možné?
1: Je to možné, určitě. Určitě, protože ten princip, jestli, já nevím, jestli ta historka je pravdivá, jo, ale řekněme, že je pravdivá, jo, takže určitě, když vezmete z té stomatologie hrozně jako uzoučkou věc, to znamená, jak třeba vytáhnout ten zub a pokud možno ho nezlomit, a ten člověk to bude trénovat, tak úplně stejně ty kosmonauti tam dělají nějakou prostě činnost, kterou prostě trénujou a pak ji udělají, ale to neznamená, že třeba dokonalý elektrikář ve všech věcech, prostě ho naučí udělat nějaký dvě věci. Takže ta medicína, my to máme tak, že to často mi lidi říkají, že se to musí studovat 5 let. Že? Já říkám samozřejmě, když si z toho vezmu třeba to mechanické vytvoření té kavity, tomu říkáme, a příprava toho třeba fotokompozitu, tak to jistě není na 5 let. Jo? Ale ten člověk přijde a řekne, že má nějakou chorobu, může se zkombinovat řada věcí, ten člověk může umřít a kvůli tomu studujeme tak dlouho, ale samozřejmě, když někdo řekne kovář, nějaký šikovnej, dokáže taky vytáhnout zub, speciálně kdyby se mu řekli ty triky, jak se to dělá, no tak to jistě dokáže, je prostě řemeslně zdatný a je spousta jiných řemeslníků.
0: Ten váš výraz vytáhnout, to je tak milosrdný, ale když někdo řekne resekce, nebo tak... Tak to úplně mě, ale vytáhnout to jde.
1: My prostě se snažíme, už to těm lidem líp říct, ale dneska je ta stomatologie, takže já jsem vlastně docela hrdý na to, že my dneska máme už hodně chodí mladých lidí tady v Praze, kteří jakoby nechápou ten princip strach ze zubaře. Takže jakoby ty lidi třeba říkají, a ty nemáš strach, a on jako, a co jako, já jsem třeba neměl kas celý život, mě nic jako zlýho nedělali. A když jsem třeba měl jeden zkažený zub, což je dneska u těch mladých lidí, takových kultivovaných, tak mi velmi opatrně dali anestézii a pak tam něco bzučelo, já nevím, 3/4 hodiny. Či není to co jsem já zažil, možná vy jako dítě, že nějaká nešťastná školní zubařka, já zpětně ji obdivuju, za 2 nebo 3 hodiny vyšetřila 30 dětí, udělala 40 výplní, ale samozřejmě tehdy se vůbec ani nedávala anestezie, se to muselo vydržet, ale hlavně, když se dávala anestezie, tak nezasanujete třídu za tři hodiny. Takže vždycky, když mě někdo řekne, nějaký starosta politik mě řekne, jestli by se to nemělo vrátit, tak já říkám ano, a bylo by to jenom na úřadu vlády. To znamená, jako, že tam u vás by se jako rychle, že bychom prosanovali celý úřad vlády za 2 hodiny bez anestezie, bychom trhali všechno. A vždycky říkají, a třeba nějaký přijde z ciziny, že proč děláte ty zkoušky? Nejvíc jsme aprobovali Ukrajinců, Rusů, tak já říkám, no bylo by třeba dobrý, kdyby jsme všechny mohli dát na úřad vlády, na ministerstva a tam se na vás třeba jako trénovali a kdyby jsme viděli třeba 100 výplní, jak udělají, tak to je to lepší než nějaká zkouška. Já jsem to, jestli jste pro, tak pojďme to tak udělat a ty profesoři, co se o vás starají, tak se budou starat o třeba lidi na Karvinsku, to oni budou hrozně rádi, že budou moci jít do ústřední vojenské nemocnice, no a zase naopak třeba lidi z vlády a tak dále, na nich by se mohli trénovat lidi, co přijdou, no a ukáže se, že někdo to umí, někdo to neumí a k něčemu dojdem.
0: Děkuju a těším se na příště.
1: Já taky, mějte se fajn a žijte co nejlíp. Naschle.
0: Podtrženo, sečteno a dnešním hostem byl docent Roman Šmucler.

0: Hezký den a růžové vyhlídky vám přejí oplatky Manner, vyrobené podle originální vídeňské receptury. Manner si prostě zamilujete.
1: Posloucháte Radio Xaver.

0: taky vám plísně hrají na nervy. Je tu Abamal, termoizolační nátěr, který zdi zateplí a brání tak vzniku plísním.
1: Abamal, ach Abamal, ten ještě nikdy nesklamal. Abamal, ach Abamal, být plísňák taky by se zbál.
0: Zbavte se plísně jednou provždy. Abamal, proti plísním.
2: Zdraví vás Petr Holec, tohle to je pořád Kdo to zaplatí a se mnou ve studiu sedí jako pokaždé ekonomka Markéta Šichtařová. Mimochodem musím dodat i kandidátka SPD za svobodné ve sněmovních volbách. Markéto, tak máme motorovku v Česku konečně a sice motorovku Javiera Milleje, argentinského prezidenta, protože SPD se rozhodlo jako vlastně jedna ze dvou stran, protože ještě motoristi taky chtějí řezat do státního rozpočtu, radikálně říznout do státního rozpočtu. Chcete říznout 60 miliard korun. Kde říznete a koho říznete?
3: No, tak já bych se k tomu hlásila. A já musím předeslat, že já bych toho nařezala teda daleko víc než těch 60 miliard. Ale aby teda to bylo trošku uvěřitelné, tak jsme se rozhodli, že budeme navenek komunikovat 60 miliard, ale ty poznámky, které já tady třeba mám, kde se všude dá škrtat, tak já bych toho napočítala zhruba na 300 miliard, jen tak od oka.
2: 300 miliard?
3: Fakt, dá se to. Dokonce by se hypoteticky dalo ještě více, ale jak říkám, zůstaneme raději
2: to
3: u zdi.
2: Jenom když vezmu 300 miliard, tak to byste vlastně škrtla plánovaný deficit neboli manko státního rozpočtu na příští rok od Zbyňka Stanjury, protože ten tam plánuje přes 280 miliard korun. Ještě vzhledem k tomu, že víme, že on to podhodnocuje ty schodky, tak bych řekl, že jste v podstatě škrtla Stanjurův deficit státního rozpočtu. Ale proč mám takovou radost? Protože v Česku se úplně za poslední 4 roky vytratila debata ekonomická nebo politicko-ekonomická o tom, že je možný redukovat a zaříznout státní rozpočet, který prostě bují opravdu jak rakovina. Já si pamatuju, když nastupoval k moci premiér Petr Fiala, tak sliboval, že řízne 100 miliard korun. Nastoupil k moci a najednou bylo ticho a to ticho on se takhle promlčel až doteď, celým tím volebním obdobím a ne, že by nebyl schopný jenom škrtnout. On ještě začal přidávat ty deficity a nabral rekordní dluh za ty 4 roky. Tak proto já mám radost z toho, že ANO, SPD a ODS v tom předchozím volebním roce snížila daně zaměstnancům, což já jako libertarián musím kvitovat, protože to považuji za olupování nás všech. A ono je to i v podstatě o míře svobody, protože když nám stát míň bere, tak nám taky míň dává a má nad námi nižší moc, nebo menší moc. No, ale co nastalo, že když se to škrtlo, tak najednou všichni, nebo většina ekonomů, já bych řekl vládních ekonomů, hlavně z nervů, nezačala přemýšlet o tom teda, kde škrtnout ve státním rozpočtu, aby se samozřejmě ten výpadek příjmů vykompenzoval, a začali jenom všichni křičet, že to snížení daní bylo špatně a že prostě se musí přeci navyšovat příjmy státního rozpočtu a že přemýšlet o tom, kde snižovat jeho výdaje, je úplně něco jako dezoláckýho. Tak já jsem rád, že i vy chcete řezat a pojďme na to. První věc, a to považuji za rakovinu opravdu naší demokracie, jsou politické neziskovky, které za poslední 4 roky zmutovaly v to, že se snaží udržet režim Petra Fialy u moci. Vím, že tam máte docela slušný miliardy na nich.
3: Jo, přesně tak. Politické neziskovky, to je místo, kde bych asi začala, protože to je v podstatě nejjednodušší nebo nejlépe srozumitelné. A také vlastně nejjednodušeji udělatelné. Připomeňme třeba USAID v Americe po nástupu prezidenta Trumpa. To v podstatě nebylo o ničem jiném, než o politických neziskovkách. Vezměme si ten poprask, který tam nastal, vypadalo to jako konec světa a najednou je ticho po pěšině a najednou to funguje. Prostě USAID se škrtlo, pak se něco málo vrátilo zpátky, ale to bylo jenom něco málo. Takže jaké pak, že to nejde? To se dá udělat v podstatě opravdu jedním zákonem nebo jedním škrtem. U nás počet zaměstnanců neziskovek, podle teda posledních mně známých údajů, no to samozřejmě bude už malinko jinak, 118 tisíc. Jejich propuštění znamená úspora na hrubých mzdách přes nějakých 38 miliard korun při zahrnutí celkových nákladů zaměstnavatele víc než 51 miliard korun za rok. V okamžiku, kdy přestanete ty politické neziskovky krmit penězma od státu, no tak samozřejmě to v podstatě znamená propuštění těch zaměstnanců. Když opravdu z toho velmi striktně vyderivuju jenom to, co celkem jistě můžeme označit za politické neziskovky, tak se dostáváme na 15 miliard korun za rok, abych teda z toho nevyškrtala neziskovky úplně všechny. Na druhou stranu, ony tam jsou i neziskovky, které třeba nejsou vysloveně politické a jsou, mají třeba i různé bohulibé účely, ale potom je otázkou, jestli na ně má přispívat stát. Za mě nemá, protože stát má přispívat na konkrétní projekt. Stát má přispívat třeba na sociální politiku nebo obecně, plošně, na nějaké LDNky a podobně, ale ne na neziskovku, která se zaměřuje na jednu konkrétní LDNku. To prostě není podpora toho sektoru jako takového. To je podpora těch konkrétních lidí, kteří konkrétně pracují v té jedné neziskovce. Takže já bych se vůbec nerozpakovala škrtnout státní podporu pro úplně všechny neziskovky. A to není nic proti těm neziskovkám, které nejsou politické. Když někdo prostě chce dělat provozování historických parních vlaků, proč ne? Já proti tomu vůbec nic nemám. Nejsem pro nějaké rušení. Ale proč by to měl financovat stát?
2: Respektive my.
3: Jasně, to znamená my. Takže já bych úplně klidně se klonila k tomu, že nemluvit jenom v tomto případě o politických neziskovkách, ale v podstatě o škrtnutí podpory, státní podpory pro všechny neziskovky. A to už se opravdu dostáváme na těch 51 miliard korun za rok. A teď si vezměte, že SPD mluví o tom, že chce ušetřit nebo škrtnout ročně 60 miliard. A my jenom na těch neziskovkách uděláme už 51, takže máme téměř splněno. A to jsme zatím jenom na začátku, to jsme u neziskovek.
2: No já jenom pro diváky a posluchače našeho pořadu předestřu zhruba do jak bizarní situace my jsme se v Česku dostali, že na tu vládu Petra Fialy se skutečně začali nabalovat víc a víc politických aktivistů, kteří vysávají státní rozpočet neboli naše peníze. A uvedu jenom takový příklad, asi nejznámější dezinformátor jménem Bob Kartous je poradcem, placeným poradcem ministra školství a tenhle člověk s tou svojí dezinfokampaní a aktivismem objíždí školy a dělá prostě školení učitelům, pedagogům. A já si říkám jenom mít dneska dítě a vědět, že jeho učitele školí takovýhle člověk jménem vlády a dává jim nalejvárnu politickou, primárně politickou, tak prostě vůbec nechci to dítě do takové školy posílat. Tak to jenom, kam jsme se dostali, mimochodem, to jsou i lidi, kteří veřejně se už nebojí urážet lidi a říkat jim, jestli se cítíte, že jste schudli za téhle vlády, tak si běžte najít lepší práci, tak já bych byl šťastný, když to říznete a dodržíte ten slib, nebo se vám to podaří prosadit, protože tihle lidi, tihle ty vyžírkové si konečně zkusí, vyzkouší si český trh práce, který není úplně nejlepší, ale zkusí si, jaký to je, živit se za soukromý peníze.
3: No pozor, on ten český trh práce je v deficitu přes 100 000 lidí, kteří na tom trhu práce chybí. Takže já velmi často mluvím o tom, že já bych například doporučila velmi výrazně zredukovat počet státních zaměstnanců. A kdybychom zredukovali jenom někam třeba na úroveň roku 2016, já schválně uvádím tenhle ten rok, protože to už byl nafouknutý ten počet těch státních zaměstnanců. Ale ještě pořád to nebylo tak, že bychom byli v tom stávajícím dnešním stavu. Takže když si vezmeme ten rok 2016, tak je to pro všechny velmi přijatelný kompromis. Zdůrazňuji, že já bych šla teda jako ještě víc do razance. Ale dneska máme nějakých 487 tisíc lidí a půl pracujících vyloženě pro stát. Veřejný sektor je ještě větší, jako třeba krajské úřady, okresní a tak dále. A kdybychom se vrátili na úroveň toho roku 2016, tak je to 437 tisíc. To znamená propuštění něco přes 50 tisíc státních zaměstnanců. To není zas tak moc. Ale vemte si, že na trhu tuhle tu chvíli je nějakých 270 tisíc volných pracovních míst, které lidé nejsou schopni naplnit. To znamená, že po nich by okamžitě ten trh práce začal sahat. Mimochodem, znamenalo by to úsporu nějakých 26 miliard korun za rok, mm-hmm. při zahrnutí celkových nákladů zaměstnavatele nějakých 35 miliard korun za rok. A po nich by se zaprášilo, jako když na poušti vylejete hrníček čaje do písku, protože to by se hned vsáklo na tom druhu práce. Samozřejmě otázkou, jestli by ti lidé uměli pracovat, protože neumím si představit, jestli by třeba Bob Kartous uměl vzít do ruky lopatu.
2: To radši ale... ne. Ale já jsem řekl, že ten český trh práce je brutální v tom, oni by si našli práci, on by je vsál velmi rychle, to je pravda. Na druhou stranu, asi by si nežili tak, jako si žijí teď z našich peněz, protože lidi jako Bob Kartous, oni vyjedou udělat školeníčko, aktivismus politický, a to je klidně 30-40 tisíc za 2-3 hodinky práce. A to ještě řeknu, že oni dojí erár na své platy, na své faktury, a když vyjedou do škol a i jinám do veřejné správy, no tak dojí ten samý rozpočet, protože to jsou druhý peníze, odkud oni jsou placení. Takže já bych jim to velmi přál a přál bych jim, aby si vyzkoušeli právě český trh práce i s jeho platy, protože to by procitli asi.
3: No, přesně tak. Takže odkud brát vlastně ty lidi, kteří by potřebovali uvolnit z té státní správy? Už tady máme teda ty neziskovky, to je jedna věc. My ty neziskovky musíme brát v podstatě taky trošku jako státní sektor, protože když je stát platí, no tak je to v podstatě stát. No a potom tady ještě je možnost rušení přebytečných úřadů. Ono by se těch úřadů našlo hodně, ale zase zůstanu u zdi a zmíním jenom to takovou tu špičku ledovce, která je asi nejvíc viditelná. Určitě by se daly sloučit některá ministerstva, což ale tím, že vlastně pod těmi ministerstvy je celý obrovský aparát a ty státní úředníky v podstatě nelze tak jednoduše propouštět, tak jenom tím sloučením a zrušením těch jejich duplicitních míst se vlastně dá propustit velký počet zaměstnanců. Takže úplně bez problémů lze třeba sloučit ministerstvo dopravy s ministerstvem průmyslu a obchodu a ještě bych tomu přifařila i agendu ministerstva pro místní rozvoj. A to máme najednou vlastně ze tří pracovních míst vytvořené jenom jedno. A můžeme propouštět tím pádem kvanta státních zaměstnanců, kteří ale nejsou takoví ti policisté, učitelé, lékaři, tedy zaměstnanci státu, skutečně pro lidi. To jsou prostě fakt byrokraté, kteří tam toho užitku moc nenadělají pro náš běžný život. Vedle toho se samozřejmě bezproblémově dají zrušit všechny ministerstva bez portfeje, to znamená ministr pro evropské záležitosti, který má na mysli, ale na starosti.
2: Nic
3: má agendu Evropské unie.
2: Nic nemá na starosti. Martin Dvořák, to byste mi nemohla udělat, to je, bez něj si to nevím představit.
3: Ale já bych to klidně udělala.
2: No, ale já vám řeknu ještě jednu věc, jestli tohle uděláte, tak se připravte na to, ty neziskovky mají ohromný výtlak v médiích. V podstatě ty neziskovky a většina našich médií, která je vládních, tak to je jakoby jedna nádoba spojená. A jestli do tohohle říznete, tak oni dokážou naplnit Letnou a budete za strašný zlouny, takže se musíte připravit na ohromný tlak a jak od nich, tak z médií, že jste bezpečnostní hrozbou, ale to myslím, že na to už si zvykáte.
3: Tak já bezpečnostní hrozba jsem označovaná už dlouhou dobu, jako proruský agent taky jsem označovaná. A teď jenom nevím, jestli máte na mysli tím naplněným Letnou, jakože by tam ti propuštění zaměstnanci těch neziskovek, že by naplnili tu Letnou, anebo ještě, že by zverbovali nějaké další příznivce.
2: No, obojí.
3: Každopádně by to asi státnímu rozpočtu hodně bodlo, protože už jenom tím, co jsme teď napočítali, tak už jsme se dokázali dostat a to, když se opravdu hodně držím teda u zdi a když řeknu dobře, ne všechny neziskovky, ale jenom ty echt politické, tak to už máme nějakých 15 plus 35 miliard, takže to už jsme na nějakých 50 miliardách a vlastně, kdybychom se drželi ještě trošku více na šoupli s těma neziskovkama, tak už se blížíme vlastně ke stovce.
2: No, teď mě napadá, z toho by se možná dalo poslat něco i důchodcům, ne?
3: No, já jsem nikdy neříkala, že bych byla proti valorizaci důchodu a takovému tomu vlastně to zvyšování věku pro odchod do důchodu za mě je vlastně úplně zbytečné. Hmm. Ono se sice říká, že ten důchodový systém, že má velký problém a že nemá peníze, ale za mě houbelez, že nemá peníze. Ty peníze tady jsou, akorát prostě jdou na věci, na které jít nemají, jako na ty neziskovky,
2: jasně.
3: na Ukrajinu. Mm-hmm. A to je další teda bod samozřejmě, kde se dá notně škrtat.
2: Ukrajina, pojďme na to, protože Ukrajina je něco podobný jako politický neziskovky. Fialová vláda nám strašně lže o Ukrajině. A nejen pokud jde o geopolitiku, ale i pokud jde o naše výdaje celkové, celkovou tu sumu, kterou už jsme vlastně na Ukrajinu poslali, a stejně tak do médií pouští, já bych řekl, klasický dezinformace o tom, že vlastně Ukrajinci, kteří jsou tady v Česku a z nich část pracuje, tak vlastně už jako zaplatili do našeho sociálního systému nebo státního rozpočtu víc, než my jsme poslali na Ukrajinu, což je samozřejmě nesmysl. Pojďme na Ukrajinu.
3: No, ta data o tom, kolik peněz se do rozpočtu dostává od Ukrajinců, jsou dosti neprůhledná. V podstatě nikdo nedokáže ani rozporovat, ani potvrdit, jenom jako intuitivně celkem je jasné, že ta data jsou trochu cinknutá. Takže abych nebyla nařknutá z toho, že používám nějaká svoje vyfabulovaná čísla, tak budu citovat Institut pro světovou ekonomiku v Kýlu, který to spočítal za nás.
2: Takže západní, řekněme.
3: Západní data, institut. No, tak to by se mohlo ujmout. Takže podle tohoto institutu Česká republika poskytla od začátku té ruské války až přibližně do konce dubna 2025, kdy teda to bylo počítáno, tak ukrajinským imigrantům plus přímá pomoc na Ukrajinu nějakých 8 miliard eur v přepočtu 198 miliard korun. Mm-hmm. Když to rozpočítáme na to období, za které to bylo počítáno, tak to vychází zhruba 62,5 miliardy korun ročně. Takže zrušení sociálních dávek pro imigranty plus nepřizpůsobivé a konec této přímé podpory pro Ukrajinu by přineslo vyřešení těch slibovaných 60 miliard.
2: Kolik už to máme teď dohromady zhruba s těma neziskovkama?
3: Tak zaokrouhlíme ty neziskovky a nějak dejme tomu 150 miliard. Ono to samozřejmě nejde říct úplně přesně, protože záleží na tom, jak moc třeba do těch neziskovek zatneme, kolik těch státních zaměstnanců propustíme, ale 150 už teďka uděláme celkem najisto.
2: No tak my tady tomu Stanjurovi to manko normálně odmázneme. Jestli půjdeme takhle dál. Ale k Ukrajině je potřeba říct ještě jednu věc, protože tohle to je pomoc, kterou platíme my v rámci národní pomoci, v rámci národních rozpočtů. Tady je ještě druhá fronta a tady z Evropské unie. Evropská unie hospodaří taky s našimi penězi, protože tam posíláme peníze a ona je pak přeposílá na Ukrajinu, čili tam jsou další naše peníze, které jdou na Ukrajinu a které se vůbec nezapočítávají. No vláda, že by je tam započetla do toho, to ani nepředpokládám, ale myslím, že vy je v tom nemáte taky, ne?
3: I v tomhle tom nejsou, v těch číslech, které já jsem uváděla, ty v tom nejsou. Ono to je vlastně počítáno jako součást těch peněz, které my posíláme do evropských fondů. Tady je nutno říci, že od příštího roku už budeme čistí plátci do Evropy. Tady ale nutno počítat s tím, že pokud bychom sáhli na ty peníze, které my posíláme do Evropské unie, tak samozřejmě Evropská unie sáhne na peníze, které posílá nám, takže tam nula z nuly pojde. Takže tím my příliš jaksi neušetříme, ale přesto by to bylo pozitivní. Protože to, co se děje, je, že my vybereme plošně od lidí na daních peníze, které pošleme do Evropské unie. Ti lidé si s tím můžou dělat s těmi penězi, které my jim vezmeme cokoliv. To jsou prostě plnohodnotné peníze. A my jim ty plnohodnotné peníze vezmeme a dáme Evropě. A Evropa nám něco vrátí. Mm-hmm. A i kdybychom nebyli čistí pláci, i kdyby to bylo šul nul, že bychom dostali zpátky to, co my tam posíláme, tak to, co dostaneme zpátky, to nejsou plnohodnotné peníze. Dalo bys to přirovnat třeba ke stravenkám, protože my za to můžeme koupit jenom něco. Mm-hmm. Můžeme za to financovat projekty, které se té Evropské unii nějak líbí. A samozřejmě Evropské unii se líbí takové ty různé údajně zelené projekty, genderové projekty a další nesmysly, nebo cyklostezky odněkud nikam, jasně rozhledny v údolí a podobně. Prostě projekty, které v podstatě by nikdo soudný nevymyslel, pokud by se měl řídit tím, po čem opravdu je na trhu poptávka. Čili i vlastně, kdybychom teda my nic neposílali a z Evropské unie nic nedostávali, stejně si polepšíme, protože bychom neměnili plnohodnotné peníze za stravenky na blbosti.
2: To ještě potřeba říct, že my z těch našich plnohodnotných peněz velmi štědře přeplácíme plnohodnotnými penězi ty byrokraty EU, kteří ty peníze přerozdělují, a že víme, že obecně v EU jsou výrazně vyšší platy než v Česku. Takže my z toho platíme ještě armádu v podstatě přesně lidí, kteří nám diktujou, jak máme, za co máme utrácet naše vlastní peníze. Vy tam máte ale ještě i další věci v rámci té motorovky.
3: Jsou tady ještě další věci. Jedna z nich je inkluze. Málo kdo si uvědomuje, kolik lidí nasála jenom ta povinná inkluze ve školství. V roce 2018 školy zaměstnávaly asi 15 600 asistentů pedagoga. A mezi roky 2019 a 2024 se ten počet asistentů pedagoga na základních školách zvýšil o víc než 50%. Mm. Takže od zavedení inkluze v tom roce 2016 až do roku 2025 stálo to inkluzivní vzdělávání v Česku zhruba 78 miliard korun, což teda zahrnuje i náklady právě na ty asistenty a další podpůrné opatření, které bez problémů byly předtím pořešeny v těch speciálních zvláštních školách. Takže inkluze, ohromná černá díra, a její zrušení by pomohlo všem, pomohlo by těm handicapovaným dětem, pomohlo by dětem v běžných základních školách, pomohlo by trhu práce, protože ti asistenti pedagoga by se zase uvolnili a dostali by se na trh práce, který v tuhletu chvíli je hladový po dalších lidech, a zároveň by to pomohlo státnímu rozpočtu.
2: No tady potřeba říct, vezměme to jako politicky, ta současná vláda, je jasný, že tyhle škrty, tohle to vysvětluje, proč ta vláda nebyla schopná škrtnout ani korunu, protože začali jsme politickými neziskovkami, tak to jsou v podstatě jejich neziskovky, které je pomáhají držet u moci, takže tam škrtat nemůžou. Ukrajina, to je jejich prostě svatá kráva, kdo řekneš špatný slovo, nebo realistický slovo o Ukrajině, tak je ruský dezolát a šváb, takže tam ta vláda neškrtne taky. Víme, že jsme vlastně už téměř 4 roky zažíváme situaci, kdy česká vláda pokaždý, když je potřeba, když ukrajinský prezident řekne pošlete peníze, tak ona peníze najde a pošle je, ale pro Čechy ty vlastně tady známe jenom škrty a to, že se cokoliv pro český občany snižuje. Takže tam nemůže škrtnout nic taky, a inkluze, no tak tam má Piráty a hlavně STAN, což je progresivní, aby řekl, progresivní extrémisti, jinak nemůžu. A inkluze, to je prostě jedno z jejich výkladních skříní prostě. Takže tady vidíme, proč ta pětikoaliční vláda Petra Fialy, a je nutný pořád do toho počítat Piráty, protože oni prostě v té vládě jsou zodpovědní za všechno, co udělala, a odešli až poté. Takže do toho musíme počítat. A mimochodem, oni už se znovu hlásí do vlády Petra Fialy případně příští po volbách, takže to bude případně stejná úplně pětikoalice, možná ještě s horšími Piráty. Takže tady jenom vidíme, že pokud by ta vláda se udržela u moci, tak nemůže tady ze všech těch věcí škrtnout ani korunu. Ale vy tam máte ještě další věci.
3: V podstatě nemůže škrtnout, protože všechno to, co tady my teďka jmenujeme, tak je prostě výkladní skříně té vlády. Hmm. Neziskovky, Ukrajina, další speciální úřady, které vlastně byly teď zřízeny. Tak to všechno vlastně tím se ta vláda chlubí.

0: A už teď se běžně odhaduje nebo vyskytuje se v médiích takový údaj, že ten Green Deal vyjde Česko zhruba na 220 miliard korun ročně. No, takže zrušíme Green Deal a máme 220 miliard ročně v kapse.
1: No, tady potřeba říct, že ten Green Deal je tak škodlivý, že došlo k jedné nečekané události, k velkému coming outu. Nevím, jestli jste to zachytila, ale už i Štěpán Křeček, osobní poradce premiéra Petra Fialy, je kasíř, protože už i on v podstatě rozporuje ty lži Fialovy vlády o tom, že případný zavedení emisních povolenek 2 pro domácnosti nebudou žádný extra velký náklady pro nás všechny. No a on asi se vrací k ekonomické profesi, už ani on se asi na to nemůže dívat, nebo se bojí o to, aby se nezničil profesně, ale on napsal komentář skutečně velký o tom teď, kolik to opravdu bude stát a že nějaký fixování té emisní povolenky, ta cena je nesmysl, že už stojí víc a samozřejmě, že celý je to koncipovaný tak, že musí stát víc, aby se plnili ty, aby to naplnilo ty cíle, kvůli kterým to bylo udělané. Takže tady vidíme, že vlastně Petra Fialy už zrazují v tom jeho lhaní i jeho vlastní, tak to vždycky bývá začátkem konce. Tak to jenom pro ilustraci toho, jak nám vláda o tom lže, ale tady je potřeba znovu říct, on to byl i mimochodem prezident Pavel, který vzkázal Fialově vládě, své vládě, která ho podporovala a hnala na Pražský hrad ve volbách, že nemá přestírat, že jako nemůžeme v Green Dealu nějak vzdorovat, prostě, že to vláda odsouhlasila v EU, Fialova, tak teďže nemá lidem jako říkat a dávat nějakou iluzi, že to může nějak redukovat, změnit nebo zrušit. Takže tady vidíme, že znovu, když by se udržela tahle pětikoalice u moci, tak uvidíme, že prostě nebudou schopní to udělat.
0: No, SPD s podporou Svobodných, Trikolory a Pro má výslovně napsáno v programu, že jsme si vědomi toho, že to je náš závazek splnit Fit for 55, zavést emisní povolenky a že zároveň prohlašujeme, že pokud budeme tedy ve vládě a budeme to moci jakkoliv ovlivnit, takže prostě ten závazek vypovíme, že prostě se k němu nebudeme znát, že prostě jednoduše řekneme ano, víme, že se tomu Česká republika zavázala a my teď říkáme, že ten závazek rušíme. Takže to je docela slušná rebelie, to nám asi úplně neprojde jednoduše od Evropské unie, ale já v této souvislosti chci ještě upozornit na jednu věc. My jsme se tady bavili teď o té ceně těch emisních povolenek, o tom Green Dealu a tak dál. Ale ono to má ještě daleko větší rozměry, které si málo kdo uvědomuje. To nejsou vlastně ty náklady státu. Nejsou jenom ty přímé platby na to, že někomu dotujeme, já nevím, prostě přechod na jiná kamna, nebo že poskytujeme dotace některým korporacím, aby třeba přišli na bezuhlíkovou výrobu. Ono to je třeba i o tom, že my se odstříháváme od těch levných ruských energií. A vláda se tím dlouhodobě chlubí, že se od nich odstříhává, nejenom od energií, ale prostě od levných ruských surovin. A já sama mám podezření, že vlastně ty neustále se kumulující sankce, které Evropská unie uvaluje proti Rusku, že nejsou ani tak motivovány možná tím nějakým politickým bojem proti Rusku, ale že jsou prostě motivovány tím, že obecně Evropská unie má strašlivě spadeno na fosilní paliva a energetické suroviny a že každá záminka se hodí k tomu, aby se tyhle ty fosilní paliva zdražily. Takže když uvolíme sankce na ruské suroviny, ruské energie, no tak se nám logicky energie zdraží. No a výsledkem toho zdražení energií potom byla třeba ta energetická krize, kterou jsme měli krátce potom, co skončil COVID, takže jsme z jedné krize přišli do druhé krize. No a ta se musela řešit tak, že se potom lidem dotovaly energie. No a to samozřejmě stálo rozpočet obrovské peníze. A to jsou vlastně taky skryté náklady Green Dealu, protože jestliže Green Deal a ta nenávist vůči fosilním palivům je hlavní motivací, proč uvalovat sankce na Rusko a proč se odřezávat od levných ruských surovin, tak logicky potom teda máme drahé energie a logicky to musíme lidem dotovat. Takže i tohle to je vlastně Green Deal. Takže oni potom ty náklady na ten Green Deal, na tu dekarbonizaci a celou tohletu ideologii ještě výrazně rostou proti tomu, co se do toho oficiálně započítává. Takže když mluvíme o zrušení Green Dealu, tak v podstatě s tím je spojeno i to, že se nebudeme dál štítit levných energií. Naopak, levné energie jsou žádoucí. Tak jako Trump řekl drill baby drill, prostě těžte, co můžete, tak já říkám, čím víc levných energií, tím lépe. A to je ještě taková nadstavba.

0: ten Green Deal a tím pádem už se dostáváme, já už to ani nedokážu počítat, kolik miliard to je, ale prostě ten schodek toho státního rozpočtu máme tímhletím zaplácnutý.
1: No tak já vám na to řeknu, že poslouchal jsem člena NERVu, byly Národní ekonomické rady vlády, ekonoma Petra Zahradníka, nevím, jestli se mu takhle vlastně dá ještě říkat, ale ten v televizi ujistí lidi, že vlastně drahý energie, které dusí nejen ekonomiku, ale samozřejmě i domácnosti, jak jsou drahý, máme mimochodem nejdražší nakupní sílu v EU, takže se toho nemusíme nijak bát, protože Evropská unie pro nás má fond, z kterého nám bude vyplácet sociální dávky, v podstatě další stravenky na energetickou chudobu. Tohle je jenom potvrzení toho, že tohle je skutečně myšlení vlády, když už i ty ekonomové vládní tohle to vlastně podporují a mluví unizono jako vláda, tak je vidět, že je potřeba vzít tu motorovku pořádně velkou a nejen na neziskovky. No já doufám, že se to podaří a jenom zkážu divákům a posluchačům pořadu, kdo to zaplatí, ať ohledně toho, že nejde škrtat ve státním rozpočtu, pro boha, ať tomu nevěří, protože škrtat jde. My se tady vlastně proškrtali Stanjurovi státní rozpočet a jeho manko na příští rok, který já už si myslím, že to udělá jako pomstu příští vládě. Tímto zdravím posluchače a diváky pořadu, kdo to zaplatí.
0: Naschledanou.
2: Radio Xaver.

0: Irena Michalcová je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Paní Irena Michalcová je starostkou městské části Praha 4. Říkám to. Dobře, a my teď, paní starostko, takto před těmi komunálními volbami rádi hovoříme s komunálními politiky a tak jsme rádi, že jste přišla. 134 tisíc obyvatel má Praha 4, což je, četl jsem nějaké porovnání na internetu, podobně jako Plzeň, Liberec, České Budějovice, Olomouc. To znamená velké obří město a ten výhled do roku 50, nevím, jestli jste to někde zaznamenala vy, do roku 50 byste měli být největší, ještě větší než tato města, pokud to půjde tak, jak to půjde. Odrazuje se to nějak na tom, nebo odrazí se to nějak na tom řízení pro vás? Říkáte si, je to strašných lidí?
1: Tak samozřejmě, ta městská část je velmi různorodá. Není to tak jednoduché, protože jak jsme složeni z jednotlivých částí, tak dám příklad, to, co zajímá lidi na jedné části města, té městské části nezajímá na druhé, takže je to takový velký komplex a pochopitelně o to je to náročnější skloubit to a věnovat se těm jednotlivým částem, protože když vezmete, že máte menší městskou část, tak tam máte ji nějak soustředěnou, ale u nás máte, budu jmenovat, Krč, Podolí, Spořilov. A každá ta část má jiné problémy. A dát to dohromady, skloubit, to, co zajímá ty občany z těch jednotlivých částí, není jednoduché. Takže samozřejmě v tom je takováto velká městská část specifická.
0: Dobře, a co vidíte jako problém číslo jedna?
1: Na, jako komplexně na městské části?
0: Na čtyřce.
1: Na čtyřce. Tak jsou to samozřejmě ty problémy, které řeší řada městských částí. A takže problém, jako je údržba zeleně, bytová problematika, dopravní obslužnost, to si myslím, že je všude úplně stejné. Jsou potom věci, které řeší většina městských částí a my jsme se s nimi jakž takž bych řekla vypořádali. To znamená, čeho si nejvíce považuji, že jsme městská část, která až doposavat měla poměrně vyřešenou kapacitu v mateřských a základních školách. A to proto, protože máme vyřešenou kapacitu dětí v takzvaných dětských skupinách, to jsou jesle, to jsou děti do 3 let a tam, protože máme 7 dětských skupin, což je velké množství, tak my v podstatě, než přišla ukrajinská, takzvaná ukrajinská krize, tak my jsme se nepotýkali na Praze 4 jako jedna z mála. Myslím si, že možná i jako jediná městská část v Praze s nedostatkem volných kapacit v základních a v mateřských školách. Takže já jsem k 1.9. minulého školního roku měla 160 volných míst v mateřských školách, což si myslím, že je rarita. Bohužel, pochopitelně, v současné době tomu tak asi nebude. My stále ještě nevíme, kolik dětí nám nastoupí do těch škol, ale tohle jsem třeba já považovala za velice důležité, že vlastně jsme schopni vyhovět všem rodičům v umístění dětí jak do předškolních zařízení, tak do základních škol.
0: A máte už nějaký výhled nebo nějaké předběžné informace, jak to teď bude od 1. září v těch mateřských a základních školách, protože leco se změnilo, to víme?
1: My jsme zatím umístili všechny děti, které se dostavily k zápisu. My jsme samozřejmě podle zákona udělali zápisy pro ukrajinské děti tak, jak byly. Umístili jsme všechny naše děti a umístili jsme zatím i všechny děti ukrajinské. Ale protože jsou děti na Ukrajině zvyklé chodit k zápisu až těsně před novým školním rokem. Oni mají zápisy až na začátku září. Takže přestože výzva byla, aby se dostavili v měsíci červnu, respektive července, do 15. července k zápisům, tak řada z nich to nezaregistrovala. Takže my se domníváme, že teď, protože začínají volat na odbor školství, teď nastane ten nával těch dětí. A my si samozřejmě mapujeme, kolik se nám přihlásilo dětí k trvalému pobytu na naší městské části. A je jich tam ještě zhruba polovina, těch, co se nám nedostavilo do těch škol. Jenomže musíme zase konstatovat jednu věc, že řada z těch dětí, které nám již do těch škol nastoupily, tak zase odjeli zpátky na Ukrajinu a tam místa nám uvolnili. Takže my opravdu nevíme, jak to nakonec ve finále bude dopadat. Ale pořád jsme ještě městská část, která ještě nějakými volnými místy disponuje, na rozdíl od svých kolegů z jiných městských částí, které nemají místa už třeba několik měsíců.
0: V souvislosti s tou válkou na Ukrajině a s přívalem těch ukrajinských obyvatel sem, rodin,
1: ano,
0: se často hovoří právě o místech v mateřských školách, v základních školách, ale ještě jsem nikdy neslyšel, že by to nějakým způsobem, nechci říkat zasáhlo, ale se to odrazilo třeba v domovech seniorů, jestli napadlo mě, jestli některá ta ukrajinská rodina třeba přiveze sebou i seniora a pro něj se pak hledá třeba místo v senior houseu. Máte povědomost o tom, jak to chodí?
1: Ne, máte pravdu. Ani já nemám to, že bych měla zmínky o tom, že by se to odráželo v domech seniorů. Není to tak.
0: Máte proto nějaké vysvětlení? Že ti starší lidé třeba už nechtějí odjet,
1: já se domnívám,
0: zůstanou raději ve válečné?
1: Já průběžně sleduji i zprávy, že z míst z ukrajinských. Vidíte, že většinou ti hodně staří lidé tam zůstávají, nepřesouvají se, zůstávají tam. A určitě se toto neodrazilo ani na naší městské části, protože já pravidelně tohleto sleduju a nemáme opravdu, že bychom umisťovali seniory v seniorských domech. To vám můžu zaručit, že ne.
0: A jak to aktuálně vypadá z místy pro vaše seniory, tedy seniory z Prahy 4, o které se tak nějak máte postarat, pro ty, třeba o přestárlé lidi, tak pro ty je stejně místa dost jako pro ty děti v těch mateřských školách?
1: Tak to víte, že ne, to je celostátní problém. Samozřejmě my v současné době se snažíme a myslím si, že bychom byli bývali dále, pokud by nepřišel covid, tak my se snažíme na městské části vybudovat nový sociální dům, víceúčelový, který už máme ke schválení na stavebním úřadě, protože zhruba pro 60-70 klientů takových domů bychom uživili pochopitelně mnohem více. A je to problém celorepublikový, víme to, protože stárne naše populace. Pokud byste se podíval na přehled jednotlivých městských částí, my jsme jedna z nejstarších, ne-li nejstarší městská část. Když jsem nastupovala do funkce, tak jsme měli asi 50 tisíc seniorů, je to velké množství. Také se snažíme pro ně hodně dělat, ale takže těch míst je samozřejmě nedostatek. A takže bude to náš hlavní cíl do dalšího volebního období, tento takzvaný kombinovaný sociální dům na Praze 4 postavit. Máme pro něj místo v Hudečkové ulici, takže doufáme, že se to podaří. Samozřejmě až...
0: Jsou na to peníze?
1: No, to je přesně ta druhá věc, kde nám to zkomplikoval ten covid. A pochopitelně, že pokud dostaneme stavební povolení, tak okamžitě začneme z různých zdrojů schánět peníze, aby se nám podařilo ho v dalším volebním období postavit. My samozřejmě máme několik takových domů, samozřejmě máme i soukromé domy a domy s pečovatelskou službou, ale řekněme si upřímně, ty naše domy jsou to zařízení, která musíme průběžně neustále renovovat, opravovat, jsou to stará zařízení, děláme, co můžeme, ale pokud mám zase zpětnou vazbu, tak až mě to někdy udivuje a i dojímá, naši seniori jsou v podstatě u nás spokojeni. A myslím si, že je to tím, že bych si dovolila tvrdit, že na Praze 4 v těchto domech pracují velice kvalitní zaměstnanci, kteří mají vztah k těm lidem, velmi dobře se o ně starají a řekla bych s láskou a s maximální péčí, s kterou mohou a věnují se jim. Takže...
0: Dobře. A paní starostko, existuje nějaký manuál nebo nápad nebo nějaká regule, jak budete řešit v nejbližších dnech a týdnech, měsících ty obrovské ceny energií, které nám teď naskakují teda po hodině už téměř. A mnoho podniků, mnoho zařízení říká, že na to nebude mít peníze, protože ten nárůst je až v tisících procent v mnoha případech. Budete mít peníze na to, abyste udrželi provoz školek, škol, domovů pro seniory?
1: Já tedy si dovolím i takovou jednu poznámku a připomínku. Já si nemyslím, že to je prvotní záležitost obcí. To je prvotní záležitost našeho státu, naší vlády a ne nás. Já jsem bývalá ředitelka školských zařízení, takže vím, jak se hospodaří v základních a mateřských školách. Měla jsem několik zařízení, i příspěvkových pod sebou, takže samozřejmě vím jako zřizovatel, jako teď představitel obce, jako zřizovatel, že jsme povinni školám uhradit energie, ale samozřejmě jsme závislí na státu, že? Tak co musí nám dodat peníze na energie.
2: Nejlepší metoda, jak ubránit vaše peníze před inflací. Spoření ve zlatě. Pravidelně dostáváte naspořené zlaté slitky fyzicky do ruky. Nezapomeňte, zlato je spolehlivý a stabilní element. Stačí poslat e-mail zlato@mincex.cz a dostáváte automaticky 30% slevu na vstupní poplatek. Neváhejte a pište zlato@mincex.cz.
3: Za druhý si myslím, že je naprosto nepřijatelný, že máme takzvanou všem lidem sloužící mediální sílu, která ve skutečnosti slouží jenom jedním. Jo, to není možný. Platíme to všichni a oni slouží jenom Fialovi a spol. To není možný. To nejde. Tak ať si začnou platit ty Fialové, jo, pak a říkají, je to naše médium, my si je platíme, teda ne z daní, jo, mi znamená, někde si to vyberete od příznivců. Ten současný stav je nepřijatelný, jestli tam, až se to bude řešit, jakože doufám, že jo, jestli tam bude ten nebo onen, mě úplně jedno, protože ty principy jsou nepřijatelné.
2: Celý pořad Podtrženo sečteno s Vlastimilem Tlustým můžete sledovat už teď.
4: Na XTV.
2: Bez reklam a bez čekání. XTV.cz. Posloucháte Radio Xaver.

0: Vyzkoušejte XTV Premium a sledujte naše rozhovory v plné kvalitě, bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz.
1: Oskar Krejčí je naším hostem. Vítám vás v XTV, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Oskar Krejčí je politolog, autor desítek knih a univerzitní profesor. Pane profesore, když sledujete současné kroky Donalda Trumpa, jak hodnotíte jeho diplomacii?
2: Diplomacie, je to velice svérázná diplomacie, řekl bych diplomacie bez protokolu. Je to velice účivová záležitost, která nebere ohledy na nějaké protokolární tradice a směřuje velice přesně do vybraných cílů. Já nevím, jak to nazvat, tak bych, že je to pulzní diplomacie. Když se podíváme, jak jedná s Kanadou nebo s Mexikem, ona vystřelí a pak zase se stáhne, pak znova vystřelí. Vidíme, že on něco v úmyslu má a ty výkřiky k médiím, které strhnou pozornost vždycky celého světa, ty hlavní cíle zřejmě zakrývají. A my ty hlavní cíle někde můžeme dešifrovat, třeba v té Latinské Americe. Ale třeba pokud jde o Ukrajinu, tak tam je to mnohem obtížnější.
1: Mm-hmm. Jak jste dešifroval, nebo jak jste četl tu onu schůzku v Bílém domě na konci února s Volodymyrem Zelenským? Byla tam přítomná diplomacie?
2: Byla tam přítomná. Takhle, diplomacie tam byla přítomná v těch horších podobách. Řekl bych, že ukrajinská delegace přišla krajně nepřipravená. To se nesmí stát. A ta ukrajinská velvyslankyně se během jednání chytala za hlavu, ale je to i její vina. Ta představa Trumpa, kterou si zřejmě přinesl do Bílého domu Zelenský, ta představa, že ho s prominutím ukecovat, byla nesmírně naivní. Nesmírně naivní a pak už to nezvládalo a plynulo to, kam to plynulo. Ale v pozadí je jedna důležitá věc. A když se podíváte na program republikánské strany do voleb, ve kterých Trump vyhrál, tak tam není ani slovo o Ukrajině. Když se podíváte na G.D. Vance, na jeho projev na Mnichovské konferenci, ani slovo o Ukrajině. Takže z toho se dají vyvodit dva závěry. Nepokládají za příliš důležitou ten problém na Ukrajině, pokládají jiné záležitosti za důležitější, a nebo, což je asi blízko pravdě, neexistuje jednotný názor. A teď se formuje ten názor Bílého domu, formuje se za pochodu s tím, že většinový názor v tom Trumpově okolí a asi i uvnitř Trumpa je ten, že tu válku je třeba skončit a že to skončení bude mít charakter kompromisu, ve kterém Ukrajina přijde o značnou část území. Takže tohle jediné se z toho dá vyčíst, ta diplomacie tam byla, akorát, že měla netradiční podobu.
1: Nicméně dal se takový střet očekávat s ohledem na minulost obou pánů, na to, jak vlastně Volodymyr Zelenský podporoval Bidena. Trump ho častoval nějakými, řekněme, nepěknými slovy, když budu já diplomatická, tak nebylo to vyvrcholení nějakých jejich vztahů a té špatné chemie, která mezi nimi byla?
2: No, nejde ani o osobní chemii, ale nezapomeňte, že Trump je odchovanec sporů a rovaček, bych řekl přímo, realitních kanceláří. To je developer, který stavěl baráky v New Yorku, to znamená, že se umí tlačit v davu. Je třeba vidět. Další důležitá věc, co už je známý z jeho prvního období, není to člověk ideologie. Jestliže Biden se oháněl nějakými hodnotami demokracie a tak dále, to nebyly hodnoty, ale byly to skutečně ideologické představy, tak tohle je Trumpovi cizí a počítá náklady a zisk. Náklady a zisk. Z tohle hlediska je Ukrajina hluboce ztrátová. A on ty náklady a zisk počítá ještě jinak, než si myslí Zelenský a než si myslí asi většina představitelů Evropské unie. On to nepočítá, ty náklady a zisk, jenom v tom regionálním rozměru evropském, ale on má nějakou globální vizi. Zná, on potřebuje nějakým způsobem se dohodnout s Ruskem aby si připravil nějaké dohody s Čínou. Takže to je mnohem složitější hra, nebo chcete-li hra na více šachovnicích, a Zelenský, respektive ten tým jeho, si to neuvědomil a neuvědomí se to podle mého názoru ani Británie, ani Evropská unie.
1: Zmiňujete Evropskou unii, jak hodnotíte to, jakým způsobem zareagovala na tu přestřelku v Bílém domě, že se vlastně ne všichni státníci, ale sešikovala za Volodymyra Zelenského a vyjádřila mu podporu.
2: Absolutně hystericky se chová. Absolutně hystericky. Tohle chce vždycky zachovat klid a pokud možno se postavit do role prostředníka. Tohle vůbec ta Evropská unie zase nezvládla. Navíc začal se chovat přesně tak, jak potřebuje Trump. Když si vezmete ty jeho výchozí požadavky vůči Evropě, tak tam zaznělo třeba vydat na obranu 5% hrubého domácího produktu. A co udělala Evropská unie v reakci na Trumpovy pokusy zarovnat Zelenského do americké zahraniční politiky? Jak zareaguje na zvýšení vojenských výdajů? Přesně to, co Trump chtěl. A kde budou nakupovat ty zbraně Evropani? No. Nejsou vůbec na Trumpa připraveni a pak začnou improvizovat. On jim právem řekl, právem, i on, i Rubio, i Renzi, právem řekli Evropanům, a kde je váš mírový plán za ty 3 roky? Žádný neexistuje. Jenom zbrojit. To je prostě nesmysl. Takhle se z té války nikdy nedostane. To má stoprocentně tam pravdu. Tak oni začali okamžitě improvizovat hned v Londýně a vystřelili ten, řekněme, francouzský plán, který se mezi tím stal plánem i Zelenského. To znamená zastavit palbu v podobě zastavení útoku letadel a lodi, což je samozřejmě hluboce naivní. To je francouzská snaha zatlačit Rusko do situace, kdy ono bude tím, kdo překazí jednání, protože zastavuje se palba jenom na úrovni těch zbraní, kterých má převahu Rusko. Takhle se mír dojednávat nedá. My potřebujeme, takhle, jestli bych správně jak četl ty Trumpovy vize, tak je to zastavení palby, potom příprava mírové dohody, pravděpodobně včetně prezidentských voleb na Ukrajině, a potom podepsaná mírová dohoda o Ukrajině, kde už potom ty záruky, kdo převezme nebo nepřevezme, to je zcela nejasné, ale nebude to NATO, protože k tomu evidentně Spojené státy nedají souhlas, a nebudou to Američané, kteří by tam stoupili sami. To znamená, tady se hraje o to, jestli tam budou ty bezpečnostní záruky budou hlídat vojáci z globálního jihu, anebo se tam nadspou Francouzi, Britové, Poláci a tak dále.
1: Já se ještě vrátím k tomu, co jste říkal ohledně těch výdajů na obranu, kdy Donald Trump řekl, že mají evropské státy navýšit výdaje na obranu a evropské státy reagovaly tím, nebo reagují, že navýší. Jak se měli zachovat správně, podle vás?
2: Zachovat by se měli tak, že takhle, to se musíme jít trošku obecněji. Když děláte nějakou propagandu a nechcete přímo lhát, tak máte 2 možnosti, buď zatajovat nějaké informace, anebo ty důležité zaplavit nedůležitými informacemi, takže lidi se v tom vůbec nevyznají. Takže Evropa podle Trumpa málo zbojí. Co je Evropa? Od Atlantiku po Ural, tak jak říkal Vigo, nebo je to Evropská unie, nebo je to evropské státy. Na to proto není totožný. Tam řada států není Evropské unie a je v NATO a naopak.
1: Myslíte, že se v tom Donald Trump vyzná? Co je Evropská unie, co je Evropa?
2: Takhle, on se tomu těžko někdo vyzná, i z těch profesionálů, protože ty organizace, i když se to na první pohled nezdá, oni jsou dvojčata. Oni se navzájem doplňují. Nemůžete vytvořit polostátní útvar, jako je Evropská unie, a nemít ho čím silově bránit. Takhle svět nefunguje. Vy musíte mít nějaké silové zabezpečení státu nebo soustátí. A to silové zabezpečení Evropská unie nikdy neměla, i když mockrát o tom mluvila a tak dále. A to silové zabezpečení dělá to dvojče, kterému se říká NATO. Takže to propojení tu určité je a dá se s tím samozřejmě hrát si, vy si můžete počítat. Ale ty základní údaje, když už se o těchto věcech bavíme, jsou zřejmé. Loni výdaje NATO, Severoatlantické aliance, byly 1,8 bilionu a světové výdaje 2,4. To znamená nad 50% světových vojenských výdajů dává NATO. 32 států Severoatlantické aliance dává víc než zbývající státy, kterých je 200. A vykřikovat tady, že dáváme málo a že to musíme navýšit, no to jsou šílené představy. To znamená, vy nesmíte dávat na obranu, já nevím, 1% nebo 6%. Vy musíte dát tolik, kolik je zapotřebí. Vy musíte si vyhodnotit hrozby a rizika a podle toho dát 1% nebo 7%. Tohleto házení procentama z celku, který nikdo nezná. Protože dneska HDP státu NATO je 8x větší než HDP Ruska. To jsou absurdní hausnumera, s kterými se pracuje. Kdyby byl nějaký politik, chytrý, a nechal se donutit, řekněme, k těm 5% Trumpovým, tak by mohl začít pracovat s tím, že obrané výdaje, to je třeba ženijní jednotky na podporu obyvatelstva v době záplav. Jo, to znamená vyrábět si systém proti hrozbám přírodním. To je představa, že Rusko se teď vrhne na Poláky nebo na Česko. No to je představa fantasmagorická. Rusko bude mít po skončení téhle války mnohem víc starostí, než se zdá, samo se sebou a bude se podle všeho dál orientovat směrem na Pacifik, což je naše ztráta, protože my potřebujeme ropu a plyn.
1: Když mluvíte o Rusku, jak hodnotíte vůbec Trumpovu politiku vůči Rusku ve srovnání s tím, jak přistupuje k Ukrajině? Často slýchám kritiku, že k Ukrajině a k Volodymyru Zelenskému je tvrdý, když to k Putinovi je smířlivý.
2: No, k Putinovi musí být smířlivý, protože řeší i nejen ukrajinskou válku s Putinem. On mluví o tom, že by bylo dobré, kdyby ty tři největší státy, vojensky největší, Rusko, Čína a Spojené státy snížily vojenské výdaje a pak můžete si hrát s těma prťavýma státama v Evropě. Vy potřebujete, jak to říká Trump, se dohodnout o snížení jaderných arzenálů na polovinu. A to Francie dneska vykřikuje, že vezme pod ochranu Evropu, pod jaderné dešně. Poláci už se hlásí, že by chtěli svou jadernou, francouzské jaderné zbraně na svém území. Proč? Protože když jim vypadnou ze hry američtí vojáci, tak budou s tím Ruskem na první pohled sami. A oni se bojí toho trojího dělení Polska, když to řeknou velice natvrdo. Dokonce bylo 5 těch dělení, ale říká se trojí dělení Polska. Jenže v okamžiku, když odejdou Američané, tak oni by se měli brát nejen Ruska, ale i toho Německa. Jestli mají tyhle geopolitické předsudky. A oni je mají. To znamená, proto se hrnou, že by chtěli mít francouzské jaderné zbraně na svém území případně. Nejen vůči východu, ale i vůči západu. Aho? A co si budou myslet Němci, když budou chráněni takzvané francouzské jaderné zbraně? Nebudou chtít svoje? A teď si to vemte. V současné době má Francie 290 jaderných náloží a Rusko 5580 jaderných náloží. 5580 versus francouzský štít o síle 290. Ten svět vypadá, že se zbláznil. Když budeme žít jenom z tohle a nebudeme pěstovat diplomaci, nebudeme hledat cesty k dohodám a budeme jenom se honit za, kdo dá větší výdaje na zbrojení, tak to dopadne špatně. Protože my si můžeme 100x namluvat, že to děláme na obranu, ale ta druhá strana si bude říkat, ale co když to dělají na útok? A jak jim prokážete, že se nechystáte útok? Ve zrcadlo je efekt. Vždycky musíte reagovat na nejhorší variantu. To znamená, když on zbrojí, já musím taky zbrojit, když on zbrojí, a už jedeme ve spirále.
1: A přijde preventivní válka.
2: Vy
1: jste zmiňoval, že Donald Trump řeší s Ruskem nejenom Ukrajinu. Mám tomu rozumět tak, že si to s Ruskem nemůže rozházet?
2: Takhle, on v těchto věcech je tam nečitelný, jo. Ale když se vrátíme k tomu jeho diplomatickému stylu, bez ideologických předsudků, tak vidíme, že on je schopný se dohodnout v podstatě s každým. To je strašně důležité, protože většina těch mezinárodních politických problémů je postavená na předsudcích a nebo na nějakých zbytečných vojenských strategických kalkulech. No, já už jsem to několikrát říkal, znova. Kdyby se Trump dneska rozhodl, tak ať se dohodne ten Tchaj-wan s Čínou sám a nebudeme se jim do toho plést, tak oni se dohodnou. No. Předtím by musel Trump samozřejmě stáhnout tu výrobu čipů do Ameriky s tím, no, od nich to je a nic se neděje. Proč by se nemohla Severní a Jižní Korea dohodnout? Když se můžou dohodnout Spojené státy a Severní Korea, jak to předvedlo tam v minulém období, pokazal mu to Bolton, jeho poradce. Ten Trumpův přístup je jiný a může se ukázat jako efektivní. Nebezpečný na tom přístupu Trumpově je, že je postaven na osobních vazbách. Ano? Já se dohodnu s dalším developerem a my tu barák postavíme spolu. Oni se dohodnou a postaví barák. Ale takhle se dohodnete jako Gorbače, že? Dohodne se s Bushem, na to se nebude roztahovat, na východ. A jaká je závaznost téhle ústní dohody pro dalšího prezidenta amerického? Nulová. Ty smlouvy musí být dělány tak mezinárodní, aby byly sebesplnitelné. To znamená, musí být výhodné pro obě strany. Protože vy tu nemáte nějaký vnější dozor, který by odsoudil velmoc za to, že porušuje smlouvu. Jaký se to soudit? I když podle smlouvy o smlouvách můžete vypovědět smlouvu, když se změní situace. Tečka.
1: No a kde bere Donald Trump tu jistotu, že Rusko smlouvu dodrží? A dokonce říkal, že je přesvědčen o tom, že ji dodrží. Byť v minulosti, když zmíníme Minské dohody, si vzpomeneme, tak nedodržel.
2: Ale co to není pravda. Minské dohody jsou velice složitý materiál. První, co vás zaujme, když je čtete poctivě, takže tam není ani půl slova o Krymu. Půl slova o Krymu tam je. Bavíme se hlavně o tom druhým materiálu a tam je jasně napsáno, že se Kyjev domluví s povstalci, jak postupovat dál a bylo to směrováno na v podstatě federalizaci Ukrajiny, což podle mého názoru měl být záležitost od samého začátku osamostatnění se Ukrajiny. Jsou tu tam regiony, které etnicky byly ruské, také volili vazbu na Rusko, nikoli vazbu na západ a Kyjev, zvlášť po převratu v roce 14, ty etnické skupiny chtěl ruské etnicky ukrajinizovat. Zbavit jejich řeči a tak dále, tak dále. To je srozumitelné. A po celou tu dobu od převratu až do té ruské intervence z ukrajinské strany se střílelo na ty povstalce. Po celou tu dobu umírali tam děti. Existují na to statistiky OSN, veřejně dostupné. Zná, ten konflikt dál pokračoval. Kdyby tehda Putin s ohledem na přípravu minských dohod nezastavil ty povstalce, tak se pravděpodobně dostali do Kyjeva v roce 15. Ale špatně to odhadl, domníval se, že může dohodnout se s Francouzi a Němci a udělal chybu. Udělal chybu, protože ten, kdo stál za převratem, nebyli Francouzi a Němci, ale Spojené státy.
1: Spojené státy americké, že souhlasíte s tím, že to, co říká Václav Klaus, neříká to jen on, že to není konflikt Ukrajina-Rusko, ale že je to americko-ruský konflikt a Ukrajina je obětí toho konfliktu?
2: No, je to, říká se tomu v angličtině proxy war, válka v zastoupení ze strany Spojených států, ze strany Bidenovců, bych to řekl takhle ošklivě, protože Biden byl viceprezident, který tyhle věci vlastně obstarával už v dobách, kdy to všechno vlastně zašlo, kolem toho 14. roku. I tehdy, i potom za Bidenova prezidentství Victoria Nolandová dělala náměstky ministra zahraničí a ona to vlastně kočírovala. A ten převrat i potom tu válku, abych tak řekl ošklivě. To je dáma, velice schopná, za manželama chlapíka, který patří k špičkovým intelektuálům americkým, neokonzervativním samozřejmě, a její příbuzní vlastně ten institut pro studium války, od kterého všichni do dneška přebírají informace o tom, jak vypadá situace na frontě. Takže to měla poctivě obšancovaný, nemluvě o to, co.
1: Pane profesore, vrátím se k té otázce, kde bere Donald Trump tu jistotu, že Vladimír Putin dodrží dohody?
2: Já si myslím, že tady hraje vabank. Tady hraje vabank, ale vychází z toho, že Putin ty dohody s ním, on říká se mnou, Putin tu dohodu neporuší. A když se ta dohoda dobře připraví, to znamená, prosadí se ten talent vyjednávací Trumpův, tvrdý měkký, ten pulzující diplomacie, tak proč by to, když bude ten kompromis připraven dobře, proč by ho Putin porušoval? Uvidíme. Jo? My nevíme, kam ta ruská armáda zajede. Jestli obsadí Charkov, Cherson, Oděsu. To jsou tři města, které v úvahách v skrytu všech těch analytiků zůstávají. Dojdou Rusové do Charkova, Chersonu a do Oděsy.
1: Americký prezident stanovil několik podmínek pro obnovu vojenské pomoci Ukrajině. Podle zdrojů televize NBC News požaduje, aby Ukrajina podepsala onu dohodu o nerostných surovinách, aby Volodymyr Zelenský vyjádřil ochotu postoupit Rusku část ukrajinského území a také, aby podnikl kroky k vyhlášení prezidentských voleb. Je toto kompromis?
2: No, je to kompromis určitě, ale takhle. Nikdo z nás neví přesně, co vlastně Trump chce a do značné míry to neví ani Trump. On je velice pružný a když ta rovnováha se vyvine trošku jinak, tak ty své požadavky posune takhle. A tohle je jeho výchozí postoje. Kompromis to jednoznačně je, protože na frontě je dneska převaha ruské armády. A ona, když se zastaví, tak je to upřímně řečeno její dobrá vůle. Což je samozřejmě, může se nám to stokrát nelíbět. Ale základní problém není to, jak se chovají Rusové ve válce, jak se chovají Ukrajinci ve válce. Základní problém je, takové války jsou nesmyslné a neměly by být vůbec. To je jako, když vám ty veřejnoprávní média přinášejí obrázky toho, jak se brutálně chovají ruští vojáci, tak první, co vás napadne, je to britská propaganda, druhé, co vás napadne, Ukrajinci se tak nechovají. To prostě válka probouzí v lidech ty nejhorší pudy. Kluci, nám proto chceme, aby válka nebyla. A ne, aby jeden byl lepší než druhý. Takže byl by to kompromis, protože ta ruská armáda dneska je v ofenzivní pozici.
1: Za dva dny má proběhnout další jednání, tentokrát mezi americkou a ukrajinskou delegací.
2: Myslím, že už zítra dokonce.
1: Ano, dneska už mám pondělí, tak už zítra. V Riádu. Myslíte, že to přinese nějaký zásadní posun, toto jednání? A Volodymyr Zelenský ani Donald Trump nebudou přítomní?
2: Zelenský bude za dveřma.
1: Bude tam někde přítomen, ale nebude u toho jednání.
2: Je vidět, že už ztrácí glanc. No. Tohle by neměl dělat. No, budiš,
1: neměl by tam jezdit.
2: Měl by to ty chlapce nechal. Jede tam Jermak, to je šéf kanceláře, ale zase Jermak je jeden z těch, o kterým jsem mluvil, že by mohl kandidovat na prezidentskou funkci proti Zelenskému, takže ty vztahy asi se tam budou teď komplikovat uvnitř té elity kyjevské. No, teď už tam bude soutěž každý s každým, jakož to tak bývá. Podobně to za chvilku začne tady v Evropě, protože když zjistí, že Trump zítra neodejde, tak musí převlíčka bát. Jako, představit si, že budou čurat proti větru 4 roky, no dobrý, ne? Nechtěl by být na jejich místě, takže nějaký, nazveme to kompromis, musí Evropa nalíst. Je třeba asi zachovat tvář, jo? Ale nemyslet si při tom, že zároveň budeme plivat na Trumpa, tak asi to zachovat tvář nezachovají. Takže něco tam určitě dohodnou. Ty původní signály říkali, že Američani mluvili o tom, že by bylo dobré se vrátit k těm istanbulským dohodám, což by nebylo špatné, ale pak se bavíme skutečně o tom modelu zastavení palby, příprava smlouvy volby prezidentské, tím odchod Zelenského a pak nějaké bezpečnostní záruky.
1: Když jste zmiňoval Evropu, když Evropa nebude zatažena nebo přizvána do těchto jednání o uzavření nějakého příměří na Ukrajině, později míru, jak by se měla k tomu postavit? Jak by se měla zachovat? Jak jste říkal, musí si zachovat tvář, ale a tak dále. Tak co má teď dělat? Má přijít s nějakým mírovým plánem? Má začít sama někde vyjednávat?
2: Ne,
1: co má dělat?
2: V téhle chvíli by měla podpořit buď Zelenského nebo Trumpův plán a nevymýšlet si něco jiného. Ten Zelenského plán takzvaně podpořili, protože to je plán Macrona, jenže to je na houby plán, protože Macron si chce zachránit tvář. Doma to s ním vypadá tak, jak to s ním vypadá. Hraje si na de Gaulle a neumí to. Takže ty jeho návrhy jsou podle mého názoru naivní a nepřijatelné. Nerespektují to, co bohužel se sformulovalo. Ta linie fronty určuje základní karty pro jednání u diplomatického stolu. A ta linie fronty se pohybuje směrem na západ. Platí to, co říká Trump a co říkal Evans i Rubio, že každý den znamená víc mrtvých Ukrajinců, každý den znamená další ztráta ukrajinského území. A z toho se nevyvlíknou, to prostě nejde. Ta ruská převaha je jednoznačná. Od začátku Ukrajina je stát, který žije na kapačkách, dalo by se říct, na životadárných kapačkách z západu. Jo? A ty teď budou končit. To je pro Trumpa platí náklady při

0: Spojené státy, že má Rusko, ale že Ukrajina žádné karty nemá, je to tak?
1: No, ale ty karty, které mají Spojené státy, když vypnou GPS, když vypnou Skylink, tak jak budou lítat ukrajinské rakety, kde budou brát informace o tom, jak se shromažďuje ruská vojska k velkému průlomu, když nebudou tam mít v týlu, ruském týlu, zavěšený americký družice. To je další omyl Evropské unie, to jako se vytvoříme vlastní družicový systém. No. Mezikontinentální strategické rakety proti Rusku si budeme stavět.
0: Pane profesore, děkuji za tento rozhovor, děkuji, že jste byl naším hostem 9. května, si na vás určitě vzpomenu.
1: Bylo by to hezký.
0: Naším hostem byl Oskar Krejčí.
2: Posloucháte rádio Xaver.

0: si myslím, že se něco stane. A teď, když pozoruju ten kvas tady, že Babiš stojí před úřadem vlády na jevišti jako demonstrant, takhle mu spoza ramene vystrkuje hlavu ten šmerda z sociální demokracie. A celá ta parta do toho sebestředula. Tak já už vám nevím, kdo tady o co usiluje.
1: Hejte, ale
0: něco z toho musí vybublat.
1: Nevíte, ale co mě na tom se líbí, jak vlastně si to Babiš zase celý uhrál na sebe, ne?
0: Jasně.
1: On z toho vyšel jako ten největší vlastně, že to byla jeho demonstrace, všichni citovali Babiše. A to je prostě, člověk pochopí, proč vlastně on je v té politice pořád tak silnej.
0: Je z nich jediná figura prostě.
1: Jasně, ale když vidíte přesně toho šmardu, jak tam středula, který si prostě koupil nebo nechal zaplatit tu podporu Nerudový. Teď se zase vrací mezi své odboráře a za Babišem. Tak jasně, tak vidíte, jo, tak tady máte jako v něčem autentického lídra, aspoň který dokáže udělat pořád ty titulky a strhnout na sebe pozornost. No.
0: Já jsem to teda sledoval jenom tak, někde na YouTube byl jen projev to Babiše, jo. A já jsem to vlastně podvědomně, cíleně chtěl vědět, co říká Babiš, protože mě bylo úplně jedno, co říká Středula, co říká Šmerda, co říká Gregro, tam ještě z nich. A vlastně ten Babiš je, zaprvé má tu sílu asi, ještě pořád, ale řeknu vám, že ten spustil takovej frontální útok na voliče SPD, že toto nemůže Okin přežít.
1: No Okin zdrhnul do Ostravy. Ten to radši dělal tam, ale stejně tam byl, že jo, byl tam zástupce SPD, tak vidíte, jak je mu... To jste řekl, frontální útok, jasný, a ten...
0: Skoro bych řekl kolovej hon. To vám je taková prdel, když Babiš, který jako prostě doteď mu to bylo jedno, nebo ta polívka ve sněmovně stojí 12 korun, ale i s vajíčkem.
1: A tohle je geniální, helejte, já vám...
0: Míří na to SPD, ne, ale jak, brutálně.
1: Jasně, ale polívka za 15 korun s vajíčkem je geniální. To víte, že vždycky udělá titulek.
0: Jasně,
1: jo.
0: Jasně.
1: A on to pochopil, jakmile to jednou vypustil v televizi, tak ví prostě, kdykoliv to řekne, tak bude článek s titulkem o Babišovi. A oni mu to vlastně furt žerou, že jo. Teď jsem to... Já bych tím, tou většinou fialovců ve sněmovně, tak tu polívku okamžitě zdražím na kilo aspoň.
0: To,
1: abych mu sebral těch 15 korun s vajíčkem.

Vrchní soud v Praze konkrétně vydal podle mě v justici po roce 89 v této oblasti už vlastně jedno ze svých nejostudnějších rozhodnutí, a to bylo v kauze Tempel. A tam šlo v podstatě o něco podobného. Pan Tempel byl odsouzen za vraždu, respektive nejdříve byl obžalován za tu vraždu u krajského soudu v Plzni a byl zproštěn. Šlo to k odvolání k vrchnímu soudu a ten vrchní soud v Praze taky tehdy nabyl dojmu, že by měl být odsouzen a zrušil to rozhodnutí, vrátil to zpátky do Plzně. Ten soud Plzní znovu řekl, že ho zprošťuje, tak vrchní soud v Praze zase to rozhodnutí zrušil a dal to v Plzni jinému senátu. A myslel si, ti už mě budou poslouchat. No a stalo se to, že i ten jiný senát Plzni toho Templa zprostil. Neříkal, že by byl nevinný, ale prostě nebyly dostatečné důkazy, takže ho znovu zprostil. To už ten vrchní soud v Praze se naštval, vzal to z Plzně, z krajského soudu v Plzni a dal to ke krajskému soudu v Praze. Tam si asi řekli, no tak když ho odsoudíme, bude mít pokoj, když ho zprostíme, jak v té Plzni, tak nám to zase z vrchního soudu v Praze vrátí, tak ho odsoudili. Samozřejmě vrchní soud tady toto potvrdil, protože to bylo podle něho správné. Šlo to přes nejvyšší soud, i přes nás ústavní soud to prošlo, že to je všechno v pořádku, přičemž bylo právě porušeno to právo na zákonného soudce. A došlo to do Štrasburku, k Evropskému soudu pro lidská práva. A až ten štrasburský soud řekl, není možné, aby vrchní soud v Praze chodil po všech možných krajských soudech v Čechách a hledal nějakého soudce, než najde toho, který toho Templa odsoudí, protože on sám ho odsoudit nemůže, potřebuje k tomu ten soud prvního stupně. No, takže Štrasburg za to odsoudil Českou republiku, že byly porušeny práva pana Templa, šlo to zpátky k ústavnímu soudu, ten už se teda chytl za nos, pozrušovala se ty rozhodnutí, vrátilo se to zpátky do Plzně a tam pana Templa zprostili. Jenže pan Tempel byl odsouzen na doživotí, a než se to dostalo z té Plzně přes tu Prahu a další soudy do toho Štrasburku a potom zase zpátky, tak to trvalo 20 let. On 20 let seděl ve vězení na základě toho, že vrchní soud v Praze si vynucoval odsouzení. Není to nic jiného, než chce vrchní soud v Praze udělat teď. A já se ptám, jak je možné, když ten vrchní soud věděl, jakou obrovskou škodu na tom lidském životě udělal, že udělal nejhorší rozhodnutí v justici s největším. Prostě odsoudit někoho na doživotí je zásadní věc. A on to zbabral, ten vrchní soud, nechal člověka 20 let, nebo v důsledku toho byl člověk 20 let ve vězení nezákonně a opakuje se stejná praxe. Já to považuji za systémově špatné. A měl by to zákonodárce změnit. Jestliže u nás odvolací soud nemá možnost ze zákona uznat někoho vinným, tak si to nemůže obvinucovat ani obklikou, tím, že by vytvářel tlak na nalezací soud.

0: favorite. Kanopa, knihovna pro vaše uši. Výběr nejlepších audioknih z české i světové klasické literatury. www.kanopa.cz.
1: Zdraví vás, Petr Holec, tohle je pořad Na férovku a se mnou ve studiu, jako pokaždé sedí politolog Jan Kubáček.
2: Všechny zdravím a dneska jsem bojovný. Jsem teďka pozitivní energie, jen mě ukažte nepřítele.
1: Pozitivní energie, já jsem si tě prohlížel, říkal jsem si, že uvidím nějaký známky malomyslnosti v tvojí tváři, ale já vidím jenom cynický úsměv.
2: Já jsem zaťatej.
1: Ty jsi zaťatej, no proč sleduju malomyslnost, protože premiér Petr Fiala pronesl mimořádný projev k národu, který byl mimořádný tím, že v něm nic nového neřekl, současně oznámil, že potřebujeme zrušit to, co jeho vláda odkývala, odsouhlasila v Evropské unii a že měl mimořádný vysílací čas, řekl bych velmi nepremiérský a méně důstojný na projevy premiérské k národu, a sice v podvečer v 17:30. Tak to je asi na něm jediný to mimořádný.
2: Tak byla to taková kubánská zkušenost. Tam se přes den čtou noviny, tak my jsme měli na konci nebo vrcholící pracovní doby premiérský x-tý mimořádný projev. No, jak vzpomínáš, prostě došlo k nepřátelskému převzetí nejen z Strakovky, úřadu vlády, ale Petra Fialy. Prostě kdyby dneska začínal, nebo včera začínal, tak řeknu dobrý popis reality. Dělá to 3 roky, co pro to udělal, a nemůžeš bojovat ve světě za lepší zítřky, když bojuješ proti vlastnímu průmyslu, jak zbrojnímu, tak českému kompletnímu, tak například chemickému.
1: Já musím říct, že když jsem ho sledoval jako ve videu, tak se obávám, že se mu do tváře začala vkrádat zachmuřenost jeho osobního cenzora plukovníka Foltýna, protože fakt během toho projevu vypadal tak, že já jsem se začal bát, že dojde k nějakému náletu, nebo že vyhlásí válku, nejspíš Slovensku, protože skutečně to bylo malomyslný za mě. Jenom musím říct, že teda nechápu, kde vzal to, že lidi propadají malomyslnosti, možná jenom z jeho vlády, z jeho 3letky, ale jinak kolem sebe malomyslnost nepozoruju. Každopádně Férovku můžete poslouchat na platformě gazety.com anebo Apple Podcastech a taky Spotify.
2: A my vám za to děkujeme a řekneme, co německé volby udělají s námi.
3: Posloucháte Radio Xaver.

0: Vychutnejte si růžové oplatky Maner Neapolitaner z Vídně. Křehké oplatky s jemným krémem z lískových oříšků, vyrobené podle naší originální receptury v nejvyšší kvalitě. Maner si prostě zamilujete.
1: Podtrženo, sečteno a dnes pan Roman Šmucler. Dobrý den.
2: Krásný den vám a hlavně divákům, že jste si udělali na nás čas.
1: Pane docente, jaké máte léto?
2: Všichni si zasloužím, nemám rád, když Češi fňukají. Pracuju a nefňukám. A hlavně moje léto, já to mám jako v obráceně než Češi, to nechci říkat jako s nějakou píchou nebo něco, ale já, teď jsme zjišťovali, kdybych sem za sebou někdy přijít a zjistil jsem, že tak nejdřív na Mikuláše, protože jsem vlastně každý týden v cizině. A teď já přebírám nějak jako příští rok, bude v Praze kongres stomatologický, já se musím starat o celou země kouli stomatologii, takže vlastně furt byl v letadle. Takže můj pracovní týden je, že jsem v letadle. A teď byly ty krásné prázdniny, kdy jsem nikam neletěl. Moje jakoby volno a dovolená byla v českých Luzích a Hájích. To znamená, byl jsem tady. Ta země je krásná, takže já strašně miluji tuto zemi, dělám pro ní, co můžu, že kritizuju stát, hele, stát je SROčko. To je trošku jako jiný příběh. Ale jako ta země je nádherná, tak jsem si ji užil a teď bohužel už se musím každý den do letadla, každý týden do letadla.
1: Vy se ani trošku nebojíte v letadle?
2: Někdy i jo, zažil jsem tam jako hrozný věci, zažil jsem dvakrát, že už nám jako řekli, že spadneme, že jako řekli, aby jsme si jako nedělali legraci, že tady chce, máme čas na veselý historky, jak nejstrašnější historka byla, jedno jsem letěl z Bostonu do Londýna a nějak asi hodinu a půl něco třískali do toho letadla, to mě bylo i divný, do těch motorů, tak se mi to zdalo docela jako hrubá práce, pak řekli, že můžeme nastoupit, tak jsme jako letěli, za chvilku ty letušky začaly plašit a říkali, že takový jeden motor odešel, že se nemůže letět přes Atlantik s jedním motorem a že jeden motor je docela jako v pohodě, ale že pro jistotu poletíme zpátky. No a za chviličku jako ty letušky, které to mají jako uklidňovat, tak byly v úplném jako hysťáku. A začali tam křičet, že jako, ať tě fakt jako posloucháme, že i ten druhý motor jako vypadává a letěli jsme hrozně nízko, že jako, aby to letadlo mohlo jako přistát na plochu, kdyby jako, aby jako se neřítilo z nějaký velký výšky a takové věci. A fakt jako docela dlouho jsme byli tam v těch místech, kde ten Titanic se potápěl a takové ty věci. Takže to byl docela dlouhý návrat zpátky. Ale co bylo dobrý z toho letu, je, že já jsem potřeboval zpátky do Prahy asi za nějakých pár hodin jako nám nabídli další let. A to nás v tom letadle bylo fakt asi do pouzírovaného Mariáše. Všichni ostatní jako byli jako u psychiatra a museli dávat se dohromady a všechno. A já jsem prostě musel do Prahy a nebylo to jako nebyl dobrý pocit. Jo? Jednou jsem zažil hrozný turbulence, že byla válka v Iráku nad Irákem, taky nebylo úplně dobrý, ale taky s čím kdo zachází, tím taky schází a to je u mě letadlo.
1: Dobře, tak pojďme na to. Představte si, Rakušan tvrdí, že odmítá plošné šmírování lidí. Za zavřenými dveřmi mluvil jinak, oponuje pro fant.
2: Já jsem to sledoval, tu kauzu nějak do detailu, už to samozřejmě teď se to jako vyrojilo, ale známe to dlouho, jak to je. Je to klasický případ, kdy ta naše reprezentace zase zaspala, čili když jezdím jako do Bruselu, tak velmi často v tom jako potkám, vždycky říkám, co tam jdeš řešit, já tam jdu řešit zuby, ty tam jdeš řešit tohle. A co tam budete řešit, jak budete bojovat do tu Českou republiku? No, my máme nařízeno být ticha, že to je jako domluvený, tak já tam budu jako sedět těch x hodin a něco a takový. A tohle to je, myslím, taková klasika, kdy ta Evropská unie, my říkáme ta Evropská unie. A musíme říct, že my jsme ta Evropská unie. Čili jestli to projde, tak ty šmíráci jsme my, jako já, vy, jako většinově ta demokracie. Ne, že to my třeba chceme, jo? A není ta Evropská unie a my. To znamená, buď se ní musíme jako podílet, ty lidi, když tam letějí, tak musí říkat, tohle fakt je jako hustý a měli to dávno už odstřelit. A nebo musíme z té Evropské unie vystoupit. Ale tohle to tam jako někdo řekl. A to mohl být, já ani nevím, kdo to byl, jako kdo byl na tom začátku, to kolikrát může být úplný blázen, tam jsou jako neuvěřitelný návrhy v Evropské unii, a protože je to úřad, tak tam je schopný někdo přijít s návrhem, každý Čech je povinný do 10. patra skočit z okna. Jo? A ty úředníci, jak jsou úředníci, řeknou, výborně, to je návrh, tak se to dá, a samozřejmě by takový návrh neprošel. Ale když už je to jako menší krevina, tak často jako projde. A strašně je důležitý, aby někdo, my tam třeba jako stomatologové, a já tam mám člověka, který jako vzdal vrtání, a je tam prostě 365 dní v roce, jsou tam dokonce dva, a jsou na každý akci a čtou každou jednu blbost, co ta EU vydá, i třeba volbu velryb. Protože to nás zase může nějak sestřelit jako zubaře, my nevíme jak, ale může se něco přihodit. Čili musíte se tomu jako hrozně věnovat. A já myslím, že tomu se nikdo nevěnoval, to znamená, já si nemyslím, že ty Češi by nějak hrozně chtěli šmírovat, ale někdo je zase opil rohlíkem, že jim říkal, jak ještě spousta z nich neumí jazyky z těch politiků, který říkal, hele, to je záchrana dětí, jako dětská pornografie, to je fakt hrozná věc a my s tím něco jako uděláme a my řekli, ježiš, to je super a tak dále. Jo. A už jim vůbec nedošly ty konsekvence, že jakmile někdo rozlomí ty kódy, tak to bude cokoliv. Samozřejmě to povede k tomu, že já nevím, no, Já jsem nikdy nedělal to, co dělají politici, jsem znal nějaký politiky, jak říkali, pojď si se mnou volat kodovaným telefonem nebo přes nějaký kodovaný věci. Já to nikdy neměl, no a tak možná to budeme se dělat, že když si budete, já nevím, pošle vám někdo z rodiny fotky dítěte, no tak už já myslím, že rovnou půjdete na policajty, ne? Protože někdo řekne, tady vám paní Nováková, pane Šmucler, poslala fotky dítěte. Já řeknu, no to je synovec druhý ruky. Můžete to dokázat, já to dokážu, aby to dobrý. Jo, ale ta AI jako nepozná, když mě pošlou dvouletý dítě, jak běhá v nějakých plenkách nebo tak, tak ona nepochopí, že ta paní, která se na tobě jinak jmenuje. Jo. Takže z toho bude strašně nepříjemností už ta, jako ta pornografie. No a samozřejmě to někdo rozlomí a různě to použije. Čili jako bej to jako nesmí, je to samozřejmě hrozná věc. A ty co jsou ty zlí, co chceme jako chytat, no tak si zařídějí jako aplikace jiných zemí, čili já jako lítám po celý zeměkouli, takže když letím do Číny, kde mám strašný problémy s vízem a se vším, i když tam jedu jako se setkat s jejich nejvyššími představiteli, protože prostě Česká republika jim furt hrozí, tak oni nás aspoň trošku za to zase jako potrápějí, tak si musím zařídit všechny jejich aplikace, do kterých oni jako vidějí a naše aplikace nefungují. Takže já, když bych jako byl nějaký zvrhlík, tak prostě budu komunikovat přes nějaký čínský aplikace, určitě se nějak najde způsob, aby ta Evropa se tam nedostala, hotovo, ale chceme to.
1: Jasně. Jdeme dál. Nepřiznaná koalice. Dva krajské soudy zamítly návrh na zrušení kandidátky SPD. To je předvolební boj, panečku.
2: A to, ten kolorit já jako neřešil. Mě na tom zajímá jedna věc, kterou jako český systém ještě nepoznal a která se k nám asi dostane. Že? My kdybychom ty minulý volby rozhodlo to, že strašně moc hlasů těsně propadlo. A to už se asi nestane.
1: Ano.
2: Kdyby se byli bývali asi motoristi domluvili s druhou stranou, se Šlachtou, tak by asi skoro nepropadly žádný hlasy. Jo? Takže je vidět, že se tam dostane neuvěřitelně široký politický spektrum. Ale já zase vůbec nevím, co to bude znamenat. Já mám třeba kamarády, který zvažují volit SPD, protože milují paní Šichtařovou. Já říkají, to je pravicový člověk, to je ekonom, to je chytrá ženská, ta patří do parlamentu.
1: To slyším často.
2: Jo, a já jim zase třeba říkám, ty, já se s některýma bavím jako třeba o zdravotnictví. To ta debata třeba na OVKSČ byla lepší. oni jsou jako hodně vlevo od komunistů, některý jejich lidi. Jo? Oni to nemyslejí zle, oni o tom systému nic nevědí, ani nemyslím, že mají nějakou ideologii. Jo? Ale prostě třeba říkají, já chodím za těma voličema a ty voliči říkají, že mají zubní implantáty zdarma. Já říkám, to je bezvadný nápad, tak to je nějakých třeba 1000 miliard. A oni, aha. čili já nevím, jak to dopadne. Jestli vlastně ta paní Šichtařová, jestli to bude nějaký klub, jestli tam travona dostane.
1: Jestli.
2: A pan Okamura vždycky před každým hlasováním řekne, jak to bude. A ono to tak bude. A nebo jestli vlastně budeme mít tolik politických stran, co jsme nikdy ani netušili. To znamená, už teď mi přijde, že je tam těch stran jako hrozně moc. Mně se samozřejmě líbí americký systém, kde jsou v zásadě dvě, sice ne úplně se shodnou, jsou to dva bloky, ale OK. My už těch stran tam budeme mít hrozně moc a koalice. A já teď nevím, jestli třeba paní Šichtařová nebude vlastně nějaká vlastní třeba politická strana vůči třeba těm jiným lidem. Protože když se s ní bavím o zdravotnictví, tak ona jako kapíruje jako třeba pojišťovenský systém a tak dále. A pak jsou v té SPD lidi, kteří to myslí docela dobře a docela na vysokých jako místech a ty jako říkají, všechno má být zdarma a nejlepší a jenom zavřeme pár zlodějů a peněz je strašně. A tak nevím, takže to bude hrozně zajímavý, jestli vůbec ten stát bude aspoň trošku jako nějaký akceschopný, protože já si jako myslím, že to jako bude strašně moc strán a znám třeba i lidi, co pomáhají v SPD se s jinýma kandidátama, to už nechci říkat, aby neměli průšvih. A ty říkají, jako my v první vteřině jako odejdeme z té SPD. Jo? Takže my to bereme, i pan Okamura je s tím smířený, jakože to je takový blok. A pak samozřejmě se budeme se spolu všichni bavit, ale nebudeme jako v takovém tom klubu, jak to znáte, že se hlasuje jedním mužem. Tak jsem zvědavý. To bude na tom jako zajímavý. Jinak tyhle ty, jestli to soudy zamítnou, nezamítnou, to je taková prostě pěna nos. Na to má pan Okamura dobře právnicky zmáknutý. To asi my nevyřešíme.
1: Tak. První zprávy CZ. Americký ministr financí je proti konfiskaci ruského majetku. Zatím je tady napsáno.
2: On je pořád proti němu. On je to jeden z nejchytřejších lidí světa. Já vím, že nezajímá Čechy, takže furt jako někdo píše, že hloupá americká ekonomika, hlupáci kolem Trumpa. A tohle je jako strašně chytrý člověk. Tady to má opravdu jako hrozně vymyšlený, to je jako na dlouhý povídání. A on pravidelně mluví, takže já ho pravidelně nějaký poslouchám. A jenom Čechy nezajímá, co říká Amerika, protože to je nedůležitá země, ještě mluví divným jazykem. Ale jako tenhle člověk to říká naprosto konstantně, tohle není jejich válka. Jo? Takže za prvý, jako Amerika nepůjde do sebezničení kvůli sporu o to, jestli Kramatorsk, ten spor je v zásadě o tom, jestli lidi v Kramatorsku, který jsou většinově Rusové a ve Slaviansku, to jsou jako hraniční oblasti. Na východ od toho, kde ta válka je teď, tak tam jsou to víc Rusové. A jestli tyhle ty Rusové budou mít ukrajinský nebo ruský pas. Má to spoustu konsekvencí, ale Američani vědí, že určitě se Putin nechystá zautočit a nezautočí na Slovensko. Čili všechny ty narrativy v České republice jsou nesmysl. A teď on prostě řeší, co bude dál, protože ty věci jsou složitý. A do čeho se mu vůbec nechce, je konfiskace ruského majetku. Protože samozřejmě Evropa, která je zadlužená až po uši, tak vidí 210 miliard, jsem si dneska našel ten majetek, jestli je to dobře. Euro, jakože by to zalepilo, ale z hlediska Ukrajiny, hele, to zasyčí. Jo? Čili to tam zmizí jako nic, protože my jsme slíbili 100 miliard, jenomže koupíme zbraně od Američanů, že Američané říkají, když si chcete válčit, tak si válčete, ale budete nám platit ty peníze a ještě dáte nám nějaký fond rezervní 10 miliard, kdybychom do toho jako museli dát třeba letadla, že by lítali a tak. Takže ale Evropa to dělá na dluh, 210 miliard by se hodilo, ale když vidíme, že 100 miliard jsou americký zbraně, asi chceme taky, teď se budujou velký zbrojovky v Německu, nějaký asi německý zbraně, ne? A pak musí z něčeho pan Zelenský platit důchody. Čili 210 miliard zasyčí za rok a půl? Jo, dobře. Ale někdo řekne, dobře, je to rok a půl, jako toho. No ale pak si musíme říct, co bude dál. Čili Amerika není ve válce týhletý nějak zásadně, ale je v neviděný válce s Čínou. Takže když si řekneme, že tohle je řešení jako konfliktu, no tak by asi bylo možný pak, že třeba Čína zabaví Starbucky, že prostě zabaví tam kde jakou americkou firmu. Může se stát docela jako, že bude zvykem, že nějaký zemi, s kterou jsou problémy, já nechci jmenovat, abych nedělal konflikty, mají Američani problém, tak někdo přijde na bezvadný nápad, že zabaví, já nevím, Coca-Colu, dájí svýmu bratranci, protože a tak dále. A pak prostě jakákoliv obchodní jistota ve světě přestane existovat a řítíme se prostě do pekel. A to oni prostě jako nechtějí připustit. A kdo je největší investor na světě a kdo má nejvíc toho majetku zahraničí? No Spojený státy. Že? Čili Spojený státy a Čína nechtějí připustit, že prostě se začne krást. A ono to kradení vypadá hrozně dobře. Najdete dobrý důvody. Když si vezmu, jako když si to Češi úplně zvorali, ten rok se jmenuje 1945, to byl definitivní konec, tak vlastně udělali několik rozhodnutí, které i třeba komunistům vyhráli volby a řekli, teď zbohatneme. Že? Takže nevrátili se ty Židi z těch koncentračních táborů, státní majetek, super. 3,5 milionu Němců pryč, náš majetek, super. Vrátil se Žid z koncentračního tábora, chudák. Co tvoje maminka na dotaz v roce 1929, když jsme se ptali, jakou řečí mluví maminka, co jste napsali? No, maminka mluvila německy, napsal jsem německy. To seš nácek. A teď Hitler přišel v roce 33, nic, běž těma Němcema do toho. Další majetek. A v roce, teď budeme brzo slavit, velký výročí, že my mluvíme v roku 48, ale my jsme přece ty bohatý a chytrý Čechy připravili majetek v 28. října 45. To bylo přece všechny podniky nad 500 lidí, plus, já nevím, ševci, protože kožedělný průmysl a takovýhle věci. Čili ten stát všechno všem sebral. A bylo to strašně dobře. Ty komunisti říkali, podívejte se, majetek Němců, Židů, bohatých Čechů, všechno je to naše teďka společný a jak se budeme mít dobře. Jo? A dobře se nemáme. Jo? V roce 89 jsme záviděli Němcům a Rakušanům, teď závidíme Polákům a blížíme se do situace, že budeme závidět Bulharům v řadě věcí. Čili ta cesta zabavit majetek, vyřešit si problém zabavení majetku, vede k dlouhodobým věcem, že prostě investoři a lidi nedávají peníze. Jo? Ten problém není v tom, jestli Rus nebo Číňan spravedlivý. Ten problém je, že lidi nedají peníze do zahraničního kapitálu. Čili nikdo nechtěl dát peníze dlouho do Československé republiky, když komunisti se chvilku snažili, protože věděl, že takhle někdo řekne, znárodňuje se. Jo? Čili a na začátku jako s tou pornografií jsou to ty úžasné věci, pomůžeme Zelenskýmu. Ale co to může být časem jinýho, že jo? A teď já nevím, no tak máme zavolat, asi jsme mohli zavolat čínský věci, protože my jsme hodně na straně Tibetu, to nechci rozebírat, ale nepochybně Čína na ten Tibet zautočila, takže bychom asi mohli i třeba podobně dovodit, že dokud jako ten Tibet neuvolní, tak všechno, co je tu čínský, zabavíme, ne, a ty peníze pošlem Dalaj Lámovi, a kde to skončí? A je to jako hrozně podobný, takže oni ne, že by fandili Rusům, jak se tady říká, ale prostě chápou, že můžeme úplně rozbít nějaký princip mezinárodních investic, mezinárodního obchodu a vrátit se, teď řeknu s nadsázkou, do prvobytně pozvolní společnosti. No, tohle je chytrý člověk a bohužel většinou na těch náměstích křičejí lidi, kteří nejsou tak chytrý. No.
1: Pohotovosti ubude. Ministerstvo odmítlo jejich delší provoz i posílení personálu.
2: Tohle je strašně smutná věc, která ukazuje, proč je Česko v háji. Jo? Já jsem tohle strašně bojoval a jak jsem to jako ubojoval k nějaký hloupý remíze, tahle třeba kritika je o té hloupý remíze, ale musím malinko ze šířka, aby to lidi pochopili. Jo? Je vůbec pár zemí na světě, kde třeba se drží zubní pohotovost. To když řeknu třeba v Irsku, v Americe, nebo tak, že existuje zubní pohotovost, tak jim to musí jako hrozně vysvětlovat. Jo. Protože oni mají jako pohotovost zubního chirurga, když si někdo přerazí čelist, když se stane hroznej otok, něco takového. Ale že někdo jako přijde v sobotu večer, že jako nechodí k zubaři, teď ho začal bolet zub, nebo že prostě něco, tak v těch Spojených státech prostě řeknou, hele, přes ulici je lékárna, vem si silný lék a tak dále. Já to nechci řešit. Jo. A jsou prostě země, je to hezký, jako Německo, já už jsme byli kulturní součástí, když ty pohotovosti začaly, který se prostě usnesli, že to bude v těchto našich zemích tak, že bude hodně se platit stomatologie, to znamená 5 zemí na světě, kde se obecně vůbec stomatologie platí strašně moc lidem a jedna z těch 5 zemí je Česká republika. Jo? Komu se to chce podívat na Slovensko, to bylo součást Československé, jak to tam je a může jít jinam. Jo? A kromě toho, že se lukrativně platí ta stomatologie, tak jsou teda ty pohotovosti. Aby to mohlo fungovat, tak už za císaře požehnaného posledního France Josefa a pak později to Rakousko domluvilo, že to bude třístranně jako subvencovaný. To znamená, doktoři v rámci nějakých svých etických věcí tam budou chodit, budou to mít povinný, ale tak nějak se čeká, že nemusí nikdo jim kroutit ruku, že to je součást jejich nějaký slušnosti. Pak je druhá věc, že to budou platit pojišťovny ty výkony nějak trošku líp. A pak je třetí věc, že nějaká místní vláda jako posoudí, jak moc je to potřeba. Protože jsou třeba kraje v Čechách, kde se to hrubě zneužívá, Plzeň, Ostrava, kde prostě lidi si zvykli, že nejjednodušší cesta ke stomatologovi je stoupnout si do fronty. A nemusím se někde objednávat, nikdo mi neříká, jestli si čistím zuby, nečistím, prostě mi ten zub vytrhnou a já stejně nic jiného nechci. A pak jsou a ty kraje, ať si to řeší. To znamená, jestli ten Moravskoslezský kraj řekne, to je super bezvadný, ale má to platit. Čili on se na tom podílí a to taky způsobí, že nechce nesmysly. Teď, co já jsem v té stomatologii, problém ze široká, tak dalším peklem České republiky ve zdravotnictví je vznik krajů. Jo? To znamená, my jsme dřív měli ty okresy a ty okresy tam seděla nějaká paní 30 let a problémy s doktorama nebyly, protože ona věděla, že pan doktor Vorlíček pije nebo je hodně slušný člověk a řeší to. My teď máme, že vždycky někdo slibuje před královskýma volbama, že pohotovost budete typicky 7 dní v týdnu pořád, pak si tam sedne. Většinou je tam za trest, protože prakticky nemáme, že by řídil zdravotnictví někdo z oboru. Takže on jako pacient zjistí, že jsou nějaký zákony, které něco říkají, že to stojí miliardy a začne to škrtit. A díky tomu se dostáváme k rozumnému kompromisu. Že to dělají kraje, je bolestný, protože každý 4 roky prostě to školíme znova. Když byly minulé volby, tak si jeden kraj probojoval, že už ho to jako nebaví řešit. Zrovna je mi líto, že tam je teda doktor. A řekl, že je to prostě jako nebaví. My jim to v každém jako okrese řešíme. I když vůbec nemusíme jako komora, tak přemlouváme kolegy, dáváme jim seznam. A s výjimkou dvou kolegů v České republice, s kterými se ty kraje soudili, kteří řekli, že soudit nebudou, jak jen hus, kdyby je měli upálit. Tak ty lidi chodí do těch služeb a docela to jako fungovalo, ty kraje na to dávali peníze. Ale ten jeden kraj, kde zrovna teda je ten lékař, řekl, že si to mají dělat pojišťovně. A že nebude povinnost doktorů sloužit. Hele, to nejde řešit. Znáte, řeknete doktorům, že nemusí chodit. A když řeknete pojišťovnám, že to mají zařídit, který kolik mají do pojišťovny lékařů? Nula. Tak je konec. A jediný řešení, co můžou ty pojišťovny udělat, je zalej to prachama. Čili to, co se teďka jako děje, je, že ty pojišťovny, aby udržely provoz, který je teď, pro někoho, aby řekl optimální, tak do toho budou lejt asi dvakrát tolik peněz. ty kraje ty peníze dají na to, což já se můžu vzteknout v oběžném republiku a vždycky mi někdo říká, tady je koncert, řekne nějakýho zpěváka, který já vím, že ho koncert stojí milion. A já řeknu, tyjo, to je dobrý, koupil si lístky. A ne, to je všechno zadarmo, tyjo. A jít má na starosta, říkají, to je v pohodě, to máme dny obce, obce Dolní Bydlíkov a přijede sem Lucie a to je v pohodě. Jo. Takže to je zadarmo. Jo. Takže oni použijou ty prachy na tyhle ty věci. A ta pojišťovna v tom jako lítá. Bude platit docela rozumný peníze, ale není zbytí, než počet těch pohotovostí postupně omezit. Jo. Ten stát místo, aby řekl tomu jednomu kraji, dejte pokoj, jste tady od toho, lejeme do vás miliardy, tak jim jako vyhověl. A teď jako vyhovuje tý VZP, že řekne, stanovíme počet na méně lidí a méně křesel. A ta služba sice bude, ale bude méně častá. Takže já moc děkuju, že mohu vysvětlit. Vím, že to je jako složitý, vím, že jednoduchý obvykle v Čechách je říct, že něco je super nebo hrozný. Ale princip je, že potřebujeme, jestli má být víc pohotovostí. Tak my potřebujeme, aby ty kraje, ty prachy, aspoň když už se na to vykašlo, tak aby aspoň ty prachy tam nechali. Aby prostě řekli těm voličům, hele, my ty pohotovosti chceme, aby to tam vypadalo hezky, aby to nebylo zaplivaný. A my těch, já nevím, třeba 20 milionů nedáme do slavností piva a dáme do pohotovosti. Tečka.
1: Jedeme dál. Zelenský už ztratil veškerou sílu. Navrch má Rusko a nejsilnějším hráčem je Putin. V americké administrativě probíhá vnitřní boj, říkal profesor Drulák v tomto studiu.
2: Já jsem moc rád, tohle je na takový téma, tam mám nějaký, jo, kde to moc neřeknu, že pan profesor Drulák jsem rád, že s ním děláte pořady, ví o tom tisíckrát víc než já a nevím, jak bych jeho mohl jako komentovat. Já jediný, že prakticky neposlouchám naše zpravodajství a poslouchám hrozně to americký, takže vím, jak to ty Američani, třeba All-in podcast, každému doporučuju, když prostě jako chce vědět, tam mluví přímo lidi, kteří jako s Trumpem sedí v kanceláři a takové věci. Takže tam to jako říkají. My jsme si tady řekli, já jsem to teďka říkal nějakým diplomatickým soare, že prvně, kde se mluvilo, že bude válka na Ukrajině, bylo XTV, konkrétně rozhovor nás dvou, kde když všichni viděli COVID, tak já jsem řekl, bude válka na Ukrajině, sleduju to od roku 1991. Ani jsem nezabíhal do těch podrobností, které jsou, ale tak si řekněme, že prostě Ukrajinci byli v obrovské zemi, ale národnostní menšinou. Národnostní většinou byli Rusové, byla tam spousta dalších jiných národností. A teď to mělo neuvěřitelné peripetie, na který nemáme čas. Ale prostě postupně se stala hrozná věc a nakonec ten Putin tam vlítnul, což je jako strašný, nemůžeme řešit války. A tomu já rozumím. Ale čemu jako fakt nerozumím? Je, jestli, protože jim jde Rusům jako skončit ve Slaviansku a Kramatorsku, jak už jsme si řekli. Jo? A já nevím, jestli jsou schopní se tam dostat za měsíc, za 10 let, nebo nikdy. A strašně rozhodnou lidi v Pentagonu, jestli prostě řeknou, že ten Kramatorsk a Slaviansk jim dají, protože tam se ty Rusové chtějí zastavit z mnoha důvodů. A zatím tam zdaleka nejsou. Takže to je asi o této věci. Nevím, co je vnitřní boj v americké administrativě. Amerika volí blokově. To znamená, republikáni jsou samozřejmě rozděleni do spousty a spousty táborů, ale zdá se, že jako prezident Ryby jako měl tak pevně Ameriku v ruce, jako má v tuhle chvíli Trump, ještě nebyl. Ale všichni čekáme, co bude po midterms takzvaných. To znamená, až budou teďka volby v pololetí toho prezidentského období, tak uvidíme, jestli republikáni udržejí převahu v těch ostatních jako souborech a tam se teprve ukazují ty karty.
1: To je všechno.
2: Jo, tak to je škoda, že tady zase budeš možná za rok.
1: Já doufám, že dřív. Pane docente, to musíme nějak vymyslet. V nejhorším přiletíme za váma někam do světa.
2: Přiletíme někam, kde to bude fajn. Nebo to uděláme nějaký telepřenos.
1: Děkuju a nashledanou.
2: Moc děkuju, mějte se všichni.
1: Potrženo, sečteno a naším hostem byl Roman Šmucler.
3: Posloucháte Radio Xaver.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: No to bylo hrozný. To byl výlet. Ještě teď, když si na to vzpomenu, pokoušej se o něm dlobit.

madam, mě hanba hlavu sklání. Já potkavši vás na louce, věřte madam, neměl jsem ani zdání, že jsem vás šťouchl nechcouce.

0: formou cen. Ale ujišťuji vás, že se to nebude opakovat, prosím.
1: No to doufám. Hrozný.

0: nemohl jsem tušit, že srazím vaší paruku. Věřte, madam, mě začalo srdce bušit, když jsem vám šlápl na ruku. Já galantním jsem se chtěl jevit, měl jsem však přec jen trošku slevit. Pardon, madam, já chtěl jsem se jen jevit, na to dát mohu záruku. Bylo hrozný, no?
1: A co můj psíček Leo?
0: Již je mu lépe, prosím, již je mu lépe.
1: Bylo hrozný. Můj psíček Leo, zvířátko malé, kde jaký hejsek?
0: No, no.
1: Ves

0: dubl.
1: Ano.
0: Váš podvazek však při tom rubl.
1: No.
0: Pardon, madam, mou vinou není více, že vyšlech oko pejskovi.
1: A co moje rova?
0: Řekl jsem, prosím, že jí zaplatím, řekl jsem, prosím, že jí zaplatím. Tak o čem je řeč?
1: No to doufám.

0: se mylně, že roztrh se jen kabátek. Já nemohu znát, že vaše rouba způsobí pád hned pro nás oba. Pardon, madam, leč byla tam ta skouba, která nás strhla na zpátek.
1: Já jsem jemná žena.
0: No o tom se prosím nepochybuje.
1: Já jsem jemná žena. Já jsem jemná žena, prosím.

0: To stalo. Pak se to stalo. To bylo hrozný. Pak se to stalo v kaluži hnusné, kterou jste na mě nastražil.
1: Ta už tam byla, prosím.
0: To, co se dalo, nebylo vkusné. Vy jste mě, pane, obnažil.
1: Oblažil, prosím.
0: To taky.
1: Pardon, madam, to už je jiná látka. Netřeba dále mít vztek. Tady, madam, přestává naše hádka. Teď račte přijmout ti můj vděk. Zpočátku jsem se sice lek, pak ale náhle jsem si řek, když už jsem jednou sebou sek, ať aspoň má to nějaký cvek.
0: Na to, co kdysi byl můj šat, hrubě jste počal ze mě rvát. Ach, nevím, jak se mohlo stát, že začala jsem jodlovat.
1: Pardon, madam, říkejme tomu zkrátka, náš romantický zážitek.
2: Posloucháte Radio Xaver.

0: Robert Šlachta je naším hostem. Dobrý den.
1: Hezký den, děkuji za pozvání.
0: Předseda přísahy, všichni vědí. Včera byl propuštěn jeden z aktérů kauzy Dozimetr, ten pan Hlubuček. Co zatím máme číst?
1: Já jsem to sledoval v médiích. Státní zástupce po komunikaci s advokátem splnil podmínky Hlubuček. Myslím, že tam byly nějaký miliony, 6 milionů korun, který musel jako kauci složit a nějaký myslím, že pasy nebo něco takového by nemohl vycestovat. Státní zástupce nejspíš naznal, že to bude dostatečný, že za těch tam 70 dní, myslím, že co byl ve vazbě, splnil ty první úkony výpovědi, výslechu a tady těch věcí a naznal na to, že bude, není problém, aby propustil z vazby, protože vazba není výkon. Vazba by měla trvat po tu dobu, kdy potřebujete udělat výslechy a potřebujete věci udělat v tom prvotním tom dokazování.
0: Dobře.
1: A pokud státní zástupce už proto nehledal důvod.
0: Kde kdo si může položit otázku s tím, jak víme, jak dlouho byl třeba doktor Rád ve vazbě, jak byli trafikanti ve vazbě a jiní.
1: Ty právě nebyli vůbec. Trafikanti byli asi 20 dní, protože...
0: Trafikanti nebyli vůbec?
1: Protože nejvyšší soud potom řekl, že vlastně se na ně stahuje indemnita a vlastně byli propuštěni z vazby.
0: No ale neříkejte mi, že nebyli vůbec.
1: 27 dní.
0: 27 dní. No a jiní, jo. Tak teď... On byl nějaké 2 měsíce, ten pan Hlubuček, a kde kdo si může teď říkat, jestli ta vazba, která byla relativně krátká, ne, že bychom mu to přáli, ale jestli to nemůže mít nějakou spojitost s tím, že jeho kámoš, šéf strany, ten pan Rakušan, je ministrem vnitra. V těchto situacích je to bohužel, ta pozice jeho nepříjemná směrem k nám veřejnosti, protože si můžeme říkat, tak Hlubuček tam prázdniny prostě byl přes ve vazbě a teď je venku.
1: Vy jste to řekl, to, co já říkám tady možná v začátku, jenom jste to neřekl tam napřímo. Rakušan je pro mě bezpečnostní riziko a už nejenom s tím řízením ministerstva vnitra, ale právě, že se můžou takový názory objevovat, že tím, že sedí na ministerstvu vnitra a bude se snažit ovlivňovat, už jenom nemusíte nikde volat, ale už jenom to, že ten minister vnitra tam sedí a víte, jak to v České republice funguje, kámoš kámoše a nevím co všechno. Takže pro mě jednoznačně ten člověk nemá co dělat na ministerstvu vnitra. Právě už jenom z těch důvodů, protože to vyšetřování bude trvat dlouho. To vyšetřování nebude jenom tím, že teď pustíme z vazby, ale bude se vyhodnocovat zakázky na dopravním podniku, zakázky na magistrátu. Samozřejmě bude to trvat hodně dlouho, může se táhnout rok a půl, 2 roky. A tam může dojít k jednotlivým snaze se dostat k informacím.
0: Pane Šlachto, mně ještě nedochází jedna věc. Vy říkáte, vezmu mu pasy a položí nějakou kauci, 6 milionů nebo kolik.
1: To bylo jenom v médiích, jenom to, co jsem
0: bylo si... v médiích, no. Dobře. Přece existují jakési 3 možné vazební důvody. Pokračování,
1: ovlivňování svědků a útěková.
0: A
1: on měl vlastně ovlivňování jsou 3 měsíce jenom, protože to byl vlastně propuštěné i ten bývalý ředitel dopravního podniku, který 3 měsíce možná ještě důvody nejsou, takže to jsou, že budou výslechy a podobné věci. To si myslím, že měl i Hluboče a měl útěkovou a právě státní zástupce nejspíš naznal, že to nebude hrozit, ten útěk, i když říkám, musel asi zvažovat strašně moc věcí, protože víme, že má majetky v zahraničí, má byty v zahraničí, umí se pohybovat v zahraničí, takže to riziko si myslím, že muselo být hodně velký. Takže uvidíme samozřejmě, jaký ty podmínky nastavil Hlubučkovi. No a doufejme, že nezahne. No. Já bych teda v tomto byl striktní, teda já bych sám jakoby s mým pohledem a s tím, co znám jako o té kauze, tak bych měl problémy jakoby opustit.
0: Celé vlastně dlouhé příběhy se vypráví o tom, jak záleží na tom, jakého máte advokáta. Je to i tento případ? Myslíte, že on je zastoupený perfektními advokáty a že to tam nemá kam zahnout, že kdyby to dělal, teď nechci říkat slabší advokát, ale ne takový žralok, řekněme, tak by to dopadlo jinak třeba?
1: Asi řeknu něco, že advokáti budou skákat možná z okna, protože to názor mu je. Víte, ono není dobrý špatný advokát. Jakoby, jo? Ono někteří by si některé jména, které jsou takový slovutní, tak člověk, který to jméno nemá, tak by neřekl, že je dobrý. Ale já si myslím, že oni si právě ty advokáty vybírají podle toho, byste to řekl, ty žraloky, kteří dokáží s tou kauzou určitým způsobem prodlužovat, dokážou v té kauze, my jsme tomu vždycky říkali, dokážou v tom udělat strašný bordel v té kauze a pak ta kauza se táhne a jok, dva joky, tři joky. Než u toho soudu vlastně tak, jak doktor Jád trval kolik, 5-6 let, než to došlo k soudu. A už i ta veřejnost už je nějakým způsobem taková pomlčená, už je ovlivněná a říká, ježiš, kdo ví, jak to tam bylo. Je to vůbec pravda, není to vůbec pravda. A to nám přesně umůže tesně řád a umožňuje tam ta činnost toho advokáta. Takže já si úplně nemyslím, že advokát tím, že je skvělý, že by se držel přesně podle zákona, ale tady ti žaloci dokáží a dokáží v té kauze dělat strašný nepořádek a dokážou tu kauzu nějakým způsobem znevěhodňovat, prodlužovat a dokáží v té kauze dělat strašný nepořádek.
0: Máte jasno, pane Šlachto, kdyby vás dnes zadrželi a obvinili, koho byste si zvolil? Máte jasné jméno?
1: No, nic jsem neudělal, nevím za co, takže jako jméno nemám, ale určitě bych žáloka bych, protože bych na něho neměl, protože na toho žáloka musíte mít strašný peníze. Ten žálok to nedělá, to není charita, takže určitě ten žálok na to, aby něco začal dělat, tak samozřejmě tam potřebujete
0: rány. Takže exofo byste si nechal?
1: To exofo nebo možná kamarádi by možná to vzali jenom jakoby čestnou.
0: To exofo vám nevěří.
1: Čestnou no, by vzali.
0: Volby. Proč přísaha teď v té předvolební kampani není tolik vidět?
1: No není vidět, protože nemáme ty peníze, které mají ty ostatní samozřejmě do té velké kampaně. Ne, ale je to o velkých penězích samozřejmě.
0: Vy jste museli dostat peníze.
1: My jsme dostali, zaplatili jsme za to dluhy, které jsme měli, a to já jsem říkal, to, co jsme si napučovali. A samozřejmě na to, abyste ověsil billboardy. A teď tady vidíte, jedete po Praze, za jednoho bylo líp, za druhého bude líp a třetího bude ještě líp, tak jako na to nemáte, protože se fakt pohybujete v milionových částkách. Takže my sázíme na kontaktní kampaň, vlastně stojíme tady v Praze a rozdáváme. Jsou to lidi, kteří nejsou třeba. V Praze jdeme, jsem hrozně rád, s hnutím Patrioti, který vlastně je předseda je na Praze 8, Jiří Vítek, který vlastně jsou nám strašně blízcí a myslím, že hrozně sympatický hnutí. A v ostatních městech vlastně jdeme taky spíš kontaktní kampaní, jdeme přesvědčovat lidi, že to jdeme Brno, jdeme Plzeň. Teď podle průzkumu v Plzni jsme dopadli mezi 6000 respondenty, jsme dopadli, první jsme byli jakoby na primátora, takže uvidíme. Já vím, že samozřejmě těch billboardů je hodně, že to dokáže ovlivňovat na druhou stranu. Já, co jsem se trošku pustil do České televize, tak si myslím, že ty média nás nějakým způsobem i vymlčují a je to strašně poznat, že o přísaze, když se mluví, tak o ČSSD se někde mluví, ale přísaha tam nikde se neobjevuje, přitom jsme byli na ČSSD, ale to už je realita, že jsem si dovolil něco možná, co se v těchto končinách nedovolí.
0: Ještě mi nedochází, jezdíte podle Facebooku po celé republice, ale přitom sám kandidujete u vás v Pohořelicích. Proč nejste s občany Pohořelic?
1: Já jsem asi 5 meetingů mám, nebo 5 akcí mám v Pohořelicích. Tím, že jsem tam v přísahy, tak vlastně do každé obce, do každého města, kde kandidujeme, tak jedu. Vlastně zítra jsem v Havířově, v sobotu jsem v Jičíně, takže jedu tam a snažím se ty naše kandidáty podpořit a podpořit v tom, že za ně dávám opravdu ruku do ohně a že za ně dávám, že to jsou ti správní, kteří budou. A s občany Pohořelic mám naplánovaných nějakých 5 akcí a končíme vlastně ve středu 2 dny před volbama, kdy tam máme poslední vlastně debatu s občany.
0: Má přísaha svůj recept na to, jak řešit ceny energií?
1: Má. Já si myslím, že podle nás teď už je na všechno pozdě. Když vezmete 2 měsíce, 3 měsíce, teď jsme ztratili tím, že naše vláda a odbojníci ze všech stran hrnuli, co je dobře nebo co je špatně. Teď je nutnosti, protože už máme konec, vlastně máme 1. září, když už lidi se obávají a ten problém samozřejmě tady je, tak musíme okamžitě začít řešit a pro nás jednoznačně postup Slovenska a zřízení jednoho státního dodavatele energie. A vlastně to je náš recept, jakým způsobem by se dal okamžitě, dal by se řešit ten problém. Samozřejmě pak do budoucna se můžeme bavit o ČEZech, můžeme se bavit o tom, jestli se má ČEZ odpojil. 74 miliard, které byly dány ČEZu, které byly úplně nesmyslně dány. Ale teď tento okamžik je nutností, aby ten stát do toho vstoupil. A vlastně my toho nákupčího máme. Máme OTE, akciovou společnost, která je pod ministerstvem průmyslu, která vlastně krátkodobě nakupuje energie. Tak jde jenom legislativně, jde jenom mu rozšířit působnost. A ty velký dodavatel energie přinutit k tomu, aby obchodovali s tímto obchodníkem. Myslím si, Slovensko je zářivý příklad, myslím, že by to šlo jedno.

0: Hraje vám Radio Xaver.
1: Pojďme na další téma, protože na tom jsme se oba shodli, že rozhovor, který včera vedl Xaver s prezidentem Václavem Klausem, byl velmi vydařený. Václav Klaus mimo jiné řekl, Musk strašlivě zneklidňuje evropské politiky, Putin na střed na to nemá, povinný vojenský výcvik volby nevyhraje, status umělce je směšný. Tak status umělce si odškrtneme, ten už jsme probrali. Tak co třeba povinný vojenský výcvik?
2: Já ti k tomu řeknu jednu věc. To je právě, já bych doporučoval všem, kteří neviděli ten rozhovor, aby se na něj podívali, protože je fakticky strašně dobrý. A já jsem nad tím přemýšlel, proč je dobrý. A na tyhle ty všechny otázky je těžký dávat jednoznačný a chytrý odpovědi. Jako kdo z nás ten, který vidí za rok. Prostě lidi mají tu potřebu jako vidět, jak to teda jaký bude, ale prostě, když člověk neví, no tak jako může něco říkat a ono třeba potom bude jinak a někoho jakoby navede na ten svůj interpretaci, ten potom z toho nebude šťastný, protože se bude mýlit. A já jsem si strašně jako vážil tady na tom Klausovi, že když nevěděl, nebyl si jistý, tak to tak jako řekl. Tak nešel nutně do názoru, aby se snažil to vyložit. Jo. Prostě tak jako něco tak jako pustil na zem a to bylo strašně hezký. A pak jsem přemýšlel, čím to vlastně jako je to cený tím pádem, když ti nedá tu odpověď, tak je to cený tím, že on má vysoký kredit pro někoho teda, nebo pro mě určitě. A když takovýhle člověk s tak vysokým kreditem něco říká, popřípadě neodpoví tak úplně, tak pro mě je to taky odpověď. Pro mě je to vlastně, jako, že nositel významu toho, co kdo říká, není to, co říká, ale jeho kredit. Že nezáleží na těch odpovědích, že někdo se štengruje, aby byla chytrá, vtipná, bojující, agresivní, ale ono, když prostě není, tak není, ale pořád ta váha té osobnosti je víc, než momentální odpověď na něco.
1: Co je vlastně špatné na tom přiznat, že na to nemám názor, nebo že zkrátka ale nevím,
2: no
1: co si o tom mám myslet?
2: Protože by si měla třeba strach, že tě přestanou lidi sledovat, nebo že si řeknou, aha, on je hloupý, on je na tom stejně jako já, on taky neví, no tak co bych se na ně koukal, když mi řekne, že neví, já taky nevím, on taky neví, dejte tam příště někoho jiného, kdo ví, jo. A to já myslím, že vlastně to je násluha neustále hledat nějaký chytrý odpovědi, a neriskneme je prostě nemít. A to se mi líbilo u toho Klause, že prostě mě to vůbec nevadilo, že neměl kolikrát tak úplně jasnou odpověď, ale když ji nemá takhle člověk s takovou zkušeností, vem si, co on všechno vlastně prošel té zemi, že on byl šéf zakládající strany, která potom vlastně provedla ty hlavní společenské změny v naší zemi, byl předseda vlády, předseda poslanecké sněmovny, dvakrát prezident.
1: Ministr financí,
2: ale ty největší funkce. A když potom on neví, jak si řeknu, super, tak já prostě si dovolím taky přepěchně vědět a počkat si.
3: Přišel mi k svátku gratulovat Olda a přinesl mi žlutej tulipán a pěknou reprodukci od Marolda. Je na ní vidět bitva u Lipan. Pověsil jsem si bitvu do pokoje a tulipán jsem pod ní postavil. Jo, umění a kytky, to je moje. Pak jsem to s Oldou pěkně oslavil. Proč nechal jsem tulipán pod obrazem? Proč jsem ho radši nepostavil na zem? Proč, když výstřel padne voják?

0: Proč nechal jsem tulipán pod obrazem? Proč? Proč ten ho radši nepostavil na zem? Proč? Když výstřel padne, voják se kácí, tulipán vadne, barva se ztrácí, i kytka pozná, že bitva hrozná životu nesvědčí. A proto tvrdím, že když kvůli pánům se lidi začnou mezi sebou prát, neprospívá to ale vůbec tulipánů. A nezlobte se, já mám kytky rád.
1: Scháníte nadstandardní a diskrétní urologickou péči? Jsme tu pro vás. Privátní klinika Uromediko. www.uromediko.cz.
2: Posloucháte Radio Xaver.

cítím, ani nechci, měl bych čím, tak rád bych časem šel až tam, kde to voní tak, jak znám, a kde se schází z okolí lidé dobří a ti zlí.

0: Grand Café. Největší výběr kávy a kávovarů se zajištěným servisem pro vaši kancelář, kavárnu, restauraci či domácnost. www.grand-cafe.cz.
1: Filip Turek je naším hostem. Vítám tě, Fix TV.
2: Děkuji za pozvání. Ahoj, dobrý den.
1: Filip Turek, europoslanec, čestný prezident hnutí Motoristé sobě, za které kandiduje do poslanecké sněmovny, si jedničkou ve Středočeském kraji. Diváci si zajisté všimli, že ti tykám, protože se dlouhodobě známe, takže si tykáme, ale ani tykání nám nebrání v tom, abychom uskutečnili tento rozhovor. Filipe, co považuješ za svoji největší chybu, kterou si zatím udělal v kampani?
2: No, to je dobrá otázka, protože jich určitě bylo dost. A myslím si, že největší chyba byla, že kandiduju. Ne, to je legrace. Největší chyba byla asi, že taky poměrně dlouho jsem se rozmýšlel, jestli kandidovat nebo ne. Protože já jsem opravdu jako tu kandidaturu měl asi oznámit mnohem dříve, jenomže pak už spadly preference motoristů ve STEMu, takže to neberu vážně, já si myslím, že ta realita byla jiná. Ale prostě začali prezentovat, aby poškodili stranu motoristů 2,8%. Tak v ten týden já jsem s nějakým jako zpožděním oznámil kandidaturu a to podle mě byla velká chyba, že jsem to neudělal dřív, protože potom už se to rozjelo. A možná i naučit se neříkat věci tak upřímně a nebýt tak upřímný vůči médiím a trošičku jako používat jednodušší věty.
1: A to už jsi se naučil?
2: Ne.
1: Myslím tím nebýt upřímný k médiím používat bohužel kratší věty, aby tě jinými slovy nemohli někde nachytat?
2: Tak já řeknu složité nějaké souvětí a oni z toho souvětí vytrhnou tu jednu větu v rámci toho souvětí a to se mi děje neustále. A jsem příliš upřímný a říkám věci na rovinu a to budí agresi v mých jako v oponentech, novinářích a tak dále. Takže to si myslím, že je moje chyba, že prostě jsem jako upřímný, no. Je to možná nějaká vada.
1: V tom si vybavuju, že byl dobrý Miroslav Kalousek, který, mm-hmm, co věta, to byl headline, že tento měl
2: to se mi bohužel daří, bohu dík i bohužel zároveň. Je to výhoda i nevýhoda.
1: Filipe, takže ty považuješ za svou největší chybu to, že jsi lavíroval s oznámením toho, zda budeš či nebudeš kandidovat?
2: Tak ono to bylo složité, protože mě jako zvolili druhým nejvyšším počtem preferenčních hlasů do europarlamentu jako v historii všech českých voleb. To číslo bylo velmi vysoké a vysvětlit těm mým voličům, proč vlastně kandiduji z europarlamentu o stupeň níž do českého parlamentu, jako bylo velmi složité.
1: A myslíš, že se to podařilo vysvětlit, protože když si oznámil tu kandidaturu, tak ty preference zase tolik nerostly tak rychle, jak jste si možná představili. Nerostly skokově.
2: No, tak ještě před 14 dny jsme měli na stánku dotazy od lidí, no kdybyste tak přemluvili toho Turka ke kandidatuře. Prostě to tak není, že něco oznámíš, neznamená, že se to dostane hned mezi lidi. A samozřejmě to není odvislé jenom ode mě, jo. To samozřejmě Motoristé mají perfektní kampaň, za mě velmi rozsáhlou, kontaktní, ale problém není s myšlenkou nebo s informací, problém je s distribucí té informace mezi lidi.
1: Jak moc si myslíš, že Motoristy poškozuje to, když vaši členové se účastní různých debat a pak musí váš předseda Petr Macinka upřesňovat to, co ten daný člověk chtěl říct. Teďka mám na mysli Karla Berana, bývalého diplomata, který kandiduje za Motoristy a který zvedl ruku pro to, aby Ukrajina byla v NATO.
2: Já se přiznám, že jsem to neviděl, jak zvedl ruku, a myslím si, že mě někdo říkal, že u toho zvednutí ruky řekl s výhradou, ale stejně je to samozřejmě chyba a myslím si, že je to možná naše taková malá slabina, že jsme prostě úplně nová strana a že nemáme úplně synchronizované všechna témata, tak aby všichni ti lídři měli prostě tu pozici úplně stejnou, úplně dochytanou. Mně se to stává občas, že právě v debatách, včera v superdebatě, že vlastně mě někdo se ptá, někdo z Motoristů řekl, nebo Petr Macinka řekl, povinná vojna, přitom jsme se domluvali, že nepovinná a tak dále. Prostě to je těžký.
1: Ale on povinná vojna.
2: Já si myslím, že to nešťastným způsobem někde řekl, nicméně v programu je nepovinný vojenský výcvik. Důležité, co je v programu, na čem jsme se shodli. A to, že jsme možná měli chybu nebo problémy s nějakou komunikací, je možná nějaká slabina. Na druhou stranu jsme prostě nový subjekt, chováme se všichni hodně autenticky a upřímně. a ta synchronizace je poměrně důležitá. Ale je potřeba si uvědomit, že máme opravdu jako všichni dostali noviny volební do schránek, asi 5 milionů lidí. Jenomže ten skutečný program není těch 5 stránek těch novin, ale je to těchto asi 40 stránek nebo 35 stránek velmi podrobného textu a většina expertů se shoduje na tom, že ta témata jsou propracována úplně nejhlouběji. A když jsem mluvil, já nevím, na zemiživitelce, ze zemědělce a z potravináři, řekli, to je, jak kdyby jsme to napsali my. To mi řekli i lidi z průmyslu a to mi řeklo mnoho dalších lidí na tato témata. A my jsme ten program s Petrem Macinkou dávali dohromady poměrně dlouho a každý z nás, kdo je expert na to téma, tak poslal hromady podkladů. Nejhorší byl Pikora, ten poslal asi 140 stránek, tak z toho se potom těžko.
1: Už si zase moc upřímný, Filipe, dávej si na to pozor.
2: To byla nadsázka, to je samozřejmě v pořádku, že Vláďa jako to vzal takhle zodpovědně. Jenom říkám, že my opravdu máme ty věci realisticky, krok po kroku všechny podložené, máme na to expertní analýzy.
1: Dobře, takže to, co je obrany, v těchto 44 si říkal stránek?
2: 34 nebo 35.
1: To je jedno, tak to platí. Je tam tedy nějaká výhrada ohledně vstupu Ukrajiny do NATO?
2: Ne, tohleto my nesouhlasíme s tím, aby se vůbec o tom, jako aby o tom rozhodovala nějaká politická strana. To má přísná pravidla. Jsme jako určitě jako politická síla jsme proti tomu, aby Ukrajina teď vstupovala do NATO. Ale je prostě pravda, že pokud polovina nebo třetina nebo 20% Ukrajiny zůstane pod ruskou správou, tak je jasné, že Západ bude dávat nějaké bezpečnostní záruky západní Ukrajině. To je logické. Jo? Takže to, jak to bude vypadat v následujících desítkách let, je jako otázka. To, jestli ta válka bude pokračovat ještě měsíc nebo 3 roky nebo 10 let, je taky otázka. To, jak bude Ukrajina vypadat okolik...
1: Ale nemůžeš vyloučit to, že by Ukrajina jednou vstoupila do NATO.
2: To nelze vyloučit, teď Rusko mělo vstupovat do NATO dvakrát. Opravdu ta historie se nějak vyvíjí a dokonce Vladimír Putin se ptal po roce 2000, se ptal v té době šéfa NATO, kdy nás pozvete do NATO, a on nám říkal, tam se posílá, tam my vás zvát nebudeme, tam musíte poslat žádost. Takže dokonce i v 50. letech vznikla Varšavská smlouva právě proto, že Sovětský svaz nebyl přizván do NATO a přesto Chruščov tuším to chtěl. Takže pokud je mírová doba, tak se samozřejmě o těchto věcech jedná a za Jelcina se otevřeně mluvilo o tom, že jednoho dne se Rusko stane součástí NATO, protože NATO se nerozpadlo po rozpadu vojsk Varšavské smlouvy. Pokud někdo se o ty mezinárodní vztahy zajímá do hloubky a já mám na expanzi a intervencionismus a na NATO a na to mám diplomovou práci. Takže já jako o tom poměrně dost dohloubky vím a myslím si, že pan Beran tím, že je celoživotní diplomat, tak o tom má tolik informací, že na to taky nechce odpovídat ano, ne. Že na tyhle věci nejde odpovědět ano, ne. Pokud se ptáme...
1: A to byl asi ten důvod zvednuté ruky tedy?
2: Já to nevím, to se zeptej pana Berana.
1: Pojďme od pana Berana. Teďka v neděli vám...
2: Takhle, v tento moment. Ano. Ukrajina v žádném případě nepatří do NATO, v žádném případě nepatří do EU. V žádném případě.
1: Ani
2: to
1: do EU.
2: Jsou na to velmi přísná kritéria. Pokud by je splňovala Turecko, může tam být. V následujících 20-30 letech je rozhodně nemá šanci splňovat prakticky nikdo z těch dlouhodobých žadatelů.
1: Dobře. Děkuji za upřesnění. Tak, pojďme k průzkumům, protože agentura STEM vám jako motoristům sobě v neděli dala, nebo vyšlo vám tam v průzkumech 6%, nicméně třeba včera Median už vás zasedal v volebních preferencích na 5%. Zajímá mě, jak vysvětluješ případným potenciálním voličům, že hlas motoristům není propadlý hlas. Že je jistota, že se tam dostanete do té sněmovny, protože jste stále kolem té hranice 5% nutné pro vstup do sněmovny.
2: V kontaktní kampani většinou lidem vysvětluji, že asi nebudeme mít 15-20%, čemuž oni věří, protože si pamatují evropské volby, kdy jsme měli 47%. STEM nám ukazoval 47% na celý týden a v neděli se objevilo 10,26. To je více jak dvojnásobná částka nebo dvojnásobné číslo. A pokud bychom to přepočítávali, tak si myslím, že se určitě dostaneme. Máme interní průzkumy a ty průzkumy jsou v podstatě jenom nástroj, mechanismus na to, jak poškozovat nové malé subjekty.
1: Čili myslíte, že průzkumy, to, že teda, a to jsou vlastně všechny, ať vezmeme skoro všechny agentury, dokonce i tady SANEP, který dělá exkluzivní agentury pro exkluzivní výzkumy pro XTV, tak ani ten vás určité měsíce nedával přes 5%.
2: Určitě. To je...
1: Tak myslíte si, že všechny agentury cílí na to, aby poškodili motoristy?
2: Myslím si, že ne všechny, ale my máme krom toho, že ty hlavní agentury evidentně se snažily nás poškodit už několikrát, takže ta čísla neberu vážně. Tak je tady ten faktor, že my máme neměřitelné voliče. Neměřitelnou část.
1: I má STEM, asi každá strana určitě.
2: Ale my jich máme nejvíc. A s tím to dokonce to potvrdili, dokonce o tom veřejně mluvili, že neumí měřit některou bublinu třeba mých fanoušků. A já mám jakoby přibližně nějakých 300 000 fanoušků, což samo o sobě 5% jako voličů.
1: Musí přijít kolba.
2: Jasně, ale i kdyby z nich přišla třetina, tak je to 1,5% a ne 2%, které oni těžko změří.
1: Čili vy si děláte nějaké své interní průzkumy a tam vám vychází, že se určitě do poslanecké sněmovny dostanete.
2: Ano.
1: A kolik procent vám to vychází?
2: Já se tím nezabývám, ale jako většinou, teď aktuálně myslím, že je číslo kolem 6,5% realita. Jakoby co tak máme informace a máme ty informace... Oni ty informace si hlavně dělají ty velké strany, jako Spolu, ANO a tak dále, si dělají svoje vlastní průzkumy, protože ty na to mají peníze. Jo, no to je velmi drahá věc. A většinou já mám pocit, že občas někde někdo z těchto stran pustí informaci ze spoluprávy, jsem myslím, nebo někde jsem zaslechl nějakých 6,5, že máme reálně. I proto ty velký subjekty nás berou jako vážně a jako nechtějí se nás úplně rozházet.
1: Takže máte i průzkumy interní z jiných velkých
2: stran. Ne, ale
1: stran.
2: Tak jako na rovinu tyhle ty informace se šíří, že jo.
1: Dobře. Filipe, vy jako motoristé sobě stojíte ve frontě de facto na koaliční spolupráci s hnutím ANO.
2: Ne, takhle bych to nenazval.
1: Nenazval bys to?
2: My určitě nestojíme ve frontě. Naopak, my chceme vládnout pravicově. A pokud nám to nějaký subjekt umožní, což bude vítězný subjekt, pravděpodobně ano.
1: No tak kdo jiný by nám to mohl umožnit,
2: tak my budeme mít ano. Velmi tvrdé podmínky pro to, abychom byli součástí.
1: Dobře, a ty toho. Podmínky mě zajímají. Zajímají mě, co budete chtít po hnutí ANO, aby dodrželo, aby dalo do programového prohlášení. Přesto nejede vlak a pokud nebude dodrženo, tak odcházíte od jednání.
2: To je skvělá otázka, moje asi nejoblíbenější, protože já jsem nepřišel do politiky.
1: Pak ti to tady za pár měsíců připomínám.
2: No to můžeš. Já jsem nepřišel do politiky vydělávat peníze, to bych zůstal v Europarlamentu a nešel na pětkrát nižší peníze do Českého národní parlamentu. Já to jenom dělám pro tuhle republiku, žádný jiný důvod nemám. A dělám to proto, protože v Bruselu vidím ty hrůzy, co se na nás ženou. Oni nás uvolili do kordon sanitaire a ty strany, které říkali, že budou bojovat proti Green Dealu, tak hlasují pro Green Deal. Všichni ho hlasovali. Chat control, šmírování nás všech. Hlasovali proto všichni, výjima asi dvou europoslanců. Vládní strany, opozice, všichni, skoro všichni pro to hlasovali. Já prostě trvám na tom, že EU ETS 2, což jsou emisní povolenky pro domácnosti, chat control a ještě důležitá věc, migrační pakt, kterou nám ratifikoval pan minister Rakušan, STAN a podporovalo ji samozřejmě, podporovalo to Spolu, podporovali to Piráti a všichni, tak tohle to my chceme odmítnout. Prostě migrační pakt zajišťuje relokaci ze západní Evropy jejich migrantů k nám, případně bychom se finančně podělili na tom, pokud je budeme odmítat. Že to EU ETS 2, emisní povolenky pro domácnosti, které by měly zdražit život všem domácnostem, které prostě normálně topí plynem, koksem, jezdí na benzín, na naftu, nemají úplně ten správný energetický štítek ve své nemovitosti. Ty nemovitosti se v roce 2033 budou muset všechny zateplit. Jedná se o statisíce domácností v České republice, které jsou ohroženy a tak dále. To všechno souvisí s těmi plány Green Dealu. Takže EU ETS 2, migrační pakt a máme tam i inkluzi ve školství. Já nejsem expert na školství, ale kolegové z motoristů trvají na tom a prostě trváme na tom, že to je prostě špatně a že to nefunguje a že to je i zbytečný výdej.
1: Bývalý ministr školství, kolega zřejmě i budoucí, říkal, že zrušit inkluzi nelze. Znova se zeptám, co musí být splněno, abyste se účastnili vlády? Nebo abyste podpořili vládu Andreje Babiše?
2: Tak, já si myslím, že je brzy na to opravdu vyjednávat o tom, jak to je po volbách. Ale na rovinu, za mě osobně, je to otevřený spor s Evropskou unií kvůli Green Dealu, kvůli EU ETS 2, což jsou emisní povolenky pro domácnosti, to je první bod. migrační pakt, odmítnutí migračního paktu, to znamená relokace a placení pokud za to, že nechceme z Německa, z Francie migranty. A třetí bod je ta inkluze. Motoristé v podstatě budou se snažit tvrdě vyjednat, že prostě inkluze se musí zrušit, pokud máme podpořit příští vládu.
1: Když jsi zmiňoval ETS 2, Lukáš Kovanda, ekonom.
2: Omlouvám se, ještě ten chat control bych já považuji za něco, co se musí odmítnout, ale to pravděpodobně odmítnuto bude, protože o tom se jedná na radě 14. října a Německo samo už po nátlaku, který budujeme v Europarlamentu, tak trošičku změnil názor, takže já si myslím, že ten chat control, ta druhá verze, úplně nepronikne mezi lidi, ale jenom bych chtěl upozornit naše diváky a možná i tebe. Chat control 1.0 platí od roku 2021 a odhlasovali ho všichni. Opozice, naše současná vláda, a v podstatě chat control 1.0 znamená, že už dneska každá diskuze pod Microsoftem, Metou, Googlem může být šmírována. Jo, ta verze 2.0 jenom by znamenala, že to budou muset dělat úplně všechny komunikátory pro všechny. Tak to doufám neprojde.
1: To znamená ale WhatsApp a tak dále. Ano. Ale ty jsi říkal, že už se o tom hlasovalo a že většina našich europoslanců hlasovala pro. Ano. Kromě asi dvou.
2: Kromě Pirátů a kromě paní Konečné. Tak hlasovali v podstatě tak všichni. No to bylo v roce, to jsem ještě nebyl v Europarlamentu. Teď, když se hlasovalo znovu, tak už najednou všichni začínají brát zpátečku. Ale když se to odhlasovalo v roce 21 a 23 nebo 24, když se hlasovalo prodloužení, tak v podstatě většina zvedla ruku, protože jak funguje Europarlament jako automat na prohlasování, že v podstatě ti všichni řeknou, no tak vy nechcete bránit šíření pedofilního nějakého materiálu a tak dále, takže oni v podstatě začnou doslova kvičet a začnou terorizovat ty lidi, kteří by hlasovali proti. Nehledě na to, že absolutní většina europoslanců a našich jako zástupců v Evropské unii neumí ani číst ty materiály, které tam dostává, vlastně neví, o čem hlasuje.
1: Mm-hmm. Hlavně ten boj s tou verofilií by toto opatření neřešilo.
2: Ne, vůbec.
1: Byly by další cesty a možnosti. Ty jsi zmiňoval ETS 2, otevřený spor s Evropskou unií, soudy a tak dále, což by něco stálo. Mm-hmm. Přišli bychom o výnosy z emisních povolenek. Říkáš, stálo by to za to?
2: Stálo by to za to, protože nevím, jestli běžná domácnost má kolem 80, možná i 100 000 korun ročně, aby se jí zdražil život, když
1: tak pro mě, jak ti přeruším, protože tohle třeba, jak ty říkáš, vyšší desítky tisíc je odhad i ekonoma Lukáše Kovandy, kterého jsme tady měli. Ten vzal, on to tady popisoval, kdo chce, tak se podívá na ten rozhovor s Lukášem Kovandou. Včera jsme tady měli ale Mikuláše Peksu, představ si, což je bývalý místopředseda Pirátské strany, teď kandiduje za Volt Česko, a ten řekl, že Kovanda lže.
2: Tak pan Peksa je demagog, jako je dost chytrý. Počkej, na to, aby...
1: Hřib řekl o tobě, ne, že jsi demagog?
2: Hřib o mě řekl úplně všechno už, jako, takže je horší věci možná. To je úplně jedno, co říká pan Peksa. Pan Peksa všechny tyto věci schvaloval, když byl europoslanec a hlasoval pro všechny tyhle ty nesmysly, takže on to samozřejmě musí hájit. A teď mají Piráti plán, že lidem teda jako ukradnou dalších asi 90 nebo 100 tisíc korun ročně a laskavě těm nejchudším 9 tisíc ročně vrátí. A ještě takže tvrdí, že to je jejich plán. Není to jejich plán, je to mechanismus v rámci EU ETS 2, který navrhla Evropská komise v roce 2021 a 2022 ho schválila tato naše vláda. A ten Evropský sociální fond obsahuje 86,7 miliardy eur. Z nich 60% je z 50 tisíc emitovaných emisních povolenek tradičního typu, které fungují od roku 2005, a 20% je částka, na kterou se skládají národní státy. To je mechanismus, který je Evropský sociální fond, klimatický sociální fond, a není to nápad Pirátů. Oni tvrdí, že to je jejich plán. Není. Je to normální mechanismus, který má část těch peněz, které vlastně jako vezme lidem, vrátit těm nejchudším, protože jsou jasné propočty na to, že bude až 10 až 15% obyvatel i v České republice a i v jiných zemích na hranici energetické chudoby. Mm.
1: A ty jsi tedy přesvědčený o tom, že má pravdu v tomto případě ekonom Lukáš Kovanda a že to zatížení domácností ročně budou vyšší desítky tisíc.
2: Já si dokonce myslím, že pan Kovanda to nespočítal úplně komplexně, protože nelze odhadnout, jaké škody budou ještě do budoucna za těch pár let na průmyslu úplně přesně, a nedá se do toho tedy započítat jako ty externí jevy.
1: Takže ty dopady můžou být ještě dalekosáhlejší.
2: Určitě, určitě. I díky špatné situaci, jako se týče migrace, i díky tomu, jak se bude vyvíjet nebo nevyvíjet válka na Ukrajině, jestli potom budou se za rodinami s dětmi sem vracet. Má milion faktorů na to má vliv, jaká tady bude za pár let situace ekonomická, a ta ekonomická situace potom bude zhoršovat celkový ten stav, jak to na ty lidi dopadne, protože my jsme zažili inflaci za Fialovy vlády dohromady skoro 35% nebo kolem 35%. To znamená, že 1000 korun, který má každý z nás někde schované v šuplíku poslední 4 roky, má najednou hodnotu pod 700 korun. Já nevím, jestli si to lidé uvědomují, ale pokud do toho spočítáme všechny tyhle ty faktory a co všechno to ještě bude znamenat pro Českou republiku. A především možná, že, a já teda absolutně uznávám to, jak to spočítal pan Kovanda, ale já se bojím, že to bude ještě horší, protože já bohužel za ten rok v Europarlamentu jsem všechny ty cíle, které se tam připravují, zaznamenal, všechny jsem je studoval a v roce 2022 česká vláda nejenom, že schválila EU ETS 2, tyhle ty emisní povolenky pro domácnosti, a Česká republika, Fiala a Jurečka, který byl šéf té delegace, tak to schválili pro celou Evropu, laskavě. To je úplně neuvěřitelné. Oni udělali takovou škodu pro celou Evropu, kterou si nikdo neví představit. A další z těch faktorů byl CBAM, což jsou emisní cla. To jsou cla, že když někdo někde po světě vyrobí nějaký produkt, tak aby ho prodal do Evropské unie, tak za to bude muset vystavit certifikát. Za mnou byli Američani, kteří mají obrovský koncern a říkali, my máme desítky zaměstnanců, asi 260 zaměstnanců po celém světě, kteří jediné, co mají za práci, je vůbec vytvářet, jakoby číst tu legislativu Evropské unie, jak ten CBAM bude fungovat, jak ty emisní cla budou fungovat a jak budou vystavovat ty certifikáty, aby vůbec bylo možné obchodovat s Evropskou unií. Tohle všechno může tak strašně zdražit produkty, tak strašně zdražit život v Evropské unii vůbec, ale i v České republice, protože když tady někdo řekne, že vystoupíme z Evropské unie, že zruší Green Deal, tak úplně neví, o čem mluvíme. My máme 80% trhu v rámci exportu do Evropské unie a my jsme prostě integrováni na trhu Evropské unie a všechny zákony, 60-70% zákonů, které ročně my implementujeme, jsou vytvořeny Evropskou komisí, parlamentem a v rámci trialogu potom dál implementovány v České republice. To znamená, i kdybychom teď vystoupili z Evropské unie, tak by nám tady furt platili tisíce šílených předpisů, které bude roky trvat deinstalovat, a jenom bychom neměli na tu stávající legislativu vliv a neposílali by nám peníze z kohezních fondů a vlastně my bychom už nebyli příjemce těch peněz, které tam automaticky posíláme díky této platné legislativě. Takže je to složitá situace.
1: Co bys potom řekl třeba na slova Viktora Orbána, maďarského premiéra, že Evropská unie je ve stavu rozpadu a dává jí 9 let, jinými slovy, že v roce 2028 se staví poslední rozpočet, který je na 6 let do roku 34. A to bude konec Evropské unie, pokud se radikálně nezmění.
2: Já to tvrdím taky. Viktor samozřejmě s náma v Patriots for Europe. Já si myslím, že my máme poslední šanci ve 5 minut po 12. A tím nechci říct, že chci zachránit Evropskou unii, ale chtěl bych, aby ten její pád byl, aby to bylo přistání do měkkého.
1: Takže jinými slovy, je to ten důvod, proč ani nevystupovat z Evropské unie, že se rozpadne sama?
2: V žádném případě nelze vystupovat z Evropské unie, to je úplná blbost. To opravdu jako fakt, ta evropská legislativa má nějaké mechanismy, které nelze urychlovat. Jo. A je potřeba, a proto já kandiduji do Národního parlamentu, obnovit V4, obnovit práci na té mezinárodní úrovni, protože Evropská unie není Evropská komise, Evropský parlament, ale je to Rada ministrů. Ti volení ministři mají největší sílu a mohou blokovat všechny tyto věci. A v tom selhala naše vláda, když těm ministrům dokonce předsedala. Takže je potřeba, aby příští česká vláda se spojila s maďarskou, s polskou, já jsem byl teď na inauguraci Karola Navrockého, ti jsou připraveni absolutně bojovat proti migračnímu paktu, odmítli EU ETS 2, odmítají prostě velké části Green Deal, mají výjimky na uhlí. Tohle to za nás bohužel bývalé vlády neudělali a všechno to odsouhlasili. Všechny bývalé vlády odsouhlasili tyto nesmysly. A je potřeba, aby tam byli motoristi a aby pohlídali, že ta příští vláda prostě za každou cenu bude v tomhle tom spolupracovat s Poláky, se Slováky, s Robertem Ficem, a můžeme s tím souhlasit, nesouhlasit. Robert Fico teď při podpoře sankčního balíku Ruska říkal, že má požadavky pro automobilový průmysl. A podpoří ten balík, až když ty požadavky budou splněny.
1: Je označován za vyděrače.
2: Ty požadavky jsem mu připravil já. Posílal jsem je přes Erika Kaliňáka, domluvili jsme se na to. To jsou aktuální požadavky pro automobilový průmysl. A je potřeba vydírat Evropskou komisi.
1: Čili my bychom měli postupovat stejným způsobem jako Robert Fico, měli bychom něco požadovat za to, že odhlasujeme sankce.
2: My bychom měli vytvořit blokační menšinu, měli bychom vytvořit blokační bariéru ze Slováky, z Maďary, z Poláky, z Italy, z Rakušany a s dalšími. Ve Francii se dějí velké věci. V
1: no,
2: Evropě
1: velké věci.
2: Budou sedět ještě velké
1: Opravdu?
2: Věci.
1: Opravdu?
2: Určitě ano.
1: Myslíš, že tento premiér, který tam teď byl instalován, že vydrží déle než jeho předchůdce?
2: Jordan Bardella určitě dříve nebo později a bude úspěšný, věřím tomu. To je šéf naší evropské frakce Patriots for Europe. Máme velmi dobré přátelské vztahy. Věřím, že dokážeme v rámci obnovené V4, která by se měla okamžitě začít obnovovat po těchto volbách, pokud uspějeme, to je jeden z mých cílů zahraniční politiky, budeme blokovat Evropskou unii v rozpočtech, v sankcích, ve všem, pokud nezačne postupovat racionálně, tak aby zachránila průmysl, nejenom automobilí, aby zachránila naše zemědělce, naše potravináře, naše obyvatele, naše spotřebitele a abychom my jako východní a střední Evropa jsme se zbavili jejich komplexu z kolonialismu a ze špatné sociální politiky. My prostě jejich migranty přijímat nebudeme, to byla moje poslední řeč teď ve Štrasburku a v žádném případě já to prostě nedovolím a doufám, že pohlídáme příští vládu, aby to nedovolila a prostě pokud máme být její součástí, tak my budeme ti, kteří pohlídají, aby se to tak dělo.
1: Tak teď trochu mluvíš jako budoucí ministr zahraničních věcí. Pokud bys jim byl, tak už si naznačil nějaké

0: Politici aktuálně jednu věc dělají a jinou věc říkají svým voličům a pak jezdí na Tajvan. Je to trošičku jako směšné, protože opravdu každý kontrakt znamená, že souhlasíme s jejich politikou. To je
1: tak, ale ty
0: věc.
1: Cesty na Tajvan nebo za Dalaj Lámu přeci potom poškozují ty vztahy,
0: ano.
1: I ty obchodní.
0: Ano, poškozují a prostě já jsem realista a jde o to, s kým máme největší obchodní výměnu. Prostě ty mikrofony, ty telefony, to všechno je postaveno v Číně, dokonce Škodovka má u Šanghaje továrny a tak dále. My prostě Čína je náš největší obchodní
1: partner.
0: Byla chyba,
1: že jsme tam nebyli, měli jsme tam být?
0: Já si myslím, že jsme tam být opravdu neměli teď aktuálně, ale to neznamená, že nemáme mít dobré diplomatické styky a že máme mít aktivistickou zahraniční politiku. Nemyslím si, že by bylo teď rozumné nějak jako silným způsobem zlepšovat třeba vztahy s Ruskem na té bázi, že bychom aktivisticky tam nějak jezdili a zlepšili s nimi vztahy nebo se s nimi snažili nějak dále obchodovat.
1: Dělá Rusko chybu Robert Fico, že jedná nedělá. S Putinem, že jedná se s tím pingem, že lítá tam, kam jiní nelítají?
0: Nedělá chybu, protože Slovensko je opravdu závislé, i co se týče průmyslu, i co se týče obyvatel na ruských surovinách. Více než my. My s nimi obchodujeme, ale potichu. A Robert Fico prostě hájí slovenské zájmy. My máme ty zájmy trošičku jiné a Robert Fico na to má právo. Já osobně bych tam nejel, ale myslím si, že je to prostě jeho věc. Slovensko je svrchovaná země, má na to nárok a jel potom za Zelenským, vyřizoval vzkaz od Putina Zelenskému. Rozhodně tam nejel chválit Putina za to, že se vraždí na Ukrajině. Prostě to se jako nedělo. Takže ta představa, že Robert Fico je nějak extrémně proruský. Robert Fico má zemi, která má lepší portfolio v Evropské unii, než má Česká republika. Robert Fico dovedl Slovensko k euru. Robert Fico má Slovensko pevně ukotvené v NATO. Zbraňové systémy má ze západu, z velké části. U nás se stalo to, že ODS pod vedením Saši Vondry s Medvěděvem vyjednala ruské vrtulníky v roce 2011 po útoku na Gruzii. A teď jsme Polákům posílali ruské vrtulníky a dali jsme jim biankošek na to, že nám budou dodávat náhradní díly. Jinými slovy, naše česká vláda, která úplně brutálně nadává na Rusko, všem dává proruské nálepky, by se měla omluvit, protože oni jsou ti, kteří koupili vrtulníky od Ruské federace v době, kdy už byla napadená Gruzie, kdy byla Jižní Osetie obsazená. Oni jsou ti, kteří dále máme palivo do jaderné elektrárny, máme samozřejmě z Ruska. Tady někdy v říjnu přistálo letadlo s palivovými tyčemi z Ruska. V Brně přistálo prostě ruské letadlo. To je realita.
1: Filipe, umíš si představit, obnovit obchodní vztahy s Ruskem po té, co skončí válka na Ukrajině?
0: Okamžitě. Samozřejmě. Já jsem měl, moje první obava, když odmyslím to, že válka je hnus, že tam umírají lidé, že je mi z toho fyzicky špatně, tak moje první obava byla, co teď bude s naší energetickou strukturou, energetickou strategií. Prostě oni, když nám teď stopnou kohoutky, tak my jsme v háji. A co my jsme udělali? Oni kohoutky nestopli a my jsme začali říkat, my to nechceme a kupujeme to bokem a 5x, 10x, 100x dráž.
1: A stále je to ruské?
0: Jak to, co
1: kupujeme?
0: No tak to pokrytectví, jak se naznačil v té jaderné elektrárně, tak například pokud polovina nebo velká část Moravy jezdí na ropné produkty, které jsou dovezeny ze Slovnaftu, tak jsou samozřejmě ruské. Pokud máme z Talu produkty a přímo v Talu je hlavní investor ruský stát, tak samozřejmě, že tím, co tady svítí, tím, co každý z našich liberálních lepších občanů, když si doma uvaří kafe, no tak samozřejmě, že platí do určité míry čistě hypoteticky válku na Ukrajině. Ale pokud my od nich ty zdroje neodebereme, tak Čínská lidová republika, která už dlouhodobě trpí takzvaným přehříváním ekonomiky, protože expanduje strašně rychle, tam jsou města, které mají 18% růst HDP ročně, tak oni všechny ty suroviny si velmi rádi odkoupí. Rusové nedávno deklarovali, že mají nedostatek plynu. Prostě oni to takovým způsobem exportují do Číny a horší ještě je, že ta Čína si samozřejmě dokáže lépe diktovat ceny než my. Takže pro nás je to velmi nevýhodné. A já jsem mluvil teď třeba s velvyslancem Turkmenistánu, řešili jsme právě energetickou strategii a díky zeleným magorům v Evropské unii nemáme přímý plynovod jako z Turkmenistánu. Takže Turkmenistán prodá plyn do Ruska, Rusové nám ho prodají 10x dráž a pro nás byl stejně nejlevnějším možným zdrojem energie, který jsme dokázali koupit a teď to jde oklikou různými jinými cestami a je to 100x dražší a pořád vlastně jako na to máme. Takže takhle funguje ta energetická.

0: struktura, je to poměrně dost smutné a je potřeba být kapitalista, jako Američani, Francouzi, Němci obchodují samozřejmě s Ruskem úplně naplno, stejně jako s Čínou.
1: Musím tě zastavit, děkuju, mám tady samozřejmě další téma, obranu, zbrojení a tak dále, ale musíme si ho nechat na příště. Dobře. Moc děkuju, že jsi přišel.
0: Děkuji za pozvání.
1: Naším hostem byl Filip Turek.
2: Posloucháte Radio Xaver.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. Seven Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Jářku tě Bůh, táto. Zdravíčko mý strýci.

Marně přece jen otevřete okno, aby duše mohla ven. Proč tu nejsi ty?

plynout z cesty, kterou zametá má matka. Život jako klícka ze čtyř stěn. Otevřete okno, aby duše mohla ven. Řeknu ti to rovnou,

0: Mistře, já mám radost, že jsme se tady po týdnu potkali opět.
1: Já už jsem se nemohl dočkat, ale musím vám, mistře, říct, že je nějaký parno venku.
0: Dusno. A navíc ještě je to jaksi znásobeno tím, že dneska to bude kratší. Já totiž zcela výjimečně spěchám. A nevím, jestli vám mám říct, kam spěchám.
1: Řekněte. Kam spěcháte?
0: Mám.
1: Řekněte.
0: Přiznání je polehčující okolnost.
1: Samozřejmě.
0: Já jdu k soudu.
1: Zase jste něco udělal?
0: Zase jsem něco udělal. Pořád ten samý soud. Já jsem jedné novinářce řekl, že je... To je co, já jsem to řekl. Že je svině.
1: Počkejte, to je ta pacientka z toho...
0: To já neslyším vůbec.
1: Je to pacientka z jistého fóra, ne? Z nějaký léčebnej... Já nevím, jak se jmenujete.
0: Já se nesmím vyjadřovat, já stojím před soudem.
1: Ale je to tak, ne? Můžete mrknout jedním okem? Tak je to pacientka, no.
0: Jdu k soudu, zase to asi neskončí, no prostě jako kvůli kravině. Já myslím, že by měl být nějaký paragraf na to, že se soudy nemají otravovat blbostma.
1: No ale vy jste hubatej, no, jste hubatej člověk.
0: Už ne, já už jsem se poučil.
1: Jo, už si se říkáte.
0: Já už mlčím, jako, no, já už mlčím jako hlubuček.
1: No, já vám něco řeknu, mlčím jako hlubuček. Teď jsem, jel jsem v autě na natáčení Vlzonky, poslouchám Český rozhlas, hlavní zprávy, říkám tak, a teď se něco rozvím k tomu hlubučkovi, nebo Kvítkovi Rakušanovi, byl jsem napjatej. Ani slovo. Vidíte, hlubuček, já si myslím, že hlubučka. Máme tady recept od Topky, jak člověka nepohodlného vymazat ze světa. Já si myslím, že hlubuček přestává existovat.
0: Nová obří korupční kauza. Já mám zákulisní informace.
1: Ne.
0: Že to je mnohonásobně větší kauza než Rád.
1: No, já vám řeknu taky, já mám taky. A už když Vít Rakušan před časem řekl, že nebude kandidovat na prezidenta, protože on si s ním tak pohrával, už dosáhl 40 let věku, cítil se moudrej, šlo mu to v těch televizních debatách, měl tu Viktorku, ne, jako, že jo, takže perfektní, bylo to připravený. Říkalo, že on to zabil kvůli tomu, že v létě pukne průser kolem stanu. A on puknul. No a takhle, že to samozřejmě nekončí hlubučkem, my obavíme, jak je stan postavený.
0: Já to nevím.
1: No je to parta, je to hnutí nebo strana postavená podnikateli na těžbu, na monetizaci politického vlivu, jak se říká.
0: Neslyšel jsem, co jste teď řekl, no. Já stojím už před soudem za svým.
1: Já vím.
0: A nevím, jak to dopadne, takže já jsem ještě...
1: A budete tam zrovu, protože jste mi to nechal říct. Teď tady sedíte a měl jste zajistit, abych to neřekl.
0: Vy jste řekl, že máte zákulisní informace, no to, co jste řekl, není žádná zákulisní informace. Já mám zákulisní informace.
1: No ne, já mám zákulisní informace i k dalším politikům z toho. No. Protože jak ta strana je postavená, tak ty přední politici nemůžou říct, my jsme mimo a my jsme o tom nevěděli. Samozřejmě, že věděli. Ježíš Maria, je tam Stanislav Polčák, je tam Petr Gazdík.
0: Tak já
1: takhle můžeme řezat.
0: Já vám řeknu moji zákulisní informaci. No. Toto je zahřívací kolo, protože celá ta kauza kolem toho pana Hlubučka má údajně dvě fáze, dva okruhy. A ten druhý okruh, ten se teprve nějak rozpracovává, vím to ze spolehlivých zdrojů. Nebude to žádná legrace, nebude to laciný takzvaně, jak se říká. A mezi tím vybublává v klidu ještě něco jako stoka v Brně, ostravská stoka.
1: Hele, že byste mluvil s plukovníkem?
0: Já jsem
1: že mluvil... jste mluvil s plukovníkem v Rádiu Xaver, ne?
0: Já jsem včera večer vysílal živě na Rádiu Xaver a měl jsem plukovníka Šlachtu na telefonu, ale od něho to nevím. On...
1: Neříkejte.
0: Nic... Ne. Já mám lepší zdroje.
1: Vážně? Jsi plukovník? Plukovník, neříkejte mi, že neví. Plukovník ví.
0: Plukovník ví určitě, ale plukovník velmi dobře ví, co chce říct a co nechce říct, jo. To je jako...
1: Já vím.
0: Nicméně, toto je taková milostná předehra. My natáčíme teď Vlzonku v okamžiku, kdy ještě není rozhodnuto o vazebním stíhání, myslím. Mm-hmm. Já jsem zvědav, jak si s tímto naloží média, vy jste to řekl. Už je klid.
1: Ale jenom víte, co ještě? Super podotek. Ráno kliknu na Seznam. A víte, co je hlavní zpráva? Velký headline. Jak je možný, že Babišovi u voličů prochází, že místo, aby seděl ve sněmovně, tak jezdí za nima? A Hlubuček tam v tu chvíli ani nebyl.
0: Klasika. A já tam já prorokuju velký průser, který už se nedá udržet, ale já mám svoji vyšetřovací verzi.
1: Já myslel vazbu.
0: Ne.
1: Že vedete nějakou vlastní vyšetřovací vazbu tady někde.
0: Základy kriminalistiky oba známe, jo?
1: Já ne,
0: stavíte. Stavíte vyšetřovací verze, jak to mohlo být. A já mám dvě, teda, abych řekl pravdu. A jedna se podle mě blíží pravdě. Jedna verze, ta nejpravděpodobnější je, že ten Rakušan o tomto věděl.
1: No tak, no dovolte.
0: A že si říkal, že je potřeba vyvětrat. Říkal, teď se zbavím těch Hlubučků a těch kšeftmonů. To je podle mě jedna z verzí. A druhá z verzí je tak, že tam ještě není rozkoukaný na to ministerstvu. A nedohlídne, co mu dělají pod rukama, protože moje tajné zprávy říkají, že ta policie a hlavně vedení policie ho nemá rádo, že jdou proti němu.
1: No, tak vzhledem k tomu, jak ukončil jejich předchozího šéfa, tak se tomu ani nedivím. A vzhledem k tomu, jak byly tlaky kolem policajtů ve Zlíně, odkud zakladatelé a mecenáši a všichni tyhle podnikatelé, nebo skoro všichni podnikatelé ze Stanu pocházejí, a odkud mimochodem přicházejí nebo pochází i ty tlaky, co vám řeknou v dopravním podniku, jak tam volají, aby něco zařídili a tak. Tak samozřejmě, tak já jsem si říkal vlastně, že Vít Rakušan, jestli nepřišel čas, víte, teď dát si nějaký kafíčko na benzínce večer se současným policejním prezidentem, který ho si vybral. A jenom se tak jako optat, co a jak. Samozřejmě nezávisle, aniž by zasahoval v něčem.
0: Ještě vám musím říct, že jsem včera po tom vysílání přijel domů o půlnoci a napustil jsem si vanu. Jo, a měl jsem dlouhý dým ve vaně.
1: Ve vaně se nejlíp přemýšlí.
0: Přesně. A já jsem, jak jsem byl pod dojmem toho rozhovoru s tím Šlachtou, tak jsem si říkal, jak by to teď bylo, kdyby býval Šlachta byl ministrem vnitra. A došel jsem k tomu, že vlastně na tom magistrátu už by nikdo nebyl. Všichni z magistrátu by pravděpodobně byli ve vazbě. A v té budově magistrátu v přízemí byla tam jako nákupní středisko a nahoře by byly takový ty luxusní obchody. Magistrát už by nebyl. Já jsem totiž, on je tak nabroušený na ten Šlachta, že si říkám, možná štěstí pro spoustu lidí, že on ten odznak teď nemá.
1: No to by vám to podepíšu.
0: A v tom rozhovoru říkal, a dohlíží to paní Lenka Bradáčová. A tam já mám záruku, že to bude špigl-nigl.
1: Ale já si říkám, možná na vnitru, že by teď byli těžkovoděnci, ne?
0: Je to možný. Takže to, kdyby on byl na vnitru, jo.
1: No, ty by byl ve vládě třeba, nebo tak, jo.
0: No tak kdyby ve vládě, on by byl na vnitru.
1: No
0: tak nakonec, to jako nevím, no. Slyšel jsem včera vtipnou historku nějakým podcastu, někdo zákulisí toho, jak se sestavovala Fialova vláda. Musím říct, že to bylo velmi vtipné. No. Protože tam říkal, popisoval, jak seděli někde tam v té jednací místnosti a říkal, a teď tady máme to ministerstvo školství. Kluci, kdo z vás chodil do školy? Tak se všichni přihlásili. A Gazdíku, ty jsi taky chodil do školy, tak budeš ministr školství. Že to bylo tak jako složitý všechno.
1: No tak pět stran.
0: A
1: ještě úplně jiných často?
0: A k tomu drobnost ještě. Dnes dopoledne byl v XTV Ringo Čech. Mm-hmm. A byl hrozně vtipný zase. Doporučuju na XTV Ringo Čech a přišel v červené košili.
1: Ty chodí furt, ne?
0: Ne, má novou a košili říkal, že si kupoval vrtačku a k tomu dostal košili. Jako
1: fakt?
0: Jako dárek. Ale hlavně tam říkal jako spoustu zajímavých věcí. Velmi, velmi doporučuju a líčí tam mimochodem svůj pohled na Hluboček a kauzu celou.
1: Jo?
0: Podotýkám, že on byl zastupitelem města Prahy Ringo.
1: Já se musím podívat. A neříkala, kde se to rozdává, ty košile k vrtačkám? Já bych si pár vrtaček koupil a měl bych košile.
0: No. Co? Koupíte 10 vrtaček, máte 10 košile.
1: Už jste byl, ne, někde pro vrtačku?
0: Toto jsem si koupil v Americe za $11.
1: Bez vrtačky?
0: Bez vrtačky. Aha. Tak jenom na Ringa se mrkněte, protože zase vtipný. A toto tam rozebírá jako velmi dokonale. No a hrozně tam dává na frak Pekarové.
1: To mě překvapuje.
0: To mě... No a teď mi řekněte, co to bude mít za důsledky, ten hlubuček?
1: No to se uvidí, jak daleko to ještě půjde, že jo? Ale taky to může znamenat vážný problémy pro vládu.
0: Až není tak jenom... myslíte?
1: No uvidí se, helejte, kam
0: tak
1: až to v tom
0: se ho zřekli.
1: Půjde. Jeho se zřekli, ale víme, že tyhle věci bývají jako rakovina. A vy máte zákulisní informace, já mám zákulisní informace a podle nich to nekončí tady. Takže se řeknete Hlubučka a nastoupí vám, jak už jsem říkal, nastoupí vám Polčák, který byl s Redlem jedna ruka taky a v podstatě Polčák je ten, kdo řídí Prahu. Pozor, Hlubuček je sice šéf stanu pražského, ale Polčák to celý bačuje, ten dělá kandidátky mimochodem, bez primárek. Takhle píše Standa. Proto odešla ze stanu Hana Marvanová, jejich hvězda, která udělá nejvíc preferenčních hlasů v posledních volbách. Řekla, kdy budou primárky? Žádný nebudou, to já si to napíšu, že jo. Mimochodem Polčák kvůli Redlovi tak jako naoko před časem skončil jako místopředseda stanu. Podobně jako Hlubuček teď byl tak lehce vymazaný, za chvíli se vrátil jako místopředseda stanu. No, takhle tam chodí. Petr Gazdík, jeden ze spoluzakladatelů stanu, který tehdy stan sponzoroval otec Michala Redla. Petr Gazdík u toho všeho stál taky. A mimochodem na školství je jistá pavučina taky. Takže já se zdravě, kam až to veřejně dojde a kdy.
0: No, myslíte si, pane Holče, při vašem vzdělání, že je možné, že se Piráti mstí tomu stanu za to, co jim provedli při těch parlamentních volbách?
1: Hele, zatím jsme se dozvěděli, že se mstí prásobě, ne? Náměstek primátora Hřiba Scheiner už se přiznal, že podal takovýto trestní oznámeníčko. Konal svoji povinnost, což je samozřejmě sympatický, když jste v koalici s někým, tak, jak říká Miloš Zeman, největší nepřítel je koaliční parťák. Ale bylo by to možné, ale v tom případě nechápu, proč Piráti by toho teď jako se vší svojí schopností udělat palbu nepřátelskou, tak teď by museli už pálit a prostě zříct se úplně stanu, zavrhnout je, oficiálně rozpustit koalici, která stejně už neexistuje. Počkejte.
0: Pomsta za studena.
1: Ne, a byla by to pomsta veliká, řekli by, a my, protože jsme transparentní strana a to, tak teď vás pohřbíváme. Stejně jste řekli, že do příštích sněmovních voleb jdete bez nás. My vás stejně nechceme, jste skorumpovaný. Takhle bych viděl pirátskou pravověrnou gerilu.
0: Já si myslím, že čekají. Čekají a v jistý chvíli ten Hřib do toho vstoupí a řekne, protože to začíná na tom magistrátu, že? A tento rozsekne. Teprve potom to poběží jako...
1: Víte, ono na magistrátu není největším soupeřem nebo nepřítelem Pirátů, není stán, ten je tam jako nic velkého.
0: No, oni budou rádi, že se ho zbaví.
1: Takže oni samozřejmě, jim by se hodilo, kdyby to bylo spolu třeba, někdo ze spolu, protože ty po nich jdou jak... Ty jdou po sobě, no. I když máte pravdu, samozřejmě Hřib jde po Rakušanovi už dlouho kvůli těm uprchlíkům, jejich velkému tématu, posvátnému. Popejte, jak to dopadlo.
0: Mimochodem, viděl jste hádku Šlachty s Fialou?
1: Já bych to musel říkal názorová výměna, než úplně hádka, ale mně se, víte, mě až toho Fialy bylo líto, jak on se do toho nehodí. Jak říkal politolog Jan Kubáček správně, on utrpěl vítězství a on sám uvěřil ale tomu, že ho neutrpěl, že si ho vybojoval, že je tak dobrý. A já jsem ho viděl mezi těma lidma tam, jako opravdu, jak se říká, v terénu. A jemu to nešlo. On si furt prohraboval tu patku, mu tam nějak vítr, jo, a plukovník tam stál a jenom mu sázel takový ty jako lidový argumenty a on si s tím neuměl poradit. On si myslel, že je na filozofické fakultě nebo přednáší politologii. A pak mu ještě ten místní na rozloučenou nepodal ruku, že jo.
0: To bylo ostrý. To už jako mám strašně málo lidí, kterým bych nepodal ruku, snad nikoho.
1: Já jsem prostě si uvědomil, jak on se do toho nehodí. Tady to bylo vidět. On mi připomněl, víte koho? Petra Nečase.
0: Jasně. No.
1: On, když někomu voliči takovýhle mu vtílku, prostě na vesnici mi měl podat ruku, tak se mu roztřásla a dostal osypky.
0: A určitě potom seděl v autě. To jsem se potom říkal, co se dělo potom, co už na tom videu nebylo. V autě s ním seděl ten jeho vyznamenaný mluvčí. Ten
1: Smolka.
0: Smolka. A řidič a ještě nějaký asistent, určitě ochranka nebo něco.
1: Černá mamba, bych řekl. Víte kdo? Kde je černá mamba?
0: To nevím.
1: Kotalíková, mluvčí vlády. Ta je hustá.
0: Černá mamba?
1: Tý se přezývá černá mamba.
0: Jo?
1: Ta se s ničím nemaže, hele.
0: No a on tam seděl nešťastný, prostě ten Fiala, a říkal, co to bylo? On mě nepodal ruku, odkud je, kde to... A teď to určitě dlouze rozebíral. A oni ho chlácholili. No. Tak ten mluvčí, představuji si to tak, vytáhnul Fidorku, řekl Petříku, dej si Fidorku, nebo něco.
1: Jo.
0: Že ho museli, protože to pro něho bylo něco tak potupného. Že si to vůbec neumím představit, jak to mohl zkousnout.
1: Já se nemusím opravit, ona je černá mamba, je šéfka úřadu vlády. To, ne mluvčí, mluvčí je Smolka.
2: My jsme ti slavní plísňáci, co nikdy touhu nestrácí, lesní věci a škodit dál, jenomže je tu Abamal.
3: Taky vám plísně hrají na nervy. Je tu Abamal, termoizolační nátěr, který zdi zateplí a brání tak vzniku plísním.
2: Abamal, ach Abamal, ten ještě nikdy nesklamal. Abamal, ach Abamal, být plísňák taky by se zbál.
3: Zbavte se plísně jednou provždy. Abamal, proti plísním.
4: Posloucháte Radio Xaver.

0: Posloucháte rádio Xaver.
1: Stojím v dešti, v očích pláč. Mé neštěstí, jméno láska má.

0: Tuto audioknihu si můžete stáhnout na www.kanopa.cz. Kanopa, knihovna pro vaše uši.
1: Jana Maláčová je naším hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Jana Maláčová, předsedkyně SocDem a bývalá ministryně práce a sociálních věcí. Vy jste dnes, paní Maláčová, měli vy sociální demokraté představení vašeho programu před nadcházejícími volbami s názvem Vize 2035 a cituji z vašeho Facebooku. My přicházíme s plánem, jak tu spoušť pořádění pravice napravit. Myslíte si, že koalice, pětikoalice, dnes čtyřkoalice a třeba ODS, že to jsou ještě pravicové strany?
2: To je vlastně jedno, důležité je, že napáchali ekonomickou spoušť a na to my se chceme zaměřit. Jako to, že prostě pracujeme, jsme výkonnější, ale vyděláváme méně než v roce 2019. To, že prostě drahé ceny energií likvidují český průmysl a mohla bych pokračovat.
1: K tomu se dostaneme. Ale je to pravice nebo není?
2: Já si myslím, že oni si říkají pravice, tak to nechme při té definici. Jestli se tak chovají, to je jiná věc. Podívejte se, oni říkají 300 miliardovým schodkům. Říkají šetření a tomu se směju.
1: Co je nejtragičtější na té spoušti, jak jste to nazvala vy, že jdete napravit tu spoušť?
2: Já myslím asi, že největší šok pro mě představoval fakt, že Polsko, na kterým jsme vždycky ohrnovali nos a které je o čtvrtinu ekonomicky méně výkonné, tak má vyšší mzdy než Česko. A třeba konkrétně minimální mzdu, to je ta nejnižší cena práce, tak ta je v Polsku o 7 000. O 7 000 korun vyšší než v Česku. To, že tam mají levnější potraviny, kvalitnější potraviny, to ponechám, ale to, že už nám dýchají na záda i v těch mzdách, tak to je prostě katastrofa. Takže vláda nás, tahle vláda, fialová vláda, pravicová, jak vy říkáte.
1: Ne, to říkáte vy.
2: Nebo to říkají média, oni se označují za pravicovou vládu. Oni nás extrémně zadlužují, vládnou tady 4 roky, neustále se na něco vymlouvají a přitom se lidem a ekonomice, firmám daří hůř. To je špatně.
1: Řekněte, jaký je váš recept tedy sociálních demokratů, jak to změnit?
2: Já si myslím, když se bavím s lidma, protože my jsme teď hodně v ulicích, a když se koukám prostě na politické debaty, když koukám vlastně na výzkumy veřejného mínění, tak takový ten sjednotitel, bohužel, ta nálada, která panuje, je nejistota. Prostě v té době, dneska, v těch posledních letech toho bylo hodně. Myslím si, že to je globální trend. A co já bych chtěla jako předsedkyně sociální demokracie změnit, tak aby lidi, když pracují, když celý život pracovali, tak aby měli nějaké jistoty. To znamená, aby prostě platili základní pravidla. Třeba, že když pracuju, tak se uživím. Že zaplatím nájem. Že když jsem odpracovala 45 let, tak budu mít důchod, ze kterého se dá vyžít a mohla bych pokračovat, že budu mít mladí lidé děti a nebudu odkládat založení rodiny. To jsou ty věci, které bychom chtěli.
1: 65 let je ta vaše hranice odchodu do důchodu a tuším, že za každé vychované dítě rok dolů, je to tak?
2: No maximálně 65 let, protože kdo pracuje manuálně, tak ví, že jako těch 62 je prostě příliš. Ale ano, chceme to vrátit na 65 let a budeme hledat cesty, jak to ještě snižovat, protože si to stejně ekonomika vyžádá. Jo, protože ta nastupující automatizace, ta nastupující digitalizace stejně budou naše pracovní návyky měnit.
1: Kde na to všechno vezmete peníze?
2: No, my máme velmi podrobně zpracovaný program, už jste to krásně načal. Ten má 370 bodů. Jedna z těch nejpodrobnějších kapitol jsou daně a příjmy státního rozpočtu. Kdybych to měla zjednodušit, tak lépe vybírat daně, to tahle vláda nedělá, zatočit šedou ekonomikou, danit méně práci. Podle mě by pracující lidé neměli být trestáni.
1: Tam mluvíte o 1 000 koruně.
2: My chceme valorizovat ten bonus daňový. No a lépe danit v podstatě nadnárodní velký kapitál, velký biznis, protože tam jsou zdroje, tam jsou stovky miliard korun. Ale začneme tím...
1: Takže zdroje jsou.
2: Začneme tím, jakoby tahle vláda trestá vlastně ty malé živnostníky, pracující lidi, důchodce a hojí se na nich.
1: Dobře, ale vy říkáte... máme vizi do roku 2035 a já se ptám na tu technologii, jak ji naplnit, protože k tomu bude potřeba spousty peněz. A vy říkáte, lépe vybírat daně a ty všechny věci, ale jak?
2: Tak první věc, EET. V podstatě poctivý podnikatel se nemá čeho bát, když se bavíte s podnikateli, tak v podstatě říkají, když tam nebude byrokratické zatížení, nemáme s tím problém. Každý majitel chce mít přehled, co se v jeho firmě děje. Druhá věc je, když se sníží zdanění práce, která je v Česku vysoké, je vysoké, tak budou mít lidé méně motivace odcházet do švart systému nebo do dohod. To znamená, že pak stoupnou taky příjmy státního rozpočtu, víte, že sociální pojištění je velká část příjmu státního rozpočtu. Když budou stoupat mzdy, mluvila jsem o tom, že máme v Česku extrémně nízké mzdy, zaostáváme už i za Polskem, tak je to jako další nespochybnitelný faktor a takhle můžeme pokračovat. No a potom samozřejmě finanční úřady musí plnit svoji práci a jít po těch velkých nadnárodních firmách a bojovat s takzvanými transferovými cenami.
1: A když hovoříte o těch zahraničních velkých firmách, vracíme se, mám tomu rozumět tak, k pojmu sektorová daň?
2: To máme taky v programu, máme i tu digitální daň v programu, ale já bych začala skutečně s tím, aby se podívali prostě finanční úřady na to, co si ty nadnárodní firmy, ty matky, odečítají všechno z daňových základů. Tím bych začala.
1: No a máte nějaký propočet, když by se zjistilo, že si odečítají něco, co by se odečítat nemělo, tak co by teoreticky, kolik by to mohlo znamenat pro státní rozpočet?
2: Existuje celá řada studií, možná některé citovat, které mluví o 300 až 400 miliard korun v České republice. Jenom.
1: Ptám se na to, protože spousta občanů si teď bude klást otázku, když máme tak obří schodek, náš státní, tak na to, aby se mohly ty vaše věci naplnit, například ty peníze pro děti a kroužky. Tam mluvíte o 10 000 korun, což ve výsledku musí být velká suma. Tak aby se to nějakým způsobem sečetlo dohromady a ty peníze na to byly, aby to nevypadalo jako planý slib, tak jenom řekněte, pojďme začít od toho, co těm velkým nadnárodním firmám budete zkoumat skrze ty finanční úřady.
2: Tak takový typický příklad je velká imobilní firma, která má francouzskou matku, tak ta si účtuje obrovské částky za používání značky, globální, za účty si velké peníze, bavíme se tady o desítkách milionů korun za software, za různá školení, všechny tyhle věci v podstatě jsou ty takzvané vnitropodnikové ceny. A o to se pak snižuje daňový základ a o to pak ta dcera, která tady podniká, platí nižší daně.
1: No ale bojím se, že to je všechno legální.
2: Je to legální, ale zároveň mohou finanční úřady nějakým způsobem stanovit stropy a podívat se na to, tak jak to je na západě, kterým se tahle vláda neustále zaklíná, jako co všechno je v podstatě připustitelné a jestli ty ceny nejsou extrémně, extrémně nastřelené.
1: Znamená to, že tak chcete učinit změnu zákona?
2: Jsou názory.
1: Nebo nějakým předpisem třeba pro...
2: Já si myslím, že v tuhle chvíli se to dá řešit přes vnitřní předpisy generálního ředitelství finančních úřadů, ano.
1: Vysvětlete nám, paní Maláčová, máte nějaký propočet, kolik by stálo o něch 10 tisíc na kroužky a na ty volnočasové aktivity pro děti a jak by se to teda, jakým způsobem, jakou cestou, jakým klíčem by se to financovalo?
2: Ten propočet spočívá na tom, že máme zhruba 100 000 dětí stále na ročník. Těch 10 000 je vlastně horní hranice, kterou by si rodiče, které investují do vzdělání svých dětí, maximálně mohli odečíst. Nebyla by to paušální částka, ale skutečně vynaložená částka na vzdělávání těch dětí. To znamená, že to horní hranice.
1: Na vzdělávání?
2: Na vzdělávání.
1: Takže to není na kroužky a na volnočasové.
2: Kroužky jsou vzdělávání.
1: Jo, takže...
2: To jsou prostě, dneska mám třeba 10leté dítě, syn chodí do programování, syn chodí na cizí jazyky, to je všechno vzdělávání dneska.
1: To jo, nezbytné. Ale když bude chodit do rybářského kroužku?
2: To může taky platit, ale většina těch jazyků jsou pohybové a většina těch kroužků jsou vzdělávací aktivity. Jsou tam i školy v přírodě, jsou tam i letní tábory, ale to dneska patří i k rozvíjení těch takzvaných měkkých dovedností. Mm-hmm. Jo, to znamená, skutečně se to počítá do vzdělávání.
1: A technicky to bylo?
2: Takže ještě se vrátím k tomu propočtu. My to chceme pro děti od 6 do 18 let. Nepočítáme, že se to vyčerpá u všech dětí, že to všichni využijí. No a když si to spočítáte 12 krát 100 tisíc, zhruba krát 10 tisíc korun, tak máte tu částku s tím, že to je ta maximální možná hranice, takže se pohybujeme, my jsme kalkulovali tuším, že z 80%, to znamená jednotky miliard korun, což je velká částka, obrovská částka, ale když to srovnáme třeba s tím plánem navýšit výdaje na zbrojení v příštích několika letech o dalších 80 miliard a zároveň je to investice do vzdělání budoucích generací, tak si myslím, že to je velmi správná politika, která zároveň pomáhá rodinám, které preferují vzdělání svých ratolestí.
1: Řekněte, jak by se to dělalo? To by si ty rodiče poslali žádost, nebo škola, nebo někdo?
2: Daňová sleva. Normálně klasicky bychom šli slevou, tak jak máte dneska slevu na dítě. Dáváte si to v daňovém přiznání, tak by to byl podobný princip. Můžeme to nějakým způsobem i zjednodušit. Samozřejmě by se to muselo dokládat, musel by se vytvořit kuponový ekosystém. Ale něčím podobným jsme si už prošli během covidu, když jsme vypláceli ošetřovné. To znamená, že už tady to dneska už umí.
1: Takže by to fungovalo. Bydlení je naše zbrojení, to jsou vaše slova, která vám bývají vyčítána z různých, nebo jsou vyčítána z různých stran. Můžete to nějak vysvětlit? No. Co to přesně znamená? Já to tak tuším, ale...
2: No, já to ráda vysvětluju tím, že tady se neustále válčí. Tady tato vláda, že jo, říká, jsme ve válce. Putin je vlastně už v podstatě za Prahou, že jo, a už se chystá na útok a my říkáme, co chcete bránit, pokud naše společnost nebude soudružná, jako pokud lidi nebudou držet pohromadě a nebudou věřit v tenhle politický systém, v demokracii jako takovou. Pokud tady máme 3 miliony lidí v Česku, kteří jsou ohroženi chudobou, za bydlení se dává kolik? Polovička výplaty, ten, kdo bydlí v nájmu. Za téhle vlády stoupl počet domácností závislých na dávkách na bydlení na 300 tisíc. Za téhle pravicové vlády se strojnásobil objem dávek. Tak jako co chcete bránit? Jako myslíte si, že to je správný vývoj? To znamená jako vnější bezpečnost, a já ji nespochybňuji, jako já si to uvědomuji, že to je důležité téma, je to důležitá věc, ale to snad není jediný problém České republiky. A těch problémů je vícero a myslím si, že stejně důležitý problém je třeba i to bydlení. Já jsem si před několika málo týdny přečetla titulek v jedných velkých novinách, kdy jeden pan developer říkal, že prostě jako drahé bydlení je tikající bomba, že tady hrozí revoluce, což je prostě podle mě jako velmi alarmující titulek. A myslím si, že by si to vláda měla konečně uvědomit.
1: Když jsme u toho bydlení, paní předsedkyně, jak by to vlastně vypadalo? Vy byste zafinancovali ze státního rozpočtu výstavbu takzvaných státních bytů a jednalo by se o nájemní bydlení. Je to tak?
2: V podstatě ano, hned se k tomu vrátím, ale když ještě jsme u toho hesla bydlení je naše zbrojení, tak jako skutečně pojďme prostě začít řešit i ostatní problémy, nejenom řekněme tu mezinárodní bezpečnostní situaci a pojďme takzvaně zbrojit, to znamená připravovat se na obranu i v těch ostatních oblastech, na které, nebo jakoby ve kterých je na naší společnost útočeno. To je smyslem toho hesla. Ještě jednou, vnější bezpečnostní situace není jediný problém Česka, naopak.
1: Určitě.
2: Naší společnost může rozložit jakoby daleko rychleji i ty vnitřní věci. Jinak ano, v podstatě je to, my tomu říkáme vídeňský model, je to věc, kterou před 120 lety ve Vídni založili sociální demokraté. Ve velkém tam staví, oni tam staví obecní a družstevní byty. U nás to může být kombinace družstevních, obecních a státních, protože se nechceme spolehnout jenom na některé obce, protože tam jako často na to kašlou prostě v některých obcích. A chceme, aby veřejná ruka místo dodávek na bydlení tak investovala do nájemních bytů. A díky tomu, protože cílem nebude generace zisku nebo vytváření zisku, ale cílem bude zajistit kvalitní bydlení, tak díky tomu se pak zlevní ceny bydlení, zejména nájmu, úplně všem obyvatelům v té dané lokalitě.
1: Jak,
2: to je ten princip.
1: Jak ale zajistíte, teď se ptám, že ty byty nakonec zůstanou, myslím teď ty družstevní a ty obecní, že v nich budou bydlet naši čeští občané, protože já když slyším, že se v Praze a v okolí Prahy prodává nějaký byt, tak je na něj 5 zájemců a všichni jsou to Ukrajinci.
2: Tak my jsme připravili ten zákon, my už jsme připravili v roce 2021. Vlítl nám do toho covid a no samozřejmě by to mělo být zejména pro české občany. Jo, my si třeba myslíme, že bychom měli mít jako i vydefinované skupiny lidí, který by se to mělo týkat. Za mě jsou to potřebné profese, jako třeba zdravotní sestřičky, hasiči, policisté, ale třeba úředníci, ty takzvaní přepážkoví na některých úřadech, kde jsou nízké platy a zároveň je potřebujeme. Podle mě by to měli být seniori, podle mě by to mohli být mladí lidé, tím bychom zvedali porodnost. To znamená, skutečně by to měla být veřejná služba, která bude mířit na obyvatelstvo České republiky.
1: Podle vašich slov je jedna stíhačka F-35 5000 bytů. Za kolik ty byty počítáte? Já jsem se nemohl dopočítat, když jsem to tak zhruba...
2: My máme propočet od, a teď abych to řekla správně, od České komory stavebních inženýrů, kteří propočítali, že při správném použití materiálu a při dostupnosti levných pozemků tak lze postavit průměrný byt za 4 miliony korun. A to se bavíme o průměru v České republice. My samozřejmě nechceme stavět jenom v Praze, ve velkých městech logicky je ten problém nejožehavější, ale vycházíme z propočtu odborníků.
1: Paní předsedkyně Maláčová, řekněte, kdybyste se podíleli na moci, tak nákup těch stíhaček amerických F-35 je to jedna z věcí, které byste chtěli zastavit?
2: Pojďte se, co vyčítám téhle vládě, tak když sociální demokracie za premiéra Špidly nakupovala Gripeny, tak probíhala debata v obou komorách parlamentu České republiky. Veřejná debata. A velmi poctivě se to vydiskutovalo. Náklady, výhody, propočet finanční. Tohle tahle vláda neudělala. Přitom je to jako druhá největší finanční injekce v historii České republiky. Jak je to možné, že se takhle nakládá s veřejnými financemi? V řádu 100 miliard, 100 miliard korun.
1: Nebo nezastavit?
2: Podle mě bychom se měli spolehnout zpátky na Gripeny. Já prostě nechápu, v čem to bylo špatně. Navíc ty stíhačky, které budou kolik za, jako kompletně za 10 let, jsou extrémně drahé. Je to drahá hračka. Odborníci, armádní prostě experti říkají, že stejně ty budoucí války už budou probíhat úplně jako jiným způsobem. Taky třeba nechápu, proč tyhle ty velké investice neprovádíme ve spolupráci například se Slovenskem. Jo, to je věc, kde mi jako chybí ty argumenty, proč Česko takovou obrovskou investici neudělalo ve spolupráci se státem, který je tak blízký.
1: Řekněte, teď podle některých agentur, jak to sleduji, se SocDem blíží ke 4% v preferencích. Kdo jsou vlastně aktuálně ty nejzajímavější, nejviditelnější nebo nejspolehlivější tváře SocDem, kromě vás a pana Zaorálka?
2: Tak jsem to já, je to Luboš Zaorálek, jsou to naši úspěšní krajští komunální politici, to znamená Jan Birke, Martin Netolický, jsou to další místopředsedové sociální demokracie. Nové tváře, které nejsou tak viditelné, ale jsou to velké talenty. Jiří Oliva, to je radní v Brně, Radek Šerfr, to je krajský radní v Ústeckém kraji, Jiří Nedvěd, to je takový mladý budoucí politický talent. To znamená, těch lidí máme skutečně celou řadu.
1: Odchod některých výrazných tváří jako Petra Buzková nebo pan Petříček, to je jaký signál pro vedení SocDem aktuálně?
2: Já si myslím, že to je vlastně úplně jedno. Jako podívejte se třeba, já se jako bývalých funkcionářů sociální demokracie vážím si jejich práce. Ale jestli mám být úplně upřímná, já jsem Petru Buzkou nikdy nepotkala. Já jsem s ní nikdy nemluvila. Myslím si, že jsem v politice, v těch vrcholných funkcích, v sociální demokracii od roku 2018. To znamená, jako, je to samozřejmě jako do určité míry smutné. Na druhou stranu, ti skutečně aktivní lidé, kteří jsou tu duší sociální demokracie, tak zůstávají.
1: Na druhou stranu s Milošem Zemanem jste se potkala, a to několikrát. Co vám aktuálně prezident Zeman radí?
2: My jsme se potkali, kde to bylo naposledy, minulý týden, to je pravda. Bavili jsme se o aktuální politické situaci. No, politická strana má usilovat o moc, v tom se shodneme s Milošem Zemanem, a protože jako cílem je prosazovat program. Jako to, co považujeme za důležité. A to já bych chtěla jako předsedkyně sociální demokracie. To znamená, diskutujeme všechny tyhle věci.
1: Co vám radí? Protože jak tak znám Miloše Zemana, tak on nehovoří takto obecně, ale

0: Já jsem přesně s tímhle šla i na sjezd, kde jsem jako spolustraníkům vysvětlovala, že jako měníme vedení strany na poslední chvíli, že můj předchůdce Michal Šmerda měl téměř 3 roky v opozici v době, kdy, já nevím, inflace vystřelila na 35%. Byl takový jako jeden velký disko příběh. A teď máme prostě během několika málo měsíců dát všechno dohromady a konkurovat už s etablovanými opozičními subjekty. Na jedné straně stačilo, na druhé straně ano. Takže jako za mě je ten propadlý hlas, ten leitmotiv toho, aby se to už neopakovalo.
1: Jak jste daleko v jednání s Robertem Šlachtou?
0: My se potkáváme, diskutujeme a chceme se v příštích týdnech rozhodnout, jak já jsem vlastně slíbila spolustraníkům, že nejpozději na začátku června. Na začátku června.
1: A jediná možnost pro vás přijatelná je, že by Robert Šlachta, respektive jeho lidé z přísahy, kandidovali na vaší kandidátce? Nebo by to mohlo vypadat nějak jinak, třeba i na slučovací sjezd?
0: Podívejte se, upřímně nebudu mluvit o tom formátu, v jakém půjdeme do voleb, protože moje zkušenost je taková, že dokud není dojednáno všechno, tak není dojednáno vůbec nic a na začátku června oznámíme.
1: Když by to bylo teoreticky tak, že byste kandidovali třeba, o tom se také mluví, ty výrazné tváře na kandidátkách hnutí ANO, znamená to, že by stále zůstala sociální demokracie nebo socdem tou stranou, jak je, jenom byste toho času hostovali na jejich kandidátce?
0: To je věc, o které se hodně jako mediálně spekuluje. Asi vás zklamu, ale ta odpověď bude ta sama. Na začátku června oznámíme.
1: Ale všechno na stole.
0: Jsou 3 scénáře. Já mám od prosince minulého roku spolu s místopředsedy mandát vyjednávat o těch všech 3 scénářích a jako finišujeme ta jednání. A vlastně už v řádu 2 týdnů to chceme dotáhnout do konce, do úspěšného konce.
1: Jsem rád, že jste přišla. Nashledanou. Těším se na příště.
0: Já děkuji za pozvání. Naschledanou.
1: Naším hostem byla Jana Maláčová.
2: Posloucháte Rádio Xaver.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Bývaly doby, kdy se pořádaly sbírky, abych už nechodil pít nikam na večírky, protože každý z nich pak skončil fiackem, když jsem začal mít pátej drink pod opaskem. Řeknu vám, že to vzalo velice moc času, než jsem našel v pivu svoji spásu. Od těch dob už nemusím trávit noci v kleče a dumat, jestli přijdou šavle nebo

drinky a kde se v šejku míchají exotický drinky. Já se chci prostě vyhnout všelijakým melám. Piju jen pivo a vím dobře, proč to dělám. Netoužím po koktejlech, co jsou jen pro zvaní, na adrese zlatým kovem rámovaný. Mé společnice tam mají vždy

sody, každou, co neskočí na strom nebo do vody. Po lahvi šimpaňskýho stejkoj sorty vyvolám zcela zaručeně bitvu s dorty.

0: Robert Šlachta je naším hostem. Dobrý den.
1: Hezký den, děkuji za pozvání.
0: Předseda přísahy, všichni vědí. A pojďme hned do reality, pane Šlachto. Včera nám skončil pan Mlejnek. Úzi se to jmenuje, že?
1: Úzi, špioni.
0: Špioni. O čem to svědčí, že nakonec odešel?
1: Tak svědčí to o tom, že jsme promehali 2 měsíce, nebo 54 dní přímo, když byl ve funkci, tím, že kdyby od začátku, nebo po té, co vyšlo najevo vlastně ty věci ohledně dozime, to propojení vlastně Mlejnka za jedlem, kdyby byl odvolán a vůbec do té funkce by nebyl dán, tak by pan Rakušan se mohl zabývat věcma důležitýma na ministerstvu vnitra, protože už jenom včera ta vlastně jeho, že se vzdal funkce, vlastně to vzdání funkce, to zase nebylo o tom, že by ten tlak na něho byl tak enormní a tak, jak to v médiích bylo napřed ráno popisovaný a jak si pan Fiala a pan Rakušan ho cení za to, že se rozhodnul. Ale kolem poledne už vyšlo najevo, že tam byly další důkazy o tom, že vlastně Mlejnek už v roce 2016 procházel na odposlechy v korupčním jednání ohledně firmy Technisev.
0: Procházel na odposlechy?
1: Procházel, že vlastně byl nějaký záznamy vlastně
0: toho,
1: že se někde objevil, to vytáhli novináři ze seznamu, když procházeli ty rozsudky zpátky. A řekl bych, že se zařadil jenom té plejády toho Stanu. Protože Stan vždycky už od toho, co se ujal ve vládě, nebo kdy začal vládnout, a všechny jeho kauzy byly o tom, že jakmile se na ně přišli, tak řekli, tak už a teď už to začneme znovu vymlčujeme. Ať to byly jejich účty v zahraničí, ať to byly věci, které Polčák, Gazdík, všechno jenom po té, co se na to došlo, ale dopředu se neudělalo vůbec nic. A tady je to úplně s Mlejnkem to stejné. Takže jestli někdo dá do funkce Mlejnka s tím, že jeho manželka, učitelka, má firmu na odposlechy, prodávání odposlechu, vyhledávání odposlechu a podobné věci, a on nepřizná teda ministrovi vnitra to, že tímto se zabýval a kde všude probíhal, tak podle mě to naprosto selhání ministra vnitra.
0: Počkejte, a proč by nemohla mít učitelka firmu na odposlechy?
1: No, tak je to, pro mě to není úplně normální. Tím, že když toho člověka dáváte do takové služby, tak už je to podle mě riziko, už jenom o tom, že jestli 10 let manželka a vedle manžel, který se vlastně i nabízel stejný produkty a vlastně se v tom pohyboval, v tom prostředí, tak to určitě pro mě není naprosto osoba, která by byla naprosto čistá, aby vedla takovou tajnou službu.
0: Pane Šlachto, na druhou stranu, není to příliš povyku pro nic, vzhledem k tomu, že ta služba, ten úřad pro zahraniční informace, tak
1: úřad pro zahraniční styky a informace,
0: Budeme mít za špioní. Hlavně v zahraničí. No, to s českou sice politikou nemá nic.
1: No, to je sice pravda, ale pokud víte, tak vlastně v současné době je stíhaný a vlastně před soudem postavený vlastně náměstek této služby předešlé za ministra Chovance, kdy vlastně se mluví o spojené věření stovek milionů korun a to je ta kauza toho, těch prodej té Agáty, to je takový to technický zařízení ohledně odposlechu a podobných věcí.
0: A to jsem nikdy nepochopil, tuto kauzu.
1: No, kauza tak, že Agáty nejsou, peníze nejsou a nějakým způsobem státní zastupitelství to prověřuje a došlo tak daleko, že je postavené před soud. Takže těch důkazů, ono je to bohužel ve stupni utajení, takže vlastně není schopen se nikdo dozvědět jakoby to meritu a to podstatné té věci, takže uvidíme samozřejmě, co bude u soudu a co z toho vyjde.
0: Jinými slovy, někdo ukradl nějaké to zařízení,
1: mohl ukrát, nebo ta tajná služba to mohla někomu darovat, nebo to mohla někomu za něco darovat. A ty si samozřejmě vyskoval, jestli daroval, jestli ty peníze z toho, protože jsou to stovky milionů korun, které chybí. A je to za ministra Chovance vlastně v té době, kdy se šefoval, nebo kdy šefoval on ministerstvo vnitra. Takže pro mě to není vůbec banální služba, ale na dohodu to ukazuje spíš na řízení ministra Rakušana. Protože podle mě, tak jak se chvástná tím, že zvládl ukrajinskou vlastně migrační krizi, tak podle mě ji naprosto nezvládl, protože teď máme 1. září.
0: Vydržte, k tomu se dostaneme, jo?
1: Ale jenom jakoby tomu, že vlastně, když tam dáme takového člověka, tak samozřejmě ta služba se vám může vymknout naprosto z rukou. Vemte vojenské zpravodajství, kauza Naďová, kterou jsme dělali my, vojenské zpravodajství taky má působit venku, sbírat informace pro Českou republiku venku a nakonec se dokázalo, že sledovali tady a sledovali lidi na českém území.
0: Koho vlastně špionuje nebo řídí ta služba, tady ta ÚZSI? S kým ona pracuje? Ona se stará o český špiony, který my vyšlem do světa, anebo najímá v jednotlivých zemích, tak jak je to známý?
1: Všechno. Ono jakoby jejich hlavním úkolem je aby chránili Českou republiku v okolních zemích a zájmy České republiky vůči České republice. Takže můžeme mít, že budeme mít, a může to být ekonomická špionáž, můžou to být všechny věci, které se můžou týkat tím, že té České republice se může ublížit, já nevím, v těch parametrech, které jsou dané, tak samozřejmě na to by měli a měli by umět přenést informaci. A třeba já jsem se ptal na začátku covidové vlastně kauzy, kdy to začalo v tom březnu 2020, ministra tehdy Hamáčka, který mě na to neodpověděl, že vlastně v Itálii už ten problém začal někdy v lednu, covid vlastně, a já nevím, začaly se ty informace dávat dohromady. A u nás ještě v únoru jsme prodávali, nebo nám tady Čína skupovala roušky a vlastně vyvážela nám je ven. Proč UZI, která vlastně máme vysazenou, proč třeba ty informace, protože to není jen o ekonomice, je to i o ohrožení, může být zdravotní, může to být plno věcí, které ty informace, nebo ti agenti můžou sbírat. Proč jsme ty informace nedostali? A nikdo mě na to nikdy neodpověděl, jestli to zůstalo v Trezoru, nebo jestli tu informaci UZI vůbec nedala, protože jsme se na to mohli připravit, nemuseli jsme prodávat, mohli jsme zapojit český výrobce, mohlo být hrozně moc věcí, kdyby jsme tu informaci měli dopředu. Bohužel, tak na to slouží, na to by měla sloužit UZI.
0: Co to může znamenat v celé té struktuře, tedy ptám se na ministra vnitra a třeba i na vládu celou?
1: Tak může to znamenat
0: toho pana Mlejnka.
1: No, já vůbec nevím, proč ty dva měsíce tak urputně, jak Rakušan, tak vlastně i potom premiér ho drželi takovým způsobem, když ty informace začaly vycházet na jeho postup.
0: No, nechtěli prohrát, to je jednoduché.
1: No, nechtěli prohrát, ale druhou stranu destabilizovat službu, protože samozřejmě není dobře, když o tajné službě se mluví v médiích a samozřejmě o té službě je denodenně se dočítáte některé další věci. Navíc sám Mlejnek musel vědět, že těch informací za to desetiletí působení v těch strukturách, toho Technisajevu, já nevím co všechno, kde se všude pohyboval, že ti novináři se budou snažit těm informacím maximálně dostat, pokud už se to dostalo do takové fáze. A pro mě je důležité to, že ministr Rakušan vůbec toho člověka do té funkce ani neměl jmenovat. Protože to je ten výběr toho člověka. A jestli ten člověk má tajné na NBU vlastně, tak ta funkce musí mít přísně tajné. Samozřejmě tam do té doby, než to dostanete, ta možnost tam je. Ale pro mě asi, když by do té funkce dostával člověka, tak už by to přísně tajné minimálně měl mít.
0: Co to může znamenat dál?
1: Dál to může znamenat, když Mlejnek teď odešel, tak samozřejmě pro mě je to, že Rakušan je naprosto znevěrohodněný. Protože já jsem dneska četl jeho rozhovor s tím, že on vlastně v organizovaném zločinu s nikým se nepotkával, on vlastně nic nevěděl, že ve stanu mu pod zadkem jeho místopředsedové děli věci ze stanu, to, co se dělo, o ničem nevěděl. Na druhou stranu uvědomte si, že ministr Rakušan sedí na jednom nejdůležitějších ministerstvech, silový ministerstvo. Je to policist, hasiči, veřejná správa. A jestli ten člověk nic neví o lidech, kteří jsou kolem něho, vybere si ještě Mlejnka, ještě za ním sedí, nebo na něm sedí, tak mě řekněte, jak chce vykonávat pozici ministra vnitra. To je podle mě naprosto to, že ten člověk by spíš měl učit na tom Gimplu, na to co dělal.
0: Počkejte.
1: Ale to myslím v dobrým. To myslím v dobrým, jako by přece, když mám znalosti. Já bych taky nešel dělat ministra školství, přece, když jsem toho ministra školství nedělal. A sedí na jednom z nejdůležitějších ministerstev, který v současné době musí řešit. A těch problémů, které jsou na řešení, je strašně moc.
0: No to je výsledek voleb, pane Šlachto. To je jednoduché.
1: To je výsledek voleb, ale na druhou stranu je to výsledek toho, že ho tam daží pan premiér Fiala. Je spokojený, nejspíš tou prací, protože samozřejmě se za něho zastal.
0: Za to bych ruku do ohně nedal, že je spokojený.
1: Ale daží ho. Daží ho a tím dává najevo, že s tím samozřejmě, jestli má 33 poslanců, musí dažet tuto vládu, protože těch problémů samozřejmě máme strašně. To už je jejich politická antika, jakoby to, co oni si mezi sebou kšeftují. Na druhou stranu my se tady bavíme o dozimetru, my se bavíme o tom, jak ministerstvo vnitra v současné době je znevěrohodněný, podle mě jednoznačně. A už když šel do funkce, jak už vemte, že si nechal prvního náměstka ministra, si nechal člověka, jak pan Nováček, který se jmenuje, který byl prvním náměstkem za ministra Chovance, byl za ministra Hamáčka, teď je za ministra Rakušana. Pro mě člověk, který byl odpovědný vlastně za řízení úseku bezpečnosti. A to, co jsme říkali, jak už nikdy žádný lidi neměl, nebyl připraven na tu funkci. A tady si myslím, že to jasně ukazuje.
0: Vidíte tam ještě něco dalšího, kromě teda tady toho pochybení?
1: Tak vidím fungování, a když vezmete ty jednotlivé kauzy, a teď vidíte jenom poslední věc, já nevím, jestli jste zaznamenal, ale já jsem se byl na hranicích minulý týden podívat, příliv vlastně uprchlíků, a už to není Ukrajina. Už se bavíme o syrských, turecká uprchlíků, a není to jednotlivci, ale jsou to stovky denně, kteří tam třeba přes víkend napadlo. Proudí k nám. a vlastně přes nás se snaží do Německa, snaží se do západní Evropy jakoby dostat. A je to ekonomická migrace, protože se samozřejmě prokážou, že jsou svěští uprchlíci, tím pádem vlastně vy nedáváte do Sýrie, vlastně se nevrací. A tyto lidi nám tady zůstávají a vlastně potom prochází dál a po Evropě nám nějakým způsobem kolizují. Minister vnitra, místo aby se snažil tuto záležitost řešit, minimálně v tom, že Slováci od nás nepřebírají, tedy ty běžence, které my zadržíme, tak pošle na Slovensko policejního prezidenta, když přitom vydávání nebo přebírání je věc politická, není to věc policejního prezidenta a policejního prezidia. A to, co já mám informace od policistů, tak už to mají plný zuby, protože jsou přetížení a jsou to opravdu stovky běženců denně. A je to znovu pan Rakušan. Místo svý problémy, který má s Dozimetem, se Stanem, tak by měl řídit ministerstvo vnitra. A to jsou ty dopady z toho přesně řízení.
0: Takové to pravidlo první bezpečné země, které platí pro uprchlíky, tak mě pořád nedochází, jak se dostanou k nám?
1: Dostanou se přes Slovensko, se dostávají.
0: No, ale my nejsme první bezpečná země.
1: No, my nejsme bezpečná země pevně, ale na druhou stranu my jsme. A když si vzpomenete, byli zajímaví ve volbách, když jsme stáli vedle sebe při těch debatách a pan Rakušan s panem Fialou tam mluvili o tom, že musíme posílit vnější hranice Evropské unie právě kvůli bezpečnosti. My předsedáme Evropské unii v současné době, jsme odpovědní za chod Evropské unie, já nevím, jestli jste to zaznamenal v médiích, ale já nějak úplně ne. Takže i to, že se nám dostává přes pevně bezpečnou zemi, tak v současné době my bychom to měli řešit minimálně s tím, že bychom měli svolat schůzku ministra vnitra. A měli bychom řešit ten příliv, takový množství. A právě zjišťovat o tom, jak je možné, že se to přes vnější hranice Evropské unie k nám dostává. Ale my ty informace nemáme. My jsme udělali dvoudenní cvičení minulý týden, pan Rakušan, a od té době se mlčí a znovu se nám to sem proudí.
0: A vy mluvíte o policistech, proč ne armáda?
1: Armáda tam byla, ale musí být samozřejmě vládou. Myslím, to bylo to dvoudenní školení, nebo oni to nazývají cvičení nebo školení, a vlastně poté se zase zatáhla zpátky, protože tam nemůže armáda bez povolení vlády, samozřejmě bez toho, že by se vyhlásil ten první stupeň, ochrana vnitřní hranice, protože vemte, že Rakousko to vyhlásilo, Německo to vyhlásilo, Slovinsko to má vyhlásený a my stojíme nic. Mm-hmm. A ono nám to dává ta ochrana té vnitřní hranice, že policisté můžou kontrolovat není to o zavření hranice, ale o tom, že jim to dává legislativní možnosti kontrolovat zavazadlový postoj, zastavovat auta při vstupu do naše.
2: Vyzkoušejte XTV Premium a sledujte naše rozhovory v plné kvalitě, bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz.
0: Pane Holče, je tady čtvrtek náš den a 27. únor k tomu a dneska má svátek Saša.
3: Náš Saša?
0: No, taky, máte nějaký drobný dárek?
3: Ne, já jsem zapomněl. Já jsem Xaver úplně nějaký zmatený poslední dobou.
0: Tady vedle v rádiu Xaver to píše nahoře počítač. Aha. A teď jsem se podíval, čtvrtek, Alexander.
3: Když Xaver, já už díky Velzonce vím jenom to, že je čtvrtek. Jinak jsem zmatený.
0: No, ale měl byste být vybavený.
3: Ale já nevím nic už.
0: Mohli jsme Sašovi poslat
3: nějaký dopis, nějaký kompro?
0: Něco v ruštině třeba?
3: Počkej, pozor, tady možná v angličtině, ne? Spíš radši. Co? Já právě k severu nevím. Řekněte mi, kde je východ, kde je západ, kde je sever, kde je jich. Západ, válka, mír. Co je teď? Co prožíváme? Jakou éru?
2: Celý díl a kompletní archiv pořadu Wilsonova 10 můžete sledovat na XTV. XTV.cz. Posloucháte Radio Xaver.

0: Hezký den a růžové vyhlídky vám přejí oplatky Manner, vyrobené podle originální vídeňské receptury. Manner si prostě zamilujete.
1: Michael Kluch je naším hostem. Ahoj Michaeli.
2: Ahoj Xavere.
1: Michael je frontman kapely Queenie, neboli muž, který zpívá stejně jako Freddie Mercury.
2: No, děkuju, že jsi to takhle řekl. Když to řekneš ty, tak je to pravda, ale já teda se snažím vytvářet iluzi, že to tak je.
1: Slyšel jsem velkou chválu na nedávno dva vyprodané koncerty v O2 aréně a říkám si, jestli takovou věc ty se svojí kapelou považuješ za životní úspěch, nebo jestli ho očekáváš teprve.
2: Víš, co já považuji za životní úspěch? Že si jednou dám takhle nohy na stůl a budu v klidu usínat s tím, že ať se zítra stane cokoliv, tak je mi to ani ne jako jedno, ale že jsem na to připraven. A to ještě nejsem. Takže z profesního hlediska, z kariérního hlediska to byly určitě vrcholy naší kariéry. Ten náš vlastně šestý a už sedmý koncert. Ale o úspěchu se možná budeme bavit za 10 let, nebo třeba ne.
1: Dobře, a co teda? Kromě toho, že máš nohy na stole a je ti jedno, co bude zítra, by bylo tím, co bys řekl, tak dál už nic vyššího neexistuje.
2: Tak a teď si vem, že ty kluci, ať už to jsou Rolling Stones, nebo i ti samotní Queen, oni furt jezdí, jo. A vlastně oni možná sami nevědí, jako kam ještě by to mohlo vyrůst a snaží se každým tím turné udělat něco jakoby navíc. To znamená, že určitě i my budeme pokračovat v tom, abychom příští rok, nebo přes příští, mohli zase nejenom divákovi, ale i sobě přinést zase jakoby další hlubší zážitek. Mm-hmm. A to prostě nejde takhle úplně plánovat, no.
1: Přemýšlel jsem nad tím, jestli v okamžiku, kdy ty s kapelou připravuješ koncert, jestli existuje písnička Freddieho Mercuryho, anebo Queen, která je pro tebe nedotknutelná. Že by si řekl náhodou, tak na toto se sát nebude.
2: Jedna z těch písní je píseň Mr. Bad Guy, kterou jsme ovšem letos zařadili na ty naše květnové koncerty. Protože v té písnice se zpívá Can't you see I'm Mr. Mercury? On to zpívá vlastně sám o sobě, že je ten Mr. Bad Guy. A to je tak krásný song, to je perla, která vlastně zanikla mezi těmi spousty jinými prostě skvělými songy té kapely. Tohle je teda konkrétně Mercuryho solovka. A já jsem se jí dlouho nechtěl dotknout, právě kvůli tomu textu, aby to neznělo jako samolibě. A protože jsme letošní O2 arenu dělali s Janáčkou Filharmonií ve filharmonickém pojetí a tenhle ten song je v podstatě napsaný pro filharmonii, tak já jsem si řekl, kurník, ale to by bylo hezký tohle to tam zahrát, to by byla ta třešnička na dortu. A pak jsem si to jako i sám pro sebe obhájil, že vlastně v té roli jsem už 19 let, že možná tak trošku tam ten text jako můžu napasovat.
1: Nikdy jsem neviděl Freddieho Mercuryho zpívat živě. Ani to, vlastně jsem je viděl s tím panem...
2: Buď Rogersem, anebo Lambertem, že?
1: Lambertem jsem je viděl, když byli v Praze. A když slyším ty nahrávky, tak si mnohokrát říkám, jestli, tak jak to zní z desky, jestli bylo možné, aby to tak zahráli na koncertech. Mám na mysli zejména ty sbory. Jak to prosím tě je?
2: No nejde to.
1: Nejde to?
2: Nejde to. Queen měli obrovskou výhru v tom, že bubeník Roger Taylor i kytarista Brian May byli nebo jsou zpěváci. Že mají skutečně znělý hlasy, byť každý jakoby v jiný poloze trošku, možná na solový zpěv to není, ale do těch sborů úplně ideální. Ale pořád jsou jenom dva. Když to na těch solovkách, teda respektive na těch CDčkách, prostě ty písničky, když si to pustíš, tam je 100-hlavý sbor třeba, jo, nebo 30-hlavý sbor a oni přespívávali ty svoje hlasy pořád dokola v různých těch akordech. A to na tom živém koncertě, v dnešní době ano, v dnešní době máš různé technologie, takže jsou kapely, které používají různé podehrávky nebo tak. Takže dneska by to asi šlo, ale bez sboru někde jako offstage to nešlo. Takže oni to dělali dokonce tak, že když třeba Freddie nemohl, tak ten Roger, bubeník, který měl relativně vysoko nebo má posazený hlas, tak když ten zvukař cítil, že Freddie nemůže, tak trošku stáhnul toho Freddieho a trošku vytáhnul toho Rogera. Takže ona tam ta vejška jako byla, ona tam vlastně byla i ta barva toho Freddieho hlasu, ale vlastně tu vejšku vyspíval ten Roger. Takhle to tehdy dělali.
1: Písničky, které zpíváš ty a my je známe ať už z tvého podání nebo od Freddieho Mercuryho, máš to ve stejných tóninách jako on?
2: Ano.
1: Všechny do jedné?
2: Hele, já myslím, že to prostě bez toho každá jeden
1: třeba
2: autor...
1: Třeba Barcelonu?
2: No jasně, jasně. Jednou takhle za mnou přiběh Vašek Neubarta, tím toho zdravím. Dělali jsme takový společný projekt, Horečka sobotní noci nebo nedělní noci, nebo možná úterní noci, podle toho, kdy se to hrálo. A ten příběh, a právě se mi takhle jako poklonil, že teda i tu Barcelonu jsem zaspíval v původní tónině, a já myslím, že to k tomu patří, protože každá ta píseň je napsaná pro nějakou tóninu a jasně, že s tím můžeš pracovat, ale pak už ta energie prostě se ztrácí z toho.
1: Mm-hmm. Tvoje slova, úcta k originálu, to bych řekl, že je velmi důležité. A je to potřeba předeslat teď před tou další otázkou. Každý muzikant na světě ti řekne, že některé své písně má velmi rád, některé hraje, protože je musí hrát, protože chce publikum. Z tebe mám pocit, že chceš hrát všechny písničky a že tam žádná z nich není jakoby z toho důvodu, že ji tam musíš dát kvůli lidem. Jaká je pravda?
2: Moc hezká otázka, děkuju za ní. Krásný příklad, píseň I Want to Break Free. To je prostě song, bez kterého se ten koncert jako neobejde. Jo. Hele, v rádiu přiznám se, že když takhle třeba jedu a poslouchám rádio a ten song tam jede, tak ne, že bych vždycky, ale občas ho i přepnu. Jo. Ale jakmile ho zpívám, tak prostě je tam jedna energie v tom a každý song jiný a to je to kouzelný. Takže není, určitě to není
1: to
2: povinnost.
1: To je ten klip s tou uklízečkou takový.
2: Tak,
1: jo.
2: Tak.
1: Tomu docela rozumím. Ještě z tohoto rozhovoru, který ty jsi dělal pro Novinky, zpívání je zážitek podobný orgazmu. Michaili, zažil jsi někdy orgazmus?
2: Ano. No, pardon.
1: Zažil jsem obojí a nedá se to srovnat, musím říct.
2: Takhle, a bereš to jako z pohledu, jako, že jsi zpíval, jo, no jenže počkej, já tě neznám
1: jako
2: zpěváka.
1: Můžeš to nějak vysvětlit?
2: Rozvíst. No totiž, tak já nevím, jak to uchopit, jo.
1: No ne, prostě, já si říkám,
2: ano.
1: Jestli to nemůže být v tvém případě tak, že to zpívání a ty písně Freddieho Mercuryho a ten svět těch jeho tónů a těch jeho harmonií pro tebe není nějak spojený se sexualitou.
2: Jo, takhle, ne, to vůbec ne. Asi bych ti řekl první písničku, jako, u který jsem přišel o panictví. Myslím, že to bylo With or Without You od U2, ale ne kvůli mě, ale kvůli té slečně.
1: Vypravy.
2: No. No nic, to je takový...
1: Souvisí to
2: nějak? Věc. No, souvisí to v tom, že já ty Queeny v tomhle s tom nemám propojený. Jo. Ale... ten orgasmus, který já prožívám na tom jevišti, je v tom, že když ti to všecko jako zafunguje, ten hlas, je tam prostě ta poloha, je to otevřený, funguje to, tak přes tebe jde nějaká podivná síla a cítíš to v celém těle. Podobně jako při tom orgasmu. Akorát to máš na 2 hodiny. Protože ten koncert třeba trvá 2 hodiny, že jo? Orgasmus trvá jak dlouho? Nevím, 2 vteřiny? Jak u koho? Hele, teď jsme měli vtipnou historku, uváděl nás moderátor, říká: kluci, bude mi to trvat tak 2 minuty, no tak jo, tak běž. A teď on přišel na to jeviště, říká: Queeny. A my říkáme: tak u tebe doma bychom chtěli počítat čas. Jo. Ale
1: dělá ti to něco? Ta muzika a to propojení s tou kapelou a ta harmonie, je to tak?
2: Je to tak?
1: Říkáš, cítím to v celém těle.
2: Baví
1: prosím
2: to.
1: Tě, co se děje, nebo co děláš, když máš vystoupení a necítíš to.
2: To je blbý.
1: A neříkej mi, že to nikdy se nestane.
2: Stalo se to. Xavere, stalo se to, ale to je právě to, co odděluje toho amatéra od profíka. Ten profík tu performance dokáže udělat vždycky, i když se třeba necítí dobře, jo. Je nastydlej nebo něco. Samozřejmě jsou tam mantinely, jo, že se pohybuješ v nějakém rámci. Není to vždycky 100%, aby to neznělo jako nějak nadneseně. Ale ten profesionál i v tom divadle, herec před filmovou kamerou, prostě i když mu není dobře, toho kolegu třeba nemá rád, tak v tu chvíli na té scéně mu věříš, že ho miluje. A to je ta profesionál.
1: A to se ti stalo, že jsi například v muzikálu hrál s někým,
2: Já jsem měl všechny rád, tam to bylo příjemné. Jsme měli vždycky dobrou partu. Ale někdy třeba máš nějaký vztahy, nebo se pohádáte v kapele a ten den to zrovna jakoby úplně není ono. A zažili jsme to v minulosti. Asi jinak tam musíš prostě vylíst a divák se neptá, že divák si zaplatí vstupný a prostě mu je úplně jedno, co se děje tamhle někde vzadu, nebo jak si se vyspal.
1: Jak to chodí v okamžiku, kdy vlastně zpěvák žánru, kterému se kdysi říkalo vyšší populár, ale bylo to přesné. Jo, dnes by to asi vypadalo směšně. Když se odstne na velkém jevišti s filharmonií nebo s velkým orchestrem, a byl jsi třeba překvapen, když jsi viděl některé ty písně napsané v notách? Říkal jsem si, tak takhle to vypadá?
2: No, já teda nejsem notař, jo. Já teda umím si jako na klavíru to přehrát z not, to jo, ale sedím u toho strašně dlouho, než to jako vyštavuju.
1: Jseš spíš srdcař než...
2: Jsem spíš jakoby jako samouk, bych to možná nazval, co se týče té hudební teorie. Ale samozřejmě v průběhu těch příprav za těch 19 let, co to děláme, a s každou novou písničkou, když se jakoby do toho dostáváme, tak tady pozoruješ ten bubenický part, respektive spíš baskytaru, dejme tomu, co se týče té rytmiky, nějaký harmonický, pak tady máš tu kytaru, pak tady máš klávesy, pak ty samotný zpěvy. A to jako koukáš, co oni jako dokázali vymyslet a že oni vlastně nikdy harmonicky nešli proti sobě. Ale když se to spojí, tak to prostě funguje. A je to prostě, v tom podle mě oni měli to kouzlo a díky tomu se stali tím
1: že harmonicky autem. Nešli proti sobě? Spíš bych řekl, že šli, ne.
2: No jak se to vezme? Ano, ale vlastně...
1: Kolega Mozart víš, že to zapasuje, tomu říkal takhle. Kontrapunkt.
2: A Freddy je často přirovnávaný tou skladbou právě k Mozartovi. A je to ono. A teď jde asi jenom spíš o to názvosloví, kdy ty harmonie vlastně by spolu neměly fungovat, ale oni fungují. A to je to úžasné, co oni dokázali.
1: Když se to připravuje, taková velká show s filharmonií, je to tak, že oni jednoho dne přijdou, protože jsou to všechno listaři, jak se říká, a prostě to zahrají, anebo se to musí zkoušet?
2: My jsme měli dvě ty zkoušky, což je nadstandard. Obvykle je to jedna třeba zkouška, pak se to projede ještě v ten den před koncertem, protože jsou to úžasní muzikanti, oni to skutečně zahrajou z toho listu. A já musím říct, že už na té první zkoušce, kdybychom s tím šli na jeviště, tak pokud by tam neseděl teda opravdu někdo, kdo té hudbě hodně rozumí, tak si myslím, že bychom to mohli vzít na první dobrou. Tam jsme spíš řešili takový ty koruny, jak tu písničku zakončit, jo, a teda. A musím teda říct, že v obrovský kus práce v tom měl samozřejmě pan dirigent, který prostě to uchopil takovým způsobem, že ten orchestr dokázal vést vlastně s tou kapelou. A během druhé zkoušky to bylo hotový úplně a na tom koncertě už jsme si to jenom tak jakoby projeli, že to sedí a
1: kdo má? Kdo má v takovém případě právo veta na jevišti? Ty jako frontman nebo dirigent?
2: Producent, což jsem teda taky já, takže já.
1: Jak to producent?
2: No tak já myslím, že ten producent je ten, který za to zodpovídá za tu show. Ten vlastně dává do prodeje vstupenky, nese si tu zodpovědnost za to, že
1: jo,
2: ten divák...
1: Já jsem se špatně vyjádřil. Jo. Kdo má právo veta v okamžiku, kdy se hraje? Protože někteří muzikanti, a mám pocit, že zrovna pan Mercury to tak někdy měl, že když se mu v nějakém tónu líbilo, tak tam zůstal o chvilku díl. A co chudák dirigent v tu chvíli? Ptám se na to nažívání na jevišti, protože on drží v rukou tu filharmonii. Ty držíš tu tvář toho koncertu a ptám se, kdo je rozhodující.
2: Musím říct, že Standa Vavřínek to udržel jako právě v té rovině, že on respektuje vlastně toho frontmana, který se může někdy i zapomenout trošku třeba, jo? Ty jsi to řekl hezky, zalíbí se mu v nějakém tónu.
1: To je můj pocit, když jsem viděl některá videa, kde Freddie Mercury zpíval.
2: Určitě.
1: Že jsem si říkal, nechtěl bych hrát na bicí u něj v kapele, v uvozovkách.
2: Je to tak, že ty když stojíš na tom jevišti a za sebou máš to těleso, tak ty jsi vlastně jakou tou špicí toho trojúhelníku, kde se jako sbírá ta energie, prostě jde to takhle. Jo. A myslím si, že je rozumnější, když vlastně je ten zpěvák jako v té pohodě, samozřejmě asi bychom mohli najít příklady, kde je to kontraproduktivní, ale kde prostě se skutečně musí to těleso vzadu přizpůsobit tomu frontmanovi. A je to možná i nějaký nepsaný pravidlo, jak jsem pochopil. Ale já jsem se teda snažil to nekomplikovat.
1: Ty říkal jsi, že zpíváš ty písničky ve stejných tóninách, což znamená, že některé jsou dost vysoko.
2: Všechny.
1: Možná všechny. Vzhledem k tomu, že pan Mercury umřel docela mladý, tak já se obávám, jak budeš stárnout jednoho dne, stejně jako my všichni, jestli ti ten hlas třeba nepůjde trošku dolů. Všiml jsem si, že někteří zpěváci, třeba Elton John, mám pocit, u některých šlágrů, když si je porovnáš z desky a třeba z poslední doby, jsou třeba o tón, někdy o tón a půl, pokud jsem to já správně vychytal, tak jsou posazený níž. Na to jsi připraven?
2: Nejsem. Nejsem, protože myslím si, že v tom okamžiku přijde něco, jako už na to nemám. Ale na druhou stranu, takhle, jsou písničky, které i ten Freddy si dával níž, už za svýho života, třeba Who Wants to Live Forever, o tón. Ono totiž, jinak se ti to zpívá ve studiu, kam přijdeš a zrovna se jako cítíš dobře, a jinak se ti to zpívá uprostřed turné po dalších dvou koncertech a v jejich případě tam byly ještě nějaký večírky mezi tím třeba, což u těchto z těch vejšek jako je důležitý, aby ten hlas byl v pořádku, měl nějakou hlasovou hygienu, od což se snažím já a díky čemuž doufám, že vydržím dlouho. A když se podíváš třeba na Karla Gotta, tak ten dlouho zpíval vlastně v těch svých původních tóninách. Ten Paul Rogers, který chvilku jezdil s Queenama na začátku vlastně, nebo teda s tím Brennem a Rogerem, tak ten taky vlastně ty fláky dával v původních tóninách, jo, a to už mu bylo přes 60 nebo k 60, takže ono se dá nějakou dobu vydržet a pak já si říkám, hle, po té 60, kdo na mě bude zvědavý, jo. Takže to už možná jako se vyřeší všechno tím.
1: Tam se i proto, že jsem slyšel, a nevím, jak moc to může být pravdivé, že ty vysoké tóny v písničkách, že to hodně záleží na tom, jak moc seš v tu chvíli rozjetý. Třeba v které části koncertu to je. A když máš v sobě, jak se dnes hezky česky říká, ten hype, jo, takže to jde potom snadno a s větší odvahou si na ty vysoké tóny troufneš. Je na tom něco?
2: 100%. Dokonce si troufám tvrdit, že v okamžiku, kdybychom se spolu domluvili, že tady zahrajeme jednu písničku nějakou, tak já bych si potřeboval tamhle v backstage zaspívat jiný tři, abych se jakoby rozjel. Jo. A teď si vem, že ty ještě tam máš tu psychologii, že jsi zvyklý třeba hrát VR Champions na prostém konci koncertu. A to je jedno, jestli to je 60-minutový koncert někde, nebo i kratší třeba 45 nebo 2 hodinový, ale jsi zvyklý, že tenhle ten šlágr je prostě na konci. A teď někde vystupuješ a máš tou písničkou začínat, nebo je to jediná písnička, kterou zahraješ třeba ten večer, tak je to šílený i psychologický nezvyk, že najednou jako vlastně ta hudba je furt stejná, ale ty nejsi spocený. Ty necítíš únavu a najednou to jsou takový momenty, který si říkáš, sakra, tady je něco divného. A v ten okamžik vlastně tě to může i trošku jako rozptýlit negativním způsobem. Takže určitě je dobrý se rozehrát a určitě jsou písně, které by ses nedal na začátek koncertu. No třeba zrovna to VR Champions nebo Show Must Go On. A naopak zase jsou písně, které by ses nedal na konec.
1: No, nevím, jestli to je tak, že to platí v okamžiku, kdy se takzvaně rozespíváš. Já jsem právě slyšel, že musí zažít ten eifer toho koncertu. A potom, že si troufneš na úplně všechno. Ale ještě nám řekni, Michale, kde se nejlíp pro tebe hraje a zpívá, řekněme, v Čechách a v okolí? Je to Česká republika? Jakože doma?
2: Já bych teď trošku chtěl navázat na to, co jsi řekl, že se mi nejlíp zpívá tam, kde chytnu ten eifr, jo. A ono to je někdy při první písničce a někdy to je až při šestý. Ale mezi tím stejně těch pět písniček musíš prostě odspívat, jo. Ale je to taková zajímavá symbioza mezi tebou a tím divákem, kdo první vlastně hodí ten míč a kdy začne fungovat ta hra, jo. A musím říct, že v Čechách je skvělý publikum, který možná, dejme tomu, že není třeba tak úplně kulturně vzdělané, a teď to nemyslím v negativním slova smyslu. My třeba, když jsme jezdili do toho Švédska, tak tam ty diváci byli schopní ve větší míře poznat, že kytarista zahrál jako opravdu těžký kytarový solo. Jo. Protože tam prostě to školství mají nastavené trošku jiným způsobem, chodí víc do těch divadel a tedy. Ale zase jsou takový koženější. Jo? Takže ono se nedá úplně říct, tam tě nepozdraví ve výtahu, vlezeš do výtahu, do hotelu, někoho pozdravíš a on na tebe kouká, jestli ho chceš okrást. Jo? Jako takovýhle pocit tam z toho mám, byť tam jezdíme rádi. Takže ono se to nedá úplně říct, ale nejvíc odvázaný publikum jsme zažili asi ve Španělsku, v Barceloně. Tam začali pospěvovat mezi přídavkama prostě fotbalové hymny nebo takové popěvky a to jsem teda opravdu nezažil. To jako musím říct, že jsem měl z toho husí kůži.
1: Je ještě kde brát, řekněme, zkušenosti tak Loriola a vůbec třeba i repertoár Freddieho Mercuryho, nebo už je ta studna vyčerpaná?
2: My máme asi 90 písní, co jsme za tu naši 19-letou kariéru odehráli. A myslím si, že minimálně 50 hratelných jich tam ještě je. Princess of the Universe, prostě já tu písničku miluji, ale je strašně těžká. Freddy nikdy nespíval živě, takže my tam nemáme tu obezličku k tomu, abychom si ji mohli třeba o tom dát níž, protože on to tak nikdy neudělal. A je to těžký, ale já doufám, že se k ní jednou propracujeme. Takže jsou tam určitě kusy, které bychom ještě chtěli udělat a myslím si, že co se dá pořád zlepšovat, že my furt ty rezervy podle mě máme, furt ještě nejsme na tom muzikantském zenitu a i to může být něco, co může být pořád atraktivní pro diváky.
1: Mimochodem, Show Must Go On zpíval někdy živě?
2: Ne.
1: To je jenom studiovka.
2: To je jenom studiovka. Ale zpíval jí živě Paul Rodgers nebo Adam Lambert právě, takže tam se dá jakoby, leco se dá obhájit.
1: Já se totiž říkám, jestli by jí živě dal?
2: Myslím si, že ne, protože je to stejný princip jako ta Who Wants to Live. Tam je prostě D2 v tom americkém systému, v tom evropském, to myslím D4, ale pardon, nejsem úplně v tom lekovaný, teoreticky. A vzhledem k tomu, že si dal dolů i to Who Wants to Live Forever, kde je stejný tón, tak předpokládám, že by si dal dolů i tu show.
1: Vlastníš nějakou osobní věc Freddieho Mercuryho?
2: Ano, já jsem vydražil jeho kostým ze 70. let, takový ten přesně jak se mu říká.
1: Žlutý s těma páskama?
2: A je to takový ten úplně takový ten overálek bílej, jo, který měl třeba v 76. roce v Hyde Parku. On měl 3 ty kostýmy různě jako střídal. Tak já mám jeden z nich a je teda zajímavý ten kostým vnímat už jenom teda z toho, že ho měl na sobě, ale i z toho, jak on vlastně jaký byl fyzicky, protože já jsem neměl možnost se s ním nikdy potkat a on teda v těch 70. byl opravdu útloučkej.
1: No já se ptám, protože znám člověka, který vlastní část jeho korespondence. Tak třeba někdy bude příležitost, aby nám ji ukázal. Co vás čeká, tebe a kapelu v nejbližších dnech?
2: Jsme včera začali naše letní turné.
1: To znamená, včera bylo 15.
2: července. Včera bylo 15. července, děkuju. Od dneška nás teda čeká ještě 9 koncertů. Ty nejbližší jsou v Olomouci, v Jihlavě, v Praze, v Brně. A chystáme se příští rok, chceme udělat velkou show v Edenu. Takže teďkon se podnikáme kroky k tomu, abychom toho byli schopni. Zjišťujeme, jestli toho vůbec jsme schopni. Doufám, že ano. A protože my oslavíme příští rok 20 let naší kariéry a zároveň vlastně to nejslavnější turné kapely Queen, to Magic Tour z toho 86. roku, který známe ať už z Wembley nebo z Budapešti, tak bude slavit 40 let výročí. Tak bychom chtěli to Wembley, který vlastně tady být tehdy nemohlo, přivízt do Prahy.
1: Tak to se těšíme, samozřejmě jsem velmi rád, že jsi přišel a moc ti fandím, Michaeli.
2: Ksavere, já moc děkuju za pozvání a taky a mějte se vážně diváci moc hezky.
1: Pěkný léto, ahoj.
2: Pěkný léto.
1: Naším hostem byl Michael Kluch. Hraje vám Radio Ksavere.

0: Kanopa, knihovna pro vaše uši. Výběr nejlepších audioknih z české i světové klasické literatury. www.kanopa.cz.
1: Já koukám na ten autenticky nešťastný výraz a musím se přiznat, že jsme tady jenom tak mezi čtyřma očima, že bych si velice přála vidět takhle nešťastný výraz někdy v tom říjnu u pana ministra Rakušana. To by byla, myslím si, velká satisfakce.
2: Za to, že neletěl
1: po dozimetru, za to, že neletěl po střelbě na filozofické fakultě, kdy zametal věci pod koberec a já nechci říct, že vysloveně lhal, ale tak řeknu to kulantně, přinejmenším neříkal pravdu. A stejně tak by se to zasloužil za ten incident, o kterém je tento článek. To znamená za to, že v podstatě několik desítek extrémistů mohlo narušit plánovaný, naprosto pokojně probíhající pochod navíc rodin s dětmi.
3: Celý pořad Podtrženo sečteno s Karolínou Stoněkovou můžete sledovat už teď. Bez reklam a bez čekání. xtv.cz

0: Radio Xaver najdete na play.cz.
1: Před pár dny zemřel papež František a já vím z některých rozhovorů s vámi, že vy jste velmi ctil Benedikta 16. Kdysi jste, myslím, že v tomto pořadu hodnotil to, ten jeho pontifikát, jak se říká, že považoval jste za úspěšný, říkal jste, že on byl velmi vzdělaný člověk a velmi, řekl bych, úspěšný v té pozici. Jak hodnotíte působení pana papeže Františka?
2: Tak mně nepřísluší hodnotit působení papeže Františka z pozice katolické církve. Prostě katolická církev se musí vyhodnotit sama, jestli po Janu Pavlovi II. A po Benediktu 16. to, s čím přišel a co v té církvi udělal papež František, bylo to, co chtějí nebo nechtějí. Můj pohled je na to vnější. Já bych řekl, že i Jan Pavel II. Já jsem měl tu čest opakovaně mluvit a setkat se s Janem Pavlem II. A stejně tak opakovaně s Benediktem 16. Nového papeže už jsem já nezažil, takže z osobního kontaktu nemohu říct si vůbec nic. I pro mě byly ty oba dva předcházející papežové mužové definující dobu, definující éru, prosazující některé hodnoty, které myslím stály za to a v tomto smyslu byly velikány, kdyby se hledala osobnost roku a taky občas to vyhráli tyhle ti dva v různých anketách, jako, tak byly širokou osobností, která daleko překračovala katolickou církev. Já myslím, že jestli to vidím dobře, tak já myslím, že to se nedá říct o papeži Františkovi. Ten nebyl takovou svět definující nebo svět posouvající osobností. A to je velká, velká odlišnost. Kdybych měl pokoušet se hodnotit jednotlivé kroky papeže Františka, tak zase říkám, mně nepřísluší diskutovat o tom, jestli se mám vše dělat tak či onak a jestli mají být ženy v té či oné roli. To prostě si organizace zvaná katolická církev musí vyřešit sama. Já jsem vychován v názoru jako dítě, že prostě ženy kněze nedělají. Prostě, takže když jsem to uviděl tady, když naše jedna kněžna dokonce tančila ve Star Dance, no tak mně se to zdálo trošku podivné, že? Takže tyhle ty kroky toho papeže jsou pro mě trošku nejasné, no.

hledali mě v údolích. Za 1 200 000 hledali mě na polích.

0: серце зашептал. Běž.
1: Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.

0: Scháníte nadstandardní a diskrétní urologickou péči? Jsme tu pro vás. Privátní klinika Uromediko. www.uromediko.cz.
1: Eva Filipi je naším hostem. Vítám vás po čase v XTV. Dobrý den.
2: Děkuji, dobrý den. Děkuji za uvítání.
1: Já děkuji, že jste k nám opět zavítala. Netřeba vás nějak zdlouhavě představovat. Vy jste zkrátka legenda české diplomacie.
2: Děkuji.
1: Mimo jiné jste 13 let působila v Sýrii a ze Sýrie teď přichází opravdu znepokojující zprávy. Vy, když jste tu byla naposledy, tak zrovna padl režim Bašára Asada. Vy jste nebyla příliš optimistická, co se týkalo následného vývoje. Teď v posledních vlastně týdnech přišla zpráva, že během vlastně 72 hodin tam zemřelo více než 1000 lidí. Co to může znamenat pro budoucí stabilitu Sýrie, když vláda, současná vláda slíbila, že přeci ochrání náboženské menšiny, ochrání Alavity. Tak co se stalo?
2: No, tady se především ukazuje, že ty naše lehce pesimistické výhledy nebo naše názory se ukazují, že byly správné. Jde o to, že ten současný prezident, nikým nevolený, nicméně prezident, vůdce tehdejší HTSky Šara, vlastně má pod sebou spoustu militantů, kteří přišli z toho Idlibu s ním. A tyto skupiny, to není jedna skupina, která by si nechala říct, tak takhle se to dělat nebude. To je několik skupin, které vlastně byly vycvičeny v tom bojovém umění, kteří jsou z části z Islámského státu, z části Al-Káidy. Z části to nejsou ani Syřané, to jsou Ujguři a Středoaziaté a další. A já samozřejmě si myslím, že Šara tam v tom paláci v Damašku dnes nemá prsty a instrumenty, jak způsobit to, že tito lidé budou poslouchat jednoho vůdce. Takže ta oblast Latakie a Tartusu, kde žijí Alawité, tam došlo k tomu, co bych já nazvala strašným slovem řezničina, že jsem sama dostávala přes WhatsAppy ty události, co se děly. Je to velmi skoro nedívatelné. A jak si ve výsledku je vidět, že Šara, který sídlí v Damašku, nemá šanci tu Sýrii jakoby ovládnout tak, jak my bychom si třeba přáli. Aby to byl třeba islámský stát nebo více islámský stát, nicméně se ukazuje, že to prostě nemůže ovládnout. Proč? Alawité, navíc tady se často říká, že Alawité jsou ti režimní. Není to tak. Proč? Když tam byl prezident Asad, tak pouze některá místa byla pro Alawité, jinak to je sunnický stát, nebo hlavní jsou sunité, takže tam mnoho těch portfolí bylo pro sunity. Takže Alawité sami v té oblasti, kde žijí, protože když jsem tam byla, tak si z části stěžovali, že by měli mít lepší zacházení. Není to tak, jak se tady běžně říká, to jsou prorežimní a ty musíme zlikvidovat. Čili to je jedna část ti Alawité. Nicméně už se ukazuje, že ty boje jsou i v Homsu a v Hama. A zároveň se ukazuje, že už i křesťané, že tam už byly nějaké velké problémy s křesťany. Na jihu máte drůzy, kteří odmítají se podvolit Šarovi. A drůzové včera navštívili, byli u Bibiho Netanyahu, že by chtěli ochránit od Izraele. Na východě máme Kurdy a mnoho dalších Čerkesů, ty minority tam prostě jsou. To je uvnitř Sýrie. A vedle toho mě dovolte ještě zmínit jednu věc, že v zahraničí je mnoho oponentů, kteří svolávají různé konference. Jedna z nich přednedávnem byla v Ženevě, kde odmítají přijmout Šaru jakoby vůdce tohoto státu a chtěli by opravdu tedy novou Sýrii, lepší Sýrii.
1: Tak a to by se musely konat volby? také, vy jste říkala sama, nevolený vůdce. Nicméně původně, když Šára se stal tím vůdcem, kdy padl režim Bašára Asada, tak přeci říkal, že budou volby na jaře. Teď uvedl, že budou volby nejdříve za 4, možná za 5 let, protože je potřeba vybudovat infrastrukturu, protože je potřeba udělat sčítání lidí. Je to ten skutečný důvod, proč se volby odkládají o tolik let?
2: No, tak především on měl, nebo jeho lidé měli takové ústavní prohlášení, že, které tam jako stručně píšou o tom, jak teda ta práva budou zajištěna pro ženy a pro minority a svoboda slova a tak dále. Ale to je kousek papíru. V tuto chvíli, kdy on rozpustil všechna uskupení, nejenom Národní shromáždění a všechny strany, všechna jakákoliv uskupení jsou rozpuštěna. Čili jak učinit, jak co udělat, jak volby. Ono to v podstatě ani nejde, protože tam není žádná organizace, která by mohla někoho nominovat. A on, aby jmenoval třeba Národní shromáždění nebo parlament ze svých lidí. On zatím dělá to, že ze svých lidí má ministry a udělal Národní bezpečnostní radu, to jsou jeho lidé. Ale v podstatě v tuto chvíli, v této roztříštěnosti a hlavně nespokojenosti většiny obyvatel, ono je to asi tak, že vidíte na některých médiích, jak slavili výročí revoluce, že před 14. 15. tak je to takové velmi, jak bych to řekla, jako popisují to tak, že se na maští obyvatelé radovali a helikoptéry létaly nad Damaškem a schazovaly růže. A k tomu bylo dodáno, tehdy byly schazovány barelové bomby, dnes růže. Čili zase plaveme ve spoustě informacích a musíte mít schopnost se v nich vyznat, co asi, abyste mohla udělat trochu prognózy, jak to může vypadat do budoucna. Aktuálně já bych, ač bych si to velmi přála, tak nevidím, že by Šara mohl ovládnout Sýrii, že by všichni nadšeně řekli tak a teď budou volby. Volby z koho? Jak to učinit? Tam ty strany neexistují a tím nemyslím, že to byla jenom strana Baas, tam bylo mnoho, mnoho uskupení. Zahraniční Syřané mu nevěří, ani nemohou dovnitř, protože on tam už nepouští tyto oponenty, protože to jsou velmi inteligentní a intelektem nadaní lidé, kteří mají představu o tom, jak by se měl spravovat stát. Takže velká neznámá.
1: Takže říkáte, že volby nejsou reálné, byť on je ale slíbil, mluvil o nich, že na jaře budou. Je to reálná situace za 4-5 let? Je možné, že za 4 až 5 let?
2: Upřímně, já si myslím, ale říkám teď něco hodně na hraně, já myslím, že ten Šara nevydrží.
1: A proč mu nedůvěřují ty skupiny, které jste zmiňovala? Je to kvůli jeho minulosti, nebo jakým způsobem se ujal moci?
2: Jistě, tak ono to, jak se ujal moci, to je jako pěkně, tak si nakráčím do toho paláce a stanu se prezidentem. To je jedna věc. Jak budeme mluvit o tom, že někdo ho tedy skutečně zvolil, nebo vůbec ne? Na druhé straně já třeba mám informace přímo z Damašku, tak ti Damašané se obávají, co bude. Ve smyslu v takovém, že on propustil z většiny státních orgánů ty zaměstnance bez salary, bez platů. Nemá peníze, nemají peníze, čili to, co jste naznačila, že tam je potřeba, jak řekl, postavit infrastrukturu, to určitě, ale
1: z čeho?
2: Odkud budou proudit peníze? Pravda je, že Katar nějak začíná obnovovat energii. Katar je jeden z těch spolu s Tureckem, kteří si přáli více islámský režim, systém. To jsou muslimští bratři. Takže jestli tam budou proudit peníze a jakým způsobem a kdy, to je těžko říci. Evropská unie nějak pozastavila sankce, Washington váhá. Washington zatím velmi váhá a navíc, jak jsem včera četla, tak ta opozice v Americe syrská přímo vyzývá prezidenta Trumpa, aby nezrušil sankce. Protože nechtí, aby tento druh lidí, kteří tam teď vládnou, mohli vládnout dál.
1: Spojené státy vyzvaly právě syrské úřady, aby se postavili, aby postavili před spravedlnost ty islamisty, kteří udělali ten zmiňovaný masakr alavistů. Nicméně já neslyším žádné vyjádření Evropy, evropského státníka. Když byl u moci Bashar Assad, slýchali jsme o Sýrii, slýchali jsme silná prohlášení a teď nikde
2: Evropané, nic? Evropané splnili svůj cíl. Assad už tam není. Takže teď podle mě od takového prvního nadšení, že Assad zmizel, že to bylo po mnoha let náš prvotní cíl, despota musí zmizet, tak ten už tam není. No, takže bylo nadšení, že jo, teď víme, jak tam proudili ti ministři zahraničí, ty různí. A teď najednou přijde zpráva, že tam jsou takovéhle masakry a že vlastně se bojuje v Homsu a že se bojuje v Hama a že teda lidé jsou nespokojení, tak co s tím, že jo? Teď Evropa navíc, myslím, nebo evropští státníci, politici mají hodně co dělat s tím, co se děje ze strany amerického prezidenta Trumpa, Ukrajina, Rusko, takže do jaké míry dneska Sýrie je bude zajímat se, úplně nejsem jistá, to je na jedné straně. Na druhé straně je to až s podivem, že my necháme jakoby ve smyslu naší ideologie tam nechat umírat lidi v masakrech.
1: Vy jste říkala, Sýrie je velmi roztříštěná, dá se jí vůbec vládnout?
2: Dá, ale silou, force.
1: Takže musí přijít nějaký vůdce, jako byl Bashar Assad vlastně?
2: Musí přijít nějaký vůdce, který by byl, neměl tuto minulost, nebo ono se těžko řekne, minulost to neodpářete zevnitř, i když Hara mluví nádherně a když má projevy, tak jako si říkáte, to je dobrý a ta doba sice basistického režimu, ale velmi dlouhá, starý Assad, mladý Assad, tam se vytvořila atmosféra takového jakoby volného bytí mezi jednotlivými komunitami a uznávání jednotlivých komunit. A vlastně ano, když řeknete despotický režim, dobře, takže my rušíme despotické režimy, abychom došli něčemu, co teď máme v Sýrii. A to je jedna z otázek, která mě vždycky byla hrozně líto, že jsme schopni tady v Evropě jakoby chtít proměnit ty despotické režimy v demokratické ráje, ale v podstatě jsme to nikdy nedokázali. Totéž je Washington, že jakoby máme nějakou ideologii, kdy naše hodnoty musí převládnout i tam, kde je třeba nechtějí. A výsledek je, já nemám žádný pozitivní výsledek. Tunis, možná trošku Tunis, ale tam už mezi tím to proběhlo jinak. Libie víme, Egypt víme, Sýrie víme a další nebudu už zmiňovat. Takže tam jako mě to vrací k tomu, co vlastně děláme my a je mi to líto, že my máme ruku i v tom, co se děje dnes vlastně. Že my jsme si přáli, aby ten režim spadl. A nejhorší je, že opravdu tam obyvatelstvo je teď v šíleném stavu, nejsou peníze, není infrastruktura, byly sankce. A my jsme byli schopni ty sankce uvalovat dál a dál, jenom proto, že tam byl Assad. A bylo nám úplně jedno, že ta populace šíleně strádá. A měli jsme jako ten ideologický záměr, že oni radši, ať nikdy se to veřejně neřekne, ať radši umřou, ale my tam nechcem Assada. A tohle je jedna kategorie, která je potřeba zvažovat do budoucna.
1: Jaký bude přístup k Sýrii ze strany Donalda Trumpa? Vy jste zmínila, on je zaměstnán teďka mimo jiné také válkou na Ukrajině. Bude Ale očividně,
2: já jsem prezidenta Trumpa zažila v jeho prvním období, to jsem ještě byla v Damašku a byla to taková hezká diplomacie, já nepůjdu do detailů, ale bylo tam mnoho svěžích myšlenek a mnoho dobrých myšlenek. A tehdy bylo velmi patrné, že ten establishment americký vlastně nedovolil ty myšlenky realizovat. Jedna z nich byla, už tehdy Donald Trump chtěl odejít ze Sýrie. On tam má u Kurdů teď asi 1000 vojáků. A takže on prostě chtěl je stáhnout, co tam děláme, že? Ale nedopadlo to. Teď už je plán, Pentagon připravuje plán, že stáhne své vojáky Trump z východní Sýrie.
1: Když jste zmínila Kurdy, někde jsem zaznamenala zprávu, že se chystají předat zbraně. Je to reálné? Je to možné, že opravdu se Kurdové odzbrojí?
2: No, ono je to asi tak, že tím, že vyšlo najevo, že by Donald Trump chtěl odejít, protože Kurdi jsou podporováni Američany tam ve své enklavě. Mimochodem tam jsou také arabské kmeny, to není jenom, že tam jsou jenom Kurdi. Na druhé straně, myslím, že jsme o tom mluvili, Turecko bojuje proti Kurdům, takže tam ty dva členové NATO, tady Američané, tady Turci se střetávají nad Kurdy. Kurdové měli, je to několik dní, měli jednání u Šary, Damašku a výsledek byl, že by se snad nějak i dohodli, ne že by odevzdali zbraně, ale že by se dali, byli jakousi součástí té nové vznikající armády, protože dneska tam není armáda, tam jsou prostě ty HTSka, tam jsou prostě ty skupiny, které přišly z Idlibu. Ale už se objevuje mnoho proti názorů, že to takhle nebude. Čili nemyslím si, že by odevzdali zbraně, to spíš souvisí s tím, že PKK, že Öcalan, šéf PKK v tureckém Kurdistánu, řekl, že už rozpustíme PKK, ale to se nebude týkat syrských Kurdů.
1: Pojďme ještě, když tady mám takovou zkušenou diplomatku, tak by mě zajímalo, jak vy jste hodnotila onu schůzku v Bílém domě Volodymyra Zelenského a Donalda Trumpa. Jak to na vás celé působilo?
2: Úžasně, já jsem si to strašně užila. Já jsem si to velmi užila ten pátek. Tak jednak si myslím, že to Zelenský, kterého neznám, prezident Zelenský, podcenil, že zapomněl, kam jede, nebo nezapomněl, ale měl pocit, že jestli si všímáte, tak on je všude vítán, objímán, líbán. Však to víme, že jak
1: a býval
2: to chodí.
1: Za Joe Bidena.
2: A býval a tak. To, co je úplně možná partikulární, ale četla jsem, že jeho štáb, že mu říkal, takhle ne, to musí být oblek. Bílý dům, oválná pracovna, to není na tento druh obleček. Taky, jestli jste si všimla, Trump, když ho vítal, tak říkal, jak se dneska vyfik. Dneska to tam jako dneska mu to sluší, protože měl jinou barvu, myslím černou a tak. Tak to je partikulární, ale v diplomacii i toto hraje roli. Jak si tím vydáváte signál, hele, ty si mi trochu jedno, já půjdu v tom munduru, jak jsem zvyklý.
1: Na druhou stranu předtím tak chodil u všech za všemi státníky, včetně bývalého prezidenta, tak nebyl by teď, jakoby nebyl by zas kritizován z té druhé strany, no tak chce se v Bílém domě zalíbit.
2: Je to možné, ale podle mých informací mu říkali, aby jako měl oblek.
1: A má to velký význam?
2: Podívejte, význam. Ono, když jsou ta jednání skutečně takto závažná, to není, že pojedete tady třeba, já nevím, do Polska, jestli by nám dali víc vajíček. Jo, to je, to už taková to diplomacie, tam už se musí vzít v potaz 1, 2, 3, 4, 5 až Z. A jako ta příprava, nebo jaksi celé to, ta příprava a celý ten proces musí být od A až do Z jakoby zvládnutý. Takže obleček, dobře, ale tohle je tak závažná věc, jestliže Donald Trump se rozhodl, že ukončí válku na Ukrajině, to už je jiný jiná level, to je jiná úroveň, protože zatím doposud jezdil Zelenský a všude jsme dávali tady munici, tady peníze, tady tohle a vždycky jsme ho adorovali, že ty bojuješ tady, pamatujete, já nevím, kdo to z našich politiků řekl, že v Ukrajině se bojuje o Českou republiku a takovýhle věci. Takže,
1: myslím, že to byl dokonce i premiér Fiala.
2: Já mám
1: ale
2: pocit, ale nerada bych
1: ho to.
2: No. A tak to je zase nepochopení celé té situace, že. Takže.
1: Ale tak on tam něco takového naznačil vlastně i v té oválně pracovně, že, že je chrání vlastně oceán, ale že Rusko
2: asi
1: by
2: tak,
1: mohla jednou přijít.
2: Asi tak, no. Pak jedna partikulární věc, že na tato jednání, jestli nejsem rodilý mluvčí, tak si beru tlumočníka nebo požádám americkou stranu, dejte nám tlumočníka, protože bylo patrné, že není nativ, že Zelenský, čili on tam šel tak, jak byl zvyklý. Tady z té válečné zóny teď jdu a všude mě objímají a všude mě nabízejí to a to a to. Takže to byla další věc, která není úplně partikulární, ale byla důležitější, protože tam bylo vidět, jak Trump říkal, no tak nemáš v ruce mnoho karet, tam řekl, ale já karty nehraju, jako by chytal, tohle není dobře. A pokud vím, tak po té nezdařené schůzce ta delegace chtěla zůstat a chtěli jednat a chtěli už tehdy jakoby vzít zpátečku, ale to už nešlo.
1: Ano, protože jakmile opustil Bílý dům, tak už děkoval Donaldu Trumpovi, děkoval
2: ano,
1: Americe,
2: ano.
1: Děkoval. Teď v současné době se jedná o 30-denním příměří na Ukrajině. Je teď míč v současné době na straně Ruska, údajně zítra si má Trump s
2: telefonovat.
1: Putinem volat. Mm-hmm. Tak vidíte v tom, nebo vnímáte to jako opravdu blížící se konec války, to, co teďka probíhá, to, co teďka sledujeme?
2: Ráda bych si myslela, že ano, ale myslím si, ale nemám mnoho pochybností. Myslím si, že nevím, jestli z toho začne příměřím, nebo jestli se už Trump s Putinem na něčem domluví ještě dál. Myslím si, že to vede ke zdánnému konci. Do jaké míry se s tím vyrovná Evropa, to nevím, ale chci se domnívat, nebo domnívám se, že tam dojde k nějaké dohodě. Jako už si jenom vezměte, že možná je to teď trošku z jiného soudku, ale mluvili jsme o Sýrii. V Radě bezpečnosti OSN dnes hlasuje Amerika s Ruskem na stejné rezoluci. To znamená, že tam už ty kontakty jsou i v jiných agendách, ale vraťme se tedy. Já si myslím, že to povede příměří, mír určitě.
1: Měla by u toho dojednání příměří být Evropa? Když jste zmínila Evropu.
2: A já si myslím,
1: jak to zvládne?
2: Já si myslím, že asi nebude. Jak vidím, jak jedná prezident Trump a jak jedná Putin, tak si nemyslím, že by ta Evropa měla být přizvána. Už vzhledem k tomu, že jsme velmi, velmi intenzivně a velmi jednoznačně vyjadřovali svou nespokojenost s prezidentem Putinem a jaksi, co jsme mohli, to všecko padalo na hlavu Putina, bez žádné adorace z mé strany, ale nevím, jestli by prezident Putin i prezident Trump přijali to, oni teď na něčem pracují, aby jako přizvali teď koho? Jako Unii? Nebo Macrona? Jo, třeba ještě vraťme se k tomu Zelenskému, oválná pracovna. Macron taky v jednu chvíli začal mluvit francouzsky, když tam byl u Trumpa. Jo, aby získal čas. Jsem skočila úplně jinam. Ale já si nevím, já si myslím, že ani jedna strana aktuálně by nechtěla, aby tam zasedala Evropa. My bychom se teď přeživili a začali bychom rychle říkat, že jsme ten mír vždycky chtěli. Nevím, já jsem trochu skeptik vůči Evropě.
1: No, náš ministr zahraničních věcí, pan Lipavský, včera zmínil, že by Ukrajina měla být v NATO. nevrací nás to zase zpátky?
2: Upřímně nechápu. To prohlášení tak skutečně nechápu. Upřímně nechápu, protože přece víme, o čem to je. To neví trošku dozadu, to nemá informace, aby mohl toto prohlásit. Jak si stačí si něco přečíst a nemohu toto nikdy říci. A nebo jestli je to v pokračování stejné linie, tak ta nás nedovede nikam k dobrému.
1: Paní Filipi, já moc opět děkuji, že jste byla naším hostem a doufám, že až se uvidíme příště, tak třeba už bude uzavřeno příměří, ne-li mír. Budu v to doufat.
2: To bych si velmi přála a třeba, že už i ta Sýrie se nám trošku vyjasní, anebo ten Blízký východ jako takový.
1: Moc vám děkuji.
2: Rádo se stalo.
1: Naším hostem byla Eva Filipi.
3: Hraje vám Radio Xaver.

0: Posloucháte Radio Xaver.
1: Já jsem jen viděl tuhle zvláštní tvář. Kde jsem jen slyšel tenhle smích. Snad spadla s mojí jednou na polštář.

0: Zdeněk Koudelka je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: 3.9., tedy tuto sobotu za pár dnů, tuším o 14. hodiny, proběhne na Václavském náměstí jakási demonstrace, na kterou se očekává, teda na které se očekává velká účast obyvatel. Co se může změnit po té demonstraci? Má ona šanci s něčím zacvičit?
1: Určitě má, ale jsou to i třeba s nadcházející komunální a senátní volby. Vláda sice má čtyřletý mandát, získaný ve volbách do poslanecké sněmovny.
0: Nepochybně.
1: Ale pokud, zvláště když je to široká koalice, tu má, není to vláda příliš jednotná vnitřně, tak pokud určitá vláda narazí na velkou nespokojenost občanů, která se může vyjádřit buď demonstracemi opakovanými, a nebo například tím, že v jiných volbách, než jsou to parlamentní volby, dají tím občané najevo svůj nesouhlas s vládou tím, že budou volit opoziční strany, tak ta vláda výrazně oslabí a může dojít k jejímu pádu, ke změně tedy politiky v této zemi. A konec konců, když vzniklo Československo, tak první premiér Karel Kramář odstoupil v roce 1919 po komunálních volbách, protože volby do poslanecké sněmovny byly až v roce 1920, takže on měl pořád stejný a jeho koalice měla pořád stejný počet poslanců v tehdejším národním shromážení, ale protože ty komunální volby dopadly tak radikálně odlišně, než on si představoval, jeho strana tam utrpěla drtivou porážku, tak to vedlo k tomu, že z funkce odešel.
0: Tedy
1: a to se může stát i Petru Fialovi.
0: Ta demonstrace připravovaná na 3.9. v Praze může spustit jakousi lavinu až k pádu vlády, jestli vám dobře rozumím.
1: Určitě. Přes tuto demonstraci mohou být potom i demonstrace v dalších městech a samozřejmě na konec září přijdou lidé k volbám komunálním a senátním.
0: Teď mám dvě důležité právní otázky, pane docente Koudelko. Ostatně o vás se obecně říká, že platíte za vynikajícího právníka, to mě opravdu zajímá. Korespondenční volba do poslanecké sněmovny, o tom se pořád mluví, má šanci to projít, plus na takový zákon je potřeba ústavní většina ve sněmovně, anebo se to dá odhlasovat prostým hlasováním a prostou většinou. Jak toto chodí?
1: Tak.
0: Teď si smějete jako lajkovi, rozumím tomu,
1: ne,
0: ale musíte si občas popovídat s blbcem, pane Koudelko,
1: ne,
0: to tak.
1: Ne. To je krásná otázka, která nahrává k tomu, jak se říká trošku sarkasticky, že dva právníci, tři názory.
0: Ano.
1: Volební zákon je obyčejný zákon, který potřebuje nadpoloviční většinu v obou komorách. To znamená, poslanecká sněmovna nemůže přehlasovat senát. Tady musí být v obou komorách schválen. Ovšem jsou ústavní právníci, kteří poukazují na to, že korespondenční hlasování narušuje do určité míry tajnost voleb a přímost voleb. Protože vy nejste schopni zajistit, že když člověk bude hlasovat doma, že vlastně ho nikdo neovlivní, že nebude kontrolovat ten jeho hlas, dokonce, že může někdo hlasovat z jeho rodinných příslušníků, sousedů a tak dále i za něho. Takže jsou i hlasy, které říkají, aby to bylo ústavně správné, tak by mělo být toto korespondenční hlasování schvalováno jako ústavní zákon, to znamená 3/5 většinou. Samozřejmě tomu se brání vládní koalice, protože pak by to neprošlo. Ale tady je už vidět to oslabení vládní koalice, protože ona chtěla korespondenční hlasování prosadit ještě do prezidentských voleb, aby se už další prezident volil i tímto způsobem v cizině, protože předpokládá, že v cizině bude mít podporu její, nějaký vládní kandidát.
0: Což je velmi krátkozraké ovšem.
1: No, je pravda, že když byly volby poslední do poslanecké sněmovny a ty hlasy ze zahraničí se přiřazovaly do Ústeckého kraje, tak tam se zjistilo, že protože se počítají odděleně a je to veřejně přístupné na volebním webu Českého statického úřadu, že se přes zahraničí dostaly do poslanecké sněmovny pouze strany současné vládní koalice, vyhráli dokonce Piráti, ti porazili i koalici Spolu, a ANO dostalo 4,99%. Takže kdyby volilo jenom zahraničí, tak vlastně se žádná jiná strana, než jsou strany vládní koalice, vůbec do sněmovny nedostane.
0: Škoda, že tady není nějaký moderátor. Já bych vám teď velmi rád vysvětlil, proč je to krátkozraké, ale bohužel se musím ptát jenom. Pane Koudelko, to znamená, že není předepsáno někde v zákonu, v ústavě, že takovýto zákon o způsobu volby, protože tím se mění způsob volby, musí jednoznačně mít ústavní většinu. To, takhle to nestojí, ta otázka.
1: Pokud by se měnily ty parametry, které volebního práva, které jsou upraveny v ústavě, tak musí mít ústavní většinu. Ale právě ten spor je o tom, jestli korespondenční hlasování ovlivňuje ty ústavní parametry, nebo neovlivňuje. A to rozhodnou v podstatě poslanci tím, že buď ten zákon odhlasují, nebo neodhlasují, a potom ti, kteří budou nespokojeni, se mohou obrátit na ústavní soud.
0: Do prezidentských voleb se to už, jak jste říkal, stejně nedá stihnout.
1: Ne.
0: Tak teď ta druhá právní věc. Před pár týdny tady na tom místě, jak sedíte vy, seděl pan bývalý poslanec za sociální demokracii Jandák Vítězslav, dnes člen Rady Českého rozhlasu, a několikrát mě v tomto rozhovoru opravil, když jsem použil termín válka na Ukrajině. A dokonce tady vysvětloval, že se nejedná o válku, že válka je jakýsi akt, dokonce právní, že máme-li mluvit o válce, musí někdo někomu vyhlásit. Tak se ptám právníka, jestli z hlediska práva a mezinárodního práva je na Ukrajině válka nebo není, když ji nikdo nikomu nevyhlásil.
1: Válka tam je, protože rozhodující je to materiální pojetí, to znamená, jestli se tam vedou boje nebo nevedou. Ale je pravdou, že zatímco dřív bylo bráno, že vlastně zahájení války bez vyhlášení války je něco nečestného. Uvádí se například, že Němci napadli Sovětský svaz bez vyhlášení války. Pravdou ovšem je, že Goebbels vytáhl sovětského velvyslance v Berlíně z postele asi ve 3 hodiny ráno nebo ve 4 hodiny ráno a sdělil mu tedy, že Německo vyhlašuje válku Sovětskému svazu. Ovšem, on už to nestačil, ten velvyslanec sdělit do Moskvy, takže to bylo takové vyhlášení války, prostě aby se vlk nažral, jako se zůstala celá, to má, aby ten moment překvapení byl zachován. Takže zatímco dříve se války vyhlašovaly, tak po druhé světové válce tím, že byly války jakoby mezinárodním právem zakázány, tak všichni vedli něco jiného než válku. To byly různé mírové operace, operace na ochranu obyvatel, humanitární operace, humanitární bombardování.
0: Takže tak i ty, to není tak dlouho ostatně.
1: Ano, takže i ty americké války, které byly třeba v Iráku a v Afghánistánu, tak se většinou nazývali pojmem operace a pak tam byl nějaký přídomek, aby se to odlišilo. Má státy se jakoby bojí říci, že to, co dělají, je válka, nebo nebojí možná, ale spíš to považují za něco neslušného, že se to prostě ve společnosti slovo válka neříká, že jsme nikomu vyhlásili válku, ale ve skutečnosti válku vedou a je dobře, že konec konců jak Ukrajina, tak Rusko, anebo i Spojené státy, když vedli válku v Iráku nebo v Afghánistánu, tak uznávají, i při bombardování Jugoslávie tomu tak bylo, uznávají to, že musí postupovat podle norem mezinárodního práva válečného, což dává určitou jistotu například vojenským zajatcům, válečným zajatcům na to, že s nima bude nějak zacházeno, že má určitou roli mezinárodní Červený kříž, výbor mezinárodního Červeného kříže, může kontrolovat třeba zajatecké tábory a tak dále. Takže podle mezinárodního práva to určitě válka je.
0: Když jednoho dne skončí, jakože skončí, každá válka jednou skončí, tak to, co se děje potom, třeba ty tribunály nejrůznější, kde budou soudit ty válečné zločince a tak, tak dívá se na to v tu chvíli ten soud jinak, když to nebyla vyhlášená válka a když oni budou tvrdit, to byla pouze operace, jak jste říkal, například na záchranu našich občanů?
1: Soud by se na to asi jinak nedíval, ale většinou, mezinárodní soudy, které byly ustaveny, tokijský, norimberský, ve vztahu k Rwandě nebo i vůči bývalé Jugoslávii, tak vždycky byly ustaveny prakticky těmi vítězi. a soudili ty poražené. Takže soud bude jenom tehdy, pokud nějaká strana toho konfliktu vyhraje a ta druhá strana bude totálně poražena. Pokud dopadne mírem, kdy v podstatě obě válečné strany se do určité míry unaví a potom dojde ke kompromisu, tak si vymění své zajace, včetně těch, kteří třeba na jedné i na druhé straně budou odsouzeni, tak si vymění z vězení a žádný mezinárodní soud pak už se nekoná.
0: Takže je to něco, čemu sportovci říkají plichta?
1: Ano.
0: Takhle. Je, pane docente Koudelko, Zdeňku Koudelko, řekněte, je naše země ve válce?
1: Není ve válce, protože my se neúčastníme těch bojů. Premiér sice řekl, že jsme ve válce, ale prostě lhal. O tak vážné věci, jako je válka, se lhat nesmí. A především ne z úst vrcholných představitelů státu. Aby naše země byla ve válce, musel by vyhlásit prezident republiky a předtím by musel válečný stav odsouhlasit parlament s oběma komorami. Ani tady nemůže být senát přehlasován. Takže tady je vidět, že třeba ty senátní volby, i když senát je slabší komorou, tady jsou velmi významné pro to, aby nešel náš stát do války, tak je dobré, aby vláda v senátu neměla většinu. A žádný parlament náš, ani náš prezident nevyhlásil válku, nejsme ve válce a je špatné, když premiér říká opak, i když ví, že to je lepší.
2: Nejlepší metoda, jak ubránit vaše peníze před inflací. Spoření ve zlatě. Pravidelně dostáváte naspořené zlaté slitky fyzicky do ruky. Nezapomeňte, zlato je spolehlivý a stabilní element. Stačí poslat e-mail zlato@mincex.cz a dostáváte automaticky 30% slevu na vstupní poplatek. Neváhejte a pište zlato@mincex.cz.
0: Prosím vás, vizuální tady agitace naše, Květen měsíc lásky, to je jasný, to jedeme. A dnes je tady, přátelé, heslo, které přinesl tady do jámy Lvové pan Holec. Teď jde o všechno.
3: Ksever, já to nebyl.
0: A kdo to byl?
3: Já to ukrát, já jsem zloděj obyčejnej.
0: A co to?
3: Já se beru, co můžu, to o mě víte.
0: A kdo řekl něco tak chytrý?
3: Tohle to vymyslel vrchní hodnotář.
0: Hodnotář?
3: Šéf strachovky Petr Fiala. Jo. To je jeho volební krédo, teď jde o všechno.
0: A nechybí tam nějaký dodatek?
3: No tam chybí spousta dortků. Já jenom jsem si říkal, sedíte na správné straně, když to takhle čtete.
0: Dneska
3: takový
0: jo.
3: Krédo vznešený.
0: Dneska jo.
3: Jste si jistý?
0: No tak mám to takhle v zádech.
2: Celý díl a kompletní archiv pořadu Wilsonova 10 můžete sledovat na XTV. XTV.cz. Posloucháte rádio Xaver.

0: Vychutnejte si růžové oplatky Maner Neapolitaner z Vídně. Křehké oplatky s jemným krémem z lískových oříšků, vyrobené podle naší originální receptury v nejvyšší kvalitě. Maner si prostě zamilujete.
1: Moc peněz, díl 24. A naším hostem je jako vždycky pan Robert Vlášek. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Pane Vlášku, dějí se takové věci v té vaší branži, vy se staráte o prodej zlata a investování ve zlatě a spoření ve zlatě, ale mnohem, z mnohem širšího pohledu.
2: Ano.
1: A my bychom měli říct na úvod, protože já jsem se od vás nakazil.
2: Aha.
1: A já sleduju teď tu cenu zlata pořád.
2: To je zajímavý, že jo, co se děje?
1: No, před dvěma dny to hlásilo zase rekord.
2: Ano.
1: A za prvé si neumím moc vysvětlit, čím to je, za druhé si říkám, co bude dál, a nejvíc mě teda zajímá, jestli teď, když ta cena zlata je takto vysoko, 3200,
2: 3300 a něco.
1: A dokonce už bylo, myslím, že 3500 nebylo?
2: Bylo, blížili jsme se tam.
1: Za trojskou unci, ano. Dolarů.
2: Bavíme se v dolarech.
1: Dolarech, ano. Což je teda už hezká částka.
2: No.
1: A já si říkám, jestli teď, když je to zlato na vrcholu všech dob, jestli je dobrý okamžik na to nakupovat.
2: Určitě, je to nejlepší doba. Já to možná vysvětlím. Když jste zmínil ten vrchol, tak my těch vrcholů jsme viděli mnoho a my vlastně vidíme, že to zlato neustále překoná další a další vrchol. Vzpomenete možná, že v roce 2008 stála trojská unce $850. V roce 2013 stála $1250. Nedávno jsme byli po 2000 a dneska jsme nad vlastně jsme na $3000 vlastně. A ty důvody, proč tomu tak je, je jich celá řada. Když se podíváme na tu globální ekonomiku, geopolitiku, na tyhle ty věci, na globální ekonomiku, tak zjišťujeme, že všechny faktory svědčí růstu ceny zlata. Takže je určitě ideální doba.
1: Pojďme teda si říct upřímně, je teď čas na to nakupovat zlato?
2: Některé prognózy předpovídají, že by zlato mohlo překonat překvapivě brzy $5000 za trojskou unci. My jsme zmiňovali dlouhodobě...
1: $5000
2: za trojskou unci. My jsme zmiňovali dlouhodobě v těch našich pořadech, tady, když se diváci podívají zpátky, že taková prognóza pro rok 2030 byla $4000 až $6000 za trojskou unci. My jsme se přikláněli k té predikci, řekněme, ale vidíme, že v poslední době vlastně to zlato překonává ty odhady a my bychom se měli podívat na ty důvody, proč tomu tak je. Proč se to děje?
1: No,
2: jeden, jeden ze zásadních důvodů samozřejmě je, co se děje v té geopolitice. Se vlastně mění ten světový řád, řekněme, jak někteří říkají. Já bych si troufl říci, že je to víc než nějaká změna světového řádu. Že to je něco, jako když se mění civilizace. Jsme na prahu v podstatě nového celkového uspořádání. To je takový velký proces, řekněme, který probíhá, který je takový trošku nehmatatelný. Ale když potom půjdeme na ty konkrétní věci, tak já bych vypíchl třeba jednu z nich, o které se tady moc nemluví v českých médiích ani evropských. A to je to, že vlastně Čínská lidová banka spustila alternativu mezibankovního, mezinárodního, mezistátního vypořádání. My tomu říkáme v té západní jako části světa SWIFT, vlastně, který tady dneska běhá.
1: Což je ta věc, promiňte,
2: ano.
1: Od které bylo odstřiženo Rusko.
2: Od které bylo odstřiženo Rusko, částečně.
1: Okamžiku, kdy začala válka na Ukrajině.
2: Přesně tak.
1: Ne
2: přesně.
1: Částečně.
2: No, dobře, bylo odstřiženo Rusko.
1: No, to pane Vlášku, jako pozor.
2: Bylo odstřiženo Rusko, budeme to tak říkat a je to
1: proč,
2: pravda.
1: Počkejte, tak vy tady vytváříte teď nějaký dojem? No, tak bylo nebo nebylo?
2: Oficiálně bylo. Jsou nějaké informace, že některé ruské banky údajně jako nebyly. No, že většina bank byla, některé údajně ne. Já to nejsem schopný potvrdit ani vyvrátit. Zmiňuji to jako informaci, kterou jsem zaznamenal. Ale můžeme tady teď říct, že jako oficiálně teda odstřiženo bylo, abychom nešířili nějakou nepotvrzenou jako informaci, ale je to něco, co v kuloárech se někde šíří. Takže pokud bychom řekli, že bylo, tak je to přesně ono. Je to ten mezistátní, mezibankovní vypořádací systém. Velmi důležitý pro ten světový bankovní systém, který donedávna neměl žádnou alternativu. Ale vlastně v minulém týdnu Čínská lidová banka spustila přeshraniční vypořádací systém postavený na RMB, což je renminbi, takzvaný, což je jako výraz čínský pro čínský yuan. To znamená, ten systém běhá na čínském yuanu a oproti tomu SWIFTu má dvě zásadní výhody. První je, že SWIFTu trvá mnohdy to mezibankovní, mezistátní vypořádání, řekněme, 3 až 5 dnů a vlastně podílí se na něm 6 jako vypořádacích bank, přes které to vlastně jako běhá. Když to tento systém postavený na tom RMB, jemu trvá to vypořádání 7 sekund a náklady na transakční náklady jsou o 98% nižší. To znamená, je to naprostá revoluce, o které tady se mlčí. S tím, že v tuto chvíli Čína do toho systému zapojila vlastně země ASEAN, možná pro diváky není to úplně známý jakoby výraz, ale ASEAN je velmi významné společenství států jihovýchodní Asie. Já jsem si je tady vypsal. Spadá tam Brunei, Filipíny, Indonésie, Kambodža, Laos, Malajzie, Myanmar, Singapur, Tajsko a Vietnam. Je to 700 milionů obyvatel. To znamená, je to vlastně větší uskupení než Evropská unie. Jejich výkon představuje 6,5% světového HDP. A vlastně kromě toho ASEANu, ta Čína ještě zapojila do toho systému 6 zemí středního východu, to znamená jako ty země, nebo Blízkého východu, takové ty země jako Spojené arabské emiráty, Saudská Arábie a podobně. První transakční platba, ta první zkušební platba proběhla mezi Abu Dhabi a Čínou, nebo Hongkongem, pardon, mezi Abu Dhabi a Hongkongem. Trvala teda těch 7 sekund a ty náklady byly teda nižší o 98%. Ale zapojení těch zemí ASEANu a to Blízkého východu se dospělo k tomu, že 38% světového obchodu v podstatě se odklání od toho SWIFTu do tohoto systému.
1: Neboli vy ten první argument, proč to zlato se drží a ten váš předpoklad, že půjde ještě nahoru, dokonce jste zmínil 5 000 amerických dolarů za trojskou unci, vlastně se opírá teď o to, že byl spuštěn jakýsi čínský systém, který konkuruje SWIFTu a je to je levnější, je rychlejší a tak. Neboli je teď otázka, jaká část vlastně těch ekonomik se k tomu
2: já budu smělý a opravím vás, můžu?
1: No opravujte.
2: Tohle to, o čem já jsem mluvil, teprve způsobí v budoucnosti zásadní růst. Tuto chvíli...
1: To říkám, ne?
2: Ano, ale v tuto chvíli ta současná cena toto ještě ne zcela odráží. Ona to začala odrážet tím posledním růstem. My jsme viděli, že cena zlata vlastně vyrostla za měsíc, pokud se podíváme v českých korunách, někde kolem 7%. V těch dolarech je to velmi podobné. Takže ona začala reagovat v těch posledních dnech. Ale myslím si, že toto, co jsme teď zmínili, bude mít ten zásadní dopad teprve v budoucnu. Že to, co vidíme teď, na to působí ještě jiné vlivy.
1: Dobře. Pane Vláčku, vy jste popsal ten první vliv. A jako další vliv může být ten, a to jste mi říkal před vysíláním, já teď nebudu se tvářit, že to mám ze své hlavy, že centrální banky nakupují jako zběsilé.
2: Centrální banky nakupují jako zběsilé, my kdybychom k tomu měli říct nějaká čísla, aby se diváci dokázali jako představit vlastně, co to znamená, že nakupují jako zběsilé. Tak my, když se podíváme trošku zpátky v čase, kdybychom se podívali hodně zpátky v čase do roku 2008, tam se to zlomilo. V té poslední finanční krizi ty banky začaly masivně jakoby nakupovat. Začaly nakupovat dokonce více než v době úplného zlatého standardu. To znamená, že my tam jsme viděli rekordní čísla, ty rekordy se začaly lámat v podstatě ve 2008, ale takový zásadní jako rekord byl 2022, kdy ty centrální banky nakoupily 1140 tun zlata, což je víc než v roce 64, kdy fungoval zlatý standard. A od té doby vlastně ty rekordy dále pokračují. Oni kvartálně nakupují stovky tun. Já kdybych to ukázal na České národní bance třeba, to je možná pro diváky zajímavé. Mám?
1: Určitě ano, ale já se ptám, ano. Jestli Česká národní banka v této věci, jak říká klasik, je směroplatná, víte?
2: Je docela hodně směroplatná, protože ona je takým ukázkovým případem takového zpoždění. Jako my vždycky jsme trošku zpoždění za těmi trendy. Když se podíváte do Německa, tak my vždycky jsme 5 let za Německem. Co se já už, jako když chci vidět, co se bude dít ve společenském životě a v politice a různě, tak se dívám do Německa a vím, že zhruba za 5 let to máme tady. Zhruba, můj odhad. Ta Česká národní banka
1: Odvážná
2: myšlenka. No, v některých případech ano, když se tak zamyslím, co se teď děje v Německu, tak je to odvážné. Ale Ale když se podíváme na tu Českou národní banku, abych se zpátky vrátil, tak ona dlouhodobě kopírovala trend některých těch bank, jako, že měla za to, že zlato není už moderní, že vlastně je to přežité, dlouhodobu prodávala, vlastně zlato nakupovala, z mého pohledu bezcenné, nebo jako nekvalitní vlastně instrumenty.
1: To myslíte vážně, co teď říkáte?
2: Ano, to myslím smrtelně vážně. Teď nevím, co se ptáte.
1: My tady asi v našem úzkém téměř rodinném kruhu ano. Můžeme říct, že to se neprodávalo proto, že by si řekli, že to je nemoderní. To ano. Se prodávalo proto, že to byl pro někoho bohapustý kšeft.
2: Já jsem nechtěl být tak progresivní v tom svém vyjádření,
1: ale... Tady jste v XTV, pane Vláčku.
2: Takže na rovinu jedeme.
1: Ježíš Kriste.
2: Tak si řekněme, že oficiální vysvětlení bylo, že to je nemoderní a že to vlastně nedává smysl. A to neoficiální bylo, že se prodávalo kvalitní vlastně zlato a kupovali se nekvalitní jakoby instrumenty, protože to bylo pro někoho dobrý biznes.
1: No.
2: Jiné vysvětlení to nemá.
1: No takhle se to z vás pomohlo. Ale řekněte, kromě té České banky, České národní banky, máme povědomost i o tom, že ta či ona centrální banka v Evropě, ve světě, Bůh ví kde, nakupuje zlato.
2: Jednoznačně.
1: Jednoznačně. Máte nějaký příklad?
2: Mám i nějaký příklad konkrétní. S dovolením já se ještě vrátím ty České národní bance a neuteču z toho, hned se vrátím tam. Protože tam mě hodně přijde pro diváky zajímavá, protože ona vyprodala ty svoje zásoby toho zlata až na 9,8 tuny z nějakých 70 tun, začala nakupovat. Dneska má něco...
1: Dobře, ale čo bylo, to bylo, pane Vlášku. Tak. Řekněte teď, tady...
2: Teď jsme někde přes 60 tun u České národní banky, s tím, že nakupuje jako top 5 na světě. Jo? Jako několik jako roku po sobě v top 5 nejvíc nakupujících centrálních bankách.
1: Česká.
2: Proto ji právě zmiňuju. Ona skutečně nakoupila jako desítky tun v posledním období. A i v tomto roce, pokud jsem se díval na první kvartál, byla do 5. místa. Takže ona skutečně nakupuje hodně. Proto jsem se k ní ještě vrátil. Jinak, když se podíváme do svého okolí, vidíme polskou centrální banku, která nakoupila desítky tun. Ona vlastně dneska má přes 300 tun zlata. Viděli jsme, že maďarská centrální banka znásobila svoje rezervy, že nakoupila v podstatě tam 100 tun zlata. Vidíme ty centrální banky zemí BRICSu, jako je čínská centrální banka, která za kvartál nakoupila něco kolem 300 tun. Tak bychom mohli pokračovat skutečně po tom světě. No.
1: A ještě velmi krátce požádám o stručnou odpověď. Řekněte, pane Vlášku, jak je to v arabském světě? Máte povědomost, protože tam vím, že se historicky, jako když se nakupuje ve velkém, tak to, co tu paralelu, kterou vy uvádíte s tím Německem, potom jde celý svět. To jsem někde četl, ale nejsem odborníkem jako vy. Tak máme povědomost, co se děje u Arabů?
2: Máme velmi dobrou povědomost, co se děje u Arabů. Dokonce některé ty informace máme přímo z tamních zdrojů, protože jsme s nimi v čelém kontaktu, konkrétně s lidmi ze Spojených arabských emirátů. A ano, samozřejmě v tom arabském světě to zlato vždycky hrálo prim. Oni tam to má obrovskou tradici. To znamená, oni právě se přiklání k té prognóze těch 5000 dolarů za unci, oni to velmi jako sledují. A takové ty privátní banky a ty bohaté rodiny arabské samozřejmě v tuto chvíli masivně nakupují zlato. Právě z těchto důvodů, které my jsme zmínili.
1: Ještě jedna věc mě zajímá, a promiňte, že jsem vám to neřekl předem, mohl jste to někde vypátrat. V souvislosti s úmrtím svatého otce Františka se hovoří hodně o všech těch možných vykonaných či nevykonaných reformách a tak dále. A mimo jiné, často zaznívá to sousloví Vatikánská banka. Vatikánská banka, předpokládám, že sedí na velké množství zlata. Ono stačí se podívat...
2: Neboli Ústav pro náboženské skutky se jmenuje ta banka, tak v originálním jako názvu. To je takové zajímavé, ano.
1: No ne, asi to nebude minulý na cenu zlata, ale ten papež rozhoduje, co bude jednotlivé ty kroky. To jsem já četl v tisku i v tlači, to psali, že rozhoduje, co se bude dít, dělá téměř politická lomeno manažerská rozhodnutí. Může se stát, že teď, co bude zvolený nový papež, a to bude brzo, že řekne, tak vyprodáme prvně zlato, už to není moderní, chci být tím chudobným papežem o vodě a chlebu, a vrhne Vatikánská banka na trh všechno zlato, které má. Může se to stát? Je to pohádka, ale řekněte.
2: Nemůže. Já myslím si, že Vatikánská banka by potřebovala zásadní reformu. To určitě. Má velké problémy.
1: No to říkal už František, ale...
2: No, to poslední papež, který se o to pokusil, byl Jan Pavel I., takzvaný smějící se papež, který se snažil udělat reformu Vatikánské banky a po 33 dnech svého mandátu zemřel náhle na zástavu srdce, přestože byl plně zdrav. A 14 dní předtím postoupil komplexní kontrolu a nikdo z rodiny nikdy nezmiňoval, že měl problémy se srdcem.
1: Dobře, to se může stát. Určitě. Nebudeme tady vytvářet žádné konspirační,
2: ano.
1: Protože jak nám říkala
2: juniorní... Ale jsme Fix TV, můžeme.
1: Můžeme, ale jo. To je takové už složité. Už jdeme za roh. Víte co, někdy bychom to mohli udělat jako téma, protože to, co
2: Vatikánská banka, pardon, že vám to skáču, je veliké téma. Veliké téma, má velký přesah do praní špinavých peněz, dokonce do fašistické, nacistické historie, do vlastně netransparentních vztahů s Evropskou unií. Dneska je to velké téma.
1: Řekněte mi, je to tak, že tu Vatikánskou banku ve skutečnosti řídí jeden člověk a to je papež?
2: Vatikánská banka má v čele vždycky nějakého vybraného bankéře, ale nice. Samozřejmě tento bankéř, který je velmi jako pečlivě vybrán, aby uměl ty věci dělat, jak je potřeba, tak samozřejmě, že podléhá tomu papeži, který má to finální slovo.
1: Takže může rozhodnout.
2: Může rozhodnout.
1: Sedí na tom.
2: Sedí na tom, sedí.
1: No a pane Vlášku, teď přichází naše chvíle, protože v tomto pořadu říkáme vždycky naprosto férově, že je reklamní okénko a my se teď k němu dostáváme.
2: Ano.
1: A já dneska k tomu mám takový úvod. Když tady v pořadu Moc peněz vždycky říkáme pan Vlášek, člověk, který spoluřídí firmu, a za chvilku to všechno zazní.
2: Ano.
1: Mně se občané, se lidé často ptají, jestli mají kupovat zlato. Představte si, že já nemám tu odvahu říct ano.
2: Ne? A vy jste byl od počátku takový jako opatrnější, já si to pamatuju.
1: Ne, já nechci někomu říct, investuj svých poctivě vydělaných 1000 korun, nebo v jednom případě
2: i víc.
1: I milion nebo miliony. A já nevím, jak to bude. A obdivuju to, že vy tu prognózu vlastně, že to berete na svá bedra a říkáte, kupujte zlato, protože půjde nahoru.
2: Já vždycky dodávám jednu věc, že nemáme tu křišťálovou kouli, já to přesně samozřejmě nejsem schopný odhadnout na dolar a tak dále, ale vždycky vycházíme z nějakých trendů. Já si dělám nějakou svoji analýzu, která vychází z nějakých globálních analýz. My se velmi pečlivě zabýváme tím, že se díváme na to, co říkají ti velcí světoví analytici, co dělají ty investiční banky privátní, jaký trendy tam jsou a z toho děláme nějakou komplexní analýzu. A jenom když se vrátíme v čase, tak nás nechci nějak chválit, to chraň Bůh vůbec ne, jo. Ale vy si pamatujete určitě před rokem a půl, když jsme začínali spolu, tak jste byl takový jako opatrný, já si to taky pamatuju, můžeme to asi říct, a prověřoval jste si ty věci a tak jste to jako zkoumal. A vlastně my jsme tehdy nějaký prognózy tady vlastně prezentovali, ale kdybychom se podívali na ty pořady, tak zjistíme, že vlastně ten vývoj je předběhl, že vlastně my jsme byli ještě jakoby umírnění. Ale chci říct ještě, pardon, jednu věc, že to není žádná atomová fyzika, že to zlato je zrcadlem toho světa. A čím ten svět je víc porouchaný, nemocný, rozbitý, to zlato na to prostě reaguje.
1: To, že za dobu, co funguje tento pořád, šlo to zlato brutálně nahoru, můžeme si říkat z toho důvodu, ale můžeme říkat, že to je i trošku štěstí.
2: No já naštěstí v tomto moc nevěřím.
1: Nevěřím.
2: Já tady dám na ty věci, na tu analýzu, jakoby a syntézu toho, co se děje. A tady je to nějaká empirie. Když se podíváme na to, co se odehrává v té ekonomice, tak ono se dá docela dobře odhadovat, co se bude dít s těmi jednotlivými jako nástroji.
1: Vy tedy říkáte, je čas nakupovat zlato.
2: Já jsem tady zmínil tu jednu důležitou věc, já to znova zopakuju. To, co spustila ta Čínská lidová banka, je klíčové pro budoucí vývoj té globální ekonomiky a potažmo pro to zlato. Protože, můžu to říct ještě? Protože jestliže toto se rozjede ve větším, a to se stává, tak to oslabí americký dolar, potažmo euro a to bude mít vliv na růst ceny zlata.
1: Dobře. Pane Vlášku, pojďme říct to důležité, co k tomuto pořadu patří, jak říká klasik, jako velbloudovy hrby.
2: Reklamní okénko.
1: Reklamní okénko klidně. A my to tak říkáme, my to tak pojmenováváme. Vy tedy stále spoluřídíte firmu, která zajišťuje nákup zlata, spoření ve zlatě, což je speciální, dokonce i platbu ve zlatě mezi společnostmi, firmami, jednotlivci.
2: Ano, to je ten světový unikát, ten Gold Pay System.
1: Tak. A kdo by chtěl z našich diváků, a říkáme to rádi, protože je to i jeden z pilířů, který podporuje naši činnost XTV, tak má možnost si napsat na e-mailovou adresu zlato@mincex.cz o nákup, o spoření.
2: Ano.
1: Takový člověk má 30% slevu.
2: Na vstupní poplatcích, ano.
1: Na vstupní poplatky. Je tam potřeba dát telefon pro rychlejší komunikaci, protože pak to není tak zdlouhavé. A mohou se cokoliv zeptat a založit si třeba to spoření.
2: Přesně tak.
1: Založit. Za které, pane Vlášku, budeme blahořečeni jednou.
2: No já myslím, že jo. Že to říkáte hezky, že to tak je.
1: Lidé, kteří si to založili před tou dobou, hned na začátku, tak dnes všichni do jednoho chodí a říkají, byla to výborná rada.
2: No určitě, protože když se podíváme zpátky na ten čas, tak je to vlastně to zlato za tu dobu udělalo něco kolem 80% v českých korunách. Za poslední měsíc jsme říkali těch 7%, za poslední rok něco kolem 50%. Takže skutečně je tomu tak. A ten systém, kdy vy máte zlatý účet, já mám zlatý účet, nejenom, že si zhodnocujeme ty svoje peníze a chráníme před tou inflací, ale můžeme se i platit v reálném čase bez poplatku. Je skutečně zásadní.
1: A ta spolupráce teď bude rok nebo dva?
2: Já myslím si, že rok a půl, ne, tak zhruba. Jsme si říkali,
1: no ne, někde. Říkali jsme, že to začalo v červnu.
2: No, tak blížíme se 2 letům, ale ještě tam nejsme.
1: Jo, ne? Blížíme se ke 2 letům.
2: Ano.
1: A představte si, když na začátku někteří začali spořit a řekli si, budu spořit 1000 korun měsíčně. Některé. Vím z blízkého okolí, že přešli třeba na 3000 měsíčně.
2: Ano, můžu potvrdit.
1: A teď to teda mají 2 roky, to spoření. A řekněme, že za tu dobu si tam ve zlatě naspořili, když to tak rychle sečteme, tak je to, kdyby to bylo 2000 měsíčně, tak je to 24-48 tisíc. A ve zlatě, které se jim zhodnotili 80% zhruba, říkám
2: ano,
1: to dobře.
2: Ano, říkáte to dobře, no, zhruba tak.
1: Takže kdyby to zlato dneska prodali, tak dostanou za ně
2: 80% víc, to znamená, když zase teď jenom v rychlosti počítáme, oni nás pak kárají, ty diváci, že neumíme počítat.
1: No, jasně,
2: v rychlosti, tak řekněme, že že tam budou mít něco kolem 70 tisíc, přes 70 tisíc. To není špatný.
1: Kdo z vás to má?
2: No jistě.
1: Jak říkali říparů.
2: Ano, ano.
1: Těším se na další díl. Připomenu zlato@mincex.cz 30% telefonní číslo a tak.
2: Ano.
1: A mám už dobré téma na příští díl a to bude Vatikánská banka.
2: Na to se těším.
1: Taky se těším. Naschledanou.
2: Naschledanou.
1: Moc peněz, 24. díl a naším hostem byl pan Robert Vlášek.
3: Posloucháte Radio Xaver.

0: Se senátory jsem již mluvil, cítím podporu. Mám připravená videa, svědectví a petice. Miroslav Ševčík, jeho slova, to je hlavní hvězda vlastně té demonstrace. Co si o tomto příběhu myslíte, pane Tlustý?
1: No tak první komentář je ten, co už jsem řekl. Mm-hmm. Ona, ta vláda a spol, už tuší, že je zle. Proto vyrábějí tyhle příběhy, které oni si myslí, že to tím řeší. Jo? Oni pravděpodobně vůbec netušejí, co dělají. Já si naštěstí pamatuju to, co předcházelo roku 89. Oni nám tady vyrábějí Havla 2. No.
0: Počkejte, co vyrábí, co?
1: No vůdce opozice vyrábí.
0: Havla 2?
1: No.
0: To vůdce. To bude?
1: No tady ten to bude. Ševčík. Já doufám, že to ví. Tak on fakticky nic neudělal, jo? Když se podíváte na všechna ta videa, naštěstí je těch videí víc, není jenom to oficiální, ale jsou i od těch lidí. No tak to, že se zastal někoho zmláceného, na tom je co špatně, on nikoho nemlátil. Já jsem viděl reportáž, vidíte, koukal jsem se zrovna na České televizi a tam ta redaktorka končila slovy. Ale je prokázáno, jo, jako kdo tam koho mydlil, to je o tom ještě diskuze, ale je prokázáno, že děkan Fakulty Vysoké školy ekonomické se zúčastnil protivládní demonstrace. No to je hrůza, jo? No, no tak to je zrovna návrat do toho roku 88 nebo 89. Co by nemohl říkat, že to vláda dělá blbě? Když navíc je to jasný, že to vláda dělá blbě. To je trestuhodný. Tak pak pod záminkou, že se tam připletl k nějaké rvačce, je potřeba ho vyhodit z práce. Myslím, že by nebyl první, už je jeden takový vyhozený. To všechno je vlastně, to jsou zoufalí lidé dělají zoufalé věci. Zoufalá vláda dělá zoufalé věci, snaží se zahojit tady na panu docentovi, netuší, že z něj vyrábějí národního hrdinu, který se stane autentickým vůdcem odporu proti ním. To je naprosto logické, takže milý Mirku, nezoufej, právě ti budujou velkou slávu.
0: No, nevím, jestli cena nebude vysoká, ale víte, pane...
1: Cena bývá vysoká.
0: Bývá.
1: Hrdina není zadarmo.
0: Ten princip, že se potom semknou studenti a říkají, tebe mi profesore nechceme, ty musíš odejít. A já jsem ještě slyšel o něco horšího, nevím, ROH.
1: Závodní organizace ROH, ano, závodní organizace všech politických stran zastoupených v 5 koalici a všichni mi měli psát pověsit.

0: Hraje vám Rádio Xaver.
1: Hrozba ruského terorismu v Česku? Nikdo nebyl zatčen, odmítá spekulace vojenské zpravodajství. Tak byl nebo nebyl?
2: No, tak to je fascinující zpráva. Jako přinesl to na nějaký server, že to teda tady hrozilo, že ten člověk je ve vazbě dokonce. Byl tam odkaz na vojenské zpravodajství, je to tak, nemýlím se. A vojenské zpravodajství následně uvedlo, že se nic takového nestalo a že nikdo ve vazbě není. Jo, já jako nechci kritizovat práci žádných kolegů, ale musím říct, že tady v tomhle případě jako bych byl velmi obezřetný. Třeba se to stalo a opravdu to ty služby jako děsně tutla, jo. Možný to je. Nespochybnuju to, nevím o tom, ale mám takový pocit, že tato vláda a orgány, které jsou jí podřízený, i když třeba některý ze zákona ne, ale jako fakticky, co si budeme povídat, tak kdyby tady byla hrozba ruského terorismu v Česku, tak podle mě má premiér Fiala tiskovou konferenci s Vítem Rakušanem, se zbytkem vlády, vyjadřuje se k tomu Danuše Nerudová a prostě pan Koudelka by možná jako povstal a vysvětlil by, že prostě se tady zase rozprášili ty zlí Putinovi puhunci, který nám tady jako dělají, chtějí dělat státní rozvrat a ohrozit volby. Vzhledem k tomu, že se nic takového neděje a že jsem jako od nikoho takovýhle výrok nezaznamenal, že jsem nezaznamenal takovouhle obavu, tak mám dost velký tendence o tom pochybovat. No. Tak vzpomeňte si, jak nedávno Petr Fiala, on měl ty své debaty. Ty byly fantastický, s paní Pazderkovou, to bylo skvělý. Já jsem se byl na jedný podívat, prostě skvělý.
1: Jako
2: to
1: osobně?
2: No jasně. Bylo to fascinující, bylo to skvělý. Prostě byli tam lidi, jako který milovali premiéra Fialu. Ten sál nebyl jako moc velký a teď tam jako chodili ty lidi. Já jsem tehdy napsal do nějaký reportáže, že většinu těch lidí tvořili příznivci hnutí Spolu a tak, a že tam někteří mluvili, že tam jdou dělat stafáž. Oni pak mě ODS, celá slovutná ODS, u mě točila nějaký video, kde teda to začalo probleskujícíma obrazovkama, já jsem se cítil jak rumburak, jo? A tam jsem říkal, že tam chodí tyhle ty jejich sympatizanti a příznivce, že proto on nedostává moc kritických dotazů, vlastně téměř žádnej, já mu jako víceméně říkal, jak je skvělej. No tak to natočili a prostříhali tam jako lidi s otázkou, a vy jste tady jako placený nebo ne, tam nějaké dvě dámy řekly, že přijeli až z Friedlandu, v Liberci to bylo, a že jsou celé mokré, tak to jsem jako ocenil. Pan premiér Fiala to určitě taky ocenil, musela být strašná pecka. No a takhle natočili to video, načež měl debatu v Moravskoslezském kraji, kde se mi nějakou shodou okolností dostal do ruky mail jejich okresního manažera, který tam psal, přijďte všichni, budeme tady mít premiéra Fialu a máme indicie, že tam budou i jeho odpůrci. Tak přijďte, ať se nedostanou do sálu a ať v premiérově vytvoříme příjemnou a útulnou atmosféru. Tak jsem říkal, tak super, dobrý, bezva. No a pak, jestli si to pamatujete, viděli jste ty záběry z té Ostravy, že jo, tak tam byli nejenom jejich příznivci Petra Fialy, kteří vytvářeli příjemnou a útulnou atmosféru, ale taky spousta těžkouděnců, kteří se starali o to, aby ta atmosféra nebyla ničím narušena, což pak se opakovalo ve větší míře v Plzni. Je zajímavé, že od té doby Fiala vždycky jako, že dřív točili ty videa, kde bylo jenom je skvělý, je bezvadný, mluví pravdu, je rozvážný a není to jako zlo, jako někdo. A teď už teda jako občas dávají na videa jako kritický dotaz, kdy pan premiér jako přijde a odpovídá kritický dotaz, tak tomu se směju. No ale pointa toho je, že na jedné té debatě, na které jsem byl, on říkal, že se jim podařilo zabránit kybernetickému útoku, že samozřejmě po nás jdou Rusové, to je jasný, ale že se jim podařilo zabránit kybernetickému útoku jiné mocnosti a to se brzy dozvíte. A asi za 3 dny prostě Čína. Šla po nás Čína, že jo, tak to byl velký útok. Takže já nepochybuju, že kdyby nám ruský terorismus jako opravdu hrozil, kdyby tady někoho zatkli a měli na to důkazy, takže by se s tím rádi pochlubili, protože čerta Rus nikdy nespí.
1: No a jak hodnotíte výkon té paní herečky s panem Fialou?
2: Já myslím, že byla fantastická.
1: Fantastická, jo.
2: No fantastická, to byla skoro tak fantastická jako pan Fiala, no. Tak, ale jako takhle, nutno říct, jo, objektivně, že ona tam neexibovala, že to jako opravdu pojala a na ní bylo vidět, že má toho Fialu opravdu ráda, ona na něj tak jako láskyplně koukala, ale velmi se jako držela, jako přesto, že možná někteří lidé se šli podívat, co tam ta komička bude vyprávět. Ona to moc nevyprávěla, ona opravdu jako moderovala, dávala prostor, občas někomu vysvětlila, že už stačí, že už se ptal dost a odkázala do patřičných mezí, ale myslím si, že její výkon byl jako naprosto standardní moderátorský.
1: Počkejte, a ona tam jako nedělá legraci?
2: Nedělá tam legraci, legraci tam dělá pan Fiala. Právě. Akorát, že si nemyslí, že dělá legraci. No.

0: vše, co mám.
1: Tuto audioknihu si můžete stáhnout na www.kanopa.cz. Kanopa, knihovna pro vaše uši.
2: Zdraví vás Petr Holec, tohle je pořád Kdo to zaplatí a se mnou ve studiu je jako pokaždé ekonomka Markéta Šichtařová. Markéto, vidíme tady po návratu Donalda Trumpa do Bílého domu, jak se dá jedním podpisem a dekretem zrušit šílený zelený socialismus a provést návrat ke kapitalismu. Neboli Donald Trump zrušil mimo jiných věcí tu americkou obdobu a verzi Green Dealu a zrušil ty obří a nesmyslné dotace do zelené politiky a průmyslu.
3: Já bych navrhla podobný dekret i v Evropské unii a zrušení Evropského Green Dealu, ale bylo mi řečeno v televizi, že prý to nejde.
2: Nejde?
3: Tak jsem se to dozvěděl.
4: Celý rozhovor sledujte na XTV. Na XTV. Bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz

0: Grand Café. Největší výběr kávy a kávovarů se zajištěným servisem pro vaši kancelář, kavárnu, restauraci či domácnost. www.grand-cafe.cz.
1: Lukáš Kovanda je naším hostem. Vítám vás po ČSFX TV. Dobrý den.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Lukáš Kovanda je stále hlavním ekonomem Trinity Bank. Pane Kovando, 3,5 bilionu, takové je současné zadlužení České republiky. Je to problém nebo jako ekonom jste klidný?
2: To zadlužení v poměru k hrubému domácímu produktu není nic dramatického, takže já si myslím, že z tohohle hlediska můžeme mít celkem klidné spaní, ale samozřejmě nenaplnil se slib základní a to, že se výrazně stačí ta samotná nominální absolutní úroveň zadlužení, to je stále přes 200 miliard korun, v příštím roce to má být dokonce 280 miliard korun, co se schodku státního rozpočtu týče. A asi tedy většina občanů i ti, kteří volili tu současnou vládu, kdyby toto slyšeli v tom roce 2021, že takový bude výsledek, tak by spokojeni nebyli. Ale zase na druhou stranu podařilo se elementárním způsobem zastabilizovat veřejné finance z hlediska poměrového ukazatele veřejného zadlužení v poměru k hrubému domácímu produktu, takže nemusí mít občané obavu, že by snad hrozil bankrot České republiky, že by nebylo na lékařskou péči, že by nebylo na důchody. To skutečně ne. Stále jsme jednou z nejméně zadlužených zemí Evropské unie.
1: Minister financí říká, ano, 280 miliard, takový má být schodek státního rozpočtu v příštím roce, a to kvůli dostavbě Dukovan a vyšším nákladům na zbrojení. Vy jste někde řekl, že si myslíte, že současná vláda by se zadlužovala méně než vláda, kterou by vedlo hnutí ANO. Myslím, že jste to říkal v Českém rozhlase. Z čeho vycházíte, že by Andrej Babiš více zadlužoval nebo rychleji zadlužoval naši zemi?
2: Tak pokračovat bude to vysoké nebo to poměrně vysoké zadlužení i v příštích letech, si myslím, ať už bude u kormidla ta či ona vláda, ale jak stranám té pětikoalice, tak stranám zejména hnutí ANO, které jsou v současné době v opozici, tak v průzkumech celkem konzistentně vychází, že ti voliči té současné vlády těch stran, které ji tvoří, jsou citlivější na úroveň zadlužení České republiky než voliči třeba právě hnutí ANO a těch stran, které jsou nyní v opozici. Takže já si myslím, že zkrátka ti voliči mají takové preference, jsou tak vnitřně nastaveni, že pokud volí hnutí ANO a další strany současné opozice, tak jim ten dluh tolik nevadí v případě navýšení jako voličům strany současné pětikoalice. Takže proto si myslím, a i když zohledním ty některé plány zastropování výše odchodů do důchodu a tak podobně, tak si myslím, že to zadlužení bude výraznější v případě tedy, že se k moci dostanou vlády současné opozice. Ratingové agentury ovšem říkají, že ani v jednom z těch případů nedojde k nějakému utržení ze řetězu českého zadlužování. To znamená, i kdyby vládnul Andrej Babiš, tak ratingové agentury nečekají, že by české zadlužení dosáhlo dluhové brzdy třeba v úrovni 55% HDP. A i kdyby dosáhli, tak jsme stále jednou z nejméně zadlužených zemí Evropské unie. Takže myslím si, že ani pro ty 4 roky, ať už volby dopadnou jakkoliv, tak nemusíme mít obavy, že by se ten dluh v České republice nějak jaksi výrazně utrhl ze řetězu.
1: A to ani s tím slibem koalice Spolu, že chce na zbrojení vydávat, k čemu se samozřejmě zavázala, těch 5%, jak požaduje Donald Trump, což je bylo spočítáno nějakých 400 miliard?
2: Ani to ne,
1: ročně.
2: Ale to už samozřejmě bude problém a je třeba šetřit někde jinde.
1: Tak a kde? Kde může vláda šetřit?
2: No, na Green Dealu bych třeba šetřil osobně. A vezměte si, že podle stanoviska Národní rozpočtové rady do roku 2030 má Green Deal stát českou ekonomiku 1,3 desetiny bilionu korun. To znamená 1300 miliard korun, takže to rozpočtěme na těch 5 let, co do roku 2030 zbývají a máme nějakých 220 miliard korun ročně. Náklady Green Dealu, náklady dekarbonizace. To znamená, kdyby firmy, podniky nemusely tyto náklady platit, mohly být ziskovější, odváděly by třeba i vyšší daně do veřejné kasy, tak ráze máme prostředky na to, abychom třeba platili vyšší výdaje na zbrojení. Ale i tak samozřejmě bude třeba šetřit na dalších místech, aby bylo na zbrojení, protože to je obrovský výdaj, k němuž se česká vláda zavázala.
1: Tak my se ke Green Dealu určitě dostaneme, ale ještě bych zůstala u státního rozpočtu, protože samozřejmě sliby kandidujících stran jsou teď různé. Motoristé slibují občanům vyrovnaný rozpočet do 4 let. Je to realistický slib? Je splnitelný?
2: Je splnitelný, ale motoristé by měli říct, jak toho dosáhnou.
1: Oni možná ten Green Deal také velice kritizují a říkají, že půjdou klidně do otevřeného sporu s Evropskou unií. Tak je to ta cesta?
2: Nevím, co se týče celého Green Dealu, oni říkají, myslím, emisní povolenky
1: tak,
2: číslo
1: ETS,
2: 2.
1: Tak
2: na těch to zas tak netrhnou. Ale ono jako k vyrovnanému rozpočtu, ono... To je také mystérium, takové, že toho nemůžeme dosáhnout. Ono by v podstatě stačilo vrátit tu superhrubou mzdu tam, kde byla před rokem 2021 a rázem máte ve veřejných rozpočtech 150 miliard korun každý rok. Navíc, kdyby tedy stouplo zdanění mest zaměstnanců z těch současných 15 na těch zhruba 20%. Ale pozor, já potom nevolám, aby zase diváci si řekli, že Kovanda chce zvyšovat daně. Nechci. Já si myslím, že primárně by měl stát šetřit u sebe. Ale zkrátka toho, jak jsme viděli v těch uplynulých 4 letech, nebyl schopen. Naopak ten takzvaný konsolidační balíček, to byl spíš balíček daňový, protože zatížil nikoli tedy stát a jeho agendu a nějakým způsobem neomezil třeba počty úředníků nebo státních zaměstnanců a agendu státu, ale naopak zatížil dalšími daněmi a řadou daní daňového poplatníka České republiky, takže tento daňový balíček tedy nevedl k tomu kýženému, ale myslím si, že je třeba zkrátka to, aby pokud by chtěla teda vláda ozdravovat veřejné finance a pokud třeba i by se mělo splnit to, co hlásí motoristé, tak by pak oni měli být těmi, kteří budou výrazně redukovat tu agendu, ale to si myslím, že to by skutečně museli mít teďka 40-50% v průzkumech. To nemají. Oni pokud vím, tak budou rádi, když přelezou tu hranici 5%. Takže to pak budou takovou menší stranou, která možná bude tedy ve vládní koalici, možná ne, ale i když té vládní koalici bude, tak ta její vyjednávací pozice nebude taková, že by mohla plnit program tak, že by Česko prostě mělo vyrovnaný rozpočet během 4 let.
1: No,
2: protože
1: někdy
2: pokud
1: ty
2: vím,
1: malé
2: tak hnutí
1: strany...
2: ano, tak rozhodně s něčím takovým nepočítá.
1: Chci říct, že malé strany jsou někdy zásadní.
2: Můžou být jazyčkem na vahách, tak. Můžou to být i motoristé, jednoznačně ano. Zejména pokud to bude nějaký vyrovnaný výsledek, že oni, ta hnutí ano, bude potřebovat třeba právě k tomu, aby mělo života schopnou vládní koalici. Ale i tak budou to mít motoristé velmi těžké. Ale zase, já principiálně s tím určitě souhlasím, s vyrovnaným hospodařením, ale tedy jak toho dosáhnout? Jak toho dosáhnout? Asi to úplně nebude plánem motoristů vracet superhrubou mzdu, to znamená zvyšovat zdanění zaměstnanců, tak ale jak jinak? Kolik teda propustí státních zaměstnanců? Jaké ministerstva zruší? Jaké agendy vyškrtnou? Protože bez toho to prostě nejde.
1: Ano, ale těmi škrty toho lze docílit.
2: Lze, ale... Jak začnete škrtat, tak máte třeba zemědělce na Václavské náměstí z traktory. Jak začnete škrtat, tak máte stávky lékařů. Nebudou ošetřeni pacienti. Začnou se bouřit třeba školy, univerzity. Budou stávkovat učitelé. Vezmete tak, si toto tím, jako pokud... politik na triko?
1: Ne, myslím jako, protože třeba motoristé říkají malý štíhlý stát, slibují, tak já předpokládám, že tím je myšleno ten státní aparát, obsluha toho státního aparátu, nikoliv.
2: No jo, ale tak ti samotní úředníci, ten státní aparát, to máte nějakých 70-75 tisíc zaměstnanců. Tady se bavíme o těch stovkách tisíc toho celkového veřejného aparátu, řekněme, to znamená o všech lidech, kteří jsou placeni z veřejných rozpočtů nebo na ně jsou nějakým způsobem navázáni například zakázkami, to pak máme zhruba 1 000 000 lidí. A jakmile začnete omezovat penězotoky k těmto lidem, tak každá ta skupina z nich začne křičet. A to musíte mít jako hodně velkou politickou odvahu, kuráž a vůli toto ustát. A já zatím takového politika na české politické scéně nevidím.
1: Tak vraťme se ještě ke koalici Spolu. Vy jste zmiňoval její balíček, který dopadl na daňové poplatníky. Koalice Spolu se zřejmě poučila ze svých slibů, které pak nebyla schopna splnit, nebo je přímo porušila tím, že nezvýší daně. Teď říká, slibuje předvídatelné daně. Jinými slovy, změníme výrazně jenom jednou za ty 4 roky. Už neříkáme, či směrem nahoru nebo dolů. Asi bych tak typovala, že to bude směrem nahoru, ale zajímá mě váš názor, jestli je to jako chytřejší od koalice Spolu takovýto slib.
2: Myslím si, že jo, protože to je královna koloběžka první, to je slib, neslib. Oni zároveň tedy říkají něco, jakože něco s daněma udělají, zároveň neříkají co. A pak vlastně, pokud budou vládnout v těch příštích 4 letech, tak kdykoliv mohou říci, a my jsme přece nic takového neslíbili. Protože teď samozřejmě naráží na to, že ještě v roce 2022, tedy už půl roku po invazi Ruska na Ukrajinu, tak stále vehementně trvali na tom, je to dodnes hit na sociálních sítích, videohit, že teda nezvýší daně, nezvýší daně, nezvýší daně, tečka. No a to pak, jestliže prostě volič následně o rok později vidí, že se mu zvýšily všechny, skoro všechny druhy daní právě prostřednictvím přijetí toho takzvaného konsolidačního ve skutečnosti daňového balíčku, tak to není úplně z hlediska té nálady toho voličstva vůči té vládě úplně šťastné. Takže já si myslím, že ten kabinet se nyní snaží poučit ze svých chyb. Je to vlastně přiznání o chyby, že nenaplnil ten svůj slib a že zároveň dával slib, když už musel vědět, že ho poruší. Když už bylo po roku, po válce, po začátku války na Ukrajině, na kterou vlastně se kabinet odvolával jako na důvod toho, proč zvyšuje daně, tak ale to měl říct na ten první den po invazi, nebo v prvních týdnech, řekněme, a ne až půl roku.
1: A ta předvídatelnost výše daní?
2: Předvídatelnost... Tak to může být, že nebudou moc často s daněmi hýbat, proto zase se schová úplně všechno. Já bych si představoval, že třeba řeknou, uděláme zásadní daňovou reformu. V tom smyslu, že třeba řekneme, je příliš zdaňovaná práce, což dopadá na sociálně slabší. Je málo zdaňovaný kapitál. Teď neříkám, že si to přeju, že by to tak mělo být, ale toto za mě by byl nějaký hmatatelný program, který by navíc byl ve shodě s tím, co si myslí část ekonomů, část odborné obce. Třeba ne zrovna já, ale myslí si to řada mých kolegů. A to už je něco, kde bychom my dva si pak mohli sednout a říkat, je to dobře, je to špatně. Ale jako takto mlhavě, vágně něco nadhodit do programu, jen aby měli program. My vlastně nemáme o čem se bavit, my nevíme. My ani nevíme, jestli oni chtějí ty daně zvýšit, znížit. Vy jste řekla, že chtějí asi zvýšit, no ale pak přijde někdo a řekne, a jak víte, že my je chceme zvýšit, třeba je chceme snížit. Takže jakoby ta celá debata pak je na vodě.
1: Já už to vnímám tak, že už se předem vymlouvají, až nebo si hledají omluvu, až je budou zvyšovat.
2: Spíš dal ruku, teda nedal ruku do ohně za nic, ale spíš bych teda sázel na to, že spíš míní navyšování daní, protože bude třeba, vzhledem k tomu, co jsme si říkali, ty vysoké výdaje na zbrojení bude třeba zvyšovat daně. To bychom neměli lidem zastírat. Těžko se uspoří na Green Deal tolik, co jsem říkal. Těžko se uspoří na úřednících, státních zaměstnancích, veřejných zaměstnancích.
1: No a právě,
2: bude
1: právě...
2: třeba zvyšovat daně. Teď jde o to, které. Ale to vám nikdo před volbami nechce moc říkat. Trochu mě překvapilo hnutí STAN, které říká, že chce teda zvýšit daň z cukru, nebo zavést daň z cukru z slazených nápojů. Ale to je taková výjimka. Většina těch daní bude prostě oznámena v prvním roce po těch volbách.
1: Proto mě trochu překvapilo, že říkáte, nebo že si myslíte, že koalice Spolu by méně zadlužovala, méně rychle zadlužovala Českou republiku než hnutí ANO, protože hnutí ANO je proti těm 5% na zbrojení. Říká, že 2% jsou dostačující.
2: To říká, ale myslím si, že bude velmi obtížné se z toho slibu vyvázat.
1: Toho 5% myslíte. Dobře, pojďme.
2: Pokud by se z toho vyvázali, tak si myslím, že pak můžete mít pravdu a to zadlužování nemusí být tak rychlé, protože skutečně ty výdaje na zbrojení budou razantní zátěží české veřejné kasy. Ale já v tuto chvíli nepředpokládám, že se z toho vyvážou nakonec. Protože přeci jenom to je závazek daný na to, víme, že Donald Trump toto může sledovat, že i třeba nástupce Donalda Trumpa to bude sledovat a to by znamenalo zhoršení třeba vztahu se Spojenými státy.
1: Pojďme na ty emisní povolenky, respektive na ETS2, další zatížení, nicméně tentokrát přímo občanů. Vy jste udělal takový zajímavý propočet, nebo zajímavý pro někoho, možná pro většinu děsivý, vy jste vypočítal, že ta suma, ten odhad, kolik by to mohlo stát peněženky našich občanů, tak by to mohlo být ročně až 83 tisíc korun. Proti tomu jsou ale jiné výpočty. Třeba hlavní ekonom české pobočky poradenské společnosti Deloitte, ten přepokládá v úvozovkách na jednu domácnost pouze přibližně 6,5 tisíce korun. To je obrovský rozdíl. Stojíte si za svým výpočtem 83 tisíc korun za rok navíc pro domácnost?
2: Stojím. A řeknu také, z čeho plyne ten velký rozdíl, který opravdu je ořád. Ten rozdíl plyne z toho, že kolega z Deloitte počítá s tím, že zůstane cena povolenky zastropována. To znamená, buď to bude těch 45 eur za povolenku, nebo při nejhorším, teď nevím, jestli přímo počítá s těmi 45 nebo 57. 57 je strop inflačně upravených těch 45 eur, protože to bylo stanoveno v roce 2020. My to musíme převést do roku 2027. A těch 45 upraveno o inflaci v roce 2027 bude 57. To je úroveň stropu, s níž počítá Česká národní banka. Teď ale zásadní věc. Do roku 2030 se cena povolenky musí zvýšit na 250 plus minus eur za kus.
1: Za tu tunu.
2: To není, že bych si to já vymyslel. Já jsem nastudoval několik odborných studií na téma povolenek, asi tak 6, které například vydalo Postupimské centrum pro výzkum otázek změn klimatu. Financuje ji mimochodem německá vláda. Vydali jej další renomované instituce podobného střihu, například německý Kielský institut pro světovou ekonomiku. A každá z těchto renomovaných institucí, i placených německou vládou, tak má svůj nějaký rozptyl odhadu, pásmo odhadu, kde bude ta povolenka stát v roce 2030. Já jsem těchto 6 analýz, zhruba 6, zprůměroval. Takže to není, jak jste říkala, až těch 83 tisíc. To je průměr průměru. Těch 83 tisíc je průměr průměru. Protože jestliže povolenka bude stát v roce 2030 250 eur, což je znova říkám průměr průměru odborných studií na toto téma, které všechny jsou daleko sofistikovanější, propracovanější, než kdokoliv, co vytvořil v České republice, co jsem měl možnost vidět, tak konsenzus těchto studií je těch 250 eur. A to přepočtěme na cenu pohonných hmot v České republice, to přepočtěme na to, o kolik zdraží vytápění, topení plynem, topení uhlím, o kolik zdraží nafta jako pohonná hmota, benzín a o kolik také stoupne celková inflace. Protože ono se někdy říká, že to jsou povolenky pro domácnosti, ale to jsou i povolenky pro řekněme, firmy, podniky, které dosud ten první typ povolenek nemají. To je pro celou ekonomiku. Ty povolenky pak budou po tom roce 2027 zasahovat 85% ekonomiky. S výjimkou zemědělství a odpadového hospodářství všechno. Takže vy tam budete mít i dopad v podobě celkové inflace. To znamená, že kdo má elektromobil a čerpadlo a myslí si, že povolenkám unikne. Ne, protože on bude zatížen tím celkovým inflačním dopadem. Zdražování bude zkrátka výraznější, než pokud by těch povolenek nebylo. A také budou tedy rychleji mizet kupní síla úspor našich. No a teď, když sečteme tyto tři efekty, to znamená zdražení pohonných hmot, zdražení vytápění a ten celkový inflační efekt, tak ta zátěž na běžnou českou domácnost, která má rodinný dům a jedno auto na naftu či benzín, bude těch 83 tisíc korun, pokud ta povolenka bude 250. Ale ona musí být 250, pokud máme jako Evropská unie plnit Green Deal, pokud chceme do roku 2050 stihnout uhlíkovou neutralitu, to znamená být plně dekarbonizováni. Protože jinak, když ta povolenka bude levnější, jak říkají čeští politici někteří, tak my ten Green Deal nestihneme. Když Evropská unie přijde a řekne, dobře, posouváme cíl Green Dealu na rok 2100, z toho roku 2050, což ale nikdo zatím neříká, tak a pak je možné, že povolenka bude 45 nebo 57. A pak platí to, že to budou nějaké nižší tisíce ročně. Ale pokud má být plněn Green Deal a nikdo zatím neříká opak, spíše nyní v červenci byla nová snaha ještě zpřísnit, tak povolenka musí stát tolik, že to povede k ceně a ke zdražení života běžné české domácnosti o vyšší desítky tisíc korun, třeba o těch 83 tisíc korun. Zatímhle já si stojím a tuhle jsem připraven na jakémkoliv fóru obhajovat do úplně zemdlení, protože prostě mám ta data. A já jsem neviděl relevantní českou studii, která by toto nějakým způsobem zpochybňovala. A už vůbec ne nějakou studii jakéhokoliv politika. Politici říkají, povolenka bude 45. Ale dnes, když se podíváte, za kolik se obchodují termínové kontrakty na povolenky v Londýně nebo v Lipsku, na té slavné lipské burze, tak se ty povolenky už obchodují za 85 až třeba 90 eur. To znamená, už jsme na dvojnásobku toho stropu. A co znamená ten termínový kontrakt na povolenku? Ty firmy už nyní investují do toho, aby si koupili pro rok 27 pojištění, že ta povolenka nebude za těch 90 nebo 85 eur. To znamená, oni si to kupují, jako, že to ještě v té době bude výhodná cena. To znamená, ona ta...
1: Čili pojistí si těch 90 eur?
2: Podívejte, americká společnost Crane Shares, což je společnost, která bude investovat do povolenek, tak zveřejnila svůj odhad. Ta renomovaná investiční společnost na jejich schůzích, na jejich konferencích vystupoval třeba nositel Nobelovy ceny za ekonomii pan Engel. Tak tahle ta společnost ta prostě svým klientům říká, povolenka v prvním roce fungování bude stát přes 100, nějakých 110 eur. A od roku 2030 250 eur. Ten graf můžu každému tady poslat. Každý si může najít na webové stránce CraneShares a ETS2 povolenky. A má tam tenhle graf, já jsem se sám dal na své sociální sítě. Takže toto je něco, s čím počítá investorský svět. A teď si vemte, že přijde nějaký český politik a začne říkat, že to bude 45. No ono to možná bude 45, ale jenom v prvním roce. To je salámová metoda, aby to veřejnost přijala. Protože vy, kdybyste řekla veřejnosti hned v prvním roce 250, tak lidi se zblázní, tak ve Francii budou protesty žlutý vest a kdo ví co všechno. Takže je třeba začít opatrně, celý systém zavést a když už bude v chodu, tak už se řekne, no my to přece nebudeme ten systém rušit, bohužel musíme se smířit s tím, že povolenka je takhle drahá, my chceme přece mít ten Green Deal splněný, tak už se s tím smířme. A proto já čekám, že v tom roce 2030 to bude těch 250.
1: Tak a pokud by Evropská komise nás chtěla jako ušetřit a zastropovala tedy tu cenu, tak zase nebude dodržovat tedy ten Green Deal. Takže přesně, buď nebude tak dodržovat Green Deal a nebude dodržovat Green Deal a jakž takž to zvládneme, nebo budou domácnosti zvládat, anebo ano, bude dodržovat Green Deal a domácnosti
2: naprosto přesně. Ti
1: se propadnou třeba do chudoby energetické.
2: Ti politici, kteří říkají, že bude ten strop, tak říkají v podstatě zastřeně mezi řádky, že nebudou plnit Green Deal. Takže to je absolutně něco, co ale je a i Fit for 55 program, k němuž se zavázali. Takže oni vlastně říkají, my nebudeme splňovat to, k čemu jsme se zavázali. Protože když přesně, jak říkáte, když povolenka bude příliš levná, když bude 45 nebo 57, tak to znamená, že prostě neplníme Green Deal.
1: Tak.
2: Musí být tak drahá, pokud chceme, aby byl Green Deal plněný. Těch 250 euro.
1: Některé strany slibují, že nebudou implementovat ETS2, některé, že ho oddálí, některé, že ho chtějí revidovat. Co vy byste doporučil?
2: No oddálení vůbec nic neřeší, protože pořád tu máme to datum 2050, kdy chceme stihnout Green Deal. To je to datum všech.
1: Takže změnit to datum?
2: Pokud? Bylo něco, co já třeba odsouhlasím. Když tahle vláda řekne, my chceme to koncové datum Green Dealu posunout na rok 2100. Tak vy najednou máte o dalších 50 let delší vlastně dobu na plnění toho Green Dealu. a vy nemusíte prostě zatížit najednou v krátkém časovém okně od roku 2027 do roku 2050, tedy během 23 let, občany tolik tím tou dekarbonizací. Vám se to rozloží na více generací, protože nejenom místo 23 let budete mít nasplněný Green Deal prostřednictvím povolenek číslo 2, místo 23, 73 let. Už to nebude záležitost jedné generace, na kterou to všechno padne, ale záležitost 3-4 generací, na kterou to všechno padne. Takže i pak ty náklady, i ta cena té povolenky už nebude muset být taková, protože už se na tom Green Dealu budou podílet naše děti, naše vnoučata, naše pravnoučata.
1: A ještě poprosím, proč už nás trochu tlačí čas. Jak jsem říkala, některé strany slibují, že nebudou implementovat ETS 2, že půjdou do otevřeného sporu s Evropskou unií. Je to opět reálný slib?
2: Podívejte, to je...
1: Když třeba už některé země implementovaly, už vlastně ETS 2 mají zavedené, tak lze to?
2: No, už se obchoduje s těmi termínovými kontrakty, ale je třeba pravda, že polský ústavní soud v podstatě nedávno rozhodl, že ten Green Deal může být v určité kontradikci s tím, s energetickými zájmy Polska, že ty jsou jaksi nadřazeny. Takže pokud by podobným způsobem rozhodl třeba ústavní soud v České republice, tak je to něco, co už může být zárodkem jakési koalice států, teď mám na mysli Polsko a další, kteří prostě budou se snažit do toho hodit vidle, lidově řečeno. Ale tohle jsme si všechno měli rozmýšlet, když jsme přijímali Fit for 55 a ten jsme bohužel přijali, tento program. Tam je zárodek toho problému.
1: Já moc děkuju, že jste přišel a budu se těšit na příště.
2: Děkuji za pozvání, hezký den.
1: Naším hostem byl Lukáš Kovanda.
3: Česká a americká country na rádiu Xaver.

0: Rádio Xaver.
1: Byla krásná, byla milá, byla chytrá.

0: Zdeněk Koudelka je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Docent Zdeněk Koudelka je právník, bývalý poslanec, vysokoškolský pedagog, politik taky, muž, který se hlásí k moravské národnosti a teď také kandidát do Senátu, jestli ano. Se nemýlím. Ale pojďme, pane docente, začít od něčeho jiného. To jsou ty aktuální ceny energií, protože nepochybně, když teď děláte tu senátní kampaň a hovoříte s občany, tak je to téma číslo jedna. Já jsem trošku pátral, jak vy se k těmto věcem vyjadřujete, a pojďme to říct našim divákům. V čem je jádro pudla?
1: Jádro pudla je v neuvěřitelném zhloupnutí naší politické, ale obecně evropské reprezentace. Protože...
0: Pardon, to slovo?
1: Zhloupnutí.
0: Zhloupnutí.
1: Protože před rokem nebylo více na světě plynu, než je teď, nebo ropy. Nevyrobili jsme před rokem více energie, než vyrábíme nyní. Takže ta současná drahota není způsobena tím, že by ty zdroje těch surovin nebyly, ale je způsobena špatnými politickými rozhodnutími. Já tam jednoznačně řadím politiku zeleného údělu, politiku, která v Německu třeba zvedla k zavření atomových elektráren a k plánu na zavření uhelných elektráren. A to všechno ve svém souhrnu vede k tomu, že se něco, co by bylo lehce vyrobitelné a co bylo vyrobitelné ještě před rokem, před 10 lety, tak najednou stává nedostatkovým zbožím. A to z důvodu špatných politických rozhodnutí. A to je to nejhorší, protože jestliže se dostává člověk do bídy kvůli tomu, že skutečně nejsou zdroje, anebo kvůli tomu, že je třeba z válka, tak je to něco jiného. Ale my jsme v normálním mírovém stavu. Technika se neustále zdokonaluje a vyvíjí. A přitom nám hrozí obrovské schudnutí pro velkou řadu našich spoluobčanů.
0: Vy jste psal v některém ze svých článků, hloupá politika se na Západě projevuje už dlouho, především kvůli obrovskému mrhání penězi prosazováním zeleného údělu. A potom tady píšete o té snaze, poručíme větru, deště a tak. Na druhou stranu, někdo se přece musí pokusit tu zelenou planetu zachránit, ne?
1: No, já se obávám, že všichni ti, kteří chtěli zachránit v minulosti planetu nebo lidstvo spasit, to byli ti falešní proroci, kteří naopak většinou tu společnost uvrhli do nějakých krizí, někdy i válek, a že bychom se měli chránit před falešnými proroky.
0: Dobře, a takovým falešným prorokem je třeba teď kdo?
1: No určitě ti, možná to symbolizuje Greta, i když prostě to byla mladá holka,
0: tak
1: ale
0: ona
1: je určitým symbolem toho, že když má člověk určitou mediální podporu, tak najednou se může dostat třeba do Organizace spojených národů a tam mluvit, mít stejný prostor, jako když vystupuje třeba americký prezident nebo jiní významní politici. A dokazuje to situaci, že určitá racionalita, která je vždycky vlastní velkým státníkům, tak současným politikům chybí. A já vnímám to, že dochází ke změnám podnebí na naší planetě jako něco, co je vlastní Zemi jako planetě po miliardy let, co existuje. A najednou my dostáváme tu obrovskou pyšnou vůli, nebo alespoň někteří z nás dostávají tu obrovskou pyšnou vůli a chuť, ten přirozený proces zastavit. A to je právě to, čemu se obecně říká poručíme větru, dešti. Lidstvo vždycky přežilo tím, že se přizpůsobovalo změnám. Nikoliv, že chtělo zastavit ať už společenské, anebo v tomto případě nějaké přírodní procesy a vlastně dějiny přírody.
0: Pane docente Koudelko, vy píšete a mluvíte také o tom, že ta politická reprezentace zhloupla, myslíme tím tu západní, platí to i pro naši zem?
1: Určitě, tím, že jsme se přihlásili k politice zeleného údělu, že jsme souhlasili například s tím, že se od roku 2035 zakáží spalovací motory, aniž bychom znali, jak v roce 35 bude vypadat ekonomická situace a technický pokrok.
0: Počkejte, a přitom... nic jiného nezbylo, pane docente.
1: No tak nezbylo.
0: My jsme v evropské partě. My jsme tým.
1: A o to jde. Jestliže zjistím, že určitá parta je hloupá, tak tam nezůstávám, anebo se snažím tu její činnost změnit. Prostě to, že máme hlasovat jenom proto, že něco chtějí Francouzi a Němci, no tak povede k tomu, že s Francouzi a Němci budeme prostě postiženi. A zatímco Francouzi si aspoň své atomové elektrárny uhájili, tak my jsme šli spíše tou německou cestou a zdá se mně, že prostě ze vším souhlasit nemáme a že Evropská unie tady nevznikla kvůli tomu, aby poroučela členským státům a jejich občanům, jaké si mají koupit auto, ale kvůli tomu, že když se budou chtít koupit auto ze Švédska, tak si ho koupí, když to bude z Německa, tak si ho koupí, ale budou mít svobodu výběru a že se jim rozšíří možnost, v tomto případě tržní, nákupu. Ale že vlastně to, co dřív bylo spojeno s integrací, rozvíjení svobody trhu, tak najednou vede k tomu, že se ta svoboda omezuje ve prospěch toho, že se vlastně direktivně z Bruselu přikazuje, co si můžeme koupit, anebo naopak se zakazuje, co si koupit nebude moci.
0: Vystoupit a nebo změnit?
1: Já jsem byl velkým dřív nadšencem Evropské unie. Byl jsem i pro přijetí euro a teď zjišťuji, že jsem se velmi mýlil a dochází k názoru, že stávající Evropská unie je v podstatě nereformovatelná. Nevěřím tomu, že ti lidé, kteří tam sedí, se dokáží změnit. To byste musel změnit ty lidi. A nemyslím si, že lze změnit strukturu Evropské unie jenom tím, že změníte nějaké vrcholné představitele, ale musel byste vlastně změnit celou tu střední vrstvu těch rozhodujících úředníků. A to je podle mě nerealizovatelné.
0: Vy jste řekl, pane docente, o tom hloupnutí těch politiků. Já se na to musím ještě jednou zeptat. Naši teď aktuální čeští politici, vláda, poslanci Senátu a obou komor vlastně jsou hloupější, než byli před 15 lety, před 10 lety?
1: Individuálně bych neřekl, ale ve své většině vlastně podléhají nerozumnému řešení, nebo hlásí se k nerozumnému řešení, o kterém třeba soukromně někdy říkají, že mu vlastně také ani nevěří, nebo jsou k němu skeptičtí. A je to hlavně otázka politických vůdců. V 90. letech tady byli vlastně dva významní politici. Byl to Václav Klaus na pravici, Miloš Zeman na levici a celé to zastřešoval z prezidentské pozice Václav Havel. A tito politici měli své jasné vyhraněné názory a nemyslím si, že ani jeden z nich by nezdůvodnil nějaké špatné rozhodnutí jenom tím, že řekl, no jsme v Evropské partě, tak musíme být pro. Když by byl přesvědčen o tom, že to je nesmysl.
0: Takže možná to není úplně hloupost, ale v mnoha případech slabost, jestli vám dobře rozumím.
1: A nedostatek politického lídrovství. Prostě když srovnám současného Petra Fialu s Václavem Klausem na jedné straně, anebo opozičního Andreje Babiše s Milošem Zemanem 90. let, tak se to nedá srovnat.
0: Čím to je, pan docente?
1: Je to... Prostě člověk má určitý talent, určité vlohy k něčemu a bude vám to z hůry dáno, nebo není. A jako se každý rok nerodí nějaký vynikající sportovec a prostě v určitém sportovním odvětví nějakou dekádu může být na špičce a pak se propadnáme. Tak já si pamatuju, v mém dětství byli bratři Pospíšilové a ti vždycky vyhrávali mistrovství světa v kolové.
0: Jan a Jindřich.
1: Tak. A od té doby o cyklistice a kolové, ve smyslu tedy té sálové cyklistiky, kolové, prostě mnoho neslyším. Prostě to tím, že ne každé desetiletí se narodí bratři Pospíšilové. Takže ani
0: desetiletí,
1: ne každé,
0: staletí.
1: Nebo možná staletí. Takže
0: v tomto případě.
1: Ani ne každé 50letí, staletí se nenarodí lidé typu, ať už Klause, Zemana, Havla, anebo třeba z minulosti Masaryka a tak dále.
0: Kdo z těch aktuálních politiků v sobě má to lídrovství? Napříč stranami? Co myslíte?
1: Já se obávám, že nejsem schopen pojmenovat v České republice. Kdybychom byli ještě federální stát, tak řeknu lídrem určitého toho typu, jako byl Zeman, tak je určitě Fico na Slovensku. V Maďarsku je to určitě Orbán. To jsou lidé, kteří jsou dlouhodobě prostě populární a jsou dlouhodobě i poté, co třeba prohrají volby, tak se schopí a znovu v příštích dalších volbách se vrátí. A mě třeba s Viktor Orbán, který prohrál volby, ale neodešel z politiky, zůstal, pracoval a nyní už vyhrál několikátery volby po sobě, tak připomíná to, jak Václav Klaus vlastně se vzepřel tomu, že po sarajevském senátu se počítal jakoby s tím, že sám odejde někam do ústraní nebo na vysokou školu, vzepřel se tomu a získal znovu podporu voličů. Hodina v nadupců a omámí strážení.

0: Radio Xaver.
1: Hezký den a růžové vyhlídky vám přejí oplatky Manner, vyrobené podle originální vídeňské receptury. Manner si prostě zamilujete.
0: Posloucháte Radio Xaver. Xaver.

0: Vyzkoušejte XTV Premium a sledujte naše rozhovory v plné kvalitě, bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz.
1: Markéta Šichtařová je naším hostem. Vítám vás po čase v XTV. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Markéta Šichtařová je ekonomka a pro nadcházející parlamentní volby je lídrně v Praze, lídrně SPD, na jejíž kandidátních listinách kandidují také strany Trikolora, Svobodní a Pro. Ano. Nikoho jsem nevynechala. A zdá se, že toto spojení vám vychází. Vy už jste v několika průzkumech za sebou, jste se tak nějak ustálili, usídlili na třetí příčce. Máte to v kapse?
2: Nemáme to v kapse. Nikdo nemá vůbec nic v kapse. Ale je fakt, že tohle spojení se zdá, že sedlo voličům a že jim to jde k duhu. Protože my jsme už předtím, ještě než ta aliance vznikla, tak jsme slyšeli, spojte se všechny nějaké pronárodní, vlastenecké, konzervativní, antiprogresivistické síly. Spousta takovýchhle různých zájmen tam bylo a zkrátka všechno to mělo to společné, že vy všechny strany, které jste v opozici proti progresivismu, udělejte jednu jednotnou alianci. A my jsme chtěli přibrat ještě další strany, tak tam třeba nebyl tak úplně zájem a nakonec se to teda ustálilo na 4 stranách, které vytvořily jedno uskupení. A opravdu je vidět, že sice něco málo voličů odpadalo. Otázkou je, jestli jsou to skutečně bývalí voliči, že my si děláme občas legraci, že jsme přišli o voliče, kteří nás nikdy nevolili a kteří píšou teď na sociálních sítě, vy jste teď nevolitelní, ale my si myslíme, že oni nás tady nevolili ani předtím. A naopak ale spousta lidí zase přibyla, protože to jsou lidé, kteří třeba sympatizovali, dejme tomu, se Svobodnými, ale báli se jim to hodit, protože měli pocit, že by to byl propadlý hlas. Samozřejmě posledních 16 let většinou měli pravdu, že to byl propadlý hlas. No a teď v této alianci to už tedy nevypadá na propadlý hlas. Teď to vypadá, že jsme prostě třetí nejsilnější uskupení v zemi. A právě tihleti lidé, kteří lavírovali kvůli těm propadlým hlasům a třeba ani nepřišli k volbám, tak ty se teď chystají přijít a proto tam bylo vidět to velké posílení. Takže my se teď blížíme podle některých průzkumů 13% a v nějakém dlouhodobém horizontu ty preference pořád rostou.
1: Chystají se přijít a přijdou?
2: Myslíte ti voliči k volbám?
1: Ti, kteří teď jste je zmiňovala, kteří dříve třeba nešli nebo vám nechtěli hodit hlas, protože tušili i dle průzkumu, že není šance, že ten jejich hlas bude propadlý, tak teď přijdou a hodí vám to, respektive SPD.
2: Tak vypadá to tak, protože na to ukazují zatím ty rostoucí preference. Samozřejmě paradoxem je, že ačkoliv v minulých volbách to bylo cirka 1 000 000 propadlých hlasů, mám tedy na mysli volby do poslanecké sněmovny, a my jsme vlastně dělali všechno pro to, aby teď ty hlasy protestní nepropadly. Tak to vypadá, že oni by zase přeci jenom mohli propadnout, ale teda ne u nás. Ale je tady řada uskupení, které se pohybují kolem té 5% hranice, nebo případně teď už pod 5% hranicí a zase nejsou tak úplně malé. Ty jejich preference taky nejsou úplně malé, takže ono by se to klidně možná zase mohlo tomu třeba 1 000 000 propadlých hlasů blížit, ale už teda v jiných vodách, už u jiných stran.
1: Měli by se inspirovat u vás, měli by se spojovat, kdo se spojí, vyhraje?
2: No tak skoro to tak vypadá. Mně to vlastně bylo i líto, že některé strany s náma nechtěli jít, byť tu nabídku měli, protože bylo zjevné, že prostě skutečně ty hlasy teď můžou propadnout a mohli jsme být ještě silnější a nikdo samozřejmě tady si nehraje na to nebo nedělá tady si nějaké iluze o tom, že jsme 4 úplně identické strany. Logicky, že ne. Kdybychom byli 4 identické strany, tak by prostě existovala jedna strana. Ale
1: nemůže k tomu dojít potom, až bude to poslanecké sněmovně k nějaké fúzi s SPD?
2: Kdyby se úplně spojili do fúze jako do jedné strany, to asi spíš ne. Nicméně samozřejmě plánujeme nějakou spolupráci v rámci nějakého jednoho většího subjektu. Máme už pro ně i pracovní název, ale ten radši nebudu prozrazovat pro případ, že by nakonec to dopadlo trošku jinak. A je fakt, že vlastně tohleto uskupení je postavené na některých tezích, na kterých se shodneme úplně všichni. Byť nejsme úplně identické strany, tak jsou věci, které nás spojují. A není to jenom protest proti stávajícímu establishmentu. My jsme podepsali memorandum, které shrnuje body, které jsou nám všem společné. A jsou to body, které se týkají třeba migrace nebo odporu vůči přijetí eura a tak dále. To prostě
1: to vás spojuje. Bodů. Co vás rozděluje? Kde je ten nesoulad hlavní mezi vámi?
2: Je to určitá míra, řekněme, na takové té ose vlevo vpravo, tak každá z těch stran je trošičku jinak posunutá levo pravě. Možná některé jsou třeba trošku víc konzervativní, některé trošku méně konzervativní. Jsou to, kde se úplně třeba neshodneme, nebo případně máme mírně odlišné názory, tak jsou v některých odborných oblastech, tak třeba některé strany mají trochu jiný názor na to, jak řešit zdravotnictví, jak řešit školství a podobně, ale spíš jsou to takové, řekla bych, jako odbornější nuance. Ale v těch hlavních směrech, já jsem byla až překvapená, vlastně, když jsme si dělali jako svobodní analýzu před tím spojením, jak hlasovali SPD, protože to je samozřejmě jediná strana, která už teda hlasovala, takže jsme mohli vůči nim si udělat tu analýzu, jak hlasovali v tom posledním období, tak my jsme zjistili, že jsme v drtivé většině případů, možná 90%, bychom vlastně hlasovali obdobně nebo stejně jako to SPD. Takže vlastně ty rozdíly jako opravdu nejsou až tak veliké. A v podstatě to, na čem se hlavně shodujeme, to je prostě ten antiprogresivismus. To, že nechceme, abychom tady dál měli tu ideologii, Green Dealovskou ideologii ESG a ničili si naši ekonomiku.
1: Takže fúzi s SPD spíše vylučujete, ale nějakou spolupráci chystáte další?
2: Určitě jsme rozhodnutí, že půjdeme do jednoho poslaneckého klubu, že všechno nejprve předjednáme na tom klubu, abychom mohli potom najít nějakou schodu a vystupovat jako jeden muž v těch klíčových oblastech a určitě chceme vytvořit i nějaký jeden subjekt. Vy jste to nazvala fúze, já nevím, co si pod tou fúzí přesně představit. Jo.
1: Jako jestli skonč, to je... skončí svobodní a budou SPD.
2: Nemyslím si, že by to skončilo tak, že přestanou existovat svobodní. To určitě ne. Ale jeden subjekt, který by prostě třeba byl zastřešený jedním právním subjektem, to je velmi dobře myslitelné.
1: Chcete být ministryní?
2: Nechci být ministryní. Nevidím tam byste... svoji úlohu.
1: A tak kým chcete být? Já myslela, že chcete věci měnit, zlepšovat.
2: Ano, chci věci zlepšovat a měnit a chci je měnit poměrně dost razantně, ale na druhou stranu teď zatím v nejbližším roce si nemyslím, že by to takhle skončilo. Takže když mluvím o nejbližším roce, nemyslím si, že by mě někdo nabídl v tuhletu chvíli ministerský post, takže nebudu mluvit o tom, že teď chci být prostě v nejbližším roce ministrem. Jak to dopadne po volbách?
1: No, ale kdyby ta nabídka přesto přišla, protože a já vím, jsme teď jako velké spekulace nebo představy o tom, že Andrej Babiš bude sestavovat vládu a bude ji sestavovat s vámi, protože bude potřebovat koaličního partnera.
2: Nemůžu tohleto ještě komentovat.
1: Dobře, ale není to vaše ambice být ministryní v tuto chvíli?
2: No rozhodně nevstupuji do politiky za tím účelem, abych získala ministerské křeslo. Takhle to budu definovat. Já vstupuji do politiky za tím účelem, abych toho mohla změnit co nejvíc. A kudy ta cesta povede, jestli by vedla přes ministerskou pozici nebo přes nějakou úplně jinou, to je věc, která se bude řešit v podstatě improvizací, jak to bude přicházet. Ale mým cílem je prostě zničit progresivismus, takhle to řeknu. A kde ta šance bude největší, tak tam se do toho dám.
1: Tak ale kdyby dána nabídka přišla, jít tou cestou přes to ministerské křeslo, tak byste ji neodmítla.
2: Kdyby ta možnost byla, ale víte, ono to taky hodně záleží na tom, jak by to bylo postavené, protože já si umím představit, ono to totiž není úplně poprvé, kdyby mi někdo nabízl ministerské křeslo. Ale už v minulosti, byť mi teda někdo nabízel ministerské křeslo, tak já jsem v tu chvíli věděla, že bych vlastně, že se ode mě očekává, že budu tak trošku loutkou a figurkou, která bude hrát cizí karty. A to bylo pro mě nepřijatelné. A proto mluvím tak, jak mluvím, že prostě teď to neříkám úplně na jistotu, protože to je pozice, proč bych jí měla hrát? Proč bych měla chtít být ministrem v okamžiku, kdybych věděla, že jako ministr neprosadím vůbec nic, že jsem té vládě vlastně jediná za tu svoji pozici antiprogresivistickou a proti mně tam je x dalších lidí, kteří prostě všechno to, co já chci, tak anulují. To není pozice, o kterou já bych usilovala. Proto já teď na to nemůžu odpovědět, protože záleží na situaci. A já budu dělat to, kde budu mít největší možnost prosadit to, co já chci. To znamená vrátit nás k prosperitě a zničit progresivismus. A já teď nejsem schopná říct, jaká ta konstelace bude a kde to bude.
1: Pokud by do příští vlády mířili ministři, kteří by zpochybňovali členství Česka v Evropské unii a NATO, prezident Petr Pavel je dost možná nejmenuje. Jak vám to znělo, tato slova od prezidenta republiky?
2: Znělo mi to tak, že by konečně měl nějaký ústavní právník vysvětlit panu prezidentovi, jaké jsou prezidentské pravomoce a že mezi ně nepatří jmenovat jenom někoho do vlády. Prezident prostě jmenuje takovou vládu, jak je navržena a ta vláda buď získá nebo nezíská důvěru. Tohle jednoduše není ústavní a nemá to vůbec nic společného s demokracií.
1: Tak a stáhla jste si to na sebe? Stáhla jste si to na SPD?
2: Ano, a právě proto jsem taky před chvílí mluvila tím způsobem, jakým jsem mluvila, protože kdyby mi třeba někdo nabídnul nějaké ministerské křeslo a řekl by, ale ty musíš mluvit dobře o té Evropské unii, tak já pochopitelně řeknu ne. A proto já ani teď nejsem schopná na některé otázky odpovědět, protože já nevím, jaká ta konstelace bude.
1: Ano, vy se netejte tím, že by Česká republika měla vystoupit z Evropské unie. Na tom se nic nezměnilo. Také prosazujete referendum, aby se občané měli možnost vyjádřit ohledně otázek nejen Evropské unie, ale i NATO. Čili by byste chtěla, aby v tom referendu případném lidi se vyslovili pro vystoupení?
2: Já určitě chci, aby bylo referendum o Evropské unii. A kdyby to referendum bylo, tak já bych hlasovala pro vystoupení. Ale tahle otázka je poměrně komplikovaná a já k tomu musím říct ještě B, protože spousta lidí si myslí, že vystoupit z Evropské unie je samospásné a že vlastně v tu chvíli by bylo dobře. A já tomu musím zdůraznit, takhle to není. Vystoupení z Evropské unie totiž není cíl, ale je to jenom cesta, je to prostředek, je to nástroj. A my pravděpodobně se budeme muset dříve či později s tou Evropskou unií rozejít, ne proto, že je špatná myšlenka Evropské unie, ale proto, že je špatná ta ideologie, kterou je Evropská unie posedla. A pokud my se potřebujeme zbavit té ideologie, protože nás prostě ničí, tak jako před rokem 89 nás ničila komunistická ideologie, jako Němce za druhé světové války ničil národní socialismus, prostě ta ideologie, která je špatná. A pokud se té ideologie potřebujeme zbavit, tak pravděpodobně z toho není jiná cesta, než se rozejít s Evropskou unií. Ale když se s tou Evropskou unií rozejdeme a tu ideologii si dál ponecháme, tak jako to udělali třeba Britové, tak si tím vůbec nepomůžeme. Protože v Británii je dneska ten stav ekonomický nebo ten stav společnosti, pokud jde o demokracii, tak je ještě horší, nebo pokud jde o svobodu, tak ten stav je ještě horší, než byl před Brexitem. Takže důležité je vědět, proč z té Evropské unie vůbec máme vystoupit. A dokonce bych na to ani nějak extrémně moc nespěchala, protože dokud vlastně drtivá většina lidí nepochopí, proč my z té Evropské unie potřebujeme, tak to vůbec nemá smysl. Takže ono nejprve by to mělo být o tom, že si lidé musí uvědomit, že jsme ovládáni opravdu ničivou ideologií a ta ideologie má prostě mnoho výhonků, ať už je to ta řízená imigrace, reprezentovaná třeba kvótami nebo genderismem nebo a tak dál, to je prostě spousta věcí, zákaz hotovosti a tak dál. A teprve potom, když budeme vědět vlastně, čeho my se potřebujeme zbavit, kde potřebujeme ty věci narovnat, tak teprve potom vlastně ta cesta k tomu narovnání, jeden z prostředků, teda je vystoupit z Evropské unie. Ale není to rozhodně cíl. Tohle je potřeba zdůraznit.
1: Řekněte mi, kdy jste, nebo jestli vůbec jste začala měnit názor na Evropskou unii, kdy jste začala takhle přemýšlet, že nás ničí ideologie Evropské unie a tak dále? Uvažovala jste třeba takhle v roce, nevím, 2010, nebo ne?
2: Názory proti Evropské unii postupně sílily, ale byl to postupný proces s tím, jak se ta situace zhoršovala. Rozhodně to nebylo tak, že bych se jednoho dne probudila a řekla bych si tak a teďka se něco změnilo tak razantně, že teď musíme pryč. Byl to vlastně postupný proces s tím, jak také postupným procesem prochází ta Evropská unie.
1: A kdy byla ta poslední kapka? Vy jste si říkal, tak tohle už je neúnosné, měli bychom vystoupit.
2: Možná období covidu, dejme tomu. ale i tam to nebylo ze dne na den a byl to prostě určitý proces a my vidíme, jak se ta situace už pořád zhoršuje. Já si myslím, že ještě třeba před těma 10 lety, nebo byste mluvila o roce 2010, takže to je před 15 lety, asi bychom se nedočkali toho, že by byly manipulovány volby, tak jako se to dělo v Rumunsku, tak jako teďka v Německu chtějí vlastně vládní politici postavit mimo zákon AFD, tak jako byla vyloučena prezidentská kandidátka ve Francii. Dobře, v některých zemích se třeba hlasovalo tak dlouho, až se prohlasovala Lisabonská smlouva. Prostě opakovala se referenda, tak neskončila v úvozovkách dobře. Už tohle to bylo hodně za hranou demokracie. Ale ještě pořád se v té době nezasahovalo do voleb takovým způsobem, jako se do nich zasahuje dneska. To je prostě posun během těch 15 let. A asi by nás před 10-15 lety nenapadlo, že by ty volby mohly být ovlivněny i u nás. Ale my už dneska u nás vidíme, že někteří lidé o tom minimálně uvažují. A ku příkladu, můj soukromý názor je, že to teď vypadá tak, že vyšetřovatelé se snaží postavit tu naši alianci, nebo respektive SPD, která je součástí té aliance, mimo zákon kvůli tomu, že hnutí SPD vyjádřilo svobodu slova formou nějakého plakátu proti ilegální imigraci. A tohleto postavení mimo zákon by SPD mohlo znemožnit účastnit se ve volbách. My prostě vidíme, že tady jsou nějaké snahy a podle mého názoru to má k tomuto vést potenciálně. Také slyšíme ústavní soudce, jak mluví o tom, že tady máme nějaké mechanismy, jak prostě zařídit, aby dopadly volby nějak. To je ale hodně už za hranou. Taky slyšíme prezidenta, to už jste sama jmenovala, že chce nebo nechce jmenovat nějakou konkrétní vládu. To přeci nejsou vůbec věci v souladu s demokracií. Ale to ještě před pár lety u nás nebylo. A nikoho by nenapadlo, že by ty volby mohly být ovlivněny i u nás. Ale současně dneska více jak polovina lidí podle průzkumu agentury STEM se bojí toho, že by volby ovlivněny být mohly. A to ne žádnou cizí mocností, ale naší vládou. Což v překladu znamená, že více než polovina lidí se domnívá, že u nás není demokracie. A to už je ale hodně napováženou. A to je prostě to něco, proč si teď říkáme, no tak to už je důvod, proč teda musíme z té Evropské unie.
1: A vy patříte mezi ty lidi, kteří si myslí, že u nás není demokracie, nebo že je demokracie v ohrožení?
2: Já si myslím, že je v ohrožení. Zatím ještě pořád máme některé mechanismy nastavené tak, že zatím ještě nedošlo na nejhorší. Ku příkladu, zatím jsme ještě neviděli ovlivňování voleb a já doufám, že to tak i zůstane. Na druhou stranu nikdo třeba neví, co udělá korespondenční volba, která byla zjevně schválená právě v podstatě na míru nebo skoro na zakázku stávající vládní koalici. A já nevím, jak budu mluvit ode dneška za 4 nebo 5 měsíců, tak doufám, že budu mluvit pořád stejně a budu říkat, že pořád ještě jakási demokracie existuje, ale rozhodně jsem přesvědčená o tom, že je hodně v ohrožení.
1: Německý kancléř Friedrich Merz se nechal slyšet, že klidně půjde do konfliktu s Maďarskem a se Slovenskem, pokud nebudou hlasovat v souladu s Evropskou unií. Samozřejmě týká se to zejména sankcí proti Rusku a také pomoci zejména té vojenské Ukrajině. Je to, řekněme, legitimní požadavek od Evropské unie chtít, aby všechny členské státy byly v souladu, nebo už je to nějaký útok na suverenitu státu?
2: Tak zaprvé...
1: A zároveň ještě dodám, že byť Maďarsko a Slovensko jsou takovými, řekněme, černými ovcemi Evropské unie a mají s ní problémy a Evropská unie s nimi, tak nechtějí vystupovat z unie. Nebo nikdy jsem to nezaznamenala,
2: ano,
1: že by...
2: Ano. Tak především, není to požadavek, zatím ještě oficiálně vyslovený požadavek Evropské unie, je to požadavek německého kancléře, což samo o sobě je ještě možná ještě víc napováženou, protože tím vlastně německý kancléř jako kdyby trochu říkal, Evropská unie jsem já. A to už taky se mě moc nepozdává. Za druhé, říká to člověk, který jen co byl zvolen, tak už podrazil vlastně sliby svým vlastním voličům, takže na to neměl odvahu splnit ty dané sliby
1: teď
2: u sebe
1: jaké
2: doma.
1: Sliby?
2: No tak třeba on nějakým způsobem mluvil o schodcích rozpočtu a daních a podobně a okamžitě uzavřel takovou koalici, která prostě ty jeho sliby v tomhletom anulovala, aby vlastně vůbec tu koalici mohl uzavřít, ale teda tváří se jako velký drsňák navenek vůči cizím státům, které on ovlivňovat nemůže. Takže to taky není úplně v pořádku. A poslední věc, kterou na tohleto konto musím poznamenat, mě teda velmi znervozňuje, když Německo má tuhletu v podstatě zbrojařskou rétoriku, protože v tom zase jako hledám, nebo vidím v tom vlastně tu snahu o zbrojení, protože tady se teda kancléř Merz vyhraňuje proti tomu, že vlastně Maďarsko a Slovensko nechtějí podporovat třeba dodávky zbraní na Ukrajinu a podobně. Musím říci, že mě to vlastně z historického kontextu daleko víc nervozňuje, když zbrojí Německo, než když třeba zbrojilo Rusko. A konec konců on ten vývoz takové toho zvláštního pojetí demokracie vždycky byl i ze západní Evropy. Konec konců málo kdo si to uvědomuje, ale třeba i myšlenka komunismu byla vyvezená v podstatě z Německa do Ruska.
1: No, ale Friedrich Merz také zároveň nějak neusiluje o to, aby AfD byla zrušena.
2: Já nevím, o co usiluje navenek a o co usiluje tedy vnitřně. Faktem je, že AfD má obrovské problémy s, řekněme, vládní koalicí a myslím si, že by bylo velmi prozíravé od Merce, i kdyby chtěl AfD zrušit, tak aby to neříkal úplně veřejně, takže tohle to těžko komentovat.
1: Tak a protože jste ekonomka, tak samozřejmě se rád dostala jen lehce, protože nám nezbývá tolik času k ekonomickým tématům, když jsme u Německa třetí rok recese Německa, co to bude znamenat pro českou ekonomiku?
2: No, vypadá to tak. Sice poradci německé vlády velmi eufemisticky mluví o nerůstu, ovšem přeložme si, jak jste správně řekla, že nerůst znamená v podstatě recese. A tahle ta recese, která pravděpodobně teda bude potvrzená třetím rokem, tak je to vlastně nejdelší, největší recese od skončení druhé světové války. A ta druhá světová válka, víme, jak jí přinesla obrovský rozvrat německé ekonomice a jak se z toho Německo dlouho dávalo dohromady a vlastně nastartovalo se jenom díky obrovským ekonomicky liberálním reformám zmenšení role státu a zmenšení role korporací. Já o tom mluvím se speciálním úmyslem, nebo nemluvím o tom náhodně. Ono to je fakt hrůzostrašné, že teďka Německo je ekonomicky v nejhorším stavu od druhé světové války. A ještě víc hrozné na tom je, že my víme, tak jako jsme to, nebo jako to Němci věděli po druhé světové válce, kudy z toho ven. Úplně stejným receptem. Zmenšit roli státu, zmenšit roli korporací. Je to vlastně přesně to, po čem volám já, co chci udělat tady u nás v České republice, co by slušelo celé Evropě. Ale zatím to vypadá, že teda německá vláda se od toho bude čím dál tím víc vzdalovat. Že ačkoliv my ten recept známe, tak ta retorika je taková, že my za to nemůžeme, za to může Rusko a válka na Ukrajině a ony ty energie jsou tak nějak drahé sami o sobě. Ne, takhle to není.
1: Němci se za to České republiky, sami. Tam jsou také drahé energie.
2: No jasně, a taky si za to samozřejmě můžeme sami a taky za to trošku můžou teda Němci, protože samozřejmě ty drahé energie u nás mají do značné míry na svědomí právě Němci, ale také my, protože i my jsme naskočili na tu vlnu a i my si vypíráme naše stabilní zdroje energie.
1: No ale jak jsem se ptala, co to bude znamenat pro Českou republiku, Německo v recesi, protože třeba důvěra v českou ekonomiku se v květnu dostala na svůj dlouhodobý více než 20letý průměr. Tak je to pozitivní zpráva, jak moc pozitivní je?
2: No a dneska vyšla zase jiná zpráva, která ukázala, že výrazně roste počet Čechů platební neschopnosti, kteří nesplácí svoje úvěry. A meziročně ten počet nesplácených úvěrů naskočil o 14%. To je hodně. A to je vlastně zpráva, která do značné míry je v kontrastu s tím, co jste tady citovala. Takže ona se ty makroekonomická čísla dost hodně perou mezi sebou a pro mě třeba je rozhodující spíš ten obraz, který je dávaný těmi nesplácenými úvěry, protože spousta jiných makroekonomických údajů se dá různě pokroutit, ale to, že lidé prostě nemají na splátky úvěru, to se úplně moc ohnout nedá, tahle statistika. Ale aby jsme to nezamluvili, vy jste se ještě pořád ptala na to, jak nás teda ovlivní ta německá recese. No bohužel ne dobře, protože my jsme dlouhodobě označováni za cosi jako další spolkovou zemi a jsme naším exportem extrémně propojeni s Německem. A právě hlavně průmyslové podniky tím strašně trpí. A v podstatě my nemáme odkud brát hospodářský růst, protože poptávka z průmyslu u nás zůstává mizerná. Jakž takž v poslední době vzrostala poptávka běžných lidí, ale ta to moc nevytrhne, protože vidíme, že zase už lidé se dostávají postupně do platební neschopnosti. Když to půjde hodně dobře, tak na konci roku platově se dostaneme s průměrnou reálnou mzdou někam na úroveň roku 2019, což je nejhorší výsledek vlastně v rámci Evropské unie. My jsme 7 let vlastně naspátek, pokud jde o průměrnou výši reálných platů. To je ta, ne, že my nerosteme, my couváme vyloženě do minulosti. A teď bydlení a ceny potravin, ceny bydlení a ceny potravin rostou rychleji, než stačí růst ty průměrné platy, takže to je pro lidi čím dál tím víc nedosažitelné, třeba to bydlení, že tady není odkud vykřesat růst. No a teď nakonec nás nezachrání ani to Německo, které by za normálních okolností od nás třeba odebíralo nějaké průmyslové zboží. Takže když jde dolů Německo, jdeme dolů i my. A ono to je naprosto logické, protože my jsme vlastně společně s Německem jedna z nejprůmyslovějších oblastí Evropy. A je to taky mimochodem třeba důvod, proč třeba Polsko nebo Maďarsko na tom není až tak špatně jako my. Proč rostou? Protože to ESG, vlastně ta ideologie, která tady pořád v pozadí je všeho toho, o čem mluvíme, tak ona vlastně nejvíc cílí za prvé na energetiku, za druhé na těžký průmysl. Ty dostávají první knockout. A protože my jsme vždycky byli čistí vývozce energie a zároveň jsme byli velmi exponovaní v těžkém průmyslu, tak jsme samozřejmě první na ráně a odnášíme to daleko víc než třeba poměrně zemědělské Polsko. Proto právě my a Němci máme tak mizerný hospodářský růst a ani z toho není v nejbližší době moc sestaven, pokud se něco naprosto zásadně na té ideologii nezmění.
1: Tak a to je to, co, to, proč vy kandidujete a proč chcete ano. Do poslanecké sněmovny. Já moc děkuju, že jste přišla. Myslím, že do voleb se ještě uvidíme.
2: Děkuju za pozvání.
1: Naším hostem byla Markéta Šichtařová.
0: Hraje vám Radio Xaver.

0: Xaver.
1: Je mi fajn a je mi skvěle, jen se nesmím ani hnout.

0: Týden se sešel s týdnem a je tady podtrženo sečteno a já jsem rád, že tady se mnou sedí pan Petr Holec. Dobrý den.
1: Dobrý den, já už jsem nemohl dospat, mistře.
0: Že jo?
1: Týden, to už to trvalo dlouho.
0: No a navíc ještě teda, když se dějí takové věci. Takhle, tak já začnu, jo. Fiala se setkala s papežem. Jo. Pozval ho do Česka, dal mu Bibli a ukrajinský šál. Proč ukrajinský šál? Já jsem to nepochopil.
1: Já se obávám, aby Petr Fiala, jestli nezpůsobil ve Vatikánu nějaký zmatení, víte, papeže. Že si třeba myslel, že to je, aby se potom nesplet se Zelenským. Že měl ukrajinský prezidenta. Protože ukrajinský šál, když přiveze český premiér, já taky nevím proč. Skoro bych si i myslel, že ve Vatikánu můžou mít i Bibli. Nechci to podepisovat úplně, ale napadlo mě to. Ale víte, to je, víte, co je na tom největší ironie?
0: Já si teď představuju ten okamžik, kdy Fiala dává papežovi Bibli a papež si říká, je, a o čem to je?
1: Jo. A pak mu ještě říká, no a moje vláda možná prosadí ty homosexuální svatby. To budete mít radost, oče.
0: No, a víte, myslíte, že taky mu přivezl ty časopisy, které nikdo nezná a vydává je za peníze koncesionářských, promiňte, za peníze daňových poplatníků.
1: No, řekněme nás.
0: Za naše prachy.
1: Já si myslím, že ty se vydávají jenom pro papeže. Že nejsou určený nikomu jinému a že je právě ty tam ves.
0: No, ale nemají to na stole. Jako.
1: Nemají. Já myslím, že jsou v tom šuplíku, co tady vidíte v tom stole, že už si to tam papež rovnou zašoup, aby mu to někdo nečornul, jak se říká. Ale
0: jestli pak ten papež ví, že tam sedí s člověkem, který je teda předseda české vlády, přivezl mu ukrajinský šál a největší starost má o práva žen v Barmě. Mm-hmm. No, tak člověk si pak řekne, jako, co to teda, jak to drží pohromadě?
1: No, já jenom, víte, v Česku podnikatele si stěžují, vláda nám nedala ani korunu. Už zase máme drahý benzín a naftu. Lidi upadají do chudoby a náš premiér kam vyrazí? Já jsem si skoro říkal, víte, jak se to asi uděje, když se takhle v premiérský pracovně máte tam toho svého Smolku, co vám nosí tu aktovku premiérskou.
0: Smolku?
1: Pana Smolku. Pan Smolka je jako něco dostal vyznamenání od Petra Fialy za to drncání do Kyjeva.
0: Jo, takhle.
1: Tím z toho kupé.
0: To dostal nějaký mluvčí, ne?
1: No, to je on, to je pan Smolka.
0: Pan Smolka, no, dobře.
1: A říkáte si, kouká, máte v ruce ty preference, ODS padá, Babiš je stejně populární jako já, si řeknete, kam pojedu. V Kyjevě už jsem byl. Vatikán. Tam mě nečeká nic zlýho, tam po mně nebudou nic chtít, tam to bude dobrý. Tak já myslím, že to je zhruba tak jako důvod té návštěvy.
0: Ale pane Holče, na druhou stranu, já teda nevím, jestli to není nějaký profesionální, taková profesionální grimasa, ale ten papež se tváří, že ho to zajímá, co říká Fiala, ne, že by tam seděl otrávený.
1: Víte, já kdybych byl odezírač zertů, tak bych řekl, že papa říká, to jsou ale kontexty. Co?
0: No, vysílá to nějaký signál, tohle celý, no.
1: Řekněte mi, že nemá ten ukrajinský šál kolem krku už, to
0: papež?
1: Že si ho nevzal?
0: To nebude jen tak, tam na to bude nějaký předpis, no.
1: Jo.
0: Ale já pořád nevidím důvod, proč se papežovi má přivést ukrajinský šál český předseda vlády.
1: A tak on je spíš ukrajinský předseda, ne, vlády.
0: Ale to je, prosím, to říkáte vy.
1: No, je to ošklivý.
0: No nevím, no proč mu nepřivezl třeba, nevím, třeba Slávie Praha nebo něco.
1: Slávy?
0: No, šál ukrajinský. Tady už to doznívá, ne? Už vidím některé tramvaje bez vlaječek ukrajinských.
1: Fakt? No tak proto přivez šálu do Kyjeva, do Vatikánu.
0: Do Vatikánu. Je to ale úspěch pro Fialu, ne? Že se dostane k papežovi takhle, že na pokec?
1: No tak vidím teď, já si ho začínám, dojel do Kyjeva a dojel do Vatikánu úspěšně. A podle všeho tam byl, tak je to úspěch.
0: No, jestli on se teď nehodí na víru jako ovčáček.
1: Tak, ve vysoké politice to potom doběhne dřív nebo později z každého, ne?
0: Já vám říkám, že do měsíce má Fiala na Facebooku žalmy.
1: No já myslím, že možná dřív. Když sleduju situaci v Česku, tak možná dřív. No.
0: Ale je to to musíme uznat, že prostě hlava církve, že tady přijme našeho předsedu vlády, to je jako úspěch jistý.
1: Hlava církve přijme hlavu nejvíce ateistické země v Evropské unii. Je to úspěch.
0: No ne, tak to dělají schválně kvůli tomu, aby...
1: Jo, lovení duší, myslíte?
0: No jistě, dušičky.
1: A už jste trošku zaháčkovaný?
0: Já ne zatím.
1: Ne?
0: Já ne, já...
1: A řeknu vám trošku duchovna, aby vám prospěla.
0: Souhlasím, ale já jsem se ještě jako nějak...
1: Necítíte se?
0: ...nepotkal, jo. Mě to neoslovilo. Ale viděl jsem teď nedávno na Facebooku několik jakýchsi... Promiňte, na Facebooku, na YouTube to bylo. Několik reportáží o lidech, kteří se stoupili do řádu. Jo, dívky, jako, kteří složili ten slib věčnosti. A myslím, že tam byly i 4 nebo 5 mužů, jo, co šli do různých těch řádů. Všichni unisono říkají jednu věc. Že uslyšeli ten boží hlas, že si ten Bůh je našel a zavelel, ty půjdeš do řádu. A tak to přišlo samo. Takže já vůbec nevylučuju, že jednoho dne uslyšíte hlas vy, pane holče, a příště už přijdete v sutaně.
1: Já čekám na signál, víte?
0: No ne, to je něco podobného.
1: No,
0: takže já bych toto vůbec nezlehčoval, protože se toto může stát. A navíc ti lidi, to bylo vidět, že to nejsou účastníci reality show. Lidi, kteří se smířili s Hospodinem a jedou v tom.
1: Proto si myslím, že byste i vy měl.
0: No já si zase myslím, že vy.
1: Já už to...
0: No vy jste takový typický mnich, co si budeme říkat.
1: No jsem.
0: No, takže vám by ta hnědá, to mají františkáni nebo kdo, ne?
1: Tady mě posíláte do pláštera.
0: No neposílám, ale nevylučuji, pane holče, že dneska budete sedět doma na terase, budete grilovat ryby nebestak nebo něco takového. Popíjet to vaše víno podivný a najednou...
1: Myslíte, a zůry to přijde.
0: A už jste tam.
1: Jo?
0: Už jste tam. Ale abyste věděl, tak prostor v tomto pořadu máte nadále.
1: Jo.
0: Akorát nevím, kam budeme na tu sutanu dávat ten mikroport. No to ne, tak někam
1: to
0: dáme, ne.
1: Vyřeším. Pod sutanu se to dá dát,
0: jo. Tak jako promlouváte, kolikrát na těch streamech slyším.
1: Už to, tam, už to k tomu tam
0: trošku
1: a
0: jako...
1: Boží hlas, co?
0: No. A říkal jsem kolegům, že bychom mohli vyrobit nějaký takový zvukový džinglíček. Vždycky, když domluvíte...
1: Jo.
0: Rádio Xaver, slyšeli jste slovo Boží.
1: Ten kříž bych si tam mohl dát taky, ne? Za sebe?
0: Je úplně jedno...
1: Do toho okna bych si ho mohl dát.
0: Pane holče, je úplně jedno, jakýho svatýho si tam dáte. Tady jde o tu vaši myšlenku.
1: Dobře, to jste tak hezky. No.
0: Tak jedeme dál?
1: Jasně.
0: Snížení daně. Já už jsem vám, pane holče, včera tankoval za 51 zase.
1: No já taky.
0: 51.
1: A... Co do toho lejete, do toho svého auta?
0: Já nevím, stalo 51. Jo. Natural, no, 95.
1: Víte co, já si to souvisí ještě s tím prvním tématem, že vlastně...
0: Nejsem Petr to Fiala... já nakonec u ty benzíny.
1: Nejste, máte jinou figuru.
0: Jak to myslíte?
1: No, jako vymakanější.
0: Jo, já nemám takovouhle kšiltovku.
1: A nemáte tu kšiltovku, ale myslím si, že Petr Fiala trošku ujel před těma cenama toho benzínu a nafty, protože ještě nedávno nám sliboval korunku ke korunce. Víte, nevysmívejte se té koruně 50, o kterou jsme vám snížili tu spotřební daň. Když budete tankovat jako pravidelně, tak ušetříte, no a najednou vidíte a zase je to dražší. Cink a

0: Radio Xaver.
1: Promiňte, já jsem přemýšlivý chlapec, mě to nedá, když se ucházím o místo v kuřácké restauraci a budu podepisovat pracovní smlouvu, tak tam bude napsáno, že ten a ten pracovník pracuje v kuřácké restauraci, jako pracovali desítky, možná stovky let v tisících restauracích a neexistuje žádná studie. Žádná, kde by bylo napsáno, že servírky a číšníci v restauracích umírají dřív na rakovinu plic. A v uranových dolech se také neptáme. Takže já si myslím, že moje svoboda je taková, že když si vezmu svoje peníze, zařídím si restauraci, tak chci, aby mě do toho nikdo nežvanil. A když to bude, když budu chtít mít kuřáckou, budu mít kuřáckou. Vy ke mně nikdy nepřijete na večeři, ale přijdou jiní.
2: Přál byste si třeba kuřáckou nemocnici? Nebo kuřáckou školu?
1: Bylo hospoda, kuřáckou
2: nebo
1: školu,
2: kuřácký, ne? Třeba kuřácký autobus, kuřácký taxi, kuřácké kino, kuřácké divadlo,
1: ne,
2: kuřácký
1: také
2: úřad,
1: také
2: ale
1: ne.
2: Tam také chodíte. A všechno je to pracoviště. Čili tam jde o to, že ti lidé tam pracují a nemají ochranné pomůcky. Samozřejmě, když budete pracovat jako brusič skla, tak budete mít ochranné pomůcky. Není to o těch hostech. Je to celé o těch zaměstnancích.
1: Ale přece já nejdu na úřad si posedět u kafe, u piva s kamarádem.
2: Taky tam nemusíte. Na ten úřad. Můžete to poslat online, že jo, teoreticky, jo. Je to debata o tom, jestli
1: je
2: na pracovištích...
1: Je to debata o svobodě.
2: Ano, a ta svoboda, je to o tom, že stanovujeme nějaká pravidla, stanovujeme mantinely té svobody a je to také o tom, jestli v daném prostředí dáme svobodu takovou či jinou. Proto já záměrně nabízím, v minulosti tady byly kuřácké vlaky, byly kuřácká letadla, byly kuřácká kina, divadla a tak dále. Kouřilo se úplně všude. Ta doba se někam posunula, svět uznal, že víc než 60 rakovinotvorných látek působí i na mé okolí, nejenom na mě samotného. A svět, respektive politické reprezentace, se rozhodly, kde budou ještě chránit kuřáka a kde budou chránit nekuřáka a došlo k nějakému společenskému konsenzu.
3: My jsme ti slavní plísňáci, co nikdy touhu nestrácí, lesní věci a škodit dál, jenomže je tu Abamal.
4: Taky vám plísně hrají na nervy. Je tu Abamal, termoizolační nátěr, který zdi zateplí a brání tak vzniku plísním.
3: Abamal, ach Abamal, ten ještě nikdy nesklamal. Abamal, ach Abamal, být plísňák taky by se zbál.
4: Zbavte se plísně jednou provždy. Abamal. Proti plísním.
0: Hraje vám
5: All My Music
0: Radio Xaver.

0: Kanopa, knihovna pro vaše uši. Výběr nejlepších audioknih z české i světové klasické literatury. www.kanopa.cz.
1: Pane prezidente, díl 66. A naším hostem je jako vždycky pan Václav Klaus. Dobrý den, pane prezidente.
2: Dobrý den, dobrý den.
1: 66. díl, to je jako ta dálnice v Americe.
2: No, to byla pro naši beatnicko-kerouakovskou generaci, která i za komunismu toužila, tohle si pašovala z ciziny, tuhle knížku, a tak si tak chtěla být on the road, chtěla být prostě na cestě a putovat tam po nějaký ty 66 prostě, no to vaše generace taky vnímá a zná.
1: Sal i Dean a já nevím, jak se jmenovali ještě ti další, nebo ten třetí, jak to on the road, pan Kerouak.
2: No, Kerouak, ano. To je jasný. Nicméně pro mě, já jsem se nedostal do Ameriky v tom, řekněme, roce 66, ale já jsem se tehdy dostal do Ameriky v roce 69 a tak jsem strašně prostě toužil vidět svět Kerouakovců, neboli svět toho hitchhiking, svět toho autostopu. A pro mě v tomto smyslu ta Amerika byla velkým zklamáním, protože prostě v Americe, ve světě, kde univerzitním, kam jsem se dostal, prostě autostop, neexistující věc. Zatímco my jsme tady byli plní v těch 60. letech tohohle toho. A tam jsem prostě pochopil, že to jako student univerzitní jet s autostopem, to jsou pobudové a tak dále, to jako nepadalo v úvahu. Tam já jsem objevil, že na univerzitě v hlavní budově byla obrovská deska, obrovský kastlíky takový a jedna půlka byla, on tam měl kdekdo to auto, tak tam byla půlka right wanted, right given. Potřeboval bych cestu, nabízím cestu. A ty studenti takhle si tam šahali a takhle propojili se a jeli za... A teď jako, oni tam ještě psali, zaplatím půlku benzínu nebo a tak dále. Pro mě to bylo naprostý zjevení, tadyhle ten fenomén. Obrovská, to bylo jak půlka téhle místnosti. Takže, ale autostop mě zklamalo, že není.
1: Tak název pořadu bychom měli okomentovaný. Hmm. Teď jdeme k té základní agendě. Já začnu smutnou věcí. Před pár dny odešel z tohoto světa pan Jiří Bartoška, bezesporu velký český herec. A nevím, jestli to víte, ale na i dnes v Mladé frontě se pan Bartoška vyjádřil v tom smyslu, že vás, Václava Klause, považoval za největšího polistopadového politika. Řekněte, pane prezidente, jaký vy jste měli vztah s panem Bartoškou?
2: Tak v té době my jsme měli vztah mimořádně pěkný. Kolem toho listopadu 89 jsme byli opravdu v úzkém těsném kontaktu a on se následně v těch prvních chvílích přeci rozhádal na zábradlí a najednou byl chviličku bez angažmá, tak Jirka ke mně chodil každou chvíli na ministerstvo financí a o všem možným jsme tam prostě spolu vedli hovory a v tom listopadu 89 on byl ten, který mě dotáhl do tohohle, jak herci mluvili, nebo zvali si lidi na jeviště divadel, tak on mě dotáhl asi do 3 pražských divadel, abych já tam něco říkal. Takže my jsme byli v tu dobu opravdu velmi, velmi často spolu i za dobře.
1: To je ta osobní vzpomínka. Já musím říct, že pana Bartošku považuji za jednoho z nejlepších českých herců. Vím, že vy jste v těchto věcech, co se týče umění, velmi přísný, když to řeknu velmi jemně, když jsme se tak jenom trošku bavili o hudbě a tak, tak jako herce jste ho vnímal jako mimořádnou osobnost?
2: Tak on byl mimořádná osobnost. Já myslím, že on přerostl to herecký a on byl veřejnou osobností téhle země par excellence prostě. Proto také každý k němu má nějaký vztah. Já myslím, že on byl mimořádně dobrý, kvalitní herec. A jestli se to dá ocenit v takových těch posledních poloreklamních filmech Líbáš jako Bůh, nebo jak se to všechno jmenovalo, to si nejsem jist, ale zejména v jeho divadelních rolích, já myslím, že on předváděl, že hercem s velkým H byl.
1: Mně to ještě nedá nezeptat se na to, co to znamenalo, že on byl prezidentem toho Karlovarského festivalu. Protože já slyším různé hlasy popravdě. Někdo říká, to je vrchol všeho. A jiné hlasy zase říkají, že to je z hlediska toho celého světa zcela nevýznamný festival, že to je takové hraní si na českém rybníčku. Slyším oba názory, nikdy jsem tam nebyl.
2: Nikdy jsem tam nebyl
1: a vůbec této branži nerozumím. Tak se ptám.
2: Já myslím, že ta kvalita toho filmového festivalu hodně, aspoň v mých očích, nejsem ten, který by tam chtěl jako mladí studenti spát někde pod čirákem, aby se mohli kouknout na ten či onen film. Tak mně skutečně šlo ten typ vybíraných filmů. A já myslím, že pokud tam byla paní Eva Zárolová s Jirkou Bertoškou, tak ona něco vybírala pro mě docela zajímavého a přijatelného. Já už jsem ji vnímal jako mladej, když ona byla klíčovou filmovou kritičkou tehdejšího strašně pěkného časopisu Film a doba. A to ona prostě do toho světa filmu viděla a vybírala. Já myslím, že s tím, jak ubírala sil, já myslím, že zemřela asi před 3 nebo kolika lety, tak už to bylo trošku ten výběr filmu jiný, ale já myslím, že ten festival hodně závisí na tom. Jirka Bartoška dokázal tam nalákat i sponzory, i docela různé světové celebrity. Já myslím, že to bylo v pořádku.
1: Svět má nového papeže, novým papežem se stal Američan a vzal si jméno Lev XIV. Řekněte, co vlastně církev a vlastně svět má očekávat od nového papeže?
2: Ježíš, tady bych věděl, to jsou zatím velmi rozporné pohledy. Já jsem dostal několik textů, kde mě řada lidí píše, že má za sáhodlouhé názory na to. Teď jsou přeci mezi námi lidé, kteří prožívali intenzivně volbu a sledovali, Xavere, u vás vy jste neměli přímou reportáž z volby v Sixtinské kapli, ale Česká televize měla. A pokud tomu rozumím, tak tam komentoval tu volbu Páter Halík, jestli jsem dobře informován. A jako někteří diváci poslouchali jeho nadšená slova a najednou jeho totální zmizení úsměvu z tváře, když byl zvolený tenhle papež. Tak kdybych používal strivializované hodnoty, nebo hodnocení, tak musím říct, že pak to musí být skvělý papež. Mm-hmm. Jestli s ním totálně nesouhlasí Halík, tak to je pro mě záruka velké naděje. Nevím, další kroky nechci posuzovat, nejsem znalec církve. Já bych si přál, aby ten papež byl trošku jako tak víc církevně vypadající. Mně se zdá, že ten nový papež, ty zlatý brejličky, vypadá tak profesorsky trošku a tak dále, nebo až úřednicky.
1: No, já bych že by skoro... byl z Brna?
2: No, že by byl z Brna, to je, ježiš, to mě nenapadlo do této chvíle, ale takže já bych tak nějak dětinsky říkal, že bych si přál, aby to byl trošku typově jiný člověk, ale nechci. Já myslím, že nebude dělat takové extrémy, jako v mých očích extrémy, jako prováděl předcházející papež. V jednom hodnocení jsem si přečetl zajímavou větu. Ten člověk mi psal, myslím si, že nový papež bude schopen, ochoten požehnat miminkám nebo malým dětem, ale určitě, a tím to chtěl říct jako diametrální rozdíl proti tomu, nebude brát děti do náruče. Mě tahle ta myšlenka docela zaujala. Neboli, rozumím to, že si ten autor tohoto textu tím chtěl říci, že nebude hrát vnější kartu, nebude hrát takovou pozlátkovou, populistickou kartu, jako hrál latinsko-americky trochu ten předcházející papež. To by byla druhá věc pro mě pozitivní. Mm-hmm.
1: Možná stojí za zmínku, že velkou radost z toho, jak volba papeže dopadla, projevil Donald Trump. Dokonce jsem měl pocit, že to nebylo zdvořilostní, že to nebylo povinné prostě. A nabízí se otázka, pakliže platí, že Donald Trump a jeho zvolení způsobuje to, že se svět otáčí, vyvíjí někam, vrací se možná z nějaké slepé uličky. Nabízí se otázka, jestli volba amerického papeže je volným pokračováním tohoto příběhu.
2: Tak já jsem pronášel při volbě Donalda Trumpa, že se mu podařil obrovský kousek prostě drcnout do světa. To jsem asi říkal i tady u vás. Pohnout se světem, posunout, přetrhnout některé setrvačnostní vazby a návyky a tak dále. Ale to zase já myslím, že by se 2000 let trvající katolická církev asi zlobila, kdyby se dalo říci, že Trump drcnul i do ní a že by se tím nechala ovlivnit. To bych si netroufal tvrdit.
1: Tak tolik k volbě papeže. Pojďme teď k neméně důležité novince. A to je vaše kniha. Jsem rád, že jste ji přinesl, pane prezidente. Kniha, která nese název Od Beneše po Ukrajinu, 80 let od konce druhé světové války. Jenom ukážu, že tak to vypadá. Naprosto brutálně a s velkou radostí tady té knize udělám reklamu, protože si myslím, že by ji měl každý číst z mnoha důvodů. Dá se koupit na vašem webu, na institutu.
2: Tahle knižka nevyšla v našem institutu. Tahle knižka vyšla v nakladatelství Olympia, takže na našem webu něco se k tomu najde, ale jinak my ji netiskli a tudíž zásadně ji nedistribujeme. My teda distribuje ji Olympia.
1: No a já jsem ji dostal do ruky dnes. Já jsem ji otevřel těsně předtím, než jsme šli do studia. A vy tady píšete na straně 87. Mezi nepříjemné negativní efekty patří zejména poškození demokracie v Evropě. V kapitole, která nese název Válka na Ukrajině a touto válkou způsobené těžko odstranitelné poškození demokracie v Evropě. Chcete říct, že ta demokracie, v které žijeme, je tak křehká?
2: No to teda mám strach, že je hodně křehká. Ale jak se vrátím, jste uvedl, že ta knížka není o druhé světové válce, aby někdo neočekával popisy tankových bitev u Kurska nebo toho či onoho, nebo ofenzivy v Ardenách. Ne. Ta knížka je v podstatě a proto možná ten nadnázev, já jsem to původně psal ve verzi, že se to bude jmenovat 80 let od konce druhé světové války, a to se nakladatelům zdálo jako takové trošku tuctové, a proto vznikl tenhle ten alternativní název. A prostě protože je to o období před tou druhou světovou válkou, neboli co k tomu vedlo, tak je to de facto o těch 20 letech před tou válkou. Samozřejmě je to i o té době války, ale pak je to o 80 letech do dneška, takže je to kniha o tom století, k jehož já už jsem do jisté míry byl aktivně prožívajícím člověkem, ne celé, ale nemalou část tohohle. Takže na rozdíl od jiných, když o tom bude psát někdo jiný, tak to budou do značné míry vyčtená moudra. U těch tady v těch věcech už je mnoho věcí, které já píšu jako aktuální a s očima otevřenýma sledující účastník toho, co se odehrálo. No a samozřejmě, že poslední kapitola nemohla nekončit Ukrajinou, protože ta ukrajinská válka má nemalou souvislost s tou druhou světovou válkou, protože předposlední kapitola se týká i té éry po spádu komunismu, předposlední. No a tam já jsem říkal, hlavní událostí bylo znovu sjednocení Německa. A všimněme si, že to sjednocení Německa neprobíhalo, že se dva státy, východní a západní Německo, sešly. Kdo to prožíval, tak ví, že tenkrát musel nastat proces 2+4. Prostě ty dva německé státy a 4 vítězné mocnosti druhé světové války, protože nepovolilo se to sjednocení Německa rozděleného po té druhé světové válce. No a já tam říkám, no a tam přeci vznikly ty debaty velké o tom, jestli při tom, aby ta čtyřka s tím souhlasila, s tím sjednocením, jestli se dali nebo nedali nějaké zásadní záruky Rusku, že na to nebude pokračovat až k hranicím Ruska a tak dále. Takže já myslím, že tím ta spojnice toho všeho s tím, co se dneska děje na Ukrajině, protože o tom je velký spor, jestli takovéhle nějaké záruky dány byly nebo nebyly. Proto myslím, že stojí za to o tom mluvit v souvislosti těhle toho celého století.
1: Rozumím. Když se na to dívám ještě tak náhodně, já jsem ji nečetl, ale vy tady třeba zmiňujete válku v bývalé Jugoslávii, a tak, aby bylo jasno, kudy to jde. Ale ta moje otázka zněla, jestli vlastně ta demokracie je tak křehká, protože my, občané, a když se budeme ptát na ulici 100%, to řekla 99%, žijeme v demokratickém státě a nemůže se nic změnit. Proto já se ptám na tu křehkost, proto já se ptám na tu obavu, a proto se ptám i na to, jestli vlastně to, co se teď děje na Ukrajině a všude okolo, to je asi důležité dodat, jestli to může s tou demokracií zatočit.
2: Tak za A tím se ptáte bezvadně, abych mohl každému doporučit, aby si tu knížku přečet, protože o tom tam jako
1: ale pozorně. Ale doporučte, tady pozorně se může všechno, diskutuje. Pane prezidente, já to řeknu, já to udělám za vás, vy se možná stydíte. Tak to, přátelé, vypadá, v Olympii to mají určitě na webu, od Beneše po Ukrajinu, 80 let od konce druhé světové války.
2: Ano. A já prostě myslím, že ta druhá, že ta ukrajinská válka, která se rozpoutala v současnosti nebo před pár lety, nerozpoutala se 24. února 22. Na to bylo zaděláváno minimálně od roku 2014 a tak dále, ale to už by byla debata o téhle věci. Tak já myslím, že Evropu strašlivě poškodila, nás poškodila. Některé věci prostě se staly tabu, začalo o nich vůbec nemožné diskutovat. Přeci v těchto letech opět jsou první disidenti, kteří jsou různí. různým způsobem trestáni. Od toho, že ne, nemyslím, že jich je moc, kteří jsou zavíráni do vězení, ale prostě jsou, ztrácí práci, ztrácí zaměstnání. Ve školách je problém, najednou zase rodiče říkají dětem, prosím tě, ale tohle nesmíš říkat ve škole. No ten fenomén toho postrácení něčeho významného, co byla síla té Evropy, co dělala Evropu Evropou, tak to tady prostě je. A já musím říct, že jsem v článku asi 3 neděle po zahájení té války jsem předvídal, že to prostě my jsme díky té válce prohráli v našem úsilí udělat z Evropské unie něco jiného. Teď už je to zabetonováno, teď už prostě paní von der Leyenová to má jistý na doživotí a my s ní taky.
1: Pane prezidente, ty oslavy 80. výročí konce války proběhly před pár dny. Tu a tam jsme viděli, že mnozí lidé polemizují s tím, jak to skutečně bylo. Dokonce od některých oficiálních činitelů jsme slyšeli, že Českou republiku osvobodili Američané. Já, pokud vím z minulých rozhovorů, vy jste doslova alergický na to, když se někdo snaží překrucovat dějiny. Řekněte, jak jste byl tedy nakonec s tím, jak to znělo v té společnosti, jak jste byl spokojen?
2: Nevím, já myslím, že ta sploštělost toho interpretování a jednosměrný posun té interpretace té druhé světové války, příčin, průběhu, následků, je něco strašně smutného. A já jsem byl včera na velkém pěkném setkání v Brně, kde mimo jiné teda bylo to také prezentování autogramiáda této knížky prostě. A jako uvědomil jsem si a dostával jsem otázku, co se s tím dá udělat. Taková mladá dáma, zastupitelka Jihomoravského kraje, mi říkala, no a jakou máte šanci, jak to změnit? No a nakonec se to teda zvrtlo o debatu, co se má udělat s naším školstvím, protože je všechno to začíná v té škole, všechno začíná, jak sploštěle se to těm dětem vyučuje. A tak to by bylo debata o těch věcech.
1: No, mimochodem, zaregistroval jste některá výrazná vyjádření, která vás v této věci, to znamená výročí války, rozčilila, nebo s kterými jste nesouhlasila, nebo to proběhlo vlastně v pořádku?
2: Ne, tak já myslím, že my jsme se rozhodli tuto knížku a paralelně vznikla v institutu druhá knížka kolegů Vajda a Srička. Já vám ji přinesu příště k závěru. V podstatě na stejné téma a já bych ji přidal tadyhle k té mé knížce, tak my jsme se tím opravdu intenzivně zabývali a my jsme se fakt sešli první pracovní den letošního roku a řekli jsme, čím bychom se teď měli zabývat, nejen tak každodenností, co nás zrovna provokuje. A kolega Strejček řekl tohle výročí. To bude zásadní pokus o přepisování historie. To se zkusme věnovat. Proto jsme se na začátku roku letošního pustili do téhleté knížky a já se do ní pustil. Tak, samozřejmě v tu chvíli, když jsme si tohle řekli, tak jsme netučili onen památný výrok paní rektorky
1: Nerudové.
2: To bylo, já myslím, že bylo 13. února, jestli se nemýlím. Takže my jsme už, to už jsem toho měl půlku napsanýho, ale jako prostě, že ona to v tu chvíli otevřela tím svým výrokem při jedné nedělní polední televizní debatě, tak já myslím, že už žádnej výrok tento její výrok nepřekonal. Teď pak už jenom další mluvili případně v podobném stylu, ale mě už to teď žádné superméno ale nebudu analyzovat.
1: K čemu by to bylo dobré, komu by to sloužilo, kdyby se dařilo do budoucna ty dějiny tak, jak byly a tak, jak ještě si je mnozí pamatují, čím dál míň, ale ještě jsou tací. Kdyby se povedlo je nějakým způsobem v uvozovkách upravit?
2: No já myslím, že už jsou upravovány prostě nesmírně. Já žiju v zemi, kde se upravují výroky s každým výraznějším politickým zvratem, ale na té včerejší debatě, kde byl mimo jiné se mnou kolega Weigl, tak on říkal, to, co se teď děje u nás, přepisování historie a zejména historie konce druhé světové války, to tady bylo, řekněme, vždycky a bylo to tady po roce 89. Ale, a on upozornil na jeden velmi zajímavý k přemýšlení vedoucí rozdíl, na začátku, potom 89, ty tlaky na ten přepis byly zvnějšku. Prostě tehdy v Německu najednou se nadechlo, aha, tady vzniká svoboda, tady můžeme znova začít diskutovat o tom a teď bude Česko v Evropské unii, to už se ty hranice vůbec nebudou a tak dále a tak dále. Weigl říká správný popis, že to přicházelo primárně zvenčí. Ale že teď je historická novinka, že ty tlaky na přepisování přicházejí zevnitř. A to je, já myslím, zaprvé soud k vážné debatě. On to včera prohlásil v Brně na té velmi pěkně navštívené akci. A to znamená, že to je náš vnitřní souboj, vnitřní politický souboj, v němž se hraje s dějinami. Prostě ty jednotliví aktéři si troufají zneužívat dějiny k soudobému politickému boji, aby v letošních podzimních volbách získali o procento nebo o 10% hlasů více. A ten přesud, to já považuji za zajímavou tézi, pro mě úplně novou a zamyšlení stojí. Mm-hmm.
1: Ještě než otevřu poslední otázku tady k tomuto tématu, který k 80. výročí, mám pro vás také knihu. Já teda mám pro vás větší knihu, než pro mě. Knihu, která se jmenuje Někomu život a někomu smrt. Mm-hmm. Já jsem jich několik nakoupil, diváci mých streamů to vědí, od historika Jaroslava Čvančary. Doporučuji prolistovat a myslím, že to je skvěle odvedená práce historika.
2: Ano.
1: A už protože Jaroslavu Čvančarovi se dá věřit a také této knize rád dělám reklamu, tak to jenom, abyste si také odsud něco někdy odnesl.
2: Tady je napsáno druhý díl unikátní trilogie Jaroslava Čvančary.
1: Chcete, že ty první díly nakoupím? Ano, pochopil
2: jsem
1: to. Tím
2: mě naskakuje, že jsem já od pana Čvančary dostal ten díl první, takže to je...
1: Chybí vám ten druhý.
2: To je velmi...
1: Pochopil jsem
2: velmi,
1: to, pane prezidente.
2: To jste nemohl vědět, ale to je velmi pěkné. Ano.
1: Tak to si můžete dnes vzít domů a prolistovat. A já mám poslední ještě věc k tomuto tématu. Vy teď nedáváte pozor.
2: Dávám pozor. Ježíš, dávám.
1: Ptám se, jak hodnotíte návštěvu těch oslav v Moskvě Robertem Ficem, který se teda sedl do letadla, vydal se do Moskvy. Ostatně i europoslanec pan Dostál, pokud se nemýlím, navštívil Moskvu. Vypadá to navenek, že ta politická cena pro Roberta Fica je vysoká. Považujete to za dobrý krok svým způsobem, nechci říkat za hrdinství, ale asi v této době, anebo za politickou chybu?
2: No ne, tak zaprvé nemám důvod Ficovi radit a nemám důvod ho odsuzovat nebo co. Já myslím, že je to zodpovědný, rozumný, moudrý, dospělý politik, který věděl, co dělá a který nějak si na váhu dal ty efekty a disefekty, ty náklady a výnosy a dospěl, dobře nebo špatně, dospěl k názoru, že mu jde v této rovnici o tohleto řešení, které on zvolil. Jestli to, a teď z jakého hlediska, jestli mu to pomůže doma v politickém boji, nebo jestli mu to pomůže v očích, já nevím, soudruhů v Bruselu, nebo jestli mu to pomůže někde jinde v koalici Spolu. To jsou všechno jiné úvahy, to nechci prostě hodnotit. Já bych to respektoval, to rozhodnutí, a já myslím, že to úplně fanatické odmítání této možnosti mnozí z dnešních politiků při některém z výročí toho stejného dne v Moskvě byli, a i já jsem tam byl s drtivou většinou evropských lídrů před 15 lety, když to nebylo 80., ale 65. výročí konce druhé světové války, tak jsem tam jednou také byl. Tenkrát to nebylo za Putina, ale jestli se nemýlím, tak za Medvěděva, který tehdy byl prezidentem. Ale byla tam se mnou desítky hlav států a předsedů vlád, takže mnoho i našich politiků tam bylo také někdy. Teď se to najednou stalo něčím úplně nepřijatelným.
1: Teď ještě k jedné věci, která s tím byť velmi vzdáleně souvisí. Pochopil jsem na sociálních sítích v posledních hodinách od spousty lidí, že existuje jakési rozladění, jakási rozlada z toho, jak dopadla nakonec ta schůzka v Istanbulu. Protože spousta lidí čekalo, že se sejdou na nejvyšší úrovni pánové a že válka skončí. Lakonicky řečeno. A možná zkušení političtí matadoři tušili, že to takto jednoduché nebude. Jste také rozladěný z toho, na jaké úrovni se ta schůzka nakonec konala?
2: Ježíš, to, když

0: trvám na tom, že ta válka neměla nikdy vzniknout. Že ty negociace, jednání v Istanbulech či v Tramtárích měly být před 24. únorem 2022, kdy Putin vtrhnul na Ukrajinu. Před, ne potom. Tehdy byla šance tomu zabránit a zvolit nějaké rozumné řešení, nějaké řešení kompromisní, protože zastávám tvrdý a nemilosrdný názor, že i za cenu kompromisní řešení je mír lepší než jakákoliv válka, což naši válečníci nechtějí nikdy slyšet a nikdy vyslovit. Takže to byla první věc, kterou řekl. Druhá věc, v Istanbulu se o tom jednou jednalo už. Bylo to asi 2-3 týdny po spuštění této války na začátku března 2002, ano.
1: 2002 určitě ne.
0: Ano, 2002, ano.
1: 22.
0: 22, samozřejmě. To byl. Já věděl, že je v tom něco špatně, ale nebyla to ta dvojka, ale jedna dvojka tam chyběla. Takže prosím vás, jestli tomu všichni rozumíme, a dosvědčují o tom spousty svědectví, tak tehdy v tom Istanbulu na pozvání prezidenta Erdogana se ukrajinská a ruská delegace dohodly dokonce něco už tak nějak předběžně podepsali, a že s tím jedou do svých zemí a tak dále. Takže dohoda o zastavení války a tak dále byla tehdy na stole hotová, předpodepsaná. Nemůžu říct, že podepsaná, předpodepsaná. Myslím, že ani prezident Zelenský tehdy nebyl proti. Naopak, teď myslím, že všechny informace sdělují, že on byl velmi, v tu chvíli velmi pro. Všichni víme, jak to skončilo. Prostě přijel velký emisar Evropské unie, paradoxně emisar Evropské unie v momentu, když už v Evropské unii nebyl, a to byl britský premiér Boris Johnson, a ten tam vysvětlil Zelenskému, že Západ si to nepřeje a že on to v žádném případě nesmí podepsat. A Zelenský změnil názor a tím tu dohodu nepodepsal. Tím byla znemožněna dohoda, ne před, ale těsně po. Od té doby se žádné jednání vážné nevedlo. Teď je uplynuly 3 roky obřích ztrát lidských, po zničení nemalé části Ukrajiny a tak dále, takže by mohlo dojít zaprvé k Trumpem slibovanému řešení za 24 hodin, co bude v úřadu, tak všichni jsme věděli, že to není realistické, ale úžasný od Trumpa byl aspoň ten impuls, aby se znova začalo jednat. Takže že musí se sejít před politici nebo vyjednávači první, kteří nejdříve dohodnou rámec jednání, dohodnou, o co půjde, dohodnou, jak to jednání bude probíhat a tak dále a tak dále. Já rozumím tomu, že takové to první předjednání bylo dnešní den, jestli tomu rozumíme dobře, v Istanbulu, a že by mohlo přinést nějaký rozhodující závěr, byl opravdu dědinský názor. Takže díky za toto jednání a my nevíme, co si tam hrajeme bez znalosti, co si tam řekli a s čím jedou ty delegace domů, a aby byla nějaká šance něco udělat lepšího dál. Teď zase má šanci do toho Trump vstoupit. Já myslím, že ano. A doufejme, že to nastane.
1: Co se teda ale změnilo od té doby, kdy do toho vstoupil Boris Johnson, do dnešních dnů? Protože jestliže, jak vy říkáte, něco se předjedná a cítím z toho, co říkáte, jako byste dodával zaplať pánbu za to,
0: určitě.
1: A jasně. A potom vstoupí Donald Trump, nastane další jednání třeba na nejvyšší úrovni. No a kdo udrží v té chvíli Borise Johnsona doma?
0: Ale Boris Johnson už naštěstí je pouze úsměvná historka.
1: Jiný Boris Johnson, dosaďte si koho chcete jiného.
0: Ale ne, já myslím, že jste to řekl dobře. Jako ten Boris Johnson už tam naštěstí není, ale

0: Já v té knížce někde říkám, od toho jednotlivce nejde, když ten už nebude, tak vstanou noví bojovníci. No a já myslím, že noví bojovníci bohužel vstali, a to je nový britský premiér Starmer, kterému já vůbec nerozumím, kde najednou se tak načechral a stáh začíná být významným mluvčím Evropy. Ježíš, tak to ta Anglie neměla prchat od té EU, jestli teď se být velkým mluvčím Evropy. Zrovna tak vidím velké načechrávání se německého nového kancléře Merce a některé jeho výroky jsou pro mě jako občana této země, sousedícího po staletí, tisíciletí s Německem, jsou velmi znepokojující.
1: Přemýšlím, co jste mi vlastně odpověděl. Co tedy se změnilo, že do toho nějaká, říká se to deus ex machina, že do toho nějaká ruka sahne a tu dohodu nedovolí?
0: No, to
1: je to Donald Trump?
0: Optimisté.
1: Nebyl tady Donald Trump, tak z něj odpověď?
0: Ne, já myslím, že Trumpovi, ten má tisíc jiných starostí, aby potřeboval, aby to dopadlo, tohleto. A myslím, že on taky do toho nainvestoval něco svého politického kapitálu a myslím, že by to nechtěl ztratit. Takže paralelně, jestli to sleduji přesně, a nevím, co přišlo o hodinu dřív a o hodinu později, ale paralelně přeci padla zpráva, že Trump se hodlá potkat s Putinem, aby to nějak postrčil dopředu. Moc bych si přál, aby to postrčeno dopředu bylo.
1: Tak teď vás poprosím o stručnou odpověď, protože ještě mám jedno téma, ale už je čas. V naší zemi teď ty jednotlivé politické strany startují své kampaně. Slyšíme to obden, že někdo už spustil kampaň volební a tak, předvolební, promiňte. Řekněte, už je tam pro vás nějaké překvapení, například v některém stanovisku, v některé osobnosti nebo v těch průzkumech třeba?
0: Nepředbíhejme. Ty strany teď začínají se konečně probouzet k nějakému politickému životu a myslím, že i těmi, koho jmenujou, těmi lídry těch jednotlivých, protože tyhle ty volby nejsou, jako byly volby do Evropského parlamentu, kde je jedna kandidátka za celou Českou republiku, a stačilo mávat s jedním, dvěma lídry té kandidátky, tak teď jsme v situaci, kdy už musí všechny ty strany mávat se 14 lídry krajů nebo 13, protože v Praze
1: 14, myslím. Ne?
0: Nebo budou teda taky samozřejmě takové volby, vlastně ano, i když je Praha jiný kraj. Tak prostě teď už chceme vidět těch 14 lídrů a ty nám něco napoví o těch jednotlivých stranách. Jo?
1: Je tam už něco, co by stálo za řeč? Za komentář?
0: Tak já jsem o mnoha stranách vůbec neslyšel, že by někoho jmenovali, nebo teda nesleduju to úplně detailně, ale nevím, to mě zkoušíte dopředu, já opravdu nevím. Já vím, že včera mělo, ale já jsem byl v Brně a teď jsem přijel z Brna rovnou k vám sem, takže ani jsem nepostřehl, co vyhlásili motoristé třeba, takže
1: představili lídry například.
0: Představili, opravdu, no. Já nevím. Já jsem četl jenom nějakou letmou zprávu, tam jsem žádný, tohle to jsem tam výslovně.
1: Dnes SPD, tak i
0: SPD jenom jsem si všiml, tam několik jmen bylo pro mě překvapivých a jestli Okamura vsadil na to, že mu další nějaké lidé z dalších politických stran budou dlouhodobě přetvářet tu jeho nemastnou, neslanou politickou stranu nějakým směrem, tak to je třeba zajímavé.
1: Která politická strana je slaná a mastná, pane prezidente? Když jste použil ten příměr, promiňte.
0: No tak to teď jste mě dostal teda, protože teď ode mě chcete slyšet, že žádná není ani slaná, ani mastná, prostě, že všechny vypadají zatím jako nějaké a bez chuti, barvy, zápachu, takže no tak hledat jako mastnotu nebo něco na koalici Spolu, to si vůbec nedovedu představit. No fakt nevím.
1: Mastnota neboli tuk je nositel chuti. To oba dva víme určitě. No. No dobře, já, tak si to necháme.
0: To ještě nám začne. Já předpokládám, že se ty strany vybarví a že nějak začnou vonět, aby jsme to ucítili a všimli si toho. To bude tak docela pěkné na příští debaty.
1: Já se na to velmi těším. To bude 67. díl. Ještě jednou řeknu, že máte novou knížku. Gratuluju k tomu. To je vždycky hezká věc a jestli jste mi opravdu věnoval, tak vás požádám potom o podpis. A těším se na příště, pane prezidente. Díky za to, že jste přišel.
0: Já se taky těším. Ano, moc.
1: Naschledanou. Pane prezidente, díl 66. a naším hostem byl jako vždycky pan Václav Klaus.
2: Posloucháte Radio Xaver.

0: Hraje vám Rádio Xaver.
1: Scháníte nadstandardní a diskrétní urologickou péči? Jsme tu pro vás. Privátní klinika Uromediko. www.uromediko.cz.
2: Tady v tomto pořadu Wilsonova 10, na tomto místě, tady v našem koutku, napůl v rádiu Xaver sedíme, máme nástěnku, všechno. Tady je to opravdu opravdě. Tady bude to vždycky.
3: Tady to opravdu opravdě.
2: Pane Vlčák, ale nezlehčujte. Ne. Toto nenávidím, toto vaše zlehčování.
3: Počkejte, teď jsme přístav pravdy. A vy jste to teď řekl nádherně, jste to sformuloval. Tady je to opravdu opravdě.
2: No jasně, já cítím prostě tu
3: ironii. Ne, ne, ne.
2: Umíte být zlej i v těchto svátečních dnech.
3: Ani náhodou.
0: Celý díl a kompletní archiv pořadu Wilsonova 10 můžete sledovat na XTV. XTV.cz. Posloucháte Radio Xaver.

0: Vychutnejte si růžové oplatky Maner Neapolitaner z Vídně. Křehké oplatky s jemným krémem z lískových oříšků, vyrobené podle naší originální receptury v nejvyšší kvalitě. Maner si prostě zamilujete.
1: Miloš Zeman je naším hostem. Zdravím tě, pane prezidente, ahoj.
2: Zdravím tě, Ksaveru.
1: My natáčíme tento pořad 7. května, tedy den před oslavami 80. výročí osvobození naší země. Jakým způsobem, Miloši, ty si připomeneš to výročí, jakým způsobem budeš v úvozovkách slavit?
2: Dvakrát. Za prvé už jsem to jednou oslavil na pozvání svazu bojovníků za svobodu. Jsem byl v Terezíně, kde jsem promluvil na téma, že zlo se má ničit v zárodku a nenechat zbytečně rozvinout. Protože nacismus se dal porazit jak v polovině 30. let, když Hitler obsazoval demilitarizovanou zónu v Porýní. Kdyby Francie a Británie tam tehdy poslali armádu, tak Hitler padnul. Wehrmacht byl nejen ještě slabý, ale neměl ostré náboje a bylo mu přikázáno, aby při prvním konfliktu couvnul. Takže dějiny se opravdu mohly tehdy při větší odvaze tehdy vítězných spojenců odehrávat jinak. No a milý Ksavere, protože jsi to nevěděl, tak připomínám, že 8. května sleduji s velkým zájmem proto, protože jistý poslanec Miloš Zeman ve federálním shromáždění navrhl zákon, kterým se svátek konce války přesouvá z 9. na 8. května. A jak vidíš, tento zákon byl přijat. Já jsem to tehdy zdůvodňoval tím, že 9. května je historická lež. Pouze Stalin potřeboval, aby v Berlíně to proběhlo 9. května, neboť skutečná kapitulace byla v Remeši 7. a vstoupila v platnost 8. května. Takže jsem říkal, že musíme tímto zákonem defalzifikovat historii. A to se stalo.
1: No, spousta lidí, a já to čtu na internetu, na sociálních sítích a také mluvím s lidma, si připomínají toto 80. výročí i s jakýmsi podivným pocitem, když v médiích čtou a vidí a slyší, že mocipáni Evropské unie rozjíždí obří závod ozbrojení ve stovkách miliard eur. Ne každého občana toto nechává chladným a když je teď to 80. výročí, tak je to možná ještě silnější. Poprosím tě, Miloši, o tvůj komentář.
2: No já bych to především nespojoval, to je falešná historická analogie, protože tehdy se proti Hitlerovi naopak nezbrojilo, proto jsem také mluvil o té slabosti spojenců. Ale narážíš-li na rusko-ukrajinský konflikt, tak ti odpovím jako vždy. Základní je zastavit zabíjení, základní je uzavřít příměří a pak se obrovské zbrojní programy stanou dílem směšnými a dílem nepotřebnými a téměř každý rozumný politik bude říkat, proč ty peníze dáváte na zbrojení, když tady máte zdravotnictví, tady máte veřejnou dopravu, tady máte školství, tady máte sociální péči a tak dále.
1: Dobře. Ty říkáš, je potřeba zastavit zabíjení, je potřeba příměří, ale tak možná by mohlo zaznít i z tvých úst, tedy jak?
2: No tak já považuji na rozdíl od Evropské unie, která je v tomto přes koalici ochotných v zásadě impotentní, považují za možné, že se Donaldu Trumpovi postupným vydíráním obou stran, což je jeho oblíbená taktika, podaří dosáhnout jednání o příměří. Má na to mocenské páky. A to pro obě země. Dobře. Rusko i Ukrajinu.
1: Dobře, ale před pár dny Donald Trump prohlásil, že pravděpodobně není možné, aby pánové Zelenský a Putin se na něčem dohodli. Tak trošku to vypadá, že Donald Trump už s tím nechce mít nic společného, možná je to jenom navenek. Kdo by teda měl být tím hromosvodem, kdo by měl být tím, kdo to vyjedná celé?
2: No, tak zaprvé právě toto je součástí vydírací taktiky. Když mě nevyhovíte, já odejdu z tohoto jednání a dělejte si to sami. A protože de facto je to jediný možný zprostředkovatel míru s dostatečnou váhou, včetně vojenské váhy, tak úvahy o tom, že by to mohlo být například Turecko nebo Čína nebo jakýkoliv jiný mediátor, ze všeho nejméně Evropská unie, jsou naprosto ploché, přímo placaté. Takže sledujme se zájmem Donalda Trumpa, jak si povede, a držme mu palce.
1: Co si myslíš, Miloši, o návštěvě Roberta Fica na oslavách 80. výročí v Moskvě?
2: Říkal jsem už pro rozhovor v Blesku, že je nesmyslné kritizovat Fica za to, že jede do Moskvy, kde se patrně setká s Putinem, a přitom benevolentně přihlížet tomu, jak si Trump 2 hodiny s týmž Putinem telefonuje. Záleží vždycky na tom, co Fico bude Putinovi říkat. Kdyby mu říkal, o Vladimíre, jasné slunečko, jak jsem šťastný, že jsem na Rudém náměstí, tak by to bylo samozřejmě špatně. Pokud mu řekne, pane prezidente, udělali jste napadením Ukrajiny geostrategickou chybu a pojďme přemýšlet o tom, jak z toho ved, abyste alespoň nestratil tvář, tak potom takové jednání by mělo smysl.
1: A ty se znalostí věci a při té známosti, nebo znáte se s panem Ficem, na co ho typuješ? Je to člověk, který je schopný toto Putinovi do očí říct?
2: Já si myslím, že asi ano. Protože podívej se, kdyby se mu to podařilo, a každý politik chce být milován a chce být populární, tak jeho popularita by dosáhla nebeských výšin a ať by pak v domácí politice dělal cokoliv, byl by nejslavnější slovenský politik všech dob.
1: Kdyby si byl pozván, Miloši, ty na ty oslavy do Moskvy, letěl bys tam?
2: Ale jo, to jsem také říkal v tom rozhovoru v Blesku, aby se zastavilo zabíjení, protože to je ten základní cíl, ale protože jsme měli s Putinem docela dobré vztahy, tak bych byl možná ještě agresivnější, než jsem říkal, že by měl vystupovat Fico.
1: Agresivnější, jak by to teda vypadalo? To mě opravdu zajímá.
2: Citoval bych mu, což už jsem udělal několikrát, francouzského politika Talleyranda, který řekl Napoleonovi, je to horší než zločin, je to chyba. Vladimíre, protože my jsme si tykali, Vladimíre, udělal si chybu, která je horší než zločin, napadl si Ukrajinu. Pak by mě možná vyhodil, já to nemohu vyloučit, a pokud ne, pak bych pokračoval dál, hledejme cesty, jak se z toho dostat, bez ztráty tváře.
1: Co soudíš, pane prezidente, o tom, že před pár dny navštívil Prahu prezident Zelenský, prezident Ukrajiny s velkou pompou, dokonce ministr zdravotnictví pan Válek, když vítal jeho manželku Zelenského, tak měl na sobě takovou tu klasickou ukrajinskou kamizolku. Jak košile se tomu říká?
2: No, asi je to košile, to je jedno.
1: Není to rubáška náhodou?
2: Možná, že je to rubáška.
1: Nevím, co to je.
2: Já když jsem byl v Rusku, tak jednou, kdysi dávno, jsem si taky oblík rubášku. To politici většinou dělají.
1: Nebylo to celé, to divadlo okolo návštěvy Zelenského, přestřelené?
2: Ano, tak já si myslím, že už tady Zelenský jednou byl, asi před 2 lety. Každé setkání se má posuzovat podle jeho konkrétních výsledků, tak jsem rád, že se dohodla nějaká zdravotnická spolupráce, nějaká sběrná střediska pro uprchlíky, kteří se budou vracet domů. To je jistě konkrétní výsledek, takže beru to jako standardní návštěvu. Zelenský objel snad všechny země s výjimkou Ruska a bere to jako užitečnou návštěvu, kterou jsme vyjadřili podporu Ukrajině.
1: Před pár desítkami minut ve Vatikánu začalo slavné konkláve. Nevím, jestli to úplně sleduješ. Po smrti papeže Františka budou kardinálové vybírat nového papeže. Jaký by měl být nový papež? Co předpokládáš, jak to dopadne? Ptám se v úvozovkách, promiň, starého prognostika.
2: Děkuji ti. No, v 80 letech už opravdu nemůžu být nazýván mladým, ale pokud jde o to, jak to dopadne, no tak asi hlavním favoritem je ten státní sekretář. Já jsem se s ním také jednou setkal nějak od P, tuším, napověz mi.
1: Nevím.
2: No, ale to je jedno. No a pak jsou tam černí koně, Filipinec, ku podivu Maďar, no jeden Afričan, ale toho asi nezvolí. Tady jde o to, jestli vyhraje konzervativní anebo reformní křídlo. Ono je to tak trošku promíchané, protože například papež František byl více nebo méně liberál, ale byl například tvrdý odpůrce potratů. A potraty a odmítání potratů, jak známo, patří ke konzervativním postojům. Takže skoro bych řekl, že to bude někdo, kdo aby nenaštval ani jednu ze stran, protože on potřebuje, aby ho obě tyto strany volili, alespoň částečně. Tak to bude někdo, kdo domíchá takový koktejl konzervativně liberálního papeže.
1: Je osobnost papeže, ať je jim kdokoliv, je to důležitá z hlediska celého světa politická figura?
2: Je to samozřejmě politická figura. Každý projev papeže je svým způsobem politický projev. A tomuto projevu se naslouchá, což je ze všeho nejdůležitější. Kdyby byl ignorován, tak můžeš pronášet projevy na jakékoliv téma. A je to jako když se hrách na stěnu hází, ale papež se bere vážně. Stalin se sice kdysi zeptal, kolik divizí má papež, ale někdo mu má odpovědět, soudruhu generální tajemníku, katolická církev má 1 300 000 000 členů.
1: Nevím, jestli členů, ale říkejme věřících.
2: No, věřících, ale registrovaných věřících.
1: Tak a vzhledem k tomu, že už je několik dnů po odchodu posledního papeže, tedy papeže Františka, tak už se může hodnotit. A já se tě teď ptám, ty jsi teda za život zažil, předpokládám, je ti 80, teď se tak rychle nedopočítám, 4 papeže.
2: No, ne se všemi jsem se setkal. Setkal jsem se, pokud si dobře pamatuju, s Janem Pavlem II. A právě s papežem Františkem. Určitě jsem se nesetkal s Benediktem, ten ostatně měl pontifikát pouze krátce. A kdo byl mezi Janem Pavlem II. A Františkem?
1: Byl Benedikt XVI.
2: No a ještě nimi. Někdo?
1: Myslím si, že ne.
2: No, takže tyhle dva ano a Benedikta ne.
1: Řekni mi tvoje hodnocení, který z nich opravdu znamenal velkou, řekněme, velký pokrok pro církev.
2: No, pro církev. To musí být pokrok pro celý svět a nejenom pro církev. Takže z tohoto hlediska jednoznačně Jan Pavel II., protože to byl první papež z tehdy komunistické země a svými postoji, včetně návštěvy Polska, přispěl k jistým reformním procesům nejenom v katolické církvi, ale v celém světě. Lze říci, že i jeho prostřednictvím postupně končila studená válka.
1: A teď ryze tvůj osobní dojem, tedy z těch dvou setkání, z těch dvou lidí?
2: Já jsem se s Janem Pavlem II. Setkal v době, když už jeho zdravotní stav nebyl příliš dobrý. S papežem Františkem jsem se setkal v době, kdy hýřil energií, bylo to relativně krátce po jeho zvolení. Diskutovali jsme zejména o stavu katolické církve v České republice. Byla to velmi zajímavá diskuze. No a když to tedy posuzují prizmatem zdravotního stavu, tak jistě tehdy energičtější byl papež František. Když to při vší úctě k papeži Františkovi posuzují prizmatem přínosu pro světovou politiku, tedy proto ukončení studené války, tak tam jednoznačně Jan Pavel II.
1: Ale já se ptám na tvůj osobní dojem, kdo z nich byl příjemnější?
2: Příjemnější, oba. Oba byli příjemní. Tohle není kritérium, které pokládám za důležité.
1: Tak včera 6. května Rada České televize odvolala generálního ředitele Součka. Odvolala ho poměrem hlasů 15-2, 17 radních se zúčastnilo toho odvolávání a vypadá to, že byl odvolán velkou silou. Co ty si o tom myslíš?
2: Podívej se, já tomu velmi málo rozumím a velmi málo o tom vím. Tohle to skoro je tak silné, že jeho potřeba respektovat, neprotestovat a vzít ho na vědomí. Já jsem se nikdy s ředitelem Součkem nesetkal, pokud alespoň vím, to bych si snad pamatoval. To, co jsem sledoval a co mi bylo sympatické, bylo odvolání Wollnera, odvolání Nory Friedrichové a v poslední době například i to, že jeho odchod žádal milion chvilek pro demokracii Petr Pidhart. No a tahle ta dvojice je mě natolik nesympatická, že když něco žádá, tak jsem automaticky proti. Ale zarazilo mě, že si pro odvolání zřetelně hlasoval i ty.
1: Ano.
2: No a protože jsi můj přítel a protože si tě vážím, tak si říkám, že bych se měl asi více o věci informovat, abych, když se mě někdo jako ty na to zeptá, jenom neplácal a neříkal, že o tom skoro nic nevím.
1: Řeknu ti k tomu drobnost. Poslední tečkou k mému rozhodnutí bylo to, že mě ředitel České televize obvinil z vydírání. A to vydírání mělo spočívat v tom, že jsem řekl, že nezvednu ruku pro nic, za co by mě hrozilo, abych platil škodu.
2: No, tak to je celkem logické, ne?
1: A takže já budu znovu teď odvoláván poslaneckou sněmovnou, jak jsem se dozvěděl z Rady České televize, ale to se nedá nic dělat. Já jenom vysvětluju ten, to, proč jsem se rozhodl, tak já nevidím do hlav ostatních.
2: No, vím, že tvoje odvolání prosazuje šéf klubu TOP 09 Jakob, což je z mého hlediska asi tak nejodpudivější politická bytost na české politické scéně formou jeho projevu. Teď mluvím o tom projevu. No tak, protože už si to měl jednou a přežil si to, tak ti přeju, abys to přežil znova. Kdybys byl nevýrazný člen Rady České televize, nikdo by netoužil po tvém odvolání, protože bys nestal za to.
1: Tak to chodí. Odložení podpisu na základě předběžného opatření soudu k podpisu na jadernou elektrárnu Dukovany, to je teď věc, která běží tak trošku v médiích. Je to chyba?
2: No tak je to, řekněme, taktická chyba, že vláda už vyhlásila termín, tuším 7. května, kdy se to má podepsat, a vůbec nepočítala s tím, že soud v Brně vydá předběžné opatření, kterým se de facto podpis této smlouvy zastavuje. Druhý nevyřešený problém je stále těch 60% účasti českých firm, který, pokud vím, v té smlouvě explicitně není. Čili já u této vládě říkám, že je amatérská, její postup při přípravě této smlouvy je amatérský, takže jenom potvrzuje moje celkové hodnocení.
1: Jenom ještě poslední věc na závěr, jak znovu se ptám starého prognostika, když se tak melou ty věci na české politické scéně, tu a tam vycházejí nějaké průzkumy, jak v této chvíli odhaduješ, že je aktuální stav, kdyby teď o víkendu třeba byly volby, přežije Petr Fiala?
2: No tak poslední měsíce je poměr odhadovaných hlasů opozice konstantně 120 ze 200. Přičemž v jednotlivých průzkumech se přelévají hlasy mezi opozičními stranami. Teď například ztratili Matulisté díky chybě Filipa Turka. Tu chybu by si měl přiznat, protože když ji bude zatloukat, tak mu nikdo nebude věřit. Ale to je poznámka na okraj. Já si dokonce myslím, že vzhledem k blízkosti voleb je těch 120 konstanta, kolem které drobně osciluje několik málo hlasů, ale Petr Fiala to prohraje a co je horší, odejde s ostudou. Z politiky obcházeli občas i lidé, kterých jsem si vážil. V případě Petra Fialy tomu tak nebude. Mm-hmm.
1: Slyšel jsem kuloární informaci, která nemusí být úplně pravdivá, ale slyšel jsem ji ze dvou stran. A ptám se bývalého sociálního demokrata teď, že údajně tři výrazné tváře sociální demokracie, Zaorálek, pan Zaorálek, promiň, paní Maláčová a pan Birke, by se mohli nakonec ocitnout na kandidátce hnutí ANO. Je to krok, který by si jim radil?
2: Tak zaprvé je to krok, který potvrdil Libor Rouček, ten kvůli tomu vystupuje za sociální demokracie, a nepřímo to kdysi potvrdil i Lubomír Zaorálek. No a podle mých kuloárních informací je to pravda. Podívej se, radit představitelům kdysi nejsilnější a nyní téměř nejslabší politické strany, jak mají postupovat, je ošidné. Chápu, že si chtějí zachránit poslanecká křesla tímto způsobem. Na jejich místě by si nejdříve položil otázku, co způsobilo, že se kdysi nejsilnější strana stala nejslabší, a zejména, kdo to způsobil.
1: No, a odpověď zní?
2: Odpověď zní, že úspěch i neúspěch jakékoliv politické strany je v první míře dán osobnosti jejího předsedy nebo v daném případě předsedkyně a v druhé míře osobnosti místopředsedů, tedy nejužšího týmu toho předsedy. A to je 80% výkonu ty strany. Všechna čest jejím řadovým členům, ale odpovědnost za své politické činy nese toto grémium v čele s předsedou. No a jestliže tedy zažíváme strmý pád sociální demokracie, který už trvá řadu a řadu let, tak podle mého vysvětlení je to dáno velmi slabými, velmi neschopnými předsedy.
1: Miloši, pane prezidente, moc děkuji za návštěvu v XTV a těším se na příště.
2: No, zapomněl jsi mě zeptat, proč Merc dostal svoje hlasy až na druhém kole.
1: Mám to tady, když
2: ale já to napravuji jako kvazi moderátor, takže Merc dostal druhé kolo a nikoli první kolo, protože si lidé přečetli, co o něm napsala ve svých pamětech Angela Merklova. Přečti si to taky.
1: Takhle je to jednoduché. Jsem rád, že jsi přišel a těším se na příště. Ahoj.
2: Rád jsem tě viděl. Ahoj.
1: Naším hostem byl Miloš Zeman.
3: Česká a americká country na rádiu Xaver.

0: čemu jsou, pane Kovando, dobrá data Eurostatu? Co na tom visí?
1: Eurostat se snaží, aby ta data byla mezinárodně srovnatelná. Ono to samozřejmě není vždy možné, protože ty země se liší v řadě věcí i v tom ostatně samotném statistickém zpracování dat, jaké historicky používají třeba kategorie statistické. Není to opravdu jednoduché, ale

Eurostatu jde o to, aby ta data byla mezinárodně v rámci Evropské unie srovnatelná. A Eurostat v tom svém textu, kterým doprovodil ta data, o kterých nyní hovoříme, tak prostě to pokládá jakoby na novou věc, že v České republice prostě ty ceny vzrostly nejvíce, uvádí jako druhé, tuším, Rumunsko, pak Lotyšsko a nijak neříká nikde v tom doprovodném textu pozor, je to jiná metodika, nebo ta data nejsou srovnatelná mezi zeměmi. On prostě mlčky implicitně tam jakoby říkal, že ta data srovnatelná jsou a že tedy je to jeho ta klíčová snaha. Proto ostatně Eurostat existuje, aby se jaksi sjednoceně podávala data za celou Evropskou unii. To je klíčový důvod jeho existence, aby ty země měly srovnatelná data, aby to nebylo tak, že každá ves jiný pes, nebo každý pes jiná ves, protože pak samozřejmě se ztrácí přehlednost. A Eurostatu jde o to, aby ta přehlednost byla. A o to závažnější je pak samozřejmě, když s ním polemizují politici, protože to zavání tím, že prostě si plní nějakou svoji politickou agendu a je to vlastně i poněkud nebezpečné, pokud vlastně střílí od boku. Já teď nechci říkat, že ty statistici se nespletly, nebo že tam není nějaká věc, o které já třeba nyní nemám povědomí, ale přijde mi poměrně nebezpečné, když pan premiér takto kritizuje úřad bez hlubší znalosti věci, troufám si říci, protože to podrývá jaksi důvěru veřejnosti občanů v stát, v jeho statistické úřady. No a příště se může někdo objevit, teďka je populární používat slovo dezinformátor, nějaký dezinformátor, a ten dezinformátor prostě řekne, až vydá Eurostat nebo Český statistický úřad nějaká data, tak on je zpochybní, ten dezinformátor, a řekne, ale to není pravda. Třeba vydá Český statistický úřad, že inflace je 8% a dezinformátor bude říkat, ale ona je ve skutečnosti 16%. A bude tímto mást veřejnost a pak se ho zeptají, a vy nevěříte statistickému úřadu? A on řekne, no, když náš pan premiér mu taky nevěří. Takže já v tomto spatřuji jaksi nebezpečí, že nyní vlastně to naopak tedy může tu takzvanou dezinformační scénu posílit a tímto se otevírá cesta k takovému posílení a otevírá i sám pan premiér, což já považuji za neúplně...

0: Rádio Xaver najdete na play.cz. play.cz.
1: Nesmíme dodávat na Ukrajinu další zbraně. To je v současné době jenom prodlužování utrpení a krve pro lidí, které už nikam nevede. Přece všichni víme, že ta válka je u konce. Všichni víme, že ji Ukrajina prohrála. Proč tam budeme dodávat další zbraně? Víte, já jsem viděl včera zprávu o plní...
2: Prohrála.
1: No jednoznačně, no. Tam už není co řešit dál.
2: Ale tak pane doktore, teď se bavme teda jako solidně, tak nekapitulovala zatím. Takže i zatím neprohrála. Zatím ten zápas běží, to mě překvapuje, že zrovna vy jako sportovec, ještě je 20 minut do konce a vy už říkáte, že Sparta prohrála.
1: No tak ono je taky o tom, že je 20 minut do konce, prohráváte 10-0 a můžete přijít ještě o další klíčové hráče, které na hřišti máte pro ten příští zápas. Prostě pokud Ukrajina neuzná tu situaci a nepodívá se realitě do očí, tak přijde o další území, přijde o další stovky tisíc lidí. A já vždycky říkám, podívejme se na tu válku, ne očima 4. září 2025, ale 4. září 2028. Kde budeme za 3 roky, pokud budeme dál tam lifrovat zbraně a peníze, kde budeme za 3 roky? Ukrajina přijde o další stovky kilometrů čtverečních svého území, přijde o další 100 000 lidí a jinak budeme tam.
2: A co vy to vlastně naznačujete? Vy vlastně říkáte, že Putin už si svůj obsadil, že tím to skončilo a že když budeme dodávat zbraně, bude pokračovat válka, takže on bude obsazovat další.
1: A jasně, samozřejmě. Samozřejmě, tak to je. Kdybychom uzavřeli ten mír před 3 lety, tak Ukrajina měla celé Záporoží a celou Chersonskou oblast. Zcela jednoznačně. A v Istanbulu 2022 v dubnu byla na stole dohoda, která už byla parafovaná, byla předložena ukrajinskou delegací, to je naprosto prokazatelný fakt, kdy v podstatě by Ukrajině zbyla celá Chersonská oblast, celá Záporožská oblast a ta Doněcká a Luhanská oblast by měla vysoký stupeň autonomie a mohla by si vyhlásit referendum. Jediné, o co by Ukrajina přišla, by byl Krym. A tehdy Boris Johnson přijel a řekl, nikoliv, my to nebudeme podepisovat, budeme válčit dál. A výsledek toho jsou 100 000 mrtvých a obrovská ztráta území. Čtvrtina území Ukrajiny je v tuto chvíli pod kontrolou.
2: Takže vy vlastně úplně na férovku říkáte nechat Putinovi to, co chce a složit zbraně.
1: Protože lepší už to nebude. Lepší už to nebude, pokud budeme pokračovat, tak jediné, čeho dosáhneme, budou další oběti, další promarněné miliardy a další ztráta území.
2: A kde máte jistotu, že on teda, když se mu to teď přiřkne, že nebude chtít další a další a Kyjev a posléze Košice, Bratislavu a Průhonice.
1: Přijede
2: to
1: těma
2: není, pane tankama. Doktore, vůbec k smíchu?
1: Pro mě to k smíchu je.
2: Fakt,
1: je. Fakt. Protože tohle tvrdí lidé, kterým nejde o vůbec naši bezpečnost, o naši budoucnost. Tohle tvrdí lidé, kteří chtějí jenom pokračovat v těch zbrojních kšeftech.

0: Tuto audioknihu si můžete stáhnout na www.kanopa.cz. Kanopa, knihovna pro vaše uši.
1: My se teda neshodujeme, pan Holče, to víte, jo?
2: Proč?
1: No, já jsem tady umístil na tabuli cti, pozor, na tabuli cti, pane Holče.
2: Já to vy?
1: Klobouk dolů. Tady mají právo mít fotografii jenom mimořádné osobnosti.
2: Je to ctihodný udavač, řekněme to takhle.
1: A vy to zase takhle schodíte?
2: Neschodím. On to udělal z dobrých úmyslů, proto jsem říkal, já dám na pohled a na oči ksaver a vidím tam dobro. A proto vím, že Oky ho udal z dobra.
1: Já nevím, co s vám mám dělat, pane Holče. Já tady chci pochválit pana doktora Medu za to, že on pově děťátko.
2: Já to, no tak v tom se shodnem. Já mu faním, Xavere.
1: Já taky.
2: Moje maminkou bude ty. Víte to?
1: Pokažte.
2: No ty to tam vidíte, ne, maminku?
1: Já tam moc maminku nevím.
2: Tam nevidíte mateřství?
1: Ne. To tam fakt.
2: A on schází na mateřskou záhy.
1: To... Já jsem to četl. No. Já jsem to četl a myslíte, že to je důsledek preferenci Topky?
2: Já si myslím, že jo. Já už se na to nemohu dívat ani on.
1: Prosím vás, co si o to myslíte?
2: O preferencích Topky nebo o mateřství pana doktora?
1: O tom, mně to přijde na jednu stranu, tomu strašně fandím. A říkám si, populační křivka, já na to jdu takhle státotvorně.
2: No, víte, on to dělá kvůli důchodům, kvůli penzijnímu systému.
1: No. O tom bys nepochybuji.
2: No, samozřejmě.
1: A takže no. Já tomu fandím. To, že s tím šel ven a řekl, já budu máma, jdu na mateřskou, tomu taky fandím. Já bych to neuměl, pane Holče.
2: A máte pravdu, ale já si myslím, že pan doktor Jiří bude dobrá maminka.
1: O tom vůbec nepochybuji.
2: A potom mu fandím. A mateřská, to je krásná věc. Já jsem si jenom tak říkal, kdyby na té mateřský třeba chtěl zůstat a být maminkou profi do konce života, že by se nemusel vracet do politiky, ne? Už vykonal toho docela dost, ne?
1: Docela hodně, no. Tak s tím Okamurou určitě.
2: No.
1: No já přemýšlím, pane Holče, to neskončí u jednoho dítěte. On bude mít prý holčičku.
2: Jo? Jaký Meda, ne? Třeba.
1: To nevím. A tak jsou krásnější jména. Já mám ještě někde na pan doktora mobil. Já bych mohl třeba v polském kalendáři najdete dívčí jméno Malgořata. No to je přece skvělý.
2: Jo, jo.
1: Představte si, že by měla holčičku, která by se jmenovala Malgořata Pospíšilová. Ne, pozor, tam to bude světový, to bude Malgořata Pospíšil.
3: Posloucháte Radio Xaver.

0: Vítejte XTV Premium, bez reklam a bez čekání. Nyní jen za korunu. XTV.cz.
1: Podtrženo, sečteno a dnes říkám s velkou radostí Vadim Petrov. Dobrý den.
2: Ksavere, dobrý den.
1: To léto.
2: To léto.
1: Co to je?
2: Takhle já to znám, Ksavere, když jsem byl malej. My jsme takhle měli takovýhle léta, proto jsme jezdili do Jugoslávie, proto jsme všichni chtěli k moři, do Bulharska, Jugoslávie. Někdy k Balatonu, ale Balaton, to nebylo zase tak daleko, to počasí to nebylo o to dobrý. A proto všichni jsme chtěli ty vězní odrožky, protože v Jugoslávii bylo to horko a to sluníčko. No a tohle já znám, jestli jste jezdil na nějaký tábory, tak tohle bylo, takový počasí bylo, bahno, zima, pršelo, chodilo se s chlebníkama někde na nějaký blbý vejlety, na nějaký hrady, couvral, pláštěnky jsme museli mít, holinky jsme museli mít, pořád to bylo na blátě. Ano, to je české léto.
1: Někdy to tak bylo, ale tento rok je to extrém.
2: A říkali to dokonce meteorologové, 9 z 10 meteorologů říkalo, že takhle je to normální. Aspoň takhle to bylo dřív. A že to není třeba hezký, že to naposledy bylo v roce 2008, před 17 lety, taky říkají, což je možná pravda, to já nepamatuju, ale takhle si pamatuju dětství. Když bylo takový to třeskutý horko, že opravdu jako jsme nemohli dýchat to, co je teď třeba někde, já nevím, v tom Španělsku nebo v Paříži snad bylo takový obrovský vedro, tam máte někde až 50, to je neuvěřitelný. To my asi bychom tady jako snad nevydrželi. Tak takovýhle léto máme, tady nemáme nikdy, to bychom asi taky nevydrželi, ale zároveň prostě tohle léto je normální, Ksavere, já to tak beru.
1: Je to normální. Tak, pane Petrove, mám pro vás dneska jedno téma, speciální, zařazené v průběhu, které jsem vám ušil na míru.
2: Hele, Ksavere, ještě než ho řeknete, nebo až ho řeknete, my jsme se viděli naposledy před tou volbou ředitele České ano. televize. Tak jak jste spokojený s tím, co jste udělali, co jste zvolili, koho jste zvolili? Jste spokojený?
1: Jste mě zaskočil. Zatím ne.
2: Já, když jsem to tak sledoval, jestli jste se k sobě dohodli, tam ty různý party, které tam jsou, nebo nedohodli, nechci do toho, teďka nejsem moderátor, ale mně to přijde dobrý deal. Ty dva, Fridrich a Chudárek, si myslím, že teda jako je vlastně z toho, co jste mohli udělat, je to dobrá volba. Fakt?
1: Ano. Bylo to možná umění možného, já spokojený nejsem a příjemné mi to není. Mně to přijde trošku jako taková šmelinka.
2: Asi jo, ale zároveň je to takový vyústění jako pragmatický. Z těch ostatních, kteří tam byli, Ksavere, já jsem slyšel kus toho grilování. Já jsem měl někam autem a pustil jsem si pár těch lidí. Za prvé Milan Fridrich byl brilantní. To, co on tam říkal, tak jak zná tu televizi, tak co si představuje, že by všechno mohlo být. Druhá věc, jestli to umí udělat a jestli vůbec jako je na to vůle udělat nějaký ty jeho nápady. Ale prostě ty lidi, ty ostatní, ty mě teda opravdu hodně nepřesvědčovali. Já jsem si uvědomil jednu věc.
1: Ani paní Šmuclerová?
2: No, ani paní Šmuclerová, ale to jsem tak jako tušil od začátku. Paní Šmuclerová přece jako rostla v tom mediálním světě na straně privátních médií. Tam je to jiný.
1: To Petr Dvořák také.
2: No, Petr Dvořák je finančník, ten rost na straně peněz. A kromě toho, že vlastně rost na straně peněz, tak měl neuvěřitelnou kinderstube a diplomatické chování. On to dokázal se stranami jako dobře jednat a tím, že byl výsostně, nebo je výsostně inteligentní a vzdělaný a tak prostě jako to uhrával hezky. Ale když jste ten manažer na straně té Novy nebo vlastně těch CNC jako Líba Šmuclerová, tak tam je poměrně brutální prostředí. Tam jako není žádný vlastně, tam ty odbory televizní, který kdyby jako chtěli něco, tak tam prostě jim řeknou takhle ne, přátelé. Ale v České televizi odbory, ty jsou velmi silný a tam je úplně jiný prostředí. Taky ta televize byla rozdaná producentským skupinám, zástupcům různých těch vnějších firem. Je to propojený, já tobě, ty mě. To je jako něco jiného.
1: O rodinných klanech nemluvě, ale já se domnívám, že to je na krátkou dobu, protože po volbách se v té věci určitě něco změní a já jsem pro propojení Českého rozhlasu s Českou televizí.
2: Já myslím, pokud se něco změní, a to když se řekneme, jak se to vede, tak se změní to, že a to se změnit musí nutně, protože to je křeč, nesmysl a už je to opravdu jako mimo logiku, těžce mimo logiku a to je to, že poplatky musí platit firmy. To prostě je zbytečnost, je to, nemá to opodstatnění. Tak to by, jestli Babišova vláda, doufujeme, že to bude teda jiná vláda než tato, pokud ne Babišova, tak tím by měla začít. A jestli dejte ještě k něčemu jinému. Já myslím, že ta nová vláda bude mít tolik starostí a tolik problémů, že zase jako na velký změny v České televizi nedojde. Ale tohle to by měla udělat. Teda.
1: Nevím. Mám spoustu zajímavých témat. Víte, že máme potrženo sečteno dneska?
2: Jo, jasně, jdeme na to.
1: 6 minut za náma, ano. Tak, stát neměl přijímat bitcoinový dar. Nepostupoval obezřetně, zjistil audit. Najednou, otočka.
2: Já jsem se koukal na tuhle paní Dekroa. To je strašně krásný jméno. Takový šlechtický.
1: Je, to je vznešený.
2: Ono je to D, není to D, Croa, je to D, Croa. Já jsem si myslel, že třeba ten manžel je nějaký šlechtic, ale pak mi někdo říkal, že je kuchař nebo něco, tak je to nějaká pomluva, já nevím, abych nevím, tak jestli byl kuchař nebo je kuchař nebo nevím. Ale zaprvé paní D, Croa ministrině vypadá moc hezky a má moc hezký takovej, já tomu říkám psí pohled. Ona, když vám něco říká, tak zvedne obočí a ona ho má stejně nakreslený vejš, než je to její původní, jo? Ona ho má nakreslený vejš. A když ty holky si takhle zvednou to obočí, tak ten pohled je hrozně upřímný, Xaver. Takovej musíte mu věřit. Ona se kouká takhle a teďko ještě řekli poradci, že ať se mluví o čemkoliv, ať prostě mluví nebo nemluví, musí se usmívat. A ona se, nechci říct řechtá, to ne, ale usmívá se strašně, strašně sympaticky, mile. Ať se říká cokoliv, když to zůstane a bude mluvit o nějakých mrtvých a bude se furt mrtvých a bude se takhle pořád usmívat, bude to blbý. Ale ona prostě má ten důvěřivý pohled s tím, veselý pohled s tím zvednutým obočím a vypadá děsně důvěry. Takže já de facto za chvilku vždycky přestanu jako poslouchat, co ona říká a říkám si, říká mi pravdu. To je vidět na tom výrazu.
1: No a vám se to líbí, když tam mají tak nějak vytetovaný ty to obočí, to mají Ukrajinky většinou.
2: Mně se to moc nelíbí, je to otázka, jestli to nechá udělat dobře. Mně se opravdu, mě vadí, když to mají tak jako vytrhaný, že se jim to jako zvedne na to původní obočí.
1: Takhle, jestli vás to potěší, tak já to do příště hodím tady takhle.
2: A nedělejte to, Xaver, nechte to přírodně. Já bych to u vás už taky nechcete být minister, protože ono by vám to zvedlo, vlastně rozjasnilo ten pohled. Oh. Nechte si ten svůj takový trošku temnej. Paní ministrině, no a co se týče celý té kauzy, no je úžasná, no. To je prostě chudák ten starý pan soudce, co od toho očekával. Co tam,
1: myslíte pana Uhlíře?
2: To Uhlíře, co chtěl tam, co chtěl vydělat si nějaký prachy, no dobrý, jako kolik, 360 tisíc měl dostat za ty 3 měsíce?
1: Já jsem četl, že 160 dostal.
2: No, dostane, ale jako ta smlouva byla na celý to léto, že si vydělá, říkám, tak stejně bude blbý počasí, třeba měl nějaký zprávy, nikam nepojedu, vydělám nějaký prachy. A on chtěl říct pravdu, Xavere. On chtěl říct, že když jednou něco ukradnete, takže vám to nepatří. Když ukradnete kolo a pak ho prodáte, tak vy ho nezlegalizujete, tu krádež tím, že jste ho vyprodal, že to bylo vaše. Prostě vy o ty prachy máte přijít a ten, kdo ho původně ukrad, tak je viník a když ho nezjistíte, takhle furt to kolo vaše není. A o tom se tam nějak tak jako nemluví. To je prostě paní ministrině nechtěla říct, že celý ten úřad Ministerstvo spravedlnosti ve spolupráci s policií nutně musel, kdyby chtěli, hele, ten ministr spravedlnosti se může zavolat prostě generálovi Koudelkovi tamhle do bisky a říct, hele, generále, potřebuju tady zjistit něco, Koudelka je taky právník, tam jsou všichni právníci a oni nevěděli, že když prostě ukradnete kolo, že to není vaše kolo, že to je furt kradený kolo. Proč jim to někdo neřekl? Proč vlastně celá ta plejáda těch právníků, těch státních institucí takhle zklamala. No a potom přijde pan Uhlíř, pan právník, soudce bývalej, chudák, jako a unavený, už byl takovej celý. A on chce říkat nějaké věci, které nebyly v protokolu.
1: Dobře, pane Petrové, ale znamená toto konec Bitcoinové kauzy, nebo to jde dál?
2: Já fakt nevím. Já myslím, že určitě se to dá na hromádku těch dozimetrů a kampeliček a teďko tam bude Bitcoinová kauza a odvolání a navrácení pana Uhlíře. Já nechci zase karigovat příliš tuhletu vládu, protože za těch 30 let, co tady jako jsme si udělali tu demokracii, která vláda dovládla jako v pohodě, jo? Bez nějakých takových kauz, to bylo v historii taky hrozný, co se dělo, Topolánek a já nevím, všechny tyhle ty konce těch vlád, Klausovy vlády nakonec. Takže rozklad, my jsme účastníky rozkladu této vlády v přímém přenosu. Čekáme na říjen s nadějí, že přijde nějaká nová, dáme jí zase nějakou energii a bude se něco dít. A za 4 roky to budeme mít tady znova.
1: Takže v říjnu budou volby, lidi budou stát u těch uren a budou si říkat, tak mám volit dozimetr, bitcoiny nebo čapí nízdo. Jedeme dál. Nebudu dělat stafáž lžím. Pekarová odešla ze sálu při projevu šéfky ruského senátu. A podívejte se, rovná jako pravítko, vzedmutá hruď a hlava zhůru. Takto jsme nastupovali na okresní konference SSM.
2: Šátkování, možná taky pionýrský, ale jako ta hrdost je tam vidět a celý ten štrudl za ní. Hele, ale Xavere, ona to nevěděla, ta Pekarová, když tam jela, že tam Ruska tam bude?
1: Ne, ona mi nevolala tentokrát, jindy volá
2: tak teda. Tak měla brnknout TC asistence, což nevím, jestli bude ta druhá v řadě, a říct, hele, zjistí mi, jestli tam je nějaká Ruska, kvůli který já bych tam jako nechtěla být a nevydržela bych její přítomnost. To se asi dalo zjistit. A kdyby zjistila, což to asi nebylo tajný, a kdyby zjistila, že tam byla, tak by mohla říct těm organizátorům, ale my tam nejedem, protože s ní nebudem v jedné místnosti. A nebo jestli chcete mě, tak pozvete mě a nezvete jí, to si vyberte. Mohla říct, jo? A pokud vlastně to všechno jako neudělala a potom takhle demonstrativně odešla a ono to stálo nás, daňový poplatníky, už vemete lístky, ubytování, tohle možná pár milionů by to stálo, tak co, jak se to chová? To je jenom kvůli těm kamerám, kvůli tady tomu záběru.
1: To samozřejmě.
2: Ale to je poměrně drahý záběr teda tohleto.
1: To je velmi drahý záběr.
2: Tak ať se na to vykašlo. Říkám, stačilo telefon a říká, pokud tam bude tohleta Mitvěnko, nebo jak se jmenovala, tak já tam prostě nebudu a vyberte si, kdo je vám blíž.
1: Naštěstí jediná polehčující okolnost je, říkáte drahý záběr, ty šaty paní Pekarové jsou zjevně z Lidlu, ty nebudou drahý. Tak to je jediný, na čem se ušetřilo. Ale jinak je to něco, co je pro mě jako pro občana nepřijatelné.
2: Oni už hrajou jenom pro ty kamery. My ztratili schopnost jako vědět, proč tam jsou. Oni mají mít nějaký názor. Samozřejmě pokud vlastně ona s ní nesouhlasí, tak si to mají prostě nějak vybojovat někde, nebo se toho světa neúčastnit, když s nimi jakoby nesouhlasí. Nebo na té konferenci povstat a říct si do očí, co si o ní myslí, mít o to, já nevím, cokoliv. Ale aby takhle kráčeli demonstrativně, no je to hamba, Xavere, je to hamba.
1: U nás ve studiu byla Jana Bobošíková a řekla mimo jiné, ano, také patří do Fialova gengu. Mimo parlamentní strany se spojili, sjednotitel ale není. Jsme svědky neuvěřitelného woke levičas.
2: Já mám pocit, že teďko, ale on to bylo vždycky, jo, ale to jsou takový ty seznamy Vlastně tomu říká nějak sentimentální lexikony, jo? Jako slova, které jsou v kurzu, které se říká, když je naučíte, tak dokážete vlastně být in, jste v době. Jo? Tady gang, woke, levičáství. Jo, celá řada těch populárních slov se teďko říká a když se správně naučíte, tak potom vlastně můžete jako se účastnit spousta debat a vypadáte velice kvalifikovaně. No.
1: Tak z toho bych ale jenom Bobošikovou nepodezíral.
2: No, já jsem se pouštěl ten rozhovor k Xavere, teda. Je to těch slov tam říkala správně celou řadu, jenom prostě ty, jak je vždycky navázala dohromady, jenom mi z toho jako nevypadávaly takové nějaké myšlenky, které už bych dřív jakoby neslyšel, nebo které by byly zajímavé, které by byly třeba originální, které by mi to jako nasvětlili nějak jako jinak, nebo pojmenovali, nebo dali nějaký příklad. Jasně, my se pohybujeme přece ve světě, kde většina věcí je už nějak pojmenovaných a se rozhoduje, kdo je jenom na té nebo oné straně. A když už chcete slyšet teda jako povídání na nějaký téma, tak ať je to aspoň jiný.
1: No a patříte mezi ty, kteří mají Janu Bobošíkovou zapsanou jako kvalitní novinářku? A nebo se těšíte spíš na to, stane-li se političkou?
2: Pro mě je to vlastně takový Jaroslav Tvrdík v sukních. Na co Jana Bobošíková sáhne? A potom tráva neroste 7 let. Normálně, já jí...
1: Což se o pražské slávě říct nedá.
2: Ale dobře, dobře. Ale, jo, ale celá ta čínská kauza a potom, co měl aerolinie. Ministerstvo obrany. Já měl rád jejího manžela. To byl strašně příjemný chlapík. A ten byl moc fajn. A Pro mě je to typ osobnosti videomaker. Jo. To byly takový ty kocápky anglický, ty škunery, který prostě šli ke dnu a dělali z těch námořníků ty vdovy. Proto se jim říkal videomaker, jako ty, který jako vyráběli ty vdovy. Ona kam přijde, tam si myslím, že prostě to rozvrátí. Fakticky si nemyslím, že takhle neočekávám od ní něco jako konstruktivního. I když bych si přál, aby v té sněmovně byla, protože si myslím, že když tam bude Markéta Šichtařová a Bobošíková a ještě pár takových lidí, tak ta sněmovna dostane grády a bude to tam jako jízda.
1: Jo, vy nastolujete téma ženy v politice. Já jsem to pochopil. Vy jste mi to tak podsunul. No, tak když jsme u toho, tak dobře.
2: Ženy politici jsou daleko větší bojovnice než chlapi. Chlapi nakonec tak mě vždycky fascinuje, jak oni teda jako ty poslanecký sněmovně se tam sekají, říkají si nehorázné věci za tím pultíkem. A pak jdete do té restaurace, tam jsou všichni kamarádi. Mě to pořád jako ještě by nešlo tohleto. Ale ženský se umějí sekat víc a líp ale, a ostřejc. A ostřejšíma zbraněma.
1: Ale prosím vás, viděl jste to před chvílí, jak kráčela paní Trapená v červeném kostýmu. Tomu říkáte ty ženské zbraně v politice, je to k smíchu přece.
2: No, ale to nebylo domácí prostředí. Ona, když ta někoho Pekarová staví jako do latě, tak říká takový ty řeči, já se teď nevybavuju, jako, že už toho bylo dost a okamžitě, jo, jako ten autoritativní tón, takový ten rodičovský, když nějaký nevycválenýho smrada vyloženě krotíte, jak se dřív říkalo, tak takhle umí paní Pekarová mluvit na půdě domácího parlamentu. To teda jo.
1: Nevím, myslím si, že to platí ve chvíli, kdy žena je mimořádně chytrá. A to nás teď dlouho nepotkalo.
2: Fakt je, že když teda srovnám, vrátím se k těma dvěma, k Markétě Šichtařový a Janě, tak Bobošíkový, tak bych řekl, že když poslouchám tu Markétu Šichtařovou, že teda mě to baví. Ta to říká, prosíte, taky tak trošku naučení. Já vždycky mám u těchto dvou pocit, že něco mluví a pak je ta Markéta a já díváme se na to něco, co mluví a tak to posloucháme. Jo, jakože to je takový, jakože buď to mají tady čtou z hlavy, nebo to prostě mají naučený, anebo jako vysílají, že to není osobní. Ale ta Markéta se mi líbí hodně.
1: Dobře.
2: Ta to říká dobře.
1: Okamura. Fialova vláda manipuluje volby. Stíhání účelové, říkali na první zprávy.cz.
2: Xavere, tohle už takový standard.
1: No,
2: ale funguje mu to.
1: To
2: Okamura ne, udělal s tím spojením, vlastně tím, že má kolik, nějaký 12% teď v průzkumech?
1: No, má v některých víc.
2: No, má, ale to bylo dobrý, on je dobrý. On prostě se dohodne s Reichlem, dohodne se prostě se Svobodným, no to je úžasný, jako dobrý, dobře to dělá. A když bych měl kritizovat, že mě tohle téma o něj nebaví, tak zároveň si říkám, že tomu nerozumím a že on tomu rozumí víc. Jo? Že vlastně tato kampaňovitost tady celý tý kauzy od začátku, prostě, že to prostě vede dobře. Samozřejmě, že to je účelový, že do jaký míry on teda měl se dá obhájit nějaký domorodec s nožem v ruce na plakátě, jakože nám jde sem dělat doktora, to nevím, to asi ne, ale jako do jaký míry to od začátku od něj byla provokace, taky nevím. Takže já mu na to nepůjdu, tohle to já s ním nehraju, ale dělá to dobře.
1: Tak, Trump dal ultimátum Putinovi. Hrozí cly a opatřeními, pokud neučiní kroky k ukončení války. A dnes jsem četl ráno, že to je do 8. srpna. Což je, tuším, dneska je prvního.
2: Dneska je prvního.
1: Takže 7 dní. Příští pátek.
2: A jestli on nepojede třeba na nějakou dovolenou, mezi tím se to neposune. Ale on s tím dobře, on jako pro řadu lidí je směšný, pro řadu lidí je šílený, pro řadu lidí je to stařec, který už neví, jako co říká, ale rozhejbal to. Všechno to nějakým způsobem rozhejbal. Do jaký míry on je schopen hejbnout s Putinem, já to moc jako nevěřím. Když se kouknete na ten globus, no to země kouli, on je to strašně velký. Jsem poslouchal tuhle Marhoula, který zasvěceně povídal o tom, že na vojně to jako ani Ukrajina nemůže prohrát, když ji budeme jako dodovat, ani Rusko neprohraje a že to Rusko imploduje, jako, že se zbortí dovnitř. Rus, protože teď mají všechno, co potřebují, oni jsou naprosto soběstační. Navíc samozřejmě, že ještě tyhle ty hrátky startují země BRICSu, takže to není jenom o tom Rusku, je to o Indii, je to o Číně, je to o Jižní Americe. OK, dobře, tak mu to teďko zkrátil, tak aspoň se to posune rychleji, budeme vidět, co udělá jako další krok.
1: Věříte mu? Nebo je to jenom takový manévr, vy říkáte, mezi tím pojede na dovolenou? Já si myslím, že příští pátek něco udělá.
2: No, tak
1: a jestli... A nebo příští čtvrtek skončí
2: válka. Jestli chce zatížit, já nevím, kolik set procentní daní, jako ty, který dovážejí tu ruskou ropu a plyn, a jsou to Indie a Čína, když teď horko těžko dohodli nějaký ta celní podmínky s tou Čínou, je tam spousta jako technických nesmyslů. Já si myslím, že ty, který sem pozvete a který tomu rozumějí v detailu, tak vám to vysvětlí, jak je to vlastně jenom... I ta dohoda s tou Ursula von der Leyen, jako co se týče vlastně tady toho velkého vítězství, jak se dohodli, že teď, když si to začínají rozklíčovávat, co je v těch 750 miliardách na co a za plyn a za zbraně, jako to je mimo to NATO, nebo už ta minulá smlouva je do toho zahrnutá. Ono to začíná být taková hra s čísly a my si pořád myslíme, Xavere, že tyhle ty lidi, že to vidí nějak lepší než my, že mají ty poradce, mají ty analytiky, mají prostě ty chytrý všechny ty, kteří to rozumí a všechno, co nám říkají, že to je jakoby skutečnost. A já si fakticky myslím, že jako nepřeceňujeme to, že oni to si nám taky říkají, jenom to, co je tak jako občas napadne.
1: No a teď pro vás mám, pane Petrové, tu specialitu, to speciální téma, protože vy jste hudebním skladatelem, mimo jiné to každý ví, aktivním muzikantem taky. Váš tatínek byl velmi uznávaným a velmi slavným hudebním skladatelem, tak já mám teď hudební téma. Překvapí vás to. Trable s novou slovenskou hymnou. Stála přes milion, ale zřejmě není podle zákona. No, víte co? To jsou takový ty hymny. Má se do toho hrabat?
2: Hele, když si poslechnete americkou hymnu v tisíci různých provedeních...
1: Mě nebaví hudebně.
2: Ale já jsem slyšel jazzovanou, já jsem slyšel rapovanou, já jsem slyšel zpívanou fakticky jako hranu na kytaru, prostě na elektrickou, jako big beat, jako úžasný, protože jako ta melodie je jedna věc a samozřejmě celý to ustrojení harmonický a celá ta stavba, to se z toho může postavit lecos, tak se mi na tom líbí, že to není svatá věc, na kterou princezna, který se jen čuchá. Jo? Jako, že ta americká hymna, že se s ní prostě, že jde na lidem volně, ať si s ní dějí, co chtějí.
1: Americká klidně.
2: Ale bacha. Ale teďka já nemluvím o oficiálních platformách. Oficiální. Tam souhlasím s tím, že by vlastně ta hymna měla, ta její podoba, ten její kabát, by měl podstupovat nějakému jinému režimu, než ať si s ní dělá, kdo chce, co chce, protože prostě to patří všem, tak jestli s tím všichni dějí, co chtějí. Dobře, a na té oficiální úrovni to bych řekl, že to má být docela složitější ten proces, jak jí měnit kabát. A oni změnili ten kabát. Já si myslím, že lidem tam na tom Slovensku ani tolik nevadí, že jim měnili kabát. Ale jak to udělali? To jsou fakticky jako Alexandrovci, když to zpívají.
1: Yes.
2: Je to prostě široká strana moje rodná já ve slovenštině. A v těch politických konotacích, které tady zrovna jsou, jasně, ať to zpívá mužský sbor, ale to není ani mužský, tam je, jsou tam ty silný hlasy, to je smíšený sbor. Ale ono to tak nebylo, ty Slováci nejsou takový národ, který má takový, tu historii, není tak patetické, jako jsou ty Rusové. Jo. Vlastně oni ty Slováci hudebně vycházejí z toho středoevropského prostoru. Já jsem si dokonce myslel, že mají blíž k Maďarům, a oni nemají blíž k Maďarům. Oni mají blízko k Polákům, k nám, k Rakousku, Uhersku jako takovýmu. A hudebně vlastně tam to byly takový ty fujary, takový ty halekačky, že jo. Mají taky ty zajímavější stupnice, takový ty módy s těma různýma intervalama. Jo, ale nebyli vůbec nikdy Rusové a nikdy nebyli Maďaři.
1: Rozumím. A teď to řekněme tu důležitou věc, že před pár lety se snažili někteří umělci vylepšit tu naši hymnu. Pamatujete si to?
2: Jo. Oni ji zaranžovali, udělali to pro velký symfoniák, udělali tam nějaké harmonické modulace, takže ji udělali jakoby zajímavější. Ale my to tak nechceme. My chceme tu prostou, kde domův můj, jak ten slepý.
1: Tak, a to tenkrát jsem to slyšel, měl jsem pocit, že je to tak složité, že to ani sám autor nepochopil, té modulace nebo toho rozšíření. A k té české hymně, víte, že ono je těžké ji zahrát u táboráku. Co zahrát? Zaspívat je těžké. Ona totiž je hrozně, ty tóny jsou tam od sebe hrozně daleko. Zkoušel jste to někdy? Jen tak jako pro někoho u táboráku je půlnoc, je, a někdo, tak si dáme hymnu, to každý zná, to zaspíváme. Ono je to strašně těžké.
2: No jasně, protože
1: máte
2: ten...
1: Máte to tam nízko na začátku a potom to jde hrozně vysoko.
2: No proto bylo to taky na ty housle, protože ten tón na ty housle je dlouhý, můžete ho táhnout, no je to tklivá píseň, že? Je to prostě smutná, nostalgická, prostě tak, jak my jsme tady všichni, my dokážeme být prevíti, ale máme v sobě takový zase, jako my si rádi popláčeme, tak, jako, a to je ta píseň, no tahle ta jako písnička vlastně, ta nostalgie v ní, to je moc hezký, je to typický a určitě jako dobře vybraná pro tu naši, na ten symbol hudební té naší země.
1: Zaspíváme si nakonec.
2: Ne, zaspíváme. My jsme schodili celý
1: třeba,
2: pořad.
1: Třeba do chemie se to nehodí. Víte, jak to je? Jsem rád, že jste přišel a těším se na příště. Nashledanou.
2: Díky za pozvání, Ksavere.
1: Podtrženo, sečteno a dnes pan Vadim Petrov.
0: Hraje vám Radio Ksaver.

0: U mikrofonu Rádia Xaver vítám prezidenta České republiky, pana Miloše Zemana. Dobrý den, pane prezidente.
1: Pěkný dobrý den.
0: Musím začít zprávou, která mě cinkla do mobilního telefonu doslova před pár minutami. Prezident Zeman žádá prověřit, zda pokus o převod pravomocí při jeho hospitalizaci nebyla sabotáž. Podnět předal ministru Blažkovi. Jakým způsobem to mohla být sabotáž, pane prezidente?
1: No, tak já bych předeslal, že ten termín sabotáž mě samotného překvapil, ale moji právníci mě ujistili, že je to termín trestního práva, takže jsem se podřídil. To ovšem není podstatné. Podstatné je, že v době, kdy jsem byl v nemocnici, tady byl pokus, o kterém všichni víme, o odvolání prezidenta. Tak kdybych byl Ludvík Svoboda, tak to pochopím. Ale já jsem měl, nechci říkat banální onemocnění zažívacího traktu, ale rozhodně to nebylo onemocnění smrtelné, ani náhodou. No a některé kruhy, zejména v Senátu, parlamentu České republiky, v té době učinili vážně míněný pokus o aplikaci článku 66 ústavy. Já nechci nikoho potrestat, já pouze i v tomto prohlášení žádám, aby se některé skutečnosti, které tam jsou uvedeny, prověřily a aby pravda vyšla na povrch.
0: Kdo má být popohnán k zodpovědnosti za to? Vy jste řekl velmi decentně některé kruhy.
1: Některé kruhy v Senátu, to především, a kruhy s nimi spolupracující.
0: Jména z vás nedostanu?
1: Já nechci narušovat průběh případného vyšetřování. Myslím si, že teď je to věc vyšetřovatelů a nechť se tady ukáže, zda tento, podle mého názoru, naivní a hloupý pokus byl opravdu jenom projevem hlouposti nebo něčeho vážnějšího.
0: Pane prezidente, jak takovou věc člověk přijme lidsky? V okamžiku, kdy ležíte v nemocnici, pak jste se dozvěděl, že toto proběhlo, tak to zamrzí nebo rozčílí, nebo politického praktika, který zažil, lecos to nechá v klidu?
1: Tak já jsem v politice Xavere 32 let, tedy od roku 1990. A už jsem si zvykl na lecos i na nejrůznější podrazy. Bohužel to je součást politiky. V tomhle případě jsem si spíše říkal, že je to projev hlouposti. Ano, vidím v tom zlý úmysl, ale především hloupý úmysl, protože ta nemoc nebyla tak vážná, trvala poměrně krátkou dobu. I během ní jsem dokonce v nemocnici plnil základní prezidentské povinnosti. Ku příkladu, přijal jsem předsedu poslanecké sněmovny Vondráčka. Za jeho přítomností jsem podepsal své rozhodnutí o svolání schůze sněmovny, což mimochodem bylo dobré, protože některé zprávy naznačovaly, že ležím na smrtelné posteli. No a tak ten videozáznam tohoto setkání prokázal, že tomu tak není. Každá lež, Xavere, se dá dříve nebo později vyvrátit.
0: Vy jste řekl před chvílí, pane prezidente, že jste uvyklý podrazům v politice.
1: Ovšem.
0: Týká se to i toho období, kdy jste v politice v pozici prezidenta? Ty podrazy?
1: No tak já myslím, že zrovna tato kauza, o které mluvíme, je svým druhem politického podrazu. Jsem možná naivní, ale v politice máme proti sobě bojovat argumenty, a nikoli tím, že zneužijeme nemoc svého protivníka, abychom ho jako pěšce odstravili z šachovnice. Nehledě na to, že z hlediska ústavy šlo spíš o odstranění figury krále a o to je to horší.
0: Mýlil jste se, pane prezidente, za ta dvě prezidentská období v politice, tak jak o tom ostatně známe vaši knížku, tak předpokládám, že bude nějaká druhá. Jak jsem se nemýlil v politice, nebo jak jsem se mýlil po druhé?
1: Víte, za prvé každý člověk se mýlí, errare humanum est. Za druhé, žádná druhá kniha nebude, protože já se za prvé hrozně těším, až budu číst knihy druhých. Za druhé, objevil jsem asi před měsícem teprve, že na televizi můžete mít až 135 kanálů. Víte, co to je? A já sice neslyším, ale když si nasadím sluchátka a kabel vede do televize, tak slyším báječně. Tak jsem se zaradoval a říkal jsem si, budu kombinovat knížky, budu kombinovat ty televizní programy, zejména historické, no a budu si šťastně a spokojeně říct vzdálen politiky, protože politika je věc nebo oblast lidské činnosti, která na jedné straně přitahuje zajímavé lidi, s nimiž je potěšením se setkávat, i když s nimi třeba nesouhlasíte, ale občas se tam objeví i zakomplexovaný blb, respektive závistivá nula. A jak říkal Werich, kde blb, tam nebezpečno. Takže opouštím nebezpečné prostředí, ve kterém jsem se pohyboval těch 32 let, no a přeplouvám do klidného přístavu.
0: Tomu celkem rozumím, ale nechce se mi věřit, že by nebylo na co vzpomínat.
1: Je na co vzpomínat, ale protože si myslím, že lidí už jsem urazil dost, Ksavere, tak jako dobrý skutek na sklonku svého života udělám to, že už nikoho dalšího uražet nebudu.
0: Vy jste se napravil, pane prezident.
1: Já jsem se nenapravil, já jsem pouze zlenivěl.
0: Takhle. 13. a 14. ledna 23 bude prezidentská volba. Vy se budete v tu chvíli již blížit do fáze, kdy se stanete řadovým občanem a jistě budete přemýšlet o tom, komu hodíte svůj hlas. A já se teď ptám, jaký by měl být budoucí prezident České republiky. A ptám se občana Miloše Zemana.
1: Tak já jsem vyzval k tomu, aby kandidovali na prezidenta dvě nepochybně výrazné osobnosti, Andreje Babiše a Josefa Středulu. A ať zvítězí kdokoliv z nich, budu spokojen. A to souvisí s vaší otázkou, kdo by měl být prezident. Takové moralizující kýče, jako měl by být čestný, spravedlivý, měl by lidi spojovat, spojíte Spartu a Slavii, politika vždycky rozděluje, tak ty zapomeneme, a řekneme si, že by to měl být především člověk, který má silný a přesvědčivý životní příběh. To znamená, kdo v životě něco dokázal a kdo dává naději, že v tom úspěšném tažení životem bude pokračovat, což Babiš i Středula nesporně jsou. Pokud jde o zbývající kandidáty, nechci je pomlouvat, a nejzdvořilejší způsob bude, když o nich budu mlčet.
0: No tak na druhou stranu už jste řekl, že jsou to podivné existence, ano. Jestli si dobře vzpomínám. Nicméně je podle vás přijatelné, aby se prezidentem stal ne politik, aby to byl někdo, kdo je třeba pochází z vysokoškolského prostředí, z akademické půdy, ale politické zkušenosti nemá. Je to možné?
1: Je to možné a byla by to tragédie. Podívejte se, politika je profese jako každá jiná. Když se necháte operovat, zkoumáte, zda váš chirurg absolvoval medicínu. Ta představa nepolitické politiky je představa hezky znějící, ale velice hloupá. Politika je řemeslo, musí se ho naučit, musí v tom nějakým způsobem vniknout, respektive uspět. Prostě když je truhlář, tak si neusekne ruku, protože neumí zacházet s příslušnými nástroji. No a proto znovu opakuji, že ti moji dva kandidáti, jak Babiš, tak Středula, jsou politici. Mimochodem, Středula je politik už proto, že je šéfem odborů.
0: Pane prezidente, co si myslíte o politikovi, vrcholném politikovi, buď to třeba v rámci České republiky nebo v rámci Prahy, který takzvaně používá šifrovaný telefon? Vy už víte, kam mířím.
1: Já bych tady byl sice schovývavý, ale víte proč, Ksavere. Když jsem byl premiérem, tak mě dali na stůl šifrovaný telefon. Byla to taková černá bednička a já jsem s tím neuměl zacházet, protože jsem technický antitalent. A po celou dobu mého premiérování ta šifrovaná bednička byla na mém psacím stole a místo ní jsem používal normální telefon. No takže člověk za prvé nemá co skrývat, za druhé, kdybych byl cynik, tak bych řekl, že každá šifra se dá stejně prolomit, jsou tam nějaké ty zadní dvířka, jak se říká. No a za třetí, pokud politika odposlouchávají, což se může stát i mně, tak i když používáte běžný telefon nebo jste v nějaké uzavřené místnosti, no tak vás stejně odposlechnou. Takže jestli to znáte, tu krásnou anekdotu, tak takhle zdvihne ten člověk obličej ke stropu a říká: pane plukovníku, splnil jsem váš úkol.
2: Nejlepší metoda, jak ubránit vaše peníze před inflací. Spoření ve zlatě. Pravidelně dostáváte na spořené zlaté slitky fyzicky do ruky. Nezapomeňte, zlato je spolehlivý a stabilní element. Stačí poslat e-mail zlato@mincex.cz a dostáváte automaticky 30% slevu na vstupní poplatek. Neváhejte a pište zlato@mincex.cz. Hraje vám
3: All My Music
2: Radio Xaver.

0: Hezký den a růžové vyhlídky vám přejí oplatky Manner, vyrobené podle originální vídeňské receptury. Manner si prostě zamilujete.
1: Jana Bobošíková je naším hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Jana Bobošíková je novinářkou, hlavní tvář webového nebo YouTubeového kanálu, aby bylo jasno, publicistického lomeno zpravodajského, jak jsem pochopil v poslední době, a zejména kandidátka nebo lídrně kandidátky Stačilo ve Středočeském kraji v podzimních parlamentních volbách. Co byla poslední kapka, paní Bobošíková, že jste se rozhodla kandidovat?
2: Ono to, pane Veselý, vyplynulo, řekněme, z dlouholeté činnosti, aby bylo jasno. Protože, ano. My jsme si, aby bylo jasno, velmi všímali toho, jak je fragmentovaná mimoparlamentní poslanecká scéna, mimoparlamentní politická scéna. A když začaly ty velké demonstrace v září 22 na Václavském náměstí, tak jsme se zpětně podívali na výsledky voleb 2021 a tam nám došlo to, co dnes už všichni vědí, že opravdu víc než milion hlasů zůstalo mimo sněmovnu. A já nezakrývám to, že aby bylo jasno, jsme se snažili co nejvíce informovat právě o té mimoparlamentní politické scéně, co nejvíce hovořit o tom, co se děje na těch demonstracích, co se děje i v těch menších, drobných mimoparlamentních stranách. A víceméně jsme se snažili prostřednictvím i toho vysílání, i informování o tom, co se děje na této scéně, směřovat k tomu, aby se ta mimoparlamentní scéna nějakým způsobem z té fragmentace začala spojovat. Aby opravdu ty hlasy lidí, které byly slyšet jenom na tom Václaváku nebo jenom na těch demonstracích, tak aby postupně mohli získat hlas i v té poslanecké sněmovně. A z toho potom takovou cestou, kdy nejprve kandidoval náš kolega, nyní už europoslanec Dostal, který měl u nás, aby bylo jasno, svou právní džungli, kdy k nám začali chodit lidé, kteří se opravdu politicky na té mimoparlamentní scéně angažovali, jako například paní doktorka Dernerová, pan Klusáček, paní Konečná, europoslankyně, tak víceméně touto činností bych řekla, že jsme vpluli do toho proudu Stačilo.
1: Vy říkáte vlastně, že aby bylo jasno, ten YouTubeový kanál, který děláte, že to byla ta poslední kapka, když jste se dívali, jak je fragmentovaná ta scéna. Já to jenom dokončím. Řekněme, jak je rozdělená ta scéna politická. Povedlo se tedy sjednotit a dát dohromady to, co, nebo to, co vysvětlujete, povedl se ten záměr?
2: Já si myslím, že do jisté míry ano. Já osobně mám radost, když vidím, jak Tomio Okamura dokázal na SPD nabalit mimo parlamentní politické strany. A jsem také velmi ráda, že něco podobného se doufám daří nebo zadařilo Danu Sterzikovi ve Stačilo.
1: Ale přesto, my co to pozorujeme zvenku a nikam nekandidujeme zatím, tak si říkáme, že tu a tam je cítit takové skřípání. Třeba vy s motoristy, SPD vůči Stačilo v mnoha případech, čeká se stále na toho spasitele, na toho sjednotitele, nebo už tady je?
2: Já si myslím, že pro tyto volby tady sjednotitel není.
1: Není.
2: Ale myslím si, že pro tyto volby je tady společný jmenovatel. Jestli mohu to rozvést?
1: Určitě.
2: Tak jako současné strany vládní čtyřkoalice, dříve pětikoalice, já někdy říkám i šestikoalice, protože v některých rozhodnutích i hnutí ANO patří do toho Fialova gengu, mají svého nejmenšího společného jmenovatele, tak si myslím, že zrovna tak parlamentní opozice v roli pana Okamury a mimo parlamentní opozice, ať už jsou to motoristé, anebo především Stačilo, tak už má taky své společné jmenovatele. A to je třeba velmi silný kritický hlas vůči Evropské unii. Takže já si myslím, že se rodí ti nejmenší společní jmenovatelé a že třeba časem dojde k tomu, neříkám v těchto volbách, ale časem dojde k tomu, o čem velmi často hovoří pan profesor Petr Drulák, který je patronem Hnutí Stačilo a který hovoří o tom, že by se měla vytvořit napříč pravicí, levicí široká vlastenecká konzervativní fronta.
1: Když vás poslouchám, je to milé, to, co říkáte. Asi s tím budou naši diváci i souhlasit. Ale vy říkáte na línii levice-pravice. Co pak je to možné?
2: Myslím si, že to je možné. V tuto chvíli vysvětlím, proč. My jsme nyní svědky toho, že nám vládne garnitura, která si říká středoprava.
1: Ona si někdy říká pravá, paní Bobošíková.
2: Nebo si říká pravá, také si říká správná, nebo nejlepší, to je jedno. Ale v rámci té pravicovosti vidíme prvky neuvěřitelného woke progresivistického levičáctví, které zasahují do řady politik té vlády nebo toho Fialova gengu, který si říká pravicový. A já si myslím, když se dívám, co se děje v Evropské unii a i když se dívám konec konců na to, co se děje po nástupu Donalda Trumpa ve Spojených státech, takže vedle pravolevého dělítka je taky zde také dělítko mezi konzervativním a progresivistickým. Chcete-li mezi konzervativním a liberálním. A je otázka, nakolik si necháme vnutit buď to takzvaná chlebová témata, na základě kterých se rozdělí ta společnost, řekněme, na pravici a levici, kdy pro levici je základem práce, pro pravici kapitál, anebo zda si necháme vnutit ta woke, progresivistická, kulturní témata, která tu společnost rozdělují v úplně jiném řezu. Na jedné straně je LGBT problematika a manželství pro všechny, na druhé straně je tradiční rodina. A to potom záleží na síle politiků, na síle médií, na síle třeba i vzdělávacích institucí a toho prostředí, které je u nás vytvořeno.
1: Je fajn, že my v těch našich pořadech můžeme hovořit i za sebe a říkat, co si myslíme jako základ pro nějakou otázku. Vy asi tušíte, že já vás léta obdivuju jako moderátorku. Jako politička jste mě zatím nepřesvědčila. Kdybych volil ve Středočeském kraji, nevím. Asi bych zvažoval, ale nevím. Ptám se na to takto proto, že si pamatuju období, kdy vy jste vyloženě byla pravicovou političkou. Myslím, že jste se v nějaké době i hodně přikláněla k té konzervativní politice Václava Klause. Jestli se případně mě opravte, já také nemám úplně dobrou paměť. A teď vidím, že se přikláníte k té levicové politice. Nemám to chápat jako velkou proměnu Jany Bobošíkové?
2: V žádném případě. Jana Bobošíková je pořád stejná. Já jsem pořád stejná a tak jako v 90. letech, kdy jsme s manželem volili ODS a Václava Klause a věřili jsme tomu, že ODS je strana vlastenecká. Věřili jsme tomu, že ODS je strana, která se neštítí práce, pro kterou naopak je práce hodnota. A věřili jsme tomu, že ODS je strana, pro kterou má hodnotu drobné podnikání, pro kterou mají hodnotu živnostníci. Tak dnes věřím tomu a vidím to, je to vidět na každém kroku té vlády, na které jsme se shodli, že si říká pravicová, že ta nic takového nedělá. Ta se přeci obyčejné práce, bez které se nikdy nic nenarodí, štítí, přednost dává neziskovkám, přednost dává všemu jinému, než těm lidem, kteří každé ráno vstanou a dělají někde na 2-3 směny. Pokud jde o vlastenectví, tak mám pocit, že má raději jiné země nebo nadnárodní uskupení než Českou republiku. A pokud jde o podporu drobných podnikatelů, tak když se podíváme na to, jak masivně zrostly odvody, a když se podíváme ještě na to, že pracující zaměstnanci, kteří jsou nyní v nejnižších příjmových kategoriích, tak procentuálně odvádějí vyšší odvody, procentuálně, prosím, než ti, kteří jsou v nejvyšších příjmových kategoriích, tak to přeci nemá s pravicí vůbec nic společného. A já věřím celý svůj život na práci, bez té se nikdy nic nenarodí, věřím na svobodu, věřím na odvahu a jsem vlastenka. A nic podobného mi současné strany, které si říkají, že jsou pravicové, nenabízí. ODS v 90. letech toto nabízela.
1: Ono to vlastenectví, jak říkal F.L. Vick, není žádná sinekura. Si vzpomínáte, jak to tam několikrát bylo řečeno. S tím nelze než souhlasit. Nevadilo by vám, paní Bobošíková, kdybychom se chvíli bavili o vás?
2: Prosím.
1: Mě zajímá vlastně, s čím vy teď jdete žádat o naše hlasy, co se změnilo u vás. To všechno, co jste řekla, jsem asi ochoten i podepsat. Ale váš pohled na svět, předpokládám, že se nemohl změnit tím, že nějaká vláda je dobrá nebo špatná a že jsou nebo nejsou nějaké procentuální odvody. Já se ptám, jestli vy jste se změnila a nebylo by to nic špatného.
2: Tak já si myslím, že každý člověk se mění každou vteřinou. Každá jeho buňka se mění každou vteřinou, ale wow. nechci odvádět tímto směrem ten hovor. Podívejte, mě je dneska 60 let, mám dvě dospělé děti, bohužel jsem ovdověla a samozřejmě, že je možné, že možná mám i jiné názory než těch 25. Ale spíš je to na vnějších pozorovatelích, protože já jak jdu životem, tak já to tak nevnímám. Já neustále pracuji, já si pořád myslím, že se lidem má pomáhat, já si myslím, že lidé mají stát na vlastních nohách, já si myslím, že se mají opírat o rodinné vztahy, že se mají opírat o práci, která za nimi zůstává, že mají mít dobré vztahy uvnitř rodin a to je prostě něco, co mě neopouští po celou mou životní dráhu, ať už jsem pracovala kdekoliv.
1: Zkusím to ještě jinak. Váš pohled na ten život kolem nás a červen politiku, na to všechno, o čem mluvíte, rodina a tak dále, ten bychom teď měli chápat jako pravicový nebo jako levicový? Vy totiž víte, kam mířím.
2: Nevím, určitě. Ale jestliže víte co, uděláme to jinak. Jestli mohu poprosit, řekněte vaší definici pravice a vaší definici levice, protože to je něco, v čem dlouhodobě jsou tady zmatené pojmy. Když si vzpomenete na ta 90. léta, tak byla pravicová vláda, která ale nedokázala zprivatizovat banky. Byla pravicová vláda, která jako první, když Václav Klaus odcházel od moci, tak založila na deficitní rozpočet. Říkám to nerada, ale to jsou fakta. A pak přišla levicová vláda Miloše Zemana a ta udělala něco, co s tou levicovostí nemělo v té době vůbec nic společného, ale ty banky zprivatizovala. Takže teď to není, že bych chtěla být nepříjemná nebo protivná, ale pojďme si tady definovat, co to je v roce 2025 pravice. Znovu říkám, pro mě pravice, tak jak jsem ji vnímala, byla vlastenectví, úcta k práci, úcta ke svobodě, úcta demokracii, úcta k rodině.
1: Asi bych to udělal málo kdy, ale já na to přistoupím. Pojďme to udělat jinak, jak jste říkala. Já vám to rád řeknu, protože, a teď možná projevím velkou neprofesionalitu, ale můj pohled je pravicový. A já vím proč. Já vím to, že bych chtěl štíhlejší stát, že by se každý měl především postarat sám o sebe, že bychom neměli být závislí na dotacích, že by neměli královat neziskové organizace. To je můj pohled. To je můj zhruba pohled na pravicovost. A já se ptám, jestli ještě ty naše pohledy, když říkáte, pojďme to udělat jinak, a vy se ptáte, tak jestli jsou podobné.
2: Naše pohledy jsou podobné, ale v čem je to zmatení pojmu? Vy jste pojmenoval pravicovost.
1: Tak jaký vnímám já? Ano, tak, definici tak, tady nemám,
2: tak,
1: promiňte.
2: Tak jaký vnímáte vy? My se tady bavíme ve studiu XTB, vaše televize má velký dosah, ale rozhodně třeba nemá takový dosah při vší úctě, jako mají nejrůznější proslovy Petra Fialy.
1: Určitě.
2: A Petr Fiala říká o té vládě, že je pravicová. A přitom tam vidíme stále bujnější stát, stále více dotací, stále více úředníků, stále větší zasahování do práv rodičů nebo do výuky, neboli to nemá s pravicí, tak jak je definována činností této vlády v tomto státě. A na začátku jsme se shodli na tom, že ta vláda se definuje jako pravicová. Tak to nemá nic společného. A my jsme nyní ve zmatení pojmů. A já tady mám program Stačilo. A my samozřejmě máme v programu Stačilo to, že se bude ořezávat. Ale rozhodně ne tak, že se budou třeba zvyšovat daně těm nejslabším, jako to udělala Fialova vláda. Já nevím, jestli si úplně teďkon rozumíte. Vy rozumíme, vy jste řekl pravicové principy. A já říkám, my žijeme v zemi, kde je vláda, která si říká, že je pravicová, ale její principy pravicové absolutně nejsou.
1: Jo, souhlasím a byl bych rád, kdybychom na chvíli třeba odložili to, co je teď, protože my se bavíme hlavně o budoucnosti, souhlasíte?
2: Jednoznačně.
1: Bavíme se o tom, jak bude vypadat třeba politika Stačilo v nejbližších měsících a letech, protože to bude ovlivňovat a formovat to, jak žijeme v naší zemi. Souhlasíte?
2: Ano.
1: A kdybychom nechali ty všechny chyby a ty pohledy, které máme podobné na to, co se děje teď stranou a ptali se na to, jak se na to díváte vy, tak se dostáváme možná k podstatě. Mohu já očekávat, že Stačilo a vy budete zastávat takové pozice, takový program poslanecké sněmovně, který vyhoví tomu, jak svět vidím já, byť z levé strany politického spektra?
2: Já si myslím, že jednoznačně ano. My už dnes víme, kde by se ve státním rozpočtu dalo ubírat a kde by se naopak dalo přidávat těm nejpotřebnějším.
1: Dobře, a řekněte mi, jak třeba v této chvíli, jaká panuje shoda nebo neshoda uvnitř Stačilo na váš vztah k NATO? Protože já jsem teď nedávno někde s překvapením četl, že Jana Bobošíková nechce NATO. Já si říkám, ale může to být taky dezinformace. Já si pořád říkám, že NATO nám dává kus bezpečí. Si myslím já naivně, ale já jsem prostý chlapec. Jak se na to díváte vy ve Stačilo?
2: My se na to díváme ve Stačilo tak, že občané by měli mít právo si rozhodnout, zda chtějí nebo nechtějí být součástí Severoatlantické aliance. A to je první pohled.
1: A vy?
2: Já osobně se na to dívám tak, že svět se mění. Já jsem minulý týden poslouchala J.D. Vance v jednom velmi známém podcastu, který se jmenuje All In, a on tam říkal naprosto nezakrytě, že ho navštívil premiér jedné významné země Severoatlantické aliance a že s ním hovořil o tom, že NATO v této podobě už by nemělo existovat, že by se mělo začít velmi rychle měnit, že by v rámci NATO měly vzniknout i odnože mimo NATO. Neboli já si myslím, že takovéto rigidní nepřipouštíme si, že svět se může měnit. Nepřipouštíme si, že názory mohou být různé, tak to já považuji za nesmírně škodlivé. A byla bych ráda, abychom z této rigidity vystoupili a abychom jako Česká republika byli účastni i těchto diskusí, které třeba v tuto chvíli nejsou mainstreamové, ale které se vedou. A samozřejmě, pokud by šlo o tak zásadní krok, jako je opuštění Severoatlantické aliance, museli by o tom rozhodnout občané po velké diskusi. Jejíž součástí by byl jasný plán, jak by vypadal den poté. To samozřejmě nelze udělat bez hlavě lusknutím prstu, ale po hluboké diskusi. A třeba by to občané ani nechtěli.
1: Vy Stačilo, vy Jana Bobošíková, chcete opustit NATO v této chvíli?
2: V této chvíli ano.
1: A co bude den poté, když použijí vaše slova?
2: Já nevím, co bude den poté. Vy vymyklete to otázku, jestli chci v této chvíli. Já říkám ano, ale zrovna tak jsem vám řekla, že o tom nerozhoduje jednotlivec, o tom by museli rozhodnout občané v referendu. A součástí toho referenda by musela být obsáhlá diskuse o tom, co bude den poté. A vy sám víte, že jednu chvíli Donald Trump říká, Spojené státy opustí NATO. Druhou chvíli říká, neopustí NATO. Pak je další diskuse, kdy různé země říkají, vytvořme jinou platformu, než je NATO, na základě technologického sjednocení, třeba prostřednictvím některých zbraňových systémů. Takže ta situace se vyvíjí. A myslím si, že politici by měli takzvaně mít palec na tom tepu doby a vnímat tyto změny a ne se rigidně tvářit, že NATO je něco neměnného, že je to něco, co tady bude navždy. Tak to přeci není.
1: Sledoval jsem na vašem kanále, aby bylo jasno, vaše rozhořčení v tom případu rozhovoru pro deník, myslím, to bylo pro deník, kdy vám do titulku podsunuli něco, co tam nepatřilo a bylo vytrženo z kontextu. Já to řeknu svými slovy. Ukrajina přijde o svá území, no dobře, něco podobného tam bylo. Oni ho pak opravili, bylo to velké svinstvo podle mě v tu chvíli. Myslím, že jsem vám druhý den psal, přijďte na rozhovor. Já si totiž myslím, že toto je špatně. I kdybych si stokrát myslel, že nesouhlasím třeba s tím, jak vystupuje Stačilo, třeba stokrát nesouhlasil s tím, co říkáte vy jako politička budoucí, tak toto považuji za křivdu. A pojďme to tady narovnat. Mm-hmm. Třeba se to alespoň pár diváky takzvaně prolne a bude jim jasno.
2: Děkuji.
1: Řekněte, paní Bobošíková, jak by měla skončit válka na Ukrajině?
2: Mírem.
1: Souhlasím, k tomu je ale dlouhá cesta. A když použiju slova Ondřeje Hejmy z jedné jeho knihy, tak on tam říkal, z čeho se vyrábí ten mír?
2: Z diplomacie a z dobré vůle. A gram míru je podle mě lepší než tu na zbrojení a tu na války.
1: V tuto chvíli si pojďme říct, abychom se vrátili k té kauze a zazněl váš jasný názor. Měla by válka na Ukrajině skončit i za cenu ztráty území Ukrajiny?
2: Je otázka, čemu říkáte konec války. Vysvětlím. Jsou války, při kterých je uzavřeno příměří, ale nejsou považovány za ukončené. Ale v rámci toho příměří dojde k určitému územnímu rozdělení, ale mezinárodně to není uznáno jako něco, co je definitivní. Takže já nejsem mezinárodní právník ani mezinárodní diplomat, ale trvám na tom, že co by mělo skončit, je zabíjení. A pak by si měli sednout diplomaté ke stolu a měli by si říct, jak si to představují. A pak už jsou ve hře nejrůznější třeba i dočasné statuty. Neznám všechny mezinárodní nástroje toho, kdy není jedna strana označená přímo za vítěznou a druhá přímo za tu, co prohrála. Ale já si myslím, že nejdůležitější je, aby se teď ukončilo to zabíjení.
1: Souhlasím. A myslím, že nejčastějším koncem války, na tom se shodneme, je kapitulace. Jedné ze stran.
2: Někdy je to i příměří, nemusí to být vždy kapitulace.
1: Ale příměří není konec. Já se totiž ptám, aby to, co jsem já cítil jako křivdu vůči vám, v tom deníku, v tom titulku, tak aby tady zaznělo, aby bylo jasno, jak vy říkáte. Protože ono totiž podle průzkumu víc než 70% občanů naší země má za to, že by měla válka skončit i za cenu územních ztrát. Já si to myslím také, jestli je to potřeba říct. A ptám se, jak to vidíte vy?
2: Já se na to dívám takhle. Není to naše válka. Na tom trvám. To, že je to proxy válka Spojených států proti Rusku, to si myslím, že řekli už i Američané po nástupu Trumpa několikrát. A já si myslím, že o tom, jak ta válka skončí, se nebude rozhodovat u nás. A myslím si, že Ukrajina by se měla podívat do své minulosti a do toho, jak se chovala. Rusko by se mělo podívat do své minulosti a do toho, jak se chovalo. A v tomto sporu by mělo být za mě úplně jedno, co si myslí kdo v České republice. Protože znovu říkám, to není naše válka. A já si nedělám nárok na to, abych řekla fajn, ať si veme Rusko Krym nebo ať si veme Donbas. To si musí vyříkat oni.
1: No, souhlasím, ale já jsem se na to ptal proto, že znovu se vracím k tomu případu. Tam vám bylo podsunuto.
2: Já jenom vysvětlím, jak to vzniklo. Paní redaktorka se ptala, tuším, něco v tom duchu, proč tedy říkám, že to není naše válka, když může Rusko přijít i do Prahy, když může prostě Ukrajina nás má bránit před Ruskem. A já jsem řekla, že bych očekávala v tomto okamžiku, že pan premiér předstoupí se seriózními výsledky zpravodajských služeb, ze kterých bude jasně vyplývat, že jsme v jasném ohrožení před Ruskem, že Rusko, že ta zjištění jsou tak závažná, třeba od vojenského obraného zpravodajství, že Rusko se opravdu nezastaví na tom Donbase, že se nezastaví ani na tom Slovensku, ale že prostě opravdu půjde do Berlína, do Paříže,
1: což
2: do Londýna.
1: Což se neděje zatím.
2: No a tam v této souvislosti bylo řečeno, že ať si na Ukrajině dělají, co chtějí, jestli mají tyto informace, ale my jsme v České republice a jestliže máme neustále slyšet, že to je naše válka a že jsme ve válce a tak, a že se musíme bránit těm hordám z východu, takže si myslím, že by mělo být toto zveřejněno a pokud to není možné zveřejnit jako zpravodajskou informaci, čemuž ji rozumím, tak ať vystoupí vrcholní ústavní činitelé a řeknou na naší čest osobní, říkáme, že tady je prostě toto horké nebezpečí, že opravdu musíme dát 5% na zbrojení, že musíme zvažovat povinnou vojenskou službu. Takže v tomto kontextu byl ten rozhovor veden. A to, ať Ukrajina a Rusko, to bylo řečeno v tom kontextu, že rozumím tomu, že jsou informace, že Rusko na Ukrajině postupuje a že tam má svoje zájmy, ale my v České republice takové relevantní informace, že Rusko chce dobít Prahu, já jsem je tady neviděla.
1: Já řeknu, že kdyby to někoho zajímalo, tento speciální případ nebo ta kauza, tak existuje o tom celé video, aby bylo jasno, jestli se nemýlím.
2: Část jednoho videa,
1: kde to vysvětlujete a jak se to potom narovnalo a změnilo. Držím palce ve volbách a jsem rád, že jste přišla po čase do XTV a doufám, že se brzo uvidíme. Díky a nashledanou.
2: Nashledanou.
1: Naším hostem byla Jana Bobošíková.
3: Hraje vám Rádio Xaver.

0: Za stranu a za lidi. Dobrý den, paní Karol.
1: Dobrý den, já vás zdravím. Tak na kolikát se to dneska máte?
0: No já vám poslední dny tak se motám okolo, řekněme, silnější šestky. Což není nic moc.
1: To je tím, že jezdíte tramvají číslo 5.
0: A 9.
1: A 9. No tak ta šestka je tak jako zhruba mezi.
0: No. A vy nejezdíte tramvají?
1: Občas ano, ale jiným směrem než vy. Jo. No a co ta šestička?
0: Šestička je, prosím vás, takový jako horší setrvalý stav. Není to ještě na sebevraždu, není to na vyskakování, ale je to život. A je to žízň, jak se říká na Ukrajině. No a u vás je to jak?
1: Já jsem dobrý, já tak 10.
0: Vědete, protože máte novou kamizolku, se koukám.
1: No to taky, ale hlavně jsem s paní Alex točila Podtrženo sečteno. Oh. A také, což by vám mohlo zvednout alespoň na 6,1. Dnes je Mezinárodní den ptačího zpěvu.
0: Ptačího?
1: Ptačího zpěvu.
0: No a kdy bude Mezinárodní den mého zpěvu?
1: Ten byl přece na akci 8 let s vámi.
0: Jo, takže zase za rok.
1: No.
0: No, ale víte co, já jsem teď, když jste u ptačího zpěvu, tak jak se probouzí ta příroda, tak my citliví lidé to vnímáme. A já mám pocit, že když si otevřu okno, jo, protože v pracovně doma hulím, tak mám pocit, že ti ptáci řvou víc než v loňském roce a v předchozích letech. A já proto mám jediné vysvětlení, to jsou ty volby.
1: Že se ptáci těší na volby.
0: No ne, říkám
1: no,
0: si, kolik
1: ptáci ptáků, asi ne úplně teda.
0: Říkám si, kolik z těch ptáků, co mě sedají na římsu a cvrlikají tam, kolik z nich je odbisky. To víte, já jsem teď jako zase propíraná osoba. V souvislosti s Českou televizí.
1: No já právě vždycky, když čtu ty hanopisy o vás, tak se mi hrudí dme píchohu.
0: Hanopisy?
1: No, všem to ukazuju, říkám, tak tady toho já znám.
0: A co psali?
1: Prostě nás psali, no vy jste prej vydíral někoho. Já vás znám jako takovýho hodného, milýho strejdu a vy takhle po večerech vydíráte, když já to nevidím, že se nestydíte.
0: No já jsem musel paní Karlo podat trestní oznámení.
1: Souček na odstřel klouček.
0: Ano, no. A myslíte, že ho ta rada odvolá? Ježíš, to byla blbá otázka.
1: Já jsem slyšela, že volba je tajná.
0: I ta odvolávací?
1: No prejo.
0: Tak to víte víc než já. Popravdě.
1: Já jsem to tak slyšela, ale nechci tady šířit nějaký ty fejsňůky, nebo jak se to jmenuje.
0: Ano.
1: Tak si počkáme do úterý. No,
0: já v této fázi ještě nejsem, takže jsem ještě se neptal, jestli je to tajná nebo veřejná.

0: odvolávačka nebo hlasování, protože já to vidím tak 50 na 50.
1: Aha. No, já už jsem slyšela, že prej jela ke Kavčím horám dneska ráno dodávka naložená banánovými krabicemi. Do krabic od banánů se prej nejlíp balí.
0: Já myslím, že to ještě jako to jsou kalhoty a brod. Ještě to bude až za 4 dny, paní Karol, do té doby se ještě může stát tolik věcí.
1: Já se trochu bojím, aby si pan Souček potom, až bude stát po kolena v tom brodu, vůbec ty kalhoty stihnul sundat, aby se tam nekoupalo oblečen.
0: To je věcina. Ale hovořil jsem, včera mě tady navštívila novinářka z takzvaného Respektu.
1: Jo, a to vy sem pouštíte takovýhle lidi, jo?
0: Tak chtěla se mnou hovořit. A já, když nemusím nikam jít kvůli tomu, tak většinou hovořím.
1: Takže jste hovořil s Respektem.
0: No a ona kladla záludné otázky. Jako, co si myslíte o tom, že si ten Matocha myslí? to je jako, když vám položí takovouhle otázku paní redaktorka z Respektu, tak opravdu, ale opravdu nevíte.
1: To jde Respekt stranou.
0: No. Jsem si říkal, jako co ona vlastně mě teď říká. No tak to je jedno.
1: Ale zase je hezký, že vás k tomu rozhovoru potřebuje.
0: No.
1: Já jsem žila v domnění, že tohle je zrovna takový periodikum, který vás k tomu rozhovoru ani nepotřebuje. Ono se napíše, co potřebuje bez vás.
0: No, opravdu? Já to nečtu, takže já nevím. Nečteš, nevíš. Je to klasika. Ono je to za prachy jenom.
1: No tak já, až tam budete. A budete aspoň na titulce?
0: A to já nevím, tak to nebyl jako rozhovor titulový,
1: jo,
0: jako
1: takhle.
0: Spíš kolem té situace v radě, protože jako některé ty věci asi stály za to dovysvětlit. Ale myslím, že to bylo takzvaně, jak je to nejhezčí přirovnání, když není to expresivní slovo v tom, že to bylo házení hrachu.
1: Takhle po stěně.
0: Po stěně.
1: Jo, vy jste se chtěl vyhnout perlám a prasátkům.
0: Ještě něčemu ní.
1: No, mně se vlastně líbilo, jak najednou se cítil úplně polit živou vodou pan Lacina, který doufal, že po té, co vy jste zveřejnil, že jste se s panem Součkem před volbou bavil, tak doufal, že se zaradoval, zajiskřili mu očička, že se zapomene na chlebíčky a že budou propírat někoho jiného.
0: Ale... No tak jo, tak v tomto je to samozřejmě, ale myslím, že se všichni scházeli se všema a já nemám důvod to skrývat. A to vůbec není důležitý, paní Karol, důležitý je, kdyby náhodou to tak dopadlo. Jste připravená? Máte projekt?
1: Jo, že bych kandidovala do čela České televize.
0: No.
1: Ježíš, to mě vůbec nenapadlo.
0: No.
1: Projekt?
0: Tak na papežku nemůžete.
1: To ne, no.
0: Protože by vám muselo být víc než 35. No, a to vy ještě, myslím, nemáte, ne?
1: Ne, to je už, nás to ještě dlouho nebude.
0: Víte, že jsem o tom přemýšlel ondino v noci, kolik vám vlastně je, že jsem si říkal, ta Stoněková je vlastně žena neurčitého věku a pohlaví.
1: Jste mi připomněl tu scénku Menčíka s Bohdalovou, jak on říká Bohdalovi, jako bys nevěděla, že každý je tak starý, jak vypadá. Ačkoliv tak stará ona teda jistě nebude.
0: No a tak je to trapný, ale mě to nedá.
1: Co?
0: No kolik teda?
1: No prosím vás, řekněme, že už jsem 7 let mohla být papež.
0: Jo, takhle?
1: Takhle, no.
0: To je 42?
1: No.
0: Ježiš, ale
1: a letos v říjnu to bude 8 let.
0: A tak...
1: Rozumíte, já už 8 let můžu pobírat papežský plat a pořád nic.
0: No a neměl bych tedy já za tento pořad... pobírat nějaký poplatek za péči o seniory?
1: Můžete si zažádat o ošetřovné.
0: No tak to, a to bych vás ještě musel ošetřovat.
1: No tak můžeme nacvičit nějakou etídu, máme to zaznamenaný, já se tady složím, vy mi dáte umělý dýchání.
0: To je na mě moc. Ale že bych vám třeba vypral a vyžehlil kamizolku.
1: A vám přijde nevypraná a nevyžehlená, jo?
0: Ne, ale za chvilku si dáte tajské jídlo, jak vás tak znám. A obě strany jaksi zažijí. To se stane, ne? Taky vám to někdy ukapne, ne? Mně pravidelně.
1: Jo.
0: A já vám mám takovou radost, když se pokecá někdo jiný.
1: Já jsem měla jednu známou, tam měla takové poprsí, že vlastně ho měla tak jako hodně pod bradou. To já ještě nemám, ale třeba do toho taky dospěju.
0: Lepší než u kolen, paní Karol. jako.
1: A ta vždycky tak jako se jenom tak podívala, říkám, pokecala jsem si bystu.
0: Bystu?
1: Bystu.
0: No a počkejte, my jsme to trošku zamluvili, ty dvě věci. Zaprvé, že bych vám teda mohl vyčistit, když by se v případě nějaké nehody. Ale já mám novou pračku a já experimentuji. Jo. A ona mluví.
1: Jo. A co jako, si tak s pračkou po večerech povídáte?
0: No, ona mluví prostě primitivně, mluví, myslím, že by klidně mohla moderovat newsroom České televize. Ale říká jako, že doprala a co tam dám dál a že bavlna a že pomalé praní a parní praní. A těch programů, protože ji ovládáte telefonem, je Neurekom. Takže si stáhnete do telefonu třeba 30 programů.
1: A, tak to má víc kanálů než Netflix.
0: No tak já to teď testuji. A dokonce si můžete dát, jakou chcete teplotu. Na 40, na 60, na 90. No a já jsem tedy v rámci testu tam naházel nějaké jako použité oblečení, jaký, nevím, 2-3 trička, prostě něco. A nechal jsem to projít tím testovacím programem, který jsem nevěděl, co znamená, nevím to doteď. A představte si, že ty trička jsem vyndal, ty 5X, a myslím, že by byly malé i vaší dcerce.
1: Takže jste přišel o několik oblíbených triček.
0: No, já si teď říkám, že bych si udělal takovou jako firmičku pro lidi, co hubnou a potřebují zmenšovat oblečení.
1: Jo, jo.
0: Tak to stačí, když to hodí ke mně do pračky, já tam vrazím ten záhadný program a vyjde vám to oblečení poloviční. Než to přešívat někde a platit.
1: To je jako v tom vtipu facebookovém, jak se baví ty dva kamarádi a jeden má na voku monokl a on se ho ptá, prosím tě, co jsi dělal? A on říká, no, manželka říkala, že jí pračka zmenšuje oblečení a já jsem jí řekl, že si myslím, že za to spíš může lednička.
0: Lednička mě nemluví, ale to jsem vám chtěl říct, že mě ještě mluví. Já jsem dostal od kamaráda Pavla k Vánocům takový ten vysavač.
1: Co jezdí,
0: ale i vytírá.
1: Yeah.
0: On dělá všechno vlastně a on taky mluví. Takže já třeba sedím v pracovně a slyším, že něco řekne vysavač, něco řekne pračka a já si říkám, jaká samota. Vždyť tam je jako rušno v tom bytě. Tam vlastně mluví jeden přes druhýho.
1: Máte byt nabitý umělou inteligencí.
0: No.
1: Jenom já se trošku bojím, aby po vašem antré o pračce a různých pracích programech a teplotách a tak dále a jak se vám to smrsklo, aby vám nezaklepala na dveře zásahovka.
0: Jak to?
1: No, že tady nějak šifrovaně mluvíte o praní špinavých peněz.
0: O praní špinavých
1: peněz. Jo, smrsklo se to, znamená, už ty úplatky nejsou, co bývaly.
0: Víte, co je? Mám novou zkušenost pračkou. Nikdy to nedělejte. Nikdy nenechávejte v kapse krabičku cigaret.
1: Jo. Bude tabák umytý dočista.
0: No, úplně to udělá strašně. Ty pračce to bylo všude a na oblečení a vůbec se toho nedá zbavit. Krom toho, že už to vůbec nejde volit ty cigarety.
1: Tak to je pravda. Tak my hospodyňky, které s praním máme bohaté zkušenosti, víme, že nemusíte tam zapomínat jenom cigarety. On takovej zatoulaný papírový kapesník, to je taky pěkná mrcha.
0: No a pozor, už jsem našel 2,20 koruny v pračce. Takže nevím, jestli jak mě to montovali, jestli mě tam nenechali
1: dýško.
0: Ale pravděpodobně to z nějaké kapsy. No. A pravidlo jako ponožky neuvěřitelné. Já nevím, jakou máte zkušenost. Já jsem ještě nikdy nevypral ponožky tak, aby mě nezůstala jedna nebo dvě, které k sobě nepatří.
1: Jo, tak na to já mám takový pytel, tam to lifruju. Potom vždycky po čase to vyklepu, zjistím, že žádná ponožka tam nemá dvojici, tak to vyhodím.
0: Jak se to stane? To přece není, to fyzicky není možné. Když si dáváte ponožky do jedné krabice, takové pojízdné, a nikdy ji nehodím nikam jinam, prostě nikdy. pak je všechny dám do té pračky a pak je všechny suchý si dám na stůl a dávám, dělám takový ten grif, jak je dávám dohromady.
1: Jo, jo, jo.
0: Vysvětlete mi, kam ta ponožka zmizí.
1: To bude fialová ponožková inflace.
0: Jakože na ceně. No ne, já mám pocit, že to je provokace tajné služby. To není možný.
1: Jo, že vám koudelka doma schovává ponožky.
0: No,
1: no, na druhou stranu mě by se teda, samozřejmě by mi to bylo líto kvůli vám, ale pořád by mi přišlo praktičtější, kdyby koudelka vám doma schovával ponožky, než kdyby se snažil tady fejkovat volby. Což tak zatím trošku vypadá,
0: na
1: že...
0: Na to téma bych nežertoval vůbec.
1: Žertování je to jediné, co nám zbývá.
0: Paní Karole,
1: se chlapec snaží.
0: Se bojím, že je to na spadnutí.
1: No hele, dneska zpráva aktuální, že v Německu AfD už tam tajná služba na rovinu označila za extremistické hnutí. Takže v okamžiku, kdy Merz ve fialový šlépě jich porušil všechny předvolební sliby, všechno dělá naopak, tak AfD roste. Tak co zbyde jiného? Tak využijete rumunsko-francouzský scénář a začnete si budovat ty cestičky. Takže
0: jediná
1: ano.
0: Jediná cesta je Jindr Reichl, ministr spravedlnosti.
1: Že Kriste.
0: Tak dopadne. Tak dopadne. Bože. Oni se jako, oni budou spáchat rituální sebevraždu, ti lidé.
1: No, já bych o některých scénářích nežertovala. Ale zase, když jsme u toho, tak jeden bývalý ministr spravedlnosti se stal maminkou. Nebo tatínkem.
0: Ministr spravedlnosti?
1: No,
0: pan Pospíšil. A to je hezký.
1: Je to hezký, no, jak napsal jeden můj známý na Facebooku. A když se mluvilo o množírnách na psy, to bylo křiku. A množírny na děti nikomu nevadí.
0: A paní Karol, to je něco jiného.
1: Není, to je úplně stejný. To je úplně stejný. To jste akorát degradoval dítě na nějaký štěňátko, nebo rybičku, nebo
0: tak
1: morčátko, nevím. Křečka.
0: Mně to milé není. Mě sympatické mi to není. Nedělal bych to. Ale zase vyčítat někomu jeho touhu po potomkovi, to si myslím, že je cufil.
1: Hele, já nikomu nevyčítám tu touhu, já si jenom myslím, že když někdo dopředu ví, že tomu potomkovi nemůže nabídnout to, co ten potomek bude potřebovat, tak je to prostě ryzí sobectví. Ale my bohužel žijeme v době, kde to sobectví má jako přednost před vším ostatním.
0: Děťátko se narodí do absolutního luxusu, bohatství, něco jako princ William.
1: No jo,
0: bude mít jiné. Jako.
1: Ale i princ William měl maminku, než teda tragicky zemřela ve Francii v tunelu, že?
0: Jo. No tak já bych... No a vy mu to nepřejete? Nepřejete, ne?
1: Ne, já to nepřeju tomu dítěti, nebo
0: jim. Jo, tomu dítěti. Jo? Tak je, ta doba už bude jiná, takže už si v té chvíli nebudou děti ve škole dělat z toho srandu. No v té době už nebudou školy.
1: Jo, to je pravda.
0: Už se budou rodit lidi, do kterých se bude někam budou mít zásuvku. Kolik na to máte peněz? Jak chcete chytrý děcko?
1: Ne, místo školy budeme mít kurzy wellbeingu.
0: Čeho?
1: Wellbeingu.
0: Co to je?
1: No, aby se ty děti cítily dobře. A pak nám ty školy budou opouštět takový spokojení, usměvaví, mladí a krásní lidé, jako je Danuše Nerudová. V hlavě je pusto a prázdno, ale spokojený úsměv na rtech.
0: No, víte, já jsem měl, mám s tímto zážitek, já jsem měl kdysi dávno, no dávno, před 10 lety, na Frekvenci 1 v presklubu majitele nějaké takové té školy pro děti, té progresivní, novodobé a tak. Jo. A on tam vyprávěl, on byl zároveň ředitelem, jak to v té škole chodí. A když se dítě chce učit, tak se učí. Když se nechce učit, tak se neučí. Když chce jít do školy, jde do školy. Když nechce jít do školy, nejde do školy. A když přijde do školy a řekne, že dnes si bude hrát na bubínku a bude bubnovat, tak bubínkuje. A já jsem, no bys nevěděl, co na to mám říct. Na to neexistuje žádná doplňující otázka. Protože si říkám, třeba se v těch dětech opravdu rozvine ten bezbřehý talent, a jednoho dne budou studovat na Harvardu. Ale bojím se, že tam budou mít ty návyky, úplně k ničemu. Přijet na Harvard a říkat, já budu dnes hrát na bubínku.
1: No ale představte si až takhle vybavené tímhletím myšlenkovým, jak to říct, portfoliem vybavené děcko dospěje a přijde někam na pracovní pohovor a proti němu se posadí ředitel té firmy a on řekne, ale pane řediteli, já si s vámi nechci povídat bum, bum, bum, bum, bum a začne bubnovat na bubínku. A řekne, a já nebudu chtít chodit tady k vám do práce a dělat to, co vy po mně chcete. A ten ředitel mu na to řekne, fajn, tak si hrajte na bubínek, ale zadarmo.
0: No ne, tak tyto lidi rostou proto, aby kandidovali na europoslance, ne?
1: No, při troše štěstí, když budou mít správného přítele po boku, tak mohou kandidovat i na Pražský hrad.
0: Na Pražský hrad. No. A tak já si nakonec říkám, že bylo dobře, když jsme měli ve třetí a čtvrté třídě pana učitele Graciase, tenkrát již seniora, jak by se dneska řeklo, tenkrát se říkal dědek v důchodu a zaskakoval asi za někoho, ale učil nás za ruky a měl takový ten dřevěný metr do výuky. A to vám bylo tak účinný, tam když přišel někdo k tabuli, a nemohl si vzpomenout, tak dostal tím metrem přes záda a to byste koukal, jak si rychle vzpomenete. A jak si ty věci pamatujete potom? No. Já to píšu, respektive paní Formáčková to píše v knize Xaver, jiná učitelka moje, ale výborná, jo? Tak já když jsem soustavně vyrušoval, tak jsem dostal hroznou ránu po ní po hubě. Ale s takovým gustem si to vzala. Takhle jsem ty prsty měl očištěný ještě asi 3 dny. A ona řekla památnou větu. Pamatuj si veselý, že to žvanění tě neuživí. To se sekla, co? Štenkra.
1: Pamatuj si veselý, ty zraješ pro šibenici.
0: No tak to bylo jako na denodenní bázi, protože já jsem jako žák školy byl lotr a flink. Jako.
1: To já se takhle vzpomínám, když jsem přišla na střední školu a už nás ta paní profesorka víc poznala třídní v tom prvním ročníku, tak potom udělala nástěnku a tam o každém, dneska už by to neudělala, protože by to narušovalo náš well-being, ale o každém tam napsala nějaký citát, který si myslela, že ho charakterizuje. A u mě tam napsala, existuje jenom jeden správný názor a ten mám já.
0: Jo? Hm? Co by napsali o mně?
1: Že vás to žvanění neuživí.
0: No, asi jo.
1: A pak jsem se ještě vzpomněla na pana profesora. Jsme měli pana profesora na ekonomiku a on byl takový správně profesorsky zahloubaný a zmatený a stále říkal, viďte a že. Mm-hmm. A kamarádka si vždycky ke každé hodině do sešitu nadepsala viďte a že a teď dělala čárky. A byla to strašná legrace až do chvíle, než jí vyvolal k tabuli a chtěl si prohlédnout sešit.
0: Jo, on to tam našel. Takže, ale oni, ti lidé, kteří používají plevelná slova, ale pozor, to používáme všichni.
1: To je pravda.
0: Jo, ten tak, abychom si to řekli upřímně jako muž chlapovi tady, jo. Tak to si neuvědomujete. Takže on o tom třeba nevěděl.
1: No tak tam se to dověděl a pak s ním byl ještě jeden takový humorný moment, protože on popsal vždycky celou tabuli. On pořád něco čmáral na tabuli a potřeboval tam mít hodně místa. A pamatujete si, jak dřív ve třídách byly ty tabule, že měly ta dvě křídla, která se otevírala do stran. No a teď on už dopsal, potřeboval to křídlo otevřít a nešlo mu to, protože tam byl takový stojan s květinami. On říká, no ten stojan s květinami, víte, to byl opravdu výborný nápad, že to tady musel dát nějaký inteligentní člověk, víte. A my jsme říkali, to tam dala paní profesorka třídní. A on vůbec nezaváhla, říká, no vždyť říkám, že je to velice pěkné.
0: No my jsme taky měli, toto už bylo na hotelové škole, pána z matematiky. A pozor, hotelová škola, kterou studují lidé při zaměstnání jednou za týden. Neboli mají jiný starosti, úplně jako jenom přemýšlí, jak by to. A jsou ve třídě 3 šprtky, které si zapisují každý na rychnutí. A jinak jsou to lidi, kteří tam prostě si říkají ze 4 to nějak prolezu, něco klasický tenhle ten způsob. A tam byl pan učitel, profesor, učitel asi Blažek, učil matematiku a on byl úplně jako zbavený smyslu. protože on začal
1: matematikům děje.
0: Vypisovat nějaký prostě cosi hrozný věci, zněť písmenek a čísel, který nikdo z těch pracujících, kteří si tam dodělávali hotelovou školu, vůbec netušil. Ani šprtky netušili. Ale on se vám tak utrhnul, že jak psal na té tabuli, tak minul tu tabuli a v zápalu toho boje začal psát tou křídou na zeď. A až u umyvadla si to uvědomil a řekl, je, promiňte. A když jste mluvila o těch křídlech, jak je tabule, že se otáčela jedna strana a druhá strana, tak někteří učitelé s velkým strachem otáčeli tu tabuli, protože nikdy nevěděli, co na druhé straně je napsaný nebo namalovaný. A to teda u nás žilo docela tenhle ten problém.
1: Jo, tak to si umím představit. Ale když jsme u té školy a u toho vzdělávání, tak víte, že dneska je výročí?
0: Dneska je 2. května.
1: Dneska je 2. května a je to přesně 80 let, co nad budovou německého říšského kancléřství zavlála americká vlajka.
0: Americká.
1: To je verze Danuše Nerudové. Všichni ostatní tam měli sovětskou.
0: Jasně, no tak to už je stará písnička, ne?
1: No ale pořád jako bych řekla, že to docela dobře ladí.
0: Je to šlágr pořád.
1: Mě to baví, no.
0: Já to taky sleduju, ale víte co, paní Karol, ona musí s toho být tak nešťastná. Ta sedí obden doma večer, dívá se na ordinaci v Růžové zahradě a říká, taťko, jak jsem mohla být tak blbá, jak jsem se takhle mohla seknout, proč se mi to nikdo neřekli. Já jsem, taťko, tak nešťastná. Pusť tam ještě jeden díl. Ať se trošku... Víte, je potřeba, abychom byli velkorysí jako svatý otec.
1: Nebo jako třeba Petr Fiala.
0: Jak to?
1: No Petr Fiala, ten je taky velkorysí. Dočetla jsem se v médiích zprávu a pořád se ještě tak trochu myslím, jestli to taky
0: velkorysí
1: není nějaká...
0: Velkorysí panu Křetinskému, co vím já. No.
1: Sovere, vy opravdu zlobíte. Jako by vám to v té radě nestačilo. Takže bude na turné asi v rámci inkluze bude jezdit na turné s paní Pazderkovou.
0: Já nevím, kdo je paní Pazderková.
1: To je blbá blondýna.
0: Paní Karol,
1: no opravdu,
0: jak to mluvíte
1: ona se
0: o
1: tak,
0: ženách?
1: No ona se tak označuje sama. Ona se tak označuje sama a podobně jako paní Nerudová to taky nehraje.
0: Jako ona je politička, to je nějaká?
1: Nevím. Ne, to je moderátorka.
0: Moderátorka? No. Co pro boha moderuje?
1: No, bude moderovat tour s Petrem Fialou.
0: A on tam Honza učí. Pro boha, co učí? Jo, ona moderuje. Co pro boha moderuje?
1: No, bude moderovat tady velkou akci s Petrem Fialou. Petr Fiala...
0: A ona je humorná?
1: Dokonce velmi. Jo. Ale je to takový ten humor, kdy to nevíte.
0: Takhle.
1: No a Petr Fiala bude jezdit na volební šňůru s komičkou, tak jako seriózní politik, tak mě napadlo, jestli my jako dva seriózní moderátoři bychom k sobě nedokázali jaký najít nějakého politického kašpara, s kterým bychom vyrazili na turné.
0: To bych věděl, Matěj Gregor.
1: Vy jste vošklivej. No tak, ne, já myslím nějakýho opravdu jako, známýho.
0: Jo, takhle,
1: já nevím, třeba vyrazit s Mariánem.
0: Mariánem?
1: S Mariánem.
0: S Alfou? Nebo kterým?
1: Ne, prosím, já z toho měl Havel, to už je pasé.
0: Marián?
1: No Jurečka.
0: Jurečka.
1: S Jurečkou. To
0: pro mě je hrozně klerikální. To není Jurečka.
1: No ne, tak koho jinýho?
0: Lidovec. Ne, to musí, tak když už tak Čunek. To musí být někdo, kdo má elementární smysl pro humor.
1: Ne, to právě musí být někdo, kdo to o sobě neví.
0: Jo. Tak já nevím. Já jsem to zažil, na rozdíl od vás, že jsem moderoval kampaň pro politickou stranu před 15 lety.
1: Do dneška vám to někteří nezapomněli?
0: No tak jasně, tak s tím do toho jdete, ale byli jsme 2 nebo 3 měsíce každý den, včetně sobot a nedělí, ve 3 městech. Mm-hmm. Nevím, jestli si umíte představit tu řeholi. A já jsem ještě večer jel na frekvenci 1 každý den a předtočil vysílání na 2. den. Já s tím mám hluboké. Ono to je, a ne všichni přijdou na ty politické tady hrátky úplně jaksi vstřícně.
1: Jo, no mně by se líbilo takhle na to turné vyrazit to, ne, že bych se tady nějak podbízela, ale vyrazit právě s Danuší Nerudovou.
0: Tak to já ne.
1: Já jo, že by jsme mohli být chytrá blondýna, jako já, a ta druhá.
0: Tak já bych si na to koupil první řadu, ale to by mě, a hlavně, víte, ono takový to ježdění, to je vše. Kdyby chodili sem, tak jo. Ještě budete jezdit.
1: Nemusíte výjíždět za občany. Petr Fiala taky musí výjíždět za občany. On jim 4 roky kecal, teď se snaží, aby se na to na poslední chvíli zapomněl. To musíte za těma lidma domů.
0: Já se bojím, že tady platí, víte, že s oblastní estrádou teď jezdí po vesnicích a v studených sálech žvaní pro pár klimbajících. Já jsem teď viděl paní Schillerové, taky nepřišlo moc lidí.
1: No, tak na to lidi nechodějí. Na to lidi nechodějí.
0: No a když tam bude nějaká, jak vy říkáte, herečka, zpěvačka nebo co, moderátorka, tak třeba to bude lepší na druhou stranu.
1: No to se tam všichni budou podívat už jenom proto, aby viděli, co z toho vyleze. Mm-hmm. Jo, to bude takovej ten typ estrády, jako dřív lidi chodili do cirkusu podívat se na ty lidi, co měli 2 hlavy, tak, tak takhle oni se budou chodit jezdit nebo budou se chodit dívat na toho Fialu.
0: To nevím. Jako.
1: No.
0: Tak uvidíme, tak politické strany umí, nebo jejich marketéři umí kde co, umí i kompars. Takže bychom za 300 mohli jezdit klidně jako kompars, paní Karol. Dostali bychom třeba i párek.
1: S hořčicí. Dostali bychom kelímek, do něj limonádu, no. Modrou.
0: A jak by nám bylo?
1: No tak až do okamžiku, než by se pan premiér Fiala rozhodl, že se s náma vyfotí na Instagramu, možná docela dobře.
0: Tu bychom se vyfotili, proč ne?
1: Počkejte, to už penězích na kompars není.
0: No bojím se, že když sníte ten párek, tak... že budete muset svolit. To je jako... No nic, paní Karol, tady teď ve studiu bude další natáčení, mi už náš čas vypršel. Tady to běží, jak...
1: No, teda Xavier, vy máte dneska vychování. Napřed mi řeknete, že už dlouho přemýšlíte, kolik mi je, a pak mi řeknete, že můj čas vypršel.
0: No ne, náš čas vypršel.
1: Jo, náš čas, dobře.
0: Náš čas. A navíc, jako se těším příště, když budeme... točit, tak už možná bude konkláve.
1: Takže to nebude jenom za stranu a za lidi, ale za stranu a za papeže.
0: No, já už vidím, jak se tam sjíždějí ti konklávesisti. No, takže, a taky bychom tady mohli udělat konkláve.
1: To bychom
0: mohli. Já to mám vymýšlený.
1: No.
0: Dokonce Tomáš Nevoral by nám poslal nějaký řízky a chlebíčky. Tam by nám dali kávovar, ale nevím, na čem bychom se museli jako shodnout. A my bychom jedli ty chlebíčky první den, druhý den, třetí den, a teď by to docházelo.
1: Jo, už by byl ten tlak, že musíme zvolit. Tlak. No. Ale mohli bychom to udělat, protože fakt je, že vy hulíte tolik, že s tím, aby se vznášel bílý dým nad sídlem XTV, by asi nebyl úplně problém.
0: No teď
1: bude
0: méně, jako.
1: Tak nepřestávejte, dokud nebude konkláve.
0: Vidíte, že by hulíte tady.
1: Teď jste se ovládl.
0: No, vidíte to.
1: Nechte si to na konkláve.
0: Paní Karol, těším se na příště, za stranu a za lidi.
1: Mějte se krásně, nashledanou.
0: Nashledanou.
2: Vyzkoušejte XTV Premium a sledujte naše rozhovory v plné kvalitě, bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz. Posloucháte Radio Xaver.

seděl 7 hodin, 3 měsíce a 6 let. Melancholicky jsem pozoroval svět. Tmavo-modrý svět.

0: taky vám plísně hrají na nervy. Je tu Abamal, termoizolační nátěr, který zdi zateplí a brání tak vzniku plísním.
1: Abamal, ach Abamal, ten ještě nikdy nesklamal. Abamal, ach Abamal, být plísňák taky by se zbál.
0: Zbavte se plísně jednou provždy. Abamal, proti plísním.
2: Podtrženo sečteno a Petr Holec. Vítej.
3: Děkuji za pozvání, Alex.
2: Zajímavé slovní spojení, esteticky brutální.
3: Esteticky brutální.
2: Kde jsi na to přišel?
3: No, podíval jsem se na to. Myslíš kampaně SPD?
2: No.
3: Byla esteticky brutální. Když se na to člověk podíval, tak to za první splnila účel, upoutala tvoji pozornost. Prostě musela ses na to dívat. Esteticky brutální byla taky, ale víš, co na ní bylo nejhoršího? Že byla pravdivá, protože se týkala to, co víme o velkém počtu Romů, jak tady žijí, jak dojí sociální stát, nechtějí se jim pracovat a tak dál. Děti dělají jako prostředek, jak získat další peníze. No a nelegální migrace, vidíme teď, jak sužuje celou Evropu, nebo sužuje, slabý slovo, trápí, máme tady terorismus. Německo sousední, vidíme, jaký s tím mají problém. A SPD to dala do své kampaně, protože v rámci politické korektnosti se o tomhle jakoby nemá a nesmí mluvit nejradši, protože je to taková ta vošklivá pravda, která je vždycky nejhorší. A teď vidíme důsledek.
2: Teď vidíme důsledek, je to vlastně i naše první téma, ČTK. Policie navrhla obžalovat Okamuru kvůli kontroverzním plakátům. Tak teď už víme, že nejsou kontroverzní, ale že jsou esteticky brutální. Nicméně četla jsem třeba v komentářích, že lidi doporučují státnímu zástupci, než podá obžalobu, tak ať se jede do Německa podívat, co se tam děje. Ty jsi to vlastně popsal. Tak myslíš si, že státní zástupce požene Okamuru před soud?
3: Já se obávám, že jo, protože oni už v rámci toho trestního stíhání Tomio Okamury tak vlastně podávali nějaký námitky a oni to všechno odpálkovávali, takže se čeká, že žalobce, jak je teď za režimu Petra Fialy zvykem, to požene dál, neboli požene to k soudu. To, co se může stát, je celkem procesně jasný. Můžou Tomio Okamuru odsoudit, tam maximum jsou až 3 roky, může jaký dostat podmínku nebo pokutu. A současně s tím by mohli zkusit zakázat SPD, jako v rámci, ten zákon je napsaný tak, že se třeba jako trest dává zrušení firmy. Firma by v tomhle případě byla SPD, jenomže by musel soud prokázat, že SPD byla založená jenom kvůli páchání trestní činnosti. To si myslím, že i na dobu Petra Fialy je velmi putinovský, velmi ruský a brutální, další brutální věc. Takže by na to mohli jít jinak, dají Okamurovi podmínku, pak třeba někdo takový dobrák, jako Jiří Pospíšil, který vlastně to trestní oznámení podal, tak napíše podnět na vnitro, že by bylo dobrý zrušit SPD, protože když byl její šéf jako odsouzený, byť jenom podmínečně za extremismus nebo rasismus, xenofobie a tak dál, takže by bylo dobrý se zbavit SPD. Vnitro, kdyby ho ještě vedl Vít Rakušan, což je taky dobrák, tak by rád přidal pomocnou ruku k dílu. Museli by to poslat nejvyššímu správnímu soudu a ten by rozhodl, mohl by SPD skutečně zrušit. Precedent tady je mimochodem. Na základě podobného obvinění z extremismu nebo rasismu se zrušila už dělnická strana, která tím pádem přestala existovat. Takže to jsou možnosti, co se může stát.
2: Může, ale nemusí. Řekni, že
3: ale nemusí. Ale samozřejmě nemusí.
2: Nepůsobilo by to jako velice účelově, kdyby se tohoto všechno... Vlastně dá se to stihnout do voleb.
3: Do voleb si myslím, že ne. Byť vidíme, že naše soudy podobné případy začaly soudit najednou velmi nečesky rychle. Vys učitelka Bednářová a tak dál. A že viděli jsme tam úlohu žalobce opravdu jako urválkovskou, že je potřeba jí odsoudit. Jinak ty si řekla, nepůsobilo by to účelově, tak ano, máš naprostou pravdu, ale já ti jenom něco shrnu. Účelově už soudíme Andreje Babiše a podívej se na ty zvraty v trestním stíhání i v soudních verdiktech. Účelově se teď sepsal Lex Konečná nebo proti propagaci komunismu, přestože tady podle jiného zákona přes 30 let existuje KSČM, která je co už jenom svým názvem propagací komunismu. Tak a teď tady máme Okamuru. Já jsem s ironií říkal jenom bejt motoristama, tak čekám teď taky trestní oznámení nebo něco, protože ty ještě chybí do počtu, jak se jich zkusit zbavit.
2: Tak myslím, že Filip Turek už nějaký trestní oznámení má, ale já jsem poslouchala tvůj středeční stream a přiznám se, padla na mě potom taková tíha na mě, takový dojem, že se tady nějak utahují šrouby a teď to na mě padá zase. Nemáš něco, já nevím, něco...
3: Já to trošku vylepším, je to jménem demokracie, jestli ti to pomůže.
2: No,
3: to
2: říká slovo Petr demokracie Fiala. Už je teď takové, já nevím.
3: Protože, víš jak to je, jenom ti, co stojí na straně Petra Fialy, jsou demokraté a hájí demokracii a všichni, co stojí na té nesprávné straně proti Petru Fialovi, vy starý Tomio Okamura, tak jsou nedemokraté. A je potřeba s nima nějak zatočit.
2: No, vzhledem k tomu, co jsme říkali, než jsme začali natáčet o Petru Fialovi, a my ho máme samozřejmě také tady v tématech, tak si taky pěkný nedemokrat, abys věděl.
3: To jsem.
2: Tak, Parlamentní listy. Nikdo to nepopřel. Vedchý Seznam Černochová, poslanec sčítá. Tak jenom lehce uvedu, týká se to toho, že údajně vojáci mají zasahovat do politické debaty na sociálních sítích?
3: Je to...
2: Vojáci, armáda, je to možné?
3: Je. Hele, v Česku začíná
2: to vůbec
3: krok po
2: kroku
3: být možných tolik věcí, které předtím nebyly možné, že bohužel ano. Já jenom řeknu, ty jsi, na tebe padla tíže ze stíhání a případného odsouzení Tomia Okamury. A když se podívám na tu fotku, tady máme, to je vyloženě optimismus, ne, z tohohle člověka Sála, z plukovníka Foltýna. A tady se podívám na herce Vedchýho, jak drží ten dron s takovým úsměvem jako zlomyslným, jako kdyby držel nějakou bombu a říkal si a hodím ji na vás a bude. Ale zpátky k armádě.
2: Promiň, díky Otakaru Foltýnovi máš klub, jo? Takže
3: to mám.
2: Jsi mu vděčný?
3: Jsem. To musím samozřejmě poděkovat. Já jsem ty texty armádní čet, oni jsou dva. Jeden. První se jmenuje Karel a to by mohlo být tam.
2: Ukažme si, ale nic nenaznačujeme.
3: Nic nenaznačujeme.
2: Může to být schoda.
3: Už jenom ten název je fantastický. A druhý, který z toho vychází, se jmenuje Volby 2000, co bys řekla, 25. A je to, já jsem zažil 20 let totalitu, takže já si ten jazyk totalitní velmi dobře pamatuju a teď se ho bohužel čím dál tím víc oživu. A ono se to týká toho, že armáda vlastně chce, on je to, jak oni říkají, že nás chtějí chránit před nějakými kyberhrozbami, dezinformacemi a tak dál. Ty texty jsou tak hnusně totalitní, orwellovský, že on je to jak s pirátským vězeňským autobusem. Není tam žádný jméno předepsaný ještě dopředu, ale místo je tam pro všechny dost. A tam se mluví o jakýmsi fiktivním nepříteli zevnitř, zvenku, jednotlivci, spolky, firmy. Tam stejně tak můžeš dát politickou stranu. Můžeš tam být ty klidně, můžu tam být já. My víme, že i lidi z armády prostě na sockách pod falešnými účty už vstupují do diskuzí, ovlivňují je. Samozřejmě ve prospěch koho? Moci Petra Fialy. Takže já, když jsem si to přečet, tak jsem si říkal, Ježíš Maria, kdyby byla normální situace v Česku, tak ve všech redakcích pražských je poplach. No, poplachu došlo sice na vládních Seznam zprávách, který denunciovali koho? Posla toho, který to zjistil, a sice poslance Pavla Růžičku, který se k těm materiálům dostal, protože se dlouho v poslanecké sněmovně zabývá tematikou armády a vojenství.
2: Valášek, Jelínková, to jsou ta dvě jména novinářů. Díky takovým novinářům...
3: Pozor na ty slova, prosím tě, Alex, novináři.
2: No, v uvozovkách, no, protože dnes novinář je pomalu něco jako povl a žumpa, právě díky takovým. No, pokračuj.
3: No, a... Mě to samozřejmě děsí, protože z těch materiálů vyplývá, že i armáda, a teď si vím, že už máme samozřejmě vládu, její média, ústavní soud, do toho máme BIS, ta už je dávno prostě nepřiznanou vládní stranou, a do toho nám vstupuje ještě armáda jako další silová složka, která najednou má bdít nad demokratickýma volbama. V podstatě z armády se za Petra Fialy a tady Karla Řehky stává normální politická divize vlády.
2: A to se vojáci nevzbouří, řekni mi. Přeci oni jsou vojáci, slouží úplně jinému účelu, jiným účelům, než vstupat do diskuzí a ovlivňovat debatu na sociálních sítích a trolit a já nevím co všechno.
3: I vojáci samozřejmě mají nějakou svoji hrdost, ale taky mají nějaký závazky, mají hypotéky, mají leasingy a tak dál. Vědí, že doba ekonomicky není snadná, takže já chápu, že přijít o práci v tuhle dobu, ku příkladu, a že opravdu tenhle režim se s tím nemaže, tak nikdo extra nechce. Zvlášť, že třeba v armádě dlouho, máš vyšší hodnost, máš perspektivu nějakého důchodu, výsluh a tak dál.
2: Co přijde s novou vládou, s novým ministrem obrany? Stínový je pan Metnar.
3: Ano.
2: Vymění si náčelníka generálního štábu?
3: No, já doufám.
2: To, že zruší Otakara Foltýna, to už všichni říkají to tak deklaro, jako jedním hlasem.
3: Já doufám, že zruší i tohleto celý, že Ondřej Vetchý se zase vrátí čistě k herectví. Karla Řehku, že někdo, že ho vymění, protože to, co on tady dělá a dovoluje si, teď on i tady v té dronové privátní v podstatě aktivitě, kdy se rozvídáme, že někdo pašuje z armády drony na Ukrajinu a tak dál, ale zase nic se jakoby neděje, nemáme se to rozvědět, tak já doufám, že se vymění vláda a že samozřejmě nová vláda prostě tohleto změní a že ty lidi, kteří jsou za tohle zodpovědní, za tu politizaci všeho, BIS, armády a dalších institucí, takže by se zase vrátí do nějakých normálnějších kolejí.
2: Tak, premiér Fiala zamířil do Německa. Echo 24 napsalo, je rozumné, že se premiéři V4 nescházejí. To musím zdůraznit, já jsem si to četla několikrát, ten titulek, nechtěla jsem věřit. Řekl Fiala v Berlíně.
3: Podívej se jenom na tu řeč těla těch obou premiérů, no premiéra našeho a kancléře německého. I ten Friedrich Merz se tak nějak usmívá docela sympaticky. Pojď se na výraz Petra Fialy, jeho řeč těla je tak nepříjemná. V tom už je vlastně, toho člověka si nemůžeš spojit už s ničím pozitivním. Nebo podívej se na to a řekni mi, to je takový spíš šklep než úsměv. A bohužel k tomu šklebu sedí to, co on tam říká. Za prvý, že se premiéři V4 nescházejí. To je fakt neuvěřitelný, že náš premiér, naše vláda se nechce scházet s našimi sousedy. A s tradičními sousedy, s kterými nás prostě pojí historicky mnohem víc, než s Německem a se Západem a vždycky jsme byli schopni jménem V4 hájit společný zájmy. A i na tu V4 nabalit případně další země. Klidně, ryze cynicky, účelově, ale tak to funguje v EU. A druhá věc je, kterou Petr Fiala řekl v Berlíně, nepochopitelná, on pochválil německý hraniční kontroly na hranicích s náma, s Českem. A já si říkám, já bych vyzval veřejnost, že je nefér obviňovat Petra Fialu nebo nazývat ho ukrajinským premiérem, což nepochybně je, ale že je i německým premiérem. Tak bych všechny poprosil, aby říkali německý a ukrajinský premiér Petr Fiala, protože Petr
2: Fiala... To by Němci nechtěli, věřme.
3: Já to chápu. Nezná na rozdíl od premiérů našich sousedů, ať už je to polský premiér, slovenský premiér, maďarský premiér, no, nebo téměř sousedů, nezná nic jako národní český zájmy. Hmm.
2: Já furt přemýšlím, co z toho pohledu jako číst a je to takový to jsem to tomu Ficovi nadal. On tak miluje tu V4 a chce, aby jsme se setkávali všichni.
3: Jo.
2: Ale zajímalo by mě, jestli spolu mluvili o Robertu Ficovi, protože kancléř německý ho pochválil nebo vlastně ho podpořil v jeho snaze zajistit plyn i poté, co bude zakázán ten ruský v roce 2027.
3: No, aby taky ne, protože i z Německa...
2: Ocenil tu debatu.
3: Jasně, protože i z německého průmyslu se ozývá to, co od Roberta Fica, a sice, že Německo průmyslový, stejně jako my, nemůže prosperovat bez levnějšího plynu, což je ruský plyn. A i od kapitánu, jak se říká, německého průmyslu zaznívá, pro boha, vraťme se k ruskému plynu, je to celý nesmysl. A Robert Fico samozřejmě v rámci hájení národních zájmů Slovenska, který taky potřebuje i ruský plyn, tak to hájí a víš, jak to je. Vždycky oceníš někoho, kdo projeví nějakou kuráž a odvahu a pere se za své vlastní zájmy nebo za sebe, než sraba, jako je náš premiér Fiala, který se nepere za nic a je takový opravdu srab, že všude, kam přijede, tak se už předem hrbí. Přichází vohnutej, takže já myslím, že pro něj musí mít každý případně jenom opovržení. Stejně jako, a my se k tomu dostaneme, prezident Ukrajiny Zelenský, který sem jezdí jako, ne do banky, banky půjčou na úvěry, on si sem jezdí jako do své osobní kasičky, tady vždycky dostane ty peníze bez jakýkoliv odporu.
2: No, ne všichni, ale ta slova o V4 kritizovali. Třeba Tomáš Zdechovský pochválil premiéra Fialu a řekl, scházet se s Ficem a s Orbánem je jako čůrat do bazénu a čekat, že voda zůstane čistá.
3: No tak asi Zdechy o tom něco ví teda, že si čurá do bazénu a čeká, že voda zůstane čistá. Já bych ho skoro z toho podezříval.
2: No, pojďme dál. První zprávy CZ, diplomatický pas na dovolenou, další patálie ministra Válka. Tak tato zpráva přišla poté, co vyšlo najevo, že lítá s šéfem firmy do Dubaje na golf. Šéf té firmy, nebo firma, má desítky milionů ročně od ministerstva zdravotnictví, za služby samozřejmě. A tak mi přijde, že tahle patálie je trošku menšího významu než ta dubajská. Co myslíš? Dá se to porovnat?
3: To určitě, ale já bych se skoro...
2: Tak to je drobnost proti tomu, ne?
3: Jasně. Petr Fiala má mimochodem rád slovo drobnost. Když někde chybí desítky miliard, tak říká, že jsou to drobný. A já bych se ministra Válka skoro zastal, že on fakt to nemusí vědět, protože podle mě vůbec neví, co se na tom ministerstvu děje. Takže možná lítá do Dubaje s šéfem firmy, která nonstop dostává velký zakázky na ministerstvu zdravotnictví. A vlastně Mil Válek si u toho hraje nějakou bitvu tanků a tak a fakt neví, co se kolem něj děje, protože minister Válek, když se na něj podíváš a posloucháš ho, tak si říkáš, za prvý, jak se nám přihodilo, že někdo takový může být ministrem, a za druhý, jak to mohl přežít celou tu dobu, vlastně dožít celý funkční období, a že to nikomu nepřijde divný, protože ten člověk není schopný sformulovat jedinou věc, jedinou myšlenku.
2: A myslíš, že ví, že kandiduje na Jižní Moravě, v Jihomoravském kraji jako premiér?
3: No jasně, protože on se sám pojistil a víš jak, že se stal prvním místopředsedou TOP 09. A teď Markéta Pekarová Adamová po volbách oznámila odchod z té funkce. A kdo je druhý nejmocnější v topce? Vlastně Mil Válek.
2: Dobře, ale když ministr Válek neví, tak vědí novináři, zajímají se novináři. Umím si představit, že u jiných lidí by už se houpali někde na plotě, na bráně, případně je naháněli po ulicích, tak viděl jsi něco takového, že by mainstreamoví novináři dělali?
3: Ne, ne. Tohle to je max, co oni udělají, protože ono to vyšlo i možná na nějakých vládních novinkách nebo podobných serverech, ale vlastně praxe je dneska taková, že tohle to je maximum, co se stane, že to vyjde jako zpráva. Ale pak už nenastane to, co nastává u opozice, že najednou se vyrojí sága nekonečná komentářů a vlastně tlak na to, aby na dotyčného politika, aby když tak odstoupil, aby skončil ve funkci, že jo, a tak dál. A vlastně ty reputační škody jsou případně větší. Ale tady vyjde jenom zpráva a konec. A honí se opozice převážně.
2: No, tak to je vizitka našich mainstreamových médií. Tak, byl tu Václav Klaus? Hovořil v tradičním rozhovoru s Xaverem a mimo jiné řekl, Hácha byl alespoň zlomený, ne jako Fiala, obrovská ostuda, Německo je čím dále víc militarizované, obžaloba Okamury patří do světa pozdního komunismu. Témata, o kterých jsme teď mluvili, tak co to srovnání s Háchou obstojí? Nebo už je to...
3: No já bych trošku oponoval v tom, že Petr Fiala je taky zlomený v pase dost, když někam přichází a přijíždí. Takže to srovnání docela sedí, bohužel. Hácha aspoň měl důvod být zlomený tím osudem, který byl mnohem větší než on a přesahoval hranice Československa tehdy. Fiala v žádný takový situaci není. Ten se zlomil sám ze svých deficitů charakterových a dalších osobnostních. Jinak o Okamurovi jsme mluvili, ale Německo je čím dál víc militarizované, jasně, a jakou my máme historickou zkušenost s Německem a jeho militarizací, v podstatě snahou vymazat nás ze světa a z mapy. A vidíš, a nikomu to tady v Česku, nikdo o tom nemluví, Německo není jenom víc militarizovaný, Německo je i víc islamizovaný. A v podstatě tam z Německa se stává, nebo už stala úplně jiná země, než jsme byli zvyklí. To spořádané Německo, kde platí opravdu zákon a právo a lidi žijí spořádaně a patří to k jejich tradici, to je bohužel pryč a jsou to naši sousedi. Německo navíc ještě neprospívá ekonomicky, podobně jako my, což taky nikdy nepomůže ničemu dobrému. Ale vidíš, že u nás vlastně žádnou debatu o tom, co se děje v Německu, na který mimochodem jsme ještě tak životně navázaní ekonomicky, tak se nevede. Všichni v podstatě musíme denně hejtovat akorát Putina a Rusko.
2: No v Německu bude platit zákon. Zákon, který umožní rychleji vyrábět zbraně.
3: Jo, no. To určitě. No.
2: A když to byl Oskar Krejčí v pořadu Za čárou, tak zmiňoval obavu o to, pokud se dodrží těch 5%, tak skutečně Německo bude mít nejpočetnější, nejsilnější konvenční armádu. Tak možná už nešel ten premiér Fiala, už to nějak jako ladit?
3: Ne, já myslím, že ne. Vem si, že z 5% HDP na zbrojení se stala vlastně chlouba nějakého volebního programu. To nikdy nebylo, prostě zbrojení.

0: vidíme u nás, ty zakázky jsou příšerný. Teď s těma leopardama, s tankama je poslední jako fakt ťavka, když i experti se na to podívali, řekli, to Němci ty leopardy vyhrabali od někač z kopřiv, měli je zrekonstruovat a pak nám je poslat, ale oni je vyhrabali nejspíš z kopřiv, na tu rekonstrukci zapomněli a máme jí teď tu údržbu platit my. A takhle se zbrojí, abys to vytáhla na těch 5%.
1: Hmm. Vidíš, a já jsem si myslela, že je to taková jako úlitba Donaldu Trumpovi, slibem nezarmoutíš, a tady se to vzalo velmi vážně.
0: No to jo, ale ani Amerika 5% nezbrojí, oni dávají nějaký 3,5%. No.
1: Tak, a je tu? I dnes Zelenský zradil odkaz Majdanu. Ukrajina bouří proti skandálnímu zákonu. Jinak, prosím tě, Petře, Volodymyr jsou obě tvrdá i. Vy jste v tom měli ve Velzonce trošku problém.
0: Měli.
1: A vidíš, Zelenský rovněž Y. Tak...
0: Není to žádný Vysocký, viď?
1: Přesně tak. No, tak...
0: Já se úplně prosím tě lektím no, vizualizací.
1: Můžeš poznávat, kdo je na pravé straně asi tak.
0: No, je to samozřejmě velká ironie. Za prvý, protože Zelenský kandidoval jako ten bojovník proti korupci. To byla proto byl zvolený vlastně. My víme, že na Ukrajině se krade strašně obludně dál. A vlastně tím víc, když začala válka, tak tím, jak tam Západ začal posílat peníze a zbraně, tak tím o to více tam ještě začalo krást. Takže ten odkaz, pokud
1: je
0: jde
1: co?
0: O...
1: Je co?
0: Je co? Je čím dál tím víc. Pokud jde o korupci, byl zrazený dávno. Ale tohleto, ten zákon protikorupční, teda, který vyvolal tu i nevoli Západu konečně, tak to už jenom jako pokračování dlouhodobého procesu, kdy Zelenský utahuje šrouby a centralizuje moc. Ukrajina není demokracie. Ukrajina je skutečně jako už Zelenskýho poloautokracie, protože on mění lidi ve vládě, jak se mu zamané, uplácí je postama vlastně v západní Evropě nejradši nebo v Americe, aby se jich zbavil, aby je uplatil, aby už mu nepřekáželi v cestě. Svobodný média na Ukrajině neexistují. Tam je to stažený do jedné národní mediální fronty, na kterou dohlíží kdo? Tady vys Volodymyr a jeho lidi. A tohle to, co si dovolil teď, tak jenom tohle pokračování, ale kdo mu to dovolil, kdo mu to umožnil? Západní lídři, který jako předtím přivírají oči a pořád akorát říkají, přijmeme Ukrajinu do EU, kde všichni dohlížejí na demokracii v Polsku, Maďarsku, na Slovensku, mají velké obavy. A najednou jim vůbec nevadí, co Zelenský dělá na Ukrajině jménem demokracie.
1: Hmm. No i Friedrich Merz nedávno zmiňoval, že je to nepravděpodobné, že by Ukrajina vstoupila do Evropské unie před rokem 2034, což je ještě hodně daleko.
0: Jako vstup Ukrajiny do EU je konec EU, tak jak ji známe, Ukrajina tam svojí institucionální skorumpovaností, nedemokratičností a dalšíma věcma nemá vůbec co dělat. To opravdu je konec EU, jak my ji známe a to, co EU symbolizuje i ve světě.
1: Hmm. No, Robert Fico tenkrát pravil, že ano, my budeme souhlasit s tím, aby Ukrajina vstoupila do Evropské unie, ale jak začnou ty přístupové rozhovory, tak uvidí sama Ukrajina, kolik těch spojenců jí bude házet klacky pod nohy, protože si to spočítá, kolik to každý ten stát bude stát. Stát bude stát.
0: No, jasně.
1: Děkuji, že jsi přišel. Jsme na konci.
0: Díky za pozvání.
1: Budu se těšit na příště.
0: Já taky.
1: Podtrženo sečteno a Petr Holec.
2: Hraje vám Radio Xaver.

Vychutnejte si růžové oplatky Maner Neapolitaner z Vídně. Křehké oplatky s jemným krémem z lískových oříšků, vyrobené podle naší originální receptury v nejvyšší kvalitě. Maner si prostě zamilujete.

snad, že je příliš čistá, nebo snad, že studí, já nevím. Jedna věc je však jistá, píseň o ní nutí. Myslel jsem totiž, v tom je ta potíž.

0: město den co den. Po ránu na louce za třpití.
1: Radio Xaver.
2: A je to jedno úskalí, Seznam zprávy. Čína může vypnout soláry na českých střechách. Ovládá klíčovou součástku. To je šokující. Máš soláry?
3: Já jsem měl, mám, ale na to, ne na elektřinu, tak. Ale na sluní, na vodu. Na vodu. No a já když jste zařadila tohle, tak jsem si říkal, aha, Alex už možná otevřela tu knížku, kterou já jsem jí dal před časem. A
2: tam se
3: o tom píše, o těch Číňanech a o tom, jak všechno, všechny tyhle ty přístroje mají backdory a dají se prostě nějakým způsobem vypnout, zneužít, nasměrovat, dá se s nima pracovat.
2: Takže skutečně Čína by tady mohla provést řízený blackout? Ale myslíš, no, tak až jako tak daleko by to mohlo jít?
3: Technologicky teďko nevím, jako tam jsou nějaký ty směrnice, já jsem studoval technicky, jak by to mohlo být, ale v tomhle tom prostředí ano, tam je celá řada prostě nášlapných min, který může vlastně ten, který je vyrobil v tomhle tom virtuálním, tom technologickém prostředí, může použít, využít, skrze ně se někam dostat, získat nějakou informace, může prostě cokoliv. A pak na druhé straně je zase nějaká obrana, která prostě nastavuje pasti pro tyhle ty možnosti a nastavuje nějakou obranu. A jak ty jsou aktivní a jak v té obraně jsou zase schopní, já úplně nevím, ale věřím tomu, že ty útočníci vždycky jsou napřed. Takže ano, jako kdyby jako došlo na nějaký globální střet, nebo střet vlastně těch dvou civilizací, tý azijský, toho BRICS, celého prostředí a toho západního světa, no tak když si to rozdají mezi sebou, tak my prostě tady opravdu můžeme zašít úplně všechno. Ale zase na druhou stranu, proč by to ta Čína dělala? No. Proto já zase věřím tomu, že vlastně se musí dohodnout. Já jsem pořád proto, i ta se žodná, že dneska tam není válka na Ukrajině v tom našem výběru, ale v zásadě pořád...
2: Je tam jiná válka, buď v klidu.
3: Pořád je to o tom se dohodnout. V tomhletom globálním prostředí, když máme nad sebou satelity a všechno je propojené, a soláry a hybridy a nevím co všechno, my nakupujeme ty suroviny z té Číny, tváříme se, že ne, ale my je prostě tady jako to zase jak nemáme moc. Takže ten to prostě je globální. A tam haraši zbraněma a říkat a vytahovat se to, co dělá Ursula von der Leyen, to je absurdní, co ona říká. Ona říká, potrestáme, tvrdě zasáhneme.
2: Bojovat
3: musíme. Ocelový vodikobraza nastavíme. Jo. Zbraně koupíme.
2: To je děsivý, ale...
3: No tak je směšná, protože v tom globálním prostředí prostě tam to o tomhle tom není. Tam prostě se musíme dohodnout.
2: Slovo diplomacie jakoby vymizelo ze slovníku.
3: To možná, že to je 19. století.
2: Zakázané slovo.

0: Posloucháte Radio Xaver.
1: Tak vás tu máme, bratři, z krve Kainovi, po slové noci, která dozad bodá dýku. Tak vás tu máme, bratři, v noci Stalinovi, však ne tak jako včera, dnes už bez šeříků. Však díky za železné holubičky míru a díky za polibky z chutí hořkých mandlí, v krajině přelíbezné zavraždili víru. Na cestě rudé šípky jako pomník padlých, vám poděkování a vřela obětí za provokování a střelbu do dětí. A naše domovy nechcou vám domovem, svědky jsou hřbitovy páchnoucí olovem. Vím, byla by to chyba plivat na pomníky, nám zbývá naděje, my byli jsme a budem. Balšoje vám spasí, bratě, za chvátčiky, spasí bolši, nikak dáně zabudím, nikak dáně zabudím.
2: Grand Café. Největší výběr kávy a kávovarů se zajištěným servisem pro vaši kancelář, kavárnu, restauraci či domácnost. www.grand-cafe.cz.
3: Lubomír Zaorálek je naším hostem. Vítám vás v XTV, dobrý den.
4: Dobrý den, zdravím.
3: Lubomír Zaorálek je první místopředseda sociální demokracie, někdejší ministr zahraničních věcí a také někdejší ministr kultury. Pane místopředsedo, podívá se ještě Volodymyr Zelenský po té páteční přestřelce do Bílého domu?
4: To samozřejmě nevím, ale ta slova, která zazněla, aby nejlépe třeba budu citovat Donalda Trumpa, v jedné chvíli řekl větu, buď to podepíšete a dohodneme se, anebo budete out, budete ven prostě. To tam zazněla tahle věta vyloženě, nebo skončete. Takže tam si myslím, že je to, co před Volodymyrem Zelenským dneska stojí, buď ten postoj přehodnotí, anebo ta jeho pozice už bude neúnosná. Ale to vlastně si myslím, že se někde musí odehrát i na Ukrajině samotné, do jaké míry je prezident Zelenský schopný být také tím politikem, státníkem, který je schopen Ukrajinu dostat z té situace, ve které se ocitla.
3: A je toho schopen Volodymyr Zelenský a neukázalo se vlastně to, že už na tom začíná pracovat, aby se mohl do toho Bílého domu opět vrátit tím svým prohlášením, které udělal, tušíme, na X-ku, kdy vlastně poděkoval Americe, poděkoval Donaldu Trumpovi, bezprostředně vlastně po té schůzce, ze které byl odejít.
4: Máte pravdu, ale na druhé straně by na americké straně zazněla celá řada výroků, která dala najevo, že už ho nechtějí v Americe vidět. Já mám myslit třeba Lindsey Grahama, který vlastně se Zelenským poměrně dost komunikoval a byl to jeden z těch, který po tom událostech v oválné pracovně řekl velmi tvrdě, že se skončilo se Zelenským, ale byl i další, myslím Michael Walls a podobně, kteří de facto dali najevo, že už Zelenského nechtějí jako partnera. Takže bylo tam více výroků, poměrně význačných figur, myslím si, že i Vance řekli, že se Zelenským skončili. Teď je otázka, jestli to znamená, jestli je to takto definitivní, a jestli ještě je nějaká šance, ale to si samozřejmě netroufám odhadovat. Připadá mi ale, že to vlastně pro Američany není něco, co by zastavilo to, co se teď odehrává, protože teď na CNN se objevila zpráva, že Donald Trump dal pokyn k tomu, aby se urychlily přípravy summitu mezi ním a Vladimírem Putinem. A zároveň, to už víme teďka delší dobu, že zároveň řekl, že se má, a to už je v médiích jinde, že se má zjistit, jaké by byly důsledky, kdyby okamžitě zastavili dodávky jakékoliv pomoci i vojenské pro Ukrajinu, dokonce i ty, které byly schválené za minulou ještě Joem Bidenem. A pak je tu další informace úplně čerstvá a ta říká, že ve Švýcarsku začala jednání mezi Richardem Grenellem, bývalým americkým velvyslancem v Německu, a mezi ruskými představiteli obnovení Nord Stream 2, funkce toho plynovodu Nord Stream 2. Takže já to říkám jenom jako ukázku toho, že Američané neustupují od té strategie, kterou zvolili, a my se můžeme opravdu nadát toho, že se zanedlouho odehraje to setkání Vladimír Putin a Donald Trump. A vlastně jako kdyby Oni ten problém Zelenského nechávají bokem, stejně podle mě budou nechávat bokem i snahy Evropanů do toho nějak vstoupit, protože ono vlastně platí to, co řekl Donald Trump Zelenskému, nemáte karty, tak myslím si, že to říkám, my si musíme jako Evropané uvědomit, že tohle platilo taky nám. On v podstatě říká i Evropě, nemáte karty v téhle hře a proto vlastně s námi docela okatě nepočítá.
3: Mm-hmm. Nepočítá ani tedy s Evropou, s Evropskou unií, s Evropou celou, že by se podílela na příměří, že by seděla u těch mírových jednání.
4: Tak s tou Evropskou unii už nepočítají i někteří Evropané, jo? Protože třeba Emmanuel Macron, jak vidíme, už se vůbec nebaví s Ursulou von der Leyen, dává najevo, že ji taky nemá za partnera. To není teďka už jenom věc, že by Evropskou unii ignoroval pouze americký prezident, ale je vidět, že už ji nepokládají za někoho, kdo by mohl něco přinést dokonce samotní evropští politici. Jako v této chvíli dokonce i ten formát, který se sešel v Londýně, to už vlastně nerespektuje ani půdorys Evropské unie. Tam byly země jednak, které do Evropské unie nepatří. Vlastně tím hostitelem byla Velká Británie a Keir Starmer. A dokonce je tam pozváno, já nevím, Turecko, byl tam turecký minister zahraničí, Norsko. Že celý ten formát ukazuje, že tohle se už rodí nějak mimo Evropskou unii a role představitelů Evropské unie je tam jako slabá už i díky tomu, že samotní Evropané nepokládají ty instituce za nosné. A nejenom Ursula von der Leyen, každému je jasné, že i paní Kalasová jako vysoká představitelka pro zahraniční politiku byla od začátku omyl. Její nominace byla podle mě nezvážená, pro mě úplně nelogická. A teď to vede k tomu, že vlastně si představme v podstatě, že ani vysokého představitele nemáme, protože není pokládán za partnera. A takhle je to prostě s evropskými institucemi, kde se navolili reprezentanti, kteří dnes nejsou pro nikoho partneři.
3: Neměla by, teď mě přivádíte na myšlenku, protože dvě černé ovce Evropské unie, tím myslím Viktora Orbána a Roberta Fica, stojí stranou, ty se tohoto neúčastní, nechtějí dál vyzbrojovat Ukrajinu, což je jejich pevný názor, který trvá dlouho. Tak říkám si, jsou to ale oni dva, kteří umějí mluvit s Donaldem Trumpem. Neměla by se Evropská unie, pokud chce něco zachránit a sedět třeba u těch mírových jednání, nějak do toho vstoupit, oslovit právě tyto dva, kteří mají dobré vztahy s Donaldem Trumpem, umí s ním mluvit, Viktor Orbán je dokonce jeho přítel.
4: Ano, ale tam
3: změnilo by to něco, tak.
4: Tam je jiná figura, jako, která je více ve hře, a to je Georgia Meloniová, která má, tomhle si myslím, docela významné a dlouhodobější vztahy s prezidentem Trumpem a ta se pokouší dnes do toho vstoupit. Dokonce vím, že něco naznačovalo o nějakém summitu, který bychom se mohli pokusit uspořádat mezi Evropou a Spojenými státy. Takže ten, kdo dneska je tou figurou, která by mohla něco sehrát, je Georgia Meloniová, ale já si ani tady nemyslím, že je to teď něco, co by sehrálo zásadnější roli, protože mně připadá, že prostě Donald Trump bude realizovat svůj plán a bude očekávat, že Ukrajina bude se nakonec tomu přizpůsobovat. Ale tam je celá řada událostí, které se kolem toho odehrávají, které jsou zajímavé, jako třeba když teďka skonala ta schůzka v Londýně, tak řeknu, tam byla zajímavá okolnost, že tam byli pozváni také velvyslanci těch zemí, které se toho účastnili. A bylo zajímavé, že ten generál, ten současný velvyslanec Ukrajiny v Británii, generál Zalužný, vešel do toho prostoru hlavním vchodem, jako jediný velvyslanec, který vešel hlavním vchodem. A je známo, že pro Británii je Zalužný právě jeden z možných kandidátů na budoucího prezidenta Ukrajiny. Takže mně připadá, že tam se hraje prostě více věcí a tady tohle je něco, co i zahraniční média zaregistrovala, že byla pozoruhodná okolnost.
3: Mm-hmm. Takže to, co říkal Volodymyr Zelenský, že pokud by on měl bránit v uzavření nějakého míru, příměří tedy, tak odstoupí, nastal ten čas?
4: To je možné, ale netroufám si teď říct, co se odehraje na Ukrajině. To je vnitřní věc Ukrajiny, do toho jim nikdo nemůže mluvit a oni se musí rozhodnout, jak postupovat dále. Já se ale domnívám, že bez Spojených států nebo v nějakém sporu s nimi se ta jejich situace stane nesmírně obtížnou A myslím si, že ani Evropa není schopná takovýto výpadek, ten odchod Spojených států, kterým tak trochu Trump vyhrožuje, když říká, že se má zjistit, co by to znamenalo, kdyby vypověděli veškerou pomoc a že se to má prostě zkoumat. Tak myslím si, že Evropa to není schopna vyřešit. Ona totiž dneska Evropa řeší dvě krize zároveň. Ona řeší za prvé krizi Ukrajiny, to je ta urgentní, ale pak vlastně zároveň se rve s krizí transatlantických vztahů. A tyhle jako kdyby má, to je teďka opravdu na cíli se s tímhle vyrovnat, protože tam najednou se dohání čas, který se už dříve zmeškal a který Evropa jakoby nemá šanci nějak dohnat. Protože, a ten Londýn to znovu ukázal. Protože to, co chybí ze strany Evropy, je, že vlastně ona pořád říká zbraně, peníze, ale tady chybí něco jiného, tady chybí plán, představa a nějaká diplomatická iniciativa, která by ukázala cestu. Ona se o to Evropa nepokusila v minulosti a teď už vlastně ani nikdo nečeká, že by s něčím přišla. Jenom abyste si představila, co takový plán mohl být. Ona přece klidně mohla přijít s iniciativou diplomatickou. Má strašně moc zkušeností Evropa. Rok 1955, kdy byla vyhlášena neutralita Rakouska na základě dohody velmocí, které poskytly garance a Rusko se na to konto stáhlo vlastně z Rakouska. Takže to je konkrétní příklad toho, co Evropa sama zažila, model, který je zajímavý, se kterým mohla přijít a začít ho prosazovat. Ale Evropa neudělala nic. Ona vlastně se nezmohla vůbec na to, aby nějakou strategii připravila, jak se dostat z tady té situace. A já si pamatuju, pro mě to bylo strašně zajímavé, když jednou ujela pusa panu ministrovi Lipavskému, který řekl, no nemáme žádnou strategii a dokonce je zakázáno o tom mluvit. To bylo úplně přesné vyjádření té situace, kdy Evropa vlastně se chovala jako stádo ovcí, jako byla tady strategie Spojených států nebo anglosaská strategie, která vlastně byla nějak nasazena, kterou takovou paní Kalasová vyjadřovala tím, že ten cíl je vlastně porazit Rusko a rozpad Ruska. A tahle strategie s tímhle cílem, podle mě realistickým, takovým velmi podivným, tahle vlastně se sledovala, aniž by se kdokoliv zamyslel nad tím, jestli to opravdu vede k nějakému výsledku. Takže místo toho, aby Evropa sama hledala cestu, s něčím přišla, tak vlastně mluvila, to dneska mimochodem náš premiér to předvádí pořád, ten všude přijde a řekne zbraně, peníze na stůl a nic jiného nenapadá. A vlastně mu nepřichází, že to hlavní, co chybí, je plán a představa, co udělat. A do této situace přijde najednou, jako jsme šli jako ty ovce, jo, za touto strategií, která strategií nebyla, tak přijde nový prezident, který řekne, v tomhle já už teda nechci mít s tím nic společného, tohle je od začátku vadné, tohle se nemělo vůbec stát. A já prostě říkám, tohle musíme vyřešit jinak. No ale od té chvíle jsou Evropané v panice a svolávají další a další meetingy a schůzky a vlastně na těch schůzkách mluví pořád jenom o zbraních a penězích, ale nepřicházejí s tím hlavním, no, žádnou diplomaci.
3: No v Londýně padl pojem příměří a to měsíční příměří částečné, které navrhuje Francie společně s Velkou Británií. Jak vy jste tomu porozuměl, tomu částečnému měsíčnímu příměří, co by to mělo znamenat, co by to mohlo přinést? Mohlo by to přinést potom následovat nějaké další příměří a další příměří až nakonec mír a během toho jednání?
4: Já tomu absolutně nerozumím. Myslím si, že to je, že na to nepůjdou, nejenom, že na to nepůjdou Rusové, ale dokonce bych se nedivil, kdyby na to nešli ani Ukrajinci. Jako to nedává vůbec žádný smysl. Jako a je to taková ta typická ukázka toho, jak ten čas zaspaný na to hledání diplomatického řešení, jak se nedá dohnat, protože se přijde s iniciativou, která je v něčem pro mě absurdní, protože jestliže chcete příměří, tak jde vždy o to, s kým ho chcete uzavřít a vždycky to musí být příměří mezi těmi dotyčnými, ale jako když nejednáte s Ruskem, tak nemůžete mluvit o příměří. To je ta pro mě nepochopitelná jakoby absurdita, že se tady pořád někdo schází a mluví jako o něčem, kde mu chybí ten druhý partner. A samozřejmě v této chvíli ten Trump má tu výhodu, že vlastně s tím druhým jedná. To znamená, on se pohybuje zřejmě kupředu, jak vidíme z těch rozhovorů ve Švýcarsku, ve kterých už se jedná o obnovení Nord Streamu a podobně. Takže zatímco on jedná, tak my vymýšlíme strategie bez toho, že bychom byli schopni si říci, no a co kdybychom teda se začali bavit s tou stranou, o kterou jde. Protože Rusové v této chvíli odmítají všechno, co Evropa...
3: Je někdo takový v Evropě, kdo by mohl, kdybychom opravdu ztratili Spojené státy americké a Spojené státy americké by nechali v tom Evropu, ať si to vyřeší sama. Je někdo v Evropě, v Evropské unii, kdo by mohl jednat s Vladimírem Putinem?
4: Ale jako mně to připadá, že Tam nejde o to, víte úplně, kdo jedná, tam jde o to, o čem bude jednat a jestli je schopen s něčím přijít. Jako skoro ještě víc než ta otázka, jestli někdo takový je, jestli někdo
3: přijde... Co třeba Viktor Orbán? No, ten přeci Robert Fico, ten přeci také umí mluvit s Putinem. Nebo minimálně se setkali.
4: Jste mě připomněla, že jednou jsem se s Viktorem Orbánem bavil, když český prezident mířil do mluvil se Xi Jinpingem, mluvil s královnou, chtěl ještě do Bílého domu a já jsem se ho ptal, a vy se nechystáte do Bílého domu, že se taky setkáte s Trumpem, to bylo v tom období prvním trumpovském a Orbán mi říká, a proč bych tam jezdil? Já nepojedu někam, kde nemám agendu. Já nepojedu někam, kde nemám, co bych sdělil, kde nemám politický obsah. Proč bych jezdil za tím nebo o ním, když nemám, co bych doručil? Jako taková diplomacie k ničemu. Já se nepotřebuji s někým ukazovat, že tam jsem. Já tam jdu jenom, když vím, co mám, jako co nabízím. To znamená, tady nejde o to, kdo by jednal, tady jde o to, jestli je někdo,
3: kdo má... No třeba tady to zmiňované měsíční příměří.
4: Dobře, ale on tam s tím nepojede proto, protože si myslím, že se s tím asi těžko dokáže stotožnit, protože to žádná diplomatická aktivita. To není žádný návrh, o kterém by se dalo jednat. To přece není něco, co bude Rusy zajímat. To není přece, tam nejde, on by tam, ty nemůže jít Macron ještě stále, i když zřejmě bude mít mimořádné volby, že jo. Pro Macrona je dneska těžké něco říkat a garantovat, když mu v zápětí Marine Le Pen vykřikuje, že nesouhlasí ani s tím, aby se jaderný deterrent rozšiřoval na Evropu. Zanedlouho budou, pokud se nepletu, volby mimořádné ve Francii, to znamená, jeho situace není úplně ideální, ale může klidně, kdyby něco měl, ale já vás ujišťu, že to nejdůležitější je něco mít, mít plán, mít něco, co zaujme toho druhého, kde mu něco nabídnete. To je to, co říká ten Trump, on to pořád opakuje, nemáte žádné karty. Kde je vaše karta, kterou budete hrát? Představte si, že my žádnou kartu nemáme, takže tak pak nemá cenu ani nikam jezdit. Dokonce ani nemá cenu hledat někoho, kdo by tam jel, protože jenom se tam ukázat smysl nemá.
3: Ale teď přeci i Vladimír Putin už se nechal slyšet tomu, že chce jednat o míru přeci.
4: Ano.
3: A není to ta agenda?
4: No ta agenda je, ale vy do toho musíte vložit něco, nějakou představivost. Tam totiž
3: nejde, dobře, a tak...
4: Tam nejde o Ukrajinu. Tam vlastně...
3: Co do toho má Evropa vložit, aby mohla jednat s Ruskem?
4: No na tom jsme měli, já jsem vám říkal ten svůj příklad, jo? Třeba to, že z té zkušenosti Evropy máme situace podobné, mohli jsme to vytáhnout a mohli jsme s tím zkusit operovat nebo to nabídnout, což jsme neudělali. A my nějak nechápeme, že Amerika hraje hru. Víte, my jsme v alianci, o které se říká, že je to asymetrická aliance, kterou, a dokonce někteří už dlouho říkali, že tahle aliance dlouho nemůže vydržet, protože v ní nejsou v rovnováze ty zájmy těch účastných. Spojené státy totiž nejsou to samé jako evropští účastníci Severoatlantické aliance. Mají jiné zájmy, mají jiná očekávání a něco jiného si od těch jednání slibují. Že my sice jsme v alianci, která dlouho vypadala, že je opravdu mimořádně úspěšným silným tělesem, ale dneska se projevuje ten fakt její asymetrie. V ní je prostě veliká nerovnováha mezi tím, co si od toho, kdo slibuje. A nerovnováha i v tom, co do toho, kdo vkládá. A tato asymetrie se teď začala projevovat úplně dramaticky. Já mám dojem, že tady v Česku málo kdo ví, že Spojené státy jsou členy celé řady aliancí. Oni nejsou jenom členy NATO. Oni jsou členy třeba taky AUKUSu, oni jsou členy pěti očí, Five Eyes, velmi důležitá aliance, že jo. Oni jsou členy sdružení s Japonskem, Jižní Koreou a dalšími. Oni jsou členy celé řady aliancí a hrajou celou řadu velmi zajímavých geopolitických her. To znamená, oni, když vstupují do jednání s Ruskem, tak tam promítají i problémy i jiných koutů světa. Oni prostě jednají s Ruskem o celé řadě dalších věcí. Však už to taky naznačoval Lavrov. Jsou to otázky ekonomické, otázky vesmíru, otázky energetiky, jaderného odzbrojení, které se zdůrazňují. Takže oni do té hry přicházejí s celou řadou karet, které nabízejí a říkají Rusům, součástí toho je i ta Ukrajina. Jako takže oni přišli s něčím, co zřejmě Rusko zaujalo. Jako tahle partie jim připadá, že má pro ně smysl. Evropa, pokud řekneme, že má, je to velký kontinent, velmi bohatý, s obrovskými úsporami obyvatel, tak má taky nějaké možnosti. A my jsme žádnou z těch možností prostě, my jsme z toho nevymysleli žádný diplomatický plán, jak oslovit Rusko tak, že řekne, dobře, budeme se o tom bavit, protože to je zajímavé.
3: No dobře, a kdyby ten diplomatický plán byl na vás, tak co vymyslíte? S čím oslovíte Rusko?
4: No, teď si myslím, že jsme ztratili tolik
3: teď
4: času.
3: Teď už není nic, s čím bychom oslovili Rusko?
4: Já si teďka nedovedu, já si myslím, nikdy není vše ztraceno a myslím si, že ta Evropa stejně bude muset hledat z toho cestu, ale ta bude podle mě těžší, než jenom, že teď něco někdo vymyslí. Ta cesta je, že Evropa bude muset strašně moc věcí přehodnotit. Ona si bude muset uvědomit tu asymetrii Severoatlantické aliance a bude muset si uvědomit, že bude muset řadu věcí dělat úplně jinak. Třeba nově zvolený německý kancléř Friedrich Merz teď v jednom z rozhovorů, který dal, tak říkal, naším prvním úkolem je krok za krokem se vzdalovat od Spojených států a budovat samostatnou evropskou pozici. A v tom je obsažena celá řada věcí. Pravděpodobně třeba úplná přestavba Severoatlantické aliance. Možná by bylo dobré, kdybychom navrhli konstrukci, ve které bude aliance se skládat z 5 členů. Prostě bude to Spojené státy, Kanada, Turecko, Velká Británie a Evropská unie, které by se tím, nebo Evropské státy, Evropské unie, které budou vytvářet svou vlastní strategii, protože to budou formulovat podle svých vlastních zájmů. Ty zájmy jsou jiné než zájmy Turecka, ty jsou jiné než zájmy Spojených států.
3: A je tím důvodem Donald Trump? Tomu, že Evropa si má postupnými kroky vzdalovat Spojeným státům americkým? Kdyby zůstal Joe Biden, že to zůstane a pojede to všechno ve stejných kolejích?
4: Já si myslím, že ne. Já si myslím, že to je taky jenom naše takový falešná domněnka. Protože nám bezpečnosti unikalo, že tento vývoj začal mnohem dříve. Ta asymetrie té aliance tady je už dlouho. A dokonce pokud stačí, když si někdo vzpomene, jakým způsobem se skončila anabáze v Afghánistánu. To se skončila způsobem, který byl nesmírně pokořující pro nás Evropany, protože vlastně se s náma nikdo nebavil. Jako byl to Donald Trump, který začal tajné rozhovory s Talibánem, teroristickou organizací, protože se rozhodl, že to celé zabalí, stejně jako to je teď u Ukrajiny. Jako vlastně nám vůbec neřekl, o čem se jedná. Obsah té tajné dohody s Talibánem byl dlouho vlastně skrytý a my jsme ho vůbec neznali. A jednoho dne nám prostě řekl, a ne Trump, byl to Biden, zbalte se a vypadněte během několika týdnů. My jsme prosili, že ne, že se to nedá stihnout. Američané řekli, to nás nezajímá, buď vypadnete, nebo tam prostě zůstanete. A my jsme museli odejít, takže se tam, my jsme utíkali, jako kdyby nám zapatama hořelo a museli jsme tam nechat všechno, co jsme tam předtím investovali jako do armády. Takže
3: ještě se pojďme se vrátit do Evropy.
4: A my jsme z toho nedokázali udělat závěr, že jako je to jinak. A kdybych vám teďka měl hledat, tak vám v minulosti najdu celou řadu okamžiků, kdy jsme si měli uvědomit, že jsme součástí asymetrické aliance, ve které, jak John Mersheimer dokonce už dříve psal, že tohle nemůže Evropě vyjít. Ona říká, neexistence obranné vlastní diplomacie evropské, to říkal Mersheimer ve svých textech už dlouho předtím, se Evropě strašně vymstí. No bohužel tomu nikdo nevěnoval pozornost.
3: Myslíte si, že něco takového hrozí, nebo že něco takového udělají Spojené státy americké Ukrajině?
4: Že udělají tedy co přesně?
3: Že skončí, přestanou ji ze dne na den téměř podporovat a prostě nechají ji Evropě, ať si to Evropa vyřídí?
4: Ano.
3: Myslíte si, že je takový scénář ve hře nebo ne?
4: Ne, já si myslím, že to, oč jde Američanům...
3: I s ohledem na to, co jste říkal o Donaldu Trumpovi, že zjišťuje
4: Já myslím, možnosti. Že scénář, ten, který sleduje Trump, to není celé odhodit, ale prosadit svůj plán. A prosadí ho prostě navzdory našim meetingům a navzdory našim návrhům, které podle mě nepřijme, protože nám řekne ve skutečnosti žádné karty nemáte. A platí to, co jsem řekl. On dále řekl, že se má svolat, ještě se urychlit schůzka s Vladimírem Putinem a omodernizovat plán, který je větší než jenom plán, který se týká Ukrajiny. To je daleko větší rozvrh. To, co je ve hře, totiž není jenom Ukrajina. V té hře je jako nějaká nová bezpečnostní architektura, jednání, u kterého my jsme měli být, protože se nás týká. A nám se děje, že se to bude dít, vlastně teď to vypadá bez nás. A my jsme byli schopni se toho účastnit jedině tehdy, kdybychom si včas uvědomili, co je ve hře. A včas si uvědomili, že tohle chceme a musíme vstoupit a přijít do toho vlastně s vlastními představami a s vlastní diplomací a s vlastními nápady a usilovat o to, oč nám jde. To znamená uhájit bezpečnost evropského kontinentu a zároveň vrátit se k dodržování mezinárodních pravidel. Tohle měly být cíle, které jsme měli sledovat a na to jsme měli něco vymyslet. Víte, imaginace, představivost, schopnost jednat a mít lidi, kteří jsou schopni chytře jednat, to je víc než všechny ty zbraně a peníze, jak pořád vykřikuje Petr Fiala, který zřejmě stále nechápe, co se kolem něho děje.
3: Okolik si myslíte, že bude jiné to jednání mezi Vladimírem Putinem a Donaldem Trumpem proti jednání Donalda Trumpa s Volodymyrem Zelenským? Když tedy asi zřejmě oba dva zvolí obleky, tak jak to jednání potom bude probíhat? Čem bude jiné?
4: No, tam asi nejde o ty obleky, že jo. A vlastně určitě to jednání už se dlouho připravuje. Mně připadá, že tam je pravděpodobně ve hře daleko víc věcí, než jenom otázka Ukrajiny.
3: Ale na druhou stranu zase Donald Trump chce být mírotvorce, chce to slíbil svým voličům, že přinese mír, že zajistí to, že ukončí konflikt na Ukrajině.
4: No ale víte, my pořád strašně, na se to Ukrajina, jako máme pořád dojem Ukrajiny tady nejblíž, tak to vidím, máme všechno přes ní, ale do roka vyplší poslední smlouva, kterou máme na omezení jaderných zbraní. Tady ve světě jsou věci, které hrozí stejně a možná ještě víc, než je to, co se odehrává na Ukrajině. My nebudeme už žádnou smlouvu na omezení jaderných zbraní. A v této chvíli dokonce i na ruské straně zaznělo stejně jako na americké, že třeba se vrátit k smlouvám o jaderném odzbrojení. Ze strany Donalda Trumpa zazněl návrh, že navrhuje, aby se výdaje na zbrojení snížily o 50%, že navrhne ve Spojených státech. A Vladimír Putin na to reagoval, že se k tomu staví pozitivně a že to je návrh, o kterém by se mělo jednat, že i on je ochoten a připraven snížit výdaje na zbrojení o 50% a že by chtěl ještě k tomu pozvat taky Xi Jinpinga, aby podobně jako o tomhle se jednalo i s Čínou. To znamená, tady vidíte, tohle úplně překračuje hranice toho jednoho konfliktu, který se odehrává na Ukrajině. A v sázce je vlastně uspořádání vztahu v tom světě, který je na hrozně nebezpečném ostří, ze kterého může každou chvíli někam spadnout. Takže ta americká iniciativa i ta jednání, ta směřují k tomu, aby se hledala i cesta k hledání na konfliktu na Středním východě. Tam se bude řešit i otázka Iránu, že jo? Což je evidentní, že na tom mají Rusové taky enormní zájem. Tam je otázka, nevím, Sýrie. A pak je tam, že jo, samozřejmě celá řada otázek, které se týkají Asie a Číny. Jako Číňané vlastně očekávají, že budou součástí toho, to je evidentní. Dokonce v Číně teďka vycházely články, ve kterých se psalo s určitými obavami, jestli tady toto zbližování mezi Spojenými státy a Ruskem je opravdu v zájmu Číny a jestli v tom nejsou pro Čínu určitá rizika, jestli se tady neopakuje strategie, ve která by mohla nakonec Čínu oslabit. To znamená, i Čína vlastně čeká, že se do toho zapojí a dokonce podle mě i čeká, že bude oslovena. Takže to je to, co se odehrává před námi. To jsou ty karty, ve kterých se bude hrát spousta her. Jako, a problém je, že ona z téhle geopolitické hry vlastně Evropa úplně vypadla. A de facto mi připadá, že ji ani vůbec nerozumí.
3: Tak, nás ale tady ve střední Evropě samozřejmě nejvíce pálí a tíží situace na Ukrajině. A já se vrátím k té otázce, protože já jsem vám pak nasměrovala někam jinam. Jaké bude to jednání, co bude výsledek toho jednání mezi Trumpem a Putinem?
4: To bude záležet taky na tom, co se odehraje na Ukrajině. To bude záležet na tom, jestli se například prezident Zelenský rozhodne, že podepíše tu smlouvu a že přijme ten americký postoj a výklad, ve kterém Američané říkali, pojďme podepsat tuto dohodu a pak z toho vyplynou i nějaké bezpečnostní záruky. To bylo vlastně, jak jsme teďka v poslední době slyšeli, ten problém i té schůzky v oválné pracovně, protože tam jako kdyby podle toho, co slyšíme, to se psalo v německých novinách, i to teďka říkal pan Kopečný u nás, že vlastně dohoda byla, že se nebude o to jednání otevírat právě ta otázka bezpečnostních garancí a že se tahle schůzka koná proto, aby se uzavřela ten první bod, to uzavření dohody o surovinách a minerálech. No a vlastně dá se to zjednodušeně říct, že ten výbuch byl také proto, že prezident Zelenský se této dohody úplně nedržel a řekl něco, co já samozřejmě chápu, že řekl, že mu to pořád připadá, že tam nejsou ty bezpečnostní garance, Ukrajina nemá žádné garance, co bude dál, nebo když já nevím, co bude po Trumpovi a podobně, a že to prostě přesto zvedl a to vyvolalo nevoli, protože to vlastně odporovalo tomu americkému plánu a té jejich představě, že vlastně, tak jak já to cítím, že tou jedinou bezpečnostní garanci, kterou mohou Ukrajinci dostat, je právě tahle dohoda, tahle smlouva. Že vlastně v ní se skrývá ta cesta k té dohodě, protože my, když se dohodneme s Ruskem, tak to vlastně potom vytvoří podmínky pro garance i pro vás. Žádná jiná podoba garance, jako kdyby neexistuje. Smlouva velmocí a podobně, jako kdyby to dneska už CETFA mohla jmenovat. Když se říkalo, že vstoupí Ukrajina do aliance, no dobře, ale ta aliance dneska se nám začíná měnit před očima. Aliance dneska, já to říkám, je ve stavu klinické smrti, protože nefunguje Atlantická rada. Dokonce Friedrich Merz řekl, že Severoatlantická aliance existuje, bude existovat do června tohoto roku, do summitu, který se má sejít. A co bude dál, neví nikdo. Takže vlastně, chápete, i to, co si představoval Zelenský, že se vstoupí do aliance, dneska jako kdyby úplně neplatí, protože ona evidentně prochází krizí a zřejmě možná vznikne nějaké jiná, inovovaná podoba, kdybychom my si měli udělat představu, jak by měla vypadat, aby byly v ní zohledněny zájmy Evropy, že zítra to vypadá, že už zájmy Spojených států mohou být dost jinde a už jsou dneska úplně jinde, než jsou zájmy evropské. Já bych řekl takový konkrétní příklad. Když jsem byl v Bruselu, tak by tam vykládali Švédové. Oni chtěli prodat Gripeny do Kolumbie. Kolumbie měla o to enormní zájem. A Američané do toho vstoupili a zavetovali ten prodej těch jejich stíhaček, těch Gripenů. Mají tam nějakou avioniku, tak toho využili a řekli, že na to dávají veto. Vlastně vůbec nejde o nějakou soutěž. Vlastně jde tam jasně o dominanci. Jako tady ty zájmy, jako naše, vlastně Američané jsou ochotní naprosto ignorovat v celé řadě konkrétních věcí, které se dají ukázat. Takže prostě myslet si, že my jsme říkali, že Aliance je založena na sdílených hodnotách. Dneska to vůbec nevypadá, že my máme takovou shodu na tom, co vlastně sdílíme. Viděli jsme třeba vystoupení J.D. Vance v Mnichově, kde nám řekl, že si myslí, že jsme my se od těch hodnot odchýlili.
3: A měl pravdu? A viděl jste to taky, vidíte to taky tak jako J.D. Vance?
4: Ale mi hlavně připadá, že jsme se rozešli v tom, že se projevila ta asymetrie té aliance a projevilo se to, že máme jiné zájmy a že to, teďka se to projevilo tak tvrdě, akorát je s podívem, že jsme to necítili dříve. My jsme to měli cítit, já říkám, my jsme to měli cítit už desetiletí. Už od karibské krize, jako kdy já říkám v roce 1962, když se řešila karibská krize mezi Johnem Fitzgeraldem Kennedym a Chruščovem, tak to byl šok pro spojence, když se s nimi Kennedy vůbec nebavil a ani jen náznakem nezatáhl do toho, jak tu krizi řešil. A tehdy z toho řada evropských politiků už tehdy vyvodila, že vlastně Amerika jedná podle svých zájmů a Evropu nechá úplně stranou, když se láme chleba. A to se potom opakovalo mnohokrát znovu, stejně jako v tom Afghánistánu a podobně. Ale my jsme se pořád tvářili jako slepí, že jsme pořád jako stádo a nedokázali jsme si představit, že jedno prostě dojde na to, že to praskne.
3: Jinými slovy, jsme tam, kde jsme byli?
4: Ne, my jsme se, tam je podiv nad tím, že jako ty ovce jdeme stále směrem, který nikam nevede a že musíme dostat strašně za vyučenou, abychom si uvědomili, že musíme něco změnit, že prostě musíme být schopni tady definovat svůj evropský zájem. Jako tady v této zemi je celá řada transatlantických fanatiků, kterým, když jste něco řekl o evropské strategické autonomii nebo o tom, že se třeba budovat evropský pilíř v NATO, tak vás prohlásili za zrádce. Já jsem kdysi tady, že před lety jsem publikoval dopis, který jsem dal dohromady jednak s ministrem zahraničí Německa, s Frank-Walterem Steinmeierem, pak jsem podobný text a tak dohromady s francouzským ministrem Jean-Marc Ayrault. A ta podstata byla vždycky stejná. Je nejvyšší čas začít budovat evropskou strategickou autonomii a evropský pilíř NATO. No a víte, jak to tehdy vypadalo?
3: Nestalo se. Pane první místopředsedo sociální demokracie, náš čas už je ještě víc než vypršel. K sociální demokracii jsme se vůbec nedostali, tak budu doufat, že příště opět přijdete do XTV. Moc děkuji, že jste byl naším hostem.
4: Děkuji za pozvání, doufám, že to bylo.
3: To posoudí naši diváci. Naším hostem byl Lubomír Zaorálek. Radio Xaver.

pochopí. Tak třeba například ty rádiový vlny, ve vzduchu po nich není ani stopy. A přitom všude kolem je to vlastně plný, a nebo balón, přece když to lítá, člověk by uvnitř čekal nějaký zařízení, řekněme vrtuli, co by tam byla skrytá, jenže v té kouli nic, ale lautr nic

každý balón svoji duši. Duši neviditelnou, co ho nese vzhůru, dál mi to rozebírat nepřísluší. Na to jsou odborníci nahoře na kůru, a když má duši balón, mám ji taky. A tam mi poskytuje jedinečnou šanci, že kdybych odhodil ty saky paky, tak bych se vznášet mohl se stejnou

0: Moc peněz, díl 27. A naším hostem je pan Robert Vlášek, jako vždycky. Dobrý den.
1: Dobrý den, 27. díl, to nám to letí.
0: To je hezký, že?
1: Je to parádní.
0: 27. červená. A pane Vlášku, pojďme, my tady často hovoříme o těch ekonomických věcech, zejména o zlatě a ano. O věcech okolo zlata, protože to je taková, říká se ve vaší branži, předpokládám, největší jistota.
1: Jistě.
0: Investiční. Nebudeme skrývat, že tento pořad děláme v partnerství s vaší firmou Fire Gold.
1: Je to tak.
0: Ale nemohu začít jinak, když jsme u toho zlata. Četl jsem v médiích, že v Ugandě bylo nalezeno nějaké velké množství zlata, které se teď vytěží. A bude ho víc, než dosud bylo. No tak já teď nevím, co si o tom mám myslet, protože tam hrozí velký pád ceny.
1: Zneklidnilo vás to trošku?

0: že by to bylo víc, než bylo vytěženo za celou historii lidstva, protože za historii lidstva bylo vytěženo nějakých 220 až 250 tisíc tun. Ale to je zásadní chyba, protože když vezmete objem té rudy, kterou oni indikují, že tam je, a vezmete obvyklou nebo minimální a maximální hojnost zlata v té rudě, která se vyskytuje na této planetě.
1: Hojnost, to je oficiální pojem?
0: Ano, no. V té rudě, tak se na planetě vyskytuje ta hojnost od 1 gramu po 7 gramů na tunu. A kdybychom vzali tu nejvyšší, jakoby ten nejvyšší obsah zlata v té hornině, tak by to bylo nějakých 220 tun. V tom nejoptimističtějším případě 220 tun je sice hezké malé naleziště, ale nic zásadního, dokonce já si troufnu říci, v České republice víme z geologických průzkumů, že máme víc zlata, tady máme kolem 500-700 tun.
1: Tedy se ptám, kde soudruzi novináři udělali chybu.
0: No, soudruzi novináři zjevně přijali nějakou nepřesnou informaci od nějakého zdroje, který se spletl minimálně v desetinné čárce a pak samozřejmě už to žilo svým životem a bylo to zajímavé mediálně, protože každý se podivil, vyděsil a někteří samozřejmě pro prodejci a propagátoři papírových investic samozřejmě to potom jako podporovali, protože to bylo jako proti tomu zlatu, ale všiml jste si, že trhy neudělali vůbec nic, protože každý si to přepočítal stejně jako my a řekl, to není zásadního.
1: Budu se ptát dnes, jaké jsou prognózy a jaké vy máte z těch odborných zdrojů informace, ale pojďme udělat to, co děláme vždycky rádi v tomto pořadu a také v našich streamech společných, takzvané reklamní okénko, protože spořit ve zlatě, nakupovat zlato, to všechno vaše firma zajišťuje a vy stále tvrdíte, že to je ne železná, ale zlatá jistota. Je
0: jednoznačně,
1: to tak?
0: Jednoznačně, o tom vůbec není pochyb. Zlato je bezpečný přístav, zvláště v dobách nějakých globálních změn, zemětřesení, otřesů, turbulencí, které dneska vidíme všude možně, geopolitika, ekonomika a tak dále, tak zlato je bezpečný přístav a vidíme to na tom taky třeba, že centrální banky masivně nakupují zlato, k tomu se možná ještě dostaneme a to je ten indikátor. Takže jednoznačně zlato je bezpečný přístav, je to zlatá investice.
1: Kdo chce zlato? Spoření ve zlatě, nákup mincí nebo zlatých slitků, adresa e-mailová je pořád táž a to je zlato@mincex.cz a tam se všechno napíše, včetně telefonního čísla, dostane se to do rukou zde přítomného občana.
0: No, spíš týmu, který to zajišťuje.
1: Týmu, oni zavolají, poskytnou díky XTV 30% slevu na vstupní poplatky.
0: Jednoznačně.
1: Potvrzujete?
0: To platí.
1: Podepisujete krví?
0: Podepisuju krví, dokonce v tomto období, vlastně do konce září, ty podmínky jsou ještě trošku lepší, teda do konce srpna, než budou v září, protože od září mírně zražujeme vstupní cenové navýšení, vstupní poplatek, takže určitě využít těch podmínek teď.
1: Teď. Napsat telefonní číslo, to je důležité, 30% sleva a zároveň je to podpora pro XTV. Je to potřeba toto říct a nejedná se o virtuální zlato.
0: Ne, všechno je to zlato fyzické, všechno ten zákazník buď si nechá poslat domů, nebo je uskladněno u nás v podobě těch zlatých účtů, které umožňují nejenom si odložit peníze do zlata a zhodnotit, ale také z nich platit zájemně za zboží, za služby, tak vždycky to zlato tam fyzicky leží.
1: A adresa zní?
0: Adresa mailová zní.
1: No, pane Blášku.
0: No, vidíte, to jste mě zaskočil.
1: No, tak to zkuste.
0: Je to MinceX.
1: Je to zlato zavináč
0: MinceX.
1: MinceX.cz. Do příště.
0: Naučit. Jednoznačně.
1: Jaké jsou prognózy?
0: Než se pustím do prognóz, které rád sdělím, já bych jenom zrekapituloval trošku vývoj. To je možná důležité, protože spousta lidí si říká, ten vývoj je velmi pozitivní u toho zlata, může to trvat do nekonečna, protože my když se podíváme, tak za poslední 2 roky zlato vyrostlo 80%, za posledních 12 měsíců je to 41,8%, za 3 roky je to 66%, řeknu, a za 19 let, kdybych vzal trošku delší horizont, je to 635,05%, přesně. Takže ten vývoj je velmi jako pozitivní a nové rekordy vlastně převyšují ty staré rekordy. Takže to je stav, který tady je. Teď zlato mírně koriguje aktuálně, lehce o nějaký 1,5%, lehce zlevnilo, což je ale obvyklý vývoj vždycky po nějakých maximech. Takže to je vlastně takové optimální nákupní okénko, které se vždycky otevírá v té růstové fázi. Co se týká prognózy, tak ty prognózy jsou, že do roku 2030, a jsou to prognózy, řekněme, takových

0: světových jako analytiků a investičních společností. Ten průměr říká, že to zlato by mělo být něco kolem 5 až 6 tisíc dolarů za trojskou unci. Což dneska jsme nějakých 3250, řeknu. Takže ta prognóza je velmi jako pozitivní a je potřeba si říci, proč je takhle pozitivní. Co vlastně ovlivňuje tu cenu zlata, proč stále roste, proč od roku 2008 velmi zrychl růst ceny zlata. Je to proto, že vlastně to zlato ovlivňuje několik faktorů, řekněme takových 6 základních faktorů. První faktor je tisk nekrytých peněz. My víme, že dneska peníze nejsou kryty vůbec ničím, ať už dolary, koruny a tak dále. Ad absurdum, kdybychom to převedli do důsledku, tak jsou kryty vlastně jenom tím, co ty státy vlastní, a to jsou ty velké dluhy, ten svět je předlužen. Takže vlastně není tam žádná reálná hodnota. To je první věc, tisk nekrytých peněz. Druhá věc je růst globálního dluhu, to s tím hodně souvisí. To znamená, ten dluh se stává nesplatitelným. Třetí vlastně taková oblast, která to zlato ovlivňuje velmi zásadně, je geopolitický vývoj, geopolitické napětí, a my vidíme, že dneska to napětí, kam se podíváme, tam ho vidíme, ať už je to Ukrajina, Rusko, ať už je to Blízký východ, Gaza, nebo napětí USA, Čína, potažmo BRICS. Potom je to poptávka centrálních bank. Centrální banky nakupují masivně, několik let po sobě jejich nákupy trhají rekordy a překonávají 1000 tun za rok, což je hodně. A potom to jsou taky obchodní války. A ty obchodní války my také vidíme. Vidíme celní přetahování, celní licitace Spojené státy versus zbytek světa. A to jsou všechno faktory, které bychom mohli popsat jako nějaké turbulence, jako nějaký neklid v tom světě. A to všechno působí na zlato.
1: No a z čeho tedy čerpáte tu prognózu, protože vy jste řekl 4 až 6 tisíc.
0: 4 až 6 tisíc dolarů za trojskou unci.
1: Za trojskou unci, což je skoro...
0: Násobek.
1: Násobek. No, násobek. Teď je 3200 třeba, ne?
0: 3250, řeknu třeba.
1: No, protože, jak jste říkal, zlato mírně korigovalo. Já říkám, že kleslo v ceně, ale ano. To je, abychom se nebrali za slova. Z čeho vychází to? Vy to říkáte, neklidná doba, války a tak. Co když to všechno se nějak pořeší? Co když na světě zavládne mír, nebudou cla, nebudou obchodní války, nebudou skutečné války, nebudou se nakupovat, vyrábět zbraně. Teď jsem jak Karel Čapek.
0: Já to poslouchám.
1: No, pozorně. A co teda se v tu chvíli stane? Zlato půjde dolů?
0: Když se podíváte do historie a podíváte se na to, jak se vyvíjela cena zlata od roku 1971, bych řekl, když vezmeme fakt dlouhý horizont pro diváky, aby chápali, jak se to vyvíjí, tak tam trojská unce stála 35 dolarů. V 80. letech jsme byli kolem 300 dolarů za trojskou unci. Před 2008, před první velkou finanční krizí, to bylo 850 dolarů za unci, pardon, ve 2008. A dneska jsme na těch 3250.
1: V rozbouřeném světě.
0: V rozbouřeném světě.
1: Ale v rozbouřeném světě, počkejte. Ano. V rozbouřeném světě, vy jste řekl před chvílí 41,8 za rok. A někdo říká, to se nemůže opakovat, říkají zase jiní. Vy říkáte, to se naopak může opakovat, ještě v mnohem větším rozsahu. A moje první otázka zněla teda, jakým způsobem se ta válka a ta obchodní válka to vytlačí, jakým mechanismem. A druhá otázka, když to všechno skončí, světem zavládne mír a klid, žádné celní války. Nebudou, pan Trump se usmíří s panem Putinem, u toho mírně pofackuje představitelé Evropy, kteří srazí podpatky, stejně tak soudru Zelenský a bude klid. A v Gaze to nějak vyřeší.
0: Všichni bychom si to přáli. Úplně jsem se zasnil, jak jste o tom hovořil. Nicméně, tyhle ty faktory, pokud jsme zmínili to geopolitické napětí, jsou spíš těmi menšími faktory, které jenom zvyšují ten růst, tu dynamiku. Ale tím základním faktorem, co žene tu cenu zlata nahoru od toho roku 1971, bez ohledu na to, jestli je zrovna válka nebo není, je ten faktor toho, jak fungují dnešní peníze, jak fungují dnešní měny. To znamená, ty peníze jsou nekryté od roku 1971 a že vlastně my budujeme tu prosperitu, kterou jsme zažili v minulosti, na virtuálních hodnotách, že vlastně vyrábíme peníze z ničeho, vyrábíme deriváty z derivátů, úroky z úroků, ty reálné hodnoty tam nejsou. A protože je to celé umělé, tak žijeme vlastně jako na dluh, roste nám ten globální dluh a jsou tady nekryté peníze. A to je ten úplně základní faktor, investor, který právě z toho zlata jako z bezpečného aktiva dělá něco, co nakupují ty centrální banky, co kupují ty privátní banky, protože se pojišťují proti nestabilitě celého toho finančního systému. A to, že potom přichází, řekněme, geopolitické napětí, že přichází zvýšená poptávka centrálních bank, že přichází jako ty obchodní války, to jenom graduje tu věc, ale ta podstata je v samotném fungování toho finančního systému. Prostě my tady máme něco, co považujeme za hodnoty, co žádnou hodnotu nemá, když to zjednodušíme. A to zlato jí prostě má a má jí 6000 let a proto ve světě virtuálních měn a vlastně takového Ponziho schématu těch fiat měr, to zlato vždycky prostě bude mít tendenci růst a růst dál.
1: Promiňte, vy říkáte, že považujeme za hodnotné něco, co ve skutečnosti hodnotu nemá.
0: Ano, ano.
1: Tím myslíte to, čemu říkáte vy fiat měna.
0: Ano, a čemu vy říkáte peníze?
1: Čemu my říkáme obyčejní lidé peníze?
0: A vy to říkáte špatně. Musím vám to říct.
1: Ne, tak já jsem rád, když mezi nás obyčejné lidi přijde někdo tak moudrý a vznešený jako vy.
0: Děkuju, uzavdívám se.
1: No ale... ne, tak a napraví nás hříšníky.
0: Ano.
1: Pro mě peníze jsou peníze, já nikdy nebudu stát ve frontě v bance a říkat dobrý den, přišel jsem si pro svoji fiat měnu. Tak paní, která tam sedí, holčička za pultem, úřednice na mě bude koukat jak na vola. Tak jako vy teď koukáte na mě.
0: Ne, já na vás vůbec nekoukám jako na vola, to bych si vůbec nedovolil, ani proto nemám důvod žádný. Vy jenom vlastně teď tím, co jste řekl, potvrzujete to, co je samozřejmě naprosto rozšířené, je to takové zmatení jako pojmů, kdy ty věci nenazýváme pravými jmény. My jsme peníze naposledy v něco, co se blížilo penězům, jsme měli v roce 1971. To, že tomu, co máme v peněžence, těm papírkům říkáme peníze, je rozšířený terminus technicus, ale vlastně to peníze už nejsou. Je to fiat měna, protože definice peněz, abychom se pochopili, o čem já tady mluvím, a já vám připadám jako šílenec možná teď, jak na mě pozorujete, tak ta definice peněz je o tom, že ty peníze jsou směrný prostředek, je to nějaká účetní jednotka, je to dělitelné, je to zaměnitelné, že jsou stejné, ale hlavně je to uchovatel hodnoty po neomezeně dlouhou dobu. Ale toto fungovalo jenom v době, kdy ty peníze měly nějakou reálnou hodnotu, kdy byly podloženy nějakým reálným hodnotným aktivem, ale to skončilo naposledy v tom roce 1971. A od té doby právě už neplní tuto funkci. Abych to přiblížil divákům zase, jak to poznáme? No, poznáme to tak, že máme inflaci za poslední 4 roky na úrovni 40% zvýšení cenové hladiny. Přišli jsme o 40% majetku uloženého v penězích, ztratili tu hodnotu a to je to, že ty peníze neumí uchovat tu hodnotu právě proto, že to nejsou peníze, ale to ta fiat měna. Není to kryté ničím.
1: Dobře, pane Vlášku, ale strana a vláda nám říkají, že žádná inflace nebyla. Jo, to jsem teď slyšel od jednoho představitele v rámci volební kampaně, ale možná se spletl. Když to položím, tu otázku úplně na placato, máme poděkovat současné vládě s ministerským předsedou Fialou za to, že to, co jsme měli ve svých fiat měnách, různě po účtech a doma pod polštářem někdo, nebo já nevím, tak ztratilo hodnotu 40%? Ano nebo ne?
0: Určitě. Máme takové tři místa, kam můžeme poděkovat. Můžeme začít tím lokálním, to znamená naší vládě, určitě za to, že tím, jak nakládala tady s cenami energií a tak dále, daňovou politikou, zvyšováním daní třeba, jo, daně z nemovitostí a tak dále, to všechno je inflační tlak, to všechno zvyšuje inflaci a znehodnocuje peníze. A to je těch 40%, o kterých se bavíme cirka, takže těm poděkovat můžeme 100%.
1: Ano.
0: Pak můžeme poděkovat Bruselu, soudruhům, straně a vládě tam za to, že nám tady provádí Green Deal, který nám zdražuje ty energie taky, takže oni tam mají velkou zásluhu na tom taky.
1: A tím zdražuje všechno.
0: A potom ještě můžeme poděkovat Washingtonu, kde světová rezervní měna, americký dolar, který tím, že ty jednotlivé země ho drží ve svých rezervách, a vlastně Amerika zinflačňuje ten dolar, tak tu svoji inflaci interní ještě vyváží do všech těch zemí. Takže máme takové tři místa, kam můžeme děkovat.
1: Dobře, tak to bylo kritické okénko pro změnu, ale ještě mi řekněte, když jste mi teď vyvrátil, že to, co mám v peněžence, své aktuálně teď třeba 2500, že to nejsou peníze, tak co mám říkat, že mám v peněžence?
0: No můžete říkat, že máte peníze, protože by vám nikdo nerozuměl, ale pokud byste chtěl mluvit jako terminologicky přesně,
1: no to chci právě.
0: Tak byste řekl, že máte fiat měnu.
1: Já bych chtěl být vyváženě přesný.
0: Tak byste říkal, že máte fiat měnu.
1: Jako bych seděl v České televizi.
0: Tak, v České televizi, jako host nebo hostka případně.
1: Hostka nebo moderátor.
0: Nebo moderátor.
1: Vyvážený jako na všechny strany.
0: Byste zmínil fiat měnu a vysvětlil byste, že ta zkrátka fiat vlastně je z anglického nebo latinského jako původního slova, které vyjadřuje, ta zkrátka vyjadřuje měna nařízená zákonem, což vypovídá o všem, protože té měně se také mnohdy říká měna nuceného oběhu. To znamená jinými slovy, že stát vydá peníze, které nemají žádnou vnitřní hodnotu tím, že by byly kryty zlatem nebo tak, a určí zákonem jejich hodnotu a my tomu věříme, že jí to má.
1: Hříšná myšlenka. Vy říkáte, pane Vlášku, že zlato podle prognóz může vyskočit o 100% vlastně, když to vezmeme tak přes palec.
0: Určitě.
1: To znamená, že teď, když někdo bude mít jednu trojskou unci, bude stát třeba 160 tisíc korun. Je to tak.
0: Ano.
1: Do této chvíle už se ta trojská unce za poslední, řekněme, 2 roky pohla o 41% nebo víc za poslední 2 roky?
0: No, za poslední 2 roky o 80% cirka.
1: Tak o 80%. Minus 30% inflace. Takže když bych to celé dopočítával, tak přijdu na to, že fiat měna je skoro nula. Rozumíte mi?
0: Já vám rozumím docela dobře, ano, protože když se totiž na to zlato se dá dívat dvěmi úhly pohledu, že zlato roste oproti penězům,
1: což které naopak, roste. Které naopak vlastně, kterým ubývá hodnota.
0: Tak, anebo se na to dá dívat tak, že to zlato si zachovává v celé historii svoji hodnotu pořád stejnou. Vlastně stejnou kupní sílu, která mírně roste jenom proto, že nám rostou těžební náklady, takže se trošku to zlato zdražuje, ale jinak drží tu hodnotu, že jsme si za to zlato před tisícem let koupili zhruba stejné statky a služby jako dneska a že ty peníze se proti tomu brutálně znehodnocují. A pokud my bychom se podívali, přesně co jste teďka řekl, to je skvělé, na horizont 100 let a vzal byste americký dolar, britskou libru, švýcarský frank, já nevím, nějakou měnu, tak byste zjistil, že za 100 let ztratili 97,5% tuším procenta své hodnoty. Že jsou vlastně na nule, ano. Té původní hodnoty.
1: Stalo by možná za to se toho všeho dopočítat. Jinými slovy, vy stále tvrdíte, že bude-li si někdo za fiat měnu, za tu fiat měnu, kterou dostane za svoji práci,
0: ano.
1: A za fiat měnu, kterou má doma,
0: ano.
1: Promiňte mi, obyčejní lidé říkáme
0: ano.
1: peníze,
0: ano.
1: Koupí v této chvíli zlato, tak i při třeba mírném poklesu toho zlata nemá šanci na tom prodělat.
0: Ano.
1: Říkám to dobře?
0: Říkáte. Můžu se dovolit takovou filozofickou vsuvku drobnou?
1: No ježiš, na to já se těším od začátku.
0: Velmi krátkou. Diváci by se na peníze neboli fiat měnu mohli dívat taky tak, že to je vlastně uchování ekonomické energie. To znamená, že já chodím do práce, svoji energii věnuju práci, vydělávám peníze, to znamená, ta moje energie se mění na ty peníze a ty peníze fungují jako jakási konzerva té mojí ekonomické energie. A já si je skládám takhle na pozdější dobu, až tu energii mít nebudu a budu s tím chtít pracovat v penzi a tak dále. No a ta inflace, ten stát, tím, že tu inflaci připouští a způsobuje, tak mi krade moji ekonomickou energii, tím pádem vlastně mi krade jakoby svobodu a můj čas. Takhle se na to potřeba dívat. To znamená, když já naopak tu ekonomickou energii dám do té konzervy ne peněz, ale toho zlata, tak to zlato drží tu hodnotu 6000 let. Takže je velká, velká jistota, že vlastně budoucích 6000 let se bude chovat velmi jako podobně.
1: Musím vám říct, že to byla moc hezká filozofická vsuvka.
0: Děkuju, děkuju.
1: zlato@mince.cz a každý, kdo se bojí, že přijde o svoji fiat měnu, ať ji má doma nebo v bance, nebo někde skovanou, ať si koupí zlato nebo si zařídí zlaté spoření.
0: A nebo zlatý účet.
1: Nebo zlatý účet.
0: Ano.
1: Tak jo, jsem rád, že jste tady byl, pane Vlášku.
0: Moc děkuju.
1: Děkuju a nashledanou.
0: Nashledanou.
1: Moc peněz, 27. díl a naším hostem byl jako vždycky pan Robert Vlášek.
2: Kanopa, knihovna pro vaše uši. Výběr nejlepších audioknih z české i světové klasické literatury. www.kanopa.cz
3: Posloucháte Radio Xaver.
4: Tak povolenka musí stát tolik, že to povede k ceně a ke zdražení života běžné české domácnosti o vyšší desítky tisíc korun. Třeba těch 83 tisíc korun. Zatímhle já si stojím a tuhle jsem připraven na jakémkoliv fóru obhajovat do úplně zemdlení, protože prostě mám ta data. A já jsem neviděl relevantní českou studii, která by toto nějakým způsobem zpochybňovala. A už vůbec ne nějakou studii jakéhokoliv politika. Politici říkají, povolenka bude 45. Ale dnes, když se podíváte, za kolik se obchodují termínové kontrakty na povolenky v Londýně nebo v Lipsku, na té slavné lipské burze, tak se ty povolenky už obchodují za 85 až třeba 90 eur. To znamená, už jsme na dvojnásobku toho stropu. A co znamená ten termínový kontrakt na povolenku? Ty firmy už nyní investují do toho, aby si koupili pro rok 27 pojištění, že ta povolenka nebude za těch 90 nebo 85 eur. To znamená, oni si to kupují, jako, že to ještě v té době bude výhodná cena. To znamená, ona ta...
5: Čili pojistí si těch 90 eur?
4: Podívejte, americká společnost Crane Shares, což je společnost, která bude investovat do povolenek, tak zveřejnila svůj odhad. Ta renomovaná investiční společnost na jejich schůzích, na jejich konferencích vystupoval třeba nositel Nobelovy ceny za ekonomii pan Engel. Tak tahle ta společnost ta prostě svým klientům říká, povolenka v prvním roce fungování bude stát přes 100, nějakých 110 eur a od roku 2030 250 eur. Ten graf můžu každému tady poslat, každý si může najít na webové stránce Crane Shares a ETS 2 povolenky a má tam tenhle graf, já jsem se ho sám dal na své sociální sítě. Takže toto je něco, s čím počítá investorský svět. A teď si vemte, že přijde nějaký český politik a začne říkat, že to bude 45. No ono to možná bude 45, ale jenom v prvním roce. To je salámová metoda, aby to veřejnost přijala. Protože vy, kdybyste řekla veřejnosti hned v prvním roce 250, tak lidi se zblázní, tak ve Francii budou protesty žlutých vest a kdo ví co všechno. Takže je třeba začít opatrně, celý systém zavést a když už bude v chodu, tak už se řekne, no my to přece nebudeme ten systém rušit, bohužel musíme se smířit s tím, že povolenka je takhle drahá, my chceme přece mít ten Green Deal splněný, tak už se s tím smířme. A proto já čekám, že v tom roce 2030 to bude těch 250.
5: Tak a pokud by Evropská komise nás chtěla jako ušetřit a zastropovala tedy tu cenu, tak zase nebude dodržovat tedy ten Green Deal. Takže přesně buď nebude tak dodržovat Green Deal a nebude dodržovat Green Deal a jakž takž to zvládneme, nebo budou domácnosti zvládat, anebo ano, bude dodržovat Green Deal a domácnosti
4: naprosto přesně. Ti
5: se propadnou třeba do chudoby energetické.
4: Ti politici, kteří říkají, že bude ten strop, tak říkají v podstatě zastřeně mezi řádky, že nebudou plnit Green Deal.

0: Dalibor Uhlíř je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Pan Dalibor Uhlíř je místostarosta Českého Krumlova a také bývalý člen Trikolory a zakládající člen ODS kdysi v jižních Čechách. V Českém Krumlově se neustále dějí věci, pane Uhlíři, ke kterým se dostaneme, ale řekněte, vy jste prvním volebním obdobím místostarostou. A litujete toho, že jste do toho šel, když sleduju, co všechno se děje?
1: Určitě nelituju, je to nějaká životní zkušenost a samozřejmě člověk pořád přemýšlí a váhá, jestli mu některé věci stojí za to a naopak, jestli některým věcem může pomoci. Já si myslím, že jsme v Českém Krumlově za ty necelé 2 roky už udělali tolik práce, jako předchozí vedení za 12 let neudělalo, takže určitě toho nelituji. Myslím si, že občané to hodnotí pozitivně a uvidíme, sčítat se bude za 4 roky.
0: Ve vaší gesci je v Českém Krumlově kultura, sport, volnočasové aktivity a sociální věci. A toho se také dotýkají některé kauzy, které teď proběhly, a těmi tedy pojďme začít, protože už jsme tady o tom mluvili několikrát z různých stran v XTV, a to je onen festival Jeden svět. A příběh, který se odehrál u vás v Českém Krumlově, a já ho připomenu jenom jednou větou, kdy se dětem na základní škole promítali jakési aktivistické filmy na téma gender, LGBT a tak. A ten pořadatel nechtěl dlouhou dobu rodičům a vám vlastně představitelům toho města ty filmy dál k dispozici, abyste vůbec věděli, co se těm dětem tam pouští. Údajně z doslechu vím, nevím, jestli třeba nevíte něco nového, že to snad měl být nějaký film o tom, že trenér fotbalu se stal trenérkou, nebo trenérka se stala trenérem, a zkrátka toto se těm lidem nebo těm dětem tam nějak sdělovalo, ani ne pod Prahově, ale zcela napřímo. Jak to dopadlo?
1: Bohužel je to tak, jak říkáte. Jsou to takové progresivistické, aktivistické tendence, které asi obecně naše školství zaplavují. Když se podíváme, kdo je ministrem školství a kdo je u nás na kraji náměstkem pro školství, tak je to evidentní. Dopadlo to tak, že tento příběh a tu stížnost té matky měla šetřit školská komise, komise rady jako poradní orgán. Nicméně ne všem, ani našim koaličním partnerům se úplně ten názor a to zkoumání líbilo, a tedy nejnovější informace pro vás a pro diváky je taková, že Rada města školskou komisi zrušila. I přesto, že já a kolega jsme hlasovali proti, tak bylo evidentní, že předseda školské komise byl nepohodlný, tedy školská komise byla zrušena. Tehdejší předseda, kolega vlastně z naší kandidátky a koaliční zastupitel inženýr Zajíček, se tou kauzou velmi zaobíral a hodně dopodrobná šel až do financování jednoho světa na školách, šel do financování Člověka v tísni, který vlastně tuto odnož provozuje, a čerpal čistě z veřejných zdrojů a dospěl k zajímavým informacím. Největšími donátory jsou Spojené státy americké, Evropská unie, další různé fondy, Sorošův a další. Takže je evidentní, proč asi tyto názory a témata jsou podporovány. My jsme v Českém Krumlově nechtěli nic zakazovat, to je třeba říct. Nicméně rodičům jsme chtěli dát to právo a tu možnost za prvé vědět, co se jejich dětem promítá, za druhé tu možnost, aby se toho nemuseli účastnit, protože já jako rodič bych nechtěl, aby moje děti chodily na takovéhle filmy, a abych měl tu možnost to vidět dopředu. Nejenom trailery, tam totiž ta finta byla v tom, že Jeden svět na školách udělal trailery pro rodiče, které jsou vlastně nevinné, je to taková upoutávka, ale to gro, ta podstata toho filmu tam vůbec není. Takže naším cílem i do budoucna bude, aby to bylo otevřené, transparentní, nechceme nic zakazovat, ale aby rodiče sami si mohli říct, jestli chtějí děti posílat na takovéto filmy.
0: Pane Uhlíři, vy a vaši kolegové, kteří vedou tedy Český Krumlov, ať už rada města, starosta, místostarosta nebo zastupitelstvo, tak vy si vlastně u voličů říkáte, o ty funkce, ale tím pádem si říkáte i o zodpovědnost. A možná se mýlím a opravte mě, zřizovatelem každé základní školy je obec nebo město. To znamená vy. Jak může v uvozovkách poroučet, diktovat kdokoliv jiný? Přece právo veta máte vy, ne? Vy volíte ředitele nebo vybíráte v konkurzu takové základní školy, nebo to snad chodí jinak?
1: Ne, máte naprostou pravdu. Je to samozřejmě tak, ale musí tam být vůle. U nás v Českém Krumlově ta koalice je široká, je pětičlenná a jsou tam strany, jako je ANO, jako je ODS, pak jsou tam vlastně tři nezávislé subjekty. A najít tu shodu na těch v uvozovkách politických tématech není úplně jednoduché. Na takových těch běžných, že budeme asfaltovat nějakou komunikaci a postavíme dětské hřiště a začneme dělat byty, na tom se shodneme napříč. Ale tam, kde už je to citlivější téma, jako je právě třeba ta progresivistická tendence ve školách, tak už není úplně jednoduché a tam tu shodu nenalézáme.
0: Dobře, ale přece je tady ještě nějaká vůle rodičů, těch žáků, a která by asi měla podporovat, podle mého soudu, teda to, co tak jak potom rozhodne, byť regionální politik. U tohoto stolu seděla jedna nespokojená maminka z Českého Krumlova a my jsme ty argumenty tady slyšeli velmi jasně. A já se teda ptám, jestli vlastně vy můžete, i když říkáte, není vůle, ale přece jsou nějaké odbory, každý něco má na starosti, navíc přece máte právo ředitele nebo ředitelku té školy pozvat třeba na zastupitelstvo, na radu a ptát se na to. A vy říkáte, ještě promiňte, vy říkáte politická rozhodnutí, no co je na tom politického, pro Boha?
1: Já s tím naprosto souhlasím, je to tak. Ale jak říkám, ta vůle ve většině té rady nebo toho vedení města úplně není. My jsme prostě narazili na nějaký mantinel a naším cílem teď bude informovat rodiče, informovat prarodiče, jestli oni chtějí, aby jejich děti chodili na takové filmy, aby oni byli informováni, že ve školách, kam jejich děti chodí, se takovýhle festival podporuje a tyhle filmy promítají. Takže půjdeme přímo za těmi rodiči a prarodiči, protože si myslím, že oni přece mají zájem na to, co z jejich dětí vyroste, co se jim podsouvá, jaká témata se jim podsouvají prostě v tomhle věku. Ještě si pojďme říct, že to je prostě věk 8, 10, 12 let. Ty děti prostě zatím nemají kritické myšlení, nemají žádnou životní zkušenost. A pakliže ani třeba rodiče neví, co se jim promítalo, tak s nimi nemají možnost doma o tom mluvit, hovořit a argumentovat. Takže nechávat to pouze a jenom na škole se mi zdá v tuhle tu chvíli nepatřičné.
0: Podle Facebooku jsem pochopil, že vy sám máte děti, teď říkáte politické rozhodnutí, kdyby vašim dětem, myslím, že chlapec už je velký, jsem pochopil, ale teoreticky, kdyby vašim dětem, řekněme na základní škole, někdo vyprávěl o tom, že sice jsou chlapečkové, ale mohou být holčičky a že to je vlastně skvělý a že to je normální, vy byste se spokojil s tím, že je to politické rozhodnutí? Vy byste neskákal metr vysoko?
1: Já to zažívám s tím mým nejmladším synem, já mám 4 děti. Ty tři
0: já
1: už jsou,
0: že nějak hodně, jako, ale
1: ty tři už jsou dospělejší, už jsou odrostlé, ale ten 13-letý toto samozřejmě taky zažívá. Shodou okolností dostal poznámku za v občanské výchově nebo nauce, jak se to teď jmenuje, právě za různé genderové věci, které tam měli a měl na to nějaký svůj názor. Musím říct, že zase až tak o tom doma nemluvíme, takže že by kopíroval nějaký můj názor nebo nějaké konzervativní pohledy na svět, to se říct nedá. Ale určitě bych se s tím nespokojil a minimálně bych aspoň o těch věcech s ním diskutoval, abych mu řekl svůj pohled, nebo jak je to běžné v životě. Pokud v učebnicích dnes ty věci jsou opravdu progresivisticky a aktivisticky těm dětem tlačeny do hlavy, tak je potřeba, aby ta rodina zafungovala a aby prostě ukázala to zrcadlo.
0: Jo, ale to pořád, pane Uhlíři, mluvíte jako politik. A jestli vám to přijde příliš osobní, tak řekněte, že o tom nechcete mluvit, ale jako otec dětí se ptám, jestli vás to úplně normálně nenaštve a jestli nemáte chuť do té školy vletět. Protože mně to přijde podobné, jak kdyby tam těm dětem jako vysvětlovali cokoliv jiného, co třeba úplně jako nemusí souznit s realitou. No, tak
1: Samozřejmě, že mě to štve. Mě už štve, když se podívám do té učebnice a vidím vlastně ten text, který je v učebnicích pro základní školy. Ale říkám si, co jsme schopni s ním udělat, když ani na té radnici, kde teda vůlí asi 65% občanů došlo ke změně, tak vlastně nejsme schopni otevřít a ztransparentnit věc, jako je jeden svět na školách. Tak jo, prostě těch prostředků máme omezeně, štve mě to a určitě bych se snažil víc, ale potřebujeme, aby ty rodiče, aby tu aktivitu zvedli všichni.
0: Ne, počkejte, ještě mi teda řekněte vy, nadevší pochybnost jako místo starosta, hovoříte se spoustou občanů, protože si představuju, že na takovém městě má každý nějaké svoje problémy a polovina lidí si myslí, že je vyřeší radnice nebo nějaké procento. Takže vyjdete před radnici a už se vás lidé na to ptají, tak vy s těmi občany o tomto nediskutujete? S těmi rodiči a prarodiči?
1: Samozřejmě, že diskutujeme.
0: A co vám říkají?
1: Právě je to tak, že ti rodiče a prarodiče to vidí selským rozumem, vidí to konzervativně, vidí, že jsou dvě pohlaví, vidí prostě další věci, normální, logické. Ale pak jsou tady prostě lobbystické skupinky, jsou tady aktivistické skupinky, které fungují na sítích, které chodí k nám na zastupitelstvo a ty jsou nejvíc slyšet. Ti rodiče, ta většina, jak já tomu věřím, tak ta je potichu a nekoná. Ta jenom mlčky sedí a poslouchá.
0: Dobře. Ještě jedna věc, která mi přijde velmi varující, pane Uhlíři, a teď to možná bude trošku nepříjemné, protože vy přeci jenom jste místo starostou a nesete kus odpovědnosti. U vás ve městě byl zakázaný meeting paní Konečné před eurovolbami a toho jejího sdružení Stačilo. Přijde vám to fér? Já také nejsem fanoušek komunistů, ale mám pocit, že všichni mají dostat slovo. Tak cítíte nějakou zodpovědnost? Stydíte se za to rozhodnutí vašeho města?
1: Stydím se za to, že Český Krumlov byl takto propírán, že ten meeting byl zakázán a je to určitě ostuda. Já, tak jako vy, jsem přesvědčen, že politici, ať už stávající, nebo ti noví, kteří chtějí usilovat o důvěru voličů, by měli jezdit za občany. Co je nejvíc? Nejvíce přece přijet za těmi voliči a z očí do očí jim prezentovat svoje názory. Takže to, že to bylo zakázáno s odůvodněním, že do divadla taková akce nepatří, já považuji za ostudu. V tuto chvíli připravujeme v Radě města prohlášení, které by mělo být takové, že ve všech městských provozech a zařízeních je naprostá pluralita názorů. Každý si tam může udělat meeting, jaký chce, pokud to bude v souladu se zákonem. To znamená, aby někdo zakazoval komunistům, nebo ODSC, nebo lidovcům, je prostě nepatřičné. Mě to mrzí, omlouvám se za to. A možná třeba paní Konečná a Stačilo i díky té kauze získala dva mandáty, protože se o tom hodně hovořilo a byla to taková prostě politická reklama zadarmo.
0: Můžete nám nějak velmi stručně popsat technologii, jakým způsobem se v roce 2024 zakazuje? Já si to pamatuju docela dobře před sametovou revolucí, když byli různí umělci zakázeni, když se zakazovali koncerty a kde co, ale nevím, jak se to dělá teď.
1: Ono vlastně vedení města s tím nemělo nic společného. Divadlo je u nás obecně prospěšná společnost, kde je ředitel, který má naprosté pravomoci a i zodpovědnost. On byl požádán regionálním manažerem, Stačilo, že by tam chtěli udělat setkání s občany. Odsouhlasil to. Poté se údajně dozvěděl, že by to měl být volební meeting před evropskými volbami a rozhodl se to zakázat. Tedy on s jeho pravomocí se rozhodl zakázat s tím, že volební meetingy do divadla nepatří a že nikdy v minulosti se tam žádný takový nekonal. Není to úplně pravda, víme, že tam byla ODSka, víme, že tam byly další politické strany, tuším, že pan Paroubek tam křtil knihu a taková ta tenká hranice, co je politika a co není politika. Je politika, když tam premiér křtí svoji knihu? Já si myslím, že ano, je to kontakt s voliči, prezentuje tam nějaké názory, stejně jako když tam přijede paní europoslankyně a prezentuje tam měsíc před volbami svoje názory. Vždycky je to politika. Takže zakazovat jedno, povolovat druhé, a kdo o tom bude rozhodovat, mi opravdu přijde v dnešní době nepatřičné.
0: Takže on o tom rozhodl takzvaně o své vlastní vůli nějaký šéf toho zařízení.
1: Ano.
0: A jak se jmenuje?
1: Já nevím, jestli je to podstatné. Je to ředitel našeho divadla.
0: Pro mě je to velmi podstatné.
1: A musím říct, že v jiných ohledech má naprostou důvěru i mojí, i kolegů, protože vlastně my nemáme v Českém Krumlově odbor kultury a všechno to vlastně má na starosti divadlo, takže veškeré slavnosti, koncerty a další věci, a myslím, že k těm věcem přistupuje velmi zodpovědně a kvalitně. A proto chceme přijmout takové prohlášení Rady města, aby se měl o co opřít, aby do budoucna nebyla možnost něco svévolně zakazovat.
0: Já si najdu, pane Uhlíři, další otázku. Ano, už to mám. Jak se, prosím, jmenuje ředitel divadla v Českém Krumlově?
1: Jan Vozábal.
0: Jan Vozábal?
1: Ano.
0: A ještě je stále ředitelem?
1: Je, a jak jsem říkal, má důvěru a toto byl, nechci říct, jeho přešla.
0: Vaši důvěru má, pane Uhlíři, někdo, kdo něco zakazuje? To myslíte vážně?
1: Je to 1% jeho činnosti. Když se podívám na slavnosti pětilisté růže, podívám se na další kulturní program, který v Českém Krumlově je, tak pro mě je to člověk na svém místě. Tuhle věc jsme si vyříkali a znovu opakuji, proto chceme jako Rada města přijmout prohlášení, o které se on bude moc opřít a nedá mu tu možnost cokoliv do budoucna zakazovat.
0: Překvapujete mě. Já se domnívám, že žijeme v době, kdy už se nic zakazovat nemusí, a ve chvíli, kdy vy jako místopředseda ještě tomu vlastně zatleskáte, tak já si potom říkám, pane Uhlíři, s kým tady vlastně sedím.
1: Já jsem tomu nezatleskal.
0: Bojím se, že příště budete zakazovat vy?
1: Ne.
0: Ne, pan Vozábal, jak se jmenuje přesně?
1: Honza.
0: Honzik, tak pan Jan Vozábal je člověk, který patří asi do jiného režimu, ne?
1: A ne, já jsem to odsoudil, ten zákaz. Snažili jsme se najít jiný termín a myslím si, že v tomto panuje i v naší koalici shoda, že nechceme nic zakazovat. On se opřel o to, že prostě do divadla, on je divadelník, on je prostě umělec, že do divadla nepatří politika, že jsou tam kulturní múzy a tak podobně, ale pro nás to bylo slabé.
0: My ty
1: slabé
0: kulturní múzy vidíme na každém kroku. Víte, vzpomeňte si na ty předvolební debaty, teď se mnou trošku mluvíte jako se žákem třetí třídy na Primasie NEN a na jiných televizích, jak tam seděla tu paní Holubová a jiní herci, víte, tak ono to s těmi můzami není tak strašné a oni ty můzy mají k jistým politickým názorům daleko. A kdybych neměl špatnou zkušenost, tak bych vašemu milému panu Vozábalovi vzkázal, aby mu mráz roztrhnul konečník, protože těchto lidí já se bojím a vy je kryjete.
1: Ne, nekryjí.
0: Tak, dobře. Jak se chystáte na volby?
1: Které myslíte?
0: No, myslím teď senátní a krajské.
1: U nás senátní volby nejsou, u nás byly před 2 lety,
0: kdy jsem se zúčastnil. No, někde v blízkosti určitě, ne?
1: Jsou v Českých Budějovicích, tam bude docela zajímavý obvod, končí senátor Ladislav Faktor, známý. Takže jsem zvědavý, jak ty volby tam dopadnou. Na krajské volby se taky nechystám, těch jsem se zúčastnil před 4 lety, kdy jsem měl pocit, že ten kraj stagnuje a že bychom rádi ho rozhýbali. A musím říct, že to se stalo. Kraj funguje, si myslím, velmi dobře, to můžu říct i z pozice místostarosty, protože spolupráce s krajem výborná, podařilo se za ty 2 roky udělat řadu investic a takže nemám důvod se do toho pouštět a něco na tom měnit.
0: Váš hejtman, pan Kuba, předpokládám, že tím toho, jak si velebíte trošku, říkáte dobrá spolupráce. Viděl byste toho člověka rád v čele Občanské demokratické strany, kterou jste notabene pomáhal zakládat v Českém Krumlově?
1: Já už v té straně nejsem asi 20 let, už se ani nespomenu, jak dlouho tam nejsem. Jsem rád, že v ní nejsem, protože nabrala kurz úplně jiným směrem. Ano, pan hejtman Kuba rozhýbal jižní Čechy, řada liniových staveb, dopravních staveb se opravdu pohla. Myslím si, že jižní Čechy se mění a je to vidět. On je workoholik v tom pravém slova smyslu, v tom dobrém slova smyslu, takže je to na té činnosti vidět. Myslím si, že už svojí personou přerostl jeho český kraj a je to člověk, který by určitě byl dobrý na vyšší pozici někde ve vládě. V tuhle chvíli si nemyslím, že ODS je připravená a že někdy bude připravená na takového člověka, protože tak, jak jsem s některými insidery mluvil, tak v té straně už zůstalo malá skupinka lidí, kteří vzpomínají na 90. léta a Václava Klause a pak je tam obrovská skupina topkařů a takových těch spolu členů. A nic mezi. Takže já si myslím, že už to vlastně není skoro ani ta stará ODS, je to prostě politická strana Spolu a do budoucna by podle mě takhle měla vystupovat. Ta značka je mrtvá.
0: Mám tomu, pane místostarosto, rozumět tak, že fandíte panu Kubovi a že byste ho rád viděl někde výš?
1: Určitě. Tak jak jsem řekl, je to
0: byť
1: člověk,
0: ne v tričku ODS,
1: který přerostl, teď je úplně jedno v jakém tričku. On shodou okolností si myslím, že bude jeden z mála hejtmanů nebo z mála lídrů.
0: Jedno. Není to jedno v jakém tričku, protože když by byl pan Kuba v tričku, stačilo, tak vy ho zakážete s panem Vozábalem.
1: Ne, já to myslím tak, že když člověk má nějaké názory a s těmi názory jde životem, tak ty politické strany se mění. Vy tomu jako novináři říkáte, že jsou to přeběhlíci a že změnili trika a podobně.
0: Neříkejte vy novináři, já žádný novinář nejsem.
1: Já jsem byl v ODS, kde jsem měl nějaké názory a stejné názory jsem měl i v Trikoloře a stejné názory mám pořád. Konzervativní pravicové názory. A proto říkám, že je mi jedno, v jakém triku to bude, jestli on bude v triku ODS nebo vznikne něco nového. Ale abych dořekl tu myšlenku, on je jeden z mála, který asi nepůjde v koalici Spolu v krajských volbách, ale ODS v jižních Čechách jde samostatně. Mm-hmm. Takže myslím si, že to je určitá odvaha a i to, že jihočeská ODS je jiná než je celostátní.
0: Takže teď v krajských volbách nejde Spolu, ale jde ODS.
1: Ano, přesně tak.
0: Tak to klobouk dolů zase, ne? To jsme chtěli. Ještě mi řekněte, na závěr, vy jste tedy byl také členem Trikolory a s jakým pocitem sledujete, že ta Trikolora vlastně je strana, která končí v Kotrmelcích a s vlivem nula a s pochybnostmi okolo hospodaření a tak? Hmm. Co si o tom myslíte?
1: Já nechci být takovým tím prorokem a abych říkal, že jsem to tušil nebo že jsem si to myslel. Odcházel jsem 14 dní nebo 3 neděle po Václavu Klausovi mladším, kterému jsem dělal místopředsedu. V té době si moc dobře pamatuji, že prognózy byly zhruba 6,5% té politické strany. Věřím tomu, že by se dostala do sněmovny a třeba by ta vládnoucí koalice dneska byla jiná. A poté, co se samozvaná, já říkám, předsedkyně paní Majerová chopila té strany, tak už jsem tušil, že to bude mít prostě špatné konce.
0: Počkejte, tak samozvaná, abychom zase byli korektní, ona byla zvolená demokraticky, ne?
1: Po konci Václava Klause byla jediná možnost a to svolat sněm a řádně zvolit předsedu, což se nestalo, protože se obávali, že do parlamentních voleb je málo času a že je potřeba prostě semknout se a utvrdit se, což já jsem a řada dalších krajů odmítala a chtěli jsme řádné volby a i to byl důvod, proč jsme odešli.
0: Má to šanci na život ještě?
1: Nemyslím si. Myslím si, že je to taková recyklace pořád dokola. Tu vznikne Trikolora, tu vznikne Pro. Mám pocit, že ti lidé se přesouvají sem a tam a že tohle asi není ten směr.
0: Jsem rád, že jste přišel a držím vám palce. Naschledanou.
1: Děkuji za pozvání. Naschledanou.
0: Naším hostem byl pan Dalibor Uhlíř.
2: Víte, ono velký, když klub se stane táto, voníte mu efedrinem, LSD a máto, budík dává na půl pátou, život by za vás dal. Od božího rána dřehu svýho stroje, 8,5 hodiny nedá si pokoje, svačinu i vstoje, aby pro vás něco znamenal. Mandarinky, vaná se pokaždé, když dobírá se, jenomže po nějakém čase každej prevít přejídá se, co je doma, počítá se. Ale neláká. Kachna se dá sice solit, celý se dá octem polít. Vy kdybyste mohli mezi chlapy ještě jednou volit, vybrali byste si většího světáka.

Takovej čenda, když se všechno daří, pracuje hned naproti či ve vedlejší kanceláři, šťastnější než ředitel, odcházíte z každé porady. Když udělá vrku, krátí se vám dech, srdce bě v krku a dělezou po zádech, utálej se jabka z rajské zahrady. Doma se to vleče, to už se někdy stává, většinou vás večer nějak pobolívá hlava, komu chutná káva, pod okny je krám. Argumenty máte v ruce, peníze a papír, tušku za 2-4 měsíčně mu nebudete dělat služku, dejte mu do rukou pušku, střílet už bude sám.

Dejte ono holky, když kluk se stane tátou, voníte mu efedrinem, LSD a mátou, budík dává na půl pátou, život by za vás dal. Vy víte, co je vodit dítě do mateřské školy, když vás nohy pálí, močíte je v karlovarské soli, ale nechápete, jak to bolí, když vám berou sebevědomí. Zkuste si to někdy v zatáčky brát po dvou kolech, zkuste si to na pár týdnů v uranových dolech a na pívem politých stolech najít sebevědomí. A pak se divte tomu a mějte mu to za zlý, že posílá vám šeky, ale si dejma se mazli. Po Evropě jezdí, dělá ty ráka. On teď holka zdá se úplně jiný, lady stejně sladkým hlasem říká to svý baby, ale ani on už neudrží doma světáka.

0: Vidíte mají dálenky, když kluk se stane tátou. Honíte mu efedrinem, LSD a mátou. Budík dává na půl pátou, život by za vás dal.
1: Radio Xaver.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Podtrženo, sečteno a dnes paní Karolína Stoněková. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Prosím vás, exces s vlajkou v Brně, proti ukrajinské nálady mohou sílit, tvrdí odborníci.
2: No, tam je zajímavý jako to zásadní nepochopení, že někdo považuje za exces to, že skupinka lidí sundala tu ukrajinskou vlajku. Mně zase přijde jako větší exces to, že se tam ta ukrajinská vlajka vůbec objevila. Prostě to, jak my jsme zabejčení a teď máme, teda my dva ne, ale naše politické elity a intelektuální elity, kulturní elity, jak se našli v tom tématu Ukrajiny a teď by tu ukrajinskou vlajku dávali na památník v Lidicích a na sochu v Brně a na kostely a na zámky a na hrady, že na Karlštejně taky vlála. Tak jako spíš je exces to, že se tam objevují všude ty ukrajinské vlajky. A hlavně oni si nedokážou uvědomit, ty lidi, co to dělají, že už to je fakt strašně našponovaný, že už to lidi začne štvát. Takže to, že někdo sundává tu vlajku, neznamená prostě, že je to nějaký extrémista a Putinův přisluhovač a ruský švápa, jak se říká, ale prostě už ho to jenom jednoduše štve.
1: Já jsem vám teď viděl někde na sociálních sítích fotku, jak začínají ty předvolební.
2: Ano.
1: Někde z Brna, tam má někdo, kandiduje někam prostě, jo, a má na billboardu napsaný i v Brně žijí lidé.
2: A má to opřený o nějaký sociologický průzkum?
1: A to je zlý, jako to je opravdu zlý. Myslím, že to musí, víte, jak nejvíc urazíte Brňáka, když tam přijdete a řeknete, je, vy tady nechodíte v kroji.
2: Já myslím, že ho nejvíc urazíte tím, že přijedete v autě s pražskou značkou.
1: No to stačí. To ale si urazíte kus blatníku, když někde zaparkujete.
2: To je pravda.
1: No a případy. Prezident tady všude byl a tady všude seděl včera odpoledne. Upozorňuji, že má nové sako.
2: Má krásné sako, krásnou košili. No.
1: Má to hezky vyžehlený košili, řekl bych.
2: Je to fešák. Že vy jste na něm naposledy zkoušel tu vaši starou na uhlí, ne?
1: To jsme natáčeli včera. Neměl.
2: Dobře.
1: Natěšení covidoví mágové si brousí nože na nové restrikce. Neumím si představit, že by skandál STAN nerozhodl volby, pravili. Jo. Je výhodou, že nemáme euro. Mm-hmm. Že nemáme, paní Karol. Inflace zatím nekulminuje, říkal Václav Klaus.
2: No krásně to řekl. S tou první
1: větou. Jak říká pan Tlustý, říká vždycky taťka Klaus.
2: Taťka Klaus. No, řekl to hezky, už s tou první větou to má pravdu. Dokonce jsem teď zaregistrovala nějaký článek o tom, že covid se vrací a vláda nic nedělá. Tak covid se nevrací, on je tady pořád, že jo, a už tady vždycky bude, ale jako je potřeba zdůraznit, hele bacha, teď se zase něco blíží. No, měla by vláda něco dělat. Takže to, že lidi, kteří se na tom strašení covidem postavili živobytí i třeba v médiích, že budou natěšený, že se na podzim něco vypukne, že nám zase trochu otráví život, že nám zase nasadí nějaký náhubky a osekají nás na tom, co jsme

0: běžně zvyklí dělat. To já tomu věřím, že to tak je. Ale myslím si, že už to bude těžší. Myslím si, že už to pro ně bude těžší teďko. No a že by skandál stan nerozhodl volby, tak to je otázka, no, který volby pan prezident myslel.
1: No, myslel samozřejmě ty podzimní komunální.
0: No, tak tam si myslím, že je to docela reálný, že to tak bude.
1: Kdo bude kandidovat na stan, má psí známku.
0: No a tak hlavně v Praze jsou v tom skandálu vymáchaný skoro všichni, že jo. Hřibátor se snaží tvářit, že on s tím nemá nic společného, ale marná sláva má,
1: tak
0: protože stan mu tam seděl. No a to je právě to, o čem pan prezident mluvil.
1: Ano,
0: no, že...
1: ano, ano.
0: Takže můžeme, nemůžeme než souhlasit.
1: Paní Karol, to je všechno pro dnešek.
0: Fakt jo. Hmm. Já už jsem chtěla vyndat žehlicí prknu.
1: No ne, vy z toho máte vždycky srandu, protože vám se vlastně nedá nic říct. Vy hned to zesměšníte a tak. A čirou radost, kterou mám já ze žehličky, jste mě pokazila. Tou ironii vaši.
0: No ne, tak příště, až budete něco vybírat, tak se poraďte. Přece nemůžete prostě vy, taková věhlasná osobnost, moderátor, co vás to teď zvu, moderátor století nebo moderátor roku, a vy si koupíte žehličku za 1700 jako nějaký běžný smrtelník, to nemůžete.
1: A jakou?
0: No nějakou lepší, určitě jsou dražší žehličky. Já vám teď žádný tip neřeknu, ale vsadím s váma boty, že jsou i dražší žehličky.
1: Ještě dražší.
0: Příště se musíte prostě přijít do prodejny a říct, co je tady Rolls Royce mezi žehličkami. Tak a oni přinesou nějakou žehličku, vy zaplatíte 100 000 a jdete domů.
1: Vy jste se rozjela. No, kdybyste potřebovala něco přežehlit,
0: jste tady.
1: Jsem tady připraven pro vás. Teď skočíme do Rádia Xaver.
0: Jo?
1: Uděláme upoutávečku na tento
0: to
1: pořad.
0: To bude krásný, to já hrozně ráda točím upoutávky do rádia.
1: Já jsem to na vás pozoroval.
0: No, mě to rádio vyhovuje. Mě vyhovuje, že v tom rádiu nejsem vidět.
1: Tak kdybyste to měla pořádně vyžehlený. Těším se na příště.
0: Já taky, nashledanou.
2: V ten den, v ten istý den, keď dozní raz aj moja pieseň, keď list

0: Na závěr, co by měla udělat Evropská unie? Teď myslím ve vztahu ke Spojeným státům americkým, k clům.
1: Aha. Evropská unie předně se musí začít chovat racionálně. Zbavit se té nomenklaturní, která ji řídí dlouhá
0: léta. No to se nestane.
1: No tak musí to
0: udělat. To má mandát na další několik let. To je na počátku druhého mandátu.
1: Nevím. Já jsem bytostně přesvědčený, že musí zrušit Green Deal, protože bez Green Dealu můžeme lépe dýchat. Protože lidi kolikrát říkají, jo, ty čísla tahám, tady když se podíváte cíle EU v oblasti klimatu a energetiky, no, tak tady máte, že to má stát 25 bilionů korun ročně. 25 bilionů korun uplatňování tohoto nesmyslu. Jo? Nesmyslu, prosím, v intencích toho, že CO2, podívejte se, když se podíváte na CO2, tady ta malá bílá tečka je CO2, kolik ho vytváří lidé svou činností na celé planetě. 0,0016%. Jo? CO2 je v atmosféře 0,04%. Tomu to máme Green Deal, který má stát tolik peněz a máme se zadlužovat. A víte, kolik má stát zelená...
0: Počkejte, a zrušením Green Dealu máme reagovat na cla Spojených států amerických?
1: No protože, co udělal Donald Trump ještě předtím vlastně, než
0: odstoupil od klimatické dohody.
1: No jistě, že jo. Jistě, že jo. Na cla potom můžeme reagovat tak, že zrušíme nesmyslné omezení v oblasti regulací. A samozřejmě ty regulace, když nebudou, tak to zboží se může pro ty domácnosti země Evropské unie zlevňovat. Tady máme zelená transformace, schválila aktualizovaný klimaplán, jo, a do roku 2030 to má stát 2772 miliard korun. To je prosím vládní materiál. Jo? To znamená přes 2,5 bilionu, 2¾ bilionu korun má stát tento totálně nesmyslný, zbytečný klimaplán. Takže to je úkol pro země Evropské unie. A znovu říkám, když se podíváme na loňský rok, tak růst měřeno hrubým domácím produktem, tak v zemí Evropské unie je skoro poloviční, jako je ve Spojených státech. Jo. Takže i Německo dokonce je v záporu, má minusila, myslím, 0,2% za loňský rok. Takže já jsem bytostně přesvědčený, že bez toho, aniž by si jim rozsvítilo, ono se možná dřív v Německu zhasne, než se jim rozsvítí, tak bez toho opravdu se Evropská unie nepohne a bude ztrácet čím dál tím více svou konkurenceschopnost. No, myslíte si, že sem bude Čína dovážet zboží, když se má uvalit na čínské zboží uhlíková daň? No, co se stane? No, samozřejmě se to zdraží a stane se to méně dostupné pro občany. A my víme už teď, že naše domácnosti chudnou. Ve větší míře, v daleko větší míře, než tomu bylo dřív.
2: Česká a americká country na rádiu Xaver.

0: Posloucháte Radio Xaver.
1: Za stranu a za lidi. Dobrý den, paní Karol.
2: Dobrý den, já vás zdravím. Tak na kolikát se to dneska máte?
1: No já vám poslední dny tak se motám okolo, řekněme, silnější šestky. Což není nic moc.
2: To je tím, že jezdíte tramvaj číslo 5.
1: A 9.
2: A 9. No tak ta šestka je tak jako zhruba mezi.
1: No. Vy nejezdíte tramvají?
2: Občas ano, ale jiným směrem než vy. Jo. No a co ta šestička?
1: Šestička je, prosím vás, takový jako horší setrvalý stav. Není to ještě na sebevraždu, není to na vyskakování, ale je to život. A je to žízň, jak se říká na Ukrajině. No a u vás je to jak?
2: Já jsem dobrý, já tak 10.
1: Vyjedete, protože máte novou kamizolku, se koukám.
2: No to taky, ale hlavně jsem s paní Alex točila Podtrženo sečteno. A také, což by vám mohlo zvednout alespoň na 6,1. Dnes je Mezinárodní den ptačího zpěvu.
1: Ptačího?
2: Ptačího zpěvu.
1: No a kdy bude Mezinárodní den mého zpěvu?
2: Ten byl přece na akci 8 let s vámi.
1: Jo, takže zase za rok.
2: No.
1: No, ale víte co, já jsem teď, když jste u ptačího zpěvu, tak jak se probouzí ta příroda, tak my citliví lidé to vnímáme. A já mám pocit, že když si otevřu okno, jo, protože v pracovně doma hulím, tak mám pocit, že ti ptáci řvou víc než v loňském roce a v předchozích letech. A já proto mám jediné vysvětlení, to jsou ty volby.
2: Že se ptáci těší na volby.
1: No ne, říkám si, kolik
2: ptáci ptáků, asi ne úplně teda.
1: Říkám si, kolik z těch ptáků, co mě sedají na římsu a cvrlikají tam, kolik z nich je od bisky. To víte, já jsem teď jako zase propíraná osoba. V souvislosti s Českou televizí.
2: No já právě vždycky, když čtu ty hanopisy o vás, tak se mi hruď dme píchohu.
1: Hanopisy?
2: No, všem to ukazuju, říkám, tak tady toho já znám.
1: A co psali?
2: Prostě nás psali, vy jste prej vydíral někoho. Já vás znám jako takovýho Součka. Hodnýho, milýho strejdu a vy takhle po večerech vydíráte, když já to nevidím, že se nestydíte.
1: No já jsem musel paní Karlo podat trestní oznámení.
2: Souček na odstřel klouček.
1: Ano, no. A myslíte, že ho ta rada odvolá?

čtyři komici. Budu vám vyprávět o jednom představení čtyř komiků, které bylo fantastické. Takhle, jak vám to budu vyprávět, nebude to pro vás úplně tak vtipný a zajímavý. Ono se to takhle slovně nedá přenést. To se musí vidět. Ale opravdu nic lepšího v životě jsem neviděl. Tedy mistra Bína jsem viděl, ten je taky vynikající. Tak čtyři komici. Jeden malej veselej, druhej velkej naivní, třetí tlustej, bláznivě roztomilej, čtvrtej praštěnej, barevnej, od pohledu ale moc hezkej. A dělali takovou velkou nevídanou srandu. Od intelektuálního humoru přes horor až ke klaunské komice, takové to kopání do zadku. Zpívali jak bozy, tancovali jak víly v lese, disponovali velkou fyzičkou, předváděli kaskadérské kousky a vše s takovou velkou lehkou noblesou. A vše okořeněné patřičnou dávkou humoru. Jejich výkony jednak strhávaly lidi k frenetickým potleskům a skoro každá minuta salva smíchu. Jak my říkáme, komedianti, ty lidi tak zařvali smíchy, že odlítla střecha. Nebylo na ně možné sehnat lístky, i když byly docela dost drahé. A hráli v jednom divadle v přízemí a je podstatné, že tam byly čtyři východy, rovnou na ulici. Chodili jsme na ně často protekčně, takzvaně zadarmo. A to začalo tak, že jsme jednou dohráli naše představení, šli k autu a za stěračem byla cedulka těchto čtyř komiků. A tam napsáno: vaše představení se nám tak líbilo, že vás zveme na to naše. Vaši kamarádi, komici, komikům. Tak jsme toho využili a ne jednou. A byli vždy tak nadšený. Já miloval všechny scénky a těšil jsem se na ně, uměl si mi skoro všechny nazpaměť. A Světlana milovala jednu scénku víc. Jmenovala se Vedro. Pořád ji chtěla vidět, ale s podmínkou, že musí sedět v první řadě. A protože kamarádi komici ji měli moc rádi, tak tu scénku hráli jen pro ní. Ta začínala takto. Přišel náš komik, praštěný od pohledu, ale vlastně hezkej mužskej, a začal. Promiňte, musíme na chvíli přerušit naši show. Musím se omluvit za to, že technika selhala v oblasti klimatizace. Začíná tu být teplo a bude hůř. Může to dopadnout i tak, že tu může být sauna. Tak jsme se dohodli, že vás musíme poprosit, abyste se nehýbali. Tím třením vytváříte teplo. A nejlepší bude, když nebudete vůbec dýchat a ani prdět. To dělá taky velké teplo. Vám není teplo? Mně je. A jak na to myslím, začíná už mi být nesnesitelné vedro. Nezlobte se, odložím si sako. A v tom pokračoval a ještě si sundal triko, pak kalhoty a najednou byl v trenkách. A to už stál na forbíně nad Světlanou a právě na tuhle pasáž se Světlanka těšila. A předem řičela smíchy a zakrývala si rukou oči, jakože to nechce vidět, ale přitom mezi prsty šmírovala, jen aby to viděla. Komik si pomalu sedal na bobek a z trenek mu vyjel obří pindourek. Vypadal fakt dost věrohodně, i když to byl určitě implantát. To není možné, že něco tak velkého by někdo měl. Snad jedině kůň. A to on nebyl. A pořád něco říkal o tom teplu. Ale nikdo ho neposlouchal. A i kdyby chtěl ho poslouchat, tak ho stejně nikdo neslyší, protože ženský v sále ječeli, říčeli. A muži obdivně vzdychali a tleskali. A když už se všichni dost nabažili, vstal a ten velký zase zajel a komik se začal oblékat. A pokračoval. Tak nevím, asi to už spravili. Začalo mě být už trochu chladno, až zima. A víte, chlapi, když je zima, jak to vypadá. A ukázal něco malého. Oblékl se a odešel. A představení pokračoval. A zase šla jedna scénka za druhou, jedna lepší než druhá. A ten tlustý komik si zasedl na někoho v první řadě. Vymýšlel si různé krkolomnosti. Jednou to byla žvíkačka a pak blbé ponožky. A až skoro do konce mu to neustále připomínal. Stáhněte si ty kalhoty, nechci vidět ty vaše ponožky, hrají kvůli nim špatně. A snažil se tam nekoukat, ale zas to uviděl. Zas ta ponožka kouká. Ještě jednou vykoukne, zuju tě.
A pak opravdu skočil z jeviště, přímo k botě, tu sundal, stáhnul mu tu ponožku, divák se smál, smáli se všichni a tu sundanou ponožku dal viditelně na jeviště. Podíval se na ní. Je, ona stojí. Když jsi si je naposledy vyměňoval? Loni? A ona fakt stála. Asi do ní nenápadně něco strčil, aby stála. A pak se zaměřil i na tu druhou ponožku. Ona na mě kouká ještě i ta druhá. A já ti říkám, to bylo naposledy, nebo tě vyhodím. Divák se smál a nevěřil tomu. Pak v dalším čísle už rovnou koukal na tu ponožku. Zase vykoukla, já tě varoval. Něžně se skočil z jeviště, vzal diváka za límec a vedl ho k těm dveřím, co byly rovnou na ulici. Ty otevřel, diváka vyhodil. Na příště si znovu kup lístek, ale už si ty blbý ponožky neber. Zavřel a zamknul. Vrátil se a teď uviděl tu ponožku. Vzal ji, koukal na ní a řekl, to nejsou tak špatný ponožky. A dal si ji do kapsy. Proč se mu nevzal i tu druhou? No, tak třeba vtipálek přijde příště jen s jednou a já mu vezmu i tu druhou, abych měl pár. Zajímavá úvaha. Ptali jsme se jich a prý si nikdo nikdy nestěžoval. Vždycky jsou jenom skvělí. To u nás by vypadalo tak, že by se komik pro ně vrátil a možná i omluvil, aby si nestěžovali. Ale u nich ne. Když for, tak pořádnej a pořádně a až do konce. A pak byl konec. Všichni čtyři komici nastoupili na jeviště. Prosím, netleskejte. I děkovačka má svá pravidla. Z posledních řad vstanou čtyři chlapy a otevřou ty čtyři dveře na ulici. No tak vstaňte a jděte je otevřít. Ty vstali a otevřeli je. Tak správně. A teď my se ukloníme, vy krátce zatleskáte a okamžitě běžíte ke dveřím a tady v sále nesmí nikdo zůstat. Jak dotleskáte, máte na to 20 vteřin. Je to jasné? Tak připravte se, uklonili se a diváci opravdu krátce zatleskali a okamžitě běželi ke dveřím. Komici se skočili z jeviště a diváky popoháněli, tlačili je, aby byli rychleji na ulici. A pak se protlačili ven a dokonce stopovali auta a když tam měl někdo volné místo, ty diváky k ním cpali. Byla to velká legrace s třeštěností. Škoda, že my tu nemáme takové komiky. Škoda, že už tu nejsou vlastně skoro žádní komici. Prostě žádná televize si je nevychovává. Jsem rád, že jsem to zažil. Protože tolik srandy od té doby jsem už fakt nezažil. A nikdy snad už škoda nezažiju. Čím to je? Asi lidé se už nechtějí bavit a řeší jen blbosti a myslí si, že jsou konečně moudří a mají ten nesmyslný názor, kdo se směje, je blbec. A kdo je vážnej, je moudrej? Hloupost. A bojím se doby, která vlastně už tu je, že každý člověk má pocit, že do všeho musí mluvit neboli kecat a na vše mít názor. Jinými slovy, nakonec ve výsledku, co blb, to názor. Pro mě jsou tací lidé k smíchu a častokrát je varuji, pozor. Někdy intelekt je na překážku. Tak pojďme se vrátit k humoru a pojďme se smát. Je, to je krásný se smát. Paul McCartney. V Edinburgu po představení zase něco za stěračem. Hurá! Hele! Další pozvání je za stěračem. No jo, volňásky na koncert. Rick Wakeman, ty vole. Od koho to je? Hele, podpis tu je, ale komu patří, nevím. A tady je pod tím připsáno Thank you, mim trio, your are the best thing. Aha, že děkujou, že jsme nejlepší. No vidíš, upíre, jak se rychle učíš, když jde o pochvaly. Hele, a tady vzadu je ještě něco nakreslené. Aha, to je plánek a u toho šipka VIP. Asi, že máme jít tudy a tady zadem asi. No a nadešel den koncertu. A když jsme tam přišli, nebyli jsme sami, kteří pozvání asi taky dostali. Postavili jsme se do fronty a čekali poměrně dlouho. Michal se Světlanou stáli spořádaně, oni vždy tak drželi dekorum. Je to vlastně moc hezké, když za každou cenu se chovají slušně až noblesně.
Záviděl jsem jim to. A já se zasnudil. A to vypadalo tak, jako bych byl její chlapeček, nezvladatelný a navíc dementní. Totiž já, když se nudím, probouzejí se ve mně dětské hlouposti. Poskakoval jsem si tam, přitancovával jsem si tam, provokoval všechny ostatní, naznačoval, že bych je pošťuchoval, ale nikoho jsem se nedotknul a hlavně blbnul jsem si pro sebe. A pro ty, které to bavilo, nadšeně jsem hrál divadlo. A nechtěně jsem dvakrát narazil na někoho, kdo stál za mnou. A já ho neviděl. Otočil jsem se. Sorry, promiň, oči na zadku nemám. Sorry. Upíre, uber zás. Napomenula mě Svíťa, ale roztomile. A i roztomile hodila očkem po tom ublíženém za mnou. A ten jí milý úsměv opětoval. Tak to asi nebylo tak hrozné. A tak jsem si za chvíli dovoloval dál a možná víc. A zase omylem tomu samému šlápl na nohu. Rychle jsem se omluvil. Sorry, I'm sorry. A trochu si ho víc i všiml, že má čapku. Napadlo mě, jako by skrýval svoji tvář. A on tak pokýval hlavou a pousmál se, ale jinak nekomunikoval. Spíš odvrátil svou tvář. Asi si nechtěl se mnou povídat, řekl jsem si. Za chvíli jsem si uvědomil, že trochu postoupil dopředu, ale spíš asi jen proto, abych ho znovu nepraštil nebo nešlápl s mými nekoordinovanými pohyby vzniklými z nudy. A protože jsem na něj lépe viděl, tak jsem se na něj zaměřil a důkladněji si ho prohlédl. Toho od někud znám? No jo, říkám si. Odkud? Že by tady někdo od nás z Rakovníka byl? To není možný. Snaž se, přemýšlej. Je ti povědomej dost, komu je podobnej. Kruci! Není to přímo nějaký populární? Ale kdo? A tady ve Skotsku? To musí být světová hvězda. To je, jo, už to vím. Ty vole, to je, no jasně. A já to zjištění pošeptal. Michale, Světlano, vedle mě stojí Paul McCartney. A oni mě bez okolků hlasitě odbili. Upíre, nech těch kravin. Už se to zase s tebou nedá vydržet. Kde by se tady, prosím tě, vzal? A protože se právě otevřeli dveře a oni nás vyzvali, abychom šli dál, a já věděl, že bych to prošvihl, abych jim to mohl dokázat, tak jsem se na něj otočil a zeptal. I'm sorry, Mr. Paul McCartney? A teď se opravdu mile usmál a řekl. Yes, hello, upír? A vešel dovnitř. A my tam ještě zůstali a já povídám. Jak mě může znát? Upíre, několikrát jsme tě tu napomenuli, tak asi pochopil, kdo seš. Koncert byl úžasný. Díky za pozvání dodatečně. No, furt mě to vrtá hlavou, ale stejně si myslím, že kdybych to Paulovi po těch letech dneska připomněl, že si mě bude určitě pamatovat. Co já jsem to zavolal?

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. Seven Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Jindřich Rajchl je naším hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den, Xavere, moc děkuji za pozvání.
1: Pane Rajchle, před pár hodinami byl uveřejněn průzkum společnosti SANEP volebních preferencí září 2022, který mnohé překvapil, protože vaše strana tam má 5,3%, tedy už by se dostala do poslanecké sněmovny na rozdíl od STANu, TOP 09, komunistů a KDU ČSL. Ale v souvislosti s tím mě teda nejde do hlavy, proč vy jako Jindřich Rajchl nikam nekandidujete.
2: Tak já nejdřív komentuju ten průzkum a pak na to rád odpovím. V podstatě ten průzkum už je druhý. My jsme v tom minulém měsíci měli 3,9, teď máme 5,3. Já nepřeceňuju to číslo. To číslo je vždycky ošidné a může znamenat ledacos. Já vždycky v průzkumech, co se snažím sledovat, jsou trendy. V podstatě vzít si jich několik za sebou a vidět, jakým způsobem se pohybují ty preference jednotlivých stran. A tady je zřejmé, že ta vládní pětikoalice opravdu dostává za uši a sklízí účet za tu svoji naprostou nečinnost a zoufalé počínání si ve vládě za poslední 9 měsíců. Je to nejhorší vláda od roku 89, možná nejhorší vláda v historii České republiky. To už i Štrougal byl lepší než Fiala.
1: Dobře,
2: a co se týče mého kandidování, já kdyby se soustředil na jednu kandidaturu, tak bych musel, nebo na svoji kandidaturu, tak bych musel vést svoji vlastní kampaň a nemohl bych v podstatě pomáhat ostatním. A můj cíl je podpořit všechny naše senátní kandidáty, protože nejde o to, abych tam seděl já. Jde o to, aby tam sedělo co nejvíc lidí, kteří budou schopni s tím vývojem v České republice něco udělat. Takže já jezdím po celé republice a podporuji všechny naše kandidáty, kterých máme 7, plus je tam Jana Zvěrtek-Hamplová, která sice za nás nekandiduje, ale velmi úzce spolu spolupracujeme a já ji bezvýhradně podporuji.
1: No, předpokládám, že by mohli uspět ti kandidáti, kteří mají nějakou odbornost a jsou odborníkem na něco, myslím, že to vnímají i občané, což je ten pan Noveský, třeba odborník na energetiku, anebo paní Hamplová, což je právnička, tuším, se specializuje na tu
2: správní právo.
1: Správní právo, ano.
2: Ano.
1: Ale kdo teda ve vašich očích má šanci?
2: Já myslím, že v podstatě takhle šanci mají všichni, protože prostě podle mého názoru všichni vedou velmi poctivou kampaň, jsou denně v ulicích, oslovují voliče. On ten senát je zrádný v tom, že vám stačí pár tisícovek hlasů a můžete tam být. Velmi často tam neuspějí lidé, od kterých byste to očekával. Já pamatuju, když kandidát Svobodných naprosto překvapivě vyřadil pana Štěcha, který byl v senátu od jeho založení, jestli se nepletím.
1: Ono to není tak dlouho ostatně.
2: Přesně tak, jo. A všichni na to koukali. Všichni koukali, jak je to možné, protože prostě ta senátní kampaň je jiná než kampaň do poslanecké sněmovny a moc záleží na té kontaktní kampani, kolik lidí potkáte a oslovíte. Samozřejmě ti odborníci, my máme ten mix složený de facto ze samých odborníků. Z hlediska známosti mediální určitě Ivan Noveský je v současné době patří k té špičce, protože vystupuje v mnoha pořadech. Jana Zvěrtek-Hamplová je skvělou kandidátkou, která už léta pracuje pro starosty a pro obce. Chráně v Kroměříži nemocnici, takže tam si myslím, že taky bude mít velmi silnou podporu a rozhodně podle mého názoru velkou šanci má Tomáš Nielsen, který kandiduje v Jihlavě proti panu Vystrčilovi a já myslím, že pan Vystrčil je symbolem té vyprázněnosti politiky pětikoalice a že lidé mu opravdu za to vystaví účet. A nad to Tomáš Nielsen je skvělý kandidát, předseda Spolku pro Libertáte, vynikající právník, jeden z nejlepších právníků v České republice, obrovský inteligentní člověk, bojovník a člověk, který tady za 2 roky udělal tolik práce jako málo kdo jiný. A z těch dalších kandidátů paní doktorka Zelená v Ostravě, určitě vynikající lékařka, špička ve svém oboru, Petr Vrána, ředitel základní školy, který v podstatě se postavil proti nošení roušek u svých dětí. Petra Rédová, známá v podstatě bojovnice tady za práva v době toho covidismu. Petr Vacek, toho jste tady měli na rozhovor, ostatně vynikající právník a diplomat na Praze 6. Proti panu Růžičkovi je to těžké, ale myslím si, že on má šanci, protože tu kampaň vede velmi poctivě. A pan Telecký, což je bývalý policista, který 20 let pracoval u policie a zase expertem na bezpečnost a na boj proti korupci. Takže ta sestava je podle mě názoru velmi silná. Všechno jsou to lidé, kteří rozhodně mají co říct a co pro Českou republiku odvést.
1: Co pro vás bude úspěchem a co bude prohrou?
2: Úspěch by byl, kdyby se tam dostali všichni. já jsem neskromný člověk.
1: To včera, už vám rovnou můžu říct.
2: Včera Jana Zvěrtek-Hamplová, když mě volala k tomu průzkumu, tak říkala, teď ještě dej pryč tu desetinou čárku, ať je tam 53%, a je to super. Takže ne, a víte, my samozřejmě naším cílem není, jak říkal tady pan prezident bývalý, pan Klaus, kterého jaksi výrok jsem sledoval, že to pro je, že chceme prolézt do sněmovny, my se chceme propracovat až do vlády, to je naše ambice. Nikdo z nás nepotřebuje poslanecké křeslo, nikdo z nás nepotřebuje senátorské křeslo. Já myslím, že Senát potřebuje takové lidi, které my nabízíme. Já budu rád, samozřejmě jsme nová strana, existujeme 5 měsíců a budu velmi rád za každého jednoho senátora, kterého budeme mít. Na druhou stranu udělám všechno pro to, ze svých sil, a dělám to už dva nebo tři měsíce, v podstatě dennodenně, aby se jich tam dostalo co nejvíc. Myslím, že by každý ten region, který se jmenoval, byl na toho člověka, kterého my jsme nominovali, velmi pyšný.
1: Bude pro vás výhra, když se tam dostane jeden?
2: Já budu spokojený samozřejmě i s tím, kdyby se tam dostal jeden. Budu spokojený se vším, my to bereme s pokorou. Pro nás ta kampaň je postavená tak, že my nemůžeme prohrát. My jsme v podstatě se rozjeli do všech těch regionů, potkáváme lidi a vůbec je informujeme, že nějaké provzniklo, že tady je nová strana postavená na odbornících, kteří chtějí pro Českou republiku opravdu skutečnou suverenitu a samostatnost, nejenom tu předstíranou, které v současné době máme, že máme opravdu silný program, že máme jasná řešení pro všechny oblasti, zejména pro tu energetiku, a že máme i velmi kvalitní řešitele, právě pana Noveského, pana Nielsena a další. A už jenom ta kampaň, že se o nás lidé dozvídají a že vědí, že tady jsme, tak je pro nás výhrou. To znamená, my prohrát nemůžeme a cokoliv, co bude nad to, tak bude jenom bonus a budu za to rád. A jako člověk, který je vždycky neskromný a snaží se zvítězit, kde to jenom jde, tak bych byl rád, kdybychom tam měli těch senátorů co nejvíc.
1: Čím to je, pane doktore, že vás jako pro nějak moc nezajímá zcela zjevně boj o Velkou Prahu?
2: Podívejte se, kandidátky se uzavíraly 18. července, my jsme měli ustavující sněm 18. června. Na to, abyste měl vůbec možnost jakýmkoliv způsobem promluvit do těchto voleb, tak musíte mít plnou kandidátku, to je nějakých 65 lidí. To by je téměř nemožné zrealizovat, my jsme si museli vybrat, které z těch voleb budeme preferovat, a vybrali jsme si volby senátní, protože naše strana je zejména, nebo má cíle a programy směřované k té celorepublikové politice. Více je orientovaná na tu celorepublikovou politiku než na tu komunální. A naším cílem je skutečně zachránit tuhle zemi před ekonomickou katastrofou, do které nás Fialova vláda žene.
1: Jistý pan Zeman, což

0: měla Česká republika a Praha směřovat, jako máme my?
1: Motoristé sobě, kteří kandidují v Praze, ve vašich očích mají šanci?
0: Rozhodně. Já myslím, že ta kampaň je vedená velmi dobře. Petr Macinka je zkušeným politikem, nebo ne možná politikem, ale člověkem, který se pohybuje v politice dlouhou dobu, teď už nově politikem. A on ví, jak ty kampaně dělat, má tam velmi dobrý program, má solidní lidi, má velmi dobře zvládnuté PR, takže věřím, že uspějí. A já osobně musím říct, že přeju tady v Praze úspěch těm vlastně jakoby hnutím a stranám, které jsou jaksi nové, které opravdu nereprezentují tu současnou politiku, a vždy říkám a všem říkám ve všech volbách, nevolte nikoho z pěti koalice. Tyhle volby jsou referendem o pěti koalici a o tom, co tady předvedla, a proto já říkám, volte ty strany, které s ní nemají nic společného, a já myslím, že tady v Praze jsou sdružení právě jako Motoristé sobě, nebo Praha proti chaosu a další, Praha bez chaosu, pardon, kteří by rozhodně měli lepší řešení než ta současná pětikoalice, protože pan Čižinský, pan Hřib a tak dále, ti už dokázali, že to je katastrofa.

0: Myslím si, že to má obrovský vliv na to, jak se člověk cítí, jak se vnímá. A myslím si, že s tím je spojená i ta sexuální stránka, protože pokud se člověk vnímá hezky, tak si vlastně veškeré aktivity, které dělá, dokáže asi užít lépe.
1: Co to je, že se člověk vnímá hezky?
0: Není to takový ten odpor na sebe, na ten pohled na sebe do zrcadla, protože já třeba na začátku, když jsem se dívala do zrcadla, tak to prostě pro mě byla opravdu bolest. Emocionální bolest vidět to, jak vypadám. Obrovský převis na břiše, protože já jsem měla převis na břiše asi od 16 let, protože kvůli kolísání váhy mě to břicho prostě padlo. A velká stehna, taková jako nafouknutá bublina bez tvaru. Viděla jsem se takhle. Přišlo mi, že mi nic nesluší, že nejsem hezká. Viděla jsem se velmi negativně. A musím říct, že...
1: Jste se měla přijít zeptat mě?
0: Tak...
1: Vypadá to velmi hezky.
0: Děkuju, a vy jste mě neviděl přijde na tom začátku. Ale potom vlastně jsem se sebevědomím pracovala celý ten rok. Byl to můj problém, protože i když jsem hubnula, tak pořád jsem nedokázala vidět tu hezkou verzi sebe sama.
1: A teď?
0: Teď už tý vidím. Já jsem na
1: přijdete
0: sebe...
1: Přijdete k zrcadlu a řeknete si, to jsem krásná.
0: Já si přijdu k zrcadlu a říkám si, tak dneska to jde.
1: Jo, takhle. No, vy jste díky tomu pořadu nastoupila na pozici koordinátorky do obezitologické ordinace doktora Evžena Machytky, o kterém se ví, že to je jeden, ne-li nejlepší, tak jeden z nejlepších obezitologů v této zemi a gastroenterologů. Říkám to dobře?
0: Ano, říkáte to výborně.
1: Takže vy jste díky tomu získala i profesní, řekněme, nějakou pozici. Teď se stýkáte, když koordinujete s těmi lidmi, co zápasí s obezitou, co jim nejčastěji radíte? Taková ta první věc, když za vámi přijdou a řeknou paní koordinátorko, já už nevím, co dál.
0: Tak samozřejmě my na klinice dohub klienty vyslechneme, co je trápí, nabídneme jim možné varianty léčby obezity. Obezita jako nemoc se dá léčit několika způsoby a je vždycky na klientovi, co si zvolí. Já jako koordinátor potom s nimi řeším ty jejich návyky, dávám taková ta obecná doporučení, protože samozřejmě nejsem lékař, jsem pouze na obezitu školená. Takže probereme jejich vizi dle možností léčby a potom dále se domlouváme na spolupráci.
2: Hraje vám Rádio Xaver.

0: Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.
1: Zdraví vás, Petr Holec, tohle je pořád Kdo to zaplatí a se mnou ve studiu je jako pokaždé ekonomka Markéta Šichtařová. Markéto, dočetla jste se taky o tom, jak se nám strašně vyplácí pomoc Ukrajině?
2: No, slyšela jsem o tom. Teď se psalo v novinách, že údajně Ukrajinci už platí do našeho rozpočtu víc, než kolik my Ukrajincům dáváme.
1: No, mně se líbí, jak se tady ty zprávy cyklicky vracejí. Vždycky je to taková vlna samých dobrých zpráv o tom, jak na pomoci Ukrajině vyděláváme. Ona to samozřejmě není pravda. Ono se tak jako v těch zprávách, jak to ta vládní média přemílají, tak se tam neuvádí to, že pořád ta pomoc samozřejmě převyšuje to, co oni teď už zaplatili případně na těch daních, ti Ukrajinci, kteří u nás jsou zaměstnaní nebo pracují. Ale tady se rýsuje další věc v souvislosti s Ukrajinou, a sice to, že Američani začali jednat s Rusy o případném ukončení války na Ukrajině. A v tom případě, pokud by skutečně se přestalo bojovat a válčit, tak Ukrajina bude potřebovat obnovit, rekonstruovat, protože je v podstatě velmi zdevastovaná, nejen lidsky, ale i materiálně. Ta potřeba těch peněz už se vyčísluje na víc než půl trilionu dolarů. A je to víceméně všechny segmenty ekonomiky, bytový fond, energetika, průmysl, zemědělství a tak dál. A mimochodem to číslo je třikrát vyšší už, ta potřeba těch peněz, než byl loňský výkon ukrajinské ekonomiky. A teď jde o to, že z Ukrajiny se v tom případě stane jakási černá díra na potřebu lidských zdrojů, neboli práce, stavebních materiálů, a to samozřejmě tím, že Ukrajina je velká země, tak to bude ohromný tlak na zvyšování cen a případnou inflaci, ne?
2: Já si myslím, že ano. Já si myslím, že to povede ke zvýšení cen i tady u nás.
1: Pořád Kdo to zaplatí, můžete poslouchat na xtv.cz.

Muzeum je za rohem hotelu na hlavní třídě, vysvětluje Valja. Sejdeme se v 10 u hlavního vchodu. Já přijedu s všesvazovým tajemníkem. Po snídani upozorňují Máničky, že kdo se nedostaví do muzea, dostane 5 rublů pokuty. Francel s Kavalem hned vytahují peníze a chtějí platit. Vida, že jsem správně neodhadl výši pokuty, zvyšuji na 30 rublů. Můj odhad je tentokrát správný. Oba schovávají 5 rublovky a slibují, že tedy radši vydrží to muzeum. Přesně v 10 hodin stojí se mnou u vchodu Jirka Schillinger, Maruštík, Kavale a Francl. Mamut a Kubeš nikde. Přijíždí Volha a z ní vylézá Valja s všesvazovým tajemníkem. Valja má sváteční šaty z volánky a tajemník stranický oblek ideologické šedi. Mamut s Kubešem nikde. Vítáme se s tajemníkem, který má v očích výraz. Teď něco uvidíte, holenkové. V našem muzeu se vám protočejí panenky. Mamut s Kubešem nikde. Valja zvoní a přichází nám otevřít ředitel muzea z synalý strachy z přítomnosti všesvazového tajemníka. Nejsme komplet, říkám řediteli, který civí na tajemníka s výrazem soudruhu tajemníku, dovolte mi odpovědět. Myslím si, že od kluků je to šprajc a že přijdou schválně pozdě. Zvlášť lakotný Kubeš. Jsem si jist, že mu bude líto 30 rublů pokuty. Nezamykejte bránu, kluci určitě přijdou. Něco ji asi zdrželo, prosím ředitele. Byla by to škoda, povídával já. Letos jsem tu už se třetí skupinou, vždycky se znovu těším. Stoupáme po mravorových schodech muzea. V prvním patře v mohutné vestibulu je uprostřed vyvýšený stupínek pokrytý rudým sametem. Na stupínku, na 2 stojanech, jsou 2 uniformy rudoarmějců z období říjnové revoluce s dírami od kulek a potřísněné krví. 2 papachy budionovky taktéž krvavé a vintovky postavené do trojhranu. Pod vintovkami leží 2 skrvavené stranické legitimace, vpředu kulomet Maxim, vzadu na stěně obrovský obraz útoku na zemní palác a přehršle rudých praporů. Valja zvážní a všesvazový tajemník nasadí výraz, že mu právě umřela máma. Smeká kšiltovku s Leninem a pohnutým hlasem vypráví. Gorod Ufa byl obsazen rudoarmějci. Děnikinova banda byla vyhnána z města. Leč v noci se ty zmije vrátili a vyhnali z města zase rudoarmějce. V domě velitelství zůstal zbytek statečných rudoarmějců, zcela odříznutý od vytlačených druhů. Celý den se valily vlny Děnikinovy soldatesky na budovu velitelství. Všesvazový vypravič se odmlčel, aby nás náležitě napnul, jak to dopadne. Když jsme vykročili směrem k další místnosti, zastavil nás a pokračoval. Až k ránu dobil Děnikin místnost velitelství. Velitel města soudruh X a politický komisař soudruh Y padli jako poslední, neochvějně na svých místech. Zvlášť statečný politický komisař Y pálil na nenáviděné vrahy ze svého naganu ještě drahnou chvíli po své smrti. Taková nezměrná vůle byla stranického hrdiny. Jedině strana dokáže dát takovou sílu, dodal tajemník. Něco jako u nás kanonýr Jabůrek, povídá Kavale, ale Schilling mu hned ucpal hubu. Toto jsou uniformy obou hrdinů, pokračoval hlubokým hlasem všesvazový tajemník, a jejich stranické průkazy, a jejich kulomet, a jejich vintovky. Odmlčel se. Valíny oči byly plné slzí. Na věčnou památku střežíme tyto věci jako oko v hlavě pro budoucí pokolení. Ještě chvíli jsme rozjímali a potom si tajemník nasadil kšiltovku a vešli jsme do prostorné místnosti. Pohled byl opravdu impozantní a na všech bylo vidět, že jsme překvapeni. Valja, která věděla, co přijde, koukala obráceným směrem na nás, pyšná na dojem, jaký v nás pohled vyvolal. Obrovská místnost byla uprostřed přehrazena až ke stropu silným sklem.
Do poloviny místnosti, co do výšky, byla za sklem nasypaná hlína. Nahoře ukončená trávou, to vše v dokonalém řezu. Do poloviny místnosti podzemí, nahoře tráva, potůček, keře, stromy. U stropu veliký nápis. Zvířata v Marijské RSFSR, / léto. A skutečně, podzemí bylo vidět v řezu nory s různými živočichy. Krtek, sisel, zajíc, králík, myši, jezevec, liška, vidra, bobr a mnoho dalších. Všechno vyspané a dovedně umístěné po celé ploše. Blízko povrchu leží ve sloji vyspaný medvěd, jako živý. Totež v horní polovině. Dost blízko sebe umístěná zvířena v Marijské RSFSR, žijící na povrchu Marijské RSFSR. Jelen, srnka, tchoř, vlk, los, divoká kočka, rys, téměř se dotýkající jeden druhého. Na stromech a keřích hodně ptactva, na stromě sova, káně, orel, veverka, v potoce vycpané ryby, také v dost velké množství. Zírali jsme na to v němém úžasu. Ředitel vychutnával naše opravdové překvapení, avšak nespouštěl přitom oči ze všesvazového tajemníka. Ten němně pokynul očima a ředitel muzea zatáhl za páčku ukrytou na zdi. Ze všech stran se ozvala stereoletní příroda. Jeden přes druhého vydávala vycpaná zvěř typické zvuky. Schellinger se ke mně naklonil. Pro boha, je tohle vůbec možný? Řediteli muzea neunikla Jirkova poznámka a rychle zareagoval. Kde se vzali, tu se vzali, byly nám nabídnuty pohodlné proutěné židle. Numalčiky, sadítěs, vyzývala nás nadšeně Valja. Konsternováni posadili jsme se a zírali na průřez a zvířenu Marijské RSFSR. Zvuky ptactva a zvěře ustaly. Ředitel pohotově přiskočil ke stěně a ukrytým ovládacím panelem vrátil pásku na začátek. Začalo to znovu. Valja se ke mně naklonila a šeptá mi, je to udělané tak, že současně se zvukovým efektem začíná téci potok. Víš, je to tak důmyslně propojený. Páska znovu doběhla. Co tomu říkáte? Obrátil se na nás všesvazový tajemník. Skvělé, povídá mu, opravdu šokující. Kolik je tam hlíny, ptá se Francl a vypadá to, že ho to opravdu zajímá. 6 plných nákladňáků, s píchou v hlase stvrzuje ředitel. Malčiky, až přijedete příště, půjdeme sem znovu, když nás soudruzi pozvou, mrckuje Valja. Pozvem, pozvem, přikivuje všesvazový. Kdykoliv soudruzi přijedete, budete vítáni. Teda až sem přijdeme příště, prozrazuje Valja, bude se to všechno hýbat. I ten medvěd? Ptá se Kavale nedůvěřivě. Ano, i medvěd. Nechce si nechat ujít podíl na úspěchu ředitele muzea. Avšak to uvidíte sami, nechci předvíhat. Je to velice pracné, ale máme tady takovou šikovnou partu komsomolců. No, uvidíte sami. Můžeme pokračovat, zeptal se všesvazový, připraven dát pokyn k ještě jedné akci. Pažalsta, ještě raz, povídá zmetek Kavale a směje se. Debile, šeptá mu do ucha Jirka a nechtě usedá znovu do křesílek. Ruská trojka je úplně na měko. Po poslední projekci nás vedou do vedlejší místnosti.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Teď chudák, paní Vildumetzová.
2: Ježiši Kriste, ta Vildumetzová.
3: Já vám řeknu, co to znamená. Já už jsem na to přišel. To, že se ukázalo, ona se jmenuje Mračková, to víte. Mračková Vildumetzová. Ano. Takže její manžel je Mraček nebo Vildumec?
1: Mraček.
3: Mraček. To znamená, že končí kauza Dozimetr.
1: Že vlastně bude teď hlavní kauza odsouzenou Vildumetzová.
3: Ne. Každá kauza končí buď to tím, že jde k soudu, jo, to je třeba rád, jo, končí u soudu. A nebo jedna z možností je, že se zjistí, že jsou v tom všichni namočení a tím to skončí. No, už nikdo nemá zájem.
1: Víte, co mě na tom nejvíc baví? Že teď začal vykřikovat největší postižená z Husa Kejháne.
3: No tak v tomto případě krysa, ale.
1: A v tomto případě najednou si čtu prostě, že Vít Rakušan, šéf té krimiparty a slepičáků, začne říkat, že Vildumetzovou ona je místo předsedkyně sněmovny a že si neodstoupí sama, takže, a teď cituju, jak se říká, použijeme silové řešení.
3: To řekl.
1: Člověk, který je šéfem slepičáků a rédlů, tak za to, že manžel Vildumetzový, který je z ODS a kvůli tomuhle člověku toxickému rezignoval na všechny funkce, nebo nějaký funkce v ODS, on byl mimochodem ministerským náměstkem za Spolu na ministerstvu životního prostředí.
3: Vildumec?
1: Mraček. Tak tento přiznal, že to je jeho průser a rezignoval a oni teď honějí Vildumetzovou.
3: Počkejte, oni jsou manželé.
1: Ano.
3: A ona je v ANO a on je v ODS.
1: Ano.
3: A děcka u komunistů.
1: To nevím.
3: To nevíte. Nebo u Pirátů, ale to je to samé.
1: To je to samé.
3: Jak to tam chodí u nich doma?
1: To musí být, co?
3: Představte si, že oni sedí ODSák a Anačka, nebo jak se to říká?
1: Víte co, já si myslím, že u nich doma večer seknou, to je parada, jak nám to žerou, že já jsem s ANO, ty jsi s ODS a přitom jsme oba úplně stejný, ne?
3: Si představte, že se skříží ty geny.
1: Jak se říká, ředění národa teď.
3: Budou děcka jich chodit do školy, víte, jak se říká, ten je čistokrvný a ten je křížený, budou říkat. Ale oni sedí doma a říkají, tak co u vás? Co ten Babiš? A on říká, u nás dobrý, a co u vás? Co
1: tam se, že doma pečou tu koalici, ne? Velkou.
3: Jo. No a oni teď, Rakušan přešel do útoku, logicky udělal bych to samý. Nedáš, dostaneš, se říká hokej, že? Tak tady to opačně, nedostaneš, dáš. Gól, tak a oni vyženou, jo?
1: Říká, použijeme silové řešení, tak vzhledem k tomu, že víte, jak je silové řešení plné už od voleb, tak jí třeba odvolají.
3: Jakože jí zbije, nebo co?
1: To přijde potom, ale nejdřív jí odvolají z vedení sněmovny třeba.
3: Jedno, ne?
1: Jo. No tak jedno, tak máte, hejte, ty složenky se platí líp, když jste místo předsedou sněmovny, než když jste jenom řadový poslanec.
3: Ale když jste bafuňář za ODSku a máte za manželku, promiňte, bafuňářku za ANO, tak jsou složenky zaplaceny na 30 let dopředu, pane Holče. Nebo?
1: Nebo?
3: Nebo jim vůbec nechodí složenky.
1: A třeba.
3: Mně vám přišla složenka včera na 600 korun.
1: Za co?
3: Ten spolek Fites, co mě dali Citron dvakrát.
1: Vaši velkou cenu.
3: Vaši velkou cenu. Začali vydávat časopis.
1: Citron.
3: Drze mi ho poslali, ten časopis.
1: Časopis Citron taky?
3: A decentně tam vložili tu poukázku na 600 korun.
1: Tak si můžete teď ty Citrony svoje ještě zaplatit.
3: Abych si to ještě...
1: To je férový.
3: No je to. A nabízejí v tom časopise dvojstranu na inzerci za 25 tisíc a já vážně přemýšlím, že si tam tu inzerci koupím. Být,
1: tak potom neskočím, ne?
3: No ale já bych tam dal inzerát, který nevím, jestli by se mi úplně líbil. A jestli by tam otiskli.
1: Tak já předpokládám, že tam dáte nějaký své fotky, ne?
3: To budete koukat,
1: Ukázku z díla, co?
3: To budete koukat, co tam dá. A teprve, až to neschválí, tak to rozjedu na streamu.
1: Jo, to bude velký.
3: Velká sranda. No a řekněte mi, jak to teda dopadne. Paní Vildumec odvolají z vedení sněmovny.
1: Já jsem zvědavý, jaký silový řešení teď jako Vítek čemu se uchýlí.
3: No čemu se?
1: No oni budou chtít ponížit, samozřejmě budou to chtít hodit na ní. Tak klidně to možná udělají. Zařídí to paní MPA, ta tomu šéfuje.
3: No ne, mě pořád leží v hlavě to silový řešení. Hmm? Co to je? To je jenom jedno, to je pendrek, ne?
1: No nebo je to, tak u Vítka nevíte, s někdejším policejním šéfem se silově sešel a už v podstatě řekl, že už nebude policejní šéf, tak těžko říct.
3: No, nikam bych moc autem nejezdil, být paní Mračkovou.
1: Mohli by se lhát brzdy a tak, ne?
3: Nezapomeňte, že to je přímka krásná, jo? Rakušan, Redl, Krejčíř.
1: A do toho policie?
3: A nezapomeňte na tohleto. No. Takže už teď možná Radovan sedí v Jihoafrické republice, aha, už mu advokát donesl a ten už píše pokyny.
1: Jasně.
3: Zjistit, kam jezdí, a byl bych opatrný.
1: No.
3: No, pane Holče, pojďme ještě říct, já jsem včera sledoval váš stream Kousek, která jenom, kdy jste se vyjadřoval k demonstraci a já víme, že s váma souhlasím tak nějak. Já totiž si myslím, že demonstrace se nepovedla.
1: Ona se povedla, nepovedla. Povedla se účastí. Ta účast byla fenomenální, takže a ta účast jako přebyla to, co se nepovedlo. To je to kolem pořadatelů.
3: Účast byla skvělá. A já nevěřím 70 tisícům, podle mě to opravdu bylo víc. Dokonce jsem někde četl, že mobilní operátoři, a ti mají vždycky nejlepší informace, řekli, že možná přes 200 tisíc.
1: To si nemyslím, že se tam vejde, ale to je, to jedno, jestli je to, prostě byl plnej Václavák. To
3: vejde,
1: je to,
3: tak když to řekne mobilní
1: ale
3: operátor.
1: Ale já vím,
3: tak
1: ale to je to nejdůležitější, že byl plnej Václavák. Měli plnej Václavák, všichni tím zaskočili. Viděl jste z těch vyjádření, všimněte si vyjádření všech prezidentských, nebo skoro všech prezidentských kandidátů, jak to taky zvedli, že prostě nemůžeme ty lidi odsuzovat. To jediný, kdo je odsoudil, byl člověk roku, sakra.
3: Člověk roku to
1: člověk
3: netrefil,
1: roku,
3: ten samozřejmě to potom potvrdil, ale dneska dobře ví, že udělal blbost.
1: A myslím, že se povedla i druhou věcí, a to je vlastně, že tam nebyl žádný průser. Že tam nevlály ruský vlajky, jak
3: tam byl průser jak Brno.
1: Ale počkejte, průser nějaký násilný, to myslím, že by tam došlo k nějakému, nějaký potyčce zase, že by někdo ukradl reprák, někoho by zaklekli a tak. Takže to byl taky velký úspěch, že to proběhlo míru milovně v podstatě.
3: Tak
1: a průser byl samozřejmě kolem pořadatele.
3: Já jsem slyšel, že tam zloděj repráků byl, tam ten vyzkoušený, ale oni byli povýšený moc vysoko.
1: Jo, tak tam nedošáhnul.
3: A pak tam prý možná byla ta s tím dítětem. Ale víte co, oni to celý pokazili. To je ten problém, že oni nabili všem tady těm lidem, kteří to zpochybňují. Jenom tím, jak jsou hloupí, ti pořadatelé. Zaprvé jsem četl, že ten pán, co to pořádal, má 27 exekucí a že to je nějaký nešťastník, nějaký životní ztroskotanec. To je prostě vždycky špatný.
1: To by ještě bylo to nejmenší.
3: Ale nechat tam promluvit Volného, mm-hmm, blázna, který a zase problém, měl nějaký čas a měl odejít a to vypadalo, že se tam s ním budou boxovat o ten mikrofon.
1: On prostě se nemůže pomoct. Vlastně, když vidí mikrofon, tak
3: a já vám řeknu proč, on si pořád do dneška myslí, že je hrdina. Mm-hmm. Oni mu to taky říkali, ty dvě jeho kamarádky a souputnice, Bobošíková a Lipovská. To já nikdy nezapomenu. Oni měli ty vysílání, to streamování před volbama a říkali, hrdina, zachoval se jako hrdina, říkala paní Bobošíková.
1: A jsi tak necítil?
3: Ne, já jsem to cítil, že se zachoval jako blb. A ještě, bohužel, co mi to říká, a ještě mu to ty dvě dámy sekundovali. První chyba. Druhá chyba, ten komunista. On je chytrý, všechno.
1: Ale je to komunista, tak prostě, když je to zvlášť demokracie, jako by zvlášť demokracie a dáte tam komunistu, stalinskýho.
3: Kdyby tam byl Filip Vojta, což je
1: ale ten je to samý.
3: Není
1: jsou to samý. Oba jsou to komunisti víceméně stejné mentality, ale oba jsou to komunisti kovaný v 70. letech v normalizaci.
3: Prosím vás, samozřejmě, Vojtěch Filip je absolutně pravicový člověk, kšeftmon, vexlák.
1: Dobře, normální, ale jako... politickou mentalitu mají stejnou.
3: Nemají.
1: To, ale mají.
3: Toto je bolševik, ten Skála je bolševik, normální, echt komunista, který by ty lidi vyšel na kandelábr.
1: Ale v tomhle tom je Filip stejný. Ne. Ale jasně, prosím vás, Filip, byť to byl agent taky vojenský, v období vojenský
3: ale kdo všechno STB, byl agent?
1: Ale nechte toho, politicky jsou stejný.
3: Jako váš lustrák jsem taky nevěděl, pane Holče, ale...
1: Já vím, že u těch Filip si zkoušel, teď oni dělali biznis ve Vietnamu někde s těma lokomotivama a ještě víte s kým, s Randorfem, to byli fakt dva biznismeni. Ne, ale v tomhletom jsou stejný, jsou i podobný ročník nějaký. Skála možná bude, já nevím, jestli je starší, oba jsou možná stejně starý.
3: Z toho Skály jde strach, Vojtěch Filip byl Vojtěch, takový méně
1: Filipa
3: méně
1: taky umí prostě... strach, když se rozpovídá.
3: Tak vy to rozezlí, znáte, no. Vy máte tady ty...
1: Mám stejný výcvik, já mám stejný výcvik.
3: Jo, vy jste taky byl. No tak to tímto vysvětluje. A víte, ověnčit ten program takovýma těma blbostma, že tam nechají děvčátko zarecitovat dementní básničku. A já to začínám sbírat. Dementní básničky na demonstracích začíná být ukončit.

0: Zmiňoval jste jako první snížení cen energií. Jak toho chcete docílit?
1: Tak těch nástrojů na snížení energií je hned několik. Budou samozřejmě po volbách k diskuzi, protože může to být kombinace některých nápadů, který já tady mám připravený. Samozřejmě pro podnikatele to může být snížení složky DPH, jo, potom by se měly překontrolovat tarify, jednotlivé tarify těch energií. Emisní povolenky, to je prostě téma, které je strašně důležité.
0: Myslíte emisní povolenky pro firmy, emisní povolenky pro lidi?
1: Emisní povolenky jak pro firmy, tak pro lidi. Jo, ale zejména pro výrobce, kteří platí emisní povolenky ve své výrobě a prodražují tak tím svůj provoz a samozřejmě tím i výrobky. Tam u těch emisních povolenek je trošičku problém, že my už jsme nějakým způsobem vázaný evropskou legislativou, ale může se najít nějaký nástroj ze státních dotací, respektive ty emisní povolenky, které se vyberou, tak ty peníze se můžou použít třeba na část placení energií, a to je za OZE. Jo, to znamená, my občané a firmy, kteří platí složku OZE v současné době v těch energiích, tak to by se třeba mohlo platit z peněz, které jsou vybrané za emisní povolenky. Druhá věc je tam ta disproporce, že OZE jako zelená energie žádné emisní povolenky neplatí, ale neplatí ani žádnou jinou formu, tak jako výrobce energií, skláři, oceláři, elektrárny platí takzvané externality. Pro diváky, co neví, co je externalita, jsou to věci, kdy třeba jsou to zdravotní dopady, prostě věci, které jsou způsobené tou výrobou a jsou to druhotné náklady. Tak to ale OZE neplatí. Jo? Ale i to OZE musí třeba platit tu distribuci. A to teď v tuhle chvíli neplatí. Takže měli by přispívat na distribuci té energie. A ty externality taky mají, protože na to, aby se vyrobila jedna vrtule, je zapotřebí, a teď uvedu příklad, ta vrtule, nebo respektive ten větrník má 350 tun oceli. Což je, já nevím, 6 tanků. Ale to někdo musí vyrobit, má to nějakou ekologickou stopu, je tam nějaká betonová patka, takže i tyhle ty externality by měly být započítány pro OZE. Jo? Aby se podělili s ostatníma na náklady na distribuci té elektrické energie.
2: Posloucháte Radio Xaver.

Pozoruhodné. V myšlenkách jsem zabloudil do našeho jinožství. Snažil jsem si vybavit Rudolfovu podobu z dob, kdy nás tížila ještě školní brašna a dlouze jsme diskutovali o vele důležitých tématech. V přehršli rychlého sledu obrazů jsem z nevědomí namátkou náhle vytáhl jednu velmi konkrétní vzpomínku. Dávno jsem ji zasunul do posledních řad důležitosti a málem jsem již na ní zapomněl, leč v tuto chvíli se mi vybavila až krutě jasně v barvách i s vůněmi. To léto prakticky nepršelo. Blížil se konec školního roku, nad výsledkem klasifikace jsme jen bezstarostně mávali rukama a těšili se na volné dny. Kráčeli jsme ze školy, co noha nohu mine. Neustále jsme se zastavovali, vraceli několik metrů zpět, jako bychom hledali a navazovali niť myšlenek, a pak pokračovali dál, až jsme se konečně dostali před branku vily rodiny Klecknerů. Tady se obvykle naše cesty rozcházely, neboť nám bylo přísně zapovězeno drahocenou Rudolfovou matičkou, že nesmíme vstupovat na jejich zahradu, abychom nerušili ji nebo pana profesora halasným vřízkotem. Stávali jsme obvykle ještě dlouho na místě, než jsme se rozloučili krátkým plesknutím otevřenou dlaní do dlaně kamarádovi. To byl rituál, který Rudolf vyžadoval, říkal, že si ho přinesl sebou na tento svět a že se tak obvykle u nich doma zdraví. Nevěděl jsem přesně, o čem mluví, ale vyhověl jsem mu vždy a rád, protože ho takové rozloučení zjevně těšilo. Jenomže v ten den se odehrálo něco jiného. Rudolf si stoupl na špičky a pohledl přes plot směrem k domu. Vždycky býval větší než já, takový mohutnější, snad i zavalitější, a tak pro něj nebyl problém obhlédnout situaci. K plesknutí dlaní nedošlo. Podíval se na mě a tichým hlasem mi nečekaně sdělil. Mamička ani tatíček nejsou doma. Pojď k nám za dům, něco ti ukážu. Takové nabídce jsem pochopitelně nemohl odolat. Jednalo se o něco tak výjimečného, že bych si do smrti musel vyčítat, kdybych jeho pozvání odmítl. Prošli jsme rychle úzkou uličkou mezi plotem a domem a usedli na schody k zadnímu vchodu. Rudolf se náhle pateticky vstyčil a začal si stahovat kalhoty. Zatrnulo mi, ale v zápětí jsem pochopil, že se mýlím, neboť si sáhl do kapsičky u trenýrek a pevně něco sevřel v dlani. Zvědavě jsem vyčkával, co se bude dít. Rudolf pomalu a slavnostně natáhl ruku před sebe, rozevřel prsty a já spatřil na jeho dlani podivný černý kamínek velikosti švestky. Tohle se mi podařilo pronést při kontrole. Nemá to tu co dělat, je to proti pravidlům, podívej, řekl, stále ještě se spuštěnými kalhotami, a postoupil krátkými japonskými krůčky k betonovému plácku v blízkosti domu. Nepoužil vůbec žádnou sílu, jen naklonil otevřenou dlaň a šutřík pochopitelně padal směrem k zemi přitahován gravitací. Jen se však dotkl pevné podložky, v tu chvíli vystřelil k nebi s nebývalou silou. Vznesl se do výšky asi dvou Rudolfů a opět padal dolů. Po dalším odrazu se zvedal ještě mocněji než poprvé. Neztrácel energii, naopak ji nabíral, a nebýt Rudolfova hbitého pohybu, který hopíka chytil a opět sevřel v dlani, kdo ví, jak vysoko by se ještě dostal. Možná, že by zmizel navždy. Nevěřícně jsem dloubil do toho předmětu. Ano, byl to kámen. Má v sobě vesmírnou sílu, vysvětloval Rudolf. Povahou je rozpínavý a má tendenci povzbuzovat okolí. Nejedná se jen o kinetickou záležitost, jeví i schopnost posilovat skeptického a mdlého ducha. A tak jsem přišel na takovou myšlenku. Podíval jsem se na něj tázavě a on pokračoval. Všiml jsi s naší učitelky, jak je v poslední době netečná a apatická, jak za sebou šourá nohy a hlava jí klesá mezi ramena? Její vnitřní napětí je málem na nule a v tlaku atmosféry se musí cítit velmi stísněně, ale pozdvihl prst, aby zdůraznil svá další slova. My jí můžeme pomoci. Počkej do zítra.
Dál už o tématu nemluvil, zastrčil kámen tam, odkud ho vytáhl, a doprovodil mě před branku.

0: Ráno jsme se sešli velmi časně ve třídě školy a Rudolf mi významně pokynul. Spolužáků okolo nás ještě mnoho nebylo. Došel až k tabuli, vedle níž na věšáčku visel pracovní plášť naší kantorky. Rychlým pohybem vytáhl svůj šém a vložil jej do jeho kapsy. Narovnal zbytečně záhyby, aby zahladil stopy svého průniku a vrátil se do lavice. Seděli jsme společně a očekávali věci příští. Několikrát jsem se neudržel a nervózně jsem zakašlal. Paní učitelka konečně vešla a to už byla třída prakticky plná. Pomalu a odevzdaně kráčela ta nebohá žena ke svému stolku. Trvalo jí to věčnost. Ramena poklesla, záda nahrbená, vlasy splihlé a oči sklopené. Automaticky odložila na katedru naše sešity, ani ty neudrželi formaci a sesunuli se ke straně. Jedním hrábnutím sejmula plášť a stěžka se do něho nasoukala. Pak dopadla na židli a zhluboka vydechla. Dlouhou chvíli beze slova seděla a potom se udála ta proměna. Nejprve pomalu srovnala padlé sešity do úhledného komínku, načež zvedla oči a nevěřícně na nás civěla. Hlavou jí musela letět myšlenka, kde to jsem? Co tady dělám? Co je to tady přede mnou za parchanty? A potom se po několika měsících svého tragického života usmála. Potřásla hlavou a narovnala se. Zvedla se a prošla uličkou mezi lavicemi. Náhle zvedla ruce nad hlavou a začala nesnesitelně rychle třepat prsty. Bál jsem se, že se jí utrhnou a začnou létat mezi námi vzduchem. Vydala ze sebe nepřirozený skřek, který přešel v nezadržitelný smích a vyrazila ke dveřím, aby si v zápětí rozmyslela cíl cesty a běžela naopak k protější stěně k oknům. Ani tam však nedoběhla. V tom divokém běhu ze sebe strhávala šatstvo, zouvala si boty, rozkopávala pomůcky a jiné vycpané ptáky, povalila fikus, zahodila pracovní plášť, nacpala si houbu na utírání tabule do výstřihu a tím značně zvětšila své poprsí, popadla kružítko a zabodla jej do mapy Evropy někde u Paříže. Servala ze sebe plandavou sukni a v divokém cvalu s ní točila nad hlavou. Ani já, ani mý spolužáci jsme nebyli schopni jediného pohybu. Fascinovaně jsme zírali na to monstrózní divadlo a jenom já jsem si snad všiml, že se Rudolf na okamžik zmocnil pláště a hbitě se opět stal majitelem onoho vzácně energetického předmětu. Paní učitelka zatroubila slavnostní fanfáru a vyběhla na chodbu. Její hlas se ztrácel v útrobách školy a zanikl někde na záchodcích v prvním patře hned vedle bytu školníka. Po nějaké době se ve dveřích objevila hlava paní učitelky ze sousední třídy s hlasitým příkazem. Nikdo se ani nehne z místa, vyčkáte dalších pokynů. Za půl hodiny přišel pan ředitel a poslal nás domů. Před školou stála sanitka. Odpoledne, když se vrátila maminka z práce domů, sdělila hned mezi dveřmi mému otci onu nečekaně senzační novinu. Slyšel jsi to, Karle? Dopoledne se zbláznila jejich učitelka a odvezli ji do Kosmonos. No, ona k tomu už pěkně dlouho neměla.
1: Radio Xaver.
2: Přijde vám ten rychlý odchod, ta rychlá demise Pavla Blažka jako přirozený vývoj té situace, protože mnozí občané, a já to sleduji, a já diskutuji s občany, pane prezidente, ne, že ne. Diskutují.
3: Vy jste občanem. Tak
2: já jsem také občanem. Tak mnozí občané si myslí, že by takový v uvozovkách mazaný politik, jako je pan Blažek, nikdy nepodal demisi, kdyby to bylo, promiňte, čisté. Tak se vás ptám, jako praktika, co si o tom myslíte?
3: No ne, tak určitě to je super podivná věc a zapletení se s podivným odsouzeným podnikatelem je prostě naprosto nepřijatelná věc pro člena vlády a nemohlo to být bez souhlasu ministra financí a bez souhlasu premiéra, takže je to samozřejmě vládní debakl, fatální vládní prohřešek. Jenom můžeme diskutovat o tom, co z toho bylo naprostou naivitou a hloupostí, co z toho bylo pouhou nepozorností jiného než případného ministra, kterého by se to mělo týkat, a co z toho bylo promyšleným činem a záměrnou podivnou věcí. O tomhle, ak někdo spekuluje, já to prostě neumím. Že chodili za náma od počátku 90. let nejrůznější vykukové, většinou proživší léta na západě, mezi naší emigrací, často to byli a tak dále, a přicházeli se zásadními projekty, že mají návrh, jak získají 20 miliard přes hongkongský fondy, že tohle to a tak dále, tak já, který jsem nebyl dobrodruhem Blažkova typu, jsem tyto lidi rovnou posílal, aby mě neotravovali ani minutu, že nic takového nechci ani slyšet. Že to tahle ta vláda udělala, dopustila, nevím, nemám pro to vysvětlení, krom prostě neuvěřitelné přesvědčení o své nedotknutelnosti, o své vyvolenosti, o své oprávněnosti tohle všechno dělat a nakonec se jim to vymstilo. Ale kdo ví, my víme, kam ty bitcoinové miliony či miliardy zmizely, na účtě koho zůstali, nebo na účet koho se za nějakou dobu někam potajmu přesunou, fakt nevím.

Tehdy foukal chladný vítr, ostře chladivý a čistý, česal svadlé hlavy strom, trhal kaštany a listy. Já jsem seděl před tím domem, hlavu stejnou jak ty stromy. Potom došlo taky na mě a já rázem poznal, co mi ten den dal.

Voda pádí kolem zhromáždění rádců. Jeden radí, druhý svádí. První jistější je zůstat, druhý krásnější je skočit. Potom zapoukal můj vítr, tam si odvanul je.